0: Vojta i Aneška, Pepíček Slámů i pes Kociánek. Vždyť pilot Hejduk teď létal od rána do večera. Nacvičoval na nedělní představení. Chtěl na něm lidem ukázat, co všechno s letadly dovede. Děti se usadili na louce a zdvihly hlavy. Ve vzduchu vrčelo letadlo. Byl to Čáp. Pilot Hejduk ho tam proháněl. Letadlo klesalo, znovu se šplhalo do výšky, točilo se po jednom křídle, i na záda se chtělo převrátit. Jedině Kociánka nic v povětří nezajímalo. Slídil po dírách a frkal do nich. Krásně nakroucený ocas se mu chvěl jako peří na klobouce. Přiběhl dědeček Kozelka a spustil na děti. Nechci vás tu ani vidět. Ztratíte se mi v hangáru nebo uletíte v káděti a já z toho mám zlé. Mažte domů. Vousy měl dědeček naježené, špičkou hole ukazoval k peklu. My domů nepůjdeme, řekl Vojta a klidně seděl dál v trávě. Díváme se na pana Hejduka, pohodila hlavu Aneška. To se přece smí. Ani nejsme na letišti, řekl důstojně Pepíček Slámů. Sedíme na naší louce.
1: Z louky vás nevyháním, uznával zlostně dědeček. Ale na letiště nesmíte šlápnout. Radši vás tady budu hlídat, abyste se náhodou zase nestratili nebo s něčím neuletěli.
0: Dědeček se opravdu posadil na kámen a děti hlídal. Neměl s nimi velkou práci, jen Kociánek hranice letiště neuznával. Zaběhl na přistávací plochu a dědeček ho musel honit. Ještě, aby vlezl do káněte a něco v něm polámal. A kdo ví, jestli by tenhle pekelský pes třeba taky neuletěl. Dědeček Kozelka už nikomu z pekel nevěřil. Pilot Hejduk zatím s Čápem přistál na letišti. Hned zase nastoupil do připraveného Sokola. Spustil motor, nejprve se rozjel a pak se zdvihl do vzduchu. Nahoře se podvozek Sokola zaklopil. A znovu začala vysoko v povětří vzdušná hra. Pilot Hejduk se propadal dolů, pak opět vylétal do výšky, zatáčel a měl přitom jedno křídlo nahoře a druhé dole, dokonce se převrátil na znak a letěl hlavou dolů. Vojta napětím sotva dýchal a Pepíček raději zavřel oči. Měl strach, aby se pilot nespletl. Třeba si myslí, že je někde na nebi a pod ním je zatím letiště. Aneška se dívala na Sokola s očima vytřeštěnýma a Kociánek se taky rozčílil. Myhla se před ním lasička a utekla do díry. Kociánek si usmyslel, že ji musí dostat, i kdyby si měl drápy ubrousit. A tak hrabal, až za ním země lítala jako vodotrysk. Ale s pilotem Hejdukem se zatím dělo něco podivného. Zdálo se, že chce přistát, ale nepřistál. Jen se měl při zemi a hned se zdvihl do výše, ani podvozek nevyklopil. A za chvíli se to opakovalo. Jako když chce letadlo přistát, ale místo toho se jenom kmitne nad letištěm jako blesk a znovu zamíří do vzduchu. Ani teď se podvozek neukázal.
1: Aby se mu tak něco polámalo, lekl se dědeček a starostlivě se díval za letadlem.
2: Nemůže vyklopit podvozek, vykřikl Vojta. Obočí se mu zdvihlo nahoru, vlasy na hlavě zježily. Věděl, že bez podvozku nemůže pilot Hejduk přistát.
1: Ježišmarja, pokřižoval se dědeček, vždyť nemá padák. Já mu pořád říkám, Toníčku, bez padáku se nahoru nesmí, ale kde pak?
0: Dědeček Kozelka i děti z pekel se začali o pilota Hejduka bát.

0: Druhého dne ráno se Míša probudil v jakémsi voze. Ale Vasilův vůz to nebyl. Tenhle byl větší a nebylo v něm nic než sláma a na ní po různu spala všelijaká zvířata. Odkud si ze sousedství slyšel táhlé kňučení, ale nemohl rozeznat, je-li to zvířecí zpěv nebo nářek. Šel za tím zvukem ven a spatřil podivné zvíře, ohromné, podobné tygrům, které poznal včera, ale úplně černé. Byl to černý pardál, říkalo se mu gurra. A slyšel, že gurra naříká po jakési daleké zemi, říkal jí Sumatra.
1: Ach, kde jsou gurrovy lesy? Kde je gurrovo žhavé slunce? Kde jsou gurrovy chladivé prameny? Kde jsou gurrovy maličtí pestří ptáčkové? Kde jsou gurrovy velicí motýly? Lidé jsou zlí, zlí. Ach, jak zlí jsou lidé a dobří jsou jen černí pardálové. Kde jsou gurovy hry ve větvích u veliké řeky? Kde je dobrota gurových snídaní v korunách palem? Jak krásné bylo bát se ve dne hadů a v noci měsíce? Jak krásné bylo plout na kmeni po proudu řeky? Jak krásně strašné bylo spadnout

0: tatínek potom naplácal gurovi. Míša si představoval, jak asi musel bolet výprask od takového silného tatínka, jako byl jistě tatínek Gurův. A bylo mu divné, že Gurra i na to byti rád vzpomíná. Bylo mu Gury nějak líto. Prolezl k němu mřížemi a dokonce i pohladit ho chtěl, ale Gura si ho ani nevšímal. Medvídek ho tedy opustil a venku uviděl kolem sebe tolik podivných nových věcí, zvířat a lidí, že na Guru brzy zapomněl. V manéži bylo živo, ale sedadla zela prázdnotou. Skupina arabských akrobatů právě nacvičovala jakousi složitou pyramidu. Cvičení řídil malý, už šedivý Arab, ale Míšovi se zdálo, jakoby mimo jeho rozkazy přicházely jakési povely ještě také od někud zhora, z vrcholu stanu. Nějaký krákoravý, skuhravý, úsečný hlas se tam chvílemi zlobil, chvílemi rozčiloval, chvílemi nadával. Míša se vydal nahoru za tím hlasem a tam, ve spleti trámů a lan, spatřil sedět na hrazdě papouška. Měl už trochu zašedlé, nelesklé peří, byl jistě hodně starý, v drápcích držel jakousi trumpetku, ale místo k zobáku ji strkal k uchu. Míša přišplhal k němu a slušně pozdravil.
1: Dobré jitro.
0: Papoušek se zamračil.
1: Prý, dobré, že je to. Ty tomu rozumíš, pracku. Zírej, jak to kopou.
0: Míša už mlčel a díval se dolů do manéže. Jezdil tam právě šimpanz na koloběžce. Chvílemi se ukláněl a smekal čepici směrem do prázdného hlediště. Míša se ze slušnosti zeptal.
1: Vám je jistě hodně let.
0: Papoušek zas jen nastavil k němu tu trumpetku u ucha. Jistě jste už uhodli, že to bylo na slouchátko, aby líp slyšel. A Míša se zeptal hodně hlasitě.
1: Vám je jistě hodně let.
0: Papoušek zase tak nevlídně zavrčel.
1: Ty jsi trotl, kde pak poledne, vždyť je sotva ráno.
0: Tu Míša křikl přímo do té trubky.
1: Já myslím, pane papoušek, že jste hodně starý.
0: Papoušek se usmál, jak nejvlídněji dovedl. Měl radost, když se někdo zajímal o jeho vysoký věk, byla to jeho chlouba.
1: No, pravdu máš, je už mi 77 a můžeš mi říkat maestro komandér. Všichni mi tak říkají, komu to dovolím.
0: Míša byl trochu zklamán. Tak staří bývají přece i lidé. To sloni a želvy jsou někdy mnohem starší. Pro jistotu se zeptal do naslouchátka.
1: 77 je vám?
0: A papoušek se na něho utrhl.
1: Krendipindy, co to žváníš, 77? V tom věku jsem byl ještě holobradý mladík. Teď je mi 77 cirkusu.
0: Míša se na něho nechápavě podíval a maestro komandér mu schovývavě vysvětloval.
1: Tohle je už 77 cirkus, který řídím. 76 cirkusů jsem přečkal i tenhle 77 ještě přečkal. přečkám a 78 také přečkám a 79 také ještě přečkám.
0: Míša ho však již neposlouchal. Byl jako uvidění nad tím, co viděl dole v manéži. Na krásném grošovatém koni tam jezdila krasojezdkyně. Míšovi se až zachvělo srdce v těle, jak byla krásná. Díval se na ní jako na zjevení, slezl dolů blíž k té kráse. Všecko, všecičko na té dívce bylo okouzlující jako z pohádky. Od zlatých, vlnitých vlasů a tmavomodrých očí přes útlé nahé paže a vlající lehoučkou nařasenou stříbřitou sukínku až k ohnivě červeným potičkám. Vznášela se na svém koni, seskakovala z něho, v jízdě dolů na zem a zase vzhůru až do stoje na hřbetě bez sedla. Když vyjela ze stanu, Míša vyběhl za ní. Venku seskočila z koně, podala uzdu štolbovi a odešla do svého vozu. Ten stál hned vedle vozu ředitelského. Byl krásně kovaný a růžově natřený. Na jeho dveřích byl ozdobný štítek Cavalcatoresa Manuela. Míša se dlouho díval na dveře, za kterými zmizela, ale pak sebou trhl. Bude brzy poledne a on slíbil za dobrý oběd vyčistit místo šaška artistům boty. Čekali na něho v dlouhé řadě vedle vozu šašků černé lesklé holínky ředitelovi, krotitelovi indiánské mokasíny, šaškovi ohromné křápy, řemínkové opánky indického polikače mečů, měkké střevíce arabských skokanů a ještě jedny holínky. Při jejich spatření Míšovi srdce prudče ji zabušilo. Heboučké, červené botičky. Tak filigránsky droboučké, že mohly patřit jenom popelce nebo na něžné nožky Manueliny. Ty si Míša nechal nakonec. S ostatními se činil, aby měl tu robotu co nejrychleji za sebou, ale s Manuelinými si za to pohrál, čustil a leštil. Div jejich jemnou kůži neprodřel. Přitom si potichoučku

0: Jak princezna zlatovláska.
1: Vytrhl ho mlaskavý zvuk za jeho zády, spatřil za sebou opičáka Freddyho, jak mu z krabičky do dna vylizuje krém na boty. Jindy by mu byl vrazil pár štulců, ale teď jen povzdychl a dál kartáčem i očima hladil botičku Cavalcatoresi Manueli.
2: Jak potkala Beránka kudrnu. Jednou víla Amálka potkala na uzoučké vílí pěšince Beránka kudrnu. Kam pak jdeš, Beránku? Rovně, povídá Beránek kudrna. Já jdu taky rovně. A stáli tam proti sobě. Uhneš mi z cesty, řekla Amálka.
3: Já nevím, zamyslel se Beránek kudrna. To víš, já mám tvrdou hlavu.
2: Nakonec ale Beránek kudrna odskočil z pěšinky a řekl.
3: Já jsem si to, Amálko, rozmyslel. Jdi první.
4: A za tohle já ti povím něco, co nikdo neví,
2: pošeptala Beránkovi Amálka.
4: V tomhle lese je tajná louka a já tě tam dovedu.
2: A dovedla ho tam. Na té louce byla všechna stébla trávy dlouhá od konce až do konce a rostly tam byliny.
4: S těmi musíš, Beránku kudrno, opatrně, řekla víla Amálka. Některé mají tak divnou moc, že se v tom málem ani sama nevyznám.
2: Potom Amálka udělala před Beránkem poklonku, Beránek se poklonil Amálce a rozešli se. Víla Amálka pospíchala dál přes louku. Beránek kudrna se začal pást. Napásl se stébel trávy dlouhých od konce až do konce. Potom si pro lepší chuť uštípl několik květů, ale pořád jako by tomu chybělo kořeníčko. Kudrna se dal do bylin. Stála tam jedna docela o samotě. Nebyla vysoká, ale tvářila se jako celé neštěstí. Beránek kudrna jí povídá.
3: Proč pak jsi tak nešťastná?
2: Bylina vyronila slzičku.
4: Už šlo kolem 7 beránků,
2: řekla a lhala.
4: Ale žádný si ze mě neuštípl ani lístek, proto jsem nešťastná.
3: Já si jeden lístek vezmu, abych ti udělal radost,
2: řekl Beránek kudrna a uškubl si a pomaloučku žvíkal. V tu chvíli mu ale něco přeložilo kopítka křížem a nebe a země, jako by si vyměnili místo. Beránek kudrna chce z pastvy domů, ale ať jde, kudy jde, nikam nedojde. Vede ho divný hlásek, byli hlásek a špitá.
4: Tudy, ne tudy.
2: Místo do ovčince došel Beránek kudrna k suché řece a na mokrý suchopár. Do třetice ale bylo nejhůř. Hlásek byli hlásek ho vyvedl na samý krajíček vysoké skály a tam mu pošeptal.
4: Udělej ještě krůček.
5: Už ani krůček,
2: zavolala z dola víla Amálka. Došla si pro Beránka kudrnu na skálu a odvedla ho na louku k hluboké studánce. Kudrna si položil bradu na kopítka a usnul, aby se prospal z toho divného čarování. Víla Amálka se posadila do trávy a čekala, až se Beránek probudí. Za chviličku jí byla dlouhá chvíle a tak si povídá.
4: Obtancuju 7x studánku.
2: To už byl čas, kdy se tmí a vychází měsíc. Vyšel si na nebeskou vyhlídku a rozhlíží se po horách a po lukách. V tom uviděl Vílu a Málku, jak tancuje tanec. Chtěl vidět líp, naklonil se a smekla se mu stříbrná noha.
4: Ach,
2: vzdychla si Amálka. Měsíček sletěl rovnou do studánky, ležel na dně na stříbrných zádech a polikal andělíčky.
4: Chyť se!
2: Zavolala Amálka a podala měsíčku prst, ale nedosáhla. Aby bylo ještě hůř, začalo se ve studánce kalit od měsíčního chladu. Až dojde 7. vteřina, nikdo už měsíček v té studánce nenajde. A v tom se probudil Beránek Kudrna, klekl si na kolena a vypil studánku až na dno. Měsíček si otřepal stříbrnou hlavu a odešel nahoru na nebeskou vyhlídku. Opřel se pořádně o zábradlí a povídá.
3: Děkuju ti, Amálko. A děkuju ti, Beránku, jinak bych navěky ležel ve studánce a v noci by vždycky byla jen tma.
6: Pozor, pozor, následuje Fíkův sen o Vánocích.

0: To jako fík vyhlédl takhle v noci ze své boudy a vidí, jak z domu opatrně vychází černokněžník. No jo, opravdický černokněžník v patřičném hábitu, jaký bývá v pohádkách. Jenže tenhle byl dočista živý. No a za malou chvilku vrzly dveře podruhé a z domu se po špičkách vykradla smutná princezna. Nevypadala ani tak moc smutně, spíš hodně vyjukaně. No to už fík zvědavostí nevydržel a šel se podívat, co se to vlastně v domě děje. Vešel k Áje do pokoje a už to viděl. Ta nová pohádková knížka, co dostala Ája zrovna večer pod stromeček, byla otevřená na druhé straně a chyběly tam dvě pohádkové bytosti. No samo sebou, černokněžník a smutná princezna.
1: Tak, to je teda jasný, řekl si fík. Černokněžník a princezna utekli z knížky.
0: A hned běžel zbudit Áju.
1: Vstávej, Ájo, Ájo, utíkají ti pohádky.
0: No to víte, když vám utíkají z knížky pohádky, to je vždycky zlé. Ája z toho byla tak tumpachová, že se dokázala v posteli akorát posadit a pak už nic víc. A tak Ája jenom toporně sedí a dívá se, jak se v knížce obracejí další stránky a vypochodovávají další a další pohádkové postavy. Vodník Hastrman, vícehlavá Saň, Smolíček Pacholíček, Červená Karkulka, Černý myslivec, Budulínek a Otesánek, Děd Vševěd a jeho matka, Hloupý Honza a ještě hloupější Čert, Sedm trpaslíků a dvě sněhurky.
1: Aha, ta jedna je asi rezervní,
0: řekl fík, ale to bylo všechno, co řekl. Pak už mu taky přestala sloužit tlama k mluvení a nohy k běhání. No jak povídám, to už se tak ve snu někdy stává. Teprve když vyvrzali ti poslední, dlouhý, široký a bystrozraký, mohla se Ája najednou pohnout. Ani se moc neohlížela na tumpachového fíka a rychle vyběhla ven. No to vám byla podívaná. Všechny ty pohádkové bytosti se tam zrovna řadily do dvojstupu a vypadalo to, jako by se chystali na nějaký pohádkový pochod do prčic.
2: Pohodíme vchod!
3: Haló, pane, počkejte na mě!
0: Volala Ája a běžela za nimi.
3: Neutíkejte mi! Já vás přece dostala k Vánocům!
0: Dostihla je sice, ale nedoběhla. Ba ani moc nepochodila.
3: Proč utíkáte? Co to má znamenat?
2: Ale co by?
0: Ledově řekl černokněžník, bez pochyby vedoucí celé té výpravy.
2: Zájezd, no? Čado! To je čarovná dopravní kancelář. Pořádá pro nás každoroční oblíbený výlet do skutečnosti. Koná se vždy v noci po štědrém večeru, kdy všechny děti nejlíp spějí.
3: No, ale já nespím.
2: To máš tedy smůlu, děvče.
3: A já si chci teďka číst v té pohádkové knížce. Já ji dostala k Vánocům.
2: Nelze. Nedá se nic dělat. Tahle noc je naše. Odešli jsme všichni, jak vidíš, a pro jistotu jsme sebou vzali písmenka.
3: Tak vemte sebou taky mě.
2: Zcela vyloučeno. Zájezd je určen výhradně pro pohádkové bytosti. Jeď si z cestovní kanceláří mládeže.
0: A já se chtěla ještě zeptat, jestli na ten výlet jedou vlakem, autobusem nebo snad létajícím kobercem. Ale už to zase nešlo. Už měla zase nepohyblivou pusu. A nohy taky. Zdálo se jí, že už se nikdy nepohne.
4: Pozor, pozor. Toto je sen Maxi psa Fíka, nikoli v Áji.
0: No vždyť my víme, víme. Zkrátka Fíkovi se zdálo, jak se Ája nemůže hnout z místa a zdá se jí, že už se nikdy nehne. Ale když ten pohádkový průvod došel k lesu, Ája se zas najednou mohla pohnout a protože mohla i promluvit, řekla si nahlas.
3: Udělám ze sebe pohádkovou postavu a vetřu se nenápadně mezi ně.
1: A za co se jako přestrojíš?
3: Třeba za krakonoše,
0: řekla Ája a hned šla hledat mohutný plnovous. Jenže nemohla žádný najít, tak se přestrojila za tureckou princeznu. Nos a bradu si schovala pod černý šátek, na hlavu si dala takovou tu věc se všelijakými sklíčky a cingrlátky a bylo to.
3: Už jsem v tom byla na maškarním a taky mě nikdo nepoznal.
1: No, ale co když tě přece jen poznají?
3: No, a co by mi tak asi mohli udělat?
0: Kurážně řekla Ája a hned vykročila. Teda vlastně spíš vyběhla, aby je dohnala. Fík nevěděl, co má dělat. Měl o Áju strach, ale zase jí nechtěl zkazit radost. Tak tedy napřed chvíli počkal a pak se vydal pomalu a nenápadně za Ájou. Co kdyby třeba potřebovala pomoc?

0: Běžte, prosím. Prosím, urychlit nástup, ať se nezdržujeme. Víte, že máme čas jenom do kuropění.
1: Tak tedy žádný pěší výlet. Celá ta pohádková sebranka nastupovala do koruny mohutné borovice Vejmutovky. Dlouhý, široký a bystrozraký, vícehlavá saň, vodník Hastrman, smolíček, pacholíček, červená karkulka a černý myslivec, budulínek a otesánek, děd Vševěd a jeho matka, hloupý Honza a ještě hloupější pan král. No a nakonec mezi sedm trpaslíků se nenápadně přimotala i turecká princezna. Tedy Ája, že ano, to my víme. Mezi těmi trpaslíky byla docela obstojně velká, takže si nikdo ani nevšiml, že je vlastně na princeznu jaksi příliš maličká. Fík pozoroval, že situace se stává nadmíru vážnou a přidal do běhu. Měl velikou starost.
2: Jo, teda holka bláznivá. Žene se do nebezpečného dobrodružství. Musím jí včas zadržet.
1: Rychle se blížil k borovici Vejmutovce, ale ta už se zjevně chystala ke startu. Černokněžník se ještě ujistil, že všichni už jsou na větvích a řekl úředně.
0: Ukončit nástup, dveře se zavírají.
1: No to dá rozum, že borovice nemá dveře. Ale on to takhle řekl. Fakticky. Třeba už někdy jel metrem, no? Místo zavření dveří tedy odhodil z nejspodnější větve žebřík a začal odpočítávat ke startu.
0: 3, 2, 1, start!
1: A borovice Vejmutovka odstartovala kolmo vzhůru jako raketa. Fíkovi to tak nějak připomínalo něco s vánočním stromečkem, ale nemohl se v tom snu rozpomenout, co to vlastně bylo. No, a ty jsi mě teda nezadržel?
2: No, já doběh na poslední chvíli, ty chytrá. Stačil jsem se jen tak chytit za kořeny. Nemohl jsem tě zadržet. Nýbrž jsem měl dost starostí s tím, jak se mám udržet.
1: Na kořenech?
2: No jasně, copak jsi mě neviděla?
1: To víš, že ne. A jak to bylo dál? Dál to bylo, tedy aspoň v tom fíkově snu. Dál to bylo tak, že Maxipes pořád visel na těch kořenech a měl co dělat, aby se udržel. Zatímco Ája se usadila na třetí větvi zdola, vpravo, a chovala se docela nenápadně. Třeba by si ji opravdu nikdo nevšiml, kdyby tam ovšem nebyl ten nebezpečný děd Vševěd. Chvilku jen tak čmuchal nosem kolem sebe, jak to známe z pohádky, a potom řekl, jak je jeho zvykem.
0: No, čichám člověčinu.
1: No a už tu byl malér. Matka ho sice začala chlácholit. Co tě vede, synku? A tak šel jak podobně. Ale znáte to. Děd Vševěd ví své a taky trval na svém.
0: Povídám ti, že tady je někde člověk. Nepohádková bytost. To je podvod, to je vetřelství. A já to tak nenechám.
1: Řekl stekle děd Vševěd. Vedoucí výpravy zatím neměl o ničem tušení a klidně vykládal účastníkům zájezdu.
0: Vážení přátelé, vítám vás na palubě rakety Vejmutovky a přeji vám příjemný výroční let. Jako každoročně o vánoční noci vydáváme se i letos na expresní výlet do skutečnosti nazvaný přiléhavě Letem zpětem. Všímejte si prosím bedlivě všech změn, které se za ten rok udály.

0: věci! Nebavte se mi tam a račte laskavě sledovat výklad. Nože prosím, vlevo vidíte další novou továrnu, což je velice vzácný úkaz, který, jak známo, se v pohádkovém světě vůbec nevyskytuje. Napravo, Budulínek! Nech laskavě toho Smolíčka Pacholíčka na pokoji. Tedy napravo, prosím, račte si povšimnout z prusu nové údolní přehrady v níž, a to je, prosím, velice pozoruhodné, se nevyskytuje ani jeden vodník, a pouze jeden mník. Mník, mník, mník. Dále si dovoluji upozornit na nový úsek dálnice.
1: Jenže jak...
0: Dále si dovoluji upozornit na nový úsek dálnice.
1: Jenže jak už to bývá, účastníci zájemní...

0: Áju a vykřikl.
1: O, támhle je, za ní!
0: Nikdo sice pořádně nevěděl, o co jde, ale stejně se hned strhla pěkná mela, honička a zmatek. V tomhle jsou pohádkové postavy úplně jako lidi. Ája se dala na útěk a v tom fofru ztratila napřed ten šátek, potom jeden střevíc, pak odvahu a nakonec i rovnováhu. A jak tak padala ke kořenům, spadla rovnou na fíka, strhla ho sebou, takže pak padali oba dva. A padali a padali a padali. Hele, jak to vlastně bylo dál, fíku?
2: No, dál to nebylo. Opravdu jsme pořád jenom padali a padali, ale nikam jsme nedopadli, protože jsem naštěstí se zrovna probudil.
3: Jo, to je škoda, že to tak rychle skončilo. Já myslela, že si v té pohádce trochu víc užiju.
2: No, to já si teda užil víc, když jsem byl v pohádkový zemi. Jenže to už je zase úplně jiný sen.

0: a šakal. Pohodlně se uvelepte a tiše poslouchejte. Pozorně naslouchejte vyprávění o statném lvu, který žil na rozlehlých travnatých pláních. Třeba že byl laskavý, většina zvířat se ho bála a neměl mnoho přátel. To se však mělo změnit, když se lev jednoho dne ocitl v nesnázích. Chcete vědět, jak to bylo? Pojďme to společně zjistit. Tak tedy, toho dne se lev vydal prozkoumat vzdálený konec planiny. Po nějaké době dostal žízeň a tak sešel k velkému jezeru, aby se napil. Namočil si do něho tlapy a hltal chladnou vodu. Když se však chtěl vrátit na břeh, zjistil, že se pomalu noří do bahna. Pokoušel se z něho vyprostit, ale čím více se snažil, tím hlouběji zapadal. Podíval se ke slunci, zda by mu pomohlo, ale to bylo zrovna unavené od samého svícení a odpočívalo za hustými temnými mraky. Když nastala noc a na tmavou oblohu vyplul měsíc, lev byl stále ještě uvězněn v blátě. Zavolal na měsíc, aby mu pomohl, ale ten byl příliš zaneprázdněn povídáním s hvězdami a neslyšel ho. Lev už přestával doufat, že ho někdo vysvobodí. Právě v tu chvíli šel kolem šakal a zpíval si. Proboha, lev, vykřikl. Vyděšený a překvapený šakal se právě chystal skočit do houští a ukrýt se tam, když na něj lev zavolal. Pomoz mi, šakale, prosím, pomoz mi, dočista jsem uvízl v bahně. Král džungle po mně chce, abych mu pomohl, pomyslel si s údivem šakal, obrátil se na lva a řekl, když tě vysvobodím, tak mě sežereš.
1: Nesežeru, slibuji, dávám ti své čestné lví slovo, neboj se, prosím, řekl lev. Když mě vysvobodíš, budu navždy tvým přítelem.
0: Šakal byl dobrotivý a nerad viděl, jak někdo trpí. Sebral proto všechnu svoji odvahu a přistoupil ke lvovi. S velkým funěním a

0: doufáním odhrabal bahno kolem ohromných lvích tlap. Lev se vší silou snažil tlapy zvednout a jednu po druhé se mu je podařilo z bahna vytáhnout. Pak se vydrápal na břeh, zatřepal svou mohutnou hřívou, pohodil hlavou a zařval: jsem volný a to jen díky tobě, příteli. Už je pozdě a tma a já žiju daleko odsud. Pomohl bys mi ještě jednou a nechal mě dnes přenocovat u sebe? Zeptal se. Začal váhavě šakal. Samozřejmě, že ti dávám své slovo, že neublížím tobě ani tvé rodině. Přerušil ho lev, který viděl, že jeho nový přítel má značné obavy.
1: No, když se slibuješ, myslím, ano, samozřejmě, že můžeš jít se mnou, ale můj příbytek je malý a skromný.
0: Odpověděl šakal, který se rozhodl, že bude lvovi důvěřovat. Šli tedy k šakalovi domů. Paní šakalová byla velmi polekaná, když lva uviděla, a malá šakalí štěňata se tak vyděsila, že se schovala mamince za zády.
1: Nebojte se, moji milí, lev je můj přítel, řekl pyšně šakal a vyprávěl, jak ho vysvobodil z bahna.
0: Paní šakalová byla nicméně stále nedůvěřivá. Pak ale lev řekl: dnes jsi mi prokázal velkou službu, příteli. Jakožto král džungle bych se ti chtěl odvděčit za tvou laskavost tím, že budu odteďka ochraňovat tebe i tvou rodinu. Chtěl bych, abyste žili spolu se mnou a mou rodinou v našem přepichovém královském doupěti.
2: Po chvíli domlouvání šakalové souhlasili a tak se druhý den ráno všichni vydali do lvího doupěte. Obě rodiny spolu žili šťastně a postupem času se lev a šakal stali nejlepšími přáteli. Po nějaké době však lvici začalo jejich přátelství vadit, neboť se obávala, že lev má šakalí rodinu radši než svou vlastní. Nejprve to byla jen taková malá myšlenka, ale čím více jí zaobírala, tím víc v jejím srdci rostlo zrnko závisti, až prostoupilo všechny její myšlenky. Jednoho dne se rozhodla, že šakali musí odejít. Od té chvíle, kdykoliv byla sama s paní šakalovou, vadila se s ní nebo kritizovala šakalí štěňata. Paní šakalová zprvu nevlídné chování lvice přehlížela, nakonec však po jednom velmi ošklivém dni řekla svému muži:
1: myslím, že už tady nejsme vítáni. Lvici vadí všechno, co udělám. Lev určitě chce, abychom odešli.
0: Šakal nevěřil tomu, že by lev porušil svůj slib. Šel tedy rovnou k němu a řekl:
1: příteli, možná jsme u tebe setrvali déle, než bylo záhodno. Zdá se, že tvoje žena už nás tady nechce. Chtěl bys, abychom odešli?
0: Lva to velmi překvapilo a zeptal se své ženy: moje drahá, je to pravda? Chceš, aby naši přátelé šli pryč?
1: Lvice se na něho smutně podívala a odpověděla: promiň, ale poslední dobou se zdá, že dáváš přednost šakalově rodině před svou vlastní. Vypadá to, jako bys o nás už neměl velký zájem.
0: Moje milovaná ženo, odpověděl lev. Dovol, abych tě ujistil, že moje láska k tobě a našim lvíčatům se s láskou k našim přátelům ani trochu nezmenšila. Když mi šakal zachránil život, stal jsem se navždy jeho dlužníkem, proto jsem jemu a jeho rodině nabídl, že je budu chránit. A moje péče o ně jen prohlubuje lásku k tobě a našim lvíčatům.
2: Když to lvice uslyšela, velmi se zastyděla za svou žárlivost. Šakalí rodině se za to několikrát omluvila a poté se lvice a milá paní Šakalová staly velkými přítelkyněmi. Od té doby prožili tyto dvě rodiny zbytek dnů společně, bez dalších rozmíšek či hádek. A jejich potomci pak spolu šťastně žili po celé generace. Někdy snadno dopustíme, aby obavy a žárlivost zakalily náš úsudek. Moudrý člověk ví, že má ve svém srdci dostatek lásky pro každou živou bytost na světě.
3: Milion bruntibárů, teď jsem tomu zase dala, jen co je pravda. Myslím si o sobě, kdo ví, jak nejsem chytrá, a sama pěkně lezu do pasti.
4: Co to?
3: K panu Špejlíkovi musím, protože jsem dala své liščí slovo a to se samo sebou splnit musí. Ale přitom mě zase pan uzenář Špejlík nesmí chytit, poněvadž to by zas pan lesník Březina prohrál těch 100 korun, o které se vsadil. Tak co mám dělat? Já už vím. Nejlepší ze všeho bude, když v sobotu odpoledne půjdu do města. Panečku, tohle byl nápad. V tomhle převlečení by mě určitě nepoznal ani sám pan lesník Březina.
4: A hleďme se.
3: Čokoládová ulice. Tak jsem tedy tady. Teď jen abych našla uzenářství pana Špejlíka. Musím podle vůně.
5: Pro krýle pána babičko, dávejte drobátko pozor, nebo vás něco přejede.
3: Pardě, klepeto. Děl jsem na všechny 4, samým leknutím nepadla. Koukám po výkladech, jako bych tu v životě nebyla a nechala bych se přejet automobilem. Ale vůně, uzenářství, to já cítím na stohonu. Větran z brokovnice, co to vidím tady vedle? Samé liščí kožíšky. No jak pak ne? Pan Matěj Jezevec, kožišník. Jemnáčku, a tuhle ten kožíšek, ten já dobře znám. Tady visí na tyči tetka Chňapka. Liška od stříbrného smrku. Tak už to má taky za sebou. A byla daleko mladší než já. A ani kožíšek nemá tak pěkný, jako je můj. Pardie, klepeto! Ještě, že jsem pan kožišník ty kožešiny pověsil. Už vím, jak na pana uzenáře vyzraju. Tralaličky, tralala, v lese roste smrk. Tralaličky, tralala, Špejlík o něj brk.
6: Babka jedna, co jí to pošedlo? Trojčí tu na ulici, jak nějaká mladiče na pleše. To jsou mi věci.
3: Ježíšku na křížku, jsem já to ale opravdu kmotra. Nejdřív se převleču za starou babku i paraple sebou táhnu, jen aby mě náhodou někdo nepoznal, a pak tady trdluju, jak nevěsta o posvícení. Musím se honem někde svléknout.
7: Pojďte, chlapi, pojďte. Máte všichni všechno připraveno? Vidle, sukovice, provazy. Všichni všechno?
8: Máme.
9: Vidle i sukovice.
8: I provazy.
10: I provazy máme.
7: A co je nového na ulici? Nic?
6: Kde pak? Ta se sem neodváží. akorát jedna babka si tamhle na ulici začala z ničeho nic poskakovat. Maši, tlačej bodky nebo čo?
7: Ale Lemko, za babku, tak dobře. A jak říkám, jak se liška objeví, všichni hurá po ní. To by v tom byl sám rohatý, aby nám někam utekla.
8: Dobré odpoledne ve spolek.
7: Liška, větrn dojtrnit, chyťte ji, kdo jí dopadne, dostane ode mě 10 korun.
9: Pozor, těží ke dveřím, pozor tam, chyťte ji, kdo za ocas.
10: Obklíček, obklíček.
7: Chyťte na ní, nesmí nám uniknout, za kůži dostanu 100.
10: Já jsem se nějak zamotal do provazu.
9: Liška nás nepočká.
7: Za ní, honem, za ní.
10: Určitě běžela do stokoly, to všechny lišky dělají.
8: Já je znám. Jo, houbelec do stodoly. Tak chytrá jsem taky a vím, že byste mě tam hledali. Tady jsem ve zdraví přežila tu hrůzu. Na tyči hned vedle tety Chňapky. Ale kdyby ta tyč náhodou praskla, tak bych tu docela určitě visela doopravdy. Tak, a teď honem, než se pan uzenář Špejlík s těmi chlapy vrátí, musím si vybrat nějakou pěknou šunku, aby viděl, že se mnou nejsou žádné žerty. A nebo radši dvě, za ten strach. Ale protože já jsem liška vzdělaná a inteligentní, musím mu za tu pochoutku náležitě poděkovat. Nejlepší bude, když mu tady v krámě nechám dopis. Tak, a je to.
7: Dojeli tak do Jitrnic, kam se jen ta mrška chlupatá mohla ztratit.
9: Zkusíme ještě, drobátko, zašťourat pod chlívkem.
7: Tak jo, a honem, a všichni dobře hlídat.
10: Čuj, zatracená liška, ještě mi zbouráte chlívek.
9: Není tam, pane Špejlíku, tak co budeme dělat?
7: Já nevím, a čertivem, i s tím chlívkem. Hlavně, že se té chlupatici zrzavé nepodařilo ukrást mi zase nějakou šunku. To bych musel navíc ještě ke vší škodě vyklopit panu lesníkovi Březinovi 100 korun. A takhle je zaplatí on mě?
10: Tak pozdrav pánbu, pane uženáři. My jdeme zase po svý práci.
7: Vrach se zmazec do Jitrnic. Hrom do Jelit. Tady byla šunka. A tuhle taky. A obě jsou pryč. Jsou dočista pryč. A 100 koruna taky. Prach se smrděnecky. Jestli já tu chlupatici chlupatou, tu zrsku zrzavou, jestli já ji někde dopadnu, já z ní na mou duši hadry cudzky nadělám. Co je to tady? To je nějaký dopis nebo co? No, moutě, kotě. Opravdu dopis. Ctěný pane Špejlíku, moc vám děkuju za ty dvě šunky. A abyste neměl tak moc velikou škodu, pošlete mi za ně účet zase do dutého stromu na rozcestí. A nezapomeňte vyplatit panu lesníkovi Březinovi těch 100 korun, poněvadž dluhy se platit musí. S octou liška od dutého stromu. Jíden, ne tolik škody, tolik škody. A ta mrška se mi ještě vysmívá.
11: Dobré odpoledne, pane Špejlíku. Tak co, jak pak to dopadlo? Přelstil jste moji lišku? Máte ji?
7: Nemám, pane lesníku. A o té vaší zrce chlupaté už nechci ani slyšet do smrti smrťoucí. Protože na mou duši je to ta nejchytřejší a nejmazanější liška, o které jsem jak těživ slyšel.
11: A co naše sázka?
7: To víte, že platí. A tady máte těch 100 korun. A ať je mezi námi pořádek.

Na kraji mlází, kde se protínaly lesní cesty, rostla mladá jedlička, hezká jako panenka, a všem pro potěšení voněla. Kolem ní se pořád něco dělo. Srnky přeběhly na pastvu, veverka cvičila skoky z větve na větev, přešel hajný a při něm šmejdil jeho pes s nosem jako vysavač a nasával všechny pachy. Někdy taky přejel lesní traktor a ten neměla ráda. Trochu se ho bála. Rachotil jako hromobití, vykuřoval, ačkoliv se to v lese nesmí, a nestydatě páchl. Nikomu neuhnul. A co mu stálo v cestě, na to šlápl. Za to jedlička měla ráda červeného ptáčka Křivku. Křivka si nejraději pochutnávala na semínkách ze šišek. Pořádala jednu za druhou, až se jí z vytahování semínek skřivil zobáček, že vypadal jako pokažené nůžky. Křivka zrovna přilítla s novou šiškou a usadila se s ní na jedličce, když se zpovzdálí ozvalo rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof. Ach, už zase jede rufuflák, vzdychla jedlička. A táhne klády. To zase rozryje celou cestu, řekl červený ptáček. Traktor supěl přes kořeny, přes kameny a čoudil. Za ním šel hajný a volal na něj: na křižovatce si nadjeď, ať při zatáčení neodřeš stromky. Ale kde pak traktor? Do křižovatky vjel jako Formule 1 a řízl jí nejkratším směrem. Dej pozor, vykřikla Křivka a leknutím pustila šišku. Ale bylo pozdě. Klády už dřely jedličku, ozvalo se prasknutí a jedlička zasténala. Její dvě nejdelší větve vláčel traktor za sebou. Nemehlo, takový krásný stromek zmrzačíš, zlobil se hajný, ale sebevětší zlobení neštěstí nenapraví. Moc to bolí? Ptala se jedličky Křivka. Přišly srnky i veverka a všichni ji litovali, dokonce hajného pes, který spíš na každého vrčel, jedličku litoval. Rány jedličku bolely, ale daleko víc jí bolelo, že je z ní mrzáček. Trápilo ji to pořád a snad by se utrápila, kdyby nebylo červeného ptáčka. Neber si to tak, podívej se, jaká já jsem šereda. O nic z toho nedělám, řekla Křivka a pitvořila se a nastavovala jedličce k podívání svůj křivý zobáček zprava zleva. Nejsi žádná šereda. Jsi krásný červený ptáček. A ty jsi pro mne zase moje hezká jedlička. Čas obracel listy kalendáře a jednou ráno bylo všude bílo. Blížily se Vánoce a děti se těšily na stromeček. Vánoční stromečky vybírá hajný a přišel taky k mlází, kde stála jedlička. Tuhle jedličku taky, ukázal na ní, stejně tady jen překáží a pořádný strom z ní už nebude. Já nechci, bránila se jedlička. Prosím vás, já nemohu. Mám tady červeného ptáčka. Málo kdo rozumí řeči stromů a tenký hlas jedličky už vůbec nebylo slyšet. Dřevaři jí podkasali větve, jak se to s vánočními stromky dělá, a naložili ji na nákladní auto. Jedlička tiše plakala a ronila krůpěje pryskyřice. Křivka ji ale slyšela a řekla: nepláč, pojedu s tebou. Mně by tady bez tebe taky bylo smutno. Sedla si na nákladní auto a jeli. V městě čekala jedlička s ostatními stromky. Borovičky, smrčky i jedle rozkládali větve, aby každý viděl, jak jsou pěkně rostlé a košaté. Jedlička z kraje mlází zůstala však podkasaná, aby nikdo nenašel Křivku, schovanou v jejich větvích.
Obě se bály chvíle, kdy se budou muset rozloučit. K jedličce ale přistoupil muž, ani ji nerozbalil a rovnou řekl: krásně voníš, tebe si vezmu. Nesl jedličku domů a křivka ve větvích ani nedutala. Doma postavil stromek do pokoje a zavolal: maminko, vybral jsem dětem jedličku, pojď se podívat. Žena přišla do pokoje, rozhrnula trochu větve a napůl zklamaně, napůl s výčitkou řekla: táto, kam zdal oči, vždyť je to mrzáček. To neříkejte, vykřikla rozlobeně křivka a vylétla z úkrytu. Něco takového jsem ještě nezažil, divil se muž. Maminko, otevři okno, ať může ven. Jen si leď, ptáčku, usmívala se žena a otevřela okno. Ale křivka lítala po pokoji a nakonec zase usedla na jedličku. Když chceš, můžeš zůstat, krčili oba rameny a usmívali se. Muž potom usadil jedličku do stojanu, jako by ji obul do střevíčku, a začal ji strojit. Ověsil ji stříbrnými šiškami a skleněnými ozdobami, které byly červené jako jahody, žluté jako pampelišky a modré jako voda ve studánce. Jedlička byla jako lesní princezna. Moc ti to sluší, řekla křivka. Jsem šťastná, šeptala jedlička. Jsi opravdu krásná, řekla křivka. A byla to pravda, protože krása kvete ze štěstí. Když na Štědrý den večer jedličku uviděli děti, měli tak velkou radost, že se nevešla do pokoje. A bylo slyšet až na ulici: máme nejhezčí vánoční stromeček a sedí na něm červený ptáček. A skutečně, nikde jinde neměli stromeček krásný jako lesní princezna s červeným ptáčkem.

0: ostatečném Kryšpínovi. Napsala Jana Merunková. Ve městě plném roztodivných lidiček bydlí pán. Když se podíváte na jeho domovní zvonek připevněný u vchodu do ohromné zahrady, kde v prostředku stojí dům, krásný a veliký jako zámek, zjistíte, že tu bydlí pan důležitý. Každé ráno chodí v 7:30 na procházku se svou elegantní kolií Duffy. Cestou z parku koupí noviny, složí je pod paží a pomalu kráčí ulicí dolů. Lidé ho zdraví a on pokyvuje hlavou, až krobeně se usmívá. Jen v neděli je to jiné. To si pán rád pospí. Obvykle vstává až v 9:00 a Duffy může běhat jen po zahradě. Předpolednem odjíždějí na pravidelné výlety a vracejí se až večer. Pan důležitý se rád chlubí vším, co má. Na svůj dům se zahradou je moc pyšný. Pořádá tam různá setkání, kde se lidé baví o tom, kde byli, s kým se potkali, co viděli, jak skvělý obchod uzavřeli. A všichni dohromady si myslí, jak jsou úžasní a nenahraditelní. Pan důležitý také přispěje svou troškou do mlýna. Rád svým přátelům ukazuje cizokrajné motýly přišpendlené za sklem a zarámované, jako by byly nějaký obrázek. A když se všichni dost vynadívají a přestanou říkat ach a ohoch, začne ukázka, jak úžasně chytrá a šikovná je Fenka Duffy, když umí nosit míček a skákat na povel na lavičku a zpátky na zem. Dneska se ale koná výjimečné setkání. Pan důležitý má narozeniny. V zahradním altánku je na stole prostřena spousta jídla a pití, až se zdá, že stůl praskne. Uprostřed všech těch dobrot je třípatrový dort se šlehačkou a hořícími svíčkami. Všichni přátelé pana důležitého přicházejí, přejí mu a dávají mu nejrůznější dárky. Na konci řady gratulantů postává jeden z kolegů pana důležitého a potutelně se usmívá. Před sebou nese něco ohromného. Není to ani kulaté, ani hranaté. Je to přikryté kusem žlutého saténu. Žádná mašle, žádný ozdobný balící papír. Je to ale zvláštní dárek. Konečně přišel na řadu. Postaví dárek na volnou židli, srdečně potřese rukou panu důležitému, pronese své přání a slavnostně ukáže na to žluté cosi, stojící uprostřed loučku přihlížejících zvědavců. Pan důležitý lehce zatáhne zací plátky a tajemství je odhaleno. Pan důležitý jen těžko schovává své dojetí a radost. V kleci před ním se polekaně rozhlíží dva pestrobarevní papoušci. To jsou Kryšpín a Lóra, představuje opeřence pan Veselý svému kolegovi. Děkuju vám, mám velikou radost, říká pan důležitý a obrátí se ke všem. Děkuji všem za krásné dárky. Prosím, pojďte ochutnat kousek dortu. Berte si, povzbuzuje přítomné, jídla a pití máme dost. Společnost se dobře baví a čas rychle ubíhá. Je skoro půlnoc, když se loučí poslední hosté. Kryšpín a Lóra celou tu dobu pozorují nastrojené dámy a pány v oblecích, jak procházejí zahradou, povídají si a z přeplněných talířů ujídají, kromě sladkostí, také ovoce a zeleninové saláty. Oběma z toho už kručí v břiše. Od odpoledne nic nejedli. A jak to tak vypadá, do rána se to asi nezmění. Nikdo si jich nevšímá a tak se rozhodnou, že je nejvyšší čas jít spát. Když v tom se objeví pan důležitý, vezme klec a odnáší ji do domu. No, vy jste krásní, povídá směrem k papouškům. Ani se nedivím, že už skoro spíte. Dneska byl perný den. Postaví klec v pokoji s tmavým leštěným nábytkem, bílým kobercem a krásnou vínovou sedačkou. Všechno je tak upravené. Ještě vám donesu vodu a něco na zub. Určitě jste pěkně hladoví, stará se pan důležitý a odejde pryč. Lóra lehce šťouhne do Kryšpína. Nespí, tvář se mile. Podívej, jak se u nás stará. to bude bydleníčko.
1: Uvidíš, že se nám tu bude líbit. Určitě tu bude lépe, než za výlohou z Verimexu.
2: No jo. Teď se stará, bručí Krišpín. Hlady nevidím a křídla mám jak z olova, jak jsem unavený.
1: Hele, už jde, čepíří se Lóra. Nedej se prosit.
0: Ukaž mu, jaké máš krásné peří. Protahuje Lóra vehementně svá křídla.
2: Krišpín se tedy zapojí do divadelního představení pro jediného diváka.
0: Vám to jde, přikivuje hlavou pan důležitý.
2: Jo, no, jste fešáci. Tady máte kousek salátu a tady mrkvičku. A sem dáme něco na žízeň.
0: Dolévá do pítka čerstvou vodu.
2: Teď už je ale pozdě. Tak, hajdy na kutě.
0: Rozloučí se pan důležitý a zhasne lampu. Noc uteče a do pokoje se derou první sluneční paprsky. Šimrají Krišpína na zobáčku, až ho docela probudí. Netrvá dlouho a vzhůruje i Lóra. Za oknem se culí sluníčko, nikde ani mráček. Taková správná letní neděle.
1: Lóro, co budeme dneska dělat?
0: Začne plánovat program Krišpín.
1: Mohli bychom si trochu procvičit hlasivky a
0: zaspívat si, co říkáš? Navrhuje Lóra.
2: No a co pak? Přemýšlí nahlas Krišpín.
1: Pak bychom měli trošku uklidit. Podívej se, ten starý salát.
0: Ukazuje křídlem na podlážku klece Lóra.
2: Já bych chtěl hrát na honěnou
1: a potom bychom si mohli povídat o tom, jak by to bylo krásné, kdybychom byli volní a mohli si létat, kdykoliv se nám zachce.
0: Zasněně přivírá oči Krišpín.
1: Tak jo, uklidíme až odpoledne.
0: Vytahuje Lóra notový sešit spoza zrcátka připevněného na mřížce klece. Kterou si dáme? Mrkne na Krišpína.
2: Třeba tuhle,
0: zadrnčí papoušek. Zpívají o 106. Chvíli nahoře, chvíli hluboko. Jde jim to jedna báseň. Když se chystají na další papouščí duet, rozrazí se dveře. Stojí v nich Daffy, chytá si předními packami uši a strašně kvílí. Papoušci se na ní úžasle dívají. Lóra chvíli přemýšlí a pak šeptá Krišpínovi, třeba si chce zaspívat s námi. Začneme trochu níž, ona to s tím psím hlasem tak vysoko nevytáhne.
2: Oba se tedy nadechnou a začnou další song. Daffy je zoufalá,
1: v hlavě má zmatek. Má se chovat jako způsobná dáma a nějak přežít řev těch dvou strakapoudů? Nebo se má zachovat jako podvraťák a nemilosrdně schodit klec i s těmi vycpávkami do polštáře ze stolu, aby si uvědomili, kdo je tady pánem?
0: Než se však Daffy rozmyslí, co udělá, stojí v pokoji pan důležitý.
2: Vypadá rozlobeně. Tak dost, rozkřikne se.
0: Všichni naraz stichnou a ani nedutají.
2: Pan důležitý se drží za hlavu a vzdychá. Vy jste mi pěkní dárečci.
0: Daffy pohotově přiskočí.
1: Já jim říkala, že se to nedá poslouchat, ale nedali se zastavit.
0: Žaluje a úlisně se otírá panu důležitému o nohavici.
1: Měl byste je vrátit, což pak vám nestačím já?
0: Dělá Daffy smutné oči na svého pána.
2: Daffinko, počkej, hned se ti budu věnovat.
3: Pojedeme pryč, to se ti bude líbit.
2: Jenom ty křiklouny odnesu do vstupní haly. Tam si mohou vřískat, jak chtějí.
0: Řekne pan důležitý a odnáší klec z papoušky pryč z krásného útulného pokoje.
1: Konečně!
0: Utrousí Daffy vítězoslavně a následuje pánička.
1: To ne! My jsme vám jen chtěli udělat radost! Máchá křídly Lóra.
2: To pozor, my nejsme žádní křiklouni!
0: Rozčiluje se Krišpín a lomcuje dvířky klece. Pan důležitý se rychle rozhlédne po hale a postaví klec na nízkou skříňku nedaleko okna. Pak se otočí a odkráčí po mramorových schodech někam do patra.
1: Duffy se chvíli producíruje pohales nosem nahoru a pak se natáhne na pohovku u konferenčního stolku. Než si lehne, ještě koutkem oka zkontroluje, jestli náhodou na stolku nezbylo něco dobrého od včerejška. Ale nic vhodného pro její mlsný jazyček nezahlédne. Miska s vlašskými jadérky, mísa s ovocem. Fuj, působí to víc jako dekorace, než jako něco k snědku. Netrvá to dlouho a po schodech schází pán ve sportovním tričku, nových džínách, na nohou vycházkové polobotky, přes rameno sportovní tašku.
3: Duffy, jdeme, v klubu nás už čekají, volá na Fenku na lenožce.
1: Oh, to já ráda do klubu, vyštěkne Duffy a je na nohou. Pojede s námi slečna Perenika?
3: Vezme sebou Astora? Sype ze sebe Duffy jednu otázku za druhou a hopsá ke dveřím. No, jen se nezblázni radostí, otevírá dveře pan důležitý.
1: V tom Kryšpínovi zakručí v břiše. Haló, stůjte, co snídaně, vraťte se, my máme hlad, strašný hlad. Jančí Kryšpín, div mu nevyskočí hlasivky z krku. Dveře zaklaply, papoušci zůstali sami. Hala najednou působí tak prázdně a studeně.
4: A co si počneme, vzdychá Lóra.
3: Nevěř hlavu, krůtí brko, něco vymyslíme, říká zadumaně Kryšpín a škrábe se na zobáčku.
4: Dáš si půlku?
1: Ukazuje Lóra na oschlý zbytek salátu.
4: Dobré to asi nebude, ale třeba to zažene hlad aspoň na chvíli.
1: Dodá ještě a drábkem krájí zelený list na dvě poloviny.
3: No nechci.
4: Dal bych si slunečnicová semínka nebo pořádný kusí jablka nebo mrkvičku nebo...
1: Představuje si Kryšpín laskominy, až se mu zbíhají sliny. Na to si nech zajít chuť, štípne lehce Lóra Kryšpína do křídla, aby přestal snít s otevřenýma očima.
4: Už je ráno, tyhle sny si nech na večer,
1: dodá ještě.
4: Já jen myslel,
1: zatváří se tajemně Kryšpín, že tamhle ta hostina je tu pro nás. A kývne hlavou ke stolku, u kterého před chvílí ležela Duffy.
4: O, Kryšpíne, vydechne obdivně Lóra, ty jsi génius? Jak se ale dostaneme z klece?
1: Nech mě chvíli přemýšlet a uvidíš, usmívá se papoušek. Po pár minutách je všechno vymyšleno, naplánováno. Stačí se jen zapřít o stěnu klece, trochu zatáhnout správným směrem, mít kapičku štěstí a hop! Dvířka se slomozem otevřou, kovový zvuk tahá za uši, ale cesta ke stolu s dobrotami je volná. Oba papoušci přeletí halu a usadí se na hnědém dřevě.
3: Hostina, pochoduje Kryšpín směrem k míse s ovocem. Trošku mu to klouže, takže vypadá jako klaun v cirkuse.
4: To je legrace, směje se Lóra. Umíš si představit, jak by zuřila Duffy, kdyby nás tu takhle viděla?
1: Ani bych to moc zažít nechtěl. Víš, jaký má knučák?
3: A ten chlapi na všechno naletí. S tou budou ještě potíže.
1: Prorocky pokynuje hlavou Kryšpín. Co budeme dělat, až se najíme? Vyzvídá Lóra.
4: Já bych si chtěla prohlédnout dům.
1: Poletíš taky? Láká Kryšpína. Ten jenom kývne, dojí kousek jablka a je připraven na výpravu po domě. Je to opravdu nádherný dům. Nahoře na schodech najde Lóra první atrakci. Velké stojací hodiny s kyvadlem ve tvaru půl měsíce. Pojď se zhoupnout, volá nadšeně na Kryšpína.
3: To si dá Kryšpín líbit.
4: Hou sem, hou tam, panečku, to je paráda. A co dál?
5: Vážené dámy, vážení pánové, přistupte blíže, pojďte se pobavit. Náš křišťálový kolotoč má speciální prodloužené jízdy jen pro vás.
1: Vyvolává jako na pouti Kryšpín zavěšený mezi ozdobami skleněného lustru.
5: Rád závodíte, rád změříte své síly se svým soupeřem, nenechte se odradit a ukažte, že závod ve šplhání po záclonách je jen hračka pro děti.
1: napodobuje pouťový tlampač Lóra, se vší horlivosti šplhá po krajkové zácloně až ke stropu. Poletují od jednoho pokoje ke druhému, prohlížejí se v benátských zrcadlech. Oba se báječně baví a užívají si svobody, když najednou Lóra povídá:
4: jsem unavená, musím si odpočinout a napít se. Mám hrozitánskou žízeň.
1: Než se Krišpín stačí ohlédnout, Lóra sedí na okraji stojanu a pije vodu z květinové misky. Jeden doušek, druhý, třetí.
4: To je úleva,
1: pohladí si bříško. Co's to udělala, děsí se Krišpín. Nevíš, jestli to byla čistá voda, nebo jestli v ní byly nějaké přísady pro kytky?
4: Asi, něco tam.
1: S Lórou se motá celý svět. Co je ti? Lóro, vstávej, spěchá jí Krišpín na pomoc. Musíš na vzduch k oknu, postrkuje ji. Lóře je ale hodně špatně. Bolí jí bříško, hlava. Je celá malátná, sotva se doplouží na okenní rám. Dál to nejde. Dobrá, zůstaň tady. Já najdu nějakého doktora. Někoho přivedu, aby ti pomohl. Upravuje Krišpín Lóře fialkový list pod hlavou místo polštáře. Ještě, že v pokoji je pootevřené okno, jinak by to s Lórou špatně dopadlo. Krišpín se ještě jednou otočí, zakrouží kolem okna a vyrazí směrem k nejbližšímu stromu, kde by mohl najít hnízdo nějakého jiného ptačího druhu a zeptat se na cestu k lékaři. Má štěstí. Paní Kosice je příjemná dáma, velmi starostlivá a ochotná pomoci. Vysvětluje Krišpínovi cestu do zoologické zahrady, protože tam mají toho nejlepšího ptačího doktora, jakého zná. Máchá přitom křídly, až dělá průvan. Nakonec Krišpína poplácá po zádech, jako aby se nebál, že všechno dobře dopadne, rozloučí se a každý si jde po svém. Papoušek, povzbuzený vidinou rychlé pomoci Lóře, letí jako o závod. Jenom si stále opakuje, šikmo přes park, přes řeku, pak dvě zatáčky a je v zoo. U pokladny se zeptat na pana doktora a je vyhráno. Cesta uběhla rychle, ale co to? Paní u pokladny není ani vidět za houfem postávajících dětí a rodičů. Co teď? Krišpín dlouho neváhá a vletí dovnitř zoo a první, na koho narazí, je šimpanz Oliver. Vesele poskakuje z větve na větev a předvádí se mamince s dvěma dětmi. Hej, opičáku, zavolá Krišpín. Kde najdu doktora? Lóře je moc špatně a musím ji zachránit, než se vrátí Daffy a pan důležitý domů.
2: Kdo je u tebe opičák, papouchu?
1: Rozčiluje se na oko dobrák Oliver.
2: Jsem Oliver.
4: Krišpín, těší mě,
1: představuje se papoušek. Pomůžeš mi? Mrká na nového kamaráda.
2: Doktor tu ale dneska není. Musel k nějakému případu do cirkusu. Víš co, počkej na mě u žirafy Cecílie. Přijdu s Jonášem.
1: Spřádá plány Oliver. Krišpín proletí zahradou až k jejímu okraji, kde se pase vysokánská žirafa.
4: Dobrý den, Cecilko. Posílá mě Oliver. Prý nám pomůžete zachránit Lóru, chrlí ze sebe udýchaný papoušek.
2: Ráda, přikivuje rozvážně hlavou žirafa.
1: Než Krišpín vysvětlí, co se stalo, už jsou tu Oliver a Jonáš.
2: Jsem Jonáš.
1: Představuje se uctivě dlouhý, hubený had. Na co potřebujeme sebou hada? Diví se Krišpín.
2: Je to kamarád a všechno podniká s námi, řekne rázně Oliver, aby nebylo pochyb, že sestava zachránců je jasně daná.
1: Pak si sedne Cecilce na záda, Jonáš se jí omotá kolem krku, takže vypadá jako sametová stužka, a vyrazí zadním vchodem ven. Krišpín letí vpředu a ukazuje cestu. Štrádují si to přímo k zahradě domu pana důležitého. Oliver a Jonáš jsou v zahradě co by dub. Cecilce dá trošku práci přelézt plot. Ale už je všechno v pořádku a všichni pospíchají k oknu, kde chudinka Lóra leží na smrt nemocná. Už nemůže ani vstát, jen koulí očima a vzdychá.
3: Oliver, Jonáš a Krišpín stojí kolem Lory jak tři sudičky. Cecilka natahuje krk a opírá si bradu o okraj parapetu. Jak Loru dostaneme pryč, lámou si hlavu kamarádi. V tu chvíli se před vchodem ozvou brzdy auta, klapnutí dveří a psí štěkot před brankou. To je pan Důležitý a Duffy, zbledne Krišpín. Na velké přemýšlení není čas, štouchne hlavou Jonáš do Olivera. Spiklenecky na sebe mrknou a pak už to jde ráz na ráz. Oliver chytne Jonáše místo provázku, zaváže Loru jako spěšný balík, Krišpín jim kulí oči, Cecilka na nic nečeká, popadne Jonáše jemně do pusy a peláši pryč přes zahradu přímo ke dveřím, kudy právě vchází pan Důležitý. Krišpín letí za nimi s vítězným pokřikem. Povedlo se. Pan Důležitý je tak překvapený, že to vypadá, že na dobro skameněl. Duffy se třese jako obyčejný ratlík, schovaná za keřem tůví. I pan doktor se už vrátil do zoologické zahrady. A to je dobře. Lóře vypumpuje žaludek a najde pro ní i prostatečného Krišpína, prostornou voliéru, aby už nemuseli bydlet u lidí, kteří je nemají rádi. Takže, až půjdete do zoo, nezapomeňte je navštívit.

0: Proč byla veverka spokojená? Jednou se veverka houpala na vršku vysokého smrku. Houpala se, houpala, dodaleka koukala a viděla až do městečka na náměstí. Byl tam zrovna trh. Na stáncích byly vyrovnané hromady jablek a hrušek, kopce švestek, ringlí a slív, ošatky a mísy, angreštu, vína a hub. Ze džbánků a stalířků voněly borůvky, jahody a maliny. Zítra půjdu taky na trh, rozhodla se veverka. Budu prodávat oříšky. Druhý den ráno už stála na náměstí u stánku. Vysypala z pytlíku na pult hromádku oříšků a čekala na prvního zákazníka. Zanedlouho se u ní zastavil jezevec.
1: Prosil bych 10 deka,
0: řekl. Veverka už chtěla dát oříšky na váhu, když jí blesklo hlavou. Jsou dobré? Nejsou žluklé nebo dokonce zkažené? Než začnu prodávat, musím se přesvědčit, jaké mám zboží, aby si nikdo nemohl stěžovat. A řekla jezevci, pane, mám ještě moc práce. Počítejte zatím třeba motýly a přijďte sem až za chvíli. Jezevec odešel. Veverka vzala jeden oříšek, chroupla do něj a spokojeně si popotáhla vousky. Dobrý je. A sladoučký, ten mě hambu neudělá, kdo si koupí, neprohloupí. Ale to už stál u stánku ježek.
2: Prosil bych 1/4 kila.
0: Veverce se zbíhaly sliny, že málem nenechala ježka ani domluvit. Přijďte za chvíli, zatím vám zboží připravím, řekla mu. Sotva se ježek otočil, schroupla druhý oříšek.
1: Je výborný, znamenitý, ale jsou všechny takové.
0: Co kdyby ty další nebyly bez chyby? Nesmím nic ponechat náhodě. Ochutnala třetí oříšek, 4. a 5. Brala jeden za druhým a dočista zapomněla, že je přišla na trh prodávat. Na pultě už ležel jediný oříšek, poslední. Veverka se na něj zálibně podívala, ale najednou si všimla, že u ní stojí malý chlapeček a zvědavě si ji prohlíží. Tady máš, ať si taky pochutnáš, řekla a dala mu oříšek do dlaně, abys věděl, jakou dobrotu jsem dnes přinesla na trh. Usmála se, vzala prázdný pytlík a pospíchala domů. Měla jsem dobré oříšky, libovala si cestou. Kdo by si je koupil, ten by neprohloupil. Byla spokojená, že se jí procházka do města tak vyvedla. Prošla se a přitom se náramně najedla.
3: Jednou šli Mach a Šebestová do školy a jako obyčejně Jonatán utekl paní Kadrnoškové, aby je do školy doprovodil. A jako obyčejně paní Kadrnošková vyběhla za ním a volala: Jonatáne, domů, nemyslíš si, že tě budu honit někde po ulicích? Ale v tom uviděl Jonatán paní Cibulkovou s kočkou Micínkou a nastal, jako obyčejně, strašlivý binec. Micínka prskala, paní Cibulková vřískala, Jonatán štěkal a nájemníci vybíhali z bytů a křičeli: co se to zase děje? Kdy už bude konečně pokoj? Zase ten Jonatán, safraportský pes, kdo to má pořád poslouchat? Už toho máme plný zuby, ještě jednou a poletí z domu i s tou kočkou a basta fidli. A Mach s Šebestovou šli do školy, oba kroutili hlavou a Mach řekl: člověče, Šebestová, můžeš to pochopit? Takový poslušný a inteligentní pes, 100x chytřejší než Horáček nebo Pažout, a takhle se strapňuje. No řekni, jestli tě to neštve. A Šebestová řekla: to je teda fakt, poslušný je, inteligentní taky, ale jak uvidí Micku, chová se jako blbeček. S tím by se mělo vážně něco udělat. Ten den probírala soudružka učitelka hudební nástroje. Fagot, basu, bombardon, heligon a taky buben zvaný tympán. A horáček hned samozřejmě předváděl, jak se na takový tympán hraje. Začal mlátit blázen jeden do hlavy Čermákovou, co seděla před ním. Ta si to samo sebou nenechala líbit, takže si asi dovedete představit, co se ve třídě dělo. Ale nakonec je soudružka učitelka od sebe přece jenom roztrhla a řekla: Horáček k tabuli a Čermáková taky. Vidím, že je na čase, abych vám vysvětlila základní pravidla společenského chování. Protože kdyby člověk nevěděl, co jste zač, mohl by si vás klidně splést s pavijány nebo tygry v zoologické zahradě. A Horáček s Čermákovou přišli na stupínek a soudružka učitelka řekla: Tak si tedy pamatuj, Horáčku, že muž se k ženě nikdy nechová neurvale jako nějaký Kanaďan při hokeji, ale vždycky jemně, ušlechtile a galantně, za což mu žena odplácí čím? No Čermáková, no přece svou roztomilostí, zkusme si to. A soudružka učitelka si sedla na židli, ale hned zase vstávala a přitom říkala Čermákové: Dávej pozor, Čermáková, ty jsi dáma, já jsem pán a právě ti uvolňuji místo v tramvaji. A ty uděláš co? No přece tohle. A soudružka učitelka kývla lehonce hlavou, jakože děkuje, a přitom se strašně krásně usmála. Ale hned se zase zamračila, ukázala prstem na Horáčka a řekla: Tak, a teď to zkusíš ty. A Horáček si sedl na židli a hned zase vstal, jakože je ta židle volná a že si na ní může Čermáková sednout. A Čermáková si sedla, kývla hlavou, jakože děkuje, a přitom se na Horáčka strašně krásně usmála a soudružka učitelka začala tleskat a volat na celou třídu: No vidíte, děti, jak jim to jde? Najednou se chovají jako dva lidé a ještě před chvílí na sebe byli jako pes a kočka. Výborně, tak se mi to líbí, budeme v tom pokračovat a vysvětlíme si, kdo koho pouští první do dveří a tak dále a tak dále. Je toho mnoho, nesmíme ztrácet čas. A když potom šli Mach s Šebestovou domů, řekla Šebestová: Hele, Machu, tak mě napadá, když se můžou slušnému chování naučit Čermáková s Horáčkem, proč by to nemohli pochopit Micka s Jonatánem, co říkáš? Ale Mach vykulil oči. Šebestová, seš ty vůbec normální? Co pak to jde vysvětlit psovi, aby pustil kočku sednout? Ty vážně nemáš všech pět pohromadě. Ale Šebestová řekla: Víš co, nech to na mě. A hned po obědě sotva měla hotové úkoly, zazvonila na Macha, šla s ním k paní Cibulkové, učila si kočku Micku, slušně poděkovala a když paní Cibulková zavřela dveře, řekla do sluchátka: Prosím vás, my bychom strašně moc potřebovali, aby se z Micky stala normální slečna, která umí mluvit. A ze sluchátka se ozvalo: Přijete si, aby to byla bruneta nebo má být blond? A Šebestová řekla: To je jedno, třeba blond. A najednou byla z kočky slečna, která řekla: Krindy pindy, co to má znamenat? Někdo mi ukrad přední nohy. Ale Šebestová ji hned uklidňovala: Jenom žádný strach, ty nohy máte za chvilku zpátky. Machu, jdi s ní dolů, já za chvíli přijdu. A Mach šel s Mickou po schodech dolů a pak s ní stál venku před domem a Micka se pořád ptala: A co se mnou vlastně bude? Já tomu nerozumím. Jak teď budu chytat myši? To už jako nebudu kočka, nebo co? A Mach řekl: Ale jo, nebojte se, vy jste vlastně pořád kočka, a jaká? Ale v tom vyšla z domu Šebestová s takovým elegantním pánem a když přišla blíž, řekla: Dovolte mi, cínko, ráda bych vám představila tohoto pána. To je totiž Jonatán. Jenže sotva to řekla, Micka začala prskat, Jonatán vrčet a než by řekl švec, byli oba v trapu. A Mach řekl Šebestové, no vidíš, ty trdlo, tady to máš ty svý experimenty. Když se do sebe pustili dřív, tak to bylo celkem normální. Pes je pes a kočka je kočka, ale teď je z toho hotovej společenský škandál, jen se podívej. Pes je pes a kočka je kočka, ale teď je z toho hotovej společenský škandál, jen se podívej. A opravdu, bylo to něco.

jsem propadla. A všichni volali, fuj, to je ale ostuda, styďte se. A protože Jonatán byl poslušný pes a Micinka byla poslušná kočka, oba byli zvyklí poslouchat a když slyšeli, styďte se, tak se styděli. A styděli se tak strašně moc, že se až Šebestová polekala a volala, dost, pro pána Jana, ještě se vám něco stane. Ostatně stydět se to není k ničemu. Lepší je chyby napravit. Slezte z toho stromu a ty, Jonatáne, nabídni tadyhle Micince pěkně rámě, koukej si, jak se to dělá. A Šebestová s Machem ukázali Jonatánovi, jak se nabízí rámě. Micinka se do Jonatána pěkně zavěsila, Šebestová s Machem si je oba odvedli na zahradu a tam je celé odpoledne učili všemu, co soudružka učitelka vykládala ve škole. A když potom ráno potkal pes Jonatán paní Cibulkovou s kočkou Micinkou a paní Cibulková křičela, Micinko, uteč! A paní Katnošková, Jonatáne, ke mně! Když zkrátka celý dům čekal další příšerný cirkus, zůstali všichni jako solné sloupy, protože viděli něco úplně mimořádného. Viděli, jak Jonatán políbil Micince tlapku, jak otevřel domovní dveře a pustil jí první na ulici, což bylo něco tak neuvěřitelného, že na paní Hubáčkovou šly mrákoty a pořád chudák opakoval, ten pes se chová líp než můj manžel. Řekněte mi, jak je to možný, odkdy se psi chovají podle Guta Jarkovského. A paní Krupičková jí utěšovala, nesmíte si to tak brát, paní Hubáčková, když se k sobě lidi občas chovají jako pes a kočka, proč by se nemohli pes a kočka tu a tam chovat jako lidi, že ano? A pan Krupička dodal, milá paní, to je jenom důkaz, že slušné chování není nic tak těžké.

0: Jednoho krásného dne se Pooh vydal až na vršek lesa, aby se podíval, zda se jeho přítel Krištůfek Robin ještě vůbec zajímá o medvědy. Toho dne ráno při snídani ho najednou napadla nová píseň. Začínala takto.
1: Sláva, ať žije medvěd, ať žije medvěd, ať si je teplo, ať si je mráz, jen když mám sladký med na nose zas, ať je tam sníh, ať je tam led, jen když mám na prackách sladoučký med. Sláva, ať žije Pooh, ať žije Pooh, za malou chviličku oběd, oběd je tu, oběd, oběd je tu.
0: Byl touto písní tak nadšen, že si ji zpíval celou cestu až na vrchol lesa. Krištůfek Robin seděl před dveřmi a obouval si holínky. Jakmile Pooh spatřil holínky, věděl, že se chystá nějaké dobrodružství. Hřbetem pracky si setřel z nosu med a upravil se co nejlépe, aby bylo vidět, že je na všechno připraven. Dobré jitro, Krištůfku Robine, zvolal. Nazdar, medvídku Pooh, řekl Krištůfek Robin. Dnes půjdeme všichni na expedici.
2: Na expedici? Řekl Pooh dychtivě. Ještě jsem nikdy na žádné nebyl. A kam půjdeme na tu expedici?
0: Expedici, hlupáčku. Půjdeme objevit severní točnu.
2: Aha, řekl Pooh. A co je to severní točna? Zeptal se.
0: To je to, co lidi objevují, řekl Krištůfek Robin ledabile, ale sám to jistě nevěděl.
2: Aha, už to vím, řekl Pooh. Medvědi to mohou taky objevovat?
0: To se ví. A králíček, a klokanice, a všichni. Je to expedice. Honem řekni ostatním, aby se připravili, já si zatím prohlídnu svou pušku, jestli je v pořádku. A všichni si musí přinést potraviny.
2: Co si musí přinést?
0: Něco k snědku.
2: Aha, řekl Pooh spokojeně, hned jsem si to myslel, jdu jim to říct.
0: A odběhl.

0: nejdřív potkal králíčka. Nazdar králíčku, řekl. Jdeme s Krištůfkem Robinem všichni na expedici.
1: Co to je? Jak to vypadá, když jsi na tom?
0: Taková loď, myslím, řekl Pů.
2: To jo.
0: Ano. A půjdeme objevit točnu, nebo co? No, zkrátka, jdeme to objevit.
1: Opravdu?
0: Řekl králíček. Ano. A máme si přinést sebou polízaniny. No, něco k jídlu, kdybychom na ně třeba dostali chuť. Řekni to klokanici, ano?
3: Opustil králíčka a uháněl k prasátkovu domku. Za chvíli byli všichni připraveni na vršku v lese a expedice se vydala na cestu hledat severní točnu. Napřed šel Krištůfek Robin a králíček, pak Pů s prasátkem, pak klokanice s klokánkem v kapse a sova a nakonec pak i Jáček. A cestou si spolu povídali o tom i o onom, všichni kromě Půa, který skládal v duchu píseň.

0: Přišli k potoku, který se vinul a kroutil mezi skalnatými břehy, a Krištůfek Robin hned poznal, jak je tam nebezpečno. Takové místo, vykládal Krištůfek, se zrovna hodí k přepadení. Jaké pálení, zašeptal Pů. Popálení?
1: Ale můj milý Pů, řekla sova povýšeně, nevíš, co to je přepadení? Přepadení je jakési překvapení.
0: Popálení někdy taky, řekl Pů.
1: Když na tebe někdo z nenadání skočí, to je přepadení, řekla sova.
0: Teď už Pů věděl, co to je přepadení, a řekl, že oheň na něho také jednou skočil a popálil ho tak, že to trvalo 6 dní, než se mu to zahojilo.
1: Ale my nemluvíme o popálení, řekla sova nadurděně.
0: Já ano, řekl Pů. Nyní stoupali opatrně do kopce z kamene na kámen a když ušli kus cesty, přišli k místu, kde se břehy rozšiřovaly tak, že po obou stranách potoka byl široký travnatý pruh. Tam se mohli usadit a odpočívat. Jak to uviděl Krištůfek Robin, zvolal zastavit a všichni si sedli a odpočívali. Myslím, řekl Krištůfek Robin, že bychom teď měli sníst všecky své potraviny, abychom se s nimi nemuseli nést.
2: To je dobrý nápad, řekl Pů a dal se do toho.
0: Máte všichni něco sebou? Zeptal se Krištůfek Robin.
2: Všichni až na mne, řekl i Jáček, jako obyčejně.
0: A rozhlížel se svým smutným pohledem.
2: Nesedí snad náhodou někdo z vás na bodláčí?
3: Myslím, že já, řekl Pů.
0: Ouvej. Vstal a podíval se pod sebe.
3: Ano, já, hned jsem si to myslel.
2: Děkuju ti, Pů, jestli jsi už hotov.
0: A přešel k Půovu místu a dal se do jídla.
2: Nesvědčí mu to, víš, když se na něm sedí,
0: mluvil dál, až víkal bodláčí.
2: Bere mu to všechnu svěžest. Pamatujte si to pro podruhé vy všichni. Trochu uznání, trochu ohledu na druhé a hned je všechno jinačí.
0: Sotva Krištůfek Robin dojedl, pošeptal něco králíčkovi a poodešli spolu kus proti proudu. Nechtěl jsem, aby to ostatní slyšeli, řekl Krištůfek Robin. Samozřejmě, řekl králíček a tvářil se důležitě. Chtěl jsem se jenom zeptat, jestli snad ty, králíčku, náhodou nevíš, jak vypadá severní točna. Tak, řekl králíček a hladil si vousy. Ty se mne tedy ptáš? Kdysi jsem to věděl, ale nějak jsem to zapomněl, řekl Krištůfek Robin, jako by se nechumelilo.
4: To je divné, řekl králíček, ale taky jsem to nějak zapomněl a... Když jsem to věděl?
0: Myslím, že to bude tyč zapíchnutá do země, mínil Krištůfek Robin.
4: Jistě to bude tyč a mělo by se to jmenovat tyčna, řekl králíček.
0: Taky jsem si to myslel, řekl Krištůfek Robin.
4: Teď jde jen o to, kde je ta tyč zapíchnutá, řekl králíček.
0: Klokánek si myl obličej a pracky v potoce a klokanice všem vykládala, že si poprvé myje obličej sám.
2: Já na tohle věčné mytí nedržím, bručel i Jáček. To moderní hloupé povídání o mytí za ušima. Co ty o tom soudíš, Pů?
3: No já, řekl Pů, já si myslím...
0: Ale už nikdy se nedozvíme, co si Pů myslil. Neboť klokánek najednou vykřikl, udělal žbluňk a klokanice spustila zděšený křik.
2: To je z toho mytí, řekl i Jáček.
4: Klokánek spadl do vody?
0: Zvolal králíček a pospíchal mu s Krištůfkem Robinem na pomoc.
3: Podívejte se, jak plavu!
0: Kvičel klokánek, ale proud ho nesl dál.
3: Nestalo se ti něco, klokánku?
0: volala klokanice plná úzkosti.
5: Ne,
0: křičel klokánek, podívej se, jak plavu. Všichni se snažili pomáhat. Jáček se otočil a svěsil ocas nad tůňku, do které klokánek spadl a bručel pro sebe.
2: Pořád samé mytí. Chyť se klokánku mého ocasu a bude dobře.
0: A Krištůfek, Robin s Králíčkem běželi kolem Jáčka a volali na ostatní. Už jdu, klokánku, volal Krištůfek Robin. Položte vy ostatní něco přes potok o kus níž. Ale Pů už něco měl. O kousek níže pod klokánkem stál s velkou tyčí v prackách. Klokanice ji uchopila na druhé straně a tak ji drželi dole přes potok. Klokánek stále ještě blábolil, podívej se, jak plavu, a byl hnán proudem k tyči, chytil se jí a vylezl. Viděli jste, jak jsem plaval? Kvičel klokánek vzrušeně, zatímco ho klokanice hubovala a třela. Pů, viděl jsi, jak jsem plaval? Tomu se říká plavat, co jsem dělal. Viděl jsi, co jsem dělal, králičku, plaval? Krištůfku, Robine, viděl jsi mne? Ale Krištůfek Robin ho neposlouchal. Díval se na Půa. Pů, řekl, kde jsi našel tu tyč? Pů pohlédl na tyč ve svých rukou.
3: Našel jsem ji, řekl. Myslel jsem si, že by mohla být užitečná, tak jsem ji sebral.
0: Pů, řekl Krištůfek Robin slavnostně, expedice je u cíle. Našel si severní tyčnu. Aha, řekl Pů. Jáček seděl s ocasem ve vodě, když se k němu vrátili.
2: Řekněte klokánkovi, ať honem dělá, řekl. Začíná mi být zima na ocas. Nechci si naříkat, ale jen to tak povídám. Nechci si stěžovat, ale je to tak. Ocas mě studí.
5: Tady jsem,
0: vykřikl klokánek.
2: A tady jsi.
5: Viděl jsi, jak jsem plaval?
0: Jáček vytáhl ocas z vody a mával jim ze strany na stranu.
2: To jsem si myslel, řekl. Úplně mi zdřevěněl. Nemám v něm žádný cit. To je ono. Zdřevěněl. Když to nikomu nevadí, je to asi v pořádku.
0: Chudinko Jáčku, osuším ti jej, řekl Krištůfek Robin a vzal kapesník a třel jej.
2: Děkuju ti, Krištůfku Robine. Zdá se, že ty jediný mi rozumíš. Ti druzí se nedovedou do ničeho vžít. Ocas pro ně není ocasem. Je to jen kousek něčeho, co visí vzadu.
0: Nic z toho nedělej, Jáčku, řekl Krištůfek Robin a třel ho, co mu síly stačily. Je to lepší?
2: Už trochu cítím, že mám ocas. Už je zase můj, jestli víš, co tím myslím.
0: Nazdár, Jáčku, řekl Pů, když se blížil se svou tyčí.
2: Nazdar, Pů, děkuju za optání. Myslím, že za den, za dva ho zase budu moci užívat.
0: Čeho užívat? Řekl Pů.
2: O čem právě mluvíme?
0: Já jsem o něčem nemluvil, řekl Pů rozpačitě.
2: Zase moje chyba. Myslel jsem, že si řekl, že je ti velmi líto, že mi zdřevěněl ocas. A zda mi můžeš nějak pomoci.
0: Ne, řekl Pů, to jsem nebyl já, řekl. Chvíli přemýšlel a pak horlivě prohodil, to snad byl někdo jiný.
2: Tak mu za mne poděkuj, až ho potkáš.
0: Pů hleděl bezradně na Krištůfka Robina. Pů našel severní točnu, řekl Krištůfek Robin slavnostně. Není to krásné? skromně sklopil oči.
2: Opravdu? Řekl Jáček.
0: Ano, řekl Krištůfek Robin.
2: Je to to, co jsme hledali?
0: Ano, řekl Pů.
2: Ach tak, řekl Jáček. No, hlavní věc, že nepršelo.
0: Zarazili tyč do země a Krištůfek Robin na ní připevnil vlastnoručně nápis. Severní točna, objevená Půem. Pů ji našel. Potom šli všichni zase domů a myslím, ale nevím to jistě, že Klokánek dostal horkou koupel a musil rovnou do postele. Ale Pů se vrátil do svého domku všecek pyšný na svůj čin a vzal si něco menšího na posilněnou.

0: Babička píše psaní. Maminka stála u okna a četla psaní od babičky z Koníkovic. Na konci bylo napsáno: Přivezte k nám Honzíka. Našemu dědovi i mně se po něm moc stýská. Vždyť u nás nebyl tak dlouho. Švestky na zahradě už načisto změkly a letní jablka padají. Nemá je kdo sbírat. Punťa běhá po návsi a očichává kluky, který z nich je Honzík. Kocour sedá na sloupku u našich vrátek a vyhlíží, jestli Honzík už přijíždí. Přivezte ho, Kloučka, aspoň na několik dní. Maminka se potichu zasmála a obrátila se k Honzíkovi, který si právě hrál na zemi s několika kousky dřeva. Její Honzík, kluk jako špalík. Tváře měl červené, vlasy mu stály a břicho se mu do kalhot sotva vešlo. Honzíku, řekla maminka, babička píše, abys přijel do Koníkovic. Babička, vykřikl Honzík a hnal se k mamince. Hned jí bral z ruky psaní a chtěl si sám přečíst, co babička píše. Punťa tě hledá po návsi a kocour se tě nemůže dočkat, pokračovala maminka a dala psaní Honzíkovi. Punťa, kde je Punťa? Scháněl se Honzík po svém věrném příteli. Nemohl Punťu mezi tím černým smetím na papíře rozeznat. Tady je Punťa, řekla maminka a ukázala na řádek písmenek. Honzíkovi se řádek nelíbil. Rezatého Punťu mu vůbec nepřipomínal. A kocour, ten je tu taky? Vyzvídal Honzík. Možná, že kocour bude vypadat líp, ale nevypadal. Honzík byl kocourem z babičina psaní také zklamán. Dědečkův kocour je černý jako komín, řekl určitě Honzík. A tenhle na bříšku prosvítá, vypadá spíš jako brouk než kocour. Ty můj malý, zasmála se maminka a chtěla Honzíka pochovat. Vždyť ještě neumíš číst. Já už nejsem malý, odpověděl rozhodným hlasem Honzík a na ruku se nedal vzít. Začal se dokonce schánět po svém kabátku a že se vypraví k babičce. Nasedne do vlaku a pojede. Vydá se na cestu hned, jaké pak zdržování. Jak chceš, Honzíku, zvážněla maminka. Když si myslíš, že už jsi dost velký, můžeš jet k babičce sám. Já nemám čas, abych tě tam bezla. Víš, co máme u nás práce. A tatínek se vrátí ze stavby až v neděli. Pojedeš sám. Já se nebojím, vypěl se Honzík a červené tváře mu zasvítily. Vezmu si skleněnou kuličku a prut a pojedu k babičce. Honzík začal hledat po kapsách barevnou kuličku. Byl na ní pyšný. Všichni kluci z ulice mu ji záviděli. Honzík se domníval, že bez kuličky nemůže k babičce jet. Rovněž prut se mu zdál nezbytný. Známí kluci nosili prut. Honzík ho chtěl mít taky. Počkej, zadržela ho maminka. Jen od nás tolik nepospíchej. Nemůžeš jít do vlaku jen tak s kuličkou a prutem. Večer ti připravím kufřík, dám tam tvoje věci a pojedeš až zítra. A kuličku? Zeptal se Honzík. Tu tam dám taky. A prut? Vyzvídal Honzík. Prut musíš nechat doma. S tím se do vlaku nesmí. Ještě bys tam někomu vypíchl oko, řekla maminka takovým hlasem, který Honzík vždycky hned poslechl. Prutu mu ale bylo trochu líto. Připadal si bez něho, jako by ani nebyl žádný kluk. Co dělat? Honzík se musel smířit s pomyšlením, že pojede k babičce bez prutu. Vždyť i tak bude stát tenhle výlet za to.
1: Vyprávění 14. O Pepíčkově letu na podvozku letadélka Káněte. Bude dobře, rozmýšlel se Vojta, když se vrátím na letiště a svezu Pepíčka nebo Anešku. A to také udělal. Vznesl se opět do vzduchu, chvíli se tiše houpal na vzdušných vlnách a pak sklonil hlavice vrtulí. Letadelko Káně se cestou necestou rychle hnalo do středu letiště. Přelétlo pole, hangár i spícího dědečka Kozelku a posadilo se poblíž Anešky a Pepička Slámy.
2: Podívej se, řekl Pepiček Anešce, už je tady. Kde máš kociánka, křičela Aneška na Vojtu. Ty jsi ho někde ztratil. Ne, odpověděl Vojta a vylezl z letadelka. Kociánek chtěl kousnout kocoura, tak jsem ho vysadil u naší chalupy. Kdo teď se mnou poletí? Pepiček, vykřikl Aneška. Chtělo se jí do letadelka, ale přece jen to oddalovala. Měla strach. Docela nepatrný, ale přece jen to byl strach. Jenže ani Pepičkovi se dovnitř nechtělo. Podíval se nahoru a když si pomyslel, že by měl být za chvilku až někde pod mraky, udělalo se mu špatně. Pepiček radši jezdí na kole. To aspoň jede pořád po zemi. Pepiček? Který Pepiček? Zeptal se nahlas. No přece ty, vykřikla ještě hlasitěji Aneška a zasmála se. Já nejsem Pepiček. No to taky vím, utrhl se na ní Pepiček Slámu a hledal na svém kabátě knoflík, který by si ještě zapnul. Žádný už nenašel, všechny byly správně ve svých dírkách. Tak pojď, nech se dědeček vzbudí, křičel Vojta. Vždyť jsem ti to slíbil. Pepiček šel pomalu k letadelku a trochu vzdychal. Vzpomněl si na maminku, jak by se asi chytala za hlavu, kdyby věděla, že on, Pepiček, bude létat ve vzduchu. To mám z toho, že se kamarádím zrovna s Vojtou, napadlo ho. Už jsem byl jednou kvůli němu byt, když jsem s ním jezdil na kole. A teď mám letět až někam do mraku? No, ale ať, řekl si nakonec Pepiček, když se mi něco stane, nebudu být sám, Vojta dostane taky. A opravdu vlezl do letadelka a postavil se do úzkého prostoru za Vojtovým sedadlem. Zavři dveře, řekl Vojta a spustil motor. Ne, protestoval Pepiček, já je chci mít otevřené, až budu chtít ven. Jak to? Divil se Vojta, ale nedlouho. Naklonil se a dveře kabiny zabouchl sám. Motor zabral, vrtule svištěly vzduchem a celé letadelko se chvělo. Pepiček zbledl a chvěl se ještě víc než letadelko Káně. Také se začal potit. Jeho ruce pevně svíraly obrubu Vojtova sedadla. Letadelko Káně se zdvihlo do vzduchu. Už pod ním nebyla pevná země, ale jen lehké vzduchové peřinky. Mírně se pohupovalo. Počkej, vykřikl Pepiček na Vojtu, já chci dolů. Vojta se jen usmál a nechal letadelko stoupat ještě výš. Však on si Pepiček zvykne, pomyslel si, vždyť jsme od země teprve kousek. Letadelko Káně přece není nějaký vrabec, aby letalo jenom při zemi. Mně se dělá špatně, vykřikl znovu Pepiček a už se hrnul ke dveřím. Chtěl mermo mocí ven, měl bledé tváře, na čele kapičky potu a ruce i nohy se mu třásly. Zpátky, křičel Vojta, ale Pepiček dveře přece jen otevřel, rychle se v nich obrátil, vyhoupl se ven a po kovové noze sklouzl až ke kolu podvozku. Pepičku, co to děláš? Vykřikl Vojta. Dostal strach, že se mu něco stane, ale ani se bát nemusel. Pepiček se pevně držel kovové nohy. Byl vklíněn mezi nohu a kolo podvozku. Teprve teď se podíval dolů. Hned si uvědomil, že seskočit není možné. Byli jistě výš než špička továrního komína. Pepiček se chytil nohy letadelka ještě pevněji. Umínil si, že se za žádnou cenu nepustí. Dokonce mu přestalo být špatně. Čerstvý vzduch mu vířil kolem obličeje a Pepiček se docela vzpamatoval. Ale Vojtovi se takový způsob létání s Pepíčkem Slámou na podvozku vůbec nelíbil. Rozhodl se, že s Kánětem přistane.
1: Za několik okamžiků si letadelko sedlo na letiště.
2: Pepíčku, proč létáš na podvozku, křičela vyjevená Aneška. Mně se to líbí, odvětil Pepíček a důstojně z kolečka slezl. Já už teď budu létat jenom na podvozku, ale ne se mnou, podotkl Vojta, který také vylezl ven. Mně se to nelíbilo ani trochu. Najednou Vojta objevil v dálce na cestě něčí postavu. Někdo k ním přicházel. Vidíte ho, vykřikl Vojta. To je jistě pan Hejduk. Všechny tři děti se zdvihly a pelášili k hangáru. Pepíček se snažil, aby nebyl poslední. Podařilo se mu předběhnout Anešku. Děti sebrali kastrůlek u nohou dědečka Kozelky, který stále ještě spal, prohnali se kolem tabulky s nápisem Cizím vstup zakázán a pospíchali vzhůru do kopce. S kánětem by to bylo rychlejší, ozval se Vojta. Já vím, bručel Pepíček, ani mi o něm nemluv. A mě jste nesvezli, zlobila se Aneška. Když přišli Tomešovic děti domů, největší radost měl pes Kociánek. Běhal kolem nich a vesele poštěkával. Maminka poslala děti na trávu králíkům a Kociánek šel s nimi. Za to Pepíčka přivítali doma jinak. Maminka si ho prohlédla od hlavy k patě a řekla:
3: Pepíčku, není ti špatně? Jsi nějaký bledý.
4: Nic mi není.
3: Snad jste zase nejezdili na kole?
4: Nejezdili.
3: Aby se ti s tím uličníkem Vojtou něco nestalo?
4: Co by se mi mohlo stát?
1: Odvětil Pepíček a přitom si zděšeně pomyslel, co by asi maminka řekla, kdyby ho viděla v takové výšce nad zemí na podvozku letadelka kánět. To by bylo křiku.
3: Už nejsem tak hodný jako dřív, povzdechl si Pepíček a běžel na zahradu, protože zaslechl štěkot psa Kociánka. Pes ho volal, aby šel s Tomešovic s dětmi na trávu. Pepíček tedy šel.

Dlouhý, široký a bystrozraký. Jeden bohatý král měl dceru, která byla pověstná svou krásou. Ucházelo se o ní mnoho princů, ale král se zařekl, že jí dá jenom tomu, kdo ji dokáže po tři noci hlídat. Několik vznešených pánů se o to pokusilo, ale všem se ztratila. A král je dal popravit. Také mladý princ ze sousedního království slyšel o téhle princezně a o její kráse a vydal se k tomu královskému dvoru. Dlouho jel, až se dostal na rozcestí, kde byla hospoda. Protože už se smrákalo, zůstal tam princ na noc. S chutí jedl a pil, ale najednou přijde ke stolu otrhaný mládenec a prosí o almužnu. Princ se na něj podíval a povídá: proč žebráš? Takový zdravý, silný mládenec by přece měl pracovat. To bych rád, pane, odpověděl mládenec. Ale mě nikdo nechce. A proč? Divil se princ. Říkají mi dlouhý neboli vysoký a bojí se mě, protože když chci, jsem naráz vysoký, třeba jako strom. To mi musíš ukázat, řekl princ. Pane, tady na to není místo, ale chceš-li, pojď ven, řekl žebrák. Vyšli před hospodu, mládenec s sebou švihl a najednou byl tak velký, že javor, který stál před hospodou, mu dosahoval sotva po kolena. Princ se trochu zarazil, pak se zasmál a řekl: ty jsi opravdu vysoký, totiž dlouhý. Beru tě do služby. Posadil se s dlouhým za stůl a dali se do jídla, když tu se otevřeli dveře a do hospody vrazil jiný mládenec. A také hned se žebrotou. Princ se zamračil a řekl mu: proč nejdeš sloužit? Je to hanba, když se mladý, silný člověk, nazdař Bůh, potlouká po světě. Pane, řekl žebrák, kdybych měl nějakou službu, nechodil bych po žebrotě, to mi věř. Ale nikdo mě nechce. Mám prý náramné břicho, proto mi říkají široký, čili břichatý. Nemluv do větru, namítl princ. Nejsem slepý a vidím, že máš břicho jako ostatní lidé. Tady v hospodě ano, řekl žebrák, ale pojď ven a uvidíš. Vyšli ven, mládenec zatajil dech a břicho mu rostlo tak rychle, že princ sotva stačil utíkat. Ty jsi opravdu břichatý, vlastně široký, příteli, zasmál se pak. Beru tě do služby. Břichatému chutnalo, ale ještě nebyli z večeří u konce a otevřeli se dveře a do jízby vešel zase mládenec. Byl trochu podobný dlouhému a širokému a taky žebral. Mladý člověk skály by mohl lámat a žebrá, dorodil se princ. Pane, kdybych mohl u někoho sloužit, hned bych nechal žebroty. A proč nemůžeš sloužit? Říkaj mi okatý nebo též bystrozraký. A nikdo mě nechce, protože mám prý tuze veliké oči. Princ mu zase řekl, aby nechal žertu, že má oči jako ostatní lidé. Teď ano, řekl mládenec, ale když chci, narostou mi podle libosti. A vyvalil oči a byla jich plná hospoda. Okatý, vlastně bystrozraký, beru tě do služby, řekl princ a bystrozraký usedl za stůl k dlouhému a širokému. Druhého dne se s princem vydali všichni tři na královský hrad a princ se dal ohlásit, že on princeznu tři dny ohlídá. Ale na jméno, aby se neptali, že ho králi sám poví, až úkol splní. Jeho otec měl totiž svého času právě s tímhle králem nějaký spor, dív, že k válce tehdy nedošlo. Král mu to dovolil a ukázal ho princezně a ta se princi hned zalíbila. Ale také on jí padl do oka, protože byl velice krásný. Večer byla hostina a po hostině tanec. Potom sám král zavedl prince do komnaty, kde spávala princezna a řekl mu, aby dobře hlídal. Ztratí-li se ti, princezna, ztratíš život, dodal pak. Princ ho požádal, aby si mohl vzít k sobě své tři služebníky a král mu to dovolil. Princ rozkázal všem třem, aby s ním hlídali. Dlouhý si lehl, jak byl pokoj dlouhý,
Široký zalehl dveře, bystrozraký se postavil k oknu a princ přecházel mezi nimi. Princezna ležela a zdálo se, že spí. K půlnoci přišla na prince dřímota, sedl na židli, zaklimbal a když se probudil, byla princezna pryč. Dlouhý a široký vyskočili, princ naříkal, ale bystrozraký řekl: žádný strach, pane, vím, kde je. Proměnila se v divokou kachnu, vyletěla oknem a teď sedí uprostřed rybníka na 50 mil odsud. Ale co budeme dělat, když ji tu do rána musíme mít, ptá se princ. To lehce pořídíme, pane, zasmál se dlouhý. Vyšli před zámek, dlouhý vyrostl až do mraků, vzal na záda prince širokého i bystrozrakého, udělal 10 kroků a byli u rybníka. Rybník byl široký a hluboký a princ naříkal, protože kachna rejdila jako šipka sem a tam nad vodou i pod vodou, ale pěkně daleko od břehu. Ale široký si lehl k rybníku a začal srkat a lokat a hltat. Za chvíli byl rybník v něm a kachna se plácala v bahně. Vysoký se natáhl, podali princovi, ona se v jeho rukou hned proměnila v princeznu. Široký zase vypustil vodu do rybníka, dlouhý je pobral na záda, udělal 10 kroků a byli doma. Každý se uložil na své místo a do rána byl klid. Ráno oznámil komorník králi, že princezna se nestratila. Po celý den byly radovánky a večer zase zavedl král prince do princezniny komnaty a napomínal ho, aby dobře hlídal. Zase se uložil jako minule. Princ dělal, co mohl, ale k půlnoci na něj přišla dřímota a když se probral, byla princezna pryč. Co si počnu, bědoval princ. Nestarej se, pane, vím, kde je, řekl bystrozraký. Proměnila se v jablko a je ve studni 100 mil odtud. Jen 100 mil, smál se dlouhý. Neboj se, pane, za chvilku tam budeme. Vzal prince i své kumpány na záda, vyšvihl se, udělal 20 kroků a byli na místě. Teď jsem na řadě já, řekl široký. 5krát srkl a vypil studnu. Vysoký natáhl ruku, podal princi jablko a to se, sotva se ho princ dotkl, změnilo v princeznu. Princ byl rád a také princeznu to těšilo, protože si přála, aby tenhle princ ji vysvobodil. Břichatý vypustil vodu v jednom úvale a hned tam byla hluboká tůň. Dlouhý je vyzdvihl k oknu do pokoje a pak už se až do rána zase nic nedělo. Ráno komorník nevěřil svým očím, když viděl, že princezna je v pořádku a klidně spí. Král se divil, ale zase byly radovánky, večer hostina a tanec a pak už po třetí hlídání. A bylo to na vlas stejně jako předchozí 2 noci. Přes půlnoc princ nevydržel, i když se spánku bránil, jak to šlo. A po půlnoci byla princezna ta tam. Ale já dobře vím, kde je, řekl bystrozraký. Proměnila se v jehlu. Ta jehla letěla 200 mil a zapíchla se do mohutného dubu. Hned budeme na místě, řekl vysoký. Sedl na okno, natáhl nohy, že dosahovali až na hradní dvůr, naložil všechny na záda a pak udělal asi 40 kroků a byli u dubu. Jenomže bystrozraký sice viděl, že jehla vletěla do dubu, ale nevěděl, kam se zapíchla. Tu řekl široký: jaká pomoc, musíme dub sníst a dobře kousat, až nám ta jehla křupne v zubech. Princ se do toho hned ochotně pustil, ale dub byl náramně hořký. Nech to na mě, pane, řekl široký, to je moje práce. Začal olamovat větve, rozkousal je na kaši a pak se pustil do kmene, ale jehla pořád nikde. Konečně se dal do kořenů a teprv, když je žvíkal poslední tenký kořínek, křupla mu jehla v zubech. Vytáhl ji, podal princi a jehla se proměnila v princeznu. Radovala se s princem a už se těšili, jak budou svoji. Ale než je dlouhý pobral na záda, musel široký ze sebe dub vypustit, protože byl tuze těžký.
Do zámku se dostali před svítáním a sotva princezna ulehla, už klepal králův komorník. Potom král zavolal prince a poděkoval mu. Princ mu řekl své jméno. Král na sobě nedal nic znát, ale v duchu zuřil, že je to syn jeho souseda, kterého nenáviděl. A rozhodl se, že svatbu překazí. A tak se jen tak divně usmál a řekl: dostaneš mé požehnání, ale dříve bych tě rád počastoval. Dám pro tebe princeznu a tvé sluhy upéct 24 krmených volů. A za den a noc je sníte. A k tomu vypijete 24 beček vína. Když to nedokážeš, ze svatby nebude nic a ty odtud živ neodejdeš. Jak řekl, tak udělal. Dlouhý začal sám pečeň krájet a podával princi a princezně nejlepší sousta. Ale oba dohromady snědli libru masa, vypili máz vína a víc nemohli. Dlouhý snědl celého vola a vypil bečku vína. Bystrozraký si pochutnával na volských jazycích, ale princ viděl, že masa a vína příliš neubývá a začal mít strach. V tom se přikolebal Široký, zasmál se a řekl: pane, žádný strach, tohle je jen svačinka. A začal nadýmat své břicho, až vyrostlo nad střechy královského paláce. Dlouhý mu podával celé pečené čtvrti, Široký to do sebe soukal jako homolky a zapíjel to plnými bečkami vína. Za chvilku na dvoře zůstaly jen volské rohy a prázdné pečky. Když dojedl a dopil, řekla princezna: nečekejme na otce, seberme se a utíkejme, než si vymyslí ještě něco horšího. Dlouhý je vzal na záda a vykročili. Ale král se strašně rozuřil a poslal za nimi nejlepší vojsko na koních. Vojsko vyrazilo, když naši přátelé odpočívali v lese. Najednou Bystrozraky řekl: pane, vidím plno vojska, jsou jen na míli cesty od nás. Princezna plakala, ale Široký je utěšoval: paní, jen ať jde s vámi Dlouhý dál, já už to tady vyřídím. A lehl si na zem v údolí, kudy muselo vojsko projet, a roztáhl hubu. A vojsko se hnalo Širokému rovnou do té huby. Zmizelo v ní jako v jeskyni. Široký zavřel tlamu a polkl. Potom dorazil ještě jeden voják, který se opozdil, a Široký mu řekl: kvůli tobě nebudu zvlášť otevírat pusu, za to mi nestojíš. Seber se a upaluj ke králi a vypravuj, co jsi viděl. Král se poděsil, když se dověděl, že celé vojsko je v prachu, totiž v břiše. Schoval se do věže, zavřel se tam a nikoho k sobě nepustil. V tom se nad věží začernal malý obláček. Rostl, až z něj byl hustý mrak a tma jak o půlnoci. A pak prásk, zablesklo se. Mrak se přehnal a tam, kde stála věž, zbyla hromádka popela. Po zlém králi nebylo ani památky. Zatím Vysoký, totiž Dlouhý, došel s princeznou a oběma kamarády ke břehu jezera. Břichatý, totiž Široký, do toho jezera vyplivl vojsko a když se vojáci vyhrabali z vody, poslala je princezna domů. A Okatý, totiž Bystrozraký, zatím pozoroval, co se stalo s králem ve věži a oznamoval jim to. Pak princezna zdědila království, spojila je s královstvím prince a šťastně panovali až do smrti. A tři naši kumpáni měli u nich dobré zaopatření a jestli nezemřeli, jsou živi.

0: Škubánek u filmu. Káťa seděla před televizorem a sledovala zprávy. Zprávy Škubánka nikdy moc nebavily a tak se povaloval po koberci a hledal si blechy v kožiše. Najednou se objevil na obrazovce nápis: Velký filmový konkurs na roli psího hrdiny. Příležitost pro všechny. Rasa a velikost nerozhoduje. Škubánku, koukej! Volala Káťa celá rozrušená. Hledá se psí hrdina. Nejspíš se zaběh, mínil Škubánek. Ale ne, vysvětlovala Káťa. Hledají ho do filmu. No a co? Nechápal Škubánek. Že tam půjdeš a budeš tím hrdinou, pronesla Káťa s vykřičníkem. A jak Káťa něco pronesla s vykřičníkem, tak proti tomu nebylo odvolání. Druhý den už seděli ve filmovém klubu. Vypadalo to tam jako na výstavě psů. Všichni páníčkové a paničky horlivě česali a kartáčovali své miláčky. Afgánskému chrtovi tupírovali uši a mrňavého Yorkshire teriéra dokonce natáčeli na papírky. V koutě jedna majitelka stříkala fialkovým sprejem obézního boxera a buldog, který byl právě na řadě, nervózně přešlapoval u dveří s bílým kapesníčkem v kapsičce psídečky. V tom se v dveřích objevila asistentka režie a hlásila: Připraví se pan Škubánek. Káťa honem dávala poslední napomenutí. Pěkně pozdrav a nezapomeň podat pac. Za chvíli už Škubánek stál před kamerou. Pustili na něj reflektor. Vůbec nic neviděl, jen tak mžoural. V zápětí na něj začala vrčet kamera. Škubánek na ní taky zavrčel, ale hned se vzpamatoval a tvářil se co nejhrdiněji. Pan režisér dával povely. Panáčkovat, zastříhat ušima, zavrtět ocáskem, štěknout. Další, prosím. Škubánek vypadl ven, jak na běžícím páse. Pár dní se nic nedělo a na nějaké filmování už dočista zapomněli. Ale najednou zazvonil zvonek a za dveřmi stála pošťačka s doporučeným dopisem pro pana Škubánka. Káťa nedočkavě roztrhla obálku a přelítla očima řádky. Sláva, vzali tě, ty můj malý filmový hrdino! Za týden se Káťa se Škubánkem octli ve velikánském filmovém ateliéru na Barrandově. Bloudili nezvyklým prostředím jako u vytržení. Přešli kousek Karlova mostu, který vedl ku podivu přímo do kosmického korábu. A když prošli korábem, octli se v mlýnici starého roubeného mlýna, z jehož okýnek bylo vidět rovnou na americkou sochu svobody. Škubánek už zvedal nožku a chtěl si označkovat cestu, aby vůbec trefil zpátky, ale Káťa ho šeptem okřikla. To nesmíš, to je dekorace! Prošli ještě kolem pouťového kolotoče a už byl před nimi bazén naplněný vodou a kolem něj se hemžila spousta lidí. Na jedné straně bazénu stála kamera s kameramanem, s panem režisérem, slečnou Klapkou a všelijakými asistenty a asistenty asistentů. Na protější straně bazénu byla obrovská kašírovaná hlava jakési mořské potvory. Osvětlovači právě šroubovali žárovky do očí a dva kulisáci zkoušeli důmyslný mechanismus klapání čelistí. Připravte se, pojedeme scénu, jak hrdina zachraňuje Veroniku před nestvůrou Loch Ness, volal režisér. Škubánek se hned k němu hrnul. A jak ji budu zachraňovat, pane režisére? Režisér se trochu nechápavě podíval na dychtivého bílého psíka, který ho tahal za nohavici, a pak mu to došlo. Ale vy ne. Hlavní roli hrdiny hraje přece tady pan Rex Harrick. A ukázal na mohutného boxéra, který se důležitě rozvaloval v bílém koupacím plášti na židli s nápisem Rex Harrick na opěradle. Vy jenom přinesete dopis. Kátě se podlomila kolena a zdrceně si sedla.
1: Takový štěk, to vědět, tak jsme sem vůbec nechodili.
2: Nebreč, Káťo, utěšoval jí Škubánek. Když už jsem tady, já jim ten dopis přinesu, to mě nic neudělá.
1: Na místa? Pojedeme!
0: Zatleskala asistentka režie a slečna Klapka klapla klapkou a ohlásila.
1: Nestvůra Loch Ness, záběr 32, poprvé.
0: Jeden z kulisáků spustil obrovský větrník, který funěl do bazénu a vytvářel na něm vlny jako na hladině skutečného jezera.
3: Kamera, volal režisér.
1: Jede,
0: hlásil kameraman a začala akce. Po hladině se rozjel malý vor a na něm seděla holčička v šatech z volánky a hlavou plnou pečlivě naondulovaných lokýnek. Nezadržitelně se řítila do ohromné rozevírající se tlamy plné zubů. Nestvůře žhnuly oči a z nozder jí vycházel dým. Holčička Veronika lomila rukama a srdce rivně zvolala.
1: Pomoc! Zachraňte mě!
0: To už Rex Harrick vstal, odhodil plášť, zavlnil trénovanými bicepsy a elegantní šipkou se vrhl do vln. Škubánek byl jako uvytržený, ale uvědomil si, že tu není jenom jako divák.
2: Napřed povinnost, potom zábava,
0: pomyslel si, vlezl do bazénu a doplaval k voru s Veronikou.
2: Paní, přinesl jsem vám psaní,
0: oznámil jasným hláskem.
2: Stop, stop, zařval režisér. Kdo sem pustil toho vořecha?
0: Škubánek se zarazil.
2: Říkal jste, prosím, že mám Veronice přinést dopis.
0: Ano, ale v úplně jiné scéně. Počkejte zatím někde vzadu. Vzpamatovával se z šoku pan režisér. Škubánek poslušně ustoupil stranou, ale to se zase nelíbilo asistence.
1: Tady nám nestůjte, tudy poběží pan Harrick.
0: Škubánek se klidil na druhou stranu. Jdou pryč, mladej, já tu musím dělat vlny. Napomenul ho pan v montérkách. Zahanbený Škubánek se odloudal až dozadu za bazén a tam zalezl mezi dekorace, aby na něj nikdo neviděl. Stála tam nějaká kašírovaná bouda, vystlaná červeným polštářem. Tam se pěkně zašil a stočil se do klubíčka, že si aspoň trochu schrupne.
1: Nestvůra Loch Ness, záběr 32, po druhé,
0: hlásila Klapka. Všechno se opět dalo do pohybu. Veronika efektně lomila ručkama, Rex Harrick se odvážně vrhal do vln a Loch Nesska začala rozevírat svou obrovskou tlamu. Když ji otevřela úplně, objevil se ve světle reflektorů Škubánek, jak si hoví na jejím jazyku jako na polštáři. Netušil, že bouda, do které vlezl, byla zadní strana Loch Nessky. Zmateně vyskočil a ducha přítomně mával dopisem.
2: Paní, nesu vám psaní.
3: To není pes, to je vůl,
0: hroutil se režisér. Rex Harrick, kterému Škubánek už dvakrát zkazil parádní záběr, naježil hřbet, vycenil zuby a vrhl se do kašírované tlamy po Škubánkovi. Kulisák, který pomocí provazu držel tlamu otevřenou, se lekl, pustil provaz, tlama sklapla a přiskřípla hrdiného Harricka v pase. Škubánek, to se ví, nečekal. A že byl maličký, protáhl se nozdrou lochnesky a skočil dolů do bazénu. Jako z udělání dopadl na vor, ten se převážil a Veronika žbluňkla do vody. Škubánek ji hned galantně vytáhl, ale na hvězdu byl žalostný pohled. Šaty měla celé zmáčené a všechny lokinky se jí natáhly jak vařené špagety. V tom se vzpamatoval kurisák, zatáhl za šňůru, otevřel tlamu lochnesky a Rex žuchnul do vody jako pytel brambor. Jen se oklepal, hned se hrnul na Škubánka.
2: Taj drlík, kde je,
0: skřípěl zubama.
2: Rozcupuju ho na fašírku.
0: Škubánek vyskočil, chytil se kabelu od reflektoru a zhoupnul se jako Tarzan nad celým bazénem. Rex Harik se zuřivým štěkotem běžel kolem bazénu za ním. Škubánek vtipně kličkoval mezi dekoracemi, praktikábly a stojany reflektorů. Všichni všeho nechali a filmový štáb se řechtal na celé kolo. Takovou honičku v ateliérech neviděli od éry němého filmu. Režisér už dávno nehromoval, smál se, až slzel a volal.
2: Točte, točte, to bude trhák, to bude hit.
0: A psi běželi přes kašírovaný Karlův most, proběhli kosmickým korábem rovnou do mlýnice a tam Škubánek nahnal Rexe do násypky s moukou. Celý bílý se vyškrábal ven a zachytil se mlýnského kola. Ale Škubánek kolo roztočil a Rex skončil v kádi se zelenou barvou, co tu měli na barvení trávníku. Když se odtud vyškrábal, Škubánek už čekal za rohem s rozvinutým hydrantem a začal na něj stříkat vodu. Rex prchal, skučel a poskakoval před studeným proudem jako vyšisovaný hastrman a nakonec se s vyplazeným jazykem rozplácl přímo před kamerou. Škubánek přiskočil a s rošťáckým mrknutím pronesl.
2: Paní, tady vám nesu to psaní!
0: Celý štáb propukl v jásot, všichni tleskali a dokonce i Veronika přiskočila, dala Škubánkovi pusu na čumáček a znalecky vydechla.
1: Mistře, byl jste úžasný!
0: Producent rychle uzavřel s Káťou jako Škubánkovou manažérkou smlouvu a scénárista mu připsal do scénáře hlavní komickou roli. Když za několik měsíců přišel film do kin, byl to fantastický úspěch. Reportéři si u nich doma podávali dveře a před biografy se táhly nekonečné fronty filmových fanoušků. Na velikých plakátech na nárožích rošťácky mrkal Škubánek v nadživotní velikosti a jeho fotografie plnily přední stránky novin a časopisů. V hračkářství se prodávali Škubánci ze dřeva, z plyše i z gumy, malí, velcí, červení, zelení i fialoví. Škubánek byl na krabičkách krupičné kaše, na obalech

0: Ťažkubánkovi kombinézu od hlavy k patě, aby ho každý hned nepoznal, a dokonce mu nasazovala na čumák černé brýle.
1: Být hvězdou, to je pěkná dřina. Jeden se nemůže v klidu ani vyvenčit,
0: mručel Škubánek v podfousky.
2: To víš,
0: povzdychla Káťa odevzdaně.
2: Všechno má svůj rub a líc. I

0: Byla jednou jedna blecha a ta se chtěla stát alespoň na čas člověkem. Šla proto ke kouzelníkovi a ten povídá:
1: milá blecho, to není jenom tak, ty bys pořád skákala, hop sem hop tam, a to nejde, nejdřív se musíš naučit pořádně chodit, jako chodí lidé.
0: Blecha to zkoušela všelijak, až si přivázala ke každé noze těžký kamínek a tak se naučila pořádně chodit, jako chodí lidé. Teprve potom jí kouzelník proměnil, a že byla mladá, udělal z ní chlapečka s velkými střevíci, ve kterých byly činky a závaží, aby ten chlapeček neskákal, ale pořádně chodil. Jenomže
1: někdy se chlapeček zapomněl, a když ho třeba ve škole vyvolali, vyskočil z poslední lavice rovnou k tabuli. A nebo představte si, přeskočil ulici plnou automobilů a tramvají z jednoho chodníku rovnou na druhý, aby ho něco nepřejelo.
0: Jednou cvičili ve škole skok vysoký. Někteří kluci přeskočili půl metru, někteří jenom čtvrt, ale náš chlapeček přeskočil rovnou celý metr. A když se odrazil trochu víc, skočil 2 metry.
1: Ochu, povídá pan učitel, ty musíš závodit, s tebe něco bude. A taky, že bylo.
0: Vyhrával pak všechny závody ve skoku vysokém. Jak by ne, stačilo přece, aby si vyndal ze střevíců nějakou tu činku nebo podkovu a hned skočil o metr víc než jeho soupeři.
1: A když pak byly olympijské hry, prohlásil, že přeskočí překážku vysokou jako věž. Smáli se mu, že prý je domyšlivý, ale přece jenom zavolali inženýry a ti za pomoci jeřábu a vysokánských žebříků postavili překážku vysokou jako věž, ba ještě kousek vyšší, schválně, jestli ji ten kluk přeskočí.
0: No to se ví, že přeskočil. Zhul si totiž střevíce se všemi zátěžemi. A jen tak bosky se rozběhl.
1: To bylo slávy a já sotu.
0: A když chtěli vítězi předat zlatou medaili, chlapec nikde. Čekali, hledali, ale marně. Nejvyšší hodnostář z toho byl všecek nedůtklivý, pořád se ošíval a že prý jakoby ho něco štípalo na zádech.
1: Netušil, že ho štípe olympijský vítěz ve skoku vysokém.
0: To bylo totiž tak. Mezi tím, kde se vzal, tu se vzal ten kouzelník a povídá:
1: Hoho, vyhrál si, jak pak by ne, když si blecha, kterou jsem proměnil chlapečka, ale jenom na čas. A zrovna teď nadešla chvíle, kdy tě musím zase proměnit zpátky. Ukaž mezi sobě rovnými, jestli umíš skákat ze všech nejlíp.
0: Olympijský vítěz sice ještě trošku povyskočil, ale v tu ránu ho kouzelník proměnil v blechu a ta dopadla tomu nejvyššímu hodnostáři rovnou za límec.
1: Takže teď víte, co toho nejvyššího hodnostáře kousalo na zádech.
0: Je mi líto, lidičkové, ale musíme se rozloučit.
1: Ahoj!
0: Ahoj, lidičkové.
2: Pohádka o Anče, která se nemila a smrděla. Každý, kdo Anču znal, řekl: no, je to milé a slušné děvčátko, jen se nechce mít a smrdí. A byla to pravda. Anča chodila celá umouněná, špinavá a smradlavá, protože si nemila ruce, obličej ani krk. Každý by mohl říct, že za to mohou Ančini ustaraní rodiče. To však nebyla pravda. Starostliví rodiče se každý den myli. Dokonce i babička a dědeček se myli, i kočka Čičinka se myla, jen Anča se nemila. Nechtělo se jí. I Ančiny hračky byly celé špinavé. Panenka a plyšový medvěd byly pokryty vrstvou lepkavé špíny a každý, kdo vstoupil do Ančina pokoje, hned odtamtud utíkal, protože si myslel, že vešel do plechu zlého, umouněného

0: malého zvířete, které spí v posteli a hraje si s panenkami. Starostliví rodiče jednou za čas všechny panenky a medvěda umyli, ale bylo to zbytečné. Jen co se Anča vrátila ze školy, všechno zašpinila a uválela a oni mohli začít znova. Každý, kdo znal Ančiny starostlivé rodiče, říkal: takový milí a slušní lidé a neumějí si poradit se svojí ušmudlanou dcerou Ančou. Byla to pravda, neuměli. Vyzkoušeli všechno, co se dalo, ale za chvíli byla Anča opět špinavá a smrděla. Rodičům to vlastně ani nevadilo. Na Ančin zápach si už zvykli, ale vadilo to učitelkám ve škole. Každý, kdo znal učitelky ze školy, říkal: takové přijdou na kontrolu, ani se člověk nenadá. A byla to pravda. Učitelky jednoho dne zazvonily u dveří, přísně se dívali skrz brýle, dávali podivné otázky a všechno si zapisovali do tlustých učitelských zápisníků.
1: Vidí starostliví rodiče, jo, že jejich dcera Anča se nemije a smrdí?
0: Zeptala se jedna z nich. Starostliví rodiče zmateně přikývli. Učitelky sevřely rty do tenkých přísných čárek.
1: A vědí starostliví rodiče, že smradlavé děti do školy nepatří.
0: Rodiče jen sklopili hlavy. My jsme si mysleli, že Anča smrdí jen doma, odpověděl nesmělé otec.
2: Učitelky vyvalily oči a něco si zapsali do svých zápisníků.
3: A můžeme se podívat do pokoje vaší dcery?
2: Zeptali se potom. Maminka jen zalomila rukama.
0: Anča si byla hrát, před chvílí se vrátila a ještě si nestihla umýt ruce.
2: Říkala, ale učitelky tím nezastavila. Rázně otevřeli dveře do Ančina pokoje a vřítili se dovnitř. Nejprv je omráčil veliký smrad. Potom v přítmí rozeznali Anču, jak leží na posteli a hraje si s panenkou. Anča měla špinavé ruce, obličej a krk. Špinavá byla i panenka, plyšový medvědi a všechno, čeho se Anča dotkla. Učitelky ten strašný pohled nemohly vydržet a s křikem vyběhly ven. Zapomněli a postráceli učitelské zápisníky, kabelky a čepice a utíkali někam pryč. Každý, kdo znal Anču, říkal: ta si neumeje ruce, ani kdyby jí měli špínou upadnout. A byla to pravda. Anče se nechtělo mýt ani po události s učitelkami. Ležela v posteli, dívala se na svoje špinavé ruce a sledovala, jak se starostliví rodiče vedle v kuchyni hádají. Otec křičel: takhle už to dál nejde, ty za všechno můžeš. Maminka naříkala:
4: ale strýčka Pilku odvezli popeláři, protože si ho spletli s domovním odpadem.
2: Nastalo hluboké ticho. Anča nastražila uši, ale nic neslyšela. Potom se jí zdálo, že slyší šeptání. Tatínek s maminkou se o něčem potichu dohadovali a Anča se polekala.
3: Určitě vymýšlejí nějaký plán, abych si umyla ruce, obličej a krk.
2: Druhý den zazvonil u dveří ředitel školy. Každý, kdo znal ředitele, říkal: takovýhleho ředitele bych teda nechtěl mít. A byla to pravda. Ředitel byl obludný chlap se zuřivě vyvalenýma očima.
5: Víte o tom, že vaše dcera Anča se nemije a smrdí?
2: Řval na otce, který mu otevřel dveře. Otec se překvapením celý rozklepal.
5: A víte o tom, že ve škole je zakázáno nemít se a smrdět?
2: Pokračoval ředitel.
6: My jsme vyzkoušeli všechno, co se dalo,
2: plačtivě naříkal otec. Maminka lomila rukama.
6: Naše Anča se myje, ale cestou do školy se zašpiní.
5: Chcete snad říct, že za vaši smradlavou Anču může naše škola?
2: Rozčilil se ředitel. Starostliví rodiče se vylekaně přikrčili.
5: Zakazuju vaší Anče chodit do školy! Smradlaví žáci nemají vaší škole co hledat!
2: Křičel ředitel slavnostně, až se třásla okna. Rodiče se rozplakali. Ředitel se otočil, odpochodoval pryč a ze schodů se ještě dlouho nesly jeho rozčilené výkřiky.
5: Na sem v životě! hrubá! Anča, hamba!
2: Večer, když celý dům stichl, Anča opět slyšela z kuchyně hlasy.
1: Otec křičel. A kdo teď bydlí v chlívě paslíčku Pilkovi?
2: Maminka naříkala.
6: Nikdo. Všichni se míjí. Do chléva se jim nechce.
1: A jsi si jistá, že strýček Pilka se nevrátí?
2: Maminka naříkala.
6: Prohledali jsme všechna smetiště a strýčka Pilku jsme nenašli.
2: Nastalo ticho. Anča se vylekaně schovala pod svou smradlavou postel. Opět se jí zdálo, že rodiče kují nějaký plán.
3: Například, že přestěhují Anču z jejího pokojíku do koupelny, tam ji budou zamykat a ven bude moc vyjít jen tehdy, když bude umytá.
2: Spát bude ve vaně a jíst z umyvadla. Nebo každý den strčí Anču do pračky a vyperou ji. Ale Anča se mýlila. Každý, kdo znal starostlivé rodiče, říkal, však oni tu smrdlavou Anču nějak doběhnou. A byla to pravda. Jednou v noci naložili starostliví rodiče Anču do auta a odvezli ji kamsi za město. Tam našli prázdný chlév po strýci Pilkovi, Anču do něj zavřeli a potom odešli pryč. Už měli dost Ančiných špinavých rukou, obličeje i krku. Už měli dost Ančina smradlavého pokojíku. Už nechtěli, aby je kontrolovali přísné učitelky a zuřivý ředitel školy a stejně se jim nechtělo vymýšlet nové a nové způsoby, jak naučit Anču čistotě. A tak zůstala Anča ve chlevě. Nemusela se mýt a mohla smrdět, jak chtěla. Starostliví rodiče ji každou neděli navštívili a povídali, co je nového. Přinesli koláče, brambory a řízek a spokojeně se dívali do chléva dírou v dřevěných deskách a radovali se, jak Anče chutná. Občas jí dali i čokoládu nebo sladkosti, ven jí však nepustili. Každý, kdo znal Anču, říkal, je to milé a slušné děvčátko, jen se jí nechce mít a smrdí a proto musí být zavřená ve chlévě. Nuže, tak to skončí všichni umouněnci a smraďoši, milé děti. Ha!

Byl jeden král a měl hezkou princeznu. A zase byl vedle jiný král, ten měl prince, taky hezkého, byl jako malovaný a jmenoval se Vach. Oba pěkně rostli a když dospěli v letech, milý Vach píše princezně, jestli by mu ruky nepodala. Ale ta byla tuze pyšná. Ani se nepodívala a beze všeho vzkazuje, že by si o něj ani zablácený střevíc neotřela. Psaní uhodilo prince jako kamenem. Tak si to vzal do hlavy. A hned si pořídil bláznivé šaty, byl v tom všelijaký, a jde do světa. Cestou si hrál na flétnu, uměl na ní dobře hrát, až se každý divil. A jen šel, aby přišel do toho království, kde byla milá princezna domovem. No, při písničce pěkně cesta ubíhá, ani se nenadál a je tam. Tady zámek jako z pohádky. Vach koukne a lidé všichni v oknech, jako by na něj právě čekali. I princezna se tlačí ke kraji. No, tak blázen se honem postavil, nasadí flétnu a už to šlo. Písnička za písničkou a tak dovádivé, že se div celý zámek nedal do tance. Každým to jenom škubalo. I princezna se musela hodně smát. Když ho už chvíli poslouchají, pan král povídá, abyste mu taky něco hodili, ne? No královna hned zabalila žlutý dukát a hází mu papírek před nohy. Vach jej zvedl, rozdělal, ale zrovna zahodil. Král povídá, vidíš, bude mít spíš hlad, o peníze nestojí. Tak zabalili kousek něčeho a zas mu princezna hází papírek dolů. Vach nechal hraní, papír popadl a maso obírá rukama, jako by nikdy nejedl. Div, že přitom jazyk nespolkl. A král zase, no vidíš, je hloupý. Kdyby si byl za to koupil masa, co mohl mít masa? Chynu blázen, blázen. Když to okousal a prsty olízal, princezna povídá, ach papa, nech mi tady toho blázna, nemáme se ani čemu kale smáti. No když tolik prosila, král ho dal zavolat a zrovna mu ukázal na pokoj, aby tam zůstával. Bylo to blízko pokoje, kde bydlela princezna. Teď večír, když přišla noc, Vach si položil na stůl prsten a začal mu hrát. A smál se a skákal okolo jako bláznivý. Princezna povídá komorné, jdi a podívej se, čemu se ten blázen tolik směje. Komorná skočila, koukne tam dírkou ve dveřích a hned je tu. Princesko, má tam prsten na stole, jako když oheň svítí. Celý pokoj je z toho v jednom ohni. No tak jdi a zeptej se, jestli by mě ten prstínek neprodal. Komorná letí. Blázne, blázne, neprodal bys ten prsten? Naše princeska by si ho ráda koupila. Prej neprodám, ale dám, když si se mnou jedinkrát zatančí. Princezna se nad tím slovem zasmála, ale přece jí to dělalo hlavu. Jít se bála a zas nejít. Nedostane prstýnku. Tak se obě chvíli radili a až povídá komorné, ty, poslouchej, víš co? Zkus to za mě si s ním zatančit. Komorná přijde, blázen ještě skákal dokola. Teď ale zahodil flétnu, přestal hrát a vlezl si mezi boty pod postel a tam zůstal spát až do rána. Komorná čekala na tanec, už bude hned leden, ale tance se nedočkala. Princezna už byla ráno dychtivá, jak dopadl taneček. No, tančila jsi s bláznem, tančila? Ach, princesko, nic. Hned zahodil flétnu, vlezl si tam mezi boty pod postel a s těmi spal. Na tanec žádný nedošlo. Princezna se jenom divila, no, je to prej blázen. Teď druhou noc postavil si na stůl ptáčka zlatého, a zas mu hraje a skáče dokola. A tolik smíchu tam. Princezna poslouchá, nedalo jí to pokoje a povídá komorné. Jdi a podívej se. Ráda bych věděla, čemu se ten blázen může zase tolik smát. No to je nějakýho smíchu. No ta letí, jenom dírkou u dveří nakoukne a princesko, má tam takového ptáčka na stole, je celý zlatý a jen mu hraje a skáče dokola. Inu k neuvěření. No tak běž a zeptej se, jestli by mě ho neprodal.
Komorná hned je tam. Blázne, máš prodat toho ptáčka? Princezně ráda by si ho koupila. Neprodám, ale dám, když si se mnou jedinkrát zatančí. Tak princezna myslí, jednou si zatančit nebude tolik zlé, teď nikdo nemusí nic vědět. Pomalu se sebrala a tam. Blázen už nelezl mezi boty, sladěunce se poklonil a už byli spolu v kole. Ani jim pokoj nestačil a flétna k tomu hrála jako divoká. Tancují a tancují a tanec nebere konce. Princezně to mohlo pomalu srdce utrhnout, ale tancuje pořád. No, už dýchat nemohla. Blázen ji posadil a k ní a jen ji hladí a celuje. A to celování trvalo díl, než si kdo mohl na zámku pomyslit. Teď jednou král a královna někam odjeli. Princezna už nebyla svá. Po tom jednom tanečku všecko jí táhne k bláznovi, jako by jí opravdu udělal. Všude na něj myslí, všude za ním jde. Až mu jednou takhle povídá, už vidím, že ty nejsi žádný blázen a já bez tebe nemohu být. Vach se jako pousmál a povídá, tak víš, staří nejsou doma, něco ti řeknu. My spolu utečeme. Tak se honem na tom smluvili, princezna nabrala zlata, co by unesli a utíkají ze zámku. Už byli hodný, hodný kus, až přišli takhle na hráz k rybníku. Princezně byl už ranec těžký, nebyla zvyklá, tak vach povídá, ukaž, já ti to chvíli poponesu. Ranec si vzal a než se nadála, najednou bác, hodil ho jí z poklady do vody. A teď byli načisto. Princezna se dala do pláče a naříká, jak budou živi, že jsou teďka bez groše, ale vach ji potěšil, no mlč. Přijdeme do vesnice, všude jsou dobří lidé. Poprosíme jich o almužnu. Ty po jedné straně a já po druhé. Sám šel ale po její straně napřed a v každém čísle povídá, že tudy chodí žebračka tulačka, aby jí nic nedávali. A tak nesehnala nic, jenom jí hnali od Prahu. Vach vyžebral kousek chleba u pekaře, za vesnicí se o něj rozdělili a jdou dál. Šli, až přišli do jeho rezidence, do jeho království. Tam vyhledal chudý domeček, kvartýrý objednal a povídá princezně, tuhle budeš bydlit, jsou tu moji rodiče, buď na ně hodná. A aby měla práci, opatřili krám, plno hrnců a talířů, že se na náměstí vyloží a bude prodávat, aby měli co jíst. Teď, když se pěkně vyložila a prodává, sám na hradě si osedlal koně, vystrojil se v rytíře a tryskem jede po tom náměstí. Vjel jí zrovna do nádoby a všecko rozšlapal. Chudák se dala do pláče, že má takovou škodu a výdělek ten tam. Když to večer vach slyšel, povídá, no to nic, opatřím ti něco lepšího. Dostaneš kartáče a leštidlo a budeš na rohu pánům boty čistit. Tak si s radostí na rohu sedla a čekala na práci. Tady přijde pán ve schrnovačkách, do něčeho skočil a boty má samé bláto, samý kal, jestli by mu je nevyleštila. Ta ale beze všeho chytne kartáč a v minutě byly boty jako sklo. Dostala zlaťák od práce a byla ráda, že pro domácnost tolik vydělá. Když bylo večír, vach povídá. No, boty si leštila, už víš, jak i to chutná. Našel jsem ti lehčí službu. Budeš na zámku kuchyňskou. Aspoň se ti přihodí něco od jídla zastrčit a dones starým rodičům do chalupy. Na ty mě nezapomeň. Už v kuchyni nějaký čas sloužila, když princ povídá králi. Papa, já bych se ženil. No, a kde máš nevěstu? No, já mám prej tady na zámku. Jen udělej muziku a kterou chytím do tance, je má. Tak muzika hned spustila, všichni se vynašli k tanci, až princ taky skočil pro svou kuchyňskou. Roztočili, až i kusy jídel z kapsy lítali a povídá, tohle je papá moje nevěsta. A zrovna se taky obrátil k ní. Vidíš, to jsem já. Jak si mu psala, že by sis o mě ani zablácený střevíc neotřela. A neminulo tě, musela si otřít můj. A taky hlavu kapitálně napravil, všecka pícha z ní vyvála,
byla už jako holubička. Teprve byla svatba hlučná a veselá, kočáry jen drnčely a muziky bylo slyšet za devátou zdí. I její rodiče přišli a nemálo se divili, jak to ten blázen uměl pěkně roztancovat.

0: O klucích z doma Žlic. Pejsek s kočičkou seděli na pohovce a vymýšleli si, co by měli dělat, aby se pobavili a dobře se měli. Někdo zaklepal, oni řekli dále a vešel pan Čapek.
1: I hleďme, hleďme,
0: řekl pejsek.
1: Vás už jsme dávno neviděli. I to vy asi ani nevíte, že mě tuhle bolela noha. Šlápl jsem totiž na střep a poranil jsem si tlapičku.
0: Já vím, řekl pan Čapek. Vždyť jsem to přece všecko napsal.
1: A to povídání o noční košilce taky? A jaké to máte v ruce psaní?
0: Však právě proto jsem přišel, povídal pan Čapek. To psaní je z města doma Žlic, od kluků z druhé třídy. Podívejte se, co mě tady napsali. V tom psaní bylo napsáno tohle. Milý pane Čapku, nám se tuze líbila v dětském koutku pohádka o psíčkovi a kočičce. Prosíme vás, pane spisovateli, napište nám zase brzy něco o kočičce a psíčkovi nebo něco o klucích, jako jsme my. Pozdravují vás kluci z druhé A z doma Žlic.
1: No, to nás těší, že se dětem líbíme. My pejskové a kočičky jsme rádi, když se nám děti smějí a když nás přitom netrápějí a nedráždějí. Víte co, pane Čapek, napište něco o těch klucích z doma Žlic.
2: Také si myslím, že byste měl o těch doma Žlických klucích něco napsat, když to tak chtějí.
0: Ale je mi ne, zvolal pan Čapek. Jak pak mohu o těch doma Žlických klucích něco napsat, když je neznám a když jsem je jakživ neviděl?
1: I co? Kluci jako kluci. Oni jsou všude stejní.
2: To jistě, že jsou. To máte zrovna tak, jako s koťaty nebo se štěňaty. Jedno je bělejší, druhé mourovatější, třetí černé, čtvrté třeba rezavé nebo strakaté. Ale rozpustilé jsou všechny stejně.
0: To je pravda, zaradoval se pan Čapek. Tak já tedy napíšu, že doma Žličtí kluci jsou jeden bělejší, druhý mourovatější, některý, že je černý a jiný třeba zrzavý, že mají na packách drápky a že jsou všichni stejně rozpustilí.
2: To zase ne. Drápky na packách to mají doma Žlická koťata a štěňata. Ale doma Žličtí kluci jistě žádné takové drápky na packách nemají.
1: A víte co, chaso?
0: Povídal pejsek a seskočil z pohovky.
1: Já vám něco povím. Pojďte se do těch doma Žlic podívat, jací jsou tam kluci. Noha mě už nebolí, tak co bych nešel?
2: To se ví,
0: řekla kočička.
2: Já půjdu také.
0: Ale já nemohu, povídal pan Čapek. Já nemám čas.
2: A proč nemáte čas?
0: No já přece musím napsat tuhle povídku o doma Žlických klucích, řekl pan Čapek. Tak jak pak mohu jít?
2: Aha, to je pravda.
1: Tak tedy půjdeme do doma Žlic sami.
2: A všechno vám pak o těch doma Žlických klucích povíme, abyste to o nich mohl napsat.
0: Tak se pejsek s kočičkou sebrali a že tedy půjdou do těch doma Žlic. Bylo hezky, sluníčko krásně svítilo, a tak si všude venku hráli děti, kluci a holčičky a pejsek s kočičkou se dívali, jak si ty děti pěkně hrají.
1: Počkej chvilinku, tady se kluci právě odpočítávají nahoněnou, to si musím poslechnout.
0: Kluci tam stáli do kolečka a jeden, co byl uprostřed nich, ten odpočítával a říkal přitom tuto říkanku. Entle pentle šuparína, obrštejna rozmarína, viky liky pumprliky, alec palec kotrmelec ven. Ta říkanka se pejskovi tak líbila, že nechal kočičku a sám odběhl za kluky, aby si s nimi zahrál nahoněnou. Hrát si nahoněnou, to on uměl náramně dobře, v tom ho panečku žádný tak hned nepředčil, kde pak by kluci na něj stačili. To pejsek jen mrskl nožičkama, zametl sebou jako vítr a už byl bůh ví kde, že ho žádný kluk nedohonil. Moc pěkně se jim to hrálo nahoněnou, však taky přitom samou zábavou všichni ti kluci i s pejskem dohromady dělali takový rámus, tak křičeli, halekali, pištěli a kničeli a chechtali se, až z toho celému světu v uších zaléhalo. Kočička se chvíli dívala, jak si pejsek s kluky hraje nahoněnou, a dostala také chuť si zahrát. Však tam také byla kupa holčiček a ty se zrovna postavili do kolečka, že se budou odpočítávat na schovávanou. Jedna z nich odpočítávala a říkala přitom tuto říkanku. Anděle, panděle, pikum her, osme tarče, osme her, secha, plecha, ole, vajner, cinky, linky, ven. Tahle říkanka se kočičce ještě více líbila než ta první, kterou říkali kluci, když se odpočítávali nahoněnou a naschovávanou. To si kočička ze všeho nejraději hrála. Nikdo to tak dobře neuměl, jako ona to dovedla schovat se tak šikovně, aby ji nikdo nenašel.
2: A co bych si nehrála?
0: Řekla si kočička.
2: Když si pejsek taky hraje. Holky, nechte mne také hrát si na schovávanou.
0: Zavolala na holčičky a holčičky ji vzali mezi sebe a kočička si s nimi hrála na schovávanou. Ojej, holky, ta vám to uměla? Jak ona se vám dovedla schovat? Skrčila se někde, že z ní ani ocásek nebylo vidět. Všude vlezla, všude se provlékla a ještě se vám darebnice po těch holčičkách šelmovsky koukala, jak ji nadarmo hledají. Kde pak s kočkou by se mohl někdo v schovávání měřit? Tak si s těmi holčičkami hrála a měli z toho takovou zábavu a legraci, že nadělali přitom tolik pokřiku, smíchu, výskání, kvikotu a všelijakého rámusu, že až v nebi museli okna zavírat, aby ti nejmenší anděličkové mohli spát. Tak si hrál pejsek s kluky a kočička s děvčaty, že je ani nenapadlo, jak čas utíká a že je pozdě. Sluníčko již zapadlo a maminky už na děti volali hajdy domů k večeři a do postele. Teď teprve si pejsek s kočičkou vzpomněli, že měli jít do Domažlic a že už je pozdě.
2: To jsme se nějak zdrželi s tím hraním. Ach, jemine, co jsme se ti při té schovávané nasmáli, až mne břicho o smíchu bolí a od křiku jsem celá ochraptělá.
1: Já také, to si ani nemůžeš představit, jakou jsme měli při té honěné legraci. Ale teď už je pozdě, to už do Domažlic nemůžeme.
2: Jak pak bychom mohli?
0: Řekla kočička.
2: Vždyť už bude hned letma a do Domažlic je daleko. Pojď domů, však jsme bez tak nikam nedošli, jen jsme udělali pár kroků a už jsme se zastavili u těch dětí a začali jsme si s nimi hrát. Já ti, když vidím někde hrát si naschovávanou, tak kdyby bylo, co bylo, musím si hrát taky.
1: A to já zas nahoněnou. Ale co řekneme panu Čapkovi?
2: Víš co? Uděláme si z něho legraci a řekneme mu, že jsme byli v Domažlicích.
1: Tak dobře.
0: Obrátili se a za chvilinku byli doma. Tak co? Uvítal je pan Čapek. Jak pak bylo v Domažlicích? Koukám, že jste nějak udýchaní. To jste nějak museli běžet. No a jací jsou domažličtí kluci, řekl pan Čapek.
1: Domažličtí kluci? Domažličtí kluci? To jsou vám kluci, to se ani vypovědět nedá.
0: Copak, podivil se pan Čapek, tak oni ti domažličtí kluci jsou jinačí než jiní kluci?
2: No, jej, a jak? To jsou takový kluci. Já vám, jak jsem je viděla, tak jsem se tak podivila, že jsem zůstala stát jako skoprněla.
1: A já jsem, pane Čapek, také celý skoprněl.
0: Ale, i podívejme, podíval se pan Čapek. A co je na nich tak divného?
2: My vám to budeme povídat a vy to hned musíte psát.
0: Dobře, řekl pan Čapek a počal psát. Tak povídejte.
2: Jen pište. Tak, oni, ti domažličtí kluci, vám mají hlavičku kulatou.
1: No, a nahoře vlasy porostlou.
2: A na hlavě mají nos mezi očima.
0: Povídala kočička.
1: A pod tím nosem mají pusu. A považte, ta je díravá.
0: Vykládal zas pejsek.
2: A tělíčko mají podlouhlé. A na jednom konci mají hlavu. A na druhém nohy.
1: A co byste tomu řekl? Ty nohy jim jdou až na zem.
2: A oni vám, když ti kluci jdou, tak pořád přitom nechávají jednu nohu pozadu.
0: I vy, darebáci, rozkřikl se pan Čapek. Tak jsem to tady napsal, jak jste mě to říkali. A teď se na to podívejte. Vždyť to jsou zrovna takoví kluci, jako jsou všichni jiní. No, vy jste pěkní lumpáci. Tak vy jste mne podvedli.
2: I nepodvedli.
0: Smála se kočička.
2: Vždyť je to jistě pravda, že to jsou docela takoví kluci, jako jiní.
1: No, a když ti domažličtí kluci jsou docela takoví, jako všichni ostatní kluci, to si jistě také hrají s domažlickými pejsky nahoněnou a s kočičkami naschovávanou.
0: Řekl pejsek.
2: To jistě.
0: Řekla kočička.
2: A mají také míče, koloběžky, vlaky, stavebnice, auta, panáčky, barvičky, draky a všechno možné. A hrají si a povykují, halekají a pištějí přitom, jako všichni kluci i holčičky po celém širém světě.

0: Bělinka a Růženka. Jedna chudá vdova měla dvě dcery a bydlela s nimi v osamělé chaloupce u lesa. Před chaloupkou byla zahrádka a v ní zrovna pod okny dva růžové keře. Na jednom rostly červené a na druhém bílé růže. Obě dcerky byly také jako dvě růžičky, jedna bílá, jedna červená, však se také jmenovaly Růženka a Bělinka. Obě byly hodné, matku poslouchali a pomáhali jí. A přece byla každá trochu jiná. Růženka měla pořád červené tvářičky, protože byla nejraději venku. Běhala po lukách a po mezích, hledala kvítí, honila se za motýly a zpívala si se skřivánky o závod. Bělinka byla spíš tichá. Držela se víc u maminky, líbilo se jí doma hospodařit. Matka je vodila do lesa sbírat klestí a šišky na zimu. Často si tam vyšli sami na jahody nebo na maliny. Běhali spolu po lese a žádné zvíře jim neublížilo, žádné se jich nebálo. Divoký králík jim jedl z ruky. Srnky se vedle nich pokojně pásly a jelen vesele běžel svou cestou. Ptáci se houpali na větvích a zpívali jim nad hlavou. Když se někdy sestřičky v lese opozdily a překvapila je noc, klidně ulehly vedle sebe na mechové podušky a spaly až do rána. Matka věděla, že se jim v lese nic zlého nestane a neměla o ně starost. V chaloupce měli po celý rok čisto a útulno. Radost pohledět. V létě se o to starala Růženka. Nosila domů luční kvítí, kytici dala do džbánku a pokaždé do ní přidala dvě růže ze zahrádky, červenou ze svého keře a bílou z Bělinčina. V zimě Bělinka ráno zatopila a nad oheň zavěsila kotlík. Byl jenom mosazný, ale blýskal se jako zlato, tak dobře ho Růženka vyleštila. Tak měli pořád něco na práci. Večer matka vždycky řekla, jdi, Bělinko, zastrč závoru. Potom se posadili ke krbu, matka si vzala brýle a předčítala z velké knihy. Dcerky poslouchali a předli. U nohou jim ležela ovečka a za nimi seděla na bydle bílá holubička. Hlavu měla schovanou pod křídlem. Všechny byly rády, že jsou v teple, nic jim nevadilo, že venku sněží. Jednou večer, když zase seděli pěkně pohromadě, zaklepal někdo na dveře. Vyskoč, Růženko, a otevři, řekla matka. To bude nějaký pocestný, asi zabloudil a teď hledá nocleh. Růženka běžela odstrčit závoru, ale venku nebyl žádný ubohý člověk. Stál tam medvěd a hned strkal do dveří svou černou huňatou hlavu. Růženka vykřikla a uskočila. Ovečka zabečela, holubice vzlétla a třepotala se pod stropem a Bělinka se schovala pod postel. Medvěd však promluvil lidským hlasem.
1: Nebojte se, já vám neublížím. Jsem jen tuze promrzlý a rád bych se u vás trošku ohřál.
0: Chudáčku medvěde, politovala ho matka, jen pojď dál a lehni si k ohni, ale dej pozor, ať se ti nepřipálí kožich, a hned zavolala. Bělinko, Růženko, pojďte sem, medvěd vám nic neudělá, je hodný. A tak obě vyšly z úkrytu a také ovečka a holubice se pomalu přestali bát a vrátili se na svá místa.
1: prosím vás, děvčata, vyklepejte mi trochu sníh z kožichu,
0: poprosil medvěd. Bílinka a Růženka přinesli košťátko a ometli medvědovi z kožichu všechen namrzlý sníh. Medvěd se natáhl u ohně, spokojeně si pobrukoval a bylo mu dobře. Netrvalo dlouho a sestřičky se s nemotorným hostem spřátelili a všelijak s ním dováděli. Tahali ho za huňatou srst, převalovali ho z boku na bok, doráželi na něho lískovým proutkem a smáli se, když zabručel. Medvěd si to všechno dal líbit, jenom když se rozdováděli přes příliš, řekl.
1: Už dost, Růženko, už dost, Bělinko, nebo si utrápíte ženicha.
0: Sestřičky mu nerozuměli, trochu se zarazili, ale za chvíli dováděli zas. Když konečně odešli spát, řekla matka medvědovi, jen si tu s pánem Bohem zůstaň přes noc, když je venku takový mráz a nepohoda, u ohně se pěkně vyspíš. Ráno ho děvčata pustila ven a medvěd se odkolébal do lesa. Od toho dne přicházel medvěd večer co večer ve stejný čas. Lehl si ke krbu a děvčata s ním mohla dovádět, jak chtěla. Brzo si všichni v chaloupce na svého huňáče tak zvykli, že ani závoru nezastrkovali, dokud nepřišel. Když nastalo jaro a venku se všechno zazelenalo, řekl medvěd jednou ráno Bělince.
1: Musím jít, už je čas. Celé léto se neukážu.
0: A kam pak půjdeš, medvídku? Zeptala se Bělinka.
1: Musím do lesa hlídat své poklady před zlými trpaslíky. V zimě je země na kámen umrzlá, trpaslíci musí zůstat dole a nemohou se dostat ven. Ale teď už slunce zemi otevřelo a prohřálo. A to se trpaslíci brzy vyrojí. Začnou šmejdit a poberou kde co. A co jim jednou padne do rukou a zmizí v jejich jeskyních, to už tak lehko nevyjde na světlo.
0: Bělinka zesmutněla, že je medvěd opouští. Odstrčila závoru a jak se huňáč tlačil ven ze dveří, uvázl za skobu na zárubni a natrhl si kůži. Bělince se zdálo, jako by v té trhlině problesklo zlato, ale zadušovat se na to nemohla. Medvěd se dal do běhu a ve chvilce zmizel mezi stromy. Za nějaký čas poslala matka dcerky do lesa na klestí. Jak spolu chodili a sbírali, přišli také na místo, kde ležel poražený strom. U kmene v trávě něco poskakovalo. Hup sem, hup tam. Jenže oni nemohli rozeznat, co to je. Když přišli blíž, uviděli trpaslíka. Byl starý, měl povadlý obličej a dlouhá tánské sněhobílé vousy. Konec vousů se mu přiskřípl ve škvíře naštípnutého stromu. Skřítek sebou škubal jako pejsek na šňůře a nevěděl, jak by si pomohl. Vykulil na děvčata své červené ohnivé oči a křikl. Co tady stojíte? Pomozte mi přece! Co pak si to prováděl? Zeptala se Růženka. Huzo, hloupá, zvědavá, hartusil trpaslík. Chtěl jsem ten strom rozštípnout a nadělat si malá polínka do kuchyně. Když topím velkými špalíky, tak se mi jídlo spálí. Mám ho jen na malém rendlíčku, víc nepotřebuju. U nás nespolíkáme tolik jídla jako vy, hltaví nenasytové.
2: Už jsem tam šťastně vrazil klín a všechno mohlo jít jako po másle, jenže klín byl moc hladký, najednou vyskočil, kmen se sevřel a mé krásné bílé bousy tam zůstaly vězet. Teď mě za ně drží a já nemohu z místa. Ještě se mi smějte, vy ještěrky, styďte se!
0: Děvčata dělala, co mohla, ale vousy se vytáhnout nedali. Doběhnu pro nějaké lidi, řekla nakonec Růženka.
2: To jsou mi nápady, zlobil se trpaslík. Mlad lidi, už vás mám pokrk, holky bláznivé, nic lepšího vás nenapadne.
0: Počkej, hned to bude, řekla Bělinka. Už to mám. Vytáhla z kapsy nůžtičky a konec vousů mu ustřihla. Jakmile byl trpaslík na svobodě, popadl pytel plný zlata zastrčený mezi kořeny stromu a začal ho tahat ven.
2: Has nezvedena, brumlal mrzutě. Ostřihne mi kus vousů. Takovou zácnost, aby vás čas vzal.
0: Hodil si pytel na záda a šel. Po děvčatech se už ani neohlédl. Po čase si Bělinka s Růženkou vyšli na ryby. Když docházeli k potoku, uviděli, jak něco skáče k vodě jako veliká luční kobylka. Přiběhli blíž a poznali trpaslíka. Co pak to děláš, zeptala se Růženka. Snad nechceš skočit do vody.
2: Nejsem blázen, zavřeštěl trpaslík. Co pak nevidíte, že mě tam stahuje ta zpropadená ryba?
0: Mužíček seděl s udicí u potoka a chytal ryby. Ale jak foukal vítr, vousy mu vlály a udice se mu do nich zapletla. Zabrala mu velká ryba, ale on neměl dost síly, aby ji vytáhl. Ryba byla silnější, mrskala sebou a táhla trpaslíka k sobě. Trpaslík se chytal trávy a sítin, všeho, co měl na dosah, ale nebylo to nic platné. Musel za rybou, kam se hnula, a hrozilo mu, že ho stáhne do vody. Růženka s Bělinkou přišli pravý čas. Trpaslíka podrželi a zkoušeli mu odmotat vousy z udice. Snažili se marně. Nezbylo nic jiného, než vzít nůžtičky a vousy znovu odstřihnout. Když trpaslík viděl, že zase přišel o kousek vousů, rozkřikl se.
2: Co je to za způsoby, vy žáby, hloupé, takhle mi jízdit obličej, teď abych ani hlavu nevystrčil, vždyť takhle nemůžu nikomu na oči, za to obě zasloužíte, co se do vás vejde?
0: Trpaslík hartusil a hartusil, potom sebral pytel perel, který ležel v rákosí, a vlekl ho pryč, až zmizel za balvanem. Zanedlouho po té příhodě poslala matka Bělinku a Růženku do města, aby koupili jehly a nitě, tkanice a šňarovadla. Cesta vedla přes veliké vřesoviště, na němž tu a tam ležely ohromné balvany. Jak se tam rozhlíželi, uviděli vysoko v povětří velikého ptáka. Zvolna jim kroužil nad hlavou, snášel se níž a níž k jednomu balvanu a tam se vrhl na kořist. Ozval se hrozný křik a žalostný nářek. Běželi tam a zhrozili se. Orel držel v pařátech trpaslíka a chtěl ho odnést. Děvčata poznala svého starého známého a bylo jim ho líto. Popadla ho a tak dlouho s orlem zápasila, až mužíčka pustil. Sotva se trpaslík z té hrůzy vzpamatoval a popadl dech, začal zase vřískat.
2: Nemůžete se mnou zacházet trochu líp? Mám tenký kabátek a vy jste mi za něj škobali, že je samá díra. Jste nešiky, nemotory.
0: Potom vzal pytel s drahokamy a vklouzl do svého doupěte pod balvanem. Inu, byl to nevděčný trpaslík, ale sestřičky už věděli, jaký je, a nic si z toho nedělali. Ve městě nakoupili, co měli, a vraceli se domů. Na vřesovišti překvapili trpaslíka, který tam na čistě umeteném místečku vysypal drahokamy z pytle a prohlížel si je.
1: Nenapadlo ho, že tam tu ještě večer někdo půjde.
0: Zapadající slunce ozařovalo blízkavé kameny. Třpitili se a zářili všemi barvami, že se Bělinka s Růženkou zastavili a dívali se.
2: Co tu stojíte a zemlujete?
1: Osopil se na ně trpaslík. Popelavý obličej mu zrodl zlosti. Chystal se hubovat dál, ale v tom se ozvalo hrozivé zabručení a z lesa přiběhl černý medvěd. Trpaslík se lekl a vyskočil, ale ke své skrýši už nestačil doběhnout.
2: Milý medvěde, nechte mě být, dám vám všechny své poklady, podívejte se na ty drahokamy, darujte mi život, jsem malý, starý, hubený, vždyť na mě nic není, ani mě neucítíte mezi zuby.
3: Vemte si tuhle ty dvě holky, to je něco pro vás, takové křehotinky, to si pochutnáte.
0: Medvěd ani neposlouchal, co říká, zvedl tlapu a jedinou ranou srazil zlého trpaslíka k zemi. Ten se už ani nehnul. Sestřičky se dali na útěk, ale medvěd za nimi volal.
1: Bělinko, Růženko, nebojte se, počkejte, půjdu s vámi.
0: Poznali ho po hlase, zastavili se, a když k ním medvěd došel, najednou z něho medvědí kůže spadla a před nimi stál krásný mladík ve zlatých šatech. Jsem královský syn, řekl. Ten zlý trpaslík mi ukradl mé poklady a zaklel mě, abych pobíhal po lese jako divoký medvěd. Teď je po něm a já jsem vysvobozen. Chcete jít se mnou do mého království? Přijedu si pro vás. Vyhoupl se na koně, který čekal u lesa, a ve chvíli zmizel. Bělinka a Růženka doma všechno vyprávěli. Matka princi ze srdce přála, že je vysvobozen, ale ani se mnoho nedivila. Hned mě napadlo, že to není obyčejný medvěd, když mluví lidským hlasem. Jen aby taky splnil, co vám slíbil. Děvčata čekala den za dnem, ale pořád nikdo nepřijížděl. Růže už dvakrát odkvetly a znovu nasadili poupata. Až rozkvetou po třetí, určitě přijede, uvidíš, řekla Růženka. Jen jestli se mu něco nestalo, strachovala se Bělinka. Blížil se podzim, dny se krátily, ale oba růžové keře stály dosud v plném květu. Teď už tu musí být každým dnem, těšila se Růženka. Jen aby se mu něco nestalo, bála se Bělinka. Matka neříkala nic. Myslela si, že princ dávno zapomněl, u koho jako medvěd býval. Ale jednou ráno před kaloupkou zadusali koně, zahrčel kočár a z kočáru vyskočil princ. Dříve jsem nemohl, omlouval se. Do země vpadlo nepřátelské vojsko, museli jsme s bratrem do boje. Ale teď už si vás všechny tři odvezu na zámek. Co bych dělala na zámku, bránila se matka. Už bych si tam nezvykla. A kdo by tu opatroval růže? Kdyby usychali, začali by chřadnout i Bělinka a Růženka. Ale dcerky řekly, že bez ní nikam nepojedou. A tak dal princ oba keře opatrně vykopat a naložit. Potom všechny tři vsedli do kočáru, ovečka skočila za nimi, holubička se usadila na střeše a princ si je odvezl do svého království. Za nějaký čas tam slavili dvojí svatbu. Princ Medvěd si vzal Bělinku a jeho bratr Růženku. Na svatební tabuli voněly kytice bílých a červených růží z těch dvou keřů, které si nevěsty přivezly z domova. Zase jim kvetly pod okny. A jestli neuschly, kvetou tam podnes.

Ben, Bižu, Blacky a Bibi. Když se naplnil čas a ukázala se jistá znamení na nebi i na zemi, ohlásil jsem své fence Iris, že nebudu klásti přázala se jistá znamení na nebi i na zemi, ohlásil jsem své fence Iris, že nebudu klásti překážek jejímu štěstí,

Jeden pán, chovatel cenou poctěného zvířete z dynastie hrubosrstých foxteriérů, jménem Bube von Plesberg, zapsaný pod číslem 193 EDF STB 12233 MFT 371 / římská 2, totiž ten pejsek, ne ten pán, a zeptal se mne přísně, mám-li rodokmen. Přiznal jsem se, že ne, můj dědeček byl sedlák. Přes tento nedostatek rodokmenu uznal Irisku za vhodnou partii pro svého svěřence, chvále její světla, slechy, masku, běhy a jiné stránky její povahy. Na zítří ji přivedl urozeného ženicha a představil jej mé fence. Iris počala nadšeně lítat jako šíp, pokud si lze představit šíp chlupatý, kličkující a točící se do kolečka. Bylo to vyzvání, pojď, dvoř se mi, chytej, hoň, pojď, budeme si hrát na zelené louce, poletíme nekonečným prostorem, až se nám budou uši třepat, ach, jak si krásný, můj princi. Načež on, totiž ten pán, nikoli ten pes, zabručel, že to nejde, že by se mu bubík udýchal. Pak sevřel vzpouzející se fenku mezi koleny a přitáhl k ní mladého manžela za obojek. Myslím, že Iris byla dotčena ve svých nejjemnějších citech. Ale je to loajální pejsek, chovala se vzorně. Vidíš, to jsou takzvaná manželská pouta. Mít hlavu sevřenou mezi koleny. Pak začala ztrácet humor a chlupy, byla zahloubaná do sebe a chvíle mi jí bylo špatně, olezlá s těžkými boky a hřbetem kostnatým. To vypadám, člověče, že jsem o 3 roky starší. Ach, kde je mé mládí, všechno je v tahu. I ten bílý kudrnatý hoch s uchem černým jako úhel. Na to zoufale vzdychla a šla se nažrat. Jednoho dne zalezla do své boudy, je to místo hanby, zalézá do ní jen, když je byta a myslí si, že se jí stala křivda. Tedy zalezla do boudy a nevynořila se z ní, ani když jsme nejsladšími hlasy volali kočku. Po několika hodinách přišly domácí ženské a zvěstovali zářice, ženské při takových okolnostech vždycky září, že máme štěňátka. Odhad jejich počtu kolísal mezi 2 a 14, neboť Iris k ním nikoho nepustila. Bylo jen vidět, že se tam hemží nějaké černé a bílé skvrny. Po 2 dnech se ukázalo, že jsou 4.

Kdybych byl včas měl nápad, abych po vzoru našich předků po denní práci těžkou rukou zapisoval do starého kancionálu důležité rodinné události, vypadala by tato kronika asi takto. Pátý den. Už dovedou nejen pištět, ale také broukat, vrnět, kvičet a mlaskat. To černé přelezlo v boudě z kouta do kouta, hlasitě pištíc nad svou odvahou. Jinak leží na jedné hromádce nebo jsou přisáty k matčinu břichu, jež přitom našlapávají a hnětou předními tlapkami. Z toho je vidět moudrost přírody. Šestý den. To černé vypadlo z boudy. Dalo se to čekat. Bylo příliš podnikavé. Bude to silný a statečný pes, neboť vřískalo přitom pronikavě jako zařezávané sele. Sedmý den. Počínají chápat rodinné vztahy. Jedno odstrkuje druhé od matčiných struků. Devátý den. Zdá se, že se perou. Desátý den. To bílé s černým monoklem otevřelo levé oko. Jedenáctý den. Už jsou otevřeny všechny oči kromě jednoho. Proč mají tak velké hlavy? Dvanáctý den. Mají bříška jako bubny. Ustavičně vypadávají z boudy strašně křičíce. Hlasy mají mohutné. Ten stříbarevnýma ušima zaštěkává.

nechal. 14. den. Dnes jim Bubíkův pán kupíroval ocásky. Nemohl jsem se na to dívat. Pak tam zůstaly ležet 4 bílé ocásky, něžnější než dívčí malíček. Chtěl bych je schovat a později dát každému štěněti jeho ocásek na památku, ale bojím se, že by je sežrali. Nechám je zakopat. Ty ocásky. 15. den. Už dělají loužičky. Tím začíná jejich samostatný život. Byl bych takto mohl den po dni zaznamenávat jejich pokroky po stránce intelektuální a mravní, kdy počali štěkat a vrčet, vyskakovat z boudy, hopsat po schodech, honit se s hrozným rykem, do všeho kousat, do všeho strkat nos, vlézat do každé díry, spát na každém klíně a vůbec se chovat tak, jako se chovala štěňata už za časů moudrého krále Jiříka z Poděbrad. Avšak zameškal jsem tento povlovný vývoj událostí a tak se stalo, že jednoho božího dne ve mně vyvstala hrozná představa, že můj dům i zahrada jsou zaplaveny 44 tisíci štěňat. Z každého kouta ryčel řev bratrské rvačky, z každé díry čouhala ježatá hlava, štěkající chlapeckým diskantem nebo prchající ocásek. Na každé nohavici, při každém kroku mě visel hrozen vrčících a kousajících štěňat. Každý člen domácnosti chodil s plnou náručí štěňat. V každém hrnci a koši, na každé utěrce, v každém střevíci a klobouku spala hromádka bílých a černých štěňat. Nebylo kam postavit nohu, buď se tam hemžilo štěně, nebo tam byla loužička, nejčastěji oboje. Nebylo možno se dopočítat. Vzal jsem všechny 4 kusy do pokoje. Když jsem je za půl minuty počítal, byla tam 4 štěňata, ale 5 loužiček. Říkám vám, takové štěně je div přírody. Je to nevyčerpatelný zdroj zábavy a loužiček. Věc by se měla vyzkoumat. Myslím, že u temeniště všech řek, nebo aspoň těch velkých, je hájovna, kde hajný chová čubu. Jmenuje se Dora, Flora, Diana, Silva či Amina z 9 štěňaty. První, kdo ustoupil před touto katastrofální záplavou štěňat, byla sama Iris, vyschlá jako lund s břichem dokrvava vysátým. Učila je sice veškerým psím předmětům, a to jednak povinným, tedy pronásledovat, útočit, popadnout protivníka za týl, hrabat v záhonech, odnášet všechny předměty, hryzat všechno, co se nehýbe, a jednak nepovinným. Tedy tančit, honit si ocásek, drápat se lidem na klín, prolézat plotem k sousedům a tak dále. Ale když skončila své přednášky, uchýlila se do některého pokoje a zavřela se tam, vybíhajíc jenom, když některé z jejich 44 tisíc dětí zaječelo příliš zoufale. No, nic se nestalo. To se jenom Ben zakousl do ocásku Bibimu a Bibi se strašným nářkem a spíláním táhne vrčícího Bena po 99 schodech střemhlav dolů, nebo Blacky strčil hlavu mezi tyčky a teď ji nemůže vyndat, nebo Bižu rozžvíkal drát elektrického vedení a dostal ránu. Něco takového se totiž přihází každou 86. vteřinu. V takovém případě Iris přiběhne zvláštním starostlivým poklusem a olízne dotyčné dítě. Dotyčné dítě pak zanaříká a zavrní a horem pádem se přisaje k maminčinu knoflíku, který ještě pro tyto okamžiky útěchy uchoval poslední kapičku mléka. Avšak Blacky nestrpí, aby Bibi pil u maminky. Vrhne se na něho s válečným rykem a vleče ho za tlapku pryč, čehož použije Ben a pověsí se Blackymu na ucho. Tu se Iris honem vytratí a uchýlí se do svých komnat. Zajisté jste si všimli, že všichni ti 4 chlapíci mají jméno od B. Jsou totiž z druhého vrhu a podle kinologických pravidel dostávají psí generace jména podle abecedního pořádku. Už teď vymýšlím jména pro další vrhy. Například, až budeme u písmene Q,
mám připravena jména Kvído, Quasimodo, Quo Vadis, Kvítek, Kventlík, Kvíčala a Kvap. Ale největší starosti mi dělá písmeno Ch a Z. Na jednu osobu nesmím zapomenout. Je to kočka. Okázale ignorovala radostnou událost v rodině. V prvních dnech svého mateřského nadšení a pýchy ji chtěla Iris přinutit, ano, přinutit, aby se šla podívat na její dětičky. Strkala ji čumáčkem do boudy, ale kočka s výrazem ošklivosti zamávala ocasem a vznešeně odcházela jako dáma, kterou by někdo nutil, aby se šla podívat k jeskyním lidem. Irisku to zřejmě zamrzelo. Když nechceš, tak nech tak, řekla. A od té doby zemsty vyžírala kočce její misku. Pokud se nás lidí týče, byli jsme prostě osypáni všemi B. Drápali se nám po nohou, vrhali se z největší rozkoší na naše nosy a zejména uši a učili se na nás přepadat a pronásledovat odpůrce nebo zakousnout se do šíje suponovaného nepřítele, totiž našich lítek. Cvičili se na našich prstech v hryzání a obírání kostiček, vysílali v noci hromadné deputace, že chtějí mlíčko smáčenou houskou, mrholili se nám po střevících, chtěli se chovat v náručí a na klíně, přičemž všichni na sebe bratrsky žálili, což se ovšem skončilo obecnou rvačkou a randálem. Kam se vrtli, spáchali nějakou škodu nebo hromádku a když si rozzuřen spravedlivým hněvem popadl takového provinilce za límec a zvedl ho do výše, tu on vykulil oči tak nevinně a svěsil tlusté tlapičky s takovým výrazem, pak ti olízl nos, dostal hubičku a mohl zastěpat za dalším dobrodružstvím. Někdy se stalo, že všech 44 000 B usnulo. Tehdy jsme je s úzkostí chodili počítat, jsou-li všichni. Obyčejně jeden chyběl a našel se teprve po dlouhém a horečném hledání spící v popelu, v koši s prádlem nebo v zahradním hydrantu. Jednoho dne jsem svolal všechny B. Jednoho jsem sevřel mezi koleny, dva jsem třímal v rukou a čtvrtý visel na mé kravatě a ohlásil jsem jim. Holoto mizerná, čerti, bando a neřádi. Takhle to už dál nejde, já vás musím dát z domu. Opatřil jsem vám krásná místa. Namluvil jsem 4 lidem, že jste nejmírnější a nejlíbeznější zvířátka pod sluncem. Já už jsem s vámi za těch 8 neděl zkusil dost, teď ať to hledí vydržet jiní. Po těchto a jiných povzbuzujících proslovech jsem je poslal do světa. První šel černý rváč a násilník Blacky, zároveň s darebou Bižu, co má ten černý monokl. Pak šel poťouchlý Ben, poslední odešel zamračený a bručivý Bibi. Zůstali jsme sami. Bylo nám tak nějak smutno. Už nikdy, vzdychli jsme. Raději už nikdy nechceme mít štěňata. 3 dny byla Fenka Iris smutná. Jednak hledala děti, jednak se styděla, že je tak vyhublá a vypelichaná. Pak na ní vyrazily nové bílé vlásky, tu přišla rozkošně se vrtíc, skočila mi na klín a něco mě šeptala do ucha. Bylo to: člověče, já už nejsem maminka, já jsem zase malá holčička, hoď mě kamínek, já si zase budu hrát.

0: Jak se to loni na podzim stalo, zůstane už asi nevysvětleno. Zkrátka, lidé věci znalí mi řekli, že Iris nesmí mít dvakrát do roka štěňata, že prý by dostala souchotiny nebo co. Dobrá, když tedy přišel čas, kdy byla na místě opatrnost, byla Iris podrobena přísnému dohledu, oddělena ode všech lákadel dnešního zkaženého světa a všude provázena jako klášterní schovanka. Ani na chvilku nebyla sama, pořád měla kolem sebe člověka, který ji bavil, který jí házel kamínky, který se s ní honil po trávníku, aby ji rozptýlil. Načež po 8 neděl vážněla a tloustla a posledního dne zalezla do boudy, kde přivedla na svět 4 štěňata. Jakživ nepochopím, jak se to mohlo stát? Příroda je mocná. Pokud vůbec mohlo být nějaké podezření, padalo by jen na sousedova vlčáka velikého jako tele nebo na sousedního stájového pinče ctihodného starce, který se už nezajímá o nic jiného než o dobrou kuchyni a své chronické potíže s prostatou. Oba případy jsou krajně nepravděpodobné. V obou případech budou ovšem štěňata ohavní zmetkové a bastardi, které nechám utopit, najdu-li totiž někoho, kdo by byl schopen to udělat. Nuže, opakuji znovu, příroda je mocná a tajemná. Štěňata, zrozená tímto nelegálním způsobem, se zvláštní hříčkou přírody vyvedla v tak dokonalé a čistokrevné foxteriéry, že je po nějakém týdnu zvěrolékař odhadl na neslýchanou cenu, za jakou byste dostali jednoleté hříbě nebo ojetý motocykl. Zůstala nám jen 2 z nich. S ohledu na abecední pořadí dostala jména Celda a Citrónek. Mám už své zkušenosti se štěňaty. Jsou 2 obecné zákony. Odporují-li si trochu, nemohu za to já, nýbrž štěňata. Za prvé, všechna štěňata jsou stejná. Všechna se rodí se stejnými zvyky a rostou podle stejných pravidel hry. Všechna blezou kam nepatří, dělají 77 loužiček za den, trhají lidem punčochy, žerou co nemají, například židle, provázky, mídlo, koberce a prsty, spí v koši s čistým prádlem, každých 5 minut volají o pomoc, učí se štěkat a jsou tiše jen tehdy, dělají-li nějakou nenapravitelnou škodu. To vše je neodvratný přírodní zákon, platný pro všechna štěňata na světě. Za druhé. Naproti tomu každé štěně je od narození jiné, co do masky, schopností a duševního habitu. Jedno štěně se narodí jako tvor uvážlivý a přemítavý. Druhé je od prvního dne rváč, lehkomyslník a dobyvatel. Třetí je kvílivý a věčně uražený sebemilec. Čtvrté je dobrák a kliďas. Jsou mezi štěňaty letory cholerické, melancholické, sangvinické i flegmatické, charaktery piknické i rozpolcené, hrdiné i rošťácké. Jsou štěňata činu i štěňata sentimentální, nátury achilovské i odysseovské, temperamenty horké i chladné, osobnosti uzavřené i povahy družné. Všechna štěňata dělají totéž, ale každé jinak. Věčná je stejnost a nekonečná rozmanitost všeho, co žije. Je však i zákon, který řídí osudy pěstitelů štěňat. První stádium, dokud jsou štěňata slepá a přisátá k mamince, se omezuje na roztržitou návštěvu a několik blahovolných slov k zářící rodičce. V druhém stádiu rychle stoupá křivka zájmu. Pěstitel hlaholí, že tahle štěňata jakživ nedá z domu, že tak rozkošná štěňata, jako jsou právě tahle, dosud v dějinách lidstva nebyla a že si je nechá pro sebe a basta. Konečně v třetím stádiu píše nebo telefonuje řečený pěstitel lidem, kterým v prvním stádiu svá štěňata přislíbil, aby si honem, ale honem poslali pro své štěně. Víte, abyste nepřišel o tu radost, ono vám je teď tak strašně roztomilé, ale to si je musíte odnést ještě dnes, abyste si toho užil. Skoro vždy jsou štěňata dávána darem, s nápadným a skoro horečným chvatem a překotným ujišťováním, že je to zázračné, hodné a milé zvířátko, které nemyslí na nic, než jak by svému pánovi udělalo radost. Naproti tomu nový majitel řečeného štěněte, oblažen tím, že mu to milé zvířátko olízlo nos a začalo žvíkat ucho, propuká ve výrazy nadšení a trvalé vděčnosti a nápadně rychle se poroučí, aby si to dárce snad ještě nerozmyslil. Dárce pak za ním dojatě zavře dveře a vydechne: Zaplať pán Bůh, už je to pryč. I nový majitel štěněte prodělává určitý vývoj předem napsaný v knize osudu. První dny je prostě nadšen vším, co to skvělé zvířátko dělá. Máme ho všichni strašně rádi, hlásí pěstiteli. Už si na nás zvyklo, nechce spát jinde než v naší posteli. Dal jsem mu své domácí střevíce na hraní a jak vám dovede kousat a jak mu chutná a jak na těch svých malých nožičkách honí slepice a vůli, jakou má a jak je živé, my jsme vám tak vděční. Po 14 dnech. Poslyšte, to vám je ohromný rošťák. Člověk, aby se s ním celý den zabýval. Považte si, chce spát jen na posteli. Já už ho chtěl z té postele schodit, ale on mě kousl. Já bych mu někdy nařezal, ale on si to nenechá líbit. O, někdy už je čistotný. Já myslím, že si na to zvykne. Nemyslíte? Po dalších 14 dnech nový majitel rozpačitě pokašlává, jako by vám se vší šetrností říkal něco nemilého o vašich dětech. My už nevíme, co s ním máme dělat. Je už takhle veliký a dělá si, co chce. Já bych ho rád naučil chodit na řemínku, ale on by se snad uškrtil. Honí děti. Sežral mě kus koberce. Prosím vás, co s ním máme dělat? Toto je dosavadní historie generace C. C1 u mladé paní. Strašně milý. Kouše do nosu. Sežral hospodyni střevíc. Sežral závoj. Roste jako z vody. Má červičky. Sežral další střevíc a punčochu. Každý jej hlasitě obdivuje. Byl přejet autem. Sežral panin klobouk a nemůže jej strávit. Je strašně živý. Byl dán do psí polepšovny. Za 3 neděle se vrátil vychován. Chodí na řemínku, umí panáčkovat a žere míň střevíců. C2 u lékaře. Strašně milý. Celý den se chová na klíně. Sežral pacientovi v čekárně klobouk. Další klobouk. Ještě jeden klobouk. Dán na zahradu, ale vyhrabuje všechny sazenice. Uhájil dente unquibusque své výhradní a nezadatelné právo na postel. Honí sousedovi slepice. Chytá pacienty za lítka. Za trest zavřen na plochou střechu domu, sežral ji, nebo aspoň do ní prokousal díru. Nabídnut na výchovu hajnému. Po krátkém seznámení se dal hajný na ústup, chabě namítaje, že teď by neměl na pejsánka pokdy, protože prý musí dohlížet na vysazování lesních kultur. Nyní je C2 naprostým pánem domu i zahrady, přistoupí-li k němu někdo s šetrnými námitkami, vycení zuby a uhájí své stanovisko. Jeho další budoucnost je zatím nepředvídatelná, ale myslím, že se nedá. Je to právě nesmírně čistokrevný pejsek. Pane, to je rasa. Ne, Iris, tentokrát to nejde. Nesmíš jít na krok sama. Víš, my to s tebou myslíme dobře. Nic si z toho nedělej. I my lidé máme svá trápení. Lehni si u mých nohou a buď smutná. Spí. Prospi to zatrápené jaro.
1: Křemílek a Vochomůrka šli lesem. V tom se Vochomůrka zastavil, protáhnul se, zívnul si, položil se pod borovici, dal si pod hlavu polštářek mateří doušky a spal. Křemílek si lehl jen tak bez polštářku a usnul taky. Spali sotva chvíli, když se na ně zhora sesypal oblak borových semínek a šišek.
2: To musíš zrovna mě na nos.
1: Rozlobil se na Šišku Vochomůrka, ale nahoře na borovici se někdo zasmál. Seděla tam Veverka a povídá.
2: Já jsem se teď trošičku zasmála, ale jinak jsem strašně smutná. A co pak to?
1: Politovalý Křemílek.
2: Ale scháním na zimu trochu jídla, jenže šišky jsou letos jalové a o houbu jsem ještě ani nezavadila.
1: Vzdychla si Veverka a odskočila výš, jestli by tam nenašla výživnější šišku.
2: No, to víš, každý má své trápení.
1: Potěšil jí Křemílek. Vochomůrka si přestlal mateřídouškový polštář a oba znova usnuli. A tu k Vochomůrkovi přišel sen a zaťukal mu na čelo.
3: Můžu, prosím?
2: Jen rečte dál,
1: zamumlal Vochomůrka. Sen mu udělal nad čelem znamení dvěma palci a Vochomůrkovi se zdálo, že stojí na vysoké špičaté hoře. U nohou mu plyne obláček a povídá:
3: Vochomůrko, proč ty taky nelítáš?
1: Vochomůrka jen povyskočil a už letí. Chvíli letí jako pták, chvíli plave jako ryba. Doletěl až na to místo, kde spali s Křemílkem. Vochomůrka se chvíli obcházel, pak si vlezl sám do sebe a probudil se. Šťouchl do Křemílka a povídá:
2: Já ti měl krásný lítací sen. Ale to bylo.
1: Broukl rozespale Křemílek a otočil se na druhé ucho. Jenže Vochomůrka mu nedal pokoj. Leží, dívá se rovnou do nebe a pořád jen osnu.
2: To já nejdřív stál na takové vysoké špičaté hoře.
1: Sotva to dořekl, začalo ho to zvedat nahoru a pořád výš.
2: A pak jsem jen rozpřál ruce a už jsem letěl.
1: A Vochomůrka rozpřáhl ruce a už letěl. Vyrostla totiž pod ním bedla a teď z ní sletěl jako z balkónu.
2: No tak co to vyvádíš?
1: Lekl se Křemílek. Vochomůrka se na bedlu zle rozlobil.
2: No tak nemůžete dát pozor, kde vyrostete vy houbo.
1: Bedla byla krasavice. Nesla se štíhle, měla paraplíčkový klobouk a závoj a na Vochomůrku se ani kale nepodívala.
2: Ce, takový píďa a jak ono to křičí.
1: Vochomůrka si to nedal líbit.
2: A je, vy se nestydíte být tak nohatá.
1: Bedla už řekla jen och, och. A byla na omdlení. Křemílek vzal Vochomůrku za ruku.
2: Pojď radši pryč.
1: Když odešli, bedla se ještě chvíli tiše vztekala a nakonec řekla.
2: Teda. Tohle si odnesete, tohle si ale pořádně odnesete.
1: Sáhla pro sypátko a začala kolem sebe sypat po lese i po pasece. Křemílek s Vochomůrkou měli k pařezové chaloupce ještě kus cesty a v tom Křemílek klopítne a klopítne i Vochomůrka. Jde se jim pořád hůř. Paseka je najednou plná kopečků a už tam vyskakují ze země bedly. Jedna za druhou. Narostl jich celý les a Křemílek s Vochomůrkou v tom bedlovém lese zabloudili. Byli by tam bloudili dodnes, když v tom zaslechli písničku.
2: Hupky.
3: Houpity, houpity, smrk a jedle, houpy, houbity, bedla k bedle, chroupy, chroupity, houby, houbity, out.
1: A ona to byla veverka. Sklízela bedly na zimu a už jich měla pár otýpek. A povídá,
3: nepřekážejte a radši si tu na chvíli sedněte. Já vám pomůžu, abyste trefili.
1: A křemílek s vochomůrkou se moc rádi posadili.

0: Plavůňka a kouzelník Bambulíno. Jednou to na vyšlapané broučtí cestičce zaskřípalo a na louku se přikodrcal takový mrňavý mužíček. Seděl v otevřeném kočáře, taženém luční kobylkou, měl na sobě černý rozevlátý plášť se širokými rukávy posetými hvězdami a na hlavě cylindr se stříbrným půlměsícem.
1: Sem, vážení,
0: křičel a vytruboval na trumpetu.
1: Tra-da, tra-da-da-da-da. Jedině zde je ta pravá kouzelnická atrakce. Přistupte blíže, vážené publikum. Uvidíte nevídané, uslyšíte neslýchané.
2: Jejda, ten je ale malinkatý,
0: řekla plavůňka udiveně a seskočila z pampelišky. Prohlížela si zvědavě to podivné spřežení a nestačila se divit. On to vlastně žádný kočár nebyl. Byla to půlka z kořápky z vlašského ořechu a dole to mělo dvě rozvrzaná kolečka.
2: Jak se jmenuješ?
0: Zeptala se. Pohladila luční kobylku a upřela tázavě na mužička své veliké oči. Mužíček se v kočáru postavil, smekl cylindr a obřadně se uklonil.
1: Jsem světoznámý kouzelník Bambulíno. Jezdím křížem krážem po světě a pořádám čarodějnická představení.
2: Ty umíš čarovat?
0: Zeptala se překvapeně malá Víla.
1: No, samozřejmě,
0: usmál se sebevědomě Bambulíno. Otáčel se v kočáře do všech stran a vyvolával jako na jarmarku.
1: Přistupte blíže, nic se neostýchejte. Uvidíte neslýchané, uslyšíte nevídané, tedy vlastně obráceně, že?
0: Spod jitrocelového listu vylezl čmelák s basou.
3: Kdo to tady tak vříská po ránu? Vždyť to zbudilo i toho, tohleto, tu basu.
0: Za ním vykoukl cvrček houslista.
2: Co se to děje? Co je to tu, prosím, za randál?
1: Sem, vážené publikum. To, co nyní uvidíte, na to nikdy nezapomenete,
0: povykoval kouzelník Bambulíno.
2: On umí čarovat,
0: řekla plná obdivu plavuňka svým kamarádům muzikantům a významně nadzdvihla obočí.
2: To jste ještě neviděli, co všechno umí. Ten umí věcí.
3: Jenom jestli,
0: zahučel nedůvěřivě čmelák.
2: Takových už tu bylo,
0: vypískl cvrček.
1: Vážené publikum,
0: křičel Bambulíno a přitom vznešeně sestupoval z kočáru.
1: To, co teď spatříte, to se nedá popsat slovy. To se musí vidět, to se musí slyšet, to se musí přímo tohleto, to se musí prožít.
2: Jejda.
0: Zašeptala plavůňka, rozprostřela svůj dlouhý závoj a usedla do trávy.
2: Teda to jsem zvědavá, já jsem ale tak zvědavá.
0: My taky, řekli cvrček se čmelákem a usadili se každý z jedné strany vedle plavůňky.
1: Máte to štěstí, že sedíte zrovna v první řadě,
0: zvolal kouzelník Bambulíno, jako by tam za těmi třemi ještě někdo seděl. Mávl pláštěm, sáhl plavuňce do vlasů a v tom okamžiku se mu v ruce objevila růže.
1: To je pro vás, milostivá Vílo.
2: To jsou ale kouzla a čáry. Teda, jak vy to jenom děláte, to já jenom žasnu, pane Bambulíno.
0: Plavuňka byla nadšením celá bez sebe.
1: Bambulíno, jméno mé,
0: upozornil jemně kouzelník.
2: Ano, Bambulíno, promiňte,
0: vzdychla malá Víla plavuňka.
2: Ale stejně, Jak vy to jenom děláte?
3: No, to je toho. Měl tu růži v rukávu. Zabručel Nevrle Čmelák.
2: Jo.
1: Kníkl Cvrček. Vytáh tu růži z rukávu. To známe.
0: Ale kouzelník Bambulíno se nenechal těmi pochybovačnými poznámkami rušit.
1: To byl prosím jenom začátek, řekl skromně. A teď to přijde. Dávejte pozor.
0: Zabalil se do svého černého pláště a bum. Vyletěl oblak dýmu a kouzelník Bambulíno zmizel.
1: Kde je?
0: Vyjevil se Cvrček a rozhlížel se kolem.
1: Kam se ztratil?
3: No jo, kam se jenom poděl?
0: Huhlal překvapeně Čmelák.
3: Vždyť teď tady ještě byl.
2: Já jsem vám to ale říkala,
0: rozářila se potěšeně Plavuňka.
2: Ten umí věci, to se jen tak nevidí.
0: V tom okamžiku vyskočil kouzelník Bambulíno od někud z trávy a křičel: pomoc, pomoc, já doutnám, já hořím. A rychle svlékal svůj černý plášť, ze kterého se kouřilo. Plácal s ním o zem a přitom halasil.
1: No, to víte, každé kouzlo se hned tak nepovede. Ještě se to musí kapánek vylepšit, že?
2: Mně ale se to moc líbilo.
0: Zatleskala malá Víla.
2: I s tím, jak jste krásně doutnal, pane Bimbalíno. Chtěla jsem říct, mistře Bimbalíno.
1: Bambulíno, jméno mé,
0: uklonil se mužíček. A aby to nepříliš vydařené kouzlení nějak zamluvil, povídá.
1: A vy dva tady, vy budete určitě muzikanti, že?
3: No, to jsme a jací, zabzučel Čmelák. Já hraju na basu.
2: A já prosím na housle,
0: kníkl Cvrček.
2: My umíme taky věci, ale hrajeme bohužel jenom tady, na louce. Ale někdy hrají i v lese,
0: dodala pyšně Plavůňka.
1: To nic není.
0: Mávl Bambulíno rukou, vsoukal se do svého ohořelého kouzelnického pláště a chystal se k odjezdu.
1: Umělec musí ven, do světa, do ciziny, tady, doma, si vás nikdo nevšimne, ale venku, jo, panečku, tam se hraje jiná muzika, na rukou vás tam budou nosit.
3: To by bylo něco,
0: zasnil se Čmelák.
3: Už mě to tady na téhle louce stejně moc nebaví.
2: Na to by bylo něco,
0: rozářil se Cvrček.
2: Ale jak se tam dostaneme do toho světa?
0: Bambulíno nastoupil do kočáru.
1: Ha, lehká pomoc,
0: zvolal a zamával nad hlavou cylindrem.
1: Pojďte se mnou, světoznámý kouzelník Bambulíno vám právě otvírá brány do nejlepších společností. S Bambulínem se dostanete všude, svět vám leží u nohou.
0: Plavuňka chtěla zrovna říct, aby to nedělali, aby zůstali doma a nikam nejezdili, ale už bylo pozdě. Čmelák popadl basu, Cvrček housle a s velikým jásotem skočili do kočáru.
1: Sláva, hurá, jupí, jedeme do světa!
0: Vřískali nadšeně. Kouzelník Bambulíno zapráskal bičem a kočár se rozjel.
2: Zůstaňte doma, kamarádi!
0: Křikla za nimi ještě Plavůňka, ale kde pak? Už jí nikdo neslyšel. Zmizely v zákrutu brouččí cestičky, jen se za nimi zaprášil.
2: Jak tohle jenom dopadne?
0: Vzdychla malá Víla.
2: Co tam budou dělat ve světě ti dva?
0: A život na louce šel dál. Přišel podzim, odlétla zima a vykvetlo jaro. Malá víla plavůňka vysedávala na pampelišce a zrovna přemýšlela, co pak se asi stalo s jejími kamarády muzikanty, když na vyšlapané broučtí cestičce zaskřípal písek. Plavůňka otočila hlavu a div nespadla, jak se zaradovala. Po cestičce se zvolna ploužil cvrček se čmelákem.
2: Ahoj, kamarádi,
0: křikla radostně.
2: Tak co, kluci, jak bylo ve světě?
3: Ani se, plavuňko, neptej, zafuněl smutně čmelák. Vůbec to nebylo tak, jak Bambulíno vyprávěl.
2: Jo, plavuňko,
0: knikl truchlivě cvrček.
2: My jsme rádi, že jsme zase zpátky doma, na naší louce.
1: A co, hráli jste?
0: Ptala se malá víla.
3: Hráli, ale moc to tam poslouchat nechtěli v tom světě. A Bambulíno se taky najednou ztratil.
2: No, a taky na nás mluvili takovou nějakou divnou řečí,
0: žaloval cvrček.
2: Ani slova jsme nerozuměli. A ty písničky, co my tady doma hrajeme, jsou stejně pěknější než ty tam ve světě.
1: Jo, tak vy kluci něco zahrajte,
0: řekla najednou plavůňka. A ti dva jakoby na to čekali, spustili. A malá víla plavůňka poslouchala, usmívala se a najednou jí bylo tak nějak teplo u srdce. A když cvrček se čmelákem dohráli, povídá:
2: Jo, kluci, ono se darmo nepovídá. Všude je dobře, ale doma je vždycky nejlíp.

0: tajemném vrchu Svákově. Již od pradávných časů je vrch Svákov opředen tajemnými i posvátnými událostmi. A pověst tu nešetřila zkazkami. Vypráví, jak se tu mnozí churaví zázrakem uzdravili, když pili z pramene léčivé vody, jenž na Svákově vytryskl. První neděli v červenci bývala u svákovské kapličky slavná pouť, na níž se scházela procesí požádat modlitbou o pomoc nebes a nabrat si do baňky zázračnou vodu. Jediné procesí nepřinášelo nic dobrého a zanechávalo po sobě zármutek a slzy. Záhadné procesí duchů, neblahý průvod, jenž se zjevoval v pravé poledne. Jednou šlo na svákovskou pouť procesí z Dráchova, ze vsi, o níž je prorokováno, že u ní skončí svatý Václav zlou válku, až jednou vypukne v Čechách a už se bude zdát, že nepřátelské roty promění zem v oharek a všechny lidi v neboštíky či otroky. Procesí sebou mělo ševce, jenž předzpěvoval nábožné písně tak výtečnou notou, že mu ostatní procesí záviděla. Když spustil před Svákovem o svatých mučednících, až v Brně plakali. Tentokrát však jaksi nebyl ve své kůži. Už za Dráchovem prospěvoval jak moucha v konci a za Mokrou to za něho musel vzít někdo jiný, třeba že nebyl tak jistý v nápěvu. Ale v nouzi Franta Dobrý a dráchovský švec byl rád, že se může loudat vzadu, co noha nohu mine. Procesí došlo na Svákov k polednímu, nábožně se vrhlo k modlitbám a k léčivé vodě, švec však zůstal stranou, díval se přes řeku do polí a odpočíval. Tu najednou vidí na silnici před sebou další procesí. Safra Porte, zabručel. Byl jsem tu tolikrát, že bych to sám nespočítal. Mrknutím oka a nastavením ucha poznám, odkud které procesí je. Ale tohle se mi nějak nezdá. Když přišlo blíž, seznal švec, že lidé v něm jdou tiše a zamlkle, bez zpěvu a bez hlasitého modlení, jako by ani nebyli živí. Přes řeku se to procesí přeneslo jako mlha. A pak, jako by se vznášelo ve vzduchu, zamířilo rovnou v tu stranu, co seděl švec. Dráchovskému ševci bylo najednou tak divně úzko, že ani pořádně dýchat nemohl. V zádech ho mrazilo. Nebylo pochyb, že na svákovskou pouť nejdou lidé, ale duchové. Tváře měli bledé, ponuré, hlavy schýlené a oděni byli do bílých rubášů starodávného střihu. Když došli ke skále, zmizeli v ní, jako by se rozplynuli. Švec honem vyskočil, běžel za svými a vyprávěl jim, co právě viděl. Všichni mu kývali, ale mysleli si své, že švec má horkost a že se mu něco zdálo. Se ševcem to opravdu šlo nějak z kopce. Od svákovské pouti posedal ho stesk, zžírající smutek a jakási nevýslovná tesknota. Do roka se utrápil. Další pouti na Svákov se už nedočkal. Teprve po jeho funusu se v Dráchově dozvěděli, že se loni ševci na Svákově nic nezdálo, že se tamto procesí objevuje každý rok v pravé poledne, ale že ho spatří jen ten, komu je souzeno zemřít. Poblíže skály, v níž mizí rok co rok procesí duchů, je ukryt poklad. A jeden krejčí z hlavatců tam nabil jmění. Oháněl se cihličkou a jehlou dost obratně, ale řemeslo mu valně neneslo. Často kupoval na křídu a po obědě mu bývalo jako po výprasku. Takový život mnoho radosti nepřináší a krejčíka to mrzelo dvojnásob. Na vandru obešel kus světa a myslel si, že sezobal veškerý rozum. Jednou, o Filipojakubské noci, se mu zdálo, že byl kdesi ve světě a že tam zbohatl. Když se probudil, řekl si, že sen o Filipojakubské noci není jen tak obyčejný sen. Kousek po kousíčku probíral všecko, co se mu zdálo, aby přišel na to, v kterých krajích zbohatl. Ačkoliv mu ty končiny byly ve snu nějak povědomé, nepřišel na to. A protože se mu zdálo totéž ještě dvakrát, rozhodl se, že pověsí krejčovinu v hlavatcích na hřebík a půjde do světa. Stejně mi tady pšenice nekvete a když bude nejhůř, všude je chleba o dvou kůrkách. Bez velkého váhání zavřel jednou večer chalupu, klíč strčil pod práh a za tmy, aby ho nikdo neviděl, odešel za štěstím. Zbrousil hezký kousek světa. Viděl různé končiny, ale žádné se nepodobaly těm, které spatřil ve snu. Přiživoval se všelijak, dělal u sedláků, sem tam něco spíchl, ale hladu užil ještě víc, než když krejčoval v hlavatcích. Když přišel někam do vsi, psi se mohli uškrtit na řetězu, neboť podle Krejčíkova zevnějšku mínili, že přišel hadrník. Nakonec byl už Krejčí strastí a nuzování syt a hořce si přiznal, že šel kupovat zajíce v pytli a blechu v kytli. Zamířil rovnou cestou k domovu a konejšil sám sebe, že nikdo v hlavatcích neví, kam se poděl, a že si už cestou najde nějakou výmluvu, až se budou lidi ptát, kde ho čerti nosili. Když se vracel přes Soběslav, volali tu na něho posměšně, že šlape ševci na krk, neboť měl podpatky na obou botách dočista ušoupané. Krejčík se vytratil z města jako duch, aby ho tu náhodou nepotkal někdo z hlavatců. Zamířil rovnou na Svákov, že tady počká do večera. Až se setmí, půjde dál, neboť po tmě je těžko rozeznat, zda je někdo oděn jako pán nebo kmán. Táhl tedy ke Svákovu a tu mu najednou přišlo, že vidí krajinu, kterou hledal křížem krážem daleko odtud. Rázem z něho všecka rozmrzelost spadla. Zbystřil zrak i sluch a kráčel jako bedlivý vlk, jenž větří na blízku kořist. Byl zrovna Velký pátek. V nedvědickém kostele zpívali pašije a poklad ve Svákově byl otevřený do kořán. Krejčí před sebou najednou spatřil velikou klenutou chodbu a v ní zář, jako by z ní vycházelo slunce. Skokem byl u chodby. Oběma rukama si musel v té chvíli zaclonit oči. Tolik zlaťáků se tu blištilo na hromadě. Krejčí se vrhl k penězům jak lačný k míse. Plnými hrstmi si je cpal do kapes, do čepice i do pinglíku. V tom se mu však zdálo, že se pod ním země zachvěla. Dostal strach, vylezl ze sklepení a měl na čase, protože zem temně zaduněla a v zápětí se chodba ve Svákově srámu sem zavřela. Poklad zmizel a po chodbě nezůstalo ani památky. Ajci si, mávl rukou Krejčí, já mám dost. Ubezpečil se, zda se mu peníze neproměnily v listí nebo v kamení, a když viděl, že má skutečně zlaťáky, poskočil radostně a udělal na nedvědice dlouhý nos. Vidíte, vy trulanti, vy tam krákoráte pašije a zatím tady za vašimi zády leželo jmění, že by za ně koupil celé Čechy. V noci se Krejčík vrátil domů. Vytáhl zrezivělý klíč spod prahu, vyhnal z chalupy myši a pavouky, rozsvítil si oharek svíčky a začal počítat peníze. Počítal až do rána. A když nastal na návsi schon, že se Krejčí ani nepropadl, ani neutopil, vyšel před chalupu a zamířil k hospodě. Celé dopoledne si tu dával bene, cvrnkal zlaťáky o stůl a rozkládal, jak je ve světě přece jenom líp než v hlavatcích, protože tam člověk přijde snáze k penězům. Toho uctil, tomu dal zavdat a ke všem se choval jako velký pán. Neboť se vždycky najdou lidé, co lezou před mocnými a zámožnými po břiše s nadějí, že za zobanci upadne z kapsy nějaký přebytečný peníz. Tak si ten Krejčí v Hlavatcích počínal jako papež. Jenomže neměl Řím, žil na vysoké noze a peníze se kutálely, až se rozkutálely. Nešť, říkal si Krejčí, až budou příští rok zpívat v Nedvědicích pašije, zajdu si zase na Svákov. Zašel tam, ale poklad už nenašel. Čekal tedy trpělivě ještě jeden rok, pak ještě jeden, ale svákovský poklad se před ním už nikdy neotevřel. I nezbylo Krejčímu, než se opět vrátit k řemeslu. Pracovat jako dřív a přemýšlet o tom, že nic stálého v světě není, neboť všecko se svým časem změní.
1: Co dělat, chůvo moje milá?
2: Já bych vám něco poradila. Nejdřív musíme získat čas.

0: princeznu má krásná, prosím, dovolte mi složit k vašim nohám poklad drahocenný. Zlato, stříbro, perly, truhlu drahokamů, vázy z křišťálu i misky z porcelánu, krajky z Bruselu i vzácné kožišiny, sošky vyřezané z pravé slonoviny. To vše jsem nakoupil a přivézti vám dal já, Kazisvět VI, z boží vůle král.
1: Za ty vzácné dary, králi, děkuji vám. Nelíbí se mi však. Já je nepřijímám.
2: Ceruško, co to říkáš?
0: Tedy nechcete se mojí ženou státi?
1: Nejdřív musel byste mi dát troje krásné šaty.
0: Krásné šaty?
1: Nejkrásnější na zemi.
0: Dobrá. Uší je moje švadleny. Jak je chcete?
1: První šaty. Ať jsou jako slunce raní, které nad jezerem září za svítání. Z paprsku a mlhy musím je šíti. Ať se na nich ještě první rosa třpití.
0: Zapiš.
1: Druhé šaty. Ať jsou světlem vyšívané, jako letní den, když slunce horce plane. Lehoučké, jak list, když padá do vody. Ať je nastříhají z letní oblohy.
0: Zapiš. Třetí šaty.
1: Ať jsou jako nebe, když se večer setmí. Ať je ušije mi z teplé noci letní. Lehoučké, jak tóny písně vzdálen.
0: Šaty, které chcete, dám vám udělat. A pak musíte se mojí ženou stát.

0: Co říkáš? Přinese ty šaty?
1: Já nevím, ale asi ne.
0: A co když přece?
1: Nebojte se. Tak už to nějak spravím. Podívejte se, jak vám padne.
0: Co to má být?
1: No košíček.
0: Z čeho?
1: To nikdo neuhádne. Je šitý z myších kožiček.
0: Kožíšek z myší? Hm? To je šitý. Kolik těch kůží může být?
1: Snad 1000.
0: A nebo ještě víc.
1: Tady máš jehlu, klubko nití a pomoz mi jej dokončit.

Jak šel vodník na vojnu? Jednou, takhle krátce popoledni, když slunce stálo přímo nad rybníkem a lehký vánek čechral rákosí, přišel k rybníku pošťák. Vodník Piškvorec právě odpočíval v křesle z rašeliny po dobrém obědě, když tu najednou slyší, jak mu někdo nahoře bouchá na stavidlo. No co se děje, povídá, když se vynořil z vody. Máte tady nějaké psaní, řekl pošťák a vytáhl z pošťácké kabely dopis. Potom zasalutoval a šel si po svých. Vodník kouká na obálku, je na ní tuze moc známek a ještě víc razítek a úplně nahoře v levém rohu je královská korunka. Kdo

rozčiloval se vodník Piškvorec. Takový krátký dopis a ještě v něm udělají chybu, tedy mělo být napsáno sumce si vezměte sebou a ne koně. Ale možná, že je to tak lepší. Třeba by tam pro něho neměli ani uniformu. A tak si vodník zapakoval ranec, rozloučil se s rybami a celou tou vodní havětí a šel na vojnu. Sotva přišel na zámek, dostal hned flintu a protože neměl koně, poslali ho k pěšákům. Zrovna se učili mašírovat, když se přijel sám pan král podívat, jak to těm novým vojákům jde. Chvilku koukal a potom povídá pobočníkovi, tam tomu zelenému vojákovi dejte pochvalu. Slyšíte, jak to pěkně plácá, když mašíruje? Jak to vodník slyšel, mašíroval ještě víc, až se to rozlehalo po celém cvičišti. Když byli vojáci zasvěceni do vojenského řemesla, shromáždil král všechno vojsko a táhli na nepřítele. Mašírovali 2 dny a 2 noci, až přišli k řece. Na druhé straně už bylo vidět nepřátelské vojsko. Vodník samou radostí, že už zase vidí vodu, však taky cestou pořádně vyschnul, že na něm všechno plandalo, skočil do řeky a vesele se v ní proháněl. Když to král uviděl, povídá pobočníkovi, ten zelený voják se mi líbí, ještě mu nikdo ani nedal rozkaz a on už hledá, kudy bychom se dostali na druhý břeh. Je to statečný chlapík, dejte mu metal. Vojsko se přebrodilo na druhý břeh a nastala bitva. Šavle řinčeli, polnice troubily, vojáci stříleli z pušek a generálové rozkazovali, bouchali kanóny a nad tím vším se vznášela veliká oblaka prachu a kouře. A tak to šlo až do večera. Potom bitva utichla a obě vojska odpočívala. 1000 pulců u šatech, tohle se mi nechce nějak líbit, brblal si vodník pod fousy, když viděl, jak jeho kamarádi vojáci mají tělo samý šrám a ruce v obvazech. S tím se musí něco udělat. V noci, když všichni ulehli ke spánku a celý tábor zahalila tma, vytratil se vodník potichu k řece. Za chvíli byl zpátky s plnou náručí vodních rostlin. Opatrně našlapoval mezi spícími vojáky a každému z nich tajně vložil do torny malý kvítek lakušníku, který natrhaný o půlnoci má kouzelnou moc. Tomu, kdo jej nosí u sebe, se každá střela vyhne a každá rána šavlí se hned zahojí. Potom si spokojeně zamnul ruce a šel spát. A ráno to začalo na novo. Šavle řinčeli, polnice troubily, vojáci stříleli z pušek a generálové rozkazovali a do toho bouchali kanóny. Jenže co to? V královském vojsku není nikdo raněn. Střely se jim vyhýbají, rány šavlí se hned hojí. Nepřátelé utíkají a kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby nenastal večer. Jenže vodníkovi se to pořád nelíbí. Hrom do stavidla, povídá si. No takhle to přece nemůžu nechat. Moji kamarádi jsou sice všichni v pořádku, ale jak k tomu přijdou tamti na druhé straně? S tím se musí taky něco udělat. A když nastala půlnoc, proplížil se do nepřátelského tábora a každému z těch vojáků strčil do torny kouzelný kvítek lakušníku taky. A ráno přišel rozhodující den bitvy. A zase řinčeli štavle a troubili polnice, vojáci stříleli z pušek a generálové rozkazovali, bouchali kanóny. A nad tím vším se vznášela veliká oblaka prachu a kouře.

0: Jenomže teď už to všechno bylo zbytečné. Ať stříleli, jak stříleli, ať sekali šavlemi, jak chtěli, teď už si z toho nikdo nic nedělal. Když už to trvalo dost dlouho a byli pořád tam, kde začali, generálové se domluvili, že to vlastně nemá cenu a pustili všechny vojáky domů.
1: No a jak to bylo dál?
0: No, jak by to bylo? Vodník Piškvorec se zase vrátil do svého rybníka. Flintu pověsil na vrbu a metal za statečnost dal malým pulcům na hraní. A všichni byli rádi, že to takhle dopadlo

Náladová ježibaba. Stojí ježibaba na ulici a o čem si přemýšlí. Najednou jí přeletěla kolem nosu moucha a ježibaba dostala zlou náladu. A tamhle jdou do školy dva kluci. Nejsou učesaní, čemu si se smějí a loudají se. A nepozdravili ježibabu. Ježibaba se zamračila a zvolala: čáry máry fok, ať jsou z vás pudlové. A z kluků se stali dva pudlové a už uháněli po čtyřech do školy. Tam hlede celá smečka kluků. Čáry máry fuk, ať jsou z vás knírači. A smečka knírачů uhání se štěkotem do školy. A tuhle zase cupitají chichotající se holčičky. Čáry máry fuk, ať jsou z vás foxteriéři. A smečka foxteriérů uhání s veselým štěkotem do školy. Já vám ukážu, bando jedna nečesaná, loudavá, co neumí slušně pozdravit, volá za nimi ježibaba. Paní učitelka sotva vstoupila do třídy, jenže neomdlela. Všude plno psů, každý sice sedí na židličce, koukají na paní učitelku prosebně a přitom žalostně vyjí. Paní učitelka se vypotácela ven ze třídy a rovnou za panem školníkem. Ten vzal pometlo a všechny psy vyhnal ze školy ven, protože tohle není žádná psí škola. A obrovská psí smečka běží pryč a štěká. Trochu radostně, protože nemusí sedět ve škole a mohou se venčit, ale také trochu smutně, protože když se stanou z dětí psové, čeká je psí život. A kdo ví, jaký to je život? A ježibaba ještě pořád stojí na tom místě a o čem si dumá. V tom jí přeletěla nad hlavou vlaštovka a ježibaba dostala dobrou náladu. A jak kolem ní běží s hrozným štěkotem ta smečka psů, usměje se a řekne: čáry máry fuk, ať jsou z těch psů zase děti. A opravdu už jsou z nich zase kluci a holky. Koukají všichni trochu udiveně, cože se to vlastně s nimi dělo. V tom jedna holčička koukne na hodinky a zvolá: páni, ono je 8:45 a my ještě nejsme ve škole, to bude paní učitelka hubovat. A všichni zase běží naspět do školy. Ježibaba se tomu jen zasměje: čáry máry fuk, ať je teprve 7:30. A také, že je. Děti by se mohly docela pomalu loudat, ale jen ať se proběhnou, to jim nezaškodí. Ježibaba se uculuje pod fousy a šmatlá pomalu k lesu do své chaloupky na kuří nožce.

Jak lišák vedl válku s medvědem. To bylo tenkrát, jak provedl lišák medvědovi zase nějakou tu podařenou lotrovinu a skončilo to vyhlášením války. Lišák tenkrát medvědovi navrhnul. Ty shromáždi všechna lesní zvířata, já seženu všechna vesnická a pak můžeme změřit naše síly. No a jak řekli, tak udělali. Medvěd zvolal a shromáždil všechno, co žije v lese. Od vlků a jezevců až po kuny či veverky a udělal z nich bojový šik. Lišák ten běhal po vsi a scháněl kočky, kohouty, psy, no prostě všechno, co má aspoň dvě nohy, aby je též sformoval do šiku. Potom lišák poručil, styčit ocasy nahoru a jdeme. Tak to udělali a pochodovali k lesu. Když se obě vojska na kraji lesa potkala a viděla jedno druhé, tu se medvěd vyděsil. Pro pána, ty z vesnice mají tolik šavlí, že by bylo nejlepší, kdybychom se hned spakovali pryč. A na nic nečekal a upaloval se svým vojskem zpět do lesa. A od těch dob se v lese traduje legenda, že vesnice jsou plné zbraní, a jednomu vlastně ani nestojí za to, aby tam lez.

0: Byl jeden král, měl na peci vál, na tom vále kocoura.
1: Poslouchejte, pohádka bude dlouhá.
0: Tenkrát, tam za těch časů, když se narodil chlapec, hned první noci se sklonili nad kolíbkou tři sudičky.
1: Nadali pak chasníčka tuctem darů i nedarů a přiskli mu, kudy se bude jeho život ubírat, zda přímou cestou nebo klikatě.
0: A kde tenkrát za těch dob vložili do kolíbky dívčičku, i tam se hned té noci sklonili nad povíjánem babice sudice a té holčince pak přisoudili úděl.
1: Nejinak bylo i oné noci, kdy se v chalupě na dolním konci Oujezda narodila panenka jménem Apolenka. Sotva bouchly dveře bábě za zády a v dřevěnici se rozhostila na noc trocha pokoje, tichonce vrzla vrátka u zahrady, skřípli dveře u sednice
0: a nad uzlíčkem v kolíbce se sklonili tři staré ženy.
2: Zaříkám všecko zlý, ať odejde od toho děvčete pryč. Tobě, Apolenko, dávám krásu. Tváře budeš mít krev a mlíko. Čelo bělostné, jako je kaple svatého Floriánka pod lesem. Vlasy plavé, jako je žito před žněmi. Postavu rovnou a souměrnou, jako je osamělá jedle na pasece. Krok, jako má srna v lese. A hlas vrkavé holubičky.
3: To je až příliš laskavých darů, sestro. Člověk se nevyhřívá jenom na výsluní. Ukápnu teda něco hořkosti. Budeš dívka laskavá, Apolenko, a milá a pracovitá. Najednou však tvé prstejčky budou zadrhávat. Na předení. Jen sedneš za kolovrat, jako by ti ruce zdřevěnily, nic se bude trhat a na vřetánku jí bude přibývat stuha. A že je předení tuze potřebná věc, přinese ti to nejednu strázeň a zmáčíš proto slzami tucty kapesníčků a začasto budeš usínat s očima zarudlýma a hlavou horečnou.
4: Příliš si toho na ní naložila, sestro. Po jitru uroseném přijde jasný den, děvenko, se sluncem nad hlavou a oblaky, které se podobají průvodu bílých družiček.
1: A bylo uděláno. Tři sudice pak zlehýnka dechlí dívčičce na čelo, kolíbka se pod jejich prsty zahoupala, potom narovnali hřbet, otočili se a nakonec skřípli dveře u sednice, vrzla vrátka od zahrady
0: a jako by těch tří nikdy a nikde nebylo. Rozplynuli se v noci nebo zanikli v polích.

0: O, ten čas. Běžec nad naším světem ubíhá jako voda, letí si jako mračna.
1: Hleďte, a polenčinu kolébku dávno vynesli na půdu. A to děvče?
0: Věřte, nevěřte, Apolenka už je dívka krásnější než jitro v lese, sličnější nežli kvítí v poli.
2: Přines z kůlny pár smolniček na zátop a náruč dřeva. Poledne na krku a v peci tma.
3: Už běžím, maminko, a hned zatopím.
2: Upečeme buchty. Večer přijdou na přástky děvčata a mládenci ze vsi. Přinesou přeslice.
3: Ne.
2: Zaspíváte si. Budeme si vyprávět?
3: Bude se i příst. A to je pro mě ouvej.
2: To se ví. O přástkách se přece vždycky přede.
3: Jenže sotva sednu za kolovrat, jako by mi ruce zdřevěněly a nechtěli se hnout. A když tak jenom nakřivo. Přadle na země nikdy nebude.
2: Však se to podá, děvenko.
3: I nepodá. Nic se mi trhá, chvíli je tenká, chvíli zase tlustá. A na vřetánku nechce přibývat.
2: Jen jestli je to tak. Jen jestli se ti do předení vůbec chce.
3: Nalož mi práce, maminko, kolik budeš chtít a jaké se ti zlíbí. Jenom ne to nešťastné předení. Jenom to ne.
2: Předení je potřebná věc. No, však se budeš chtít dřív nebo později vdávat. Kdo pak ti na předení tí, když ne ty sama? A kdo je odnese tkalci na plátínko? A kdo pak je nastříhá a ušije do výbavy? V kraji je lněných lánů, jako by je mistráně pošil.
0: Slyšte? Slyšte tu vádu v chalupě na dolním konci?
1: Slyšte, slyšte, jak dalo slovo slovo a jak se hlasy zvyšují.
0: Vždyť už se okna tím křikem všecka třesou.
2: A budeš sedět u kolovrátku?
3: Nebudu sedět u kolovrátku.
2: A budeš soukat nitku na předena?
3: Nebudu soukat nitku na předena.
2: A budeš?
3: A nebudu.
2: A budeš?
3: A nebudu.
2: A budeš?
3: A nebudu.
2: A budeš?
3: Nebudu.
2: Budeš? Nebudu.
3: Budeš?
1: Je sice konec křiku, konec vády, hlasy se dál už nezvyšují, ale to děvče otevřelo splav slzí, kanou jí potokem po tvářích a smáče jí už třetí šáteček bělostný.
0: Co je to, Apolenko, proč tolik vláhy? Takhle nestačíš sušit kapesníky.
3: Jsem nešťastná a nikdo na tom světě štirým už mě nemá rád. A nikdy rád mít nebude.

0: to se podívejme. Po cestě od lesa hrčík oujezdu, kočár se šesti spřežím. Na dvířkách královská korunka a z okýnka za záclonkou hledí
1: sám pan král. Mladý, sotva mu čmejří raší na bradě a tu zeslyčný.
2: Hej, kočí, slyšíš? Hned zastav před tou chalupou. Kdo to kdy slyšel, aby v mé zemi děvče takhle naříkal?
0: Panečku, ten je v ráži.
1: Blejská mu v očích, jak se žene k vrátkům u zahrady.
0: A už je král v sednici.
1: Potom si bouchne pěstí do stolu a dupne o podlahu podpatkem, až se chalupa otřese.
2: Co pak tu vy dvě spolu máte? Slyšet je vás až k lesu. Jestli ta pěkná panenka nepřestane cedit slzy, co nevidět na pláče slaný rybník. Přestaň už natahovat moldánky.
3: Vítej k nám, veličenstvo královský. Milostivě se u nás v chalupě rač usadit. No, a Polenko.
4: Běžím do komory, vzácný pane. Máme napečeno čerstvých buchet a ve sklepě kapku chladného mlíka od naší stračeny. Hned jsem na zpátek.
2: No, usadit se. Usadím. I Bůh tu zakousnu a doušek mléka taky přijde k chuti. Jen to mi povězte, proč ta váda. Celá vesnice je plná křiku. Zvedli jste holuby z kostelní báně.
3: Aha, však to znáš, veličenstvo. Se syny bývají trápení a s holkama hotový kříž. Já tento... Ona je Apolenka, jinak děvče hodný a poslušný. Do práce ji honit nemusím. Ale to předení, veličenstvo, to předení. Jen posmejčí dům už sedí u kolovrátku a není moci, která by od něho trhla. Nehne se od něho po celý večer a někdy po celou noc až do bílého rána. Co pak se to sluší, veličenstvo, pane králi, vždyť se ani jak se patří nevyspí. A ráno má oči červené, hlava jí padá na ramena.
2: Ale to bych ji spíš chválil, matko. Předení je přece náramně potřebná věc. Sám jsem dal osítelnem polovic královských lán.
3: Oh, pravda, potřebná věc, jenomže...
2: Co?
3: Čeho je moc, toho je příliš. Co nevidět, budeme mít v komoře jak vybíleno. Už ani vlásek lnu. A kde vzít další?
2: Mám doma v zámku hory lnu.
3: Oh.
2: Když ta tvá Apolenka tak ráda přede, vezmu ji sebou a bude mít na celou zimu vystaráno.
3: Oh.
2: Kolovrátek mám po bábě, z lipového dřeva. Osu ze slonoviny, kolečko kytkami malované a veletucty vřetánek lehunkých... jako pírko. Když to tvé panence půjde dobře od ruky, dočká se velké odměny.
3: Co?
2: Ani se neptej, jaké. Stejně to povím až jí.
3: Mm-hmm. Dovol mi, veličenstvo, abych ti ruku políbila. A ty, Apolenko?
4: Ano, maminko.
3: A loup pro nůši a skládej do ní svršky. Ať máš pro každý den čistou košili a zástěru. A to ti povídám. Ne, abys milostivýmu veličenstvu odmlouvala, jako mě odmlouváš.
4: Nebudu, maminko.
5: A už se v nůši vrství košilky a spodničky.
3: Nezapomeň si teplý šál.
0: A už se v nůši poskládali sukně a zástěry.
3: Nenech tu ty vyšívaný punčochy, Apolenko.
5: A úplně navrch šátek vyšívaný tulipánem a rouška na přikrytí.
0: Než bys řekl švec, kočí vzal nůši k sobě na kozlík, sluha zabouchl za králem a Apolenkou dvířka královského kočáru, zapráskal bič a šest koní najednou prudce zabralo. Tradá! Kočár nadskakuje ve výmulech a po kameni s chřípou kola. Božínku, je to panská jízda s šesti spřežím.
1: Koně buší kopity o zem a za nimi se jen práší. A už je tu královské město.
0: Projeli bránu zámku a kočí z prutka přitáhl otěže. Prrr, grošáci. Dál ani krok.
6: Tuhle je portál zámeckého stavení a třeba vystupovat, Apolenko.

0: Tady budeš mít pokojík s okny do růžové zahrady. Líbí se ti?
1: Ach, ten je krásně sklenutý. A takové zrcadlo u nás doma nemá ani mlynářka. A lůžko s nebesy. Spát budu jako v bavlnce.
0: Slož tu nůši a pojď. Něco ti ukážu. Jenom se, Apolenko, podívej.
1: Ach, můj bože.
0: Jako by ho byli přichystali pro tebe.
1: Pro Kristovi drahé rány. Len a nic než len. Od podlahy až po strop. A ten je vysoký jak střecha naší chalupy. Tolik lnu se neurodí v celém oujezdě.
0: Je z královských lánů. Jen pojď, děvče, dál. No, co říkáš? Máš teď o předení postaráno. A to je teprve druhá komnata.
1: Jenom a jenom len. Od stěny ke stěně. Kam oko pohledne a ruka namíří. Samý len. Bože můj, vždyť je to všechen len světa.
0: A ve třetí komnatě jak vysmet. Překrásný len. Jakoby ze stříbra. Hebounký, měkoučký, v potoce máčený, na dřevěné stolici lámaný, mosazným hřebenem vochlovaný.
1: Tři komnaty vrchovatelném.
0: To všechno je teď jenom pro tebe. Sneste z půdy kolovrat a přineste i všecka vřetánka, co jich v zámku je. A ty, má milá, se hned zítra pustíš do díla. Buď pilná a buď pracovitá. Až všece klen se předeš, vystrojím ti svatbu, Apolenko. Za muže ti dám sebe sama. Staneš se královnou.
2: A bylo a třikrát bylo. Jestliže ta panenka doma konvičku slzí vycedila, pak na královském zámku naplakala štoudev, neli dvě.
3: A jestliže se doma pro předení trápila, pak na zámku žalem div duši nevypustila. Kolovrat z lipového dřeva a s osou ze slonoviny stál v koutě první komnaty a všecka vředená prázdná.
0: Ale, co nevidím? Tři dny jsou pryč a ty jsi neupředla jedinou nitku. Takový krásný len, tak příhodná přeslice.
1: To proto, že jsem tři dny proplakala. Celé tři dny a tři noci.
0: Neplač a přeď, Apolenko.
1: Stýská se mi po domovu. Stýská se mi po naší vsi, pane králi. A po lese a po loukách a polích.
0: Nic si nestýskej. Vždyť máš pod okny růžový sad. Zítra buď o to pilnější. Budeš-li, staneš se královnou téhle země. Další tři dny pryč a na vřetení žádná nitka. Takhle si, Apolenko, nebudeme rozumět.
1: To proto, veličenstvo, že jsem za tři dny proplakala. Od rána do noci a od noci do rána.
0: Zanech pláče a dej se do předení. Lnu máš tři plné komnaty, tak co chceš víc?
1: Stýská se mi po matce, můj králi.
0: Nic ti tu nechybí. Tak si hleď díla a zavři stavidla slzí. Bylo jich dost a dost.
2: Co dělat? Král si co spřeje a panenka jen pláče.
3: Jakže to bývá v životě, že by se byl už někdo proplakal ke štěstí?
0: Vidím, Apolenko, že ti na vřetánkách nepřibyl ani sáh, ani loket, ba ani píť lněné nitky. Co pak je ta přeslice? Začarovaná?
1: Tři noci jsem zas proplakala a tři dny. Smutno je mi. Stýská se mi po mé komůrce. Stýská se mi po stračeně i po našem voříškovi.
0: Jednou po rodné vsi, po druhé po matce a teď ještě po těch hovátkách. Už žádné slzy. Nechci slyšet stesky a dost bědování. Dnes jsem ti, Apolenko, naposled ukázal vlídnou tvář. Nebudeš-li mít zítra opět na Vřetánkách napředeno, žádná veselka nebude. Dám tě bez milosti ze zámku vyhnat, jdi si, kam tě nohy ponesou.
2: A tuto opět máme. Ke štěstí se opravdu ještě nikdo nikdy neproplakal. Takový život už je. Ať se nám líbí, či nelíbí.
1: Bože můj, co jen udělám?
3: Jakže to oné noci, jakže to řekli sudičky?
2: Inu, že Psedení a Polence přinese nejednu strázeň a zmáčí pro ně tucty šátečků.
3: Ale taky, že po jitru uroseném přijde jasný den se sluncem nad hlavou a oblaky, které se podobají průvodu bílých družiček.
2: Hleďme, ta oblaka už se na obzoru řadí do průvodu. Jejich podoba je však prapodivná. Jenom se na to podívej, Apolenko.
1: Všecko bych udělala, jen aby ty tři komnaty plné lnu uřezaly prázdnotou. Pro pánička, kdo mi to buší na okno?
4: Otevři, děvče!
1: Kdo je?
4: Otevři okno a uvidíš.
1: Ach, to jsem se lekla. Krve by se ve mně nedořezal. Ty jsi ale šereda.
4: Co na tom se jde? Že jsem krásy nepobral? Jsem, jaký jsem?
1: A kde se tu bereš?
4: Kdo pak tu před chvílí pravil, že by udělal všecko, jen aby byl len sepředený?
1: Já jsem to byla.
4: My uši slyší za 7 vrchů a 7 stěn, i co jen pošept mu zaznělo. No a jsem tady.
1: A kdo jsi, že tak daleko slyšíš? Jaké je tvé jméno?
4: Mé jméno? Čemu by ti bylo? Jsem, kdo jsem.
2: Jak mohla nešťastná Apolenka vědět, že má co dočinění se Škaredou, který zná tucty kejklů a kopu čáry márů?
3: Jak jen mohla tušit, že má co dočinění s Rarášem?
4: Všecek len bude sepředený.
1: Ty ho usoukáš?
4: Jo, nebo někdo jiný.
1: Kdo jiný?
4: Co na tom záleží? Chceš ho mít přece ze 3 komnat na Vřetenkách?
1: O, ano, chci. Už aby to bylo.
4: Chceš se stát královnou, Apolenko?
1: Když to musí být. Hlavně však nechci sedět za kolovratem. Nit se mi vždycky trhá a pranicí nepřibývá.
4: Tomu se dá od pomoci. Ale nic není jen tak. Víš přece, že
1: ani kuře nehrabe zadarmo.
4: Tak.
1: To jsem si mohla myslet. Budeš chtít nejmíň pytel peněz. A já nemám ani zlámanou grešli.
4: Peníze, co tě to napadá? Já nechci nic víc a nic míň než tvého syna.
1: Syna? Nemám žádného syna.
4: Tvého budoucího synka. Tvého prvorozeného. Až zasedneš na trůn králi po boku, přijde čas a budeš houpat na klíně malého prince.
1: A co když mít syna nebudu?
4: No starej se, chceš mít ten len sepředený?
1: Ach, to bych chtěla.
4: A slibuješ mi na 100 hříchů?
1: Že ti dám svého prvorozeného.
4: Jen to, nic víc.
1: Co jiného mi zbývá? Slibuju na 100 hříchů.
4: Máš to tedy mít. A já už se v pravou chvíli ohlásím.
1: Kde jsi? Kam ses propad, Šeredo?
2: Ech, kde je tomu Rarášovi konec, moje milá? Kde jsi v jeskyni, či v sloji?
3: A nebo v roklině, či v hoře, a nebo... Ovšem, že je to tak, je na pasece v habří, slyšíte? Podupává si vesele, točí se kolem a dokola a jen se směje.
4: Toč se kulpas, toč se kolem, toč se kulpas dokola. Už tě holka v hrsti mám, z té ruky tě nepustí. Nešli se rok, s rokem sejde, můj bude tvůj první syn. Toč se kulpas, toč se kolem, toč se kulpas dokola. Už tě... ještě nevydám. Než jsi

0: No nevěš hlavu, panenko, nevěš. A z čerstva pohleď oknem ven. Jenom se dobře podívej. Tři postavy jdou volně za hradou. Tři postavy, každá z nich hlavu rouškou zavinutou. A už vcházejí dovnitř.
1: Dobrého podvečera, děvče.
2: Rádi jsme, že tě vidíme.
3: Copak, ztratila si řeč?
4: Klamou mě oči? Nebo je to mámení? Kdo pak jste, babičky? A co ode mne chcete?
1: Jdeme si kolem zámku, děvenko. My tři, Klára.
2: Anna.
1: Mahulena.
2: Už z dálky je za tvým oknem slyšet jenom pláč a naříkání.
1: Tak jsme si řekli, tohle je nějaké děvče nešťastné, ba přenešťastné.
5: Že nejspíš potřebuje pomoc.
2: A zamířili jsme sem.
1: Klára.
2: Anna.
1: A Mahulena.
2: Hádáš, kdo jsme?
4: No, to nevím.
1: No přece Přadleny, děvenko, Přadleny jsme. Chodíme od vsi ke vsi.
5: Kam přijdeme, tam jenom předeme.
2: Nic jiného nám radost neudělá.
1: A nic jiného neděláme, co jsme živi.
4: Ale proč jste tak podivné? Ty máš, babičko, dolejší pysk veliký, že ti visí až přes bradu. Proč je to tak?
5: To je od předení, děvče, od předení. Vždyť to přece znáš. Příze se musí slinit a to si pokaždé sáhneš prstem na pysk. Děláš-li to tak dlouho jako my, tak...
4: A proč ty máš, babičko, u pravé ruky palec široký, že ti zakrývá celou dlaň? Proč je takový?
2: Inu, od předení, panenko, od předení. Nitku je třeba palcem od kužilku soukat. Někdy musíš i přitlačit. A to, když děláš každý den po dlouhá léta, no?
4: A proč ty máš, babičko, pravou nohu tak širokánskou, jako by ti ji cepem naklepal, až ti spod sukně trčí? Proč ji máš takovou?
1: Přece od předení, Apolenko, od předení. Má-li se točit kolo, musíš se šlapovat šlapadlo. Někdy to jde velmi stuha. A děláš-li to den po dni, dlouhé hodiny...
4: Ach, to předení, nešťastné předení. Bolí po něm záda a na kráse taky nepřidá. To já, když zasednu za kolovrat, ruce jako by mi zdřevěnily. Nitka se trhá a pranic na vřetánku nepřibývá. Král mi dal z půdy snést vzácnou starodávnou přeslici po své bábě. A já nešťastná mám se příst tři komnaty od stěně ke stěně a postrop plné lnu. Jenom se podívejte.
5: Překrásný len, dlouhý jak vyprávění.
2: Jakoby stříbro zazářilo.
1: Jakoby to byly copy zlatovlásky.
4: Ale jsou ho tři plné komnaty. A jen jedny ruce.
5: Len lhebonky a měkký jako labutí prach.
2: V křišťálovém potoce máčený.
1: Na dubové stolici lámaný.
4: Bože můj, jen kdyby ho tolik nebylo. Vždyť je to práce na 100 let.
5: Len krásně česaný. Jakoby matka o svatebním ránu učesala nevěstu.
6: A babkám, Kláře i Ani s Mahulenou, oči jenom září.
0: A babkám, Kláře i Ani s Mahulenou se ruce třesou nedočkavostí.
6: Vždyť jsou to Přadleny.
5: Takový skvostný len.
2: Takový vzácný kolovrátek.
1: Taková prastará přeslice.
2: No, řekla bych, jestli se nemýlím.
1: Nevím, jak vy, sestřičky.
5: No, já míním, Apolenko, že my, Klára...
2: Anna.
1: A Mahulena, my ten len sepředeme.
4: Všecek, babičky, ze všech tří komnat.
2: Všecek ze tří komnat, panenko.
4: Tak, aby nikdo jiný nevěděl.
1: Tak, abys to věděla jenom ty.
4: To by se mi tu zalíbilo, jenomže...
5: Co pak, Apolenko?
4: Zadarmo ani švýcko nepřišije podešev a kovář neoková koně pod kovou.
2: To se ví, ani švýcko.
1: Ani kovář, jen tak pro nic za nic.
4: Já jsem to věděla, všemu je zas konec.
5: Proč pak tak najednou?
4: Babičky, já nemám ani mizerný pětníček, ani vindru.
2: No co, když nemáš zlaťáky, uděláme to jinak. Až len se předeme, král se s tebou ožení, ne?
4: Tak mi to slíbil.
1: A bude dozajistá hostina.
5: A ty nás pozveš ke stolu.
2: U tabule nás posadíš hned vedle sebe.
1: A nebudeš se za nás stydět, že jsme jenom tři přadleny.
5: Takže jsme se domluvili.
4: Jak jen jsme nejlíp mohli, babičky přadleny. Pojďte rychle dál do komnaty.
0: A Polenka otevřela přadlenám do kořán a babky vešly do komnaty plné lnu.
6: Ani chvilku neváhali, uvázali zástěry a zasedli k dílu.
0: Jak je to krásné, když se kolovrátek vesele roztočí, když knůtek u kahance vrhá měkké světlo a po stěnách se prohánějí stíny.
6: Jaká je to radost, když se tenká nitka kroutí a když se na vřetánku navíjí vrstva po vrstvě hebká příze.
7: Přeďte, přeďte, přadule.

0: nežli se s děvče nadálo, ta tam je noc a z ničeho nic je tu bílý den. Protři si oči a už nezívej.
1: Jste tu, babky Přadleny? Kde jste? Kde by byli? To všechno se mi jenom zdálo. Ale ne. Ne, ne a ne. V komnatě už ani vlásek lnu. A ještě včera ho bylo do stropu. Božínku. A těch vřeten plných příze. Snad na tři jarmary. A já to všecko prospala.
2: Ty už jsi vzhůru, Apolenko? Vždyť se tu po celou noc svítilo. A jestli pak jsi vzala po naučení? Pro pána. Tohle všecko za jedinou noc. Všecka ta Přadena. Ty z všechen len, co ho v komnatě bylo. Ty z ho od včerejška do dnes do rána.
1: Však z toho mám ruce zdřevěnělé a sotva vidím na oči.
2: Předla si celou noc. Podej mi jedno vřetánko.
1: Tu je královské veličenstvo.
2: Taková krásná nit. Tenká a měkká. To hned tak každá Přadlena nesvede.
1: Jsi ke mně příliš laskav, můj pane. Ani si to nezasloužím.
2: No co? Dala jsi načas, než si zanechala pláče. A lnu máš ještě dvě plné komnaty.
1: Už ani jednu slzu neuroním.
2: Čiň se, Apolenko. Čiň, ať i ty zbývající komnaty vyprázdníš. Budeš-li pilná, však ty víš.
0: To už se Apolenka jen usmívá. To už se točí dokola. A v zápětí se rozhlíží, kdy opět za oknem uvidí tři své Přadleny.
3: Přešlo odpoledne a přihnal se i soumrak a slunce si posléze ustlalo kdesi za obzorem.
1: Vítejte, Přadleny. Vítejte, Kláro, ano, Mahuleno.
4: Pán buďte pozdrav, panenko.
5: A z čerstva chystej přeslici. I druhá komnata je plná lnu.
6: Dej kruce Přadena, dej veletucet Přadýnek, ať je nač soukat nitku.
4: A zažíhej knot kahanu, ať praší plamen tmu.
1: Tuhle jsem vám připravila čbánek mléka, čerstvý chléb a sýr. Při předení to přijde do zajista k chuti.
0: Takhle to zní, když kolovrátek zpívá.
3: Kolečko jen víří a kroutí nitkou.
0: Z kužele ubývá lnu a jemné příze na Přadenu kvapem přibývá.
7: Přeďte

0: probuď se, děvče, promni oči, je den, je opět bílý den.
1: A sfoukni knůtek na kahanu, sluníčko dávno svítí.
2: Já jsem zase všecko zaspala. Kde jste, přadleny? Kde pak je jim konec? Za to dílo po nich zbylo. Komnata prázdná, polno ani památka. Jen pod oknem hranička narovnaných přadínek. A nitka na nich tenoučká a hebká. Takovou žádná z přadlen u nás doma nedokáže.
3: Ty ještě nespíš, Apolenko? A nebo jsi už opět vzhůru? Celou noc se u tebe v okně svítilo a v komnatě nezbyl jediný vlásek lnu.
2: Však už jsem z toho celá polámaná.
3: Žádný div.
2: A před očima červené mžitky.
3: No co? Dvě komnaty už zejí prázdnotou, nějak si poradíš i s třetí. A potom, však ty víš,

0: Má je cesta na vršek do kostela.
1: A je všecka žlutá, pískem sypaná.
0: 14 křížů podle ní, 14 zastavení kalvárie.
1: Od nepaměti tudy ženiši vodí nevěsty k oltáři, ať domkáři či králové, synkové z kovárny či ze zámku.
0: Zdali pak i tebe, Apolenko, si tudy povede mladý a sličný král.
1: Hle, čas už se opět rozběhl a kvapí. Ještě jednou zapadá slunce za horu a ještě jednou projdou zámeckou zahradou babky Přadleny, Klára i Anna s Mahulenou.
2: Jste to vy, babičky?
3: Kdo jiný by to byl?
0: Ty jsou dopředení celé žhavé.
1: Sotva vstoupili do komnaty, tři páry rukou nabrali po náruči lnu.
3: Kde pak je přeslice?
4: A kam si narovnala vřetena?
2: Všecko je, jak má být. Kolovrat v koutě, pod okny narovnaná vřetena a na lavici jídlo, pití. Do rána je

0: pátek se točí po celou noc. A když pak zasvítání hvězdy jedna po druhé skomírají, rozklinká se jitřní zvon.
1: Honem si, děvče, vymni spánek z očí, protože král je za dveřmi.
2: Jak předevčírem, tak včera a stejně i dnes. V komnatě polnu ani památka. A příze, ukaž Apolenko. Nitka, jako by ji předli sami nebeští anděle.
3: A já, abych si víčka podepřela kolíčky. Sice se mi hned sklíží.
2: Zasloužila bys 3 neděle spánku v prachových peřinách. Tolik ti však nedopřeju. Co jsi měla udělat, je hotovo. A práce bylo víc než dost. Hned zítra ty a já sedneme do kočáru a projedeme celým královstvím. Chci, aby všichni u nás věděli, jakou mám pracovitou ženu. A jak krásnou. Tváře krev a mléko. Čelo bělostné, jako je kaple svatého Floriánka. A vlasy plavé, jako lán žita předežněmi.

0: Jakže to řekli sudičky tenkrát před léty, když se Apolenka narodila?
1: Po jitru uroseném přijde jasný den se sluncem nad hlavou a oblaka, která se podobají průvodu bílých družiček.
2: Kdyby těch tří kouzelných přadlen nebylo, nebyl by si mě odvedl král k oltáři tou strmou cestou podle 14 křížů Kalvárie. Kde jsou teď? Kam asi zmizeli? Komu dnes soukají hebunkou přízy?
3: Zdali tak otevřeš, Apolenko?
4: Pustíš nás k sobě do komnaty, zámecká mladá paní?
3: A usadíš nás při hostině k tabuli?
2: Ovšem, že pustím a usadím ke stolu. Už jsem vás čekala. Já sama vám budu vybírat a klást na talíř ta nejchutnější sousta.

0: vznešený králi. Můj nejdražší pane, tohle jsou mé tři tetičky.
1: Já jsem Klára.
2: Já Anna.
1: Mahulena.
0: Mám je moc ráda, protože pomohli, když mi bylo nejhůř.
3: Vítejte k hostině, vzácné. Ale proč ty máš, paní, tak veliký pisk? Visí ti až přes bradu.
1: To je od předení, veličenstvo.
3: A proč ty máš u pravé ruky palec tak široký, že ti zakrývá celou dlaň?
1: O pane, přece od předení.
3: A ty máš nohu, jako by ti jim látkem naklepal. Jak to přijde?
1: Ino, to je předením, králi. Každá práce člověka nějak poznamená. Tak stojí psáno, tak je to dáno.
3: Je-li to tak, pak věz a polenko, že už si nepřeju, abys kdy ještě předla.
0: Jak si přeješ?
3: Odneste kolovrátek na půdu. A víckrát mi ho nepřipomínejte.
4: Hleďte, jen hleďte. Skončil příběh o Apolence, králi a třech přadlenách.
5: Co si však počít s příběhem o Raráši Kulpasovi a královně Apoleně? Ten ještě nevzal konec, dobrý ani zlý.
4: Však čas ten letí jako mračna, pádí si rychleji než stádo koní, žene se hlava nehlava jak kočár s šesti spřežím.
5: Vida, naplnil se rok a slyšíte, co to zaznívá z věží královského zámku?
3: Jděte a sneste z podstřeší kolíbku. Narodil se mi syn. Můj prvorozený. Dědic koruny.
5: Čas letí a král se směje, král se raduje, protože princátko prospívá, protože roste jako z vody.
4: Král o hostinách připíjí vínem na zdraví svého syna, na zdraví mladé krásné královny.
5: Jen královna je bledá, míň je jí každým dnem a pod oči jí lehly stíny.
4: Jen královna sama a sama bloudí zahradami a prochází krajem a po lících jí tečou slzy.
5: Až jednou? Bylo to snad v hoře anebo v Rokyně?
4: Ne, na pasece Vábří se to stalo.

0: tvůj první syn, toč se kolpasá, dokola, dokola, už jsi můj. Toč se kolpasá, toč.
1: Vždyť je to on, je to on, nikdo jiný. Kolpas, kolpas, kolpas, takové směšné jméno. A kolik hrůzy v něm. Už se chystá. Už si jde pro mého synka.
2: Tak je to, Apolenko.
3: Tak je to, paní králko.
2: A jako před rokem i dnes, sotva se slunce uložilo na noc ke spánku.
1: Můj bože, kdo? Kdo jenom?
0: Otevři, královno! Já to jsem!
4: Hej, poznáváš mě?
1: Ano, to ty jsi mi...
4: To já jsem, paní králko, já.
1: Ty jsi mi poslal tři laskavé babičky.
4: Já jsem ti poslal pradleny.
1: Kláru, Anu.
4: A Mahulinu. Všecky tři se předli tři komnaty králova lnu.
1: Slituj se, ani nevím, jak tě oslovit, ale slituj se. Na kolena padám, buď milostrdný.
4: Dost pláče a dost bědování. Bylo ti pomoženo? A teď plač. Tak ty nevíš, jak mě oslovit? Aspoň to tedy zkus, královno. Vždyť přece každý máme jméno. Zkus ho uhodnout. Zkus ho vyslovit.
1: A když ho řeknu?
4: Ponecháš si svého synka. Jakože je noc a hvězdy svítí, to ti slibuju.
1: Můžu tedy hádat?
4: Ale jen třikrát.
1: A když uhodnu?
4: Synka se ani dotknu. Víckrát už o mě neuslyšíš.
1: Tvé jméno je... Barnabáš.
4: Poprvé neuhodlas, to není mé jméno. Hadej dál.
1: Když teda ne Barnabáš, pak se jmenuje.
4: No.
1: Tobiáš.
4: Láry, fáry, netrefilas. Ale teď hádáš naposled. Když neuhodneš, víš, co tě čeká, královno?
1: Jmenuješ se.
4: No, tak co? Já že sní moje jméno?
1: Jsi Kolpas. Bůh ví, kdo ti to jméno přisoudil. Je šeredné, jako jsi šeredný ty sám. Jsi Kolpas. Odejdi.
2: Tak se tedy stalo.
3: A tak to skončilo.
2: Takový byl příběh o Apolence, laskavých přadlenách a Rarášovi.
3: A co dál?
2: Byl jeden starý slouha a v ruce držel hůl. Na té holi měl zvonec
3: a už je té pohádky konec.

Nejstarší české pohádky. Část první o zvířatech. Jak se zajíci chtěli odnaučit bát. Jednoho krásného dne se zajíci sešli na jednom místě, aby se poradili o svrchovaně vážné věci. Ptáte se, co je k tomu vedlo? Inu, rozhodli se, že dají hlavy dohromady a společně se usnesou, jak by překonali vrozenou bázlivost. Omrzelo je totiž, že je ostatní zvířata pokládají za strašpytle. A když tedy byli pohromadě, nejmoudřejší z nich vystoupil na vyvýšené místo, vyžádal si ticho a zvolal velikým hlasem. Musíme už jednou skoncovat s tím, že tolik podléháme svým vrozeným sklonům, ba musíme je začít ze všech sil překonávat, aby se nám zmužilost a odvaha staly druhou přirozeností. Na ta slova se shromáždění zavlnilo odhodláním a všichni zajíci vzkřikli jedním hlasem, že chtějí raději zemřít, než aby nadále trpěli takovou bázeň. A zapřisáhli se navzájem, že přepadne-li je přece zase někdy strach, naskáčou za pokutu z hráze do rybníka a utopí se v jeho vodách. Zatímco se zajíci radili, přiblížili se k tomu místu jezdci na koních a se psy. Nadáli se zde totiž hojného úlovku. Sotva je zajíci zahlédli, polekali se a dali se kvapem na útěk směrem k vodě, jak se byli zapřisáhli. Ale v cestě jim ležela bažina a v té bydleli žáby. Když k ní zajíci dorazili, žabí havěď, vyplašená hlukem, právě tak hledala spásu v útěku a střemhlav naskákala do vody, takže se žbluňkáním ozýval celý rybník. Uviděl to a uslyšel

podnes časem ve strachu, časem v pocitu bezpečí. Rak a jeho matka. Při svém křivolakém pohybu pospátku odřel si jednou rak o kámen krunýř na hřbetě. Viděla to jeho matka a povídá: já se ti opravdu divím, synku, že tě nemrzí takhle se plahočit cestou, necestou, místo aby ses ubíral vpřed rovnou za nosem. Přece už přestaň, sic budeš všem na posměch a nakonec třeba bezhlavě do něčeho vlezeš, co tě bude stát život. Rak na to odpověděl: udělám, co mi radíš, a poslechnu tvého napomenutí, ale až tě samu uvidím, namířit si to zpříma, jak mi kážeš. Napřed mi to tedy ukaž a já tě tuzerát zkusím napodobit. Jenom si myslím, že jsou to všecko plané řeči, protože mě vybízíš k něčemu, co sama nechceš, nebo spíš ani nedovedeš. Proč netopír létá jenom v noci? Stalo se před dávnými časy, že se polem utkali čtvernožci s ptáky. Příčina sporu, který měl být rozhodnut válkou, je už zapomenuta, ale tolik se ví, že se obě vojska byla udatně, žádné ani na chvíli nezakolísalo, než kvůli, aby pomýšlelo na ústup. I zůstával boj dlouho nerozhodnutý. Jediný, kdo se v něm držel stranou, byl netopír, a to pro svou dvojí přirozenost. Nohama se podobal čtvernožcům, zatímco křídla měl tehdy jako ptáci. Zpovzdálí jenom přihlížel bitvě a váhal, na kterou stranu se přidat. Nechtělo se mu sdílet osud poražených, i řekl si, že bude moudřejší, vyčkáli, dokud nebude zřejmé, ke komu se přikloní válečné štěstí. A teprve, až se mu zdálo, že vítězství mají na dosah čtvernožci, vmísil se do jejich šiku. Ale jak se říká, i chytrák se někdy spálí, a tak i netopír. Neboť orel, velitel ptáků, vznesl se pojednou do výše a jakoby byl přispěním nebe, nabral nových sil, vrhl se střemhlav na nepřítele a strhl sebou i ostatní ptáky. A jejich útok byl tak prudký, že se čtvernožci jeli ve zmatku couvat a netopír sotva stačil přeběhnout k vítězům. Potom byl uzavřen mír. Ale ptáci nezapomněli netopírovi jeho zradu. Zasedli nad ním k soudu a jejich jednomyslný ortel vyzněl v ten smysl: ať je z něho serváno peří, ať se štítí denního světla a holí, ať smí létat jenom v noci. Vlk a hlídací pes. Potkali se jednou na poli vlk se psem. Vlk psa pozdravil a řekl závistivě: milý bratře, jsi ty ale pěkný a dokulata vypasený. Pes mu odpověděl, že jsem pohledný a ne kůže a kost, toho příčinou je dobré bydlo a spokojená mysl. Když prší a sněží, mohu zůstat pod střechou ve dne i v noci, klidně spím. O nic se nemusím starat, protože jídlo mám vždycky připraveno. Pán mi ulamuje ze svého chleba, celá rodina mě dává kosti a v kuchyni na mě čekají mísy, abych vylízal, co v nich zbylo. Hlídám dům před zloději, kteří za noci obcházejí a nevkročí do něho žádný, koho bych napřed neohlásil. Proto mě mají všichni rádi. Na to vlk: jak ty se máš proti mně dobře. To se pak není co divit, že je tvá srst hustá a lesklá. Jak bych si já liboval,

kdybych si takhle mohl žít aspoň rok. Pes měl odpověď pohotově. Není nic snadnějšího. Chce to jen, aby se zřekl života na svobodě a vstoupil do služby. Jsou hrady, jsou vesnice, jsou města a městečka, kde by tě mohli dobře potřebovat. A nepohrdneš-li mým pánem, budeš mu vítán a rád si tě podrží. Slíbíš-li mu, že se budeš dobře chovat a na slovo ho poslouchat. Vlkovi se ta slova zalíbila a řekl, mluvíš mi z duše, nejmilejší bratře. A co se týče tvého pána, zamlouvá se mi ze všech nejvíc. Prosím tě proto, zaveď mě k němu a strať za mě slovo. I vykročili oba ke vsi a krátili si cestu družnou rozprávkou. Ale jak tak šli, všiml si vlk, že má pes na šíji lisinu a zeptal se ho, co to, že máš na šíji odřenou srst? Snad tě pro Boha nepřivazují na řetěz. A tu se pes přiznal. Protože jsem zlý, přes den mě přivazují. Za světla si stejně žádný zloděj netroufne vniknout do stavení, ale na noc mě odvážou a mohu si chodit po dvoře, jak se mi zlíbí. Jenomže to už nebyla řeč pro vlkovi uši i zastavil se a povídá. To jsou mi věci. Ještě, že ses o nich zmínil. Abys totiž věděl, pranic se mi nezamlouvají. Žij si dál v pohodlí, které si tak vychvaluješ. Já radši zůstanu jako až dosud na svobodě. Vždyť co mi konečně schází? Volně se toulám po polích a nevím, co je řetěz. Neváže mě žádná povinnost. Všecky cesty jsou mi otevřeny. Snadno se dostanu do hor a lesů. Nikoho se nebojím a ulovím si, na co mám právě chuť a jsem chytrý až dost, abych i psi dovedl vodit za nos. Pro mě za mě si žij, jak jsi uvykl. Já zase povedu život, na jaký jsem zvyklý. Jelen a parohy. Chodil jelen po lese a bezstarostně se popásal. Potom ho napadlo, aby si zašel také na louku. Tam byla studánka a když se nad ní naklonil, uviděl na hladině poprvé svůj obraz. Prohlížel si ho zálibně a nejvíc se mu zamlouvaly krásné rozložité parohy. I liboval si. Mám opravdu být na co pyšný. Ale pak mu pohled sklouzl na nohy a ty se mu zdály tenké a hubené. I pomyslel si znechuceně, proč jenom nejsou aspoň trochu silnější, líp by mi slušeli k mým parohům. Tak pohaněl pošetile to, co mu sloužilo k běhu a pochválil, co mu v něm překáželo. A tu jsem zdaleka dolehl štěkot psů, jelen zpozorněl, ale ani se nehnul. Vypadalo to, jako že se nemá prozatím čeho bát. Potom se vynořili lovci a když ho zahlédli, poštvali na něho smečku. On už teď, dát rozum, na nic nečekal a hledal spásu v útěku. Nohy ho sami zanesli k lesu. Tam odpočíval v houští, děkoval jim, že ho zachránili a parohům řekl. Jenom mě zdržujete v běhu, že vás vůbec mám. Ale psi nestratili stopu a blížili se k jeho úkrytu. Jelen vyskočil, aby před nimi prchl hloub do lesa, jenže se zapletl parožím do větví a uvázl na místě. Psi ho dostihli a zadávili. A tak mu nebohému nebylo nic platné pozdní poznání.

Vítám vás, ano, vítám vás na místě činu, dámy a pánové. Ano, prosím, právě tady se to všechno stalo, nebo tedy alespoň to tady všechno začalo. Račte se dobře rozhlédnout, tedy vlastně spíš rozposlouchat, že ano, protože vy samozřejmě nic vidět nebudete, vy budete pouze slyšet, ale to je vlastně ještě lepší, protože vy můžete přitom klidně zavřít oči a představovat si to všechno tak, jak se vám to bude líbit, takže vy si tu krásnou krajinu můžete vlastně představovat ještě krásnější, než ve skutečnosti je. Tamhle zrovna před námi je to místo, kde došlo ke klíčovým událostem našeho pozoruhodného příběhu. Všechno to vlastně začalo...

0: Copak, že jste mi vůbec nerozuměli, neračte se prosím znepokojovat. To je naprosto přirozený jev, že lidskému hlasu není rozumět, když padá sněhová lavina. Ano, velice správně z toho usuzujete, že se nalézáme v horách, ba ve velehorách, protože sněhové laviny opravdu padají obvykle pouze v horách. Dosud nebyl zaznamenán ani jediný případ sněhové laviny, ku příkladu v Polabské rovině. Ale abych se vrátil k našemu příběhu. Všechno to začalo tím, že spadla ta... Ano, no ano, ta lavina. No prosím, to nebyla druhá. To je zatím pořád ta první lavina. Jenom jsme vám ji pro pořádek zopakovali ze záznamu, jako se třeba v televizní kopané opakuje vstřelený gól. A teď si o ní ovšem můžeme povědět podrobněji. Lavina spadla ze zhora dolů, to je naprosto běžné, že ano, a na malé planině zavalila dva ještě menší stany. Z jednoho toho strženého stanu vyběhl vousatý profesor a začal honit listy rozváté knížky. Z toho druhého zavaleného stanu se prohrabal plešatý docent, vytáhl za sebou spací pytel plný sněhu a začal ho usilovně vyklepávat. Při tom pracovním schonu si ani nevšimli obrovské ježaté palice, která vykukovala nahoře za horskou špicí a potěšeně se chechtala. Takže jim ovšem nedošlo, že ta lavina nespadla jen tak sama od sebe. No, a sotva se profesor a docent dali trošku dohromady, schodil na ně ten ježatý obr další lavinu. Takže tohle už byla opravdu druhá lavina. Za takovou malou chvilku.
1: Hrome, tady ty laviny padají nějak často.
0: Podivil se vousatý profesor.
1: Řeknu vám, nepředstavoval jsem si, že studovat život svišťů bude tak obtížné a nebezpečné.
0: Inu, vědecká práce si vyžaduje celých mužů. Srdnatě řekl maličký docent. Ten větší se na něj podíval a poznamenal.
1: Nebo aspoň tříčtvrteční, buďte.
0: Myslím, že je na čase, abych vám oba vědce představil. Ten maličký plešatý je docent Goliáš a větší vousatý je profesor David. Jestli náhodou znáte tu písničku o Davidu a Goliášovi, tak možná budete namítat, že přece David má být malý a Goliáš veliký. No, to je fakt. V písničce to tak je. A až se později ve škole dozvíte o té bitvě Davida a Goliáše, bude to tam taky tak. Goliáš je obr a maličký David ho chrabrostí přemůže. No dobrá, jenže tohle není ani písnička, ani vyprávění o pradávném boji Davida s Goliášem. Tohle je vyprávění o podivuhodných příhodách vědecké výpravy, která v Himaláji studuje život svišťů a v té výpravě je docent Goliáš maličký a profesor David o dost větší. Ještě mnohem větší je ovšem ta chechtající se ježatá potvora, která na ně schodila už dvě laviny. Jenže o té zatím nemají věci ani tušení, a tak oni nedbají a starají se o to, kvůli čemu do velehor přijeli.
2: Neviděl jste mého sviště?
0: Zeptal se plešatý docent a hledal sviště ve stanu, za stanem, ve spacáku i pod sněhem. Byl to zatím jediný sviště, na kterého přišli, a tak byl velice vzácný.
2: Hrome, někdo mi ukrad sviště,
0: zanaříkal docent po chvíli marného hledání.
1: Třeba sněžný mož,
0: ušklíbl se vousatý profesor.
2: Nesmysl. Žádný sněžný muž není. Rozčiloval se docent Goliáš. Nikdy jsem žádného neviděl.
1: Já jsem zase nikdy neviděl žraloka. A přece žralok je.
2: Namítl profesor David. Ale sněžný muž není popsán v žádném přírodopise. Takže nemůže být. Takovým povídačkám věří jenom blázni a malé děti. Horlil maličký docentíček.
1: Tak se nevztekejte,
2: konejšel ho profesor.
1: Vždyť já přece vím, že žádný sněžný muž není, je to zrovna takový lidský výmysl, jako třeba vodník.
2: Ježatá hlava na vrcholku to zaslechla a dala se tomu do smíchu. Smála se tak srdečně, že to znělo jako hřmění hromu. Profesor natáhl uši a vstyčil prst.
1: Ha, bouřka.
2: Sotva hřmění ustalo, ozval se do toho ticha, kde si nedaleko nich sviští hlásek. Uí, uí, můj svišť, zajásal docent a vydal se spěšně za hlasem.
1: Náš svišť,
2: zdůraznil profesor a vydal se za kolegou. Svišť před nimi kličkoval, jako by si chtěl hrát. Skákal ze skály na skálu, schovával se za kameny a potom se dokonce zaryl do sněhu. Jak pod tou bílou pokrývkou běžel, bylo na povrchu vidět jenom vynící se boule, jako když kličkuje tenisák pod kobercem. Docent i profesor se udatně vrhali na zem jako brankáři za balónem, ale dopadli vždycky tak, jako když kluci honí zajíce, to jest do prázdna. Konečně se svišť unavil. Vyskočil na špičatou skálu, zapanáčkoval a řekl uí, no tak, pojď dolů, domlouval mu docent. Nekaž nám vědeckou práci, musíme tě přece studovat. Víš ty vůbec, co je to studovat? Uí, řekl svišť.
1: To znamená,
2: vysvětlil mu profesor David,
1: že ti musíme přesně spočítat všechny nohy, uši, chlupy, blechy a tak vůbec.
2: Ale svišť se jen smál. Vrátili se tedy do tábora a zase byl malér. Hrome, kdo mi sežral půl spacáku? Láteřil docent Goliáš.
1: A kdo mi ukrad dva nejlepší svetry?
2: Zlobil se profesor David. Jo, a někdo nám rošlapal vařič, všiml si docent. Hrome, to přece nemohl udělat svišť. No, to tedy asi nemohl. Svišť není o nic větší než zajíc a žádná zpráva žádné vědecké výpravy ještě nikdy nezaznamenala, že by jim zajíc rošlapal vařič. Chvíli o tom uvažovali a potom si konečně všimli velikých ťápot ve sněhu. Vypadaly docela jako lidské, jenomže byly dvakrát tak veliké a dokonce třikrát větší než stopy docentovi. Docent na to vykulil oči. Já snad nakonec přeci jen začnu věřit na sněžného muže.
1: Ale dejte pokoj, smál se profesor. Sněžný muž je pustý výmysl.
2: No jo, jenže to už vedle nich stála velikánská chlupatá noha. A když vzhlédli po té noze vzhůru, spatřili celou tu mohutnou příšeru. Stálo to na dvou jako člověk, hubu to mělo jako opice a škelebilo se to jako obrovský klaun. Na každé přední tlapě to mělo navlečený jeden profesorův svetr jako rukavici. Docent a profesor se parádně rozklepali.
1: Sněžný muž,
2: vybrepl holohavý docent. Obluda souhlasně přikývla a řekla Profesor se hluboce uklonil, tak hluboce, až si nabral do nosu trochu sněhu a řekl huhňavě.
1: Já jsem profesor David a toto je můj kolega docent Goliáš.
2: Řekl ježatý obr a znělo to jako, že ho těší. Docent tedy také řekl, těší nás a napsáhl ruku k podání, ale hned jí zase pěkně rychle schoval za záda, když viděl, jak se k jeho útlé dlaničce napřahuje ta ohromná tlapa.
1: Je nám velikou ctí, že jsme vás objevili, pane sněžený muži. Znovu se uklonil profesor. Budete se nyní nazývat sněžný muž dle docenta Goliáše.
0: Souhlasil sněžný muž. Docent však nesouhlasil, ale pane kolego namítal, vždy to zní jako nějaká specialita šéfkuchaře.
1: No jo,
0: uznal profesor, ale potom mávl rukou.
1: No, nevadí, nějaké jméno už vymyslíme. Rozhodně vám musím vydat jméno.
0: A docent řekl. Dovolíte, abychom vás studovali, pane sněžný muži? Přikývl obr.
1: Zdá se, že nám rozumí.
0: Usoudil z toho profesor. Mluvit však bohužel neumí, mínil docent.
1: Ne, říká stále jenom hu.
0: Nebo huhu.
1: Ale většinou hu.
0: Což kdybychom mu tedy říkali Hugo?
1: Ano, výborně. Sněžný muž je příliš dlouhé. Můžeme vám říkat Hugo, pane sněžný muži?
0: A můžeme vám tykat Hugo?
1: Hugo.
0: Řekl Hugo a zase nabízel ruku ke stisku. Oba věci však nesměle zavrtěli hlavami a ruce hezky schovali za záda.
1: No jo, ale studovat ho stejně nemůžeme.
0: Uvědomil si najednou profesor. Proč ne?
1: Nemáme sebou žebřík, jakož ani štafle či zdvižnou plošinu.
0: Docent se škrábal na holé hlavě tak dlouho, dokud mu neuklouzl prst. Potom řekl. Co kdybychom ho vzali sebou domů? Jel by se s námi domů, Hugo? Budeme ti dávat dobře jíst. Hugo zřejmě rozuměl a v očičkách se mu mlsně zablízko.
1: Ale jak ho dopravíme dolů z hor?
0: Staral se profesor a zamyšleně se prohrabával plnovousem, až z něj vylítly i poslední moly. Hugo jen mávl rukou, že jako aby to nechali na něm. Vzal je oba do náruče a vykročil.
1: No jo, ale co náš svišť, kolego?
0: Vzpomněl si profesor.
1: Přijeli jsme sem přece kvůli svišťům. Sněžný muž Hugo je jistě znamenitý objev, avšak jak zdůvodníme, že jsme se neřídili plánem výzkumu?
0: Pravda. Jak to uděláme s tím svištěm? Hugo však zase jen tak ledabile mávl rukou, že to jako není žádný problém, pronikavě zapískal a kamarád svišť hned přihopkal a vyskočil si Hugovi na rameno.
1: A jeden!
0: Nadšeně vykřikl profesor, když si dal Hugo trošku rozběh a mistrně pak sjížděl do údolí. Neříkám na lyžích, prosím, to ne. No ale zkrátka sjížděl a jak? Perfektně. Dokonce i obří slalom, který se mu připletl do cesty, prokličkoval přesně mezi praporky. Kdyby tam byli rozhodčí, museli by ho jistě hned prohlásit mistrem světa v obřím slalomu bez lyží. No to víte, na horách se zkrátka sněžný muž vyznal. Horší to bylo pak pod horami. Tam ty trampoty s cestováním neskončily, nýbrž naopak teprve pořádně začaly. Jen si to zkuste představit, jak obtížně se cestuje se sněžným mužem v civilizovaných dopravních prostředcích. Tohle například je letadlo. Poznáváte, že? A tohle byly ty schůdky. Co po nich nastupují cestující? Jenže pod Hugem samozřejmě praskly. Dopravní letadla prostě nejsou zařízena na dopravu sněžných mužů.
1: Zkusíme ho vysadit do letadla jeřábem.
0: Vtipně navrhl profesor. No, zkusili a docela to šlo. Musíme přiznat, že jeřáb sněžného muže unesl a vysadil ho až ke dvířkům, ale stejně to nebylo nic platné. Víte přeci, jak nízké jsou dveře do letadla. I důstojní a vážení pánové se musí trochu sehnout, když chtějí nastoupit i s hlavou. Hugo ovšem nemohl nastoupit, ani když sehnul hlavu až ke kolenům. Profesor z toho logicky vyvodil odvážný vědecký závěr.
1: Letadlem to nepůjde.
0: Zkusíme to autobusem, navrhl docent Goliáš další pokus. Napřed se šli slušně zeptat a řidič je hned odmítl.
1: Vyloučeno, autobus je plně obsazen.
0: Profesor se usmál.
1: Jen se nebojte, za chvíli bude prázdný.
0: A taky, že byl. Sotva se obrovský chlupatec objevil u dveří, všichni cestující velmi spěšně vystupovali i místy k tomu neurčenými, tedy okny a střechou. Vystoupili všichni. Zůstal tam jen jeden, kterého ušlapali. Ale z cestování opět se šlo. Ani autobus totiž nemá dveře stavěné pro nastupování sněžných mužů.
1: Že nás to nenapadlo hned,
0: ťukl se profesor do vědeckého čela.
1: Nejvýhodnější je přece lodní doprava. Tam nemusí Hugo používat žádných dveří. Může cestovat na horní palubě.
0: Ovšem, nadchl se i docent. Může si tam třeba i lehnout do záchranného člunu. To všechno je sice pravda, avšak nejprve by musel Hugo přejít z pevniny na loď. A k tomu účelu, jak známo, se používá lodního můstku. Upřímně řečeno, lodní můstek není o mnoho pevnější než schůdky k letadlu a navíc vede nad vodou. Hugo odmítl na můstek vůbec vstoupit, neboť se velmi bál vody. No, nedivte se, sněžný muž se jak těživ nekoupal, tak mu to nemůžeme mít za zlé.
1: Zbývá jedině železnice,
0: řekl profesor a vydali se na nádraží. Když přijel ten vlak, co jel správným směrem, svišť radostně zapískal a vlak zase hned odjel.
2: Kdo to tady pískal? Zlobil se pan výpravčí. Kdo mi to tady pískal a splašil mi vlak?
1: To jsi nějaký ptáček, pane výpravčí, řekl profesor.
0: Ale sotva výpravčí odešel, zlevičnil svišťovi a přísně mu přikázal, že na nádraží nesmí pískat. Pro jistotu mu ještě zalepil pusu náplastí, což pokládal zřejmě za účinnější než vysvětlování. Po chvíli samozřejmě přijel jiný vlak, protože žádný vlak nikdy není úplně poslední. Už se chystali nastoupit a zase se na ně rozkřikl průvodčí.
1: Stát! To zvíře do vlaku nesmí.
0: Ne, on neukazoval na sviště, ale na Huga malého sviště úplně přehlédl.
1: Vlakem, přísně vykládal průvodčí, se smí vozit jenom psi, kočky a husy a žádná jiná zvířata. Ale to není zvíře, pane průvodčí,
0: namítal profesor.
1: Co? Chcete snad říct, že tohle je člověk?
0: Divil se průvodčí.
1: Pak je to všem chuligán, je hrubě neupravený a řekl bych i nečistý. A takové osoby lze vyloučit z přepravy.
0: Člověk to taky není, mírně řekl docent Goliáš.
1: Že ne? Tak člověk to není a zvíře taky ne.
0: Ne, to je prosím sněžný muž.
1: Tak to už je tedy úplně vyloučeno, aby nastoupil. Máme předpisy na přepravu osob a zvířat, ale nemáme žádné předpisy na přepravu něčeho jiného. Žádné sněžné muže, vodníky, rusálky a podobné stvůry nevozíme.
0: No, co se dá dělat? Předpis je předpis a je samo sebou důležitější než věda.
1: Co se dá dělat, řekl profesor David. Pošleme ho jako u sobou zásilku.
0: Na hodinku se vzdálili a pak přijeli na nádraží s velkou bednou a řekli.
1: Tohle je prosím vědecký materiál, neklopit.
2: A co v tom je? Chtěl vědět přednosta přesně.
0: Vždy to váží 2 metráky.
1: Ovšem, uvnitř jsou studijní živočichové.
0: Kolik? Chtěl vědět přednosta? 50, řekl docent s jistotou. No a dostali povolení naložit bednu do nákladního vozu. Když už jeli, řekl profesor docentovi.
1: Poslyšte, pane kolego, tohle od vás není hezké, že lžete. Jste přece vědec.
0: Jaké pak lhaní? Divil se docent.
1: No, řekl jste mu, že je v tom 50 živočichů.
0: Ovšem, řekl docent, mám to přesně spočítáno. Jeden Hugo, jeden Svišť a 48 Blair.

0: třidocentovým domem na Starém Městě bylo pěkné pozdvižení, když stěhováci vyložili na chodník ohromnou bednu s nálepkami a nápisy. Hlíte se, jakou si docent koupil velikánskou ledničku? Závistivě si šuškali všímavé dámy. Jenže ta bedna se nevyšla do dveří a tak ji museli otevřít na chodníku. Hugo se vyvalil ven a začal si procvičovat stuhlé údy.
1: Je, fuj, ona je to v opice.
0: Odplivla jedna jedna všímavá dáma. Žádná opice, ohradil se docent. A Hugo řekl. Dámy se zděšeně rozprchly. Hugo se poctivě snažil vejít do domu, ale opravdu to nešlo. Ten staroměstský dům měl tak malé dveře a okýnka, že to bylo sotva tak pro docenta. Nejde to, uznal docent, když si Hugo udělal už třetí bouli. Musíte si ho vzít k sobě, profesore. Ostatně vy máte děti, že aspoň si s ním něco užijou. A tak se Hugo odstěhoval k profesoru Davidovi do paneláku. Obešlo se to celkem bez nesnází až na to, že se s Hugem utrh výtah. Ale on už stejně nejezdil, takže se zas tak moc nestalo. Profesorovi dětičky se nejdřív pořádně vylekaly a malá Verunka se dokonce strachy zavřela do skříně. Větší Dany vyskočil jenom na skříň a tamotud hrdině volal na otce. Říkal si, že přiveze sviště. Copak tohle je svišť? Svišť vykoukl z huňaté Hugovy hřívy a udělal. Tady máš sviště, řekl otec profesor. A co je teda tohle za zvíře? Ukazoval Dany na obra.
2: To není zvíře, to je Hugo.
3: Hugo.
0: Radostně přisvědčil Hugo.
2: Sněžný muž, dodal profesor. Bude u nás bydlet, zkusíme, jestli se dá zcibilizovat.
0: A je, otráveně řekl Dan. Bude si muset mít krka uši. Veruno, polez ven, máme novýho bráchu. Mluvit neumí, ale vypadá, že by s ní mohla být nějaká hlína. Dany slezl ze skříně a šel se podívat na bráchu zblízka. Večer ale stejně musel zase na tu skříň vylézt, protože mu tam udělali lože. A Verunka spala v zavěšené síti, protože jinám už se nevešli. Když se Hugo na zemi pořádně natáhl, zabral celý pokoj. Všichni už usnuli, jenom profesor trpělivě čekal za dveřmi s notesem v ruce a naslouchal. Když se konečně ozvalo to, na co čekal, radostně si zapsal důležité vědecké pozorování. Sněžný muž chrápe zrovna jako člověk. Ale sousedi by s takovým tvrzením rozhodně nesouhlasili. Žádný člověk přece nechrápe tak, aby se otřásal celý panelák.

0: Když se ráno Verunka a Dani myli, Hugo je sice se zájmem pozoroval, ale sám se k mytí neměl. No, vždyť už jsme si řekli, že sněžný muž není na mytí a koupání zvyklý, kde by taky vzal ve Velhorách koupelnu. Umýt se ovšem nezbytně potřebuje, shledal profesor, když mu zevrubně prohlédl uši. Má tolik špíny, že mu tam roste poškvorec a čilimník. Marně zkoušeli Huga nacpat do vany. Panelákové vany rozhodně nejsou dělané na velikost sněžných mužů. A pod kohoutek umyvadla se ta ohromná ježatá hlava taky nevešla, pokud nechtěli odmontovat umyvadlo, a to teda nechtěli. Já bych něco věděl, řekl Dani, ale radši to tatínkovi pošeptal, protože se bál, že Hugo porozumí a bude se vzpouzet.
1: Já jsem přečkal,
0: Ale to si klidně mohl říct nahlas, usmál se otec profesor. Hugo přece stejně neví, co je mycí tunel. Hugo to skutečně nevěděl a bez protestu se nechal dovést až do autoservisu. Zvědavě nakukoval do mycího tunelu, vypadalo to tam slibně, tak trošku jako sníh. Hugo se bez pobízení a docela radostně hrnul dovnitř, ale zřízenec ho zarazil. Opice nemyjeme, ostře křikl na profesora. Dani se to honem snažil nějak zachránit. To není opice, chlácholil zřízence. To je takový úplně nový dopravní prostředek, koukněte. Vyskočil Hugovi na záda, zařadil mu uchem rychlost, šlápl mu na packu jako na plyn a Hugo opravdu vyrazil vpřed jako poslušný a dobře seřízený dopravní prostředek. Párkrát obkroužil nádvoří a zabrzdil zase před tunelem.
2: No dobrá, dobrá, no, tak ho teda umyjeme,
0: svolil řízenec,
2: ale bez záruky.
0: A potom si ještě pro sebe vrčel.
2: To jsou mi podánovoty. Takovéhle model, to jsem teda ještě neviděl.
0: Bál se v cucli Huga a Hugo si lačně cucl toho sněhu uvnitř. Hned ale začal zoufale prskat, protože šampon přeci jen chutná o hodně jinak než sníh. Pak popojel mezi ty chlupaté otírací válce a to bylo taky zlé, protože těch chlupů tam bylo najednou trošku moc. Chlupaté válce a ještě chlupatý Hugo. To se pak ovšem špatně leští. Nějak se to všechno do sebe smotalo a stroj se porouchal. Když Huga konečně vyprostili, vypadal jako zmoklá slepice, nebo spíš zmoklá opice. Ze splihlých chlupů mu kapala voda a v uších se mu ještě dělaly bobliny. Chtěli ho vstrčit do sušicího boxu, ale tam Hugo nechtěl. Sotva ucítil ten horký dech, odsásil se odporem a vycouval tak rychle, že porazil Trabanta. Zkusili to tedy doma s fénem. Sušili ho pěkně kousek po kousíčku a profesor mu přitom stále domlouval.
2: Hezky drž, Hugo. Když budeš hodný, dostaneš potom lép. Lép, rozumíš?
0: Hugo kývl, že rozumí a statečně držel, jenom se přitom trpitelsky šklebil. Teplý vzduch je ovšem pro sněžného muže strašná věc. Za odměnu mu potom profesor otevřel ledničku a Hugo směl sníst všechen led. No, tak moc ho tam zase nebylo a tak Hugo snědl i nanukový dort, dvě polárky a jedno chlazené pivo i slahví. Chudáček, ono mu tady u nás bude pořád horko. Litovala ho Verunka. Netrvalo dlouho a Daniel přiběhl se stížností. Tati, on mi sežral vlastivědu. A Verunka to vysvětlila. Byly tam namalované rampouchy. Otec profesor začal vědecky uvažovat, ale než k něčemu dospěl, přiloudal se z vedlejší místnosti Hugo, hubu plnou listů z jakési knížky a jak je tak žvíkal, najednou z ničehož nic žalostně zamručel.
3: Horko, Hugo, moc horko.
4: Je, on se naučil trochu mluvit.
0: Zaradovala se Verunka. Dany hbitě vyškubil Hugovi jeden napůl rozžvíkaný list, podíval se na ně a řekl, no jo,
4: protože on mi sežral nic.
0: Profesor hned napomen.
2: Ne, sežral sně. Neříkl sežral. Což umí mluvit, tak se nežere. Teď opravdu člověk a člověký.
0: No papa, podotkla Bela. Říkat Hugovi papa, to bylo opravdu velice směšné.
3: Hugo, Herko.
0: Knučel bez přestání sněžný člověk.
3: Zatracená vedro, Hugo chtít sníh.
2: Herome, co s ním uděláme,
0: dumal profesor.
2: Takovou velkou lednici nikde neseženu.
4: Kožich, řekla Berunka.
2: Ale dej pokoj, kožich je proti zimě, ne proti teplu.
4: Ale ne koupit, kožich ostříhat, vysvětlila Berunka.
2: Aha, pochopil vědec. Ostříhat správně, no to by se ovšem muselo k holiči, že?
0: Holiči. Hugo opatrně usedl do třetího křesla, první i druhé pod ním prasklo a řekl.
3: Holit a stříhat.
0: Kde prosím? Tázal se zmatený holič.
3: Všude, všecko.
0: A tak ho ostříhali a oholili úplně dohola. Holič a tři učedníci, aby to šlo rychleji. Potom už vypadal Hugo méně mohutně a více směšně.
2: No jo,
0: zděsil se profesor.
2: Ale to, abychom teď sehnali kalhoty, nemůže přece chodit takhle dočista nahý.
0: Kalhoty pro něj samo sebou nesehnali ani v prodejně těch nejnadměrnějších velikostí. A tak to nakonec nejlíp vyřešila Verunka.
4: Uděláme mu sukni. To je jednodušší.
2: No, proč ne?
0: Souhlasil otec profesor.
2: Když můžou ženské chodit v kalhotách, proč by nemohl sněžný muž chodit v sukni?
0: Udělali mu parádní sukně ze tří prostěradel.
2: Teď už můžeš mezi lidi.
0: Rozhodl profesor a Dany s Verunkou hned vzali Huga na dětské hřiště.
4: Heč,
0: my máme novýho brášku, chlubila se Verunka. Ale dva rozívení kluci se dali do huronského smíchu a tropili si posměch z podivného bráchy v sukních, až se Verunka dala do pláče. Hugo se rozlobil. Vzal ty dva posměváčky za zadky, zatřepal jimi ve vzduchu a houkl jim do ucha.
3: Já Hugo.
0: A Dan jim ostře nařídil. Teď říkejte pěkně po mně. Verunka a Dany mají senzačního bráchu. Oba vyděšení kloučkové to poslušně opakovali, jak nejhlasitěji uměli. Ten jeden dokonce ještě z pilnosti dodal. Hugo je nejsilnější kluk z ulice.
3: Jo,
0: řekl Hugo a konečně je oba postavil na zem.
3: A vy už nikdy nikomu neposmívat.
4: Ne.
0: Slibovali posměváčci a upalovali s prekem domů.

0: Vasilovo poslední přání. Druhého dne zasvítání se Barbora a Míša blížili k Vasilově chalupě. Míša chtěl nejdřív vypudit Vasila ze stavení. V lese s ním bude snadnější práce. Okna i dveře tentokrát Vasil z opatrnosti zavřel a tu Míša navrhl, že se spustí do chalupy tou dírou ve střeše, kudy se jindy hrne ven kouř. Barbora Míšu v návrh schválila, protože teď Vasil zřejmě netopil a cesta komínem byla bez nebezpečí. Míša vylezl mámě na hřbet, ze hřbetu na ohradu, z ohrady skočil na chlívek a pak na střechu domku. Po slámě do šku se mu lezlo špatně, ale přece jen se vyškrábal ke komínu. Nahlédl jim dolů a hrůza ho pojala z té bezedné černé díry. Chtěl však před mámou dělat hrdinu a odhodlaně se spustil dolů zadními tlapami napřed. Komín byl tak úzký, že se jim medvídek sotva prodíral a smetal přitom ze stěn silnou vrstvu sazí jako nějaký ohromný komnický kartáč. Saze začaly vířit vzduchem, štípali Míšu do nosu a dráždili ho ke kýchání. Míša se nechtěl prozradit, ale neubránil se. Hrozně kýchl.
1: Psik! Vasil se vyděsil ze spaní. Vyjeveně se posadil v posteli a pátral, jaká to hromová rána domem otřásla. Od někud ze stěn se ozývalo jakési silné škrábání, supění a rachot, jako by se zdi rozpadaly. Najednou Vasilovi jeho červené vlasy hrůzou vstaly na hlavě. Nad kamny se ve zdi otevřela dvířka na čištění komína a z nich vykoukl čert. Opravdovský čert, černý jako uhel, chlupatý až běda, s dvěma malými růžky.
0: Byl to ovšem Míša, obalený sazemi. Ty růžky, to byla jen Míšova ouška, ale pro Vasila to byl čert, který si jde pro jeho hříšnou duši. Mžiku se pokřižoval, vyskočil a než měl Míša čas vylézt v celé své černé kráse na kamna, vyrazil zděšeně ze stavení a vraty ven rovnou do lesa.
1: A tam už čekala Barbora. Chvíli ho nechala utíkat a jen zpovzdálí klusala za ním. Vasil slyšel její běh, ale neohlédl se ani, přesvědčen, že to za ním pádí čert. Barbora hnala Vasila kruhem zpátky k chalupě. Tam se k honbě připojil i Míša. Barbora ho nechala utíkat za Vasilem samotného. Sama usedla do křoví a dívala se na tu honičku. Najednou Vasil upadl přes kořen a natáhl se jak dlouhý, tak široký. Jak mu Míša utíkal těsně v patách, klopítl v běhu přes něho a udělal po něm pěkný kotrmelec. Lekli se asi oba stejně. Sedli si proti sobě a vyjeveně na sebe hleděli.
0: Vasil se vzpamatoval první. Míša zatím v běhu ze sebe setřepal saze, takže byl zase podobnější medvědu než čertu. Vasil se podivil. Ale koukejme, tak to ty jsi mě tak po lese prohnal. A já myslel, že je to čert. Zatím jsi jen takový malý, roztomilý medvídek.
1: Míša se urazil, že s ním Vasil mluví jako s nějakým kotětem. Nadul se a zavrčel, jak uměl nejhrozivěji. Já nejsem malý, já jsem velký medvěd. A nejsem roztomilý, jsem zlý, strašně zlý. I králíci se mě bojí, i lišky, i ten tvůj rváč kokráč.
2: No, já vím, ty jsi strašně velký a strašně zlý, no tak pojď sem, ty štěně.
0: A Vasil si přitáhl Míšu dobrácky za kůži, položil ho vedle sebe na zem a hladil ho po hřbetě.
2: Ale chlapče, vždyť ty se strachem celý třeseš. No, neboj se, já ti nic neudělám. To já jen na velké a zlé medvědy beru palici.
1: V té chvíli se k ním Barbora zezadu tiše připlížila, odtáhla Míšu stranou a sama si nepozorovaně lehla na jeho místo. Vasil se rozhlížel po lese, není-li tu přece někde, ten hrozný čert, a dál projížděl prsty teplý Barbořin kožich v domnění, že to hladí Míšu.
0: Takové mrně, a co dovede nahnat strachu? A zatím se schuděro polekal víc než já. No neboj, neboj, malý. Najednou spatřil před sebou Barbořiny ohromné uši a velikánskou tlamu. Zděsil se toho zázraku, jakým malý medvídek tak najednou vyrostl ve strašného medvěda. Bleskem vyskočil a chtěl se dát na útěk. Barbora však po něm sáhla, popadla jej za límec a složila před sebou.
1: Ve Vasilovi by se v té chvíli krve nedořezal. Byl přesvědčen, že udeřila jeho poslední hodinka. Míšovi najednou bylo chudáka nějak líto. Avšak Barbora už natáhla po Vasilovi tlapu. V posledním okamžiku ještě Vasil poprosil.
0: Ale proboha tě žádám, drahá Barbořičko, jedno křesťanské přání před smrtí mi splň.
1: No, to nevím, až podle toho, co to bude.
0: Ještě bych se rád naposledy dobře a hodně najedl. Kdybys mi dovolila navařit si ještě mých znamenitých, po kraji proslulých jitrnic, ani smrt by mi nepřipadala už tak těžká. Mám už pěkné prase vykrmené na zabíjačku. Vidíš, i ty sama si na jitrničkách pochutnáš. Tak dobré jíst nebudeš, co živa budeš.
1: Míša se natáhl mámě k uchu a šeptem se za Vasila přimlouval. Mami, dovol mu to. Já bych moc rád okusil těch dobrých jitrnic. Barbora povolovala. No, ale nebude to dlouho trvat? Máš všechno připraveno?
0: Všechno, Barbořičko, ano, jenom špejle mi ještě chybí, ale to je maličkost.
1: A jak se chceš ty špejle opatřit?
0: No, co? No bože, což pak je tu ještě málo dříví v lese? Z jednoho stromku bude špejlí na 10 zabíjaček. Sekiru mám tamhle na pasece. I pilu tam mám.
1: No dobrá, pojďme. Ale to ti povídám, s tou sekerou žádné hlouposti. Nebo umřeš bez jitrnic.
0: Při kraji paseky Vasil porazil buk, položil jej jedním koncem na pařez a dal se do řezání špalků.
1: Barbora se sama chopila druhého konce pily. Ukáž, ať to jde rychleji. A tak řezali oba dva. Řízi, řízi, říz.
0: Z Vasila jakoby všechen strach spadl. Byl zase v tváři červený, oči mu svítily, a když jim Míša začal k řezání do taktu pily zpívat, přidal se k jeho zpěvu spolu s Barborou. Tohle byla ta Míšova nejmilejší písnička.
3: Tada!
0: Kmoce Petře, kmoce Petře, nepřepepři toho vepře, jestli toho vepře přepepříš, sám si kmoce Petře vepře sníš. Vem Petře, Petře, o pepři vepře, o pepři a nepřepepři.
3: Tada, tada.
0: Uříznutý špalek položil pak Vasil na pařez k roštípání. Rozmáchl se sekirou, zaťal ji hluboko do špalku, ale marně ji táhl zpátky. Poprosil Barboru. Barbořičko, prosím tě, pomoz mi vyprostit sekiru ze špalku. Zasekla se mi a vězí mi v něm jako přibitá. Máš víc síly než já.
1: A jak to mám udělat?
0: No takhle popadni ten špalek oběma tlapami a vší silou jej rozvírej. No.
1: Barbora vstrčila prsty předních tlap do rozštěpu a rup! Vasil vytrhl sekiru ven. Rozštěp se rázem sevřel a Barboře zůstaly prsty ve špalku. Marně je tahala ven, špalek jí držel pevně.
0: Vasil se pustil do smíchu. No tak přece budu mít kožich na zimu a na tvých tlapách si pochutnám víc než na těch slavných jitrnicích.
1: Teď Barbora poznala, že jí Vasil s těmi jitrnicemi a špejlemi jen podvedl. Míša byl celý skoprnělý novým máminým neštěstím. Marně se pokoušel sám špalek rozevřít a mámu vyprostit. Sepěl přední tlapky a žadonil. Vasilku, dobrý člověče, nezabíjej mámu. Co z toho budeš mít? Kožich ti za čas moly sežerou a medvědí maso za mnoho nestojí. Podívej, Když mámu pustíš, já tě budu celý život obveselovat. Tancovat ti budu, zajíce a ptáky ze zahrady a z pole odhánět. A i máma ti bude v práci pomáhat. Barbora se připojila k Míšovým slibům. Budu, Vasilku, budu, vodu ti budu nosit, dříví na zimu štípat, pluh na poli tahat.
0: Vasil se zamyslil. Což o to, síly máš na to habaději, jen kdyby ti bylo možná věřit.
1: Podívej se, Vasilku, takhle jeden druhého pronásledujeme a nikdo nic z toho nemáme. Jen samý strach a samou nesnás. Kdybychom si spolu pomáhali, hned nám bude život lehčí a veselejší.
0: No ale já jsem nezačal. To ty jsi začala chodit na můj oves.
1: Pro trošku toho osení. To se ti teď 10x vyplatí za tu práci, co místo tebe mohu udělat.
0: No to bys mohla, ale to je málo. Když bych tě pustil, rád bych, aby ses o všechnu mou obživu postarala.
1: No já bych ráda, ale jak bych mohla? Lidské práci jsem se nenaučila.
0: Vasil se znovu zamyslil a pak pomalu řekl. Víš, Barboro, já jsem už jako malý kluk chtěl být medvědářem. To je živobytíčko. Celé dny jenom zpíváš a tancuješ. Jinak ani prstem hnout nemusíš a penízky i jídlo se ti sami hrnou. A my tři spolu budeme krásně zpívat a tancovat. To bude věru hotový cirkus.
1: Při těch slovech Vasil opravdu vyprostil Barbořiny tlapy ze špalku. Barbora byla šťastná, že je na svobodě.
0: Vasil měl radost, že bude mít s medvědy o živobytí postaráno.
1: A Míša se těšil, jak spolu budou dělat cirkus. Na zkoušku si hned udělal několik kotrmelců.
0: A tak se všichni tři vydali svorně na zpáteční cestu k Vasilově chalupě. Učit se na cirkusáky.
1: Ale o tom si povíme
0: zas někdy jindy.

Tak už je únor, měsíc sněhuláků. V únoru vynesou mláďata našich lidí sáňky ze sklepů a půd a jdou dělat sněhuláky. Jak? Vytáhnou sáňky na stráň, spustí se na nich rovnou dolů a dole se pokaždé převrhnou a vyválejí ve sněhu. A tak se z nich stanou sněhuláci. A my psi je máme na starosti. Každý z nás běhá za mláďaty toho svého člověka, každý na ně hafá, aby se nezvrhla a nevyválela, aby nenosila celou zimu u nosu svíčku. A jenže to je jako když kosti na stěnu hází. Jednak je nikdo z nás nedohoní a jednak nepřekřičí. Protože všichni na sáňkách vřeští tak, že ta naše ponaučení stejně nemohou slyšet. Ale to nás nezbavuje odpovědnosti. Běháme tedy za sáňkami jako pominutí a na naše vlastní zájmy nám nezbývá moc času. Taková sáňkovací stráň je například pošlapaná spoustou stop a stopování. To je můj koníček. Podle stopy poznám každého zajíce za naší vesnicí. Kdykoliv mě v čumáku pošimrá vůně zaječí tlapky, mám tisíc chutí si to s nějakým ušákem rozdat. Zajíc to ovšem dovede kalit 70, zatímco mě to běhá tak 35. Ale já jsem asi ještě v záběhu. A třeba mi to jednou bude šlapat podstatně líp. Když se zajíci přiblížíte na chramst, začnou kličkovat. Všichni ušáci jsou výborní driblézy. Jeden dělá kličky jako Bohumil Veselý, jiný jako František Veselý a další jako Jaroslav Holík. Na kličky jsem bohužel těžkopádnější a taky do vršku to ušákům táhne líp.

0: Olomoucké tvarůžky mezi vůněmi. Vyšucháme kde co a kde koho, ale právě zajíci ušili na náš čumák boudu. Běží, běží, ale do pelechu nejdou rovnou. Před pelechem se vrátí přesně po stopě a ještě udělají pár odskoků stranou. Prostě tu stopu zamotají. My přitedy jdeme po jejich stopě a ta najednou končí takovou motanicí. A každý z nás je z toho rázem jelen. Moc proto vzpomínám na to, jak jsem toho svého zajíce doběhl. Celé léto na mě dělal dlouhý nos. Pak přišla zima, šlo se sáňkovat a já na kopci najednou nabral do svého čenichu celý škopík zaječí vůně. Nemohl být než 3 přiskoky proti větru. A nebyl. Udělal jsem hop a on vystartoval. Včas. Já ho totiž vyplašil. Já totiž při skoku dost žuchám. Vystartoval a začal nabírat tu svou 70. Jenže jsme byli na vrcholku kopce a on mohl pádit jen z kopce dolů. Nemohl uplatnit ty své stoupačkové přednosti. Z kopce mu to nedělá dobrotu. Na to se ty jeho dlouhaté zadní běhy nehodí. Však se taky začal kotoulet, až to prášilo. A už jsem ho držel v zubech. A mám tě, zařval jsem mu do kožichu přísilou. Mám tě a teď řekni, proč tě nemám zakousnout.
1: Protože jekotal strachy a třásl se, až mi to dělalo masáž dásní. Protože jsem obzvlášť vzácné zvíře.
0: Řval jsem mu do kožichu smíchy, ale ze zubu jsem ho nepustil. Jaké pak vzácné zvíře? Víc než zajíců je snad akorát už jen blech.
1: Ale já jsem vzácný. Jsem totéž, co velbloud. Jenže o mě je to pravda a o něm ne.
0: A co je o tobě pravda a o něm ne?
1: Že nemusí pít. Jenže to není pravda. Na poušti vydrží dlouho bez vody, ale než se tam vydá, musí nějaký ten kbelík vody vypít. Zatímco já nemusím pít třeba půl roku. Mně stačí, když koušu trávu, jetel a pampelišky. Stačí mi voda z rostlinné stravy. A velbloudovi ne.
0: No to byla pro mě novinka. Tak jsem ho pustil ze zubů, že ho jako za tu vzácnost nezakousnu. A v tu ránu měl v nohách 70 a zmizel za kopcem. A nikdy na mě už nedělá dlouhý nos.
2: Jenže já bych ho stejně nezakousl. Ani kdyby toho vypil tolik, co 4.

o princezně, která milovala květiny. Byl jednou jeden král a byla jednou jedna královna. A těm se jednoho dne narodila překrásná princezna. Když princezna poprvé otevřela oči, její pohled padnul na květinu ve váze na stole. A na co princezny upřou svůj první pohled, to milují až do konce svých dnů. A tak nejkrásnější princezna na světě od toho dne milovala květiny. Od toho dne královna chřadla a scházela králi před očima, neboť se s tím, že princezna miluje květiny, velmi trápila. Když ležela na smrtelném loži, prosila krále, aby nezůstával sám, ale znovu se oženil a vzal si paní dobrou a šlechetnou. Král jí to slíbil a ona navždy zavřela oči. Král se trápil, kudy chodil, tudy myslil na milovanou královnu. Králování přenechal rádcům a každý den vyjížděl do hlubokých lesů na

Olof. Jednoho dne král zabloudil dál než obvykle a dostal se k malé lesní chaloupce. Kvapem se blížil večer a tak zaklepal na dveře, aby požádal o nocleh. Z chaloupky vyšla krásná žena, která ho pozvala dál. Král byl její krásou očarován tak, že jí na místě nabídnul, aby se stala jeho ženou. A ona svolila. Za pár dní se konala velká svatba. Král se opět usmíval a nevšimnul si, že se jeho dcera neraduje s ním. Princezna trávila celé dny v královských zahradách mezi květinami a nové královně se vyhýbala. Ale král byl šťasten a do roka se mu narodila další dcera. I tato princezna byla krásná jako den a dobrá jako slunce. Král i královna jí milovali celým svým srdcem a na princeznu v zahradách nevzpomněli. Princezna chodila celé dny mezi svými květinami a oni se jí vyptávali na její sestru a ona jim vyprávěla o její kráse a dobrotě srdce a květiny princeznu prosily, aby ji taky někdy přivedla do zahrady. A tak princezna, která květiny nade vše milovala, jednoho dne svoji mladší sestru do zahrady opravdu přivedla. Ale ta květiny nemilovala nade vše. Líbily se jí, ale stejně nadšená byla z krásných motýlů, pestrobarevných ptáků v korunách a zlatých rybek v kašnách. Tu se květiny nad tím, že je tahle princezna dosti nemiluje, zasmušily, sklonily k sobě hlavy, zašeptali nějakou kouzelnou zaříkávačku a z malé princezny byla najednou obyčejná šedá myš, která zděšeně vypískla a mizela v díře v zemi. Na zámku zavládlo zděšení a smutek, když vešlo ve známost, že se princezna ztratila. Princezna, která milovala květiny, však mlčela. Král i královna ho řekovali, dlouho se trápili, ale jejich smutek do roka pominul, neboť se jim narodila další dcera. I tato princezna byla krásná jako den a dobrá jako slunce. A květiny v zahradách opět princeznu, která je tolik milovala, prosili, aby jim svou sestru přivedla ukázat. A ona opět svolila a jednoho dne svoji sestřičku do královských zahrad přivedla. Ale ani tato princezna nemilovala květiny o nic více než motýly, ptáky a zlaté rybky, což květiny opět rozhněvalo a proměnili ji v šedivou myš, která zděšeně utekla do díry v zemi. A opět na zámku zavládl smutek. Královna hořekovala, král plakal a všichni princeznu hledali, ale nalézt ji nikde nemohli. Ale pán se nad nimi smiloval do třetice a po třetí jejich svazek požehnal a do roka se jim narodila další princezna. Ale tato princezna byla ošklivá jako noc a zlá jako smrt. A květiny v zahradách princeznu, která je milovala, opět prosili, aby jim přivedla ukázat svoji sestru. A ona zaváhala. Sestra byla sice ošklivá a zlostná, ale rodiče ji milovali nade vše a střežili ji jako oko v hlavě. Ale nakonec přece jen květinovému naléhání neodolala a jednoho dne brzo ráno, když královna i král ještě spali, svoji nejmladší sestřičku do zahrady přivedla. Ošklivá a zlá princezna přišla do zahrady a před její ošklivostí a zlobou se ty překrásné květy začaly třást. A když přišla ještě blíž, začaly ty překrásné květiny klonit své něžné hlavy a když přišla až k ním, květiny tou zlobou a ošklivostí celé zčernaly a nadobro uschnuly. Když to princezna, která milovala květiny, viděla,
Začala nad tou ztrátou a skázou lomit rukama a hořekovat, až jí z toho puklo srdce a skácela se bez života k zemi. A sotva se její mrtvé tělo dotklo země, země je pohltila. A z myší díry vyběhly dvě šedé myšky. A rázem z nich byly dvě překrásné princezničky. A ty přiběhly k té nejmladší a radostně ji objímali a líbali. A ta nejmladší princezna už vůbec nebyla ošklivá ani zlá. Všechna ta její zloba a ošklivost odešla spolu s květinami. A na zámku zavládlo veselí. Princezny, co milovala květiny, nikdo nelitoval. Král, královna i tři princezny pak žili šťastně a spokojeně do konce svých dní. A od těch dob v tom království dbali na to, aby se novorozené dítě vždy podívalo nejprve do tváře své matky.

0: Je. Já, havra nešťastná,
1: sténal dobrý Abraxas, když se malá čarodějnice vrátila a vypověděla mu, co jí potkalo.
0: Za to mohu já a nikdo jiný, jen já ti radil, abys čarovala samé dobro, kdybych ti tak mohl pomoci.
2: S tím si asi musím poradit sama,
1: řekla malá čarodějnice.
2: Nevím ještě jak, ale vím, že se ke stromu přivázat nenechám.
1: Běžela do světnice a vytáhla ze zásuvky kouzelnickou knihu a začala v ní horlivě listovat.
0: Vezmeš mě sebou, prosil Abraxas. Dneska v noci bych tě nerad nechával samotnou.
2: Dobrá, řekla malá čarodějnice. Vezmu tě sebou, ale jen pod jednou podmínkou. Musíš teď držet zobák a nesmíš mě rušit.
1: Abraxas zmlkl. Malá čarodějnice se ponořila do kouzelnické knihy. Čas od času si něco zabručela a tak to šlo až do večera.
2: Už to mám. Teď poletíme na skalnatou horu.
1: Dole v údolí právě odbylo 11:30. Když odbylo 3/4, zvolala malá čarodějnice.
2: Tak a teď se jde na dříví
1: a pronesla zaklínadlo. Ze všech stran se najednou začalo slétat dříví a vršilo se na velikou hromadu.
0: Ho, zvolal Abraxas. Co to vidím? Nejsou to snad košťata?
2: Ovšem, kouzelná košťata velkých čarodějnic. Všecka jsem je přičarovala na skalnatou horu a podpálím je. Ta budou hořet. Teď ale potřebuji ještě papír.
1: Pak pronesla druhé zaklínadlo. Na nebi to zahučelo, zašumělo, jako by se sem k vrcholku hory slétala obrovská hejna netopírů. Byly to kouzelnické knihy velkých čarodějnic. To třetí zaklínadlo bylo ze všech nejlepší. Odčarovala totiž velkým čarodějnicím jejich umění. Ani jedna z nich už neuměla čarovat. A protože už taky neměli kouzelnické knihy, nemohli se tomu nikdy znovu naučit. V údolí odbíjela půlnoc.
2: Tak, spokojeně zvolala malá čarodějnice, a dáme se do toho. Hopsa hejsa, je Filipo Jakubská noc.
1: A podpálila košťata a kouzelnické knihy. Byla to kouzelná hranice, že krásnější ani být nemůže. Plameny třaskaly a praskaly a šlehaly vysoko k nebi. Malá čarodějnice tančila sama s havranem Abraxasem kolem planoucí hranice až do rozbřesku. Byla teď jedinou dobrou čarodějnicí na světě, která uměla čarovat.
2: Hopsa hejsa, je Filipo Jakubská noc!
1: Jásala malá čarodějnice, až se to rozléhalo po celé skalnaté hoře.
2: Hopsa hejsa, je Filipo Jakubská noc, je Filipo Jakubská.

0: Kubo! Povídám, Jakube, pojď sem. No jen hezky pojď, nedělej, že ti uši vypověděli službu. No pojď na kousek řeči a moc se neušklíbej, nebo na tebe houknu, že tě na dosmrti přijde žert a smích a na culení dočista ztratíš chuť.
1: Ale Kačenko, co pak
0: žádný, ale nechci slyšet. Nemysli si, že mě udindáš svou vyřídilkou. Já si od tebe nenechám nic nabulíkovat. Mě neobalamučíš.
2: Co pak tebe bych někdy dokázal?
0: Abys tak ještě roztruboval, jaká já jsem hubatá. No nic po mně nekoukej. Nedělej nevinátko, netvař se jako svatej utřinos a radši přiznej barvu.
1: Když já nemám tušení, o čem je řeč, Káčo.
0: Podívejme, tak on mu Jakoubek najednou nemá tušení. Náš ovčáček se nedovtípí, neuhádne, jenomže já se nedám nachytat na ty tvý vejmluvy. Já moc dobře vím, jaký ty jsi vypečený ptáček.
2: Kdybys mi dovolila jen slovíčko.
0: Tak já jsem vejřečná. Ještě řekni, že mi jede pusa jako šlejfírnici. Roztrup o mě do světa, že tě tou vyřídilkou uháním, že tě chci svejma řečma dokučírovat až k milost pánovi na kancelář, abys mi tam dal slovo, že ti není hamba, Kubo, vykládat o mě takový báchor.
2: Ale já na mou duši, jak tě živ před nikým, ani nece.
0: A kdo na mě dělal cukrkandlový oči? No kdo mi sliboval, že si pro mne přijde u muziky?
2: Jak ti můžu říct o taneckáčo, když mě nikdy nepustíš ke slovu?
0: Cože já že tě... No ne, lidi, podržte mě. Tak já ho, chudáka, nepustím ke slovu. Kdo není zrovna slepý, vidí, že ze mne se musí každý slovíčko páčit.
2: To ano.
0: Tak já ho prý nenechám vypovídat.
2: To ne.
0: No schválně, honem to napravíme. No pojď se mi svěřit. Proč pak se po tobě dnes už od rána po třetí scháněl milost pánů v dráb?
2: Po mně, že se scháněl?
0: No proč pak asi nakukoval do okýnka tvý pastoušky a špicoval uši u dveří?
2: A říkáš po třetí?
0: Tak honem spust, co si zase proved. Zatoulalo se ti stádo. A nebo si pustil ovce milost pánovi do jeteliny. No povídej honem. Mám to z tebe tahat párem koní.
2: Stačí, když mi chvilku nebudeš skákat do řeči.
0: Já? Vždyť já tě tu celou dobu prosím o slovíčko a ty jen děláš drahoty. Co? Cože? No snad ti nakonec nejsem k smíchu.
1: To bych se mohl opovážit.
0: Co jsi to řekl? Tak já ti snad naháním hruzu. Ty se mě bojíš. Slyšte lidi tu novinu, světe, zbor se. Lám železo, Kuba prý má strach z ubojí, osamělý ženský. Háři jeden, po tomhle tě už nechci ani vidět. Kam jdeš?
1: Dala jsi mi vale? Tak co bych tu ještě pohledával?
0: Počkej, jestli někdo z nás dvou by mohl dělat uražený kukuč, tak jedině já. No hned se vrať. Kubo, slyšíš? A co bude s tou muzikou? Vyvedeš mě do kolečka. Kde pak je mu konec? Paličákovi.
3: Jsou to věci na tom světě.
0: Vždyť povídám, udělá čelem vzad a je pryč, co byste tomu řekla, tetka?
3: Těžko soudit, když jeden není očitým svědkem.
0: Ještě řekněte, že jsem si to vymyslela.
3: No to nejako.
0: Radši mi nalejte kapku kmínky.
3: Na truckáču nebo na žalost?
0: Kvůli Kubovi se budu trápit.
3: No, je to chlapík k pohledání.
0: A já snad nejsem?
3: Zaplať pambu za ty dary, Káčo. Jen bys neměla být vždycky hned tak hr. S mužským se musí opatrně. Na zajíce se taky nechodí s bubnem.
0: Ale radši mi podejte tu kmínku, šenkýřko. Nepřišla jsem si pro radu, ale pro kapku sladkosti.
3: Tak na tvoje zdraví.
0: Podívejte, kdo to míří do vašeho šenku.
3: Pěkný nadělení.
0: To je mě šenkýřka. Do dveří se šine host a ona lamentuje.
3: Lepší morová rána, než takovej snína, co přijde, vypije půl sklepa, ale jakživ nezaplatí ani krojcár.
0: Tak před ním zavřete dveře.
3: No, a on mě vžene ze vsi, kde pak.
4: Hospodo, chystej pohoštění.
3: Ach, to je převzácnej host. Poslušně se klaníme, milosti.
0: Můj hřbet nechte na pokoji, tetka.
3: Tiše, Káčo, nepopichuj. Co bude libo, milost pánovi?
4: Ze všeho nejdřív plná holba piva s takovouhle čepicí.
3: Ano.
4: A pak, až se svlažím, přineseš mi, šenkýřko, něco... Ne, na zakousnutí.
3: Ano.
4: Mám čertovskou chuť na šrůdku uzeného.
3: Ano, milost pane.
0: Řekněte, ať si jde horovat do pekla, když má čertovskou chuť.
5: Co pravíš,
4: osoba?
0: Dvakrát se nekáže, milost pane, ale když dovolíte, povím vám, že jsem Káča a žádná osoba.
4: Řekl bych, že jí nějak moc jede pusa.
3: Radši neposlouchejte, milost pane, tady je pivíčko. Hned přinesu uzení. A ty, Káčo, drž jazyk za zuby.
0: Na vašem místě bych teďka radši zatloukla dveře do spíšky pořádným hřebíkem.
3: Povídám, buď ticha, nebo nás obě přivedeš do neštěstí.
4: Pivo jako malvas. Hospodo, repete.
3: Už letím.
4: A co ty ženská na mě cívíš jako na zjevení?
0: Hádám, kolik toho asi spořádáte.
4: Třeba soudek v tomhle parnu.
0: Těšte se, šenkýřko, věderko piva to je 10 zlatek. A třeba milost pán přidá jednu navrch.
4: Ani vindru. Tyhle řeči oplacení nemám rád. A jestli ti to stará nejde pod nos, můžeš si spakovat svých 5 švestek.
3: Vždyť já si nestěžuju milosti, tuhle je má z piva. A ty se, Káčo, honem seber a vypadni. Nakonec bude zlá krev jenom kvůli tvý vyřídilce.
0: Pěkná vděčnost. Já vám chci pomoct od pijavice a vy místo poděkování máte pro mě leda houby.
4: Pšt. Abych ti nedal zmalovat záda, hubojedovatá.
0: Vždyť jsem jako pěna, milost pane. Na dílku si račte schovat pro příhodnější osobu.
4: Pro toho tvého nejspíš.
0: Jakýho mýho? Vůbec nevím, o čem je řeč.
4: O Kubovi, který pase moje stáda.
0: On něco proved?
4: Zapřel mi nejpěknější ovci. A 2 jehňata. Ale až ho dopadnu, spočítá mu dráb, kde jakou kůstku v těle. Můžeš to ovčákovi ode mne vyřídit?
0: Nemůžu. Sama nevím, kde zrovna je.
4: Však my si ho vyčíháme. A pak běda mu.
0: Kubo. Co si proved milost pánovi s tou ovcí?
2: Radši mi pověz, jak jsi mě tu našla.
0: Jako bych neznala tvý skrýš.
2: Já myslel, že tě za mnou vedlo milostní srdéčko.
0: To zrovna, za neplechou, co po něm slídí dráb.
2: Neproved jsem nic nepoctivýho. Odvedl jsem jen ovečku s mladejma do mlází. Bylo mi líto dát jí na pospas panskýmu řezníkovi.
0: Víš, co tě čeká, jestli se ti milost pán dostane na kobylku? Nemáš okventlík víc rozumu než tamhle ten beran, víš, co jsi?
2: Bzučíš jako sršeň.
0: Koukej, abys nedostal žihadlo.
2: Kdyby bylo z lásky plného srdce?
0: No, ona tě přejde legraci, až ti milost pán dá zahrát skočnou.
2: Zatancujem si spolu. Co ty na to?
0: To jsou pořád jenom sliby. Jenže jak je rok dlouhý, ani jednou si mě u muziky nevyved.
2: Nemám čím zaplatit kapelníkovi.
0: Však já bych někde vyštrachala 6. Kdybys přišel a řekl, milá Káčo...
2: Napřed bych musel zakusit, jak umíš bejt milá.
0: Ty poťouchlíku, chceš mi rozbouřit žluč? Mne snad jednou kvůli tobě trefí šlak?
2: A já se tím pádem konečně dostanu ke slovu.
0: Nezačínej, vždyť já jsem jako ta němá tvář. Každá ovečka ve tvým stádě toho nabečí a nabrbentí 100x víc než já.
2: Ovečky, slyšíte jí?
0: Nech ovce na pokoji a mne taky, jen kvůli tobě mě pomlouvají, že jsem hubatá.
2: Já zase o tobě mezi lidma sbírám jen samou chválu.
0: Co?
2: Jaká jsi skromná a plachá.
0: Kde jsi to slyšel?
2: Prý Kačenka je Milius.
0: Cože?
2: Děvenka dobrá jako skýva chleba.
0: Co?
2: Jen kdyby člověk z ní nemusel každý slovíčko mámit.
0: Ty taškáři si potměšili kulišák.
2: Koukejte na ní. Jen po otevře pusu je, jako by kolem začaly rozkvítat růže.
0: Růže.
2: Štěbetat 7 hlásky.
0: Já ti dám růže, já ti dám 7 hlásky.
2: Na mou věru už nevím, jak se ti zavděčit. Nakonec opravdu nezbude, než abych tě při muzice pořádně roztočil.
0: Kubo.
2: Když hezky poprosíš.
0: Já tě mám prosit. Já tebe.
2: Když chceš, abych splnil tvý nejtoužebnější přání.
0: Tak já mám přijít s prosíkem a ty se smiluješ. Lidičky, slyšeli jste? No koukněte na tu ovčáckou mátohu, nohy z olšovýho dřeva. No to by, panečku, byl tanec, to by byl pro mě honor skočit si s pacholkem v odrbaný ovčině. Přestaň se už naparovat, Kubo. Ty bys mohl leda tak pískat kudlu za vraty a ne hejsovat u muziky.
2: Třeba si to ještě rozmyslíš, Kačenko.
0: Než bych tobě řekla o tanec, to si radši strčím do uší koudel, abych neslyšela, až začnou vyhrávat. Radši si nechám nohy svázat, než bych s tebou šla dokola.
2: To je tvý poslední slovo?
0: Jo. A dočista.

0: pláču, až mi srdce v těle skáče.
1: Sama bych se zatočila, aspoň na trávníku, nemít na hřbetě těch pět křížků.
0: A já, teta,
1: já vím,
0: roztočila bych to, až by mi všechny pentle ve vlasech takhle zavlály.
2: Však jsi si uvázala na dva tucty.
0: Kubo, kam pak tak chvátáš?
3: No, jdu kolem, koukám, kapela muzicíruje, ale Káča postává jako dřevěná štátuje.
0: Taky jsi přišel zatancovat.
3: Víš, co se říká? Bez peněz do hospody neles.
0: Možná by se našla jedna, co by ti podstrčila zlatku pro muzikanty.
3: Ty snad víš o takový dobrý duši.
0: I holbu piva by ti přinesla.
3: Ne.
0: Kapelníkovi poručila, jakou spustit.
3: Jo.
0: Ty bys jen tancoval.
3: Jenže podle tvý noty.
0: Až do bílýho rána.
3: To já se radši natáhnu pod hrušku za humna.
0: Čerta by tě vzal.
3: Co by se mnou dělal? S tebou by si užil stokrát víc.
0: Když já bych tancovala, až je mi do breku.
2: Mládenci, který z vás skáče, pořádně provětrá faldy, dostane má z piva. Honzíku, Petře, Vašku, tak co si dáte zahrát? Kvapík anebo polku?
3: Nikdo se nemá k dílu, vidíš to sama.
0: Ty bys, Kubo, nešel.
3: Snad by ses nezahodila s pacholkem v odraný ovčině.
0: Kožíšek zahoď, však se zahřejeme.
3: Já tak pískat kudlu za vraty a ne hejsovat u muziky.
0: Jakubku, pohoď, dokud vyhrávají.
3: Nohy mám z olšovýho dřeva, to by, panečku, byl tanec. Radši si dej koudel do uší, abys neslyšela, jak vyhrávají.
0: To je tvý poslední slovo.
3: Tvoje, Káčo, tvoje. Poslední slovo přece musíš mít vždycky ty.
0: Když nechceš, on se najde jiný. A to ti povídám. Dneska se vytancuju, kdybych měla jít dokola třeba se samým čertem.
4: Dobré odpoledne. Vespolek.
5: Safra Porte, nějaký vzácný ručista neznámý host.
4: Přineste mi vrchovatý tuplák, šenkýřko. A skleničku něčeho sladkého. Pro tu roztomilou pannu.
0: To jako pro mne?
4: Je tu snad ještě jedna taková, jako ty?
5: To teda ne, v celém kraji.
4: Tak co? Děvče milé, připijem si spolu?
0: Slyšíš to, Kubo? Říká mi děvče milé.
4: Jak pak se jmenuješ?
0: Káča, vzácný pane.
4: Na tvé zdraví, Káčo.
0: Ať vám slouží urozenosti.
4: Páni muzikanti, vemte instrumenty a zahrajte nám Káčinu z nejmilejší písničku. Zatancuješ si se mnou?
0: A jak ráda, ať se na nás kouká celá ves.
4: Tak šumaři, S a jedem! Řekni, kdybych tě vytáčel moc rychle.
0: To já mám nejradši, když se mi stance až točí hlava.
4: Můžem čerstvějc, kolik vydržíš?
0: Takový blaho jsem jak živa neskusila, pane lesní.
4: Proč pak si myslíš, že jsem fos?
0: Máte lesácký klobouček s pírkem a osmahlý tvář, jako byste celý dny chodil po kopcích.
4: Nelíbím se ti snad?
0: Co vás napadá? Takový černý kudrnáč, to je přesně podle mýho gusta. Kam se na vás hrabe nějaký ovčák? A tancuje se mě s váma jako v ráji.
4: No, tohle ohavný slovo podruhé nepouštěj z pusy.
0: Jak tě živ jsem neměla takovýho tanečníka, vždyť my se dočista vznášíme, pane Hajne.
4: To jsem rád, že jsem se ti strefil do noty.
0: Až doskonání bych takhle tančila. Víte co? Přidejte ještě muzikantům šesták, jinak za chvilku začnou skládat partesy.
4: Přidám, aspoň si trochu vydechnu po tom rejdováku.
3: Káčo, netroufáš si až moc. Na tvým místě by se mi ten chlapík tolik nezamlouval.
0: S takovým tanečníkem bych si dala kvapík třeba až do pekla.
3: Je to divný pán, černej. A z levý nohavice na místo holinky mu čouhá kopyto.
0: A co ještě? Rohy a čertovská voháňka. Všichni do jednoho mi ho závidíte. Máš zlost, že z ostrouha.
3: Káčo, pošli ho k vodě, dokud je čas.
0: Just nepošlu. Tobě na truc se ho budu držet. Radši nám uhni z cesty.
5: Na slovíčko, pane uhlíř, nebo co jste zač?
6: Co pak bys chtěl?
5: Dát vám dobrou radu. Pozor na káču, je to ženská jak řemen.
6: S tou já si poradím jako nic.
5: Kdybyste se jí přece nemohl zbavit, zarejdujte s ní tamhle k rybníku na kraji vesnice.
6: Děkuju za radu, ovčáku, ale nebude jí třeba.
4: Prý nám zahrajou už jenom
6: na rozloučenou.
0: Tak honem dokola, můj milý pane Forste.
4: Kapku pomalej, skačenko, aby se se mnou nemotal svět.
0: Proč pak mě rejdujete ze šenkovny ven?
6: Na trávníku nám nebude tolik horko.
0: Tančila bych s váma třeba do soudního dne.
4: Nic ti nebrání. Pojď se mnou. Užiješ si tance do omrzení.
0: A kam je to s váma?
4: Chyť se mě okolo krku a uvidíš. Hrome, ty umíš stisknout, až prskají žebra. Hnedle si mi vyrazila dech.
0: Řekl jste si o to?
4: Vyskoč mi na záda.
0: A hop.
4: A ve chvíli jsme

0: Tak pohyb, pohyb, pane Hajnej. Minula pěkně dlouhá chvíle a pořád nic nevidím.
1: Nech mě chvilku vydechnout.
0: Klobouček nosí jako panský lovčí a plouhá se jako vejminkář.
1: Nemůžu popadnout dech.
0: Vždyť jsme ještě ani nezačali s tím slibovaným tancováním, kacafírku.
1: No před mě pust.
0: Kde pak, chytráku?
1: Jak pak můžem spolu tancovat, když na mě sedíš jako vosa na cukrlátku? Pust se mě, aspoň na chvilku.
0: To tak, pustím a víckrát neuvidím.
1: Jestli si nedáš říct po dobrém, tak tě vyválím v mravništi.
0: Jen se nekasej, nebo ti nasadím uzdu.
1: Oj, kačo, pust mě.
0: Kde pak? Ženská se tanečníka musí držet jako klíště.
1: Co z toho pojde? Takhle schvácený překročit pekelný práh.
2: Já koukám a nevěřím svým očím. Ty s tou ženskou smlouváš jako na jarmarku. Jsi pekelníka nebo hokinář?
0: Co je to za mrzouta?
2: Buď ticha.
1: To je sám náš nejvyšší.
2: Kam by se takhle poděl pekelný majestát? Pojď blíž, ty čertovský utřinose, ať vidím tvoji ostudu zblízka.
1: K vašim službám, pane Belzebub.
0: Proč se tak rozčiluje, dědek?
2: Poručil jsem, aby ke mně přišel můj čert a ne soumar s bábou na zádech.
0: To je ale poděs.
2: Kruci písek! Jsi raraš nebo malach? Chci říct, tažný kůň.
1: Prosím, když ona se mě prosím nechce pustit, můj pane.
2: No, snad si ještě umíš poradit s jednou treperendou.
0: Pomalu, staříku, pomalu. Jestli já jsem treperenda, tak vy jste plesnivej pahejl.
2: Ty bábo, princ Metálová.
1: Nenoči se s ní nehádejte, milosti, to není ženská, ale učiněnej satán.
2: A ty si potrlý hňup. Přivandruješ mi domů s čerticí na zádech.
1: Z začátku se na mě usmívala jako Milius, že já neposlech toho ovčáka. Ach, můj ctěný pane, na vás třeba dá víc než na mě. A když na ní spustíte hromy a blesky, třeba se mě pustí.
2: Začneme pro jistotu diplomaticky. Milá kačenko, já tě u nás srdečně vítám. S otevřenou náručí podívej. Pust čerta a pojď obejmout mě.
0: Že vám není hamba, starý pane.
2: Přece nebudeš bloumat po pekle na zádech mého podřízeného.
0: Proč by ne? Já mám pohodlí a on si časem zvykne.
2: Kdybys ho laskavě pustila, vynahradil bych ti to jinak.
0: Na vaše sliby já nic nedám. Ten mi taky nasliboval, jak prý budeme spolu tancovat od jara do podzimku a zatím tu jenom trajdáme z jednoho zakouřeného sklepa do druhého.
2: Chápu tě. Kačenko, některé sliby se mají někdy plnit. Jenomže tohle je peklo a ne hospoda na trlování. Máme tu jinou práci a já tě naposledy důtklivě žádám, abys měla rozum a dohodla se po dobrém.
0: A co když nebudu chtít?
2: Tak udělám takovou paseku, že jsi to co živa neviděla.
0: Jeden dělá, že je hajnej, druhý se zaskasá jako drvoště.
2: Však on tě přejde smích.
0: Jsem celá žádostivá.
2: Vychrlím na tebe plameny, že se ti vlasí na hlavě zježí hrůzou.
0: Pořád jenom slibování, ale skutek utek. Jste zrovna takovej cinta, jako je tuhle můj polesnej.
2: Dobrá. Žebráš si opeklo, budeš ho mít. Donr vetr ramset smazec. Roztopte hned pod největším kotlem. Nalejte na pánev olej, připravte trojzubec na obracení, tady tu osobu mi osmažíte jako jitrnici.
0: Kdyby takhle měla vyvádět každá ženská při zatápění.
2: A já tě naposledy vyzývám, aby spustila mého služebníka a okamžitě se pakovala. Jinak se budeš na olej škvizit jako fašírka. Tak, pustíš ho?
0: Nepustím.
2: Mně z té ženské trefí šlak.
1: No, a to vám nesedí na zádech jako mě. Co s ní budem dělat, pane Belzebub?
2: Co? Tak já ti povím, co. Nařizuju, abys okamžitě opustil pekelné území a vrátil se skáčou zpátky na zem. Do pekla nepatří, protože Protože se neumí bát.
1: A to jí mám pořád tahat na zádech?
2: Leda byste se dohodli, že se chvílema budete střídat osle. Koukej vypadnout a v cukuletu se jí zbavit. Do úplňku, ať si zpátky u raportu před mým trůnem. Jo. A za to, jak jsi pokazil renomé touhle driáčnicí, musíš odvést jinou práci. Tam, co ponese škáču, vládne starý milost pán kníže. Porozlíní se, jestli už není zralý pro naši kotelnu.
1: Milosti, já vám ho naservíruju, že bude celý peklo kulit oči.
2: Jenom zas neproveď nějakou nejapnost ze samé horlivosti. Pamatuj si, hlavu máš na přemýšlení a ne jako věšák na rohy.
1: Když jsem z té ženské uondaný, že nemůžu popadnout dech, natož si vymýšlet čertovské finty.
2: Aspoň si budeš příště pamatovat, že hříšnou duši máš nad pěšky a ne vláčet na zádech. Tak, poklusem, trdlo.
1: Tak jo. Je. Kvůli tobě jsem si nejspíš uhnal záduchu.
0: Netleď se k muzice, když máš slabý dech. Proč pak se mnou rejduješ k rybníku?
1: Ale jen tak. Prosím tě. Káčo, slituj se nade mnou. Už se mi dělají mžitky.
0: Teď hekáš, ale v hospodě to bylo medovej hřečí.
1: Konec. Dál ani krok.
0: Vstávej, mám vzít koště.
1: Nemůžu, se mnou je amen. Už mám i vidiny, ze všech stran mě obklíčily jakési čtvernohé potvory.
0: Vždyť jsou to Kubovi ovce, moučko. Postav se trochu do figury, ať mi před ním neděláš ostudu.
3: Kdo pak to bloumá pomezi? Snad ne káča. Na moutě, kde se tu bereš? Čert s tebou nemohl trefit do pekelný díry.
0: Leď si ovcí, aby se ti nezaběhli do jetele.
3: Snad se spolu aspoň přivítáme, ne? A co ty, chlupáči, proč se obracíš zády?
4: Je kopku ušlej.
3: A nezačal ti dokonce pelichat?
1: Však ty bys taky vypadal jinak. Nosit celý čas na zádech káču.
3: Já tě varoval, roha nerohatej.
4: Však si ho zas vyfešákuju.
3: Napřed bys měla sebe, Kačenko. Taky ti to vandrování nepřidalo na kráse.
0: Co to plácáš? Kde mám zrcátko? Kde jsme ho vytřásli, ty moulo?
1: Jo.
3: Podívej se do tůně. A tuhle máš, co mi zbylo z hřebínku.
0: Lepší než nic. Pohlídej mi ho zatím, aby neutek, Jakube.
1: Pro všechno na světě, ovčáku, poraď, jak se jí zbavit.
3: A koho jako?
1: Zachraň mě před káčou, nechtěl bych to zadarmo.
3: Však by to taky nebyla lehká práce. Zaplatil bys hotovejma?
1: Peníze nemám, ale mohl bych ti vyplnit nějaké přání.
3: No, když já zrovna teď žádný nemám.
1: No, já bych ti ho splnil i pozdějc. Koukni, už se vrací. Dám ti, co budeš chtít, jen mi od ní pomoct.
3: Tak hele, drž se hezky stranou a poslouchej, co já s káčou. A pak, až ji ponesu tamhle na hráz rybníka, vem do zaječích a počkej na kraji lesa. Ale zadarmo to nebude.
1: Udělám ti, co si vzpomeneš.
3: A teď uhni káče z cesty. Zkusím ji přivíst na jiný myšlenky.
4: Kde pak je ten můj chundeláč, Kubo?
3: Nechci ti nic rozmlouvat, Kačenko. Ale tenhle už toho moc nenatancuje. Co kdyby se ohlídla po jiným tanečníkovi?
4: Neřek bys mi kde?
3: No, jeden stojí před tebou.
4: To jako ty? A co tví olšový nohy?
3: Dneska mi jen hrajou, jako by si rádi skočili. A ve vsi se zrovna chystá muzika.
4: A co když mi jen maluješ straky na vrbě?
3: Jestli nechceš věřit, to je pak těžká domluva.
4: Doopravdy mě vytancuješ.
3: Že roztrháš podrážky.
4: A co za to?
3: Nic, Kačenko, pranic.
4: A to je mi právě divný.
3: Že si chci skočit s děvčetem, co mi dávno padlo do oka. Vždyť nás celá ves už dává dohromady.
4: Ale běda, jestli mě ošidíš.
3: Žádný strachy. Jen si hodím kožich přes ramena, ty mi hupneš na záda, aby ses nebála, že vezmu do zaječích a pomaštírujeme spolu kolem rybníka.
4: Tak jo.
3: Ty ale hřeješ do zad, jako kamínka.
5: A k tomu ten kožíšek.
0: Pořád se ti smeká.
5: Je to už jen kousek, drž se, co máš síly.
0: Nemůžu, Kuba, kožich se ti svlíká, přidrž ho nebo slítnu do rybníka.
5: No a co, padneš do bláta jako do peřin.
0: Ty šizuňku, ty podvodníku.
5: Nepovykuj, ještě se ti lidi vysmějou. Že Káča neví, co dřív, jestli pekelnej žár nebo studenou lázeň.
0: Tak tohle ti, Kubo, nedaruju!
1: Tak co, ovčáku, jak si dopad?
5: Káči se nemusíš bát.
1: Jejda, to se mi ulevilo. Tak co, jsem dlužen? Máš už nějaké přání?
6: Doteďka mě nic nenapadlo.
1: Oh, chyba. Kamaráde, já nemůžu čekat, až se ti rozsvítí. Musím ještě na zámek.
2: Co tam?
1: Podívat se na zoubek vašemu milost pánovi.
6: Docela milá novina. Ale poslyš, pekelníku, nebylo by rozumnější, kdybys ho jen postrašil? Aby lidem vrátil, co z nich vydřel? Takhle ho odneseš, jenže jeho dědic bude stejný, Kvítko, ne-li horší.
1: To nejde. Mám v pekle pošramocenou pověst a musím si ji honem napravit.
6: Škoda. Ale jedno mi udělej kvůli.
5: Jdi na zámek až za chvíli, abych si mohl předtím s naším milostpánem v klidu popovídat.

0: posilíš, ty darebo. Co je moc, to je moc, troufnout si na zámek zrovna, když tě všude schání dráb. A ještě mi do očí tvrdit, že se pro mě chystá přijít. Čert! Víš, co bys zasloužil?
1: Přinejmenším dobrý slovo, anebo štědrou vejslužku.
0: Dostaneš ji.
2: 25 holí na zadek.
1: Já myslel, že mi položíte na dlaň dukát jako housátko do kukaně.
0: Za tyhle drby? Za ty klevety?
1: Jen abyste se, milost pane, jednou nedivil.
3: Jednou? Ještě dnes?
4: Zrovna vyšel úplněk. Tak se můžeme vydat rovnou na cestu.
0: Počkat. Človíčku, co si vlastně zač?
3: Žádný človíček. Čert.
0: Co?
3: Jako poleno.
0: Cože? Co to blekotá?
1: Už jo, milost pane. Přišel si pro vás pekelník.
4: Chceš si šáhnout na mý růžky? Nebo přivonět k mý úzený kůži?
0: Dej pokoj s tou bláznivou maškarádou.
3: Jo, tak, ty to chceš mít se vší parádou.
1: Tak, strejdo,
3: a jdeme.
0: On je to doopravdy pro pána. Ovčáku, pomoz, přece mě nenecháš na pospas peklu.
3: Kuba už do toho nemá co mluvit.
5: Nespěchej tak moc, chlupáči. Já si vezmu milost pána do kouta a kapku s ním poklábosím.
3: Ale jen na chvilku, mám velice na kvalt.
0: Proč si mě chce odnést?
1: Vždyť vám to lidi prorokovali už dávno.
0: Nikomu jsem neublížil, Jakoubku.
1: Ne, nechte se vysmát. Každý děcko, ba i čertisko ví, že si zasloužíte pořádně zatopit pod pekelným kotlem.
0: A nemohl bych to ještě napravit. Prosím tě, Kubo, pomoz mi z brindy.
1: No, zkusit bych to mohl. A co vy za to?
0: Dal bych dukát.
1: Jejda, celej, nebo půl?
0: 10.
1: No ne.
0: Chceš stovku?
1: Tak šťastnou cestu do pekla.
0: Dobrá, dám celou tisícovku, ale víc ani groš.
1: Milost pane, s tímhle troškařením by to nešlo. Musel byste lidem vrátit, co jste na nich vydřel, za celý čas.
0: Ale to je všecko moje mění.
1: Tak vám přeju šťastný vandr do teplejších krajin.
0: Ne!
1: Neroztřásli se vám kapku kolena?
0: Jo.
1: Chlupáči, budeš si ho muset vzít na záda.
3: Tvoj! A někdy by byl ze zlata, s taháním na zádech mám svý zkušenosti. Však on poskočí, až ho uvážu na řetěz. Tak pojď, ty starý vidři duchu.
0: Ne, nesahej na mě, ovčáku, prosím tě. Udělám, co budeš chtít, jen prosím tě, zašeň toho pekelníka.
5: Ale řeknu mu, ať počká za dveřma. Kdybyste mě chtěl obalamutit, ve chvilce je zpátky.
1: Pojď do předsíně, huňáči, musím tě oznámit důležitou věc.
3: To jsme si nedomluvili, že mě budeš komandovat?
1: Dej si říct, chlupáči, nech staříka na pokoji. Já si ho ohlídám, aby nevyváděl čertoviny. No, viděl jsi, že má pořádně nahnáno. Jako ty, když jsi měl na hřbetě káču.
3: To mi nepřipomínej.
1: Tak jak to teda vyvedeme?
3: Už jsem řekl, milost pán jde se mnou, protože si musím v pekle napravit reputaci. Uhni mi z cesty.
1: A když neuhnu?
3: Roztrám tě na tisíc kousků, anebo vás odnesu oba. Roma peklo na tebe.
1: Tiše. Neslyším kvůli tvýmu rámusu jediný slovo.
3: Jaké slovo? Vždyť nikdo nic neřekl.
1: Jak pak ne?
3: Prosím tě.
1: Dole.
5: Pod zámkem. Dej si pracku takhle k uchu. Poznáváš ten povědomý ženský hlas? Láteří a hrozí. Už ji slyšíš?
3: Kde pak? Jen takové jako šumění.
5: To je křiku. Jako by se šlo do útoku. Ta panečku řádí, jen ji poslouchej.
1: Kam pak se přede mnou schoval ten můj rohatej tanečník?
3: Káča!
1: Už jo, a má namířeno rovnou sem.
3: Hrůza, ty jsi pro mě, kam se mám před ní tento schovat?
1: No proč by se schovával, tamhle si přirychtuj na cestu milost pána.
3: No dej pokoj s dětkem, radši mi poradí, jak se zachránit před káčou.
1: Tak to vem komínem, bambulo.
0: Kam se poděl?
1: Ale domluvili jsme se, že na vás dohlídnu. A kdyby něco, zavolám a čert je v cukuletu zpátky.
6: Tak pustíte mě do brány. ne u všech rohatejch, nebo vám ji mám zbourat.
7: On se vrací. Pak. Co pak neslyšíš ten povyk dole?
6: Dám uhni drábe, nebo ti srovnám figuru, že tě ani milost pán nepozná.
1: A pro pána, ona je tu doopravdy, Káča. Teď teprve začne tanec. To bych šel radši naproti.
8: Až na zámek ses přede mnou schoval, Kubíčku.
9: Ale měl jsem nějaký řízení s milost pánem.
8: A teďka tě čeká pořízení se mnou.
9: Myslíš si, že bude stejně lehký jako s čertem?
8: Však ty dobře víš, že všecko bylo jenom tobě na truc. Ale za to, co jsi stropil mě, takhle z tebe vytřesu taškářskou duši.
9: Káčenko, nesmíš hned moc od podlahy. Vždyť já jsem vlastně šel zjednat pro nás kapelu.
8: Ani slovo ti nevěřím, si šizuňk a lhář.
9: Hnedka ji uslyšíš? Milost pane, dejte nám honem zahrát, když všecko tak dobře dopadlo.
8: Co dobře dopadlo? Hodil jsi mě do rybníka.
9: Abys trochu spláchla pekelný čout. Nic si mi nevonila.
8: Vyškrábu tě oči.
9: Do čeho se pak budeš koukat, až ti zaspívám tu naši?
8: Přerazím tě koštětem.
9: A do nejdelší smrti si se mnou nezatancuješ.
1: Tak co, moje milá Káčo? Budeme se ještě hádat, trucovat, či dokonce se prát? Nebo tě mám vzít takhle kolem pasu? A ty mi dáš pěkně líčko k líčku.
8: Jakubku. Jakube. Ty jeden Kubo. Ale to si pamatuj. Tancovat budem až do bílýho rána.

0: Jak Mach a Šebestová prožili deštivé dopoledne. Jednou lilo jako z konve. Mraky visely úplně nízko nad lesem a dědeček stál u okna a říkal:
1: Ale, se nám to nějak pokazilo.
0: Jenže babička v tom žádnou tragédii neviděla. Jenom ať prší, příroda to potřebuje. Nači se obrátila na otráveného Macha a otrávenou Šebestovou a řekla: A vy dva nemusíte pořád někde běhat s Rekem a Jonatánem. Můžete si taky chvilku kreslit, dívat se na televizi nebo si něco číst. Ve špejchárku je tolik knížek a všelijakých časopisů, dokonce i cizích. A Mach s Šebestovou si povzdechli: No tak jo. A rychle přeběhli dvorek, aby moc nezmokli. Takže než bys napočítal do tří, byli nahoře ve špejchárku, kde spal v pelíšku Jonatán, jako kdyby byla půlnoc. A Mach povídá: Šebestová, to je fakticky příšerný den. Koukni na toho psa, od rána se nehnul z plechu. Nejradši bych vlez do postele a taky to celý zaspal. Ale Šebestová zavrtí hlavou. To by mě teda rozhodně nebavilo. Kdo říká, že se nemůžeme podívat někam, kde svítí sluníčko? A ukáže na stůl, kde leží sluchátko. A Mach se v tu ránu zatváří úplně jinak. No jo, to je vlastně pravda. A víš, kam bychom se mohli podívat? Víš, kde by to bylo nejlepší? A když Šebestová ne a ne uhodnout, kde by to bylo nejlepší, řekne Mach: No přece v Bibioné. A Šebestové okamžitě dojde, že to je to správné místo, kam by se mohli podívat. V Bibioné bude 100% svítit sluníčko. Kvůli tomu tam přece jezdí tolik lidí. Kouknou se tam na pláž, kde budou určitě Machovi s tím svým náhradním synem, kterého obstaralo sluchátko. Ale musíme vzít na sebe úplně jinou podobu, aby nás vaši nepoznali, povídá Šebestová, načež Mach řekne: To dá rozum. A jde vzbudit Jonatána, aby se připravil na cestu. A pak už to jde všechno ráz na ráz. Mach vezme sluchátko a řekne, že mají několik přání najednou. Za prvé, aby měli s Šebestovou úplně jinou podobu, za druhé, aby oba byli v plavkách a za třetí, aby byli i s Jonatánem na pláži v Bibione. A ze sluchátka se ozve: Prosím, beze všeho, ale s tou podobou to musíte trochu upřesnit. Řekněte, jak vlastně chcete vypadat. A Mach se koukne na obálku jednoho cizího časopisu, kde vidí dva starší sympatické lidi. Pán vypadá důstojně, paní se milé usmívá. Mach na ně ukáže prstem a řekne: Můžeme vypadat třeba takhle. Ze sluchátka se ozve: Jak si přejete. A najednou stojí ve špejchárku ti dva lidé z obálky cizího časopisu, jenže v plavkách. Jonatán se lekne a začne vrčet, ale to už Šebestová bere z věšáku kabelu, složí do ní deku, Mach řekne do sluchátka hlubokým hlasem staršího člověka: Jsme připraveni. Přidá sluchátko k dece a najednou už nejsou v komůrce, ale na pláži v Bibione. Pláž je obrovská, větší než Václavské náměstí, lidí je tam jako much. Slunečníky se táhnou až někam buch ví kam a nad tím vším září sluníčko na modré obloze. A Šebestová řekne Machovi hlubokým hlasem starší dámy: No vidíš, a je to. A pak jdou hledat Machovi. Jonatán se boří v písku a dívá se na Macha a Šebestovou úplně cize. Chová se, jako by k ním vůbec nepatřil. Ale ti všichni tři jdou a jdou od slunečníku k slunečníku, kde leží lidé s dětmi i bez dětí. Někteří se na Macha a Šebestovou udiveně koukají, někteří se za nimi dokonce ohlížejí a jedna anglická turistka šeptá manželovi: Proboha, Johne, vždyť to je přece naše královna z vývodu z Edinburghu. Měli bychom na ně upozornit zdejší úřady. A zvedají se, zatímco Mach s Šebestovou pokračují v cestě a Šebestová říká Machovi: Prosím tě, co na nás někteří lidi tak vejraj? V tom ale začne Jonatán pelážit, až písek lítá. Běží pořád dopředu a když se za ní Mach s Šebestovou dívají, vidí, jak Jonatán před jedním slunečníkem radostně štěká, vyvádí jako pominutý. Pod slunečníkem leží totiž paní Machová s manželem a synem, ten objímá Jonatána, který mu olizuje nos, a Mach řekne hlubokým hlasem staršího člověka. Člověče, Šebestová, asi jsme udělali pěknou botu, Jonatán měl zůstat doma, budou s ním jenom komplikace. A pak se ukáže, že Mach má pravdu. Těch komplikací nastane daleko víc, než si Mach představuje, ale berme všechno po pořádku, nemá smysl přeskakovat. Zkrátka, Mach s Šebestovou přijdou k místu, kde si náhradní Mach hraje s Jonatánem. Šebestová řekne hlubokým hlasem, vidím, že si náš písek s vaším synem padli do oka. A začne rozprostírat deku, ale to už se k ní obrací paní Machová a řekne, promiňte prosím, ale můžete nám říct, jak jste přišli k tomu psovi? To je přece Jonatán paní Katrnoškové od nás z domu. A Mach odpoví mamince hlubokým hlasem staršího pána. Vážená paní, to bude omyl, to není žádný Jonatán, to je náš pes jménem... A Šebestová Machově rychle pomůže a vyhrkne. Jménem Ambroš, jde nejspíš o náhodnou podobu. Jenže ten umělý Mach, který by vůbec nebyl na světě nebýt sluchátka, řekne. Nesmysl, to není žádný Ambroš, ale normální Jonatán. Tadyhle pod oknem má tři světlejší chlupy, znám ho jak svý boty. A Mach, který teď vypadá jako starší člověk, cítí, jak se potí a šeptá Šebestové.
1: No nazdar, to je teda situace.
0: Šeptá to hodně potichu, protože vidí, jak si ho tatínek prohlíží takovým divným pohledem, až Macha napadne, proboha, snad mě nepoznal. A opravdu, pan Mach si ho prohlíží čím dál pozorněji, jenže není sám. Kolem se zastavují lidé v plavkách, dívají se na Macha Šebestovou tak nějak udiveně, někteří se dokonce usmívají, až najednou nějaká paní zakřičí, no jasně, to je přece anglická královna se svým manželem vévodou z Edinburghu, viděla jsem je tuhle na obálce jednoho časopisu. To už začínají cvakat fotoaparáty, lidí kolem přibývá a Šebestová šeptá. Teda Machu, já nevím, že musíš vždycky provést nějakou vylomeninu, to ses nemohl kouknout, kdo je na té fotce, podle který nám udělalo sluchátko tuhle podobu. A Mach šeptá, Šebestová, neblbni, já za to nemůžu, víš přeci, že to byl cizí časopis. A jak si tak oba šeptají, ani nepozorují, že se lidi rozestupují, protože sem přicházejí tři pánové a holčička s chlapečkem, děti nesou květiny, které předají Machovi a Šebestové, a ten pán uprostřed se ukloní a začne. Vaše královské veličenstvo a pane vévodo, jsem starostou tohoto města a je mi velkou ctí, že jste navštívili naši pláž. Chápu, že jste tady inkognito a nechcete být ruší pláž. Chápu, že jste tady inkognito a nechcete být rušeni, přesto bychom vám jako výraz

bez řečí bafne a spěchá za Šebestovou. Jonatán protestuje zuřivým štěkáním, ale není mu to nic platné a lidé si říkají, kdo by si pomyslel, že tu zažijeme něco takového, setkat se na pláži s tak významnými lidmi, to se hned tak někomu nepodaří. Jenom pan Mach se dívá na paní Machovou a ptá se, můžeš mě vysvětlit, jak to, že anglická královna a její manžel mluví tak bezvadně česky? A náhradní Mach zavrtí hlavou, a můžete mi říct, kde vzal Jonatána? Ale to už je Mach s Šebestovou na radnici, dostávají klíč od města, je tady plno lidí, Šebestová strká ten klíč do kapsy, jenže pak má přijít na řadu slavnostní zápis do pamětní knihy, starosta má krátký projev a jak tak hovoří, rýpne Mach nenápadně anglickou královnu loktem a řekne, člověče Šebestová, jak tam máme něco napsat, když neumíme anglicky? Ale Šebestová, která drží Jonatána v náručí, řekne, nejenom, že neumíme anglicky, ale my ani nevíme, jak se podepsat. Ve škole jsme přece nebrali, kde kdo vládne, to se učí až na gymnáziu. Co kdyby řekla radši něco do sluchátka, než bude průšvih? Takže když starosta domluví a chystá se vést vzácné hosty ke stolu, kde leží otevřená pamětní kniha, anglická královna ani vévoda nejsou k nalezení. Všichni jsou z toho celý skoprnělí, až jeden z pánů radních zvedne ukazováček, zahrozí a řekne, já jsem vám to říkal, že nemáme otravovat. Inkognito je inkognito, to se má respektovat. Prostě po anglicku zmizeli a hotovo. A zatím ve špejchárku sedí Mach s Šebestovou u stolu. Za oknem leje jako z konve, Jonatán už zase spí ve svém pelíšku a Mach si podepře bradu dlaní, obrací listy toho nešťastného časopisu a říká, člověče, Šebestová, to je ale příšerná smůla. Mohli jsme se oplavat na sluníčku a koupat se v moři a místo toho tady dřepíme a koukáme, jak venku leje. Ale Šebestová zavrtí hlavou a řekne, ba ne, Machu, to není naše smůla, to je naše chyba. Kdyby jsme byli věděli, co je pod tou fotkou napsaný, tak se nám to nestalo. Neumíme holt cizí řeči a na to může člověk akorát doplatit. A Mach chce na to Šebestové něco říct, ale z chalupy se ozve babička, která volá děti k obědu.

Dobrý večer, děti. Hlásí se firma Nedoubek, tlumočnictví a zpravodajská služba. Ale vždyť my se známe z času, kdy jsem k vám přilétal jako uspavač a špital u postýlek do ouška pohádky uspávánky. Sloužil jsem jako osobní skřítek Honzíčka Doubků, jenže Honzíček vyrostl v Honzíka tak jako vy, kluci a děvčata, a mě nezbývá, než vydat se s vámi do vašeho velkého světa lidí a hledat pro vás pohádky, abych při nich mohl zůstat s vámi. Co vyposlechnu v Zeleném království bylin, zachytím do své skřítkovské čepičky jako do mikrofonu a poprosím Měsíček, patrona snů a pohádkářů, aby mi pomohl přetlumočit v pohádkové řeči vzkázání pro vás. Já tě zdravím, Měsíčku, na nebeském chodníku.

0: tu. Kde přespávají kytičky zimu? Skřítek na doubek se uvelebil v trávě, zašpital si halí belí a že se trošku prospí, dokud sype měsíček z hůry na spáče své stříbrné světlo. Ale ouvej, nevybral si zrovna to nejsprávnější místo. Travnaté lůžko se pod nedoubkem zvedlo v kopeček a nedoubek se tím kopečkem jako trychtýřem propadl někam hluboko do tmy. Když se oprášil z divé jízdy neznámým toboganem do podzemí a trochu se vzpamatoval, prohlížel si podzemní síň, kam se propadl. Od stropu visely dolů kořínky bylin jako záclony, při stěnách stály poličky a krabičky, jako v babičině kuchyni, a uprostřed stála hospodyně. Propadl jste se krčím tunelem do mé zbrojnice, řekla hospodyně. Měla hlas jako Honzíkova babička a málem se Honzíkově babičce podobala. Byla stará, vrásčitá, jako se schlé jablíčko k jaru, a na široké sukně měla jako parády letokruhy, jimiž se do dřeva zapisuje stáří stromů. V rukou držela vařečku a zadělávací mísu. Nedoubek při pohledu na mísu, v jaké Doubkovic babička zadělávala na koláče, dostal hlad. Babička se netvářila nepřátelsky a Skřítek si dodal odvahu. Ostatně, jaká pak odvaha, když hlad popohání? Budou buchty? Zeptal se. A pak ho teprve napadlo, že se té podzemní hospodyni nepředstavil. Smekl skřítkovskou čepičku a pospíchal, aby to napravil. Firma Nedoubek, tlumočnictví a zpravodajská služba. Uvedl jméno i zaměstnání, aby nevypadal jako přivandrovalec, kdo ví odkud a kdo ví, co je zač. Jsem hliněná prabába, řekla hospodyně. Má zadělávací mísa je na hlínu nejdražší a nejvzácnější těsto světa. V té má všechno, co žije na hořejším světě, svůj kořínek, svůj domov, svůj chléb. A do ní se všechno, co dosloužilo, vrací spát. Teď míchám předloňské listí a musím si pospíšit, protože brzy přibude další zásoba, až vítr severák odstrojí stromy z letních šatů. Prohlížela si hosta. Hlásíte se za pomocníka, pane Skřítku? Nedoubek nevěděl, co hliněné prabábě odpovědět. Nechtěl urazit a do kuchtění se mu taky valně nechtělo. Odpověděl tak, jak to říkali s Honzíkem, když měli vymést smetí, vyluxovat koberec či dojít pro rohlíky. Kroutil se. Valně se nevyznám. Zbrojnice jako kuchyně, řekla hliněná prabába. Mám tady, co je k životu potřeba i co život brání, ukázala k policím, kde měla srovnány do otýpek či svazečků trny, žhavé chloupky, bodáky a střely, jakými se brání jednonozí. Nad policí s otýpkami trnů a pichláků byla police s lahvičkami všelijakých štiplavin.
1: Chtěl byste pomáhat jako brusič trnů, pane Skřítku?
0: No, jsem spíš zpravodaj z válečných polí, řekl Nedoubek. Mohu ovšem, co jsem tu viděl, napsat zprávu pro lidi. Tedy v pohádkovém jazyce se řekne, mohu o tom napsat pohádku.
1: I ty kluku mazaná, vykutálená, zahrozila mu hliněná prabába. Ono se to lehčeji vypráví, než dělá, viď? Mísit hlínu se ti nechce, brousit trny taky ne. Tak tě zařadíme do zákopů, kde se chystáme k obraně živáčků proti zimě. Mohl bys tam pomáhat oblékat kytičky do cibulek, aby v sedmeru kabátku přežili u mě do jara, když hořejší zemi zasype sníh. Taky bys mohl s mými skřítky pumpovat stromovou mízu do soudků a ukládat soudky do mé zásobárny.
0: Prabába otevřela vrátka do jakési vedlejší komory. Nedoubek nahlédl dovnitř. Vypadalo to tam málem jako u doubků ve spíži a ve sklepě dohromady. Na chladné zemi byly uloženy soudky se stromovou mízou, v poricích stály ošatky se semínky, z oříšky, bedínky s cibulkami a hlízami bylin, pytle šišek stály opřeny v koutě a od stropu visely na háku svazky makovic. Okolo všeho toho zboží bylo hemžení a pobíhání drobonkatých stvořeníček, jako když se stěhuje mraveniště. Před zimou mají všichni pospěch, řekla hliněná prabába. Jenže my tu neříkáme, že máme v práci napilno. U víliček se říká, že hrajeme velkou hru naschovávanou.
2: Co schováváte? Divil se nedoubek.
1: Klíčky k životu, řekla prabába a vysvětlovala. Tak jako mají na hořejším světě lidské maminky děti, mají v zeleném království byliny semínka. V každém semínku, bylinném miminku, je ukryt klíček k dalšímu životu rostliny. Každá výlička, byliny k motřička a každý skříteček, byliny k motříček, chtějí pro své svěřené semínko, bylinky miminko, najít bezpečnou skrýš. Přeměřila nedoubka staletýma očima. Říkáš, že ovšem, co převidíš, napíšeš lidem zprávu, jenže přišel jsi z hořejšího světa a možná, že snačichl člověčinou. Lidé valně neplní, co slibují, když je jim ousko. Jestli chceš podat lidem zprávu, jak se tu my v Zeleném království staráme o klíčky k životu, aby mohlo i pro ně přijít jaro, můžeš se do naší hry připojit, ale nejdřív musíš složit zkoušku.
0: Nedoubek se polekal.
1: Učit se a skládat zkoušku jako ve škole, jako na řemeslo? Složíš zkoušku na chůvičku všeho, co tu v bezpečí spinká. Však si jako pohádkář dělal u malých lidiček hajajovskou práci. Nejspíš si od nějakého človíčka utekl. Tak si tě přeskoušíme.
0: Prabába dala všem těm pidistvořeníčkům pokyn.
1: Oni si tě zapikolujou a budeš třikrát hádat.
0: Hliněná prabába se vrátila ke své zadělávací míse a nedoubka obklopil chomáč, výliček a skřítků. Zatočili s nedoubkem třikrát dokola, ovázali mu oči jako na slepou bábu a už slyšel, jak ti všichni brebentějí zapikolovávací zaříkadlo.
3: Ententiky, pikolíky, ekce, pelce, háky, kliky, schovali jsme zlatý klíč, kde je, kdo to neuhádne, musí od nás z kola pryč.
0: Pak se ozvalo
3: už
0: a výličky nedoubka odpikolovali, rozvázali šátek pro slepou bábu a mohl hledat. Jenže co hledat a jak, když 100 výliček schovalo kamsi 100 klíčků.
3: Hledej můj klíček,
0: zapištěl hlásek odkud si ze zhora. Nedoubek se otočil po hlásku a už viděl. Na větévce seděla výlička, drápkem se přidržovala, houpala se z nezbednosti sem a tam a smála se, až jí zasvítily veverčí zhoubky. Nedoubek hádal.
1: Ty jsi smrková panenka, a schovala si smrkové semínko do šišky.
0: Ozvalo se pochvalné pištění.
3: Uhádl, uhádl.
0: A nedoubek mohl hádat dál.
3: Moje semínko nenajdeš,
0: povykovalo další stvoření. Stvoření se podobalo pramalé paničce, která jde s taškou na nákup.
1: Ty jsi schovala klíček od kaštanu v té tašce,
0: hádal nedoubek. Nejdřív si klíček opatlala měkkým těstíčkem, pak si ho vypekla do zlatova jako chlebový bochan a nakonec si ten bochánek kaštánek vstrčila ještě do bodly na té tašky.
3: Zase uhádl, volalo shromáždění.
2: Bodeť bych neuhádl, smál se Nedoubek. Přece jsme s Honzíkem chodili sbírat kaštany a víme, že jsou kaštanové bochánky schované v obrněné tašce.
0: Mohl hádat do třetice. Přitočila se k němu přelíbezná panenka, červená jak jablíčko a vonavá taky tak.
2: Ty jsi jabloňová panenka a schovala si klíček k životu jablíček do semínka, semínko do jablíčka a spinka tam jako v peřince.
3: Uhádl do třetice, volalo všechno shromáždění, až to halekání přivolalo hliněnou prabábu.
1: Složil si zkoušky na chůvičku, kývla prabába. Usadíš se u kytičkových miminek a budeš jim špitat pohádky a uspávánky, aby mi tu do jara nefňukali a nestýskali si po sluníčku. Vysloužil se právo opatrovat láhev s živou vodou. A tomu, kdo bude moc velký fňukálek, dáš z dudlíku kapičku.
0: Prabába přehodila přes Nedoubkovu skřítkovskou bundičku něco jako svetr na zimu, podala mu dudlavou láhev s živou vodou a dala mu do klína bledionkou s labonkou cibuličku.
1: Tohle stvoření si nejvíc ze všech stýská a je nedočkavé. Už chce vykouknout po sluníčku, i kdyby mu měl ve sněhu sfialovět nosík. Je to šafránek, největší nedočkavec.
0: Co Nedoubkovi zbývalo? Sklonil se nad tím do cibuličky navlečeným bylinným miminkem a zašpital.
2: Ahoj, šafránku.
1: Jaké pak ahoj, zabrblala hliněná prabába. Zpívej mu Halí Belí a vyprávěj pohádku, jak musí ještě spinkat všechno zelené, protože je nahoře prach secpatalionská zima.
0: A tak si Nedoubek zamuchlaný do svetru povzdechl.
3: Fňukají miminka, kdy přijde maminka, a já špitám miminku, co tu spinká v semínku, venku, že je zima, ať tu v teple dřímá.
0: Pohádka pro šafránka. Vykročil jednou do světa malíř. Byl přistrojený tak, jak ti napůl blázni chodívají. Bodky chatrné, za to klobouk široký, jak čapí hnízdo, aby všichni viděli, že se pod tím kloboukem líhnou velké věci. Na zádech nesl malířský stojan. Šlapal vzhůru kopcem až tam, odkud je vidět kraj rozprostřený do široka, a chystal se zachytit na malířské plátno doubky i buky, zbarvené do ruda i do zlatova, než je o to barevné šatstvo obere vítr severák. A tu proti němu vystoupily z háje dvě divokrásné pany. Jedna celá v bílém kožíšku, druhá přistrojená do zelených závojů. A prý, člověče, který se tu chystáš zachytit na obraz všechny krásy světa, rozsuď nás, která z nás dvou je krásnější, tu si vyber, aby si vymaloval.
2: Malíř si chvíli obě pany prohlížel. Inu, jste krásotinky obě dvě, a na bále by se o vás tanečníci poprali. Ale já jsem malíř a moje oko by si vybralo tu barevnější. Jak pak malovat jen bělobou?
0: Tuta bíle přistrojená sáhla do štucle, měla ten štucel z bílého hermelínu na šňůře přes kožíšek a rozhodila do kraje z dlaně jakousi bílou krupici. V tu ránu zmizeli malíři z očí červené jeřabiny i zlatolisté doubky, i celý šírý kraj to zaválo do běla, jako by jej potáhli nevěstinským závojem. A po chvíli housta ta bílá mlha v umrčí rubáš.
2: Jsem uspavačka, řekla ta bílá pana. To je tolik, co paní bohatá a mocná. Nesu světu, co si ani králové nemohou koupit za všechny poklady. Nesu spánek. Spánek má tu čaromoc vysvobozovat z bolesti a hladu. Dává zapomnění. Malíř se polekal. Jemene, jen to ne. Usnout pod tvým bílým závojem a zapomenout, že jsem živ. Lidi na mě nenahlížejí zle, řekla ta bílá pana. Přijali mne do svých báchorek za kmotru života. Říkají mi smrt kmotřička. I Morana, to je málem jako Mařena, naše Mařka, anebo bílá Ančka, napovídala, aby se malíř upamatoval. Říká se o tom, kdo odešel, odvedla ho bílá Ančka tam, kde nic nebolí, kde jeden otvrdou zem podrážky neprošoupá. Malíř se podíval na svoje rozbité škrpály a začalo ho z toho bílého nadělení vůkol zápst. Namaluj mě a dám ti dar zapomnění, nabídla bílá Ančka malíři. Malíř couval. Nemůžu, maluju na plátno, jak je svět barevný a krásný. Maluju, aby to někde zůstalo a nezmizelo, i když přehodíš přes všechen svět svou bílou peřinu. Samotná bílá barva všechnu krásu neukáže. Bílá Ančka se k malíři lichotila. I v bílé barvě se dá vyčarovat krásu krásoucí. Dýchnu na okno a rozkvete tam ledová zahrada. Ani vaše krajkářky nedokážou udělat na okně takovou parádní záclonu, jako já svým dechem. A stromy opřadu jinovatkou, že žádná z přadlen vašeho světa nevyvede tak přejemné vlákno. A rubáš, co s ním přikryju pole i louku, je z tak parádního hedvábného damašku, že všichni tkalci světa nedokážou utkat takovou krásu, plátno plné sněhových hvězdiček, jako by se tam slétly všechny hvězdy z nebes. Malíř se bránil. Maluju svědectví o životě a v bílé barvě by to nebylo pravda. Tráva je zelená, moje krev červená a růže a ženská sukně taky. Obrátil se na tu, kterou si vybral pro svou paletu. Zelená pano, ozvi se taky. Ale zelená pana se choulila do svých závojů, zababkovaná do nich jako cibule do slupek. Jsem klíčnice a chráním klíčky k životu všeho bejlí. Bílá Ančka má doposud sílu zastavit dechem vodu v potoce. Klíčky by neměly co pít. Inu, malovat tě jako bábu v devateru šálech nemůžu, mudroval malíř. Hledal, ke komu by se obrátil o pomoc, než mu bílá Ančka dýchne na paletu. A tu se mu rozsvítilo pod kloboukem.
1: Ančko, ani za tvé vlády není svět jen pusto pustě bílej. Dokud putuje modrou oblohou zlaté sluníčko, patří na mou paletu modrá a zlatá. Rozpřáhl obě ruce k slunci a tomu na ně přikáplo zlatou slzu do pravé dlaně a štipec nebeské modré šmolky přisypal do levačky. Rychle ty obě dlaně otřel do bílého rubáše bílé Ančky. Že měl tu levou dlaň mrazem rozprasklou do krvava, zbarvilo se nebeské modro drobek do fialova. A v tom místě pak rozkvetlo kvítko jak kornoutek z lidské dlaně a okolo zlatých a modrých kvítků začal i rubáš bílé Ančky porozumět.

0: Tam, kde končí paseka a začíná vysoký les, svítí dodaleka dvě lesní hloubky. Každá z nich má své domovní znamení. Té první se pod stříškou blízká červená jahůdka, té druhé modrá borůvka. I nájemníky už mají. V chaloupce z borůvčí bydlí žabáček, v chaloupce z jahodiní zase zelená rosnička. Kolem chaloupek se z lehínka prochází ranní sluníčko a nakukuje jim do oken.
1: Zaťukám na okýnko, poptám se, jak se vyspal žabáček v borůvkové chaloupce.
2: Kdo mě to budí? Nikde nikdo, jen sluníčko se mi směje. Pověz, kdo mi to ťuká na okýnko?
1: Hádej.
2: Že by sousedka Rosnička z chaloupky pod jahodkou.
1: Ta má ještě půlnoc.
2: A jo, ani okýnko neotevřela a všude kolem taková vůně.
1: No, z rána voní les nejkrásněji. Co abychom Rosničku vytáhli z postýlky?
3: To se mi to spalo. Co mě budí, žabáčku?
2: Já?
3: A kdo jiný? Široko daleko ani živáčka?
2: Sluníčko. Sluníčko mě taky vytáhlo spod duchničky.
3: Jen nic nezvádějí na sluníčko. Sám si ťukal. A ještě ke všemu mi nakukuješ okýnkem do bytu. To se sluší.
2: Já nic. To všecko sluníčko mě taky probudilo.
3: Ještě mě ke všemu šimrá pod nosem. Jedeš?
2: No, nemá dobré vychování.
3: A ty taky ne. Nakukuješ sousedce oknem. Ale já vám ukážu. Do okýnka si pořídím záclonky. A ne ledajaké. Pravé krajkové. A do pokojíčka už mi nikdo ani cípkem oka nenakoukne.
2: Záclonky. A kde chceš sebrat?
3: Musím je schánět.
2: Schánět? Jak se schání?
3: No, to je vidět, že jsi kluk. Kluci schánět neumějí. Schánět je radost, abys věděl.
2: Vezmi mě sebou. Schánět ty záclonky.
3: Vezmu, ale nesmíš mě zdržovat. A pořádně koukat, abychom vybrali tu nejhezčí krajku.
2: Ale najednou mám koukat. A ráno nesmím.
3: Kdy ráno?
2: No, když si zkoušíš jednu sukni za druhou a nevíš, co na sebe.
3: A teď ses přiznal.
0: Žabáček na to ani kvak. Vlezl do borůvkové chaloupky a Rosnička uraženě popadla nákupní tašku a vydala se schánět krajku na záclonky. Zastavila se u břečťanu, ale ten se jí zdál dobrý leda tak na závěs. Co takhle vřes? Ten měl zas moc drobný vzoreček. Hledala, vybírala, přebírala.
4: Vybíráš na novou sukínku? Vybíráš?
3: Je mi ne, ostružina.
4: To je mi shledání. Snad ses mě nepolekala, Rosničko.
3: Nepleť se mi pod nohy. Pospíchám, aby mi nezavřeli obchody.
4: Schání parádu, pořád jen parádu.
3: Ba ne, krajku na záclonky.
4: Ale to ti ráda posloužím. Moje lupínky jsou přece celé krajkované. A kvalitní, ty vydrží. Jen sáhni.
3: Ty tvoje krajky se mi zdají na záclonu přece jen trochu drsné. Jak si píchají.
4: Ale za to jsou husté. Nikdo ti skrz ně nebude nakukovat. A to je důležité. Dnes kde kdo kouká, kam nemá. Hlavně sousedovi do okna.
3: Jak to víš?
4: Všecko vím. I to, že do tvého okýnka kouká ten zvědavý žabák.
3: No, když on... Vlastně jen po ránu.
4: Po ránu jako přes den. Do cizího okna se nekouká. Kolik si vezmeš mé krajky na záclonu? Metr, dva, tři metry? Jen řekni, Rosničko.
3: Když já snad... Třeba příště. Já ještě nemám to okýnko, jak se patří změřené.
4: Jaké pak příště? No a ustříhnem to od oka. Radši víc než míň, takovou kvalitu jen tak neseženeš.

0: jen si sáhni, Rosnička. A opíchá.
1: Aspoň se ti nikdo neodváží vlézt do bytu. Pamatuj si, vyzdobit okno mou kraječkou je lepší než dveře zamčené na tři západy. A jestli pak vůbec umíš věšet záclony?
0: To ne. Neumím, já přece nikdy žádné neměla.
1: To jsem si mohla myslet. Ještě štěstí, že jsi nepotkala. Jdeme.
0: Když já bych
1: řekla. Alou, alou, alou a žádné řeči. Pěkně mě doveď ke své chaloupce.
0: Tak pojď.
2: Hopi skoky přes potoky po mechovém kožíšku. Hopi skoky, hopi skoky, hopi skoky po střížku.
1: Tak tohle je ta tvá chaloupka. No, pěkná, pěkná, jen co je pravda. Moje záclona z ostružení je na její okno jako šitá, jako dělaná na míru.
0: Dost ostružino. 2,5 metru na okýnko docela stačí. A vždyť omotáš celou chaloupku.
1: Houšť, houšť, Rosničko.
0: A ještě houšť.
2: Přestaň, nebude vidět moje novovní znamení. Moje jahůdka.
1: Jahůdka není důležitá.
0: Je přece jako číslo domu, aby ke mně trefili návštěvy a paní poštovní doručovatelka.
1: Nebuď bláhová, na co návštěvy, leda k zlosti. Nepořádek nadělají, kde co snědí.
0: Jsi divná. Zlá. Každý přece musí mít kamarády. Čím víc návštěv v chaloupce, tím veseleji.
1: To je řečí. Skoč si radši do světničky a podívej se zevnitř, jestli ti už bude moje záclona dost hustá.
0: Tak právě, ostrožino, že moc děkuju, to poznám i zvenku.
1: Jaké pak děkuju? Šup, ať už si uvnitř. Tak a mám tě.
0: Pust mě, hned odemkni.
1: Tudle, hezky budeš uvězněná, tvoje bouchání a volání nikdo neuslyší.
0: Pust mě ven, co jsem ti udělala?
1: Moc mluvíš a poučuješ, bolí mě z těch řečí hlava.
0: Pomoc, kde jste kdo? Ostružina mě podvedla, ovinula jahodovou chaloupku jako had.
1: Budeš ticha? Jestli nepřestaneš, přivážu tě k židli. Provazu mám a pevných ty nikdo nepřetrhá.
0: Já nešťastná. Provazy řežou a píchají jako nože. Já hloupá, že jsem ti uvěřila. Aho, to bolí.
3: Celou noc proplakala žabka Rosnička v temnu své jahodové chaloupky a ani nevěděla, že sluníčko už dávno vstalo spod obláčkové duchničky a obchází kolem. Ale do okýnka se Rosničce neodváží nálétnout. Je hustě zahalené pichlavou krajkou z ostružiní a zevnitř z chaloupky, jako by bylo slyšet, usedavý pláč.
0: Pomoz mi, sluníčko, ale tiše, ať se ostružina neprobudí.
4: Teď jsem ti dobré, když jsi v brindě.
0: A já tě přece vždycky měla ráda.
4: A kdo pak se zlobil, když jsem ho šimralo pod nosem, no?
0: Já ne.
4: Povídali. A kdo pak se urazil, když mu žabáček nakukoval do světničky?
0: A to bylo jen z legrace.
4: Ale. A záclony si běžela schánět taky jenom z legrace?
0: Záclony? To jsem si dala.
4: Vidíš, mě odháníš a na svého nejlepšího kamaráda skládáš posměvačné písničky. Koukněte se na zvědavce, jak pod oknem číhá.
0: Ne, Ne, já to opravdu tak nemyslela. Kde je asi můj soused žabáček? Jistě na mě dávno zapomněl.
4: Abys věděla, je lepší, než si myslíš. Obchází kolem tvé zarostlé chaloupky a přemýšlí, jak ti pomoci.
0: Obchází?
4: Ano, obchází. Ale ostružiny se bojí. Už jednou sotva vyvázl z jejího zajetí.
0: Tak udělej něco ty, sluníčko. Moc pěkně prosím.
4: Já umím jenom uzdravovat. A ty přece nestůněš.
0: Ale brzy začnu. Utrápím se sama bez kamarádu. nožičky mám zvázané a zapomenu skákat.
4: Psst, tiše, Rosničko. Nech mě chvilinku přemýšlet.
3: Skulilo se sluníčko do koutku paseky a přemýšlí. I žabáček přemýšlí, jak vysvobodit malou Rosničku z pichlatého krajkoví.
5: Ach jo. Nevzdychej, sluníčko. Přemýšlej radši víc.
4: Přemýšlím, jak nejvíc to jde, žabáčku. Ale co zmůžu proti ostružině? Umím jenom svítit a hřát.
5: Svítit a hřát? No to je ono.
4: Co? To nám není nic platné.
5: To je náhodou moc platné. Na ostružinu to bude určitě platit, když sluníčko začne hřát.
4: Hřeju přece už od rána a nic se neděje.
5: Musíš víc. Pálit musíš, sluníčko, pálit.
4: Takhle?
5: Víc a ještě víc. Hřej a pal, přepal ostružinové provazy, spal pichlaté záclonky v oknech chaloupky z jahodiní.
6: Takové horko.
7: Ještě, sluníčko, ještě, ještě kapku přidej.
6: Ani dýchat se nedá, že já raději nezůstala ve stínu u studánky. Je mi ne... Záclony se začínají propalovat. Já tady snad schořím. Pryč, dokud je čas.
3: Ostružina sjela z jahodové chaloupky jako had a uháněla do chladného stínu. Jen zmizela, sluníčko přestalo pálit, jahodová chaloupka zhluboka vydechla a zazvonila jahůdkou nade dveřmi jako zvonečkem.
0: Takhle zvoní jen můj jahodový zvoneček. Je mi ne. Žabáčku, sluníčko, už nejsem uvězněná. A kam se poděla zlá ostružina?
5: Utekla. Sluníčko ji zahnalo. Ale žabáček mi poradil, jak tě vysvobodit.
0: Děkuju vám, kamarádi.
5: Záclonky máš celé propálené, abys běžela schánět látku na nové.
0: Bane, v chaloupci z jahodiní je nejkrásnější okýnko bez záclon. Aspoň mě ráno sluníčko se žabáčkem včas vytáhnou z postýlky.
3: A tak hleděli chaloupky z borůvčí a jahodiní zase do vysoké ostřice okýnky bez záclonek. Hleděli, usmívali se a večer po slunce západu zazvonili modrým borůvkovým a červeným jahůdkovým zvonečkem do soumraku. A to bylo vždycky znamení pro žabáčka a Rosničku, že je konec hraní a skákání a že pod vonavými střížkami čekají postýlky.

Kdo chce v horách užít, nesmí mít hlavu na poli narostlou. Toho nevženeš v kožichu do vody. Chudobný život na horách tomu lidi naučil. Tam se věru měl hospodář co ohánět, aby uživil sebe a rodinu. Není proto divu, že u Henkajů na Kotárech nebylo valné radosti, když se jim narodil tuším 10. Ozéfek. Tatík byl namrzutěný, protože co s takovým ogarcem? Hledí jak bože můj a myslí si na mou dušu, slůvko nevydá. To už opravdu místo něho metr dřeva, hudroval tatík. Však i to poleno, když s ním šikovně břinkneš, dá hlas.

0: Ogar rostl a z ozevka se stal ozev. Však co ten snědl? Opravdu na co přišel? Jednou hlídal sad a tolik trnek sám spolikal, že nemohl najít vlastní čagan, jak si ho peckama zaházel. Jenže vidět na něm nebylo nic onačejšího. Kdyby člověk jak chtěl sojku krmil, sádla na ní nenaroste, naříkala nad ním mamka. Pravda, ani léty Ozefovi rozum nepřibylo, za to síly nadměrně. U muziky tancoval se zabitou sviní na hřbetě a když praštil do stolu, ulomil třísku jak ruku tlustou. Ale důvěřivý zůstal jak dítě, poschnilé niti bys ho na radhošť vyvedl. Nejraději ze všeho naslouchal vyprávění o zbojnících. Horal má už zboj od pradávna v krvi, však nespravedliví páni sami do toho lid vhánili. A Ozef Henkaj všem těm bohatýrským chýrům o zbojnicích uvěřil. S každým, kdo by jeho bratry osočil do krve, by se popral. A také na zbojnické poklady věřil, co je horalé do země zakopali. Zrovna ho rozpalovalo pomyšlení, že možná po těch pokladech denodenně chodí. A že bral povídačky o zakopaných penězích doopravdy, dál se ty poklady hledat a vykopávat. Ach, co se nahledal, co nakopal, ale nikde nic. Štěstí mu nepřálo. Kdysi se doslechl o jednom místě v pustém žlebu vysoko v horách, prý tam měl předčasy zbojník Gerlich zakopat velikou nůši dukátů, pravili staří lidé. To místo našel a dal se do kopání. V hoře byla tma jako v měchu, všady ticho, jen motika chvílemi skřekla obřidlici. Dňury přibývalo pomalu a upachtěný Ozef musel odpočívat. Náhle zaslechl od dědiny ránu, jako by někdo strom podrubával. Pomyslel si, že to najisto někdo krade dřevo v modřínovém lese. Ale za chvilku zas to bůchání se ozývalo z druhé strany, jak z prázdné bečky. To se mu už nezdálo. A tak se začal motykou ohánět ze všech sil, aby ho někdo při té práci nepřistihl. Avšak bouchání přibývalo ze všech stran, jako by se k němu blížilo v kruhu. Na Ozefa vystoupilo horko a vlasy se mu postavily strachem na hlavě, že mu beranice spadla do vykopané jámy. A zašustilo mu cosi kolem uší, jak kdyby se kudla zapíchla do buka, jenomže to nebylo v té tmě vidět. Jak se to zlověstné bouchání kolem Ozefa stahovalo, skočila na Ozefa taková hrůza, že už nedbal, vylezl z jámy, motiku zahodil a ten tam letěl žlebem k dědině. Rozbil si hubu, jak ve tmě narazil na suk starého smrku, pak ke všemu ještě ztratil botu, ale což bota, však ho ještě nezebe a na podzim si bude tu zbylou přezouvat z jedné nohy na druhou, jen aby si život zachránil. Sám nevěděl, jak málo živý doběhl k prvním chalupám. Trvalo několik dní, než se Ozef Henkaj po té příhodě vzpamatoval. Ale s hledáním pokladu stejně nepřestal. Jednou zas přišel do šenku, oči navrch hlavy, jaký, že se mu zdál sen. Zjevil se mu zbojnický kapitán a přikázal mu, aby šel o půlnoci na loučku, co je pod lesem, a tam pod osamělým stromem, aby kopal. Také ten strom Ozef ve snu dobře viděl, byl to buček. Ohýnek tam poskakoval, to jak se pod stromem poklad přesoušel. Ozef přiskočil a pod bučkem naschrabal kloboučkem tolary. Tak to břinčelo a blištělo, všude po zemi samé peníze. Ale naráz bum, bác, peníze zmizely v jámě. Poklad se propadl ještě o 100 roků hlouběji, než byl předtím. Takový podivný sen se Ozefovi Henkajovému zdál. Však to mi stačí, pravil Ozef Henkaj pokojně, když se mu smáli, kdeže má ty tolary, co pod bučkem naschrabal kloboučkem.
1: Kde se hrabeš v papučách na bál, Ozefe?
0: Posmívali se mu, ale on jim odpověděl. Což málo pokladů v zemi poostávalo? Zbojnících dost ve skalách, v truhlách nebo v hrncích pozakopávali, jenom je najít. A že ten sen byl pravý a že podle něj ty peníze zaručeně najde a vykope, jenomže sám to nesvede. Jestli prý by někdo šel s ním a pomohl mu kopat, že by se o peníze rozdělili. Dorážel na chlapy a tlačil na ně, ale ti se vymlouvali, že shledači pokladů nejsou žádné špásy a že by jim to mohlo přijít draho. Ale on tak dlouho zaváděl řeč, až starý Zakopčan a mladý Žingor přislíbili, že s ním zítra večer půjdou ten poklad vykopat. Jak se na druhý večer setmělo, chlapi se sešli do šenku, že se musí nejdříve na ten strach posilnit. Než si dodali dostatek kuráže, bylo k půlnoci. Pozbírali motyky a lopaty a že půjdou. Loučka nebyla daleko, ležela mezi dvěma svahy. Ozef Henkaj cestou strýci Zakopčanovi a mladému Žingorovi vykládal, jak se mají při kopání držet. Že nikdo nesmí povědět ani slovíčko, ani ohlédnout se nesmí, kdyby nevím co. Došli na místo a buček snadno nalezli. Stál tam jen jeden takový osamělý. Ozef zapálil svíčku a chlapi začali kopat. Bylo ticho, jenom potůček jim za zády žbluňkal na kamenech a kdesi daleko houkala sova. Chlapi pospíchali, až z nich teklo a jámy přibývalo. Najednou cink! Kdo si nešikovně, jako naschvál, udeřil krumpáčem po lopatě, až se to daleko rozlehlo. Ozef Henkaj se hrozně ulekl a jak vyskočil z jámy, schodil a zhasil svíčku. V té tmě vidí vrchy nad loučkou naráz jako v ohni. A z kopců, co si zvonilo jak řetězy, a z obou svahů se valila dvě ohnivá kola rovnou na loučku. Ozef přeukrutně zařval. O, běda! A dal se úprkem k dědině. Letěl ani dechu nemohl pochytit a jen chrčel, ale strašlivý hluk za ním se blížil a blížil. Slyšel za sebou dupot, jako by někdo koně hnal a už se mu zdálo, že ho někdo kudlou lechtá pod žebry. Na lavičce přes potok, když se už sotva plantal, ho to dostilo. Až víc po hřbetě, že chudák spadl do vody a zle se vymáchal. Do hospody se sotva dobelhal. Tam už plno smíchu, všecko se vysvětlilo. Právě, že znali Ozefa, jak je na ty poklady, chtěli ho chlapi vytrestat. Na kopce nad loučkou vytahali stará kola od povozu, obalili je slámou a čekali, až strýc Zakopčanů křesne krumpáčem o lopatu. Na to znamení zapálili a kola pustili dolů po svahu. A aby to vypadalo ještě strašidelněji, řinčeli řetězy a utíkali za Ozefem Henkajovým až k dědině. To tím řetězem ho tak švácli, že spadl do potoka. Ozefa z toho jeho poblouznění za poklady skutečně vyléčili. Už se pravda nevydával do hor hledat zakopané zlaťáky. Víc si hleděl roboty na poli.

0: Princ Huelin měl svého oblíbeného chrta, který se jmenoval Gelert, jehož mu věnoval jeho tchán král John. Doma byl mírný jako beránek, ale při lovu jako lev. Jednoho dne šel Huelin na hon a před hradem zatroubil na roh. Na zavolání přiběhli všichni jeho ostatní psi, ale Gelert se neobjevil. Zatroubil tedy na svůj roh hlasitěji a zavolal Gelerta jménem, ale chrt přesto nepřišel. Nakonec princ Huelin už nemohl déle čekat a vydal se na lov bez Gelerta. Toho dne si moc nezalovil, protože tam nebyl Gelert, nejrychlejší a nejodvážnější z jeho psů. Rozlobený se vydal zpátky k hradu a když přišel k bráně, koho nevidí než Gelerta, jak ho běží přivítat. Ale když se pes k němu přiblížil, princ uviděl, že mu z tlamy a stesáků kape krev a polekal se. Huelin couvl a chrt se skrčil u jeho nohou, jako kdyby byl překvapený nebo polekaný tím, jak ho pán přivítal. Princ Huelin měl malého synka, ročního, s kterým si Gelert obvykle hrával. A prince teď napadla příšerná myšlenka, která ho přiměla běžet do dětského pokoje. A čím blíže jí byl, tím více krve a nepořádku nacházel v pokojích. Spěchal dovnitř a našel kolébku svého syna převrácenou a zamazanou od krve. Princ Huelin byl stále více vyděšený a začal hledat všude svého synka. Nikde ho nemohl najít, ale všude nacházel stopy nějakého strašného zápasu, ve kterém bylo prolito mnoho krve. Nakonec si byl zcela jistý, že pes zahubil jeho dítě a začal na Gelerta křičet. Netvore, ty jsi sežral mé dítě. Vytáhl meč a vrazil ho chrtovi do boku. Ten upadl s hlubokým zavítím a stále jen zíral pánovi do očí. Když Gelert vydal své smrtelné zavití, spod kolébky mu odpověděl dětský pláč a tam Huelin našel své dítě nedotčené, právě se probudivší ze spánku. Ale hned vedle něho leželo tělo velkého vychrtlého vlka, celé roztrhané na kusy a zalité krví. Příliš pozdě se Huelin dozvěděl, co se stalo, zatímco byl pryč. Gelert zůstal doma, aby hlídal dítě. Bojoval a zabil vlka, který se pokusil zahubit Huelinova dědice. Marné bylo Huelinovo hoře. Nemohl přivést věrného psa zpátky k životu. Tak ho pohřbil před hradními zdmi na dohledu vysoké hory Snowdon, kde každý kolem jdoucí mohl vidět jeho hrob, a vztyčil nad ním vysokou kamennou mohylu. A dodnes se to místo nazývá Věrný Gelert a nebo Gelertův hrob. A lidé říkají, kají se tolik jako ten muž, který zabil svého chrta.
1: Několik stránek jsme museli přeskočit, tož vám tu mezeru vyplníme vlastními slovy. Nastaly mrazy a na bystroušku dolehly těžké starosti se zásobováním. Dostavil se hlad, pak si ale bystrouška vzpomněla naplnit kurník v jezerské myslivně. Hoho, bystrouško, dnes budeš jíst jako pán, jenom žádný strach, jenom spíli pitoma lapák. No a jedla, a jak? Odnesl to chudák lapáček, seca krapes, prohlásil revírník Bardoš. Nelenil však, nabil dvojku a políčil do díry ve zdi železa. Tak, teď víte všechno a vyprávění dnes už páté může začít.

Nadešla noc, jasná, měsíčná, mrzlo, až na střechách šindely praskaly. Všecko zmrzalo, pouze louž uprostřed dvora nezamrzla docela. Jednak se pařil hnůj, jednak se krávy přičiňovaly úsilovně, aby teplota její neklesla hluboko pod bod mrazu. Lapák se divil, že toho večera nezhasla v myslivně všecka světla jako obyčejně. Bylo to znamení, že dívka Andula čeká svého milého? Čisto nás nad Pepík? Nebo mládenec Celestín, mrzout nemluvný, sepisoval buď milostný dopis, buď výpočet pokráceného dříví? Záhada se zanedlouho vyjasnila. Vyšel revírník ve starém kožichu, dlouhém až na paty, který si brával na cestu do saní, v bačkorách, noční čepici pod kloboukem na uši staženou, v jednoprstých rukavicích a s puškou v ruce. Lapák nad tím zavrtěl hlavou, tak to pán přece nikdy nechodíval na čekanou, ba ani na sluky. Avšak revírník neměl daleko namířeno, přitáhl si starý škopek, který se válel u hnoje, postavil ho k louži a usadil se pohodlně na něm. Aha, už vím, řekl si lapák a vrtěl radostně ohonem, přihnal se opatrně a začali si opět rozumět. Pán dojat, pohladil věrné zvíře, lapák hleděl chápavě na něho a revírník, zvednuv napomínavě ukazováček, přikazoval mu: hlídej, lapáčku, hlídej. Nemám tu ze velkého spaní, ale co kdybych přece usnul. Dvakrát už pro ňu dostal z pohřbetě, neděle si z toho nic, však se snou této noci spravíme. Jenom hlídej, hezky hlídej. Lapák věděl, že pán neřekne nikdy slova nadarmo a nadarmo ho tentokrát revírník nenapomínal k ostražitosti. Po nějaké čtvrthodince v skutku spal, jako by neseděl na škopku, nýbrž ležel v pohodlné posteli. Nic nedbal, že by bylo hanba, kdyby si liška směla v myslivně bez trestu lovit kuřata. Hlava mu poklesla a nadnesla se zase v taktu, puška klátila se mu v rukou a lapák se pouze bál, aby nechrápal jako obyčejně a lišku nevyplašil, nebo aby z neopatrnosti nevyšla rána. Zatím bystrouška ve své mlsnotě zatoužila večer po čerstvé slepičině. Lup včerejší velkomyslně zůstavila vranám a kunám a jiné chudé zběři, která nemá co do krku strčit. Dnes už byla zkušenější a proto najisto rozběhla se k myslivně. Spatřila světla v oknech? Zarazila se trochu? Avšak záhy se uklidnila a plížila se k známé díře ve zdi. Tu padl její zrak na divný předmět vyčnívající ze sněhu. Aha, zde vězí něco lidskýho. Řekla si, posadila se a jala se přemítat. Rozpomněla se na rozmanité nástrahy a úskoky myslivecké, avšak dlouho bádala popravdě. Když se jí to přece podařilo, zasmála se a povídala radostně: no jo, kliště to jsou, je, vida, poznali včerejší návštěvu a na mě políkli. No, to bych byla pěkný blázen, kdybych jim do toho vlezla. Jo, jo, máš ho vidět. Měsíc zaskočil za mraky, tajemné šero obestřelo krajinu a myslivnu, les tiše zašuměl tichoučko jakoby šeptem. To vítr šel po špičkách a díval se, dobřili se spí stromů a zdaj jsou pokojný jejich zimní sny. Lišku pomlel mráz po zádech, zívla rozpačitě a takým žikem problesklo hlavou, zda by nebylo lépe nechat dnes výpravy a vrátit se. V zápěti však se zastyděla, ještě by si řekl, že liška opravdu zhloupla. Plísnila se: alo, běž, vykašli se na pséka, skrčenca a starýho dědy. Oběhla opatrně myslivnu, zpočátku pomalým mírným klusem, pak při

Tvářil se dokonale hloupě a Bystrouška byla jista, že ji určitě mine. Ve své drze smělosti plížila se vedle plotu jemu takřka po boku a vyprovodila ho tak až ku brance. Že bych se podíval taky do zahrádky? Povídal si Lapák v tom okamžení, avšak podle všeho neměl příliš odvahy. Mrkl tudíž do branky půl okem a tu se ti dva staří přátelé a nyní soupeři konečně střetli. Zmizni, hňupe, zavrčela Liška a napěla se výhružně ke skoku. Strať se, nemáš-li Hanca na krýv? Lapák, cítě se v bezpečí na dvoře v dosahu revírníkova dostřelu, postavil se do elegantního úniku a odsekl. Nenadávej a pojď, čuchni si u nás, cítit tvým krchovem. No, Bystrouška postřehla, že jí Lapák vábí do léčky. Vždycky jindy býval důkladný strašpitel a teď se tu stavil na paty jako německý generál. Němé ticho rozestřelo se mezi oběma nepřáteli na život a na smrt. A v tomto tichu zaslechla Liška povědomý výrazný zvuk. Zapísklo to vysokým tónem a na to následovalo silné basové zachrápání. No, Bystrouška se zasmála, rozšklíbla se od ucha k uchu a řekla jedovatě: hlídáš vepřa nebo vašeho starýho? Bolí je břuch? Nedopověděla, neboť Lapák se rozlítil. Marš, marš, zaštěkal splna hrdla. Však už jdu, ale ty, abys někde neupadl, odvětila pokojně Liška, obrátila se a běžela zcela odměřeně a tu ji napadla myšlenka ďábelská. Buď je pobouchanca, dostanu revírníkovi na ranu a nebo zatáhnu do kleští. Obávajíc se, aby neprohlédl její lsti, zaštěkala výsměšně. Nestydíš se, chlape, čučet ženské na podolek? No, dívej se, no, a neoslepni. A držíc se ustavičně v rovnoměrné vzdálenosti, klusala podél zdi. Zrovna míjela kurník, když revírník na škopku procitl. Neměl kdy ani řádně přilícit, rána zahřměla, kulka zahvízla a kamsi pleskla. Bystrouška chtěla se ohlédnout, avšak bezprostředně potom ozval se strašlivý třesk, zašplíchala voda, revírník zahromoval a mrazivým vzduchem rozléhal se táhlý ječivý nářek. Dvojí pohroma byla dílem okamžiku. Stará puška revírníkova měla mocný zpětný náraz, kterému byl zvyklý revírník, ale kterému nebyl zvyklý rozeschlý škopek. Zhroutil se, dužiny se rozpadly, obruče se sesmekly a revírník, pozbyv rovnováhy na této žalostné trosce, padl pozadu střemla v dolouže. Lužovice nebyla dost zamrzlá, ale také nebyla příliš teplá. Uložil se do ní až na dno, starý kožichy pil jako houba, do pušky se nabírala a nejhůře bylo z bačkory. Nabobtnali tak, že byli jako cent a revírník nemohl se zvrávorat. Býval kdysi znamenitým střelcem a slukaře jemu rovného nebylo široko daleko v celém kraji. Jsou však zrádné chvíle, které s námi zahrávají ošemetně. V mládí vodívají nás vytrvale za dívčím přeludem a když dospějeme cíle na dosah ruky, jak by na nás vyplázli jazyk, přelud patří dávno jinému. A čím blíže stáří, jsou tyto hry chvíl ošemetnější, baj jsme skoro stále kuličkami, s nimiž si vrtošivé mocnosti osudu hrávají podle libosti na grc a píť nebo do důlku jako kluci na jaře. Tak i s kulkou vypálenou z revírníkovy pušky pohrála si rozmarná náhoda hezky na grc. Kulka si zahvízla furiansky a vznesla se nad dvorem, jako by chtěla zaskočit někam do vršku bukových. Pak narazila letmo na okap, snesla se nízko nizoučko, vlétla do dvířek krmíku pod kurníkem a zasála rovnou srdce vepře, který vzburcován varovným snem drbal si o stěnu hřbet. Modré oči nevinného zvířete zalily se slzami nad podlostí lidskou,
jež mu nedopřála zhynouti přirozenou smrtí pod nožem řeznickým. Vepř položil se na bok, zanaříkal bolně, táhle.

nad životem svým předčasně zmařeným, neboť hodlal v několika týdnech dostihnout 2 metráků. Smrtelný jeho vzlik rozryl noční tiš v témž okamžiku, kdy revírník pohrouzil se do temných hlubin Lužovice. Ničemná kulka, dokonavši zákeřnou vraždu, padla netečně do hnoje. Páni učitelé a profesoři, kteří žáku mnohdy pohnutlivými slovy líčí příslovečnou věrnost psí, kladouce ji člověku za vzor, zůstávají prostě věrní vzorům starým a hodně otřelým. Psí věrnost je pouze příslovečná. Ve skutečnosti pes umí být někdy dokonale nevěrným jako člověk. Či je pes opravdu tak věrný svému pánovi jako dvořní nové milovnice židovští věřitelé a zbožní podaní panujícím rodům? Ne, pes je zkrátka hloupý a nemyslí. Představme si, kdyby si byl vymyslil nějakou zásadu tak pěknou, jako je lidské dávejte, což je božího bohu a císařovo císaři, jak by byl teprve dokonalým strážcem našeho domova? No, u pána by se chytře nažral a nad zlodějem by zamhouřil oko. Tož také lapák zapomněl se nad věrností psí. Ani kletby revírníkovi, ani smrtelný chropot vepřův nezadrželi ho ve vytrvalém pronásledování lišky. Stal se v tu chvíli jen a jen sportsmanem a chtěl výhradně získat rekord v běhu. Liška to s ním ale uměla. Několikrát ho zašimrala pod nosem huňatou svojí oháňkou a to u ní vyznamenává asi tolik, co sukínka pěkně ke kolínkům vykasaná. A když už lapákovi začalo srdce divoce bouřit a on zahořel touhou přitřít se k ní, najednou šmrnc dostal oháňkou po nose. Liška se zachechtala jako ďábel a vyhoupla se na zeď. Co bys ještě nechcel, psino? Křikla uličnicky a její ohon zavlál nad zdí na rozloučenou. Šak já tě doběhnu, zasípal lapák a vrhl se k díře. Rozplameněn chtivosti pomsty zapomněl na železa, jež tam byla nalíčena a vzpamatoval se, až v nich byl. Srdce lomně zabědoval, převalil se zadkem vzhůru a tu ke všemu nakoukla bystrouška dírou, jako by se dívala z okna zvědavě za hezkým chlapcem a politovala ho farizejsky. Nedělej si z toho nic, lapáčku milé, to bylo pro mě, měl jsi tam nelíst. Škoda, že spíchám, však ti místová mě pan pomůže, hnedké tu bude, tož se mívejte dobře. Políbila si způsobně tlapku, poslala mu pusinku, zasalutovala oháňkou a nespěšným plavným během pustila se úvozem k lesu. Lapák, ač bolesti omdléval, skřípal zuby, když slyšel, jak si liška skolí do pochodu. Když jsem mašíroval, kruci ty feno. Jakmile vyšla paní revírníková poprvé ráno na dvůr, vždycky ji zdravilo veselé chrochtání vepřovo. Ať se na něj nechodila denně podívat, vepř dobře tušil, že ona mu přilepšuje a tak ranním pozdravem projevoval jí svůj vděk. Onoho jitra po noci plné událostí vepř se neozval. Nevděčník nezdvořilý, řekla si paní revírníková, to proto, že včera dostal místo mlíka syrovátku. Chopila se putny s prasečím chlebem ve zdejším a šla ke krmníku. Čím více se k němu blížila, tím více vzrůstal její nepokoj. Posléze jata neblahým tušením otevřela dveře. Prase leželo tu chladnou mrtvolou, nohy vzhůru, kol rypáku výraz nevinného mučedníka. Spráskla ruce zděšena a zanaříkala, dech se v ní tajil hrůzou. Ježišmárja, Andulo, ono to pošlo, zaúpěla. Krista pána, co temu řeknou, milost pán, prohodila Andula a tvářila se také, jako by ji obcházela hrůza, zatím však vycházejíc ze sklepa, pohodila spupně hlavou. Včilte ho, majo, pomyslila si, já jej křísit nebudu. Paní revírníkové přišlo téměř maně podívat se na dveře a tu spatřila v nich velkou díru. Podívala se na prase a uviděla v jeho boku díru stejnou. Já tož tak, proto staré ani nedutá a nestává. Rozběhla se do manželovy ložince, zatřepala revírníkem a když vytřeštil oči, probírají se prasně ze spaní, zakřičela, staré, ty z v noci zastřelil prase.
No jaký prase? Zabručel. Říká se černá a ne prase. 20 roků jsem tu žádné černé nespatřil ani jedním okem. Ale ne, divočák, naše prase je střelený. A nemáš dost na mě. Ocekl nevrle, převalil se na druhý bok a dodal, že jsou tak zbědovaný. Nech mě včil spát, jsou celý nesvý. Až stanu, však mi to můžeš povědět. To si myslím, stydíš se, co? Na líšku si vindy a vepřa zabije, řekla vyčítavě, avšak revírník již neodpověděl a spal. Zatracená šlivovica, ulevila si. Zavolala potom Andulu a kázala jí, aby šla rychle do městečka pro řezníka Fárlíka, který už po léta u nich zabíjel. Řekni mu, ať všecky ho nechá, nařizovala Andule, když vycházela ze stavení. Ať si veme nůž, ocílku, všecko, co potřebuje k zabíjačce, kromě píchání, a pověs mu, že budeme hned pářit. Dal neříkej nikému ani půl slova, co se stalo. Pán by se tuze zlobil. Zaskoč taky do školy, na fáru, ať páni přijdou. Mr. Farley přišel, podívil se velice, kterak se pan revírník vyzná v jeho řemesle. Oh, aspoň práce nebude tolik, řekl klidně. Bez tak taková smrť, málo který prase potrefí. Padlo jako muž na policii a slávy, jak se psávalo v novinách za vojny. Voda vřela v kotli, necky byli připraveni, mistr uchystal si smolu a za pomoci ženských měl se k dílu. Když bylo prase opařeno a leželo tu posmrtně bílé jako šátek, přišoural se z nenadání a ostýchavě i pan revírník. Povítal se s mistrem Fárlíkem, podali si šňupec a pak prohodil rezignovaně. Týden spíš či později a všecko stejný. No, co včil s něm poděláme, když už má po smrti. Trefeny bylo dobře a smrt mělo levkou. Ba, levko a vojansko, přisvědčil mistr Fárlík. Však jsou střelec, ještě porád dobrý set, sakra pes, přichvaloval si revírník. Největší radost nenadále zabíjačky měl přirozeně vnuk Pepík, ani kanibalské vnouče neraduje se tak při hostině ze svého vlastního dědečka. Všude bylo Pepíka plno a nepostačili ho odhánět. Ještě vlezlejší byl Lapák, přiškrabal se, zapomenu v bolestí a s účastí sledoval každý pohyb řezníkův. Fárlík uvelebil se zatím v pokoji se vzácnými hosty. Za živý svět by byli jinak nedali. Hodovalo se tam jako o svatbě. Kousíček ováru, že, drobíček laloušku a slezinka, játra, plíce, srdce, oušku. No a vrchol všeho rypáček. Ajajaj, jako mandle, pomlaskoval si pan revírník. V parádní světnici bylo tedy jídla a pití a kouření a hovoru a žertu a smíchu. A nebylo to bujné, bouřlivácké veselí jako v hospodě u pásku, ač společnost byla táž, neboť zde bylo nutno dbáti ženských uší. Za to bylo možno oledačem zpomudrovat. Velebníček se přičiňoval, aby seštval hned od počátku revírníka s rektorem. Já sice málo střílím, prohodil učitel, kterému řezník prozradil tajemství náhlé zabíjačky, ale domnívám se, že na prase je potřeba silné rány. No tož podlíváte ho jak a které, odpovídal revírník. Je-li to čuníček neskušený, a i odkvětlý měsíc je porazí. No, farář postihl hrot narážky, neboť soused Fritz, zednický mistr, vyspovídal se mu po oné neděli v září, která tak škaredě končila po partii u pásku, že se dopustil cizího hříchu, nepokárav hřešícího blížního. Podrobně vylíčil Richterovu příhodu se slunečnicemi, kterým se na horách říkává také měsíc. No, včera, zabrousil nyní velebníček do obou, byl měsíc asi velice silný. Kdo ví, zdali by vepře neporazil? Revírník rozuměl a vzpomněl si na noční koupel. Nebylo mu do žertu a proto obrátil řeč docela vážným směrem. Pánové, řekl, vy jste všetci svobodní mládenci z vlastní vůle.
A důstojně pan kromňovat jeho z povinností. Porád jsem vám říkával až do včilka. Nežeňte se, važte si svobody. Ale včil vám řeknu, ožeňte se a hezky brzy. Člověk svobodný je, jak to zvíře. Je-li uvázaný tak či onak, pak teprv se z něho může ta divočina vytratit. No, příkladně táto líška, nebyl to včera poslední svízel, co od ní zakouším, a jsou si jisté, že jich bude víc. A všecko jenom proto, že je nevázaná. No tož smíjete se mi pod kůžo a já vám toho neberu. No zasmíte se. Povídal jsem a zasi povídám, že jedno taky musí zhloupnout. A dočkám se toho, ale pak. Nebude-li přitém zasi vepř. Broukl mistr Fárlík jen tak koutkem úst vedle Věřinky. Rozvykládali se o starých zlatých časech, o láskách, o mladistvích, čtveráckých kouscích. Piva ubývalo, noci přibývalo a najednou už bylo k půlnoci. Bylo na čase vstát a jít. Mr. Fárlík by byl rád mrkl ještě po andule, ale pocitoval, že jazyk a nohy neslouží mu povůli. A sakra, to by bylo něco. Poliboval si hlasitě, dobře stavěná, do dílky i do šířky. Rektor nivě vzpomněl navadnout si svůj ideál na slečnu Térinku a povzdechl tiše, že bohužel nejen slunečnice dozrávají. Pan farář mlčel. Rozloučili se a vybrali se k domovu. Dnes byla noc pod mrakem, bylo lze čekat sníh a lesem šlo se jako po peřinách. Spleť kořenů se tu táhla přes cestu a každou chvíli o ně zaklopítli. Páni, bylo by hamba, kdyby upadl jeden z nás. Lepší bude opackáme-li všeci rovným dílem, pravil rozvážně mistr Fárlík. Jsou zvyklí vodit aj pár volů v jedné ruce, poté chytníme se. Chytili se a cesta skutečně lépe ubíhala.

Vyprávění 18. O tom, jak Pepíček Sláma vysvobodí Vojtu a Anežku z babičina domku a jak Káně odletí. Vojta bouchal na dveře, ale ty se neotvíraly. Klíč byl v zámku, jenomže zvenku. Anežka chtěla v babičině kuchyni otevřít okno, ale to se otvírat nedalo, bylo staré, a proto babička přibila rám hřebíky. Děti byly v domku jako ve vězení. Jenomže Vojta musel vrátit letadélko Káně na letiště, než pilot Hejduk nebo dědeček Kozelka zpozorují, že je pryč. Ale jak se s Anežkou dostanou ven? Otevřela se vrátka a do dvora vběhl nejdříve Kociánek a hned za ním Pepíček. Kociánek měl vyplazený jazyk a mával zakrouceným ocasem, jako by chtěl babičce taky přát k narozeninám. Pepíček se zamračil, když uviděl, že už letadélko sedí na dvorku. Přece jen je Káně rychlejší než jeho kolo. Otřel si pot, opřel kolo o zeď a šel ke Káněti. Pepíčku, Pepíčku, volal na něj Vojta, bouchal přitom na okno, div se nevysypalo. Co seš? Pepíček došel k oknu a viděl rozpáleného Vojtu i ustrašený Aneščin obličej. Odemkni dveře. A proč? Zeptal se opatrně Pepíček. Babička nás tady zavřela, volala Aneška. Pepíček se podíval na klíč, na chvíli se zamyslel a pak řekl, já za to nemůžu, že vás babička zamkla. Ale Káně se musí vrátit na letiště, křičel Vojta, až se třásly tabulky v okně. Já poletím s Kánětem sám, prohlásil Pepíček a hned si začal zapínat svůj lehký kabátek. Pepíčku, to nesmíš, hrozil mu Vojta. Vždyť ty bys Káně rozbil, zlobila se Anežka. Ještě jsem nerozbil ani kolo, odpověděl důstojně Pepíček a šel ke Káněti. Neumíš s Kánětem lítat, vřískala za ním Anežka. Na kole jsem taky neuměl jezdit a teď umím, bručel si Pepíček sám pro sebe. Otevřel dvířka kabiny, vlezl dovnitř a posadil se na sedadlo. A taky se, Káněte, bojíš, křičel Vojta, až zčervenal. Pepíček to zaslechl, protože za sebou nezavřel dvířka kabiny. Bál jsem se, ale třeba se už nebojím, hučel Pepíček a pomalu sahal na řídící páku. Najednou s ní trhl a čekal, že Káně vyletí nahoru. Pro jistotu ještě mrkl na dveře, jestli jsou otevřené, kdyby se mu náhodou udělalo špatně a musel zase vylézt na podvozek. Ale Káně nahoru nevylétlo. Dokonce se ani nehnulo. Pepíček sáhl na jinou páku, ale Káně, jako kdyby chtělo na babiččině dvorku zůstat, nepohnulo ani jedinou vrtulí. Pepíček se chvilku s neposlušným letadelkem mořil, ale pak vylezl ven a šel k oknu vyjednávat s Vojtou. A vezmeš mě sebou? Vezmu. Kýval hlavou Vojta, div se o rám okna neúhodil do hlavy. Jen ať Pepíček nezdržuje. A taky mě naučíš lítat? Naučím, všechno tě naučím, sliboval Vojta. Pepíček konečně odemkl dveře a obě děti vyběhly ven. Kociánek jim zaštěkal na pozdrav a olízal Anežce nohy. Vojta skočil do letadélka a Pepíček se vmáčkl za něj. Než se zabouchly dveře, zavolal Pepíček na Anežku. Přivez kolo na naši zahradu! Já vím! Vykřikla Anežka, ale pak se musela schovat v babičině domku. Vrtule se roztočily, vál od nich silný vítr, Anežce odfukoval sukni a psovi přehazoval uši. Kociánkovi se to nelíbilo a proto u Aneštiných nohou tiše vil. Letadélko pomalu šplhalo do výšky, jako by lezlo po neviditelném žebříku. Za chvilku nebylo vidět a za další chvilku nebylo už ani slyšet. Ale to už na dvorek vběhla babička a za ní všichni sousedé, které se jí podařilo sehnat. Tady stálo,
zrovna uprostřed, ukazovala babička a prst se jí třásl. A kde je teď? To bylo letadélko Káně, řekla způsobně Aneška. Ale Vojta už s ním odletěl. Na letišti by Káně třeba hledali. Děvenko moje, vykřikla babička, která si teprve teď Anešky všimla. Vzala ji za ramínka a líbala na čelo. To je věc, žasli sousedé. Letadla přistávají na dvorcích jako holuby. To, aby se jeden bál, že mu nějaké z ničeho nic sedne na hlavu. Babičko, my ti přejeme k 70. hodně zdraví a maminka ti posílá bábovku a mák a taky kohoutka, vzpomněla si Aneška a podávala babičce dárky. Děti moje, řekla něžně babička a slzy jí tekly po tváři. Vy jste si vzpomněli na starou babičku. Pytlík máku, bábovku a kohoutka musím mu dát napít chudáčkovi. No jo, letadélko, teď už snad ani nic jiného nelétá, smáli se sousedé. Babičko, počkejte, zavolal na ní jeden ze sousedů. Když už jsme tady, tak vám taky blahopřejeme, ať se v Koníkleci dožijete nejméně 100 let. A všichni babičku obstoupili a podávali jí ruku. Kociánek do toho štěkal, nový babiččin kohoutek skřehotal, jen Pepičkovo kolo stálo u zdi bez hnutí. Na letadélko Káně si v té chvíli nikdo nevzpomněl.

0: Honzíkův sen. Večer bylo u babičky v Koníkovicích víc tmy než v Honzíkově domově ve městě. Kam se Honzík podíval, všude jí bylo plno. Na dvoře, v chlívku, v síni, v přední světnici, za oknem, pod stolem i za kamny. V kuchyni se jí Honzík nebál, vždyť tam svítila žárovka. Mimo to se kolem kamen točila babička a dědeček četl za stolem noviny. Honzíka tížilo pomyšlení, že bude v přední světnici spát sám. Jednu chvilku tam nahlédl a viděl, že tmy je v přední světnici opravdu hodně. Honzík do ní strčil hlavu, ale honem jí uškubl, aby se mu snad v černé tmě nestratila. V příhodné chvilce pustil do přední světnice Puňku a černého kocoura. Pes zalezl pod postel a lehl si tam. Kocour vyskočil na skříně a pohodlně se usadil. Dědeček s babičkou o nich nevěděli. Za chvíli vypravila babička Honzíka do postele, natřásla mu peřiny a kloučka do nich uložila. Koukala mu z nich jen čiperná hlava. Nebudeš se tu bát? Ptala se babička. Já se nebojím, odvětil Honzík a smál se do peřiny. Vždyť tu měl s sebou Puňťu i kocoura. A kuličku máš? Ptala se babička. Mám, odpověděl Honzík a otevřel dlaně. Krásná, barevná kulička na ní jasně svítila. To jistě brzy usneš, řekla babička, zhasla světlo a potichu odešla. Honzík chtěl zavřít oči, ale víčka mu nešla k sobě. Vypadalo to, jako by je od sebe odstrkovalo nějaké pérko. Honzík se tedy chvíli díval. Viděl jen tmu a to se mu nelíbilo. Proto se obrátil na druhý bok. Myslel si, že alespoň tam bude trochu světla, ale nebylo. I tam stála černá zeď tmy. Honzíkovi bylo smutno. Zavolal šeptem na Puňťu a myslel si, že pes mu taky šeptem odpoví. Ale kde pak Puňťa? Jak uslyšel Honzíka, ozval se nahlas. Blafl tak, že to bylo slyšet po celém domě. Puňťu uslyšel i dědeček a hned si pro něj přišel. Vytáhl ho spod postele a vyhnal ho na dvůr. Puňťa šel, jako když ho strká, stále se ohlížel a tiše kňučel. Ale co to bylo platné? Ven musel. Jdi hlídat na dvůr, tam je tvoje místo, řekl dědeček a rozhlížel se po přední světnici. Tak se stalo, že taky zahlédl kocourovi zářící oči. Kocoura vidět nebylo, ale oči mu svítily jako dvě lampičky. Zapomněl je zavřít a tím se prozradil. Ty jdi na půdu, poručil mu přísně dědeček a počkal, až se kocour ztratí. Ani kocourovi se nechtělo, ale co měl dělat? Tiše se skočil, protáhl se dveřmi a po žebříku se vyšplhal na půdu. Chvíli tam žalostně mňoukal, ale to už nikdo neslyšel. Dědeček se nakonec podíval na Honzíka. Zdálo se mu, že chlapec spí. Měl oči zavřené a pravidelně dýchal. Dědeček tedy tiše odešel a ještě chvilku bylo slyšet, jak šramutí v kuchyni. Pak se utišil i on. Honzík nespal. Ležel nehnutě v posteli jen proto, aby nemusel dědečkovi vysvětlovat, jak se k němu dostali Puňťa a kocour. Oči se mu zase otevřeli a Honzíkovi bylo smutno ještě víc než prvé. Vždyť v přední světnici nebyl už ani Puňťa, ani kocour. Honzík tam ležel úplně sám. Honzík si vzpomněl na tatínka a na maminku. Teprve teď cítil, jak je má rád. Co by za to dal, kdyby byli někde blízko? Jeho maminka je přece tak hodná. Všechno mu udělá a kdykoliv v noci Honzík zavolá, maminka hned přiběhne a ptá se, co chce. A teď je tak daleko, až v městě. Honzík se rozlítostnil a začal tiše volat.
1: Maminko, mami, mami.
0: Ale maminka nepřišla. Místo ní vklouzla do místnosti babička. Měla lehké spaní a slyšela v domě každý šelest. Uslyšela i Honzíka. Sedla si k němu na postel a řekla tiše: Honzíku, proč nespíš?
1: Babičko, vždyť já spím,
0: zašeptal Honzík.
1: Nechceš jít k nám do kuchyně?
0: Nabízela mu vlídně babička.
1: Nechci,
0: odmítl Honzík.
1: Tam usneš jedna, dvě,
0: přemlouvala ho babička.
1: Ale ne, odmítal vytrvale Honzík. Mně se tady spí dobře.
0: Přece se nebude stěhovat do kuchyně, aby si dědeček myslel, že se Honzík v noci bojí.
1: Kuličku máš?
0: Ptala se babička.
1: Mám,
0: odvětil Honzík a tiskl kuličku v dlani. Když babička odešla, Honzíkovi už nebylo tak smutno. Punťa poblafával pod oknem. Honzík tiskl kuličku a vzpomínal si, jak dnes odpoledne pouštěl draka. Myšlenky mu pobíhaly v hlavě čím dál pomaleji a Honzík konečně usnul. Ale drak neopustil Honzíka ani ve spaní. Honzík viděl sám sebe, jak stojí na velikém poli a drží provázek. Na jeho konci ve veliké výšce se houpal drak. Zdálo se, že je úplně spokojený. Náhle se stalo něco hrozného. Drakovi se utrhl ocas a plul sám a sám na vzdušných vlnách do cizích dálek. Nejprve vypadal jako bílá dešťovka a taky se tak kroutil. Pak to byl červíček, docela teninký a nakonec se ztratil i tenhle červík. Nebylo vidět už nic, jen vítr se honil pod mraky. Drak spadl dolů a uhodil se do hlavy, bez ocasu neuměl létat. Honzík začal natahovat moldánky a za chvíli už naříkal, bědoval, plakal a vzdychal. Slzy mu otevřely oči a Honzík se probudil. Do světnice vběhli dědeček s babičkou a bílé světlo uhodilo Honzíkovi do očí. Honzík je zavřel a bědoval dál.
1: Já chci dračí ocas,
0: volal nahlas. Dědeček s babičkou se na sebe podívali.
1: Cože to chce?
0: Ptal se dědeček.
1: Já nevím,
0: odpověděla babička a starostlivě se podívala na uplakaného Honzíka.
1: Já chci dračí ocas,
0: křičel Honzík a vzlikal dál.
1: Jaký dračí ocas?
0: Ptal se udíveně dědeček.
1: Něco se mu asi zdálo,
0: odpovídala babička a sáhla Honzíkovi na čelo. Bylo chladné, chlapec byl zdráv.
1: Nemáme žádný dračí ocas, Honzíku,
0: řekl dědeček a teprve teď ho Honzík uslyšel. Otevřel naplno oči, rozeznal dědečka a potom se podíval na babičku a poznal ji taky. Viděl peřinu, otevřel zaťatou pěst a tam se místo provázku objevila barevná kulička. Honzík už věděl, kde je a co se s ním děje.
1: Já jsem pouštěl draka,
0: vysvětloval dědečkovi.
1: Najednou se mu utrhl ocas a letěl a pořád letěl.
0: Honzík ještě vzlikl, ale tvář se mu už smála. Až uletěl, dodal dědeček a přívětivě se díval na svého uplakaného vnoučka. To se ti jenom zdálo, řekla mírně babička a hladila ho po zježených vlasech. Honzíkovi bylo přitom dobře, jako by ho hladila maminka. Mně se chce zase spát, prohlásil Honzík. A opravdu se mu už zavíraly oči.
1: Tak už spí, kloučku, spí,
0: šeptala babička a zhasla světlo. Dědeček tiše odešel na svou postel v kuchyni, ale babička zůstala sedět u Honzíka. Teprve, když slyšela, že Honzík spí, odešla taky. Honzík spal tvrdě a nezdálo se mu už nic.

0: Bylo jaro jako zvon, ale Vochomůrka zase dostal rýmu. Kýchal, až to s ním strkalo po světnici.
1: Na Vochomůrčí rýmu je nejlepší šípkový čaj, povídá Křemílek
0: a vypravil se k šípkovému keři.
1: Prosím tě, ty už chceš šípky, jenomže já teprve kvetu,
0: řekl keř, který kvetl jako celá zahrada. V každém šípkovém květu bydlela růženka a uklízela tam.
1: No jo, ale než všecko odkvete a uzraje, to se mi Vochomůrka zatím ukýchá,
0: staral se Křemílek.
1: Kdyby byl aspoň jeden šípek, docela by mi stačil.
0: V tom mu sluníčko zaťukalo zlatým prstem na rameno.
2: Já ti, Křemílku, pomůžu.
0: Udělalo si z dlaně trubičku, podívalo se na jeden šípkový květ a divy, divy, už tam nekvete květ, ale červená se zralý šípek a Křemílek už jen nastavil čepičku. Potom se vrátil do chaloupky a vařili čaj proti rýmě. Vařil Křemílek, Vochomůrka se jen díval, protože v sobě musel držet kýchnutí, aby nesfoukl plamen na ohništi. Z konvice už se kouřilo, když v tom někdo zaklepal na dveře. Byla to růženka, které udělalo sluníčko z květu šípek.
1: Co si myslíte? Povídá. Já teď nemám kde uklízet. Tak uklízej u nás v chaloupce,
0: chtěl říct Vochomůrka, jenže jak povolil zuby, vyletělo z něj kýchnutí. Všecko se zatřáslo, v kredenci se hrnečky rozehrály jako muzika, z bečky vyletěla mouka a u pece se rozkutálela polena. A najednou tam nebyla už ani konvice s čajem, ani růženka. Křemílek s Vochomůrkou chvíli smutně kroutili palcem a pak, že půjdou růženku hledat. Šli lesem, všude nakoukli, a růženka nikde. Na pasece Křemílek povídá.
1: Je tamhle v kapradí. Kouří se tam z konvice.
0: A hrnou se honem do kapradí, až se jim třesou lítka. Jenže z kapradí se to na ně mračí, z kapradí to na ně bručí.
3: Jen račte dál, rychle račte o dům dál.
0: On tam seděl jezevec Burdych a pouštěl z fajfky obláčky. Šli tedy dál a na druhé pasece došli k ostružinám. Křemílek povídá,
1: růženka je určitě tamhle v ostružinách, kouří se tam z konvice.
0: A on na plácku mezi ostružinami cvičí s kanónem brouk prskavec. Jezdí sem a tam, namíří si a vystřelí. Když uviděl Křemílka s Vochomůrkou, křikl na ně.
3: Jděte rychle pryč, sem se nesmí. Jestli mi tu Vochomůrko kýchneš, střelím do tebe z kanónu.
0: A tak šli rychle dál až na třetí paseku. Na té pasece byl rybník jako očko a kolem rostlo rákosí. A Křemílek povídá,
1: Vochomůrko, růženka je v rákosí, kouří se tam z konvice.
0: Jenže on tam vodník Kebule vařil v hrnečku mlhu. Sotva uviděl ty dva, rozkřikl se.
3: Jestli mi tu Vochomůrko kýchneš, utopím tě, brakaka.
0: A protože hrozil oběma rukama, nehlídal dobře hrneček a mlha mu přetekla. A Křemílek s Vochomůrkou zabloudili v té bílé mlze jako v černé noci. Bloudili napravo, bloudili nalevo, bloudili na všechny strany a volali na sebe.
4: Hola, holala,
0: volali holalala, volali holalalala. A v tom Křemílek na něco narazil. Když se líp podívali, Byla to jejich pařezová chaloupka.
1: Vidíš, tak dlouho jsme bloudili, až jsme zabloudili domů, povídá Křemílek. Jenže, co je nám to platné, když tu není růženka s konvicí čaje?
0: Vešli do světnice a růženka tam sedí u stolu, lije z konvice do hrnečku šípkový čaj a povídá:
1: to je dost, že jdete. Už jsem měla strach, aby to nevychladlo. A kde jsi byla, když jsme tě hledali? Řekl Křemílek.
0: Kde bych byla? Divila se růženka a nalila Vochomůrkovi plný hrneček šípkového čaje. Vochomůrka se napil a kýchl tak jemně, že od toho pod oknem vykvetl šípkový keř.
1: Je, to je ten můj,
0: zatleskala rukama růženka. Vyběhla z chaloupky a za chvíli už se otáčela ve svém novém šípkovém hospodářství.

Kopal jednou chudobný člověk u silnice příkopy. Jednou jel po té cestě sám král a zeptal se chudáka. Pověz mi, můj milý, kolik dostáváš denně za tuto těžkou práci? Nejjasnější králi, dostávám denně 3 groše. Král se podivil a zeptal se, jak může být za ty 3 groše živ? O, vaše jasnosti, kdyby jen být živ, to by bylo ještě dobré, ale já z těch 3 grošů první vracím, druhý půjčuji a sám žiji jenom z toho 3. Ale král nerozuměl, co to znamená, mnul si rukou čelo, rozmýšlel se, co a jak by to mohlo být, ale nevymyslel nic. Tak nakonec upřímně přiznal, že opravdu neví, co by to mohlo znamenat, ze 3 grošů i vracet, i půjčovat, i být živ. No, nejjasnější pane, povídá chudák, starám se o otce, už starého a bezmocného. Tomu vracím, protože mě vychoval. Ale starám se i o malého syna, tomu půjčuji, aby mi vrátil, až já zestárnu. Ze 3. groše jsem živ sám. Tak takhle to je, zaradoval se král. Vidíš, můj milý, mám doma 12 rádců a čím víc jim platím, tím víc si stěžují, že nemají z čeho žít. Teď jim dám tuhle hádanku, co jsi mi řekl. Ale kdyby se přišli vyptávat, tak jim neříkej, co to znamená, dokud nespatříš můj obraz. Když to dopověděl, daroval sedlákovi hrst dukátů a odešel domů.

Když se král vrátil na hrad, dal si předvolat těch 12 rádců. Vy, povídá jim, kteří z tolika peněz nemůžete být živi. V naší zemi je jeden člověk, který má na den jenom 3 groše a i z těch ještě jeden vrací, druhý půjčuje, z toho třetího je sám živ a přece poctivě. Teď, jestli jste moudří, mi řeknete, jak je to možné. Když mi to dopozítří neřeknete, dám vás všecky ze země vyhnat, abyste nejedli chleba zadarmo. Slavní rádcové se odebrali domů se svěšenými nosy a radili se, jak a kterak by to bylo. Každý chtěl být nejmoudřejší, ale na rozum prostého člověka byl každý z nich krátký. Minul den, míjel i druhý. Třetího rána měli předstoupit před krále a stále ještě nemohli přijít věci na kloub. V poslední chvíli jim někdo našeptal, kde by našli toho chudáka, ten, že jim nejspíše pomůže z kaše. I vyhledali ho hned všichni. Zle na něho dotírali prosbou i hrozbou, aby jim pověděl, jak je to s těmi 3 groši. Ale ten měl pro strach uděláno. Oznámil jim královský rozkaz a že jen kdyby mu ukázali králův obraz, mohlo by z toho zapršet. Jak pak ti my, rádcové, můžeme ukázat králův obraz, povídali. Vždyť král na naše slovo k tobě nepřijde a ty zase nesmíš k němu. Jen se dej k té odpovědi přimět nějak jinak. Když už ani tohle nesvedete, tak z toho mráčku bouřka nebude. Naslibovali mu hory doly, nanosili spoustu peněz. Už prý i bez královy milosti má být z čeho živ, tak ať jim tu věc vyjeví. Ale on nic. A když už se jim dost navysmíval, že si takový moudří páni nevědí rady, vytáhl tedy z kapsy jeden z těch dukátů, co mu král daroval, a řekl. Vidíte, tady je králův obraz. A tak vám můžu vyzradit, co chci. A prozradil jim hádanku. Třetího dne se pak rádcové snadno domlouvali s králem, až když jim chudák půjčil svůj rozum. Ale i král hned zavětřil, co v tom vězí. Dal zavolat chudáka a zeptal se ho. Řekni mi, jak to, že ty, jinak tak poctivý člověk, si se teď provinil proti mému královskému rozkazu? Neprovinil jsem se, nejjasnější králi, neboť jsem mlčel jako kámen, dokud jsem neuviděl váš věrný obraz. Tady ho mám, i vy sám jste mi ho daroval. A vytáhl dukát s královým obrazem a vyprávěl mu příhodu s těmi 12, i jak mu hrozili, i jak ho prosili, i jak ho obdarovávali dukáty, i co se jim navysmíval. Nu, odpověděl na to král, když jsi tak moudrý a máš víc rozumu než mých 12 rádců, nebudeš už kopat příkopy. Ale budeš jako velký pán žít na mém dvoře a zasedat v radě vedle mě. A vy, obrátil se k rádcům, nestydíte se? Co a jak teď s vámi? Nejen, že vám na penězích nepřidám, ale uberu vám ještě i z toho, co máte. Víckrát už nepřišli krále s penězi obtěžovat.

0: beránek se pásl u lesa a ovečka se pásla s ním.
1: Poslouchej, ovečko, ty máš dneska narozeniny, viď? Co by si spřála? Já bych si prosím přála botičky,
0: řekla ovečka.
1: No tak dobře, zajedeme do města pro botičky, rozhodl beránek.
0: Chtěl dojít domů pro kočárek, jenže u silnice číhali loupežníci. Stůj, zastoupili mu cestu.
1: Copak?
0: Nelekl se beránek. Honem pojď s námi, my jsme totiž loupežníci a musíme tě uloupit.
1: Vy jste mi ale hloupí loupežníci,
0: rozesmál se beránek.
1: Právě si jdu domů pro kočárek. Až se budu vracet, mohli byste mě uloupit i s kočárkem.
2: No jo, no, to je pravda, uznali loupežníci. Tak si jdi, ale koukej, ať si brzo zpátky.
0: Za nějakou chvíli jel beránek v kočárku pro ovečku a u silnice už na něj čekali loupežníci.
2: Stůj!
0: Vyskočili.
1: Copak?
0: Zase na to beránek.
2: Pojď honem s námi, povídali loupežníci. My jsme totiž tamti loupežníci a musíme tě i s kočárkem uloupit.
1: Vy jste ale opravdu hloupí loupežníci,
0: rozesmál se znovu beránek.
1: Právě totiž jedu pro ovečku. Až se budu vracet, mohli byste mě uloupit s kočárkem i s ovečkou.
2: No jo, to je pravda, řekli si loupežníci. No tak jeď, ale ať už si tu co by dup.
0: Za nějakou chvíli beránek s ovečkou jeli pro botičky a u silnice zase číhali loupežníci.
2: Stůj!
0: Vyskočili na beránka.
2: Honem, honem, pojeď s námi! Rozčilovali se. Musíme tě uloupit i s kočárkem, i s ovečkou.
1: Vy jste ale tak hloupí loupežníci. Právě jedu s ovečkou do města pro botičky, až se budu vracet. Mohli byste mě uloupit s kočárkem, ovečkou i botičkami?
2: No jo, to je pravda, uznali loupežníci. No tak teda jeď, ale ať si tady jedna, dvě.
0: Když ve městě koupili botičky, řekla ovečka smutně.
1: To je škoda, že tu nemám svoje zrcátko, abych se podívala, jak mi vlastně ty botičky sluší.
3: Ale nic z toho nedělej,
0: těšil jí beránek.
3: Tak pojedeme domů pro zrcátko, no.
0: Za nějakou chvíli vjeli do lesa a u silnice ještě číhali ti loupežníci.
2: Stůj!
1: Copak?
2: Honem, honem, pojeď s námi, domlouvali mu loupežníci. Musíme tě s ovečkou a botičkami přece uloupit.
1: Vy jste ale hloupí loupežníci. Právě jedu s ovečkou pro zrcátko. Až se budu vracet, mohli byste mě uloupit s kočárkem, ovečkou, botičkami a ještě se zrcátkem.
2: Jo, no to je tedy pravda, přiznali nakonec loupežníci. Ale nám už je tu dlouhá chvíle a máme taky hlad, tak si tedy pospěš a nikde se nezdržuj.
0: Když se ovečka doma podívala do zrcátka, zaradovala se.
1: To jsou ale moc hezké botičky.
0: Pak ale posmutnila.
1: Škoda ale, že nemám taky pentličku na krku. To by teprve byla krása.
3: No tak si z toho nic nedělej, těšil jí beránek. Zajedeme tedy ještě do města pro pentličku.
0: A znovu vjeli do lesa, kde číhali pořád ti loupežníci.
2: Stůj!
1: Copak?
2: No, tak už s námi pojď,
0: žadonili loupežníci. Rádi bychom tě už i s ovečkou, kočárkem, botičkami a zrcátkem uloupili.
1: Jenže já zrovna jedu s ovečkou do města pro pentličku. Až se budu vracet, tak byste mě mohli uloupit s kočárkem, ovečkou, botičkami, zrcátkem a pentličkou.
0: Tak si jeď, řekli už otráveně loupežníci. Ve městě koupili krásnou pentličku.
1: Je, to je ale opravdu škoda, že mi na pentličce nevisí ten zlatý zvonec, co mám doma na hřebíku. To by byla teprve krása.
0: Smutně pohlédla ovečka do zrcátka.
1: Nic z toho nedělej, vrátíme se domů pro zvoneček. Pojď.
0: A za nějakou chvíli vjeli do lesa a u silnice spali tři unavení loupežníci. Pak přijeli šťastně domů, ovečka si pověsila na pentličku zvonec a vydali se s beránkem na procházku.

0: Patříčku, cvrčku, to je ale pěkná muzika.
1: Z pěkného rádia pěkná muzika. Mám ovšem taky výbornou anténu, takže chytnu kdejakou stanici. Stačí otočit knoflíkem. No, tohle je příkladně Brundibárie.
0: Brundibárie.
1: Hrajou čmeláci, někdy se jim taky říkává Brundibáři, víš? Na samé basy, helikóny, tuby, fagoty a bombardóny. A hele, rosničky od rybníka Rožnberka si telegrafují. No ovšem, se žábami až někde v Africe u řeky Nilu.
0: A o čem?
1: O čem si už takové žáby mohou telegrafovat? Jestli je prý letos v módě brčálově zelená, nebo spíš taková do hněda.
2: Zde radiožurnál Kocourkov. Vysíláme na pravé angorské vlně. Populární zpěvačka Číča Mačka, vítězka soutěže o Zlatou myš, zaspívá novou písničku autorské dvojice Kocourek a Mourek.

0: Kanárské ostrovy. No, co pak to?
1: Kanáři se asi perou.
0: Že by se nám připletla nějaká falešná vlna do antény? Nebo že by se anténa přetrhla?
1: Tak to zpravte.

0: Ježku, zrovna jsem to přiradil Ferdovi. Ferdo, řekni, že smrkal na drát.
1: Ty, na ten, co se přetrhnul?
2: Co se přetrhlo?
1: No taková ta, no ta, anténa. No, povídal k motrc Vrček, že prý je natažená mezi pampeliškami.
0: Mezi pampe.
1: Ano, a je z toho moc nešťastný. A tak jsem povídala, že vy.
0: No co my? My nic, to samo se přetrhlo. Takový nějaký drát se přetrhne, ricpic jako nic, hotovo.
2: Nebylo to náhodou trochu jinak?
0: No možná.
3: Tak co pak bude s tím mým rádiem?
0: A hele, místo Cvrčánek, to máme dneska pěkně mistránku, že by dvámi popadnou housličky a hrájí a hrájí.
3: Jen to nezamlouvej.
0: No, pardon, mistránku, já.
3: Všelijací ničemové šplhají po pampeliškách.
0: I toto.
1: Jú, zrovna jste přece říkal.
0: Já, že něco říkal?
1: Ano, říkal jste, že jste šplhal na pampelišku.
0: To, že jsem říkal?
1: Ano. Cvrčánku.
0: Já za nic nemůžu, to samo.
3: Poslyš, pitlíku.
2: My vám tu anténu spravíme.
0: To je pro nás úplná maličkost.
2: Ale měl by se z pitlíku přiznat, jak se to vlastně stalo.
0: Měl bych, myslíš? Měl. No, skrátka, Cvrčolinku, šplhal jsem na tu pampelišku. Světové artistické číslo se předváděl. No a najednou vám ricpic.
2: Tak to má být. Vidíte, lidičkové. Když někdo něco provede, má se přiznat. Ale to vy určitě taky víte stejně dobře jako Brouk Pitlík.
3: Teda ty bys Pitlíku zasluhoval.
0: Pozor, Cvrndulinku, už se to začíná nějak lepšit. Slyšíte? To je hudba.
3: Tomu ty říkáš hudba? Tak se mi zdá, Pitlíku, že ničemu, ale vůbec ničemu nerozumíš, nic neznáš, nic nedovedeš.
0: Ale pardon!
3: Hele, ono to hraje.
0: No, a co jsem říkal?
2: Tak co?
3: Hraje to mravenče, hraje.
2: Já vám tu anténu ještě drobátko vylepšil. Hned si to vyzkoušíme.

0: muzika.
1: To budou cvrčkové. Tak nádherně hrají jenom cvrčkové.
2: No. Cvrčkové
1: a... Mlč, pitlíku, a poslouchej.
3: Haló. Zde rádio Stratosféra. Právě jsme vysílali zpěv Zlatých cvrčků. Následuje přestávka.
1: No prosím, neříkal jsem to? Cvrčkové? Takhle mi tedy rádio ještě nikdy nevyhrávalo. Pašák, mravenec, pašák.
2: To bylo pro nás maličkost.
1: Ty buď rád, pitlíku, že ti odpouštím ty tvoje neplechy. A tobě, Ferdo, moc krát děkuju. A víš co? Já ti taky zahraju. Tak pěkně, jako ti cvrčkové v rádiu sice hrát nedovedu, ale snad ti udělám radost.

jak se Pulic a Bubáček vyučili. Léta ubíhala jako voda v řece a třem našim kamarádům plynuli dni v samých hrách a dětských radovánkách. Ani se nenadáli a nastal čas, kdy opustili svou milou sislovskou školu navždy. Vašík, Pulec i Bubáček v jednom roce. Vašíka vzal pan otec hned do učení na mlynářství, ale Pulec a Bubáček ještě nějaký čas užívali volných chvilek k provádění všelijakých rozpustilých kousků ve mlýně, v rybníce i v lesích na koženém vrchu. Ve mlýně však už je paní máma tu zaráda neviděla. Říkávala, že zbytečně ruší Vašíka v práci a radila Hastrmanovi i Strašidlu, aby také oni už své kluky přidrželi k nějaké rozumné práci.

0: práci. To konečně uznal Brčál a dal půlce do učení kšefci Barešovi, aby se naučil šít dobré boty. Jak je vám snad známo, milé děti, šijí si hastrmani sami botičky do sucha i do vodičky a pracují nejraději při plném měsíčním světle, aby na tu práci dobře viděli. Sedávají přitom na stavidle, na staré vrbě nebo na topole a zpívají si svoji hastrmanskou písničku Sviť měsíčku sviť, ať mi šije nit. S tím učením však bylo mnoho mrzutostí. Pulec špatně zvykal přísné kázni svého mistra a sedění v dusné světnici na suché vrbě. A teď si, milé děti, nemyslete, že jsem se nějak spletl. Opravdu tam seděl na vysoké staré vrbě uprostřed ševcovské dílny a skoro až u samého stropu. Starý Brčál nechtěl, aby Pulec jako jiní učedníci seděl na ševcovské třínožce a vymohl si na mistru Barešovi, aby Pulce zvykal pracovat na vysoké vrbě, jak to všichni hastrmani odpradávna činí. Švec Bareš se takovému zařízení bránil, dlouho nechtěl o tom ani slyšet, ale pak si předsedal říci a udělal to Brčálovi kvůli. Sehnal někde velkou vrbu a tu mu soused mistr Truhlář připevnil k podlaze, aby se snad někdy i s Pulcem nezvrátila. Brčálovi se to velmi zamlouvalo, ale švec Bareš se často rozlobil, když musel po žebříčku vylézt na vysokou vrbu, aby se přece jako mistr přesvědčil, zdali Pulec dobře koná uloženou práci, a nebo když ho chtěl pohladit za ušima za nějakou rozpustilost. No, to bývalo dosti často a Pulcovi se to moc nelíbilo. Smutně si vzpomínal na bývalé zlaté časy a na prožitá dobrodružství s kamarády. Těžko zvykal na celodenní pobyt v uzavřené místnosti, ale takový je už život a strašidla i hastrmani se musí učit, aby to i oni někam slavně dotáhli. Proto ještě po večeři doma učil Brčál Pulce různým hastrmanským kouzlům a čarodějným kouskům, které hastrmani nutně k živobytí potřebují. Jak víte, dovedou se hastrmani snadno změnit v koně, v kohouta i ve pře a snad ve všecko, v co chtějí, mimo holuba. A tomu se už také musí hastrmánek učit od malička, aby se to řádně naučil a nedělal tatínkovi někdy po světě ostudu. Ale Pulec byl moc velký neposeda a nedával si pozor ani při učení tak zajímavém. Proto vždycky všecko zmotal a nikdy řádně nepochopil, co mu starý Brčál vykládal. No, pak to ovšem také podle toho dopadlo. Učili se tři měsíčku na travnaté hrázi mezi staletými olšemi a topolí a tu měsíc vydával věci, že se někdy smíchy na obloze i zakymácel. Viděl, že starý Brčál řádně všecko klukovi ukázal i vysvětlil, že se před ním bezvadně proměnil v koně a hned zase v hastrmana. Ale když to po něm zkusil Pulec, tak vždycky mělo nějakou chybu a kůň to byl jen na polovici. Buď to byl kůň jenom zpředu a vzadu bylo půl kluka se záplatovanými kalhotami, anebo zadek koně a vpředu stál na rukou Pulec. A není proto divu, že starý Brčál přitom láteříval, že se to tichou nocí rozléhalo až dolů ke starému mlýnu. Kádal synka pro nedbalost, no a ten zase fňukal, proč ho otec nenaučí změnit se v motocykl nebo koloběžku. Starý mulisák se div nerozsypal smíchy, když někdy přilétl na návštěvu a pozoroval, jak se Pulec tuží. Když potom šel Pulec spát a Molisák byl s Hastrmanem o samotě, tomu radil, aby kluka těmi kejklemi už nemořil a raději ho zaučoval praktickým věcem, jak to nynější svět žádá. Povídal mu, aby Pulce poslal do moderní hospodářské školy, kde by se řádně vzdělal a vyučil modernímu rybníkářství. A sliboval mu, že by se pak Pulec na jeho přímluvu u hraběnky Truc Hanzlové mohl stát porybným v tom velikém rybníku v Lelkách Kozodojích. No, to se konečně i Brčálovi zalíbilo a když se nadobro přesvědčil, že z Pulce už opravdu nebude pořádný Hastrman, poslechl Molisáka a kluka poslal do školy. Je vidět, že Molisák měl pro Brčála rad plné nůše, ale svého synka stále ještě nechal prohánět se v lesích se všelijakou divnou žouželí. Však na to už i tetka Bouťačka často hubovala, že takový klacek by se už dávno měl také učit strašit. Ale Molisák se přitom jen uškliboval. Jak jsem vám už řekl, tetka sama často Molisáka na šmejkalce ve strašení zastala, když byl nemocen, nebo někdy z večera, když se mu ještě nechtělo odejít z útulné kuchyně sislovského mlýna. A proto myslela, že má také trochu práva mluvit do Molisákových rodinných záležitostí. Ale věřte, že strašení tetky Bouďačky nikdy za mnoho nestálo. Často v strašidlácké kanceláři usnula a nechala projít pozdní chodce šmejkalkou bez vystrašení. A nebo se s takovým člověkem dala do řeči a zapomněla ho postrašit. A když si na svoji povinnost vzpomněla, byl ten člověk už, už Bůh ví kde. Přitom se tetka domýšlivá domnívala, že by se Molisák už bez ní při strašení neobešel. Jednou se Molisák ve mlýně trochu více zapovídal a na strašení nadobro zapomněl. A tu, když byl zrovna v nejlepším povídání, vrazila do mlýnské kuchyně tetka jako velká voda a hned spustila sotva dveře, otevřela.
1: No a tento noc, kdo bude dneska strašit, pane šéf, a? Já holečku dneska strašit nemůžu, stůně mi koza, je chudák celá bledá. A to snad ani na mě nebudete žádat, abych jí tam chudinku nechala samotnou. Tak se pěkně seberte a běžte si sám na šmejkalku strašit, ať tam tudy lidi nechodí jen tak zadarmo.
0: Není proto divu, že se tehdy Molisák pořádně rozlobil a rozhodl, že se Bubáček chtěj nechtěj musí už také učit strašit. Bubáčkovi se však tuze nechtělo. On myslel, že si bude věčně hrát a prohánět se na koštěti v noci nad koženým vrchem. Ale starý Molisák byl pevně rozhodnut, že už těm dětským hrám musí být jednou konec. A tak se stalo, že jednou ani se nenadál a chtěj nechtěj musel jít Bubáček sám na šmejkalku strašit. A tu musím prozradit, ačkoliv je to skoro k neuvěření, že se Bubáček tu první noc na šmejkalce velmi bál. Tak se bál, že neseděl ani v otcově strašidlácké kanceláři, aby odtamtud podle potřeby vycházel kolem jdoucí strašit, ale usedl si hned na pokraji smutného údolí a tam chudák brečel. A tu musím popravdě říci, že starý Molisák udělal také velkou chybu. Každý uzná, že měl přece snad aspoň zpočátku brát Bubáčka sebou a pomalu ho zvykat na tu smutnou samotu a ne se jít hned tu první noc k Brčálovi chlubit, jaké má už v synovi zastání. A tak zatímco Molisák s Brčálem na hrázi rybníka klábosili, třásl se Bubáček pod starým dubem strachy a s hrůzou očekával, kdy ho přepadne nějaké cizí strašidlo. A jak se proto chudák malý zaradoval, když tam za ním asi v 10 hodin přišla tetka Boudačka.
1: Ej, teď jsem to věděla, že tu budeš sedět sám jako zmoklá slepice, spustila tetka soucitně. Starý, jen když si tam někde brblá s Hastrmanem nebo ve mlejně a už si jistě myslí, že to všecko za něj zastaneš. No, tohle všecko já mu zítra povím. Ale dnes už se s tím nedá nic dělat, tak pojď, pojď a udělej, co táta poručil. Já tu s tebou přes půlnoc zůstanu a pak už na to moc ani nezáleží. Můžeš si zasednout k tomu dubu.
0: No to víte, že Bubáček z toho měl velkou radost a uklidnil se, když mu tetka řekla, že s ním bude na Šmejkalce první noc, aby se mu tam nestýskalo. Pak ho tetka vzala sebou do Mulisákovy strašidlácké kanceláře a tam mu nejprve ukázala, jak se správně straší. Učila ho spouštět meluzínu, aby se jí zbytečně mnoho nespotřebovalo. Skučením zesilovat vichřici a zase to všechno tak rázem stišit, aby po údolí bylo takové podivné ticho. Učila ho, aby z dálky už poznával chodce, že se blíží a potom v pravý čas na něho vybafnout. A nežli se vzpamatuje, udělat na něj bu bu bu bu bu bu. A hned zase zmizet, aby postrašený ani nepoznal, že to udělal Bubáček, ale aby potom lidem říkal, něco vám tam na mě vyskočilo a řádně mě to vystrašilo. Dříve mu však sama ukázala, jak se všechno správně dělá. Navedla ho, aby kousek cesty poodešel a pak, aby se zase vracel jako obyčejný noční chodec. A tu ho tetka řádně vystrašila podle způsobu svého šéfa Mulisáka. A potom k tomu měla ještě výklad, co se má a co se nemá dělat, aby účinek byl strašný, ale přitom solidní. Potom zase tetka dělala nočního chodce a Bubáček ji zkusil správně postrašit. A tu nutno říci, že zpočátku to klukovi šlo špatně, že tetka Boudačka se tam s ním hodně nazlobila.
1: To si kluku nešikovná líp strašil, když si byl docela malý škvrně. To se nesmíš stydět a taky se nesmíš kluku bát. Lidé musí mít přece z tebe opravdický strach a ne, aby si dělali z tebe kašpary. Dej si na tom přece trochu záležet. Když dovedeš dělat všelijaké uličnictví, tak se taky hleď pořádně naučí tomu, co tě bude jednou živit.
0: Tak učila tetka Bubáčka na Šmejkalce strašit až do 1 hodiny a potom se šli oba vyspat. Druhého dne si opravdu tetka došla na starého Mulisáka a bez dlouhých okolků mu přímo řekla, že by mu snad patřilo, aby on sám Bubáčka zaučoval. Ale Mulisák ji odbil. Nedělejte mi, tetko, z kluka nějakého jelimánka, jen ať si kluk zvyká na naše tvrdé strašidlácké živobytí v horku, mrazu, ve psotě i slotě. Vždyť strašidlo není, milá tetko, holič nebo krejčí. To si nesmí najmout někde teplej krám a tam pohodlně čekat, až si lidi sami prostrašení přijdou. Aha, máme, milá zlatá, těžké živobytí. A proto si kluk už od malička musí na ně zvykat, tak jako já jsem musel. Mně nebylo ještě ani 17 let, a už mi táta dal na záda ranec odložených strašidláckých krámů a marš, kluku, sám do světa se živit. Ale to je těžký vám to tady vykládat. To bylo už za onoho času před mnoha stylety a tenkrát byla strašidla i lidi ze železa a ne jako nenčkon tvaroh, kaše a limonáda. Bobáček si tedy musel na šmejkalce zvykat sám a sám. Bylo mu tam chudákovi velmi smutno, ale dobrosrdečné tetky a strýcové z okolních vesnic sotvaže se dozvěděli, že Bobáček už sám musí na šmejkalce strašit, schválně tam tudy chodili a vždycky dělali, jako by se byli hodně polekali, to aby mu udělali radost. Tetka Frantačka šla tamtudy jednou pozdě večer ze třembláta a když Bobáček na ní z nenadání zamumlal bu bu bu bu, schválně uskočila z pěšiny až na palouk a ustrašeně vykřikla futajksl, tajfujksl, to jsem se lekla. Až se mi všecky nohy třesou, to musí vejít. Tady nějaký nový strašidlo, že tak správně straší. Pak dělala, jako by Bobáčka teprv poznala a hned ho začala zase chválit. A to seš ty, Bobáčku, a to se na kluka podívejme, takovej skrček a on už straší skoro jako starý mulisák. To se Bobáčkovi velmi líbilo. A pomalu se přestával na šmejkalce bát. Už tam vydržel celé noci až do raního šera. Ale jednou se mu přihodilo, že odtud utekl sotva 11. odbyla. To šel tamtudy pan táta Hobzík, čtverák známý po celém okolí, a ten vykřikl, jedej lidi strašidlo! Tak doopravdy, že se Bobáček sám polekal a dal se před pantátou na útěk. No to se ví, že za to dostal od tatínka a před kluky se nesměl dlouho ani ukázat. Tam také jednou dostal chuť na šťavnaté švestky, kterých bylo plno na blízké Karhanově aleji. Došel si tam na ně, ale Karhan tam té noci zrovna hlídal a Bobáčka chytil. Přetáhl jej za to párkrát řádně řemenem a když Bobáček potom upaloval šobrovou strží na šmejkalku, křičel za ním rozlobeně, ať už tě tu kluku milionská víckrát neuvidím, tam si hleď svýho strašení, ať z tebe jednou něco je a táta ať na tebe nevyhazuje zbytečné peníze. A jestli tě tu ještě jednou chytím na švestkách, tak tě bez milosti zavřu do prasečího chlípku. To se však už nestalo a Bobáček si počal poznenáhlu víc a víc hledět strašení, až z něho tatík opravdu začínal mít radost. Za 3 léta se naučil už tak dobře strašit, že mu tatík směle mohl dát jako mistr za vyučenou a po starém zvyku ho poslat na zkušenou do světa. A tak šel Bobáček na vandr, aby poznal, jak se v jiných zemích straší a také proto, aby se naučil lepším způsobům.

0: jak si rákosníček nevysloužil hvězdu. U rybníka Brčálníka je každý večer trochu jiný. Někdy bývá zamračený, jindy krásný, občas dokonce nádherný. Stává se to ale málo kdy. Jenom když je nebe plné hvězd a když všechny se zrcadlí na vodní hladině.
1: To je, panečku, podívaná, pochvaloval si rákosníček. Tohle snad už není Brčálník, ale pohádkový hvězdný rybník. Je, alespoň jednu, jedinou takovou hvězdičku si musím určitě obstarat. Ovšem, tu opravdovou, tu z té hvězdné parády nade mnou.
0: Na nic už nečekal a začal se připravovat na dlouhou cestu. Mezi stromy sebral javorové semínko, které vypadá jako vrtule, zastrčil si je do vlasů a čekal, až ho roztočí vítr. Z hráze odstartoval rychleji než vrtulník a vznášel se k obloze. Všude bylo hvězd a hvězdiček, až skřítkovi oči přecházely. Některé svítily jen jako svatojánské mušky, jiné zářily víc než nebeský maják. Mnohé byly jasné jako křišťál, další připomínaly lesklý stříbrňák, ostatní zase ohnivou kytici. Byly tam hvězdy, létavice a stálice, komety i celé hvězdokupy. Rákosníčko vyšla z toho hlava kolem a tak ani pořádně nevěděl, jak na té hvězdné pláni přistál. Mezi nebeským dalekohledem a váhami stál nebeský hvězdář s dlouhými vousy a vlídně skřítka rákosníčka pozdravil. Tak tě tady pěkně vítám, povídal. A jak tak koukám, vidím, že máš nějaké přání.
1: To mám, přiznal se rákosníček. Nebylo by, prosím, možné získat jednu takovou pěknou hvězdičku?
0: Copak možné by to bylo, souhlasil hvězdář. Ovšem, jen když si ji zasloužíš. Tady budeš hezky přebírat hvězdy. Ty těžké dávej na velkou hromadu a lehké zase na hromádečku. Když najdeš hvězdu lehounkou jako vločku a viditelnou jen támhletím nebeským dalekohledem, tak tu si můžeš nechat jako výslušku.
2: No a já si zatím trošku zdřímnu.
1: To jo, no. Pořád žádná lehoučka a zase žádná malička,
0: brůčel rákosníček a pokukoval přitom po nebeském hvězdáři, který mezitím usnul.
1: Teď by to asi chtělo trošku ošulit,
0: uvažoval rákosníček.
1: Protože na mě zrovna přišla nějaká lenost.
0: A hned začal vymýšlet, jak na to.
1: Kdyby z nějaké hvězdičky kousek ubylo, povídal si, hned by přece byla o moc lehčí, což se ovšem musí okamžitě, ale opravdu okamžitě, vyzkoušet.
0: Vybral si k tomu dvě nejmenší hvězdy a začal je o sebe všelijak otloukat. Jenomže z nich neodletěl ani drobeček a neodlomil se ani kousíček.
3: Řekl jsem vysloužit, ne vyšvindlovat, ozval se najednou hvězdář, který spal jen tak na půl oka a všechno viděl.
1: Ano, prosím, ano, už zase vážím.
0: Honem se omlouval Skřítek a znovu začal vážit hvězdu za hvězdou.
1: Žádná maličká.
0: Ubíral na hlase i na práci, až přestal docela.
1: Tak, teď by to snad šlo s tím podfukem. Ovšem samozřejmě docela malým.
0: Aby hvězdičku při vážení nadlehčil, podložil jí obláčkem lehkým jako pápěří a váhy hned ukazovaly, že je teď lehonká, jak potřeboval. Nebeského hvězdáře ale neošidil. Kdepak, smál se ten vševědoucí dědeček. Tak, lacino, si k výslužce nepomůžeš. Skřítek dělal, jako když neslyší, ale bylo mu hanba. Ze samých rozpaků začal proto nakukovat do nebeského dalekohledu. Podíval se napravo a nalevo, dolů i nahoru a nevěřil svým očím.
1: Když koukám tamhle, divil se, vidím moc velkou hvězdu. Když ale dalekohled otočím, je z ní tak maličká hvězdička, že ji pochopitelně ani vážit nemusím. Aha, on asi obrácený dalekohled také obráceně ukazuje. A místo, aby zvětšoval, zmenšuje,
0: rozumoval Rákosníček.
1: A to se mě náhodou moc hodí.
0: Dlouho nepřemýšlel a schoval si tu hvězdičku za tričko. Nebeský hvězdář ale všechno viděl, protože je vševidoucí. A protože je také vševědoucí, věděl, že na to Skřítek doplatí. Rákosníček měl najednou co dělat, aby se udržel na nohou. Hvězdička přece jenom vážila svoje a ta tíha ho stáhla z oblohy dolů. Letěl tak rychle, že za ním zůstala ohnivá čára a vypadalo to, jako když s ním padá do rybníka brčálníka hvězda. Ale protože si ji poctivě nevysloužil, proměnila se ve stříbrné vlnky. V nich se pak každý večer objevovaly hvězdy, kterým lidé říkají váhy, aby spravedlivě vážili každému, co mu patří. I Rákosníčkovi.

0: Pan učitel se žení. Rybník pod hradem zamrzl.
1: Na tom by nebylo tak dalece nic divného, neboť zamrzly též ostatní rybníky. A dokonce i na Sázavě byl škraloup tenkého ledu.
0: Ale podhraďák byl rybník se spoustou ryb a v létě býval doslova obležen rybáři, kteří velice bojovně vystupovali proti každému, kdo by se tu chtěl koupat nebo dokonce jezdit na loďce.
2: Máte Sázavu.
3: Máte Sázavu.
2: A čtyři další rybníky. Sem nám nelezte. A nekazte nám ulovky.
1: Podhraďák se rybami opravdu hemžil a členové rybářského spolku si libovali.
0: Jenomže teď byl na rybníku led, venku mrzlo jen praštělo a rybáři vysedávali u kamen v hospodě.
1: Marně k ním promlouval učitel Pěnička zvýšeným hlasem.
4: Pozlište, drazí páni rybáři, každý žák přírodopisného kroužku vám potvrdí, že ryby pod ledem nemají dostatek kyslíku. Bylo by třeba vzít sochory, sekiry a prosekat pořádnou díru. No a kdo jiný by ji měl vysekat, když ne rybáři? Já apeluji na vás, pánové. Je nebezpečí, že ryby jaksi uhynou.
2: Ale neuhynou, pane učiteli. Neuhynou.
3: To neuhynou.
2: Loni jsme nesekali a řekni.
3: No, neuhynuli.
2: No.
4: Ale pánové, loni téměř nemrzlo a ledová přikrývka na rybníci nebyla souvislá, ale nyní je však zcela jiná situace.
2: Dejte si s námi grog, pan učitel. A pojďte se bavit o něčem jiném.
3: Pojďte, pane učiteli, ale pohádky si vykládejte dětem ve škole. A nám s tím dejte svatý pokoj. Co?
2: Jestli si vážně nemyslíte, že nás vyženete do takové zimy.
0: Pan učitel se ještě chvíli pokoušel je přesvědčit, ale neuspěl.
1: Rybářům se do práce nechtělo a to bylo pro celou věc rozhodující.
0: Pan učitel si vzal z věšáku zimník a klobouk, změřil si lenochy pohledem plným výčitek a smutně odešel.
1: O marné snaze učitele Pěničky se doslechli také žáci Kopito
0: a Mňouk.
5: S tím by se mělo něco dělat, Mňouku. Jestli to nevezmeme do ruky my, tak příští rok nebude v podhraďáku ani rybička.
6: No jo, Kopito, ale jak to chceš vzít do ruky? Když je někdo tak líný jako naši rybáři, tak se s tím nedá vůbec nic dělat.
5: Tak si na to troufneme sami. Vysekat pořádnou díru přece dokážeme.
6: No což o to, díra sem, díra tam? Jenom nevím, jestli je správné dělat za nějaké lenochy, kteří se válejí u kamen a v létě budou chtít chytat.
5: To je jen jedna stránka věci. A co se jí týče, máš určitě pravdu. Ale mně nejde o rybáře, nýbrž o ryby. Co pak ty chudinky mohou za to, že se o ně nikdo nestará? A já ti řeknu, že už je nejvyšší čas zasáhnout. Jak se ryby zvednou ode dna, je konec.
6: Dobře, tak tedy zasáhneme. Jen co se trochu setmí, půjdeme k podhraďáku, já vezmu sekiru...
5: A já si od tatínka půjčím sochor. Sejdeme se asi tak v půl páté.
0: A taky se sešli. Bez dlouhých řečí zamířili k podhraďáku, na jehož zamrzlé hladině ležel sníh.
1: Pouze na malém kousku přímo pod hradem bylo zameteno.
0: Žáci věděli, že tady slečna Anděla, dcera kastelána Štětky, pravidelně zkouší dvojité skoky a piruety.
1: Na mistrní světa už to asi nedotáhne, ale bruslí docela pěkně.
0: Žáci Kopito a Mňouk se bez meškání pustili do práce.
1: Pochopitelně na opačném konci rybníka.
0: Nebylo to nic snadného, neboť led už byl tak silný, že by po něm mohla bez obav přijet tanková divize.
5: Pane jo, to je fuška.
6: No, skoro se nedivím těm rybářům, že raději sedí v hospodě. Ty ryby by nám měly být na dosmrti vděčné a měly by k nám připlavat na zavolání.
5: Žrát z ruky by nám měly, ale u ryb se vděku nedočkáš. Jsou to jen primitivní živočichové.
6: No, u některých lidí se taky vděku nedočkáš. Vzpomeň si, kolikrát my jsme to mysleli dobře a jak to nakonec dopadlo.
5: A to lidi nejsou primitivní živočichové. Ale mně se zdá, že moc mluvíme a málo děláme.
0: To ovšem nebyla pravda. Žáci pracovali s nevšedním úsilím a za nějakou chvíli bylo jejich dílo korunováno úspěchem.
1: Led byl proražen a voda se vyhrnula na sněhovou pokrývku.
0: Žáci vytahali z vody ledové kry a pohodili je opodál. Pak si zálibně prohlíželi své dílo.
5: Jsme přece jenom kanóni. Tohle je díra, jak se patří.
6: Mňouk doslova tancoval kolem radostí. No jo, kopito, povedlo se, povedlo se!
1: Ale pak už bylo nutno vzít nářadí a odejít domů.
6: Bylo by také pošetilé chtít u díry přenocovat.
1: Odcházeli plní uspokojení z dobrého skutku a vůbec už nelitovali námahy, kterou museli vynaložit.
6: Kopito a Mňouk nemohli tušit, co bude následovat.
1: Když pan učitel Pěnička viděl, že přesvědčování lenivých rybářů k ničemu nevede, dlouho bojoval sám se sebou, až se konečně rozhodl.
6: Krátce po 9. hodině večerní se teple oblékl, vzal do ruky sekiru a vyšel do mrazu.
1: Dlouhými kroky směřoval k rybníku, kde hodlal vysekat alespoň malý otvor.
6: Samozřejmě, že v duchu spílal rybářům slovy, na jaká vychovatel mládeže nemá ani pomyslet, ale uznejme, že plným právem.
1: Pan učitel došel k podhraďáku a vstoupil na led.
6: Nešťastnou náhodou ale vkročil právě na ta místa, kde před několika hodinami vysekali díru žáci Kopito a Mňouk.
1: Tenký škraloup ledu zachrastil. Prolomil se. A pan učitel leknutím vyjekl.
3: Sakra!
1: Spadl do vody a počal tonout.
3: Pomoc! Pomoc!
1: Křičel a snažil se zachytit okraje ledu.
3: Pomoc!
1: Konečně se mu podařilo najít oporu.
6: Zachytil se špičkami prstů silnějšího ledu při okraji, ale vysoukat vzhůru se nemohl.
1: Zimník a veškeré šatstvo nasáklo vodou a stěžklo.
6: Marně se pan učitel snažil vytáhnout na led. Musel setrvat pokrk v ledové vodě a nadále volat o pomoc.
3: Pomoc! Pomoc!
1: Ta se však nedostavovala. Městečko bylo daleko a u kastelánů se dívali na televizi.
3: Pomoc! Pomoc!
1: Chraptěl pan učitel a ruce mu zvolna přimrzaly k ledu.
3: Pomoc!
1: Už se pomalu loučil se životem, neboť i kolem jeho těla začala voda tuhnout v led.
6: Když se v kastelánském domku otevřely dveře, to krásná slečna Anděla vyšla na večerní trénink.
1: Televizní program ji přestal bavit a tak si řekla, že si ještě několikrát zkusí dvojtrojkový paragraf.
6: Z toho úmyslu ovšem sešlo, neboť záchrana tonoucích má přednost před krasobruslením.
1: Slečna Anděla spatřila vyčerpaného učitele Pěničku, který už ztrácel vědomí a rychle zavolala otce.
7: Tati, někdo se topí!
8: Maria, nemůžete počkat, za chvíli bude konec druhé třetiny.
7: Rychle! Rychle, rychle! Záleží na každé vteřině.
6: Kastelán Štětka tedy vyběhl.
1: Vyběhla i paní Kastelánová.
6: A oba spěchali na pomoc nešťastnému pedagogovi.
1: Vytáhli ho nahoru a dopravili ke kamnům do kastelánského domku.
6: Pan učitel omdlel jako špalek a krátce na to dostal pořádnou horečku.
1: Bylo nutné ho okamžitě uložit do postele a zavolat doktora.
6: Vyklubal se z toho pořádný zápal plic a pan učitel Pěnička zůstal u kastelánu ležet plných 14 dní.
1: Nevedlo se mu špatně. Slečna Anděla nechala krasobruslení a věnovala panu učiteli tak nevšední péči, že ho to až dojímalo.
9: Slečno Andělko, vy jste tak jaksi hodná a milá. Já si to od vás nezasloužím.
1: Slečna Andělka se začervenala.
6: A to bylo tak výmluvné, že jí pedagog rozechvělým hlasem požádal o ruku.
9: Chcete si mě jaksi vzít?
1: Andělka souhlasila. Ano, chci.
6: Souhlasil i kastelán Štětka s Chotí.
1: A tak se připravovala veliká svatba.
6: Pak se pan učitel Pěnička dozvěděl, že díru, do níž spadl, vysekali Kopito a Mňouk. Zavolal si je a pravil.
4: Jej, milí žáci, váš čin si zasluhuje uznání. Nelitovali jste tělesné námahy, abyste zachránili ryby, které, jak víme, jsou součástí vodní fauny. Navíc jste se svým činem, chlapci, zasloužili o mé životní štěstí. No, tak a proto vás zvu oficiálně na svou svatbu.
1: Žáci se pochopitelně s radostí dostavili. Kopyto přinesl jako svatební dar stará železa na lišku.
0: A Mňouk obdaroval novomanžele myslivickým kloboukem po dědečkovi. Pan učitel měl nesmírnou radost a řekl, že si těchto darů bude vážit.
1: Jenže po chvíli se do želez místo lišky chytil podnapilý kastelán
0: a zamašili u klobouku byla nalezena kolonie molů, takže dary musely být rychle odstraněny.
1: Přesto svatba na oba žáky hluboce zapůsobila a zejména Kopyto vzdychal.
7: To je tak krásné, když má člověk bytost, která ho miluje.
0: Mňouk mu to rozmlouval ale marně. Po několika dnech dostoupila krize vrcholu.
1: Kopyto stále častěji hovořil o samotě se Zuzanou Dolejškovou.
0: A bylo víc jasné, že to není jenom tak. Už to nebyl ten Kopyto jako dřív. Tvářil se vážně a jeho zájem o dobrodružství ochabl. Co se to s tebou děje, Kopyto? To s tou holkou chceš chodit nebo co?
1: Kopyto pokrčil rameny. No a nemám snad na to léta? Lojza Hájek chodí s Bělou Jíkavcovou už dlouho, od 6. třídy.
0: Hájek je budíš k ničemu a na nic jiného se nevzmůže. Kdyby měl tvou odvahu, fantazii, detektivní mozek a já nevím co ještě, tak by na holky neměl čas.
1: Milí příteli, každý muž jednou pozná, že je na čase přestat s mladickými nerozvážnostmi a usadit se. S tím se nedá nic dělat, Mňouku.
0: Tak to je tedy vážné. Ty jsi to, kamaráde, dopracoval.
1: Kopyto neodpověděl a vydal se mezi lavicemi k Zuzaně Dolejškové, která svačila Romadur. Zamilovaně na ní pohlédl a ona jeho pohled opětovala. Pak se zvedla a celá zardělá odcházela s Kopytem na chodbu.
0: Mňouk pochopil, že se bude jednat o něčem důležitém a tak se nenápadně vytratil za nimi. Ne nadarmo špehoval řadu zločinců a podezřelých individuí. Prodral se mezi procházejícími se žáky až do těsné blízkosti Kopyta a Zuzany, aniž byl spatřen. Nastražil uši, aby mu neuniklo jediné slůvko.
1: Na cestě směrem k Trenčicům postavili kluci sněhuláka.
0: Slyšel šeptat Kopyta.
1: A tam na tebe, Zuzanko, počkám. Ve 3 hodiny. Ty přijď o něco později, aby nás neviděli spolu a nebyli z toho řeči. Budeš si to pamatovat? Jo, asi v 3:45 u sněhuláka. Prima. A teď ahoj, ať se o nás moc nemluví. Ahoj. Špitla Zuzana a vracela se do hlučící třídy.
0: Mňouk věděl to, co potřeboval. Kopyto se chystal dovršit svou zradu a místo mužných hrdinských činů se hodlal věnovat ženám. To se musí překazit. Krátce na to se přitočil ke Kopytovi. Kopyto, co bys řekl tomu, kdybychom šli odpoledne chytat vrány? Asi tak ve 3.
7: S Kopytem to trhlo. Víš, já nemám dneska čas. Fakticky, dneska to nejde.
0: No jo, je v tom až po uši, pomyslel si Mňouk. A když mu nepomůžu já, nepomůže mu nikdo. Leda Bile se s kamarádem rozloučil a sotva skončila škola, nemyslel na nic jiného, než jak přikazit schůzku Zuzany s Kopytem. Kvapně se naobědval a už pádil na cestu k Třenčicům. Dával pozor, kde stojí nějaký sněhulák. Dlouho na žádného nenarazil, až teprve za ohýbem cesty u lesíka. No to je výborné, zaplesal Mňouk, když zjistil, že od sněhuláka není vidět na cestu k městečku. Schoval se v lesíku a čekal na Kopyta. Už dlouho před 3. slyšel, jak se blíží. Kopyto si totiž popiskoval směs posledních šlágrů a byl zřejmě ve výborné náladě. Však ono ti to přijde, pomyslel si Mňouk. Já ti ukážu, co to je zrada na kamarádovi.
1: Kopyto došel až ke sněhulákovi a začal se kolem něho procházet.
0: V té chvíli vyrazil Mňouk lesíkem na zpáteční cestu k městečku. Zastavil se asi po 200 metrech a pustil se do práce. S vypětím všech sil začal stavět nového sněhuláka a protože se sníh dobře lepil, byl s ním hotov v několika minutách. Pak se znovu skryl v lesíku.
1: Asi v 3:45 se na cestě objevila Zuzana Dolejšková. Došla k sněhulákovi a byla zřejmě překvapena, že se tu nesetkává se svým nápadníkem. Zamračila se, ale pak se postavila vedle sněhuláka a čekala. Netušila, že za zákrutem cesty vedle jiného sněhuláka přešlapuje silně rozechvělý kopyto.
6: Mňouk viděl z lesíka oba dva a modlil se, aby kopytovi nedošla trpělivost a nešel Zuzaně naproti. Ale kopyto se k ničemu takovému neměl.
1: Krátce po čtvrté hodině to přestalo Zuzanu bavit. Pokrčela uraženě nosíkem a odcházela zpátky k městečku.
6: To byl okamžik, kdy zase musel zapracovat Mňouk. Vyběhl z lesíka a zničil sněhuláka.
1: Teď už zbýval jen kopyto. Čekal na Zuzanu dlouho, tuze dlouho, až do setmění a ještě chvíli potom. Ale nakonec se rozlobil a dočista vyléčen ze své lásky odcházel domů. Druhý den na Zuzanu ani nepromluvil. A ona na něho rovněž ne. Jen se už klíbila a počala dávat najevo své sympatie Břetislavu Hobejdovi.
6: Mňouk to všechno sledoval s největším uspokojením. Pak přistoupil ke kopytovi a zeptal se ho jakoby nic. Hele, ty už nechodíš s Dolejškovou?
1: Už mě přestala bavit. A vůbec, nešel bys dneska odpoledne na Vrány?

0: Jak se vodník učil hrát na dudy. Bylo to jednou takhle po ránu. Nad rybníkem se zvedala pára a voda byla po dešti ještě trochu zakalená, když se u hráze rozčeřila hladina a vykoukl vodník Piškvorec. Kontroloval, jestli mu ten noční dešť nepoškodil stavidlo. A jak se tak rozhlíží dole v lakušníku pod hrází, se něco zalesklo. Morcec hadry, co by to mohlo být, bručel si Piškvorec pod fousy a opatrně plaval blíž. Kouká na to, má to řemen s přeskou, měch s píšťalou a tamhle dokonce vykukuje kozlí hlava. Kákl, holte, to je velice podivné zvíře, povídá si potichu, aby to tak na mě ještě skočilo. A jak tak přemýšlí, jestli se nemá raději potopit, najednou mu svitlo v hlavě. U všech půlců jsem to já, ale dutý rákos, zvolal a plácel se do hlavy. Vždyť to jsou dudy, to asi jak tu šli muzikanti ze sousední vsi. A šups, dudy pod paži a šups na dno. Večer, když k němu zavítal na návštěvu vodník Čvachta ze sousedního rybníka, jen tak na kus řeči a na skleničku lekninového vína, najednou vodník Piškvorec povídá, a což pak chmotře trochu muziky? A než se kdo naděje, už je tady s dudama. Jenže ouha. Vodník mačká měch, až mu praští v kostech, ale kloudnou muziku nezahraje. Dudy vřeští, až se rybám ježí šupiny a komárům na rákosu se podlamují nohy. Počkat, kmotříčku, povídá vodník Čvachta, takhle by to nešlo. Ty se musíš nejdřív na ty dudy naučit hrát. Jo, ale kde se mám učit, když tady v rybníce nikdo na dudy neumí, namítl Piškvorec. A na to mu vodník Čvachta povídá, no kde, přeci u pana řidicího ve vsi. A bylo to. Druhý den si vodník Piškvorec zapíchl za klobouk sváteční rákos, vyleštil dudy a do tašky dal toho největšího kapra a hajdy do vsi. A celou cestu utíkal, aby tam byl co nejdřív. Pan řidící se zrovna díval z okna a divil se, kam to ten vodník tak spěchá. O to více podivil, když zjistil, že právě k němu. A to jsou k nám hosti, povídá, a hned ho zval dál. Co se stalo, kmotře, hoří ti rybník? Tuhle vám nesu kapra a chtěl bych se učit hrát na dudy, vyhrklo to z vodníka jako veliká voda. To už pan řidící nevycházel z úžasu, ale nakonec řekl, když hrát, tak hrát, začneme hned teď. Jak to vodník slyšel, samou radosti zmáčkl dudy, až to zavřískalo a ještě do toho začal zpívat falešně starou vodnickou písničku o Broukovi Potápníkovi. Zkrátka, byla to muzika, až uši zaléhaly. Ale, smál se pan řidící, no takhle to nepůjde. Musíme pěkně od začátku. Ty se na ty dudy musíš naučit hrát nejprve stupnice. Vodník sice hudral, že je to zbytečné zdržování, ale nedalo se nic dělat. Pan řidící mu ukázal, co a jak, a nakonec mu dal notový sešit s takovými podivnými černými puntíky, a pod nimi bylo napsáno C, D, E, F, G, A, H, C. A povídá, až to budeš umět naspomnět, dopředu i pospátku, tak zase přijď. Když se vodník vrátil zpátky do rybníka, hned se začal pilně učit. Ale ani za nic si ta podivná písmena nemohl zapamatovat. Kudy plaval, tudy si opakoval C jako cein, D jako delfín, E jako E, a zas nevěděl nic. A co já bych se učil, naježil se a just nebudu. A vzal dudy a vřískal na ně, až to bylo slyšet v sousedním rybníce. A tak to bylo každý den. Vodník Piškvorec se přestal starat o svoji hastrmanskou živnost, pustil všechny duše, které měl v kredenci ještě po dědečkovi, a dokonce přestal vysedávat i na vrbě. Od rána do večera jenom vřískal na dudy. Starý vodník Čvachta z vedlejšího rybníka mu to sice už několikrát rozmlouval, kde pak on, nedal si říct, ani když se mu začaly stěhovat ryby a žáby vedle k sousedovi. No a tak se jednoho dne vydal do vsi vodník Čvachta. Ale, divil se pan řidící, vydá před sebou druhého vodníka, snad se nechcete také učit hrát na dudy. Ale kde pak, povzdechl si starý vodník a hned panu řidícímu vyložil, jak se věci mají. Všechno pěkně popravdě, jak rybník chátrá, jak se ryby stěhují, zkrátka od té doby, co se vodník učí hrát na dudy, není s ním kloudná řeč. Když je to tak, povídá pan řidící, tak mi sem toho vašeho kolegu pošlete. Sotva vodník Piškvorec uslyšel, že má jít do vsi, všeho nechal, popadl dudy a už utíkal, jen se za ním mokřilo. A hned k panu řidícímu, že mu předvede, jak hraje. Počkej, kmotře, s tím hraním, povídá pan řidící. Něco bych tady pro tebe měl. A vytáhl gramofon. Veliký, s obrovskou lesklou troubou a na kliku. Nechtěl by ses učit hrát na tohle? Vodník ani nedýchá, oči se mu jenom lesknou. A co bych proto musel udělat? Nic, řekl pan řidící. Ty mi dáš dudy a já ti dám gramofon. A tak si plácli. A jak to bylo dál? Jak by to bylo? Vodník Piškvorec začal zase hospodařit, ryby a žáby se mu vrátily a v rybníku nastal klid a pořádek. Jen občas za tichých večerů je u stavidla slyšet tenonkou melodii. To dole vodníci u skleničky leknínového vína poslouchají muziku.
1: Vysoko nad Řeckem létal orel. Plachtil a kroužil a závodil s větrem, když tu pojednou koukne dolů a tam hned vedle jeho stínu se mihne zajíc. Ha, tak ty bys rád byl rychlejší než můj stín, co? Popadl ho vstek, naklonil se do patřičného úhlu a jako blesk zamířil na zajíce. Zajícovo odposlouchávací zařízení zachytilo slabé svištění. Natočí oba slechy po směru a jaj, povídá si. Orel koukne nahoru a vidí, jak orel míří na něj. Prudce, jak se zvětšuje a zvětšuje. Zajíc zabral, až mu zadní běhy prokluzovaly v sypkém poli, přidal a odstartoval skoro skokem. Orel to trošku vybral, párkrát mávnul větší silou a za zajícem. Ten se nekoukal, ale slyšel všechno. Zahýbal a uhýbal a zabrzdil až roloval a už utíkal opačným směrem. Orel se však také vyznal. Klopil křídla div, že o zem nezavadil, měnil směr,

0: U nosu mu stojí chrobák. Stojí u kuličky neblaze páchnoucí po hnoji. Jednou přední nožkou je o ní opřený, aby se mu nekutálela zpátky. Stojí na dvou zadních skřižených nohách, asi jako když véna u nás na vsi. Má ruku na zdi a nohy v holinkách, holinka přes holinku. Je upřený u vrat a klábosí s Frantou o motocyklech. Kouká přímo do oka schvácenému zajíci, pak pohlédne k nebi a povídá: Vorel, co?
1: Už nemůžu dál. Skovej mě tady někde.
0: Jo, u mě je to pro vás malý.
1: A utíkat už nemůžete?
0: Nemůžu. Tady odsaď na všechny strany je to do kopce.
1: Já už nemůžu.
0: A zajíc se rozplakal. To už přes chrobáka a zajíce se šmykl orlův stín. Za chvilku zas, pak zas, menší a menší, jak orel kroužil a pomalu níž a níž a z trupu spouštěl spáry. Přistál kousíček dál, složil křídla. Zajíc je jeho.
2: Ha, Jásku, pane orel, už jste ho dost vystrašil, nepřehánějte to.
0: Orel se na chrobáka ani nepodíval a vykročil.
2: No, neříkejte mě, pane orel, že to nebyla legrace, no. Takový ušlechtilý pták.
0: Orel jedním spárem se opírá o zajícovi plece.
2: No, s takovým rozhledem, z takových výšek, o kterých se nám ani nezdá.
0: Orel zabořil oba spáry do zajíčka.
2: S vaším zrakem, s vašimi křídly, vašimi tedy křídly, vy přece nemusíte.
0: Zdvihl pomalu hlavu a prudkým klovnutím zajíce zabil.
2: Bezbranej byl, teď byl bezbranej, vy jste se zbláznil, teď ho ani nesníte, ani hlad vás neomlouvá.
0: Orel snědl zajícův mozek, vyklovl mu srdce a spolkl je. Podívá se na chrobáka a povídá:
3: Což vaníš? Co se do toho pleteš, dosy?
0: No přece chrobák.
3: Si myslíš ty. U mě a pro mě si hovnivál. A s hovniválemi, hovniválami, hovniváli,
0: opravil ho chrobák.
3: S hovniváli se orlové nebaví.
0: Zamával křídly a zvedl prach. Zamával na schvál víc, aby se víc zaprášilo, aby vítr odval chrobákovu kuličku, aby mu dalo práci najít a přikutálet, aby ho potrestal, aby zkrátka bylo jasno, co orel všechno může. U mě a pro mě si hovnivál. Chrobák si zacpával uši. Do země se zahrabal, do ticha, do tmy. A přece tenký hlásek v hlavě mu zpíval na jedné notě.
1: U mě si hovnivál, pro mě si hovnivál.
0: Vyhrabal se. Vyběhl do údolíčka mezi své kuličky a křičel:
3: No dobrá, no, někdo to odklízet musí přece, ne? Když budeme všichni lítat, tak kdo bude čistit Řecko?
0: Nebe bylo čisté. Orel vrhal svůj stín někde daleko odtud. A chrobáka chudáka nikdo neslyšel. Křičel, až ochraptěl, ale tenký hlásek v hlavě neukřičel.
1: To si myslíš ty, u mě a pro mě jsi.
0: Tráva sešedla, květy ztratily barvy, půda přestala vonět, oblaka přestala plout, chrobák přestal jíst. Přestal kutálet kuličky, čistit zemi a myslil jenom na jedno. Jak se pomstit?
4: Potupil mě. On mě potupil a já se musím pomstit.
0: To si opakoval celý den a druhý den a třetí den a dál. Přestal válet kuličky, ležel na zádech a pozoroval orla. Orel právě stavěl na skále hnízdo. No, a když se tam jednoho dne zabělela pod orlicí vajíčka, chrobák najednou dostal nápad.
3: počkal

0: noci, až orel ulétl, a pak se vyšplhal do hnízda a potom pod orlicí tichounce odvalil jedno vajíčko, potom druhé a dál, až byla všechna z hnízda venku. A pak je strkal, trmácel se s nimi a potil a kutálil je, až spadla se skály a rozbila se. Jedna pomsta nestačí. Potupný hlásek pudil chrobáka po místech, kam se orel utíkal stavět nová hnízda. Nebylo takového místa, aby je chrobák nedostihl a aby nevykutálil a nezničil orlí vajíčka. Znovu a znovu msta mu nedala spát. A když už by byl usnul, hlásek ho probudil. U mě si ho vnívál. Orla popadl najednou strach. Když už si nevěděl rady, zalétl na vysokou horu Olymp, kde seděl mocný vládce Zeus. A řekl mu tam o svém neštěstí a zhrnul to asi takto. Když to půjde takhle dál, můj orlí rod vyhyne. Mocní vládci mívají rádi všechno silné, dokonalé, odvážné a krásné. A protože tento z mocných vládců seděl vysoko nad zemí, na Olympu, takže mračna byla pod ním a většinou mu zahalovala rozhled, tak nepátral, neptal se po příčinách a nabídl orlovi svůj klín. U mě na klíně si postav hnízdo. Tady u mě na klíně budou vajíčka v bezpečí. A tak se stalo. Orel postavil hnízdo Zevovi na klíně, orlice snesla vajíčka a seděla na nich. Zeus hlídal. A dole pod Olympem chrobák nejedl, nepil a jen přemýšlel, jak na to. Hovníval si, hovníval, hlásek mu zpíval v hlavě. No dobrá, no tak dobrá, tak třeba jsem popravdu hovníval, tak co? A najednou se zarazil. A co když jsem? A utíkal k lidským obydlím a uválil z materiálů velice lidských kuličku. Popadl jí a frrr! Otevřel krovky a dal se do letu. Stoupal a stoupal, slabý už byl, dyť pomsta mu spát nedala, chuť mu zahnala, v řídkém vysokém vzduchu sotva dýchal, ale letěl a letěl a výš a výš a výš a výš. Ještě výš než Olymp. Pak zatočil po větru a pozorně letěl, až byl přesně nad Zeusem. Namířil a pustil kuličku Zevovi rovnou do klína, přímo do orlího hnízda. Zeus sedí a kouká do kraje. Najednou ho ovane něco strašného. Něco strašně lidského. Příliš lidského pro božský Olymp. V hněvu a pohoršení vstane a chce to vytřepat z klína. Tak třepe togou, třepe rychle a vytřepe kuličku, orlici i vajíčka. No, pochopitelně, že se rozbila na padrť, když spadla až z Olympu. Ale chrobák to už neviděl. Ten poslední let a jediná myšlenka na pomstu a řídký vzduch, to bylo příliš pro jeho malé srdce. Umřel tam nahoře vysílením a dolů padla jeho mrtvolka. Orel v kraji vyhynul. Zeus, no, ten z toho vyvázl, avšak ne nadlouho. Lidé jej za nějakou dobu zrušili a na Olympu si postavili hotel. No a poučení je asi toto. I když si orel, neurážej chrobáky. Když si chrobák a když tě mrzí, že seš chrobák, no tak dělej něco jiného. A nebo si zvykni. Když si zajíc, to se nedá nic dělat.
1: V chalupě bydlel tatínek s maminkou, Franta a Pepina a jejich babička s dědečkem. Dědeček náramně rád kouřil ale babička kouření nesnášela. Náramně ráda kouřila také kamna. Kamnům babička kouření nedovolila a dědečkovi jen o svátku Josefa, na Štědrý večer a v den železničářů, neboť se jmenoval Josef a býval u dráhy. Dědeček byl na tom lépe i proto, že chodil kouřit do králikárny, zatímco kamna se ze světnice nemohla hnout. Bylo před Vánocemi. Ve světnici stál už stromeček, aby bylo kam dávat dárky. Ale netopilo se, protože v teple by jehličí předčasně opadalo.
2: Tady je ledárna,
1: hučela kamna, zimou jektala dvířky a kýchla. Dalo to ránu, jako když se vystřelí. Z krabice nadepsané pro Frantíka vyrazil husar s taseným mečem a volal: hrrr, na nepřítele! Protože si myslel, že vypukla válka. Ze škatule pro Pepinu to štěkalo a vrčelo, neboť v ní byl jezevčík Hamiro. Ten zase myslel, že myslivec vypálil na jezevce a propadl lovecké vášni. Pletací jehlice, dárek pro babičku, leknutím propíchli vánoční balení a popleteně se rozhlíželi, co se to děje. Tatínek měl pod vánočním stromkem holicí strojek a ten hned začal holit kaktus, což byl dárek pro maminku. Kaktus se bránil, protože ohlený kaktus vypadá jako okurka. Ze své krabičky vyskočila také píšťalka a hlasitě pískla. Píšťalka byla dárek pro dědečka, neboť se mu pořád stýskalo popískání na nádraží. Pro dědečka byl pod stromečkem ještě štědrovečerní doutník.
2: Ukaž se, zbavili nepříteli, vykřikl husar a zašermoval šavlí, aby se vidělo, kdo má kuráž.
1: Jezevčík Hamiro myslel, že se ohnal po něm a kousl ho do holinky.
2: Kde to jsme? Zeptal se kaktus.
1: Nevěděl to husar, nevěděla to píšťalka, nevěděli to pletací dráty ani nikdo jiný, ale kamna řekla:
2: vlezte si zase do krabic, jste vánoční dárky a musíte čekat, až si vás lidi nadělí. To zrovna, mně je hrozná zima, ještě bych se nastyd, řekl kaktus.
1: Kdybys chtěl, upletli bychom ti svetr. Nabídla se mu pletací jehlice a druhá pletací jehlice přikývla.
2: Pojďte si radši hrát na slepou bábu, to se zahřejeme všichni,
1: navrhl jezevčík Hamiro a už se těšil, jak prožene husara. Hned si dal zavázat oči a pustil se za ním, protože pes pozná každého počichu. Husar utíkal a jezevčík Hamiro za ním, ale babu mu pořád nedával. Když ho pořádně prohnal, chytil ho za šos a štěkl. Teď si baba ty.
2: Já, že jsem baba? Rozkřikl se husar a zase tasil šavli. Já, který se proslavil husarskými kousky.
1: Schválně, předved nějaký husarský kousek. Popichovali ho pletací jehlice.
2: Zrovna vám budu něco ukazovat.
1: Odsekl husar jako šavlí a bylo pohře.
2: Já vím co.
1: Budeme hrát škatule, škatule, hejbejte se, řekl kaktus. Jak se to hraje? Zeptal se doutník.
3: To se hraje tak, vysvětloval kaktus, že každý je ve své škatuli a kdo škatuli nemá, ten je hejhula. A když hejhula řekne škatule, škatule, hejbejte se, musí každý ze své škatule ven a honem se schová v cizí škatuli. Na koho škatule nezbude, ten je zase hejhulou.
1: A kdo vyhraje toho buřta? Chtěl vědět jezevčík Hamiro.
2: Jakého buřta? Divil se kaktus. Každá pořádná hra se hraje o buřta, tvrdil jezevčík Hamiro. Proč zrovna o buřta? Řekl husar. Mnohem lepší je hrát o doutník.
1: A pokukoval po doutníku pro dědečka. V tu chvíli projevila zájem o hru také kamna a už se viděla, jak si vykuřují. O mne nikdo hrát nebude, rozčilil se doutník. Nehraje se ani o buřta, ani o doutník, řekl kaktus.
2: To je divná hra,
3: o co se vlastně hraje. O nic. Kdo bude nejvíckrát hejhulou, bude hejhula nejhejhulovatější.
1: Dárky se daly do hry. Hejhulou byly nejdřív pletací jehlice, protože byly zabaleny jen v papíru a žádnou škatuli neměly. Postavili se doprostřed mezi dárky a vykřikli. Škatule, škatule, hejbejte se. Všichni vyběhli a pletací jehlice hned hupsly do krabice jezevčíka Hamira. Jezevčík Hamir skočil do husarovy škatule, husar byl jedním skokem v pouzdru holicího strojku, ten zase obsadil krabičku od doutníku. Každý si našel prázdnou krabici, jen na kaktus žádná nezbyla. Kodrcal se od jedné škatulky ke druhé, ale všechny už byly obsazené. Hej, hulou je kaktus, pískla Píšťalka. Jen počkej, řekl kaktus. Postavil se k Píšťalce a vykřik. Škatule, škatule, hejbejte se. Píšťalka musela z krabičky ven a kaktus se hned uvelebil na jejím místě. Píšťalka pádila ke krabici na doutník, kterou právě opustil holicí strojek a namířil si to do husarovy škatule. Všichni si rychle měnili místa a na ocet zůstal husar. A Píšťalka se mu pošklebovala. Nazdárek, nazdárek, hej hulou je husárek. Dárky hrály pořád dokola, až se venku stmívalo. Potom přišel dědeček a zatopil v kamnech. Sotva odešel, pustili se zase do hry a snad by hrát nepřestali, kdyby najednou necvakla klika. Někdo jde! Vypískla Píšťalka a každý rázem zmizel v nejbližší škatuli. Jen na doutník se nedostalo a bezradně se rozhlížel po skrýši. Do světnice už vcházel dědeček s babičkou, tatínek i děti. Kamna honem otevřela dvířka a zavolala: rychle, pojď se schovat! Doutník zmizel v kamnech, jako když dupne kočce za ocasem. Maminka začala nosit na stůl a všichni si přáli dobrou chuť. Po jídle tatínek rozsvítil svíčky na stromečku a nadělovalo se. Ale nebyla to nadílka, bylo to nadělení. Babička dostala Píšťalku, dědeček pletací dráty, maminka husara a tatínek jezevčíka, Pepina holicí strojek a Franta kaktus. Nikomu nebyl jeho dárek vhod a všichni se jen kabonili. Ale potom se dědeček dal do smíchu a všechny smíchem z povedených dárků nakazil. Smáli se ještě, když babička řekla: tady někdo kouří, že jsou to zas kamna. A skutečně, kamna si pokuřovala na dědečkově doutníku. Doutník na špičce zčervenal, jak si ho kamna potáhla, i jak se na něj všichni dívali, a ze zmatení vykřikl: škatule, škatule, hejbejte se. V tu chvíli dárky změnili majitele a každý dostal ten, který mu patřil. Všichni se smáli a nikomu nevadilo, že si kamna vykořují.
4: Příběh pátý. Jak šel Radovan s tatínkem na jmelí? Už jsme si říkali, jaké měl Radovanův tatínek ruce? Neříkali. Tak ten pan zahradník měl zlaté ruce. Tím se nemyslí, že by je měl jako někdo má třeba zlaté zuby, nebo jako je zlatá ta zahrádka na střeše Národního divadla. Tím se myslí ruce, které jsou šikovné a dovedou vzít za každou práci. Navíc byly tatínkovy ruce z dobré kůže, hlavně na dlaních. Dlaně měl tak vypracované a stvrdlé, jako by byly vyřezané z lipového dřeva. Když vzal pan zahradník svého chlapečka za ruku a malá dlaň se schovala v tatínkově velké jako špaček v bučce, tu Radovan věděl, že se mu nemůže nic stát a přál si, aby měl jednou také takovou pořádnou ruku, která by do sebe něčí dlaňku schovala jako ptáčátko. Jednoho jitra se u zahradníků probudili a co nevidí. Někdo jim přes noc zabílil okenní tabulky, ale ne barvou, nýbrž tenkým zmrzlým povlakem. Tatínek přiložil na sklo svou teplou dlaň a za chvilku bylo po povlaku. Maminka pohlédla tím dlaňovitým průzorem ven a povídá: a jejej, perou se tam mlináři. To bylo něco pro Radovana. Hned byl na nohou a volal: sláva rvačka, jdem se na to kouknout. Sotva mu maminka stačila uvázat šálu a narazit teplou čepici, už byl na zápraží. A musel až přimhouřit oči, jaká byla venku bílo-bílá běloba. Všechno bylo pod sněhem a sníh se stále sypal a zasypával, na co přišel. Kde byly včera věci, tam byly dneska bílé kopečky. Kde jsou, tati? Ptá se Radovan a zvědavě vyhlíží přes zavátou zahradu. Kdo? Mlináři, já je nevidím. Ale nikde nejsou, zasmál se tatínek. To se jen tak říká, když sněží, protože to vypadá, jako kdyby se mlináři prali, až by se z nich prášilo. Proč se mlináři perou a kdo si začal? Zajímá se Radovan. Oni se neperou, vysvětluje trpělivě otec, ale kdyby jeden mlynář dal druhému herdu dozad, tak by se z toho druhého mlynáře vyvalil oblak mouky. Ale ten druhý mlynář by mu to oplatil, dožaduje se Radovan spravedlnosti. Samozřejmě, vzdychne tatínek, a potom by se zase z toho prvního mlynáře prášilo, protože mlynáři jsou samá mouka. To už tatínek v duchu vyčítá mamince, že prostě neřekla padá sníh a že do toho ty mlynáře vůbec tahala. Při té řeči vzal zahradník do jedné ruky košík a do druhé synkovu ruku, obešli dům a dostali se za humna, kde byl pod střechou na dvou skobách zavěšen dlouhý sadařský žebřík. Tatínek ho položil na sníh, sám se postavil k jeho tlustějšímu konci a Kloučkovi přenechal tenčí, poněvadž tam je žebřík lehčí. Když ho zvedli, koukne Radovan na zem a vidí, že tam ve sněhu jeden žebřík zůstal. Ale hned poznal, že to byl jenom jeho věrný obtisk. A to se mu na sněhu líbilo, že takové věci dovede. Tati, podívej, obtisk, řekl, a jak se ohlížel, zakopl a udělal vedle svůj vlastní obtisk, který se mu povedl tak krásně, že měl i obličej. Potom šlapali nedotčeným sněhem k vrátkům a zůstávala za nimi řádka velkých a malých stop. Kam jdeme, tati? Volá človíček z jednoho konce žebříku na druhý. Najmelí, Vánoce jsou za dveřmi, odpovídá tatínek a vypouští přitom z pusy obláčky páry. To šli právě kolem kůlny. Radovan pustil žebřík, což tatínek ani nepoznal, a otevřel její dveře. Nejsou tam, tati! Zahradník se zastavil. Co tam není? Povídá. Vánoce! Říkal si, že jsou za dveřmi. Dobrý tatínek musí být především trpělivý. A jelikož zahradník byl jedním z nejlepších tatínků, nezlobil se a zase synkovi klidně vysvětlil, že když se něco blíží a už je to skoro tady, říká se, že je to za dveřmi, i když to za těmi dveřmi ve skutečnosti není. A aby v tom měl Radovan úplně jasno, ještě dodal, že takové události jako jaro nebo prázdniny na ty dveře kolikrát i klepou, ale to taky neznamená, že by tam stáli a bouchali, to se taky jen tak říká. S těmi slovy se tatínek zastavil u kmene rozložité lípy a řekl: vidíš nahoře ve větvích ty chomáčky, tak to je jmelí. Radovan chtěl vědět, k čemu je jmelí dobré, jestli k jídlu jako zelí. Jmelí je pro štěstí, řekl tatínek. Budeme ho lidem prodávat, aby měli štěstí. A to je pravda, nebo se to zase jen tak říká s tím štěstím? Zeptal se nedůvěřivě Jošík. Nad tím se zahradník musel zamyslet. Dělal jako, že přistavuje žebřík a nemůže při té námaze mluvit, ale ve skutečnosti se mu ta práce se žebříkem hodila, poněvadž hned nevěděl, co na to odpovědět. Pak řekl: jisté to není, že jmelí přináší štěstí, ale co kdyby na tom něco bylo? A tak si ho radši každý koupí, aby si to pak nevyčítal. Rozhodně se jmelím nemůže nic zkazit. Zahradník vystoupal po žebříku až do koruny lípy a tam tu rostlinu pro štěstí, která má i v zimě zelené lístečky, uřezával a dával do košíku. Ale co se přihodilo? Košík ještě nebyl plný, když se zhora ze stráně ozvalo hulákání. Podle drsného, nevychovaného hlasu Radovan hned věděl, kdo to je. Zlý výrostek Hugo. Seděl na saních, jistě kradených, a řítil se přímo sem. Tatínku, drž se! Stačil ještě Radovan vykřiknout a pak už narazilo dřevo na dřevo, potržený žebřík se skácel, ale bez tatínka. Ten zůstal nahoře. Držel se oběma rukama větve a visel. V prvním okamžiku se Radovan zaradoval. Tatínku, jmelí nám přineslo štěstí. Naštěstí se pevně držíš, viď? Držím, ale dlouho nevydržím, odpověděl z výšky tatínek. Zahradnický chlapeček nestrácí hlavu a pokouší se padlý žebřík znovu postavit, ale sám to nesvede. Hugo, volá dolů po svahu, pojď mi pomoct, nebo zaviníš strašné neštěstí. Ale z dola mu odpověděl jen Rošťákův smích. Dojdu pro maminku, rozhodne se Radovan. Ale tatínek nalípě zanaříká, jen to ne, hochu, víš, jak je citlivá, kdyby mě takhle viděla, zaručeně by omdlela. A při té řeči tatínkovi o kousek povolili prsty, takže se držel už jen za dva články. A jelikož, jak víme, měl ruce vypracované, bylo to, jako by se jiný držel za tři články, což bylo pořád ještě dobré. Dojdu pro Kvika, rozběhl se Radovan k psí boudě. Jenže, kde ta bouda je? Zapadla sněhem. A pes v ní zřejmě spokojeně spí. A tak musel vzít zahradnický chlapeček lopatu, rychle odházet sníh z Kvikova příbytku a rozespal jeho hlídače, který vůbec nevěděl, o co se jedná, přitáhnout k žebříku. Pak důmyslně přivázal psa na řetěz ke žbrdlince a oba táhli, co jim síly stačily, ale marně. Na ten dlouhý žebřík byli krátcí. A tatínkovi v koruně lípy zase o kousek povolili prsty a visel už jen za poslední článek. V tom se Kvik Radovanovi vytrhl a vyrazil pryč takovou rychlostí, že ho ohodil s prškou sněhu. Kam běžíš, vrať se, křikl na něj zbytečně chlapeček. A tu zaslechl zhora tatínku v hlas. Cítím, že se zřítím. Vydrž, tatínku, vydrž, prosím tě, ještě chvíli linku, žadonil Radovan, protože v té chvíli spatřil, že Kvik, ten chytrý pes, bez rodokmenu sem táhne sáně a na nich Kateřinku a ještě dvě její kamarádky. Kviku, si pašák, zajásal Radovan. Teď už jich bylo na žebřík pět. Čtyři děti a jeden pes. Vší silou ho zvedli a sotva ho přistavili k lípě, tatínek už se neudržel a sjel po něm do závěje jako hasič, jen to hvízdlo. Mockrát vám děkuju, děti, řekl zahradník, když sundal z hlavy košík, který sletěl dolů hned po něm. Děti pozbírali rozsypané jmelí a vykročili za panem zahradníkem, protože je pozval do skleníku, aby se zahřáli. A v tom teplém skleníku, kam zima nesmí a kde se všechno zelená, jako by se nechumelilo, měli nevídanou podívanou. Na stoličce tam seděla maminka v režné zástěře. Tatínek jí podával z košíku jednu snídku jmelí za druhou a věřte nebo nevěřte, sotva na ní maminka pohlédla, větvička se tím jejím podíváním celá pozlatila. Jak je to možné? Zašeptala Kateřinka udiveně. Radovaný odpověděl také šeptem, aby tu kouzelnou práci nerušil. Řekl, tatínek má zlaté ruce a maminka zlaté srdce. Pak se nemůžeme divit, že jim ty větvičky zlátnou. Děti chápavě pokývaly hlavami a maminka dala každému zlatou snídku. A jak je tak podělovala, postavil se z čista jasna do frontičky podivný mužík s plnovou sem.
5: Jedno mélí,
4: zahuhňal a hodil mamince do zástěry korunu. Přejete si menší nebo větší, ptala se maminka.
5: Veliký. abych měl veliký štěstí, řekl mužík.
4: Radovanovi se ten člověk nezdál. Prohlédl si ho ze všech stran a pak nenápadně zkusil zatáhnout za ty jeho vousy, jestli jsou pravé. A nebyly. Byly na gumičce. A jak spod nich vykoukla povědomá drzá brada, Radovan věděl, kolik uhodilo. To je Hugo, tati, zvolal tak silně, až se tabulky skleníku zachvěly. Hugo polekaně nadskočil a rázoval si to ke dveřím. Tatínek mu je však zastoupil. Ty si tak asi zasloužíš štěstí, mizero, řekl a v ruce se mu octlo koště. Hugo mrštně proběhl uličkou mezi květináči a ukryl se v džungli asparagusu. Tady je, popadly ho děti za uši. Ale nebyl to on. Byl to sádrový trpaslík, který za nic nemohl a jen tu přezimoval. Hugo nebyl k nalezení, ale ve skleníku zůstal, to bylo jisté. Počkejte, mrknul zahradník na děti a otočil vodovodním kohoutem, takže na asparagusový prales se začala zhora snášet vláha a byla pořád vydatnější a vydatnější. Jak se dalo očekávat, výrostek dlouho nevydržel. Vynořil se, otřepal a zamířil pod palmu, kde tolik nepršelo. Ale tam si sedl do kaktusů. Tomu asi nebylo příjemné, protože zavil a zaskučel a vystřelil odtud zahradníkovi přímo do náruče. Tatínek ho přehnul přes koleno a chvilku váhal mezi koštětem a rukou. Pak se rozhodl pro ruku. My, kteří víme, že je zlatá a že má na dlaní kůži, která se odolností blíží lipovému dřevu, mu to rozhodnutí jistě schválíme. Když se pak večer zahradnický chlapeček schoulil do postýlky, řekl si, to jsme si zase užili světa. A jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.

0: Vzpomínáte si, kdy jsme včera opustili slečnu Mrazilku? No ano, bylo to právě v té chvíli, kdy se dala do párání potůčků. Proč do párání? To bylo tak. Mrazilčiným dalším úkolem, který jí dala paní Zima, bylo mrazení potůčků. Měla všechny potůčky zmrazit pěkně hladce. Ale nebyla by to ani slečna Mrazilka, aby se jí v hlavě nevylíhl nápad jako brno. Proč mrazit potůčky jenom hladce, řekla si, proč ne také obrace? A protože u Mrazilky není nikdy od nápadu daleko k činu, měli všechny potůčky do večera upletené, huňaté ledové svetry. Zima se na ty svetříky přes své brýle jenom podívala a toť se výzle se rozkatila. Co pak to jde? Potůčky v huňatých svetrech jsou choulostivý, zapotí se a nastydnou. A na koho padne vina? To dá rozum, že lidé budou žalovat na Zimu. Ať už se Mrazilce chtělo nebo ne, musela všem potůčkům svetry zase rozpárat. Pracovala celou noc a teprve pozdě k ránu se celá utrmácená vrátila. Zima ještě ležela v posteli a měla za sebou špatnou noc. Hlavou se jí honily samé starosti a ještě ke všemu se jí pokazil ledový budík. Někdy zkrátka i zimně jde všechno na zadrmol. Tak a je to. Všechny potůčky jsem zase rozpletla. Uf. To byla ale dřina, oznámila Mrazilka a zhluboka si zívla únavou. A protože už sotva stála na nohou, beze všeho se posadila k paní Zimě do postele. Právě na nohu, ve které Zimu trápilo revma. Jau, vej, dávej přece pozor, vyjekla Zima a posadila se. Hlava jí od nevyspání jen třeštila. Ještě chvíli si třela bolavou nohu a potom řekla: Mrazilko, Mrazilko, moc jsem o tobě přemýšlela. Řekni mi, co s tebou mám dělat? Já už vážně nevím, jakou práci ti svěřit. Vždyť ono je to milá zlatá ostrach. To už ale Mrazilka stála znovu na nohou. Zimo, Zimičko, zkus to se mnou ještě. Uvidíš, že tentokrát nic nepopletu, škemrala a žadonila. To se ví, že se Zima nakonec slitovala. Ona se Zima tváří ráda zle, ale ve skutečnosti je to učiněné dobračisko a taky má srdce na pravém místě. Když tedy jinak nedáš, dám ti na starost stromy. Všechny stromy je třeba obléci do sněhových kabátků. Myslíš, že to svedeš? Zadívala se Zima s obavou na Mrazilku. Mrazilka nemohla radostí ani odpovědět. Jenom horlivě přikyvovala a v duchu už viděla velikánský nápis Slečna Mrazilka, módní salon. Najednou nebylo po únavě ani stopy. Mrazilce se v očích roztančila jásavá světýlka a nebýt ledovou panenkou, snad by jí od radosti i tváře zčervenaly. A protože už jí prsty hrály samou nedočkavostí, dlouho se nezdržovala a vyrazila do světa takovým kvapem, až jí od kramflíku odlétla sprška ledových jiskřiček. Zima osaměla. Ať dělala, co chtěla, pořád musela myslet na ta podivná světýlka, která se Mrazilce rozhořela v očích. Jen aby ta bláznivá slečinka něco nevyvedla. To bych ráda věděla, co se jí honí v hlavě, mumlala si Zima. A pro jistotu si postavila na vařič konvici mateří douškového čaje, který pro ní v létě ze známosti nasušilo sluníčko. Jak je známo, mateří douška je dobrá na nervy. A co dělala tou dobou Mrazilka? Mrazilka listovala v časopise Žena a móda a velice pečlivě vybírala modely. Potom si hodila kolem krku krejčovský metr, do kapsy strčila ledové nůžky a dala se do práce. Měřila stromy v pase i kolem boků, nezapomněla ani na výšku od hlavy až k patě, abyste rozuměli, u stromů, to znamená od špičky až ke kořenům. Při všem tom měření a stříhání metrů a metrů sněhových látek jela mrazilce pusa jako kolovrátek. Budete si to prosím přát volnější nebo raději vypasované? Zeptala se nejdřív mladé břízky na stráni. Ta se jen uculila, zachichotala a řekla, když já nevím, myslíte, že bych si mohla dovolit minisukni? A jistě, při vaší postavě proč ne? Řekla mrazilka a šmik ustřihla kousek látky na sukínku jako pro panenku. Po chvilce rozpačitého váhání se mrazilce svěřila i borovice. Touží prý po něčem vzdušném, přiznala se. Mrazilka jí ráda vyhověla. Ušila pro borovici krajkovou košilku radost pohledět. A protože tohle sněhové krajkovi bylo moc krásné na pohled i na omak, volali hned další stromy jeden přes druhého. Já taky, já chci taky krajkovou košilku. Mrazilka měřila, stříhala a šila tak usilovně, že zanedlouho nebylo široko daleko jediného stromu, který by neměl svoji krajkovou košilku. Jestli si ale myslíte, že byla jedna ta košilka jako druhá, tak jste na omylu. To neznáte mrazilku. Tak třeba osika měla pod krkem velikánskou mašli škrobenou ledovou jinovatkou. Jeřabinu zase zdobilo načehrané sněhové fyží. Buky a duby se pyšnily motýlem kolem krku. Javory i jasany dostali po kravatě. Jsou to přece stromy chlapáci, tak ať to každý pozná. A co smrk a modřín? I s těmi si mrazilka poradila. Těmhle urostlým junákům posadila na hlavy elegantní ledové klobouky. Pěkně do čela. Pak přišly na řadu jabloně, hrušně, třešně a švestky. Mrazilka je vyšňořila náběrkami, plizováním, volánky a pentličkami. Kdo chtěl třásničky, měl je mít. Kdo toužil po krajkovém kapesníčku do kapsy, ten ho dostal. Když bylo konečně všechno hotové, těžko říci, kdo byl spokojenější. Zda mrazilka nebo to vyparáděné stromoví, které se zálibně zhlíželo ve vodních hladinách. Zdálo se, že všechno je konečně, jak má být. Teď už šlo jen o to, aby byla spokojená i paní Zima. Co myslíte? Bude? Nebo nebude? Budou se jí zamlouvat košilky, ze kterých vykukují stromům nahé větvičky ramena i kolínka? Nevím. Jedno vím ale najisto. O tom, co řekla Zima, si povíme až zítra. Dobrou noc.
1: Na zítří ráno stálo na kolejích 10 nových mašinek, které dělníci vyrobili z té jedné ohromné mašinky od kouzelníka Zababy. Přišel nejvyšší pan železničář a řekl panu Blahošovi z Výtopny, přišel jsem, abych se s vámi poradil, co která mašinka bude dělat. Každá je jiná a to je velice dobře, protože potřebujeme mašinky, které tahají rychlíky a jiné osobní vlaky a jiné, aby vozily těžké nákladní vlaky. Pak šli a každou si prohlédli a zapsali si, co bylo třeba. Nejvyššímu panu železničáři se tajně líbila ta mašinka, která měla komínek z černokněžnické mašinky. Když pak nejvyšší pan železničář o každé mašince rozhodl, co bude dělat, o té mašince s černokněžnickým komínkem řekl, že bude tahat rychlíky ze Smíchova do Plzně. Mašinka, jakmile to uslyšela, zapišnila se a sama od sebe trochu poodjela od ostatních lokomotiv, aby ukázala, že je lepší než všechny ostatní. Ještě odpoledne se mašinky rozjeli každá za svou prací a mašinka s černokněžnickým komínkem táhla pyšně veliký rychlík do Plzně. Velice se jí to líbilo, protože mohla jet rychle a předjíždět jiné vlaky, které ve stanici čekaly, až ona okolo nich projede. Její strojvůdce pan Valenta si ji moc chválil, jak krásně a rychle umí jezdit. A mašinka byla na sebe náramně pyšná a dopoledne, když stála na kolejích před výtopnou a čekala, až bude čas, kdy má odjet s rychlíkem, prováděla nezbednosti. Chlubila se, jak je slavná a rychlá a posmívala se ostatním lokomotivám. Nejvíc měla spadeno na poctivé nákladní lokomotivy. Vysmívala se jim, že se jen tak plazí, že jsou většině udýchané a špinavé. Nákladní lokomotivy to ovšem mrzelo, ale nebránili se, protože neuměli tak dobře a rychle mluvit jako pyšná mašinka. Uplynul ještě nějaký čas a mašinka s černokněžnickým komínkem zlobila víc a víc. Nechtěla jezdit podle jízdního řádu a když jí její strojvůdce pan Valenta domlouval, odsekla mu: Copak jsem nějaká špinavá nákladní mašina, abych poslouchala každou návěst? A vůbec nebudu jezdit pořád jen do Plzně. Chci jezdit jinam. Tady už mě to nebaví. Pan Valenta jí přemlouval a prosil, avšak ona si nedala říct a stále jen odporovala. Když pan Valenta viděl, že nepořídí, šel k nejvyššímu panu železničáři a řekl mu, že jeho mašinka chce jezdit jinam, do Brna a do Ostravy. Nejvyšší pan železničář zavolal pana Blahoše. Pan Blahoš přišel a vážně pokýval hlavou a pak řekl, bude nejlépe, když pyšné mašince vyhovíme, protože jinak se bojím, že by nám ještě něco zlého provedla. Pan Valenta tedy šel ke své pyšné mašince a řekl jí, milá mašinko, nejvyšší pan železničář by tě propustil, avšak já tě velice ještě prosím, abys tu zůstala, protože bych tě nerad ztratil. Avšak mašinka odpověděla, proč bys mě ztrácel? Ty přece půjdeš se mnou a budeš mi sloužit. To nejde, moje drahá mašinko, mám tady domeček. V něm ženu a děti a králíky a včely, ty já nemohu opustit. Nyní se pyšná mašinka zakabonila a řekla zvysoka, nechceš-li, nebudu tě nutit. Však já si mohu vybrat daleko lepšího strojvůdce než si ty. A křičela a zlobila se a soptila. To rozzlobilo i pana Valentu, ačkoliv byl velice mírný. Vyskočil z boudičky a nechal milou mašinku stát. Druhého dne přišel cizí strojvůdce, vstoupil do boudičky a pyšná mašinka si zapískala a vyjela ze Smíchovského nádraží, ani se s nikým nerozloučila. Na Smíchovské nádraží se už nikdy nevrátila. Jezdila do Brna a do Ostravy a byla stále pyšnější a pyšnější. A jednoho dne neuposlechla návěstí a jela a v tunelu se srazila s nákladní lokomotivou a docela se rozbila. Byla tak rozbitá, že už ji nikdo nemohl opravit a tak ji prodali do starého železa. Tak skončila pyšná mašinka s černokněžnickým komínkem.

V malé chaloupce na konci dědiny žili dědeček s babičkou. Neměli děti. A to je velice trápilo. Jednou v zimě napadlo mnoho čerstvého sněhu, z kterého si děti dělali sněhuláky. Dědeček zavolal babičku k oknu a povídá: pojď, babičko, my si uděláme také pěkného sněhuláčka. Babička se zamyslela a povídá: víš co, dědečku, slepíme si ze sněhu děťátko, když sami žádné děti nemáme. Babičko, máš dobrý nápad, povídá dědeček. Vzal si beranici, kožíšek a šel s babičkou před chaloupku uplácat si ze sněhu děťátko. Ukouleli tělíčko, přilepili ručičky, nožičky a na tělíčko nasadili kouly jako hlavičku. Šel okolo soused a ptá se: co pak to děláte? No přeci sněhuláčka, děťátko, řekl dědeček. Potom přidělali ouška, nosíček a dva důlky pro oči a sotva udělal dědeček na obličeji pusinku. Sloupl se ze sněhuláčka sníh a už tu bylo živé děťátko. Začalo dýchat, otevřelo modrá očička, kroutilo hlavičkou, třepalo ručičkama a kopalo nožičkama, no jako miminko v plenkách. Podívej se, dědečku, povídá babička, stal se zázrak, přání se nám splnilo. Máme živé děťátko a protože je ze sněhu, budeme mu říkat Sněhurka. Sněhurko, Sněhurko, volala radostně babička, začala děťátko objímat a běžela s ním do světnice.

Jeroubce bylo od této chvíle veselo. Sněhurka rostla jako z vody a každým dnem byla větší a větší. Dědeček s babičkou měli ze Sněhurky převelikou radost, protože byla milá a poslušná. Za Sněhurkou přicházeli ze vsi dívky. Strojili ji do šatiček, učili ji básničky, písničky a vůbec všechno to, co uměli sami. Sněhurka za tu zimu velmi vyrostla. Byla čiperná a všemu rozuměla. Měla pěkná očka, dlouhé vlásky až po pás. Jen tvářičku měla stále bledou, jako by v ní ani krve nebylo. Byla krásná, dobrá a ke každému přivětivá. Všichni ji měli rádi. Babička i dědeček byli spokojeni, že se na stáří dočkali takové radosti.

přešla zima, sluníčko začalo hřát, zazelenala se tráva, vykvetly jarní květinky a ve větvích švitařili ptáčci. Děvčata ve vsi se radovala a zpívala, jen Sněhurka byla nějak smutná. Co se ti stalo, Sněhurko? Ptala se jí babička. Nejsi nemocná? Ale nic mi není, maminko. Jsem zdravá, řekla Sněhurka a na babičku se usmála. A pak roztál poslední sníh, na lukách rozkvetlo plno květů a ptáčci se naplno rozespívali. Děvčata začala zpívat veselé písničky, vše se veselilo. Jen Sněhurka byla stále smutnější, vyhýbala se družkám a pořád se ukrývala před sluncem do stínu. Jen za soumraku, nebo když pršelo, bývala veselější. Jednou, když přišla bouřka a napadly kroupy, měla z toho takovou radost, jako by to byly perly. Ale když opět vysvítlo slunko a kroupy roztály, usedavě se rozplakala. Jednoho dne se dívky ze vsi vypravily veselit se do háje a stavili se také pro Sněhurku. Babička se bála Sněhurku s děvčaty pustit, také Sněhurce se jít nechtělo. Ale nakonec děvčata babičku přemluvila. Jen mi na Sněhurku dávejte pozor, ať se jí nic nestane, domlouvala babička. Však víte, jak ji mám ráda. Dáme, dáme, slibovali dívky. Vzali Sněhurku mezi sebe a utíkali veselit se do háje. Tam splétali skvítí věnečky, zpívali veselé písničky a také si udělali ohníček. Dívej se, Sněhurko, jak poběžíme, řekli. Utíkej také za námi a nezůstávej pozadu. Poté začali utíkat a jedna po druhé přeskakovali oheň. Sněhurka byla poslední. Rozběhla se, skočila a v tom něco zasyčelo. Dívky se rychle obrátili a s hrůzou spozorovali, že Sněhurka mezi nimi není. Snad se nám schovala, řekli si, a rozběhli se jí hledat. Hledali, volali a i když prohledali celý háj, nikde ji nenašli. Snad utekla domů, řekli si. Běželi do vsi, ale ani tam Sněhurka nebyla. Kam se jen poděla? Nikdo nevěděl. Ano, Sněhurka běžela za nimi poslední. A když skákala přes oheň, proměnila se v páru a jako malý obláček stoupala k oblaku. Dědeček s babičkou

Královna jménem Magnólia. Bylo jedno království, bylo v něm jako v zahradnickém nebi. Kvítí a tisíc trav vonilo při cestách a v sadech obšírných i v přehlubokých lesích šumělo stromoví, až srdce usedalo. Zem se tu táhla černější než noc a štědřejší než všichni páni světa. Takže kdo pracoval, nemusel hladovět. Pole ho živilo, i někdy šatilo, i někdy na žejdlíček dalo. Vládl tu dobrý král, dobrý, však přísný. Snad proto říkali mu Držgrešlička prvý. Ač skoupý nebyl, ani neokrádal lid. Jen nikdy nikomu nedal nic zadarmo. Kočí i komorné by mi to dosvědčili. Dcery měl vladař Držgrešlička 4. Anu, Magdu, Libuši a Noru. Ženu už neměl. Zemřela mu v den, kdy synek Jarolím poprvé sedlal na nádvoří koně. Princezny byly krásné a podobné si byly jako písně o štěstí, jak perly na tkanici. Takže byl v rozpacích kolikrát i sám král, když volal děti ze zahrady domů. Jsou celá jejich matka, usmíval se i tesknil potají. Skryt leckde v záclonách, aby ho neviděli. Rostly jak z vody. A z Jarolíma znenáhla byl muž. Lovil a líčil po chlumech a po stržích a v duchu vodil už Běloušek turnajům a vojska do zlých bitev. Ač darmo. Otec se tvářil, jakože nic nevidí. Bloudil s ním po panstvích, po vsích a po horách a stroze učil ho příštímu panování. Až jednou na jaře se ozval slavný zvon. A král a princezny i všecko dvořanstvo spěchali průvodem do Jarolímovy jizby. Princi je 17, volali sluštičky. Už je to mužský, smál se porybný. A zahradník mu podal skrz okno kytici žlutých růží. Tiskli mu pravici, tančili, zpívali. Tak synu, a teď s Bohem, půjdeš do světa. Ozval se v konci hodokvasu král. Do světa, otče? Ano, zde je tvůj kůň, zde meč. Vše ostatní ti dám, až toho budeš, jak se patří, hoden. A objal Jarolíma. Snad, aby neviděl, jak pany princezny prchají do domu a tají v dlaních slzy. Snad, aby nezahlíd synova vraníčka. Stál mezi platany na prvním nádvoří a čekal svého pána. Byl zámek toho dne, jak by v něm umřel smích, a stejně další dny, jako by Noře, Magdě, Aničce a Libuši odešlo s bratrem do světa i štěstí. Snad s tím král počítal. Proč by tak najednou otvíral brány do salonu do Kořán? Proč by zval muzikanty a herce potulné? A proč teď na hradě týden co týden pořádali ples a k plesu hostinu a k hostině zas hon, když dřív tu o hosty bývala víc než nouze? Však mi už vyrostly, stýskal si vladař, úzkostliv, ve skrytu za sloupem, aby ho neslyšeli. Neb když se zámek při trachtaci rozsvítil a tichá muzika šla hebce dvoranou, lec který z mladíků, co přišli s Pugétem a s pány rodiči, díval se po očku po princeznách, a srdce tlouklo mu až v hrdle. Byly jak padlý sníh, jak čtvero krásných zablízkání na časy, jak jabloňové stromky. Jen si z nich nemohli vybrat tu nejhezčí. A proto koktali a plaše špitali. A proto rděli se, když třeba slíbili Libuši taneček a pak šli pro Magdu anebo pro Noru, nebo ti je rozeznat, bylo nadlidské síly. Nešťastní rytíři. Leč princeznám se tahle věčná pomílená líbila a naschvál měnili si místa u stolu a naschvál stejně smáli se i klaněli, když někdo oslovil je nepatřičným jménem. Král se jen usmíval a rád byl muzice a rád byl tanečkům, s nimi se navracela na zámek

dosud ani prajediný vzkaz. A stáří ťukalo. Na vrata, na dveře, na zdi v nichž prázdný trůn trčel jak výčitka a strašil po nocích prvého držgrešličku krále. Vždyť co je do žezla, nesvírá-li je v pevné ruce muž, který má nazbyt síly. Šel čas. Byl bez srdce. Kde pak se zastavit? A kde pak naslouchat otcovu vzdychání, když z věží hleděl do všech stran, zda z některé snad syna neviděti? Marně. Ba jednou v kostele, když klekal k modlitbám, znenáhla napadlo ho, že je vše ztraceno, že se už nedočká, že se snad širý svět nad Jarolímem zavřel. A celý zděsil se té kruté myšlenky. Synalí, smutně sivý, šel honem za dcerami, by s nimi zapomněl, by potěšil se jejich přítomností. Šel šeptem jako stín a stanul ve větvích panenských jabloní a skrytě naslouchal křehkému hovoru, jenž tiše známě zněl ze stinné besídky před zlatým vodotryskem. Chtěla bych rytíře s orlýma očima, aby mě věčně střežil. A já zas plavého, aby se probudil a po všech komnatách mu hlava svítila jak slunce. Ty hloupá, zasmála se Libuše, slunce je všude dost, to raději moudrého, aby ti poradil, když se ti splaší srdce. A nebo dobráčka, volala Anička, aby ti udělal, co na očích ti vidí. A všechny smály se. A král se za stromem taky jen usmíval, jak je tak přistihl, jak je tak uhlídal, šťastné a spanilé, bez mráčku na nebesích. Však zpátky do zámku šel celý zamlklý. Neboť ho poprvé za život napadlo, že z jeho děvčátek jsou vlastně nevěsty. A že už darmo zamykati před rytíři z okolí, co postávali po večerech v podzámčí a mlčky prosili alespoň o jediný pohled. Zvlášť jestli Jarolím se ze světa už nevrátí. Kdo se pak ujme trůnu? Lekal se po šeptmu. Co mi pak zbude jiného, než vybrat ze ženichů? A marně rozloben a marně nešťasten, už v duchu přemýšlel, jak o tom promluvit co nejdřív s princeznami. Ach, bude s tím vším trápení. Rozpoznej v zástupech, kde na tvé dcery čeká štěstí. Rozpoznej mezi mladíky, kdo z nich by mohl být králem. Chodil tak zadumán snad týden, možná dva. A když mu princezny po právu vyčetli, že se jim vyhýbá, či že snad ztratil řeč, svolal je na večer do modré komnaty a tam jim všecko sdělil. Byl na mou duši držgrešlička král celý jak věchýtek. Všechny ty starosti ho ohnuli až k zemi. Dcerám se lítostí až zastavilo srdce. Chtěli ho skonejšit, chtěli mu vrátit klid, že na všecko je čas a že se Jarolím určitě zase vrátí. Mluvili, mluvili, však všecko nadarmo. Panovník měl svou pravdu. Hned zítra na zítří, sotva se rácové sesedli k poradě, vyhlásil slavnostně, že zámek královský je tímto božím dnem otevřen do kořán všem pánům rytířům a synům královským, jichž první žádostí je státi po boku některé z krásných dcer panovnického rodu. Ať hlásí prý se ten, kdo ve třech zkouškách může osvědčit svou odvahu a dobrotu a moudrost. Rádcové zmlkli jati úzkostí. Neb ještě dodal král, že ti, kdo propadnou, odejdou v hanbě zebran paláce jen v košili a bosí. Pro boha králi, rozhněváš si otce. Však král se jenom smál, jen ať se zlobí. Však jsem silný dost, abych je utišil. Ať si to každý ví, jak cení si svých dcer král držgrešlička prvý. A křikl na stráže. A kázal osedlat vranky a bělouše a zotevírat brány. Takže se po celém dalekém okolí a po všech královstvích, co byly na dosah,

0: brzyčko rozneslo, co jeho veličenstvo král do čtyř stran světa milostivě vzkázal. Lid povsích, ten byl rád. Jen ať se ukážou bohatí ptáčkové, však naše princezny nejsou z těch jahůdek, které si utrhneš v širém lese. Zajde jim chuť a půjdou v košilích a bosy pěšky domů. To bude legrácka.
1: A byla.
0: Pánbů ví, kde se jen pobrali ty houfy mládenců bažících po svatbě. Po trůnu, po zlatě. Dlouze se trousili z humen i z ciziny, se sluhy, bez sluhů, na koních, v kočáře, jak by jim nikdy nechtělo být konce. Stráži je vodili na první nádvoří. Tam vlály prapory a čtyři princezny na čtyřech balkónech hleděli hostům nedočkavě vstříc. Libuše v červeném, Magdička v zeleném, Anička ve zlatém a panna Nora v bílém. Král, když se uklonil poslední z rytířů, vykročil ze dveří a přivítal je, jak se na vladaře sluší. Poptal se na otce, poptal se na cestu. A pak se s úsměvem rozhlédl po houfu a otázal se mírným, vlídným slovem. Co jste nám přinesli, slovutní pánové? Stáli jak bez ducha. Jak to, co přinesli? Jdou přece požádat o ruku princezen. Král sám je pozval zkusit zde své štěstí. Mlčeli jako hrob. Až jeden smělejší hlasitě vyhrkl: Čekáme, králi, na tvůj první úkol. A všichni v zástupu kývali na souhlas a tiše smáli se, že král, už příliš stár, nejspíše zapomněl, proč si je vlastně pozval. Zeptal jsem se vás, páni, cože jste nám přinesli? A to je moje první otázka. Neb ten, kdo přichází do domu krasavic, jistě co přináší, co dar, co pozornost. Vydat se na zámek s prázdnýma rukama bylo by urážkou i majestátu krále. Nastalo šumění, jak v úlu plném včel. Hledali po rancích, hledali po kapsách, volali sloužící, šeptali, křičeli a král je pořadě zval k sobě a bral, co dávali, váhavě do rukou. Zlato? Toho je na zámku víc nežli radosti. Perly? Co s perlami? Dcery si s nimi nerady už hrají. Kůže? A brokáty? Ach, ctění pánové, nosíte dříví do lesa jak děti, což nemá nikdo nic, čím potěšil by srdce krásných dívek. Šli smutní z trojích bran. Nechte tu aspoň svoji vzácnou strůj a boty sváteční a svoje vrané koně, volal jim v patách král. A venku podaní nadšeně tleskali a s chutí zpívali rytířům na cestu své uštěpačné písně. Už jdou páni v košili, už jdou páni bosí, hlavu vzhůru nosili, teď jim mrznou nosy. Už jdou páni nahatí, už hledají cestu, nikdy už se nevrátí prosit o nevěstu. Takže se smíchem otřásalo pod zámčí a bosým knížátkům nebylo dlouho konce. Na zámku zůstali jen čtyři poslední. Ten první řekl, ruce nabízím, ty neleknou se žádné světské dřiny. A druhý řekl, nesu rychlý meč, ten ubrání tvé dcery před neštěstím. A třetí řekl, zde je čarodějný klíč, otevře všecky poklady, v nichž ukryta je uhrančivá krása. A čtvrtý řekl, mám jen píšťalku, ale když zahraju, bude vám všecko na světě jen k smíchu. Vyzkouším si vás, usmíval se král. A poslal prvního pokácet lužní les. A poslal druhého vyhubit vlky v něm. A poslal třetího otevřít sklepení, kde mezi kamením prosvítá drahý kov. A poslal čtvrtého hrát dcerám pod okno, ať prý se nevrací, dokud jim smíchy nepotečou slzy. A čekal. A s ním i Anna, Magda, Nora, Libuše, neboť ti mládenci, co si tak směle počínali před otcem, chytli je u srdíčka. Nejdřív se přihlásil ten otevírač pokladů. Ještě ten večer hlásil vladaři, že vše, co bylo po sklepeních na zámek, je hravě zotvíráno. A na druhý den ráno přispěchali princezny. Ať prý ten s píšťalou pro boha přestane, od smíchu už je bolí celé tělo. Třetí den večer trousili se po nádvoří sluhové, nesli dvě plné kopy vlků na tyčích, a když je prostřeli do řádek před krále, ohlásil mladý princ, že s šelem v lese zbyl jen sem tam chlup a sem tam v zemi opuštěná díra. Siláka bylo slyšet teprv čtvrtý den. Zasekl v bráně teplou sekeru a prosil krále, aby vyšel ven. Pak ukázal mu přes hrazení k úvalu, kde černala se holá prázdná pláň a za ní v metrech polenové dříví. Král spokojeně kýval. A pak vzdal jim dík a zval je ke stolu už prostřenému v mramorové síni. Vítám vás v zámku, páni, řekl přátelsky. Teď zavoláme princezny, ať spatříte i zblízka, že jsou spanilé, jak pověst slibovala. V očích těch mládenců jak by kdo rozsvítil. Celí se usmáli, už hleděli napravo do dveří, kde ozvaly se hedvábové kroky. Princezny vešly. Zelená, bílá, zlatá, červená. Šaty jim zářily v poledním sluníčku, až přecházely oči. Sedli si do křesel naproti mladíkům. A král je představil a hned se obrátil k svým uhranutým hostím. Pohleďte na ně pozorně a bystře a pak mi vyjmenujte jejich jména pěkně za sebou, jak myslíte si, že se narodili. Začněte nejstarší. Však zvaž svá slova každý přísněji, než vážil bys hrst peří. Na čelech mládenců vstal droboulinký pot. A také princezny ve tvářích pobledly, darmo se snažili usmívat hostům vstříc. Slunce, co přes okno hledělo do síní, chvělo se v jejich očích. Nastalo v dvoraně ticho, jak v kostele. Jen vítr za okny po špičkách obcházel a staré platany sčítaly svoje listí. Nuž prosím, volal držgrešlička král. A první z rytířů pronesl váhavě Anna, pak Magda, Libuše, Anora. A král se obrátil s otázkou k druhému. Libuše, Nora, Magda a pak Anna, vyhrkl tázaný. A to už třetí stál a mluvil o překot. Nora, pak Magda, potom Libuše a Anna. A král už vybízel očima čtvrtého. Magda, pak Anna, Nora, Libuše, řekl pomalu. A těžce sedl si, až židle zaskřípěla. Tu se král rozesmál. Šťastně a bujaře, takže ho slyšeli i kočí na dvorech, co vyváděli odpočaté koně. Všecko je špatně, křičel, s bohem, pánové! A už napřahal pravici ke dveřím a už svolával stráže a komoří, ač si mu princezny s pláčem a s prosbami zlekaně poklekali k nohám. Odpustím, otče, dovolím splnit dřív ten třetí úkol, pak se uvidí. Škemrali, vzlikali, až držgrešlička prvý, zvyklán slzami, usedl znovu k bělostnému stolu. Dobrá, vzdychl si stěžka, budiš vám dovoleno, oč mé dcery prosí. Poslyšte třetí úkol. A hleděl přísně, smutně, jak by litoval, že ve svém slově nedostál, jak vždycky. Žije kdes na zemi nejspanilejší z žen, královna jménem Magnólia. Tu najděte. A z její klenotnice neberte nic víc než čtvero prstenů, které ta paní ze všech nejraději nosí. Pak přijďte, usmál se. A zvolna vstal a odcházel, zděšeně provázen sluníčkem za okny a osmi páry očí. Královna jménem Magnolia? Šeptalo čtvero dcer. Kdo to kdy slyšel, že je na světě a že je ze všech žen, co žijí, nejkrásnější? Královna Magnolia, volali rytíři. Kdo o ní ví, kdo poradí? Váhali, vzdychali, až po všem tázání a po všem stýskání zbyla jim na cestu jen tichá naděje, že vraníci si sami najdou cestu. První jel na sever a druhý k východu a třetí na západ a čtvrtý směrem k jihu. Darmo jim princezny mávali z balkónů, darmo je těšili na brzkou shledanou. Vážní a zamlklí mizeli v prachu cest, neb jeti bez cíle je stokrát těžší, než jít celou věčnost pěšky. Zámek se utišil. Ba skoro ztratil řeč. Princezny seděly u oken ve věžích a dlouze hleděly k bledému obzoru, odkud se blížil sem tam bludný mnich či babka kořenářka. Ticho a smutno. Prázdno celé dny. Marně jim panovník nosil dar za darem, marně je konejšil a marně sliboval, že přijdou chytřejší, jimž zkouška královská nebude činit potíž. Nechtěli poslouchat, nechtěli slyšet nic. Zamkli se v komnatách a jenom na oběd a jenom k večeři chodili po tajmu němými chodbami, hlavně když věděli, že nepotkají krále. Ach, byl ten Držgrešlička prvý vlastně chudák. Ač jenom dobro chtěl a jenom štěstí přál svým divukrásným dcerám. Ještě že přišel onen červencový den. To bylo svaté Anny. Ano, zlátl všechen kraj a král se rozlobil na jednu ze svých dcer, že odmítla s ním oslavit svůj svátek. Hromoval, hrozil, proklel sloužící. A když se komorná plačtivě bránila, strašně se rozkatil a věrnou stařenku, která tu na zámku žila už od dětství, hnal vztekle ze schodů a křičel na lesy, aby se nevracela. Šla s pláčem skrz bránu. Šedivá, ohnutá. Slunce kdes vysoko na čistém nebíčku, jak by ji tlačilo zlacenou holí k zemi. Šla jako bez ducha. A v tom jí před vraty, kdo z cestu zastoupil a podepřel ji v lokti. Pozdvihla oči. Byl to mladý muž, ve tváři zarostlý a podle oděvu přicházel zdaleka. Byl celý od prachu a kůň, co za ním stál, horečně nahlas dýchal. Co je vám, babičko? Někdo vám ublížil? Ublížil, ublížil, vzdychala stařena. Však celá zmatená se honem ohlídla, zda někdo neposlouchá. A kdo pak? Řekněte. Já si s ním promluvím. Pro boha, mládenče, stojíš tu před zámkem, kde sídlí mocný král a ten teď nesnáší přes příliš smělé řeči. Právě mě propustil. Bolest jí rdousila a slzy teklí, jak by si chtěla vyplakati oči. No tak už neplačte, těšil je cizí muž. A chvíli postujte, najdu vám aspoň hůl, však vás to soužení ohýbá skoro k zemi. A už přibíhal a nesl pěknou hůl, jak by ji kdosi v blízkém Libosadě schystal. Tu máte, stařenko. Žena se vstyčila a dlouze hleděla cizinci do očí, jak by si z Bůh darma na co si vzpomínala. Jsi hodný, mládenče. Tu máš však, hůl si nech, bude ti ku prospěchu. Vydechla přes slzy a lehonce mu pohladila ruku. Ne, díky, babičko, nechci ji, co já s ní? Leč žena, vzpřímená, už zvolna mizela v oklice hradní cesty. Hleděl a nechápal. Až teprv po chvíli začal se nahlas smát a nevěda, co s ní, zabodl milou hůl doprostřed prostranství před královskými vraty. A skoro skameněl. neboť ta křivá hůl se náhle vztyčila a začala se větvit do všech stran a byla samé listíčko a pak i kvíteček, až konec konců zablísklo se v koruně i něco jablíček, červené, zlaté, zelené a bílé. Proboha, stařenko, lekl se cizinec. A honem díval se, zda nikdo na blízku, a honem přemítal, kudy se rychle ztratit. Když v tom se od zámku rozlehl zlobný hlas. Hej, co tam vyvádíš? Co tam postáváš u panovnických dveří? A host se otočil a viděl v daleku přicházet vladaře, o kterém právě před pár minutami slyšel. Odpusťte výsosti, zakoktal zmateně. Však král si vedl svou. Někdo mi před vrata zasadí přes noc strom, volal a mračil se, až před ním lokaji v úleku utíkali. Počkejte jasnosti, ozval se cizinec. A chytl nad zemí zelenou jablůňku a lehce vyrval ji, takže mu ve mžiku zbyla zas jenom hůl, s kterou si před chvílí nevěděl ještě rady. Král už byl u něho. Holenku fortel máš, jak obr. Kdo pak jsi? A mladý muž se smál. Já jsem cizí. Slyšel jsem ve světě, že dcery vyvdáváte. Král celý ožil. Proto přicházíš? Ano, hle spoutník. Zkusím štěstí rád. Moc toho nemám, oč bych prohrou přišel. Vrabci jen vypískli. Však král zval hosta ukvapeně dál, ať si je od prachu a ať si nezdá se být příliš bohatý. Jen když se zase bude něco dít a dcery procitnou z té teskné patálie. Dal troubit na počest a kázal princeznám obléct si nejkrásnější šaty. Pak vedl cizince na první nádvoří. Pod čtyři balkóny, nad nimiž prapory vesele šlehaly, jak by se nemohli dočkati princezen, skrytých kdes v šeru za dvojími okny. Zpěv fanfár táhle zněl. A dívky vcházely, zamlklé, mračivé, a cize zvysoka hleděli na hosta, jenž tu stál rozkročen a plaše usmíval se. Bůh ví, snad neviděl, jak zle ho vítají. Bůh ví. Snad netušil, že takhle zarostlý a bílý od prachu vypadá spíš jak lapka. Vítám vás, dcery mé, usmál se přes moc král, neboť si dobře všiml zlobné nechuti, již s nimi přicházela. A vítám cizince, který nás dneska nečekaně navštívil, aby nám ve třech zkouškách dokázal, že může o jednu z vás prosit. Nádvoří utichlo. A Držgrešlička prvý obrátil se k cizinci a vybídl ho jako všechny předtím. Co si nám přinesl, slovutný rytíři? Kdo kolem čekal, že se poleká, toho host zklamal. Nic nemám, jenom hůl. A zprutka rozpřáhl se a vbodl křivou sukovici do země, až všude kolem tříštila se hlína. Stráže a komoří jen vzdychli údivem. A dvorní dámy začaly se smát, když náhle kdekdo na nádvoří v úleku ztratil smích i řeč, neboť ta křivá hůl se v zemi vzpřímila a začala se větvit do všech stran a byla samé listíčko a pak i kvíteček, až konec konců zablísklo se v koruně i něco jablíček, červené, zlaté, zelené a bílé. Stačí to, králi? Volal cizinec. Panovník mlčel. Jen civěl na ten div a pak se ohlížel ke čtyřem balkónům, kde mezi dcerami to táhle zašumělo. I host to zahlédl a honem utrhl ta čtyři jablka a honem čtyřikrát stoupl si na špičky a princeznám je zalíbeně podal. Té v červeném to červené, té v zeleném to zelené, té v bílém bílé a andulince zlaté. Jak by si byl ty barvy předem schystal? Zahučelo to chvalným uznáním. A král snad probuzen tím hlukem na blízku, pozdvihl pravici a vyprosil si ticho. No dobrá, pojďme ke stolu. Brzy ti oznámím, jaká má příští vůle. A jako před časem ti čtyři mládenci, co teď kdes po světě bloudili bez konce, šel onen neznámý za králem do zámku a mlčky těšil se, že bude princezničkám blízko. Na chodbách cinkl zvon. A stůl byl prostřený, sluhové chodili v prachových střevících a jenom šeptali, už strašně zvědaví, jak dopadne ta příští přísná zkouška. Král počkal na dcery. Vcházeli s úsměvem, jenž věštil vítězství. Chudáček cizinec, co by chtěl dokázat? Byli tu jinačí, princi a rekové, a byli chytřejší, a byli bohatší, a byli pohlednější. Ach, dívčí rozmary. V podzámčí hučel splav. A sem tam štěkli psi. A kdo si zpíval si? Studené slunce chodilo kol stolu. A jak tak bloudilo po tvářích princezen, oči se cizinci čistotně jasnili, neb jejich spanilost přesáhla všecky blaženosti světa. Král tím byl potěšen. Vidí, že jsou líbezné. Pak tedy vyjmenuj mi jejich jména pěkně za sebou, jak asi myslíš, že se narodili. Začni tou nejstarší. Však zvaž vše přísněji, než vážil bys hrst peří. Cizinec přikývl, že králi rozumí. A už rovnal si zmačkanou halenu a klekal před první a skoro očima ji hladil. Tvá nejstarší je Magda, králi. Souhlasíš? Vladař se zarazil, ale pak přikývl a jen tak po očku sledoval mládence, jenž právě klekal před princeznou Norou. Druhá je dneska celá bělonká, princezna Nora. Nemýlím se snad? Optal se zdvořile a král mu opětně přikývl na souhlas a napůl veselý a napůl mrzutý kázal mu tiše, aby pokračoval. Třetí je Libuše, ta celá v červeném, vykřikl cizinec. A poslední je samozřejmě Anna, dořekl rychle, aniž by čekal, zda král potvrdí, co bylo vysloveno. Nastalo ticho. Princezny, bledé, němně dívali se po sobě, jako by nevěřili. A král si odkašlal a polkl na prázdno. Ano, ach, ano, tak to je to správné. A zase mlčel. Dlouho, jako by hledal řeč. Včely si za oknem pokojně bzučely a slunce tiše koulelo se dvoranou a rozsvěcelo v přístěncích a ve studeném krbu. Král Držgrešlička chodil sem a tam. A snad jen přemýšlel. A snad jen šetřil čas, aby ten cizinec měl, jak se patří, strach z třetího úkolu, s kterým si, ať si jak chce čaruje, nebude vědět rady. Konečně promluvil. Žije kdes na zemi nejspanilejší z žen, královna jménem Magnólia. Tu najdi a z její klenotnice nenos mi nic víc než čtvero prstenů, které ta paní ze všech nejraději nosí. Pak přijď, pronesl důstojně. A hlas měl jistější, než ho kdy slyšeli. Zněl tichou dvoranou, jak křehké bubnování. Pak vstal a odcházel. Královské roucho za ním heboulince vlálo. Ne, neodcházej, králi, zvolal cizinec. A všichni kolkolem vyhekli úžasem. A všichni kolkolem začali kvapem šeptat. Co chce? Co ještě chce? A sotva dýchali a tlačili se k bělostnému stolu. Mladý muž nedbal. Kam pak bych chodil, řekl srdnatě. Ta nejkrásnější z žen, královna jménem Magnólia, má přece sídlo tady, však to, pane, víš. V sále to vykřiklo. A všichni zírali na toho mládence, jak kleká k princeznám a stahuje jim z prsteníčků prsten. Zde čtvero prstenů té ze všech nejkrásnější, řekl s úsměvem. Jméno té královny skládá se ze čtyř jmen tvých divukrásných dětí. Magda, Nora, Libuše a Anna. Mag, No, Li, A. Moudře si králi určil třetí úkol. Do panstva v dvoraně, jako když třískne hrom, volali, tleskali a čtyři princezny se prvně usmály a prvně od rána hleděli na hosta s nepředstíranou přízní. Sklo cinklo k přípitku a hudba hrála tuš. Díky, jsi vítěz. Buď vzdána všechna čest tvé moudrosti a smělosti a síle. Vzdychl král Držgrešlička prvý, náhle bezbraný, jako by ani nebyl mocným králem. Sláva ti! Sláva! Hučel plný sál. A král se vzchopil. Ber, co ti patří, kterou z mých dcer si mladý muži žádáš. Nastalo ticho, že bys slyšel nit, kdyby se byla z jemných záclon snesla. A ten muž řekl, díky ti, pane, ale nechci žádnou. Blýskla ta slova jako v nebi blesk. Dvorana vyjekla a starý panovník vstyčil se nad stolem a hrozil bledou rukou. Tak nemluv, volal, urážíš můj dům. Však nedomluvil. Host jako vymrštěn odskočil od stolu a padl králi k nohám. Ustaň, což už mě, otče, nepoznáváš. Vždyť bych si musel vzíti za ženu některou vlastní sestru. A divže neplakal, když k němu přešťastné princezny přiběhly a líbali ho, takže přestal dýchat. Král Držgrešlička stál a marně sbíral hlas. Jak by se bál, že splaší všechnu radost. Až potom, k večeru, když v kruhu seděli u tříkrálových svic a dcery prosili pro všecko na světě, aby vše napravil, aby dal vyhledat ty čtyři zbloudilce, král prvně promluvil. K čemu je slepý král? Nepozná ani svého jediného syna. A podal Jarolímovi svůj meč a korunu a jablko a žezlo. Oheň se v krbech zlatomodře vzňal a jiskry vzlétaly do šera dvorany a s nimi hořký dým. Pokoj se rozsvěcel laskavou, smírnou září. Princezny povzdychly a jako zázrakem se kdesi nablízku ozvala píšťala, jásala, zpívala a byla blíž a blíž, až skoro stála pod hradními okny. Všichni se začali dlouze, šťastně smát, až postráceli řeč, až od smíchu jim stály v očích slzy.
2: Rok jak kolo točí se, dny si skládá v měsíce, jen odzvoní Vánoce, zase znovu koulí se. Jaro se rozsvítilo žlutými pampeliškami a mladou travičkou. Však se také říká, svatý Jiří volá, země se otvírá, aby tráva rostla, tráva zelená.
3: Jedna, dva, a teď zase já.
4: Jedna, dva, tři, čtyři, pět, Buďána. A Polenko, přines ze síně vodu.
5: Už běžím, maminko.
4: Buďá malá, pojď se taky nazobat zrní.
6: A Polenko, nech jí. Když sedí na vejcích, potřebuje hlavně pít. Máj už nesedí kuřátka.
7: Maminko, já jdu za Honzíkem.
6: Dobře, ale vezmi děvčata sebou.
7: No, tak pojďte, holky.
8: Já mám
5: vršku bez došku otrhanou.

0: co to bude?
1: Úl pro včeličky ševce Matěje.
0: Martinku, hádej co, uděláme si lodičky. Tatínku, prosím, půjč mi nůž na lodičku.
1: Tu máš, ale dej pozor, je ostrý.
2: Honzíku, odvezeš to prádlo Andulce k potoku.
0: A co tam s ním bude dělat?
2: Bude ho na louce kropit.
3: Aby se na sluníčku hezky vybělilo.
0: To se nám hodí. K potoku.
4: Dobrý den.
0: Dobrý den.
5: Dobrý.
3: Dědo, přišli jsme bělit prádlo.
5: A já zase máčet proutí.
0: Máčet proutí? A na co? No přece na košíky.
5: Správně. Proutí se musí máčet ve vodě aspoň týden, aby bylo pěkně ohebný.
0: Dědo, a my si zase budeme dělat lodě.
3: Jo, z kůry.
6: Martinku, přines nám vodu.
4: Tady máte tu vodu.
3: Tak a hezky to pokropíme.
0: Já si udělám admirálskou korvetu.
4: A já zas pirátský škuner.
5: Ale co plachty?
4: Uděláme plachty z březový kůry.
0: Jo, jo, au, to co se říš.
5: No, to nic, Honzíku. Obalíme to jitro celém a tento do zejtra zacelí.
4: Tak já si zatím vyřežu svůj škuner.
6: Zmije!
5: To je jen slepíš, ten ti neublíží. Zmije se pozná podle zubatý čáry na zádech. Jo, jo, nadarmo se neříká. Na svatýho Jiří vylejzají hadi a štíři.
3: Dědečku, vyprávějte nám o tom svatým Jiří.
5: No, to bylo tak. V jednom království řádil strašlivej drak. Každý týden mu museli přivést někoho k sežrání. A jednou padl los na jedinou dceru krále toho království. Sluhové přivedli princeznu před sluj a rychle utekli. Z té sluje vylezl ten hrozný drak a s princeznou by byl amen. Ale najednou přijel spanilej rytíř na koni a pustil se s drakem do boje. Kopím draka probodl a princeznu zachránil. Ten neohrožený rytíř byl svatý Jiří. Vyprávění o tom, jak se postavil zlýmu drakovi, lidem připomíná, že se v životě vždycky máme odvážně postavit na stranu dobra proti zlu.
0: Já by sem taky toho draka zapíchnul, jako ten svatý Jiří.
3: Až by na tebe zakoulel ohnivejma očima, tak by si utek.
0: Až vyrostu, tak se neleknu ničeho.
4: To já taky ne, ani hastrmana.
5: A já se vydám k domovu, čeká tam na mě spousta práce.

0: Já jsem admirál.
1: Já jsem pirátský kapitán. Vy jste haptáci.
2: Teď aby se to pralo znova.
1: My neradi. Za to nám můžete odstartovat závod.
3: Připraví, pozor, teď.
0: Admirále, přidej, přidej.
1: Piráti, piráti.
0: Admirál je vítěz! Oh jo!
1: Piráti zvítězili! Jo!
0: Tatínku, děkuju!
4: Tak jak vám pluli lodě?
0: Dobře, ale moje prohrála závod kvůli žábě.
4: Kvůli žábě?
2: Kdo to pošlapal?
5: To asi ta žába.
0: Když holky nám to prádlo dali do cesty.
4: Honzo, nesvaluj vinu na děvčata. A to prostě radlo vypereš.
6: Honzíkovi se zdá snadné být vždy čestný, spravedlivý a statečný, ale když dojde k činu, na vše zapomene. Ještě se musí hodně učit, aby byl jako svatý Jiří.

Bob a Bobek na horách. Jednoho rána se probudil Bob s Bobkem nejenom v klobouku, ale dokonce i pod peřinou. Leželi hezky v teplíčku pod půlmetrovou sněhovou závějí a když se vyšplhali ven, nestačili se divit. Tak tohle viděli poprvně v životě. Všude bílo, všude krásně nasněžíno. Bobe, co budeme dělat? Co bysme dělali? To, co každý. Pojedeme přece na hory, ne? Ale kde vezmeme peníze? Přece taky na horách, ne? Budeme pracovat u lanovky, odklízet sníh, uklízet v hotelu, kamarádičku, tam je práce. A hlavně si vezmeme lyže, že jo? Řekl Bobek. Jenomže já, když jsem Bob, tak já budu bobovat. A tak si vzal Bobek lyže a Bob si vzal Bob a vyrazili rovnou do Krkonoš. Uvidíš, Bobku, co tam bude lidí. Hlava na hlavě, sliboval Bobek. Ale když přijeli, městečko bylo vylidněné, nikde ani človíčka. Zabušili na dveře hotelu a slyšeli, jak se opatrně odevírá špehýrka a vrátný se dívá opatrně jedním okem ven a pak jim rychle pootevřel dveře. Pojďte honem dovnitř, pojďte, pojďte, pojďte, prosím vás, zavolal a rychle zabouchnul. Nebo s vámi bude zle. Ve špindlu se toulá sněžný muž Yeti a běda, kdo se mu ocne v cestě. Lidi už se bojejí vystrčit nos z hotelu. Prosím, namítl nesměle Bob, sněžný muž se přece vyskytuje v Himaláji, ne? To ví přeci každý, kdo aspoň základně studoval. No, to si samozřejmě myslel každý. A zatím včera přepadnul skupinu běžců u lesní boudy. Tuhle svrhnul lavinu na francouzské turisty. Slyšíte to? Už se zase zlobí? Už je... A v horách se ozvalo mohutné zadunění. To zadupal sněžný muž na sněžných jamách tak silně, že utrhnul lavinu. A slyšel, jak volá. Já vám ukážu, kdo je na horách pánem. Já vám to předvedu, kdo tady vládne. A volal tak silně, že ještě celou čtvrt hodinu se nesla údolím jenom ozvěna. A já vám. Hrůza. Jen se na něj podívejte. Podívejte se, řekl vrátný králíkům. Jeden fotograf, profesionál, se ho pokusil s nasazením vlastního života a fotoaparátu vyfotografovat. A na snímku bylo vidět statného dvoumetrového chlupáče s rukama ke kolenům a s hrozivě vykulenýma očima. A kdo si prohlédl fotku pořádně, viděl i jeho 47 vyceněných zubů klofáků. Tak zblízka se k němu ten odvážný fotograf dostal. Sněžný muž kráčel po horách mohutnými kroky a když běžel, děťátka má milá, tak duněla pod ním země tak, že až v Jičíně a Poděbradech zaznamenávali seismografy chvění půdy jako při zemětřesení. To je hrůza, co? Pokračoval vrátný. Však také hotelier vypsal odměnu pro toho, kdo sněžného muže zažene, aby neobtěžoval hosty. A jakou prosím? Zeptal se nesměle Bob. No, snad vy byste, vy dva, no, to dovolte, abych se zasmál. Mládenci, to kdyby se vám povedlo, můžete si být jistí, že v našem hotelu budete zdarma až do jara. Bobku, zkusíme to. A jak, Bobe, podívej na nás dva. Proč si myslíš, že jsme tak hodní? No, protože jsme dva a vůbec se nám nestýská. Kdybys byl sám, tak by z tebe byl pěkný mrzout a steklón. To je pravda. Tak vidíš. A kdyby měl sněžný muž třeba ženu, tak by dal pokoj. A my, přítelíčku můj, mu ji opatříme a uvidíme. To jo, ale kde vzít ženu a nekrást? Uděláme mu ji ze sněhu. Je to sněžný muž, tak ať má sněžnou ženu. Tak řekl Bob a oba králíci vyšli z hotelu.
Vrátný se s nimi loučil, jako kdyby je měl vidět naposled, a hotelier jim dal k ochraně ohromného Bernardína Brita. Nebojte se, Brit se o vás postará, je to dobrý tahoun, záchranář a v horách se vyzná jako doma. A ještě jim pro něho přidal věnec buřtů. Bob s Bobkem potom postavili přímo u cíle bobové dráhy místo sněhuláka krásnou, ale nádhernou sněhulačku, sněžnou ženu. A když byli hotoví, vydali se ke sněžným jamám oznámit Yetimu, že pro něho mají nevěstu. Za chviličku byli všichni tři na hřebenech a Bob volal: Yeti, Yeti, jak Yeti, Yeti? A tu se sněžný muž objevil. Zavrčel na Bernardína a ten se honem s Bobem schoval za skálu. Bobek ovšem už nestačil utéct, sněžný muž zadupal a kdeže Bobek byl? Kutálel se v hromadách sněhu a padal s lavinou dolů. A když lavina dopadla, bylo všude jen bílé ticho. Marně Bob dával dlaně k puse a volal: Bobku, Bobku! Jen ozvěna mu vracela jeho hlas: Opku, opku, opku! Volal naprosto marně. Jenže se Bobovi ozval krátkým štěknutím Bernardín Brit. Brite, Brite, Britečku, hledej Bobka, prosil Bob. A pes sklonil hlavu, utíkal z kopce, chvilku pobíhal sem, chvilku běžel tam, najednou začal zuřivě hrabat, že sníh od něho létal, jak od sněhové frézy. Pak zmizel v závěji a než by si řekl švec, Baťa, vynořil se s věncem buřtů a za ním se vysoukal Bobek s prázdným ruksáčkem. Depak, Bobe, proti lavině jsou nejlepší buřty v ruksaku, pochvaloval si spokojeně. No a pak už se naše trojice začala znovu schánět po sněžné muži. Ale ten na sebe nenechal dlouho čekat. Kdeže ty dva prckové jsou s tím psem, já jim dám, já je protáhnu po celém údolí, bylo slyšet hrozivou ozvěnu, dám. Brit se raději zahrabal strachy do závěje a Bob s Bobkem pelášili, co jim nohy stačily. Podařilo se jim doběhnout až do sportovního areálu. Už se na ně sněžný muž sápal, když mu oba uskočili, každý ovšem na jinou stranu. Yeti mezi nimi prolétl jako blesk, mohutným skokem dopadl přímo do ledového koryta bobové dráhy a řítil se po hlavě dolů. Řval přitom tak hrozně, že se vršky stromů ohýbaly jako při největší vichřici. A když dole dopadl a chtěl se strašlivě rozlobit, naštvat, roztáhnul pracky, sednul si místo toho údivem na zadek a díval se do očí krásné sněžné ženě. Mžiku jí popadnul do náručí a utíkal do Himalájí, do krajiny věčného sněhu, aby mu tady ve Špindlu, teda ve Špindlerově mlíně, z jara neroztála. A jen se s námi nerozloučil, viď, Bobku, řekl Bob. Poděkovat teda moh, řekl Bobek. A v ten den se konala na počest našich hrdinů veliká oslava i s ohňostrojem. Druhý den byly stráně plné lyžařů a sáňkařů a Bob s Bobkem se vozili na Bobu a všichni úctivě zdravili. Dobrý den, pánové. Jejich fotografie vyšly dokonce v místních novinách Hlasy Krkonoš. A když se Bob s Bobkem dost povozili a užili si hor, co myslíte, že udělali? Vrátili se domů do svého klobouku.

3 oříšky pro Popelku. V jedné docela pěkné chalupě, na dohled od královského zámku, žila vdova se 3 dcerami. 2 starší byly tlusté a líné a matka je rozmazlovala až běda. Ta 3, nevlastní, jim byla za služku. O rodiče přišla holčička už jako malá a vdova zpřízně se jí ujala. Nic dobrého jí však nepřála. Měla pro ní jen práci a zlá slova. Nemohla jí přijít ani na jméno a tak jí začali říkat Popelka. Spávala totiž za pecí, ruce i tvář měla umouněné a šaty šedivé jak myška. Šedivé a neveselé byly i její dny. Od slunka do slunka samý schon a místo vděku jen ústrky. A v těch se sestry s macechou věru předháněly. Týden však končí nedělí a ta byla pro Popelku radostí. Macecha s dcerami jezdila po návštěvách a Popelka si mohla chvilinku vydechnout. Svůj koutek měla v podkroví na půdě. Tam za trámem spávala sova Rozárka. Popelka se s ní spřátelila, povídala si s ní a někdy si i poplakala. Rozárka jakoby těm stezkům rozuměla. Trpělivě poslouchala, pokyvovala hlavou a občas souhlasně zamžourala kulatýma, moudrýma očima. Svět se pak zdál Popelce růžovější. Škoda jen, že po neděli bývají zas všední dny. A tak čas běžel, jako voda v potoce za chalupou, a Popelce šlo na 16. rok. Tu si macecha všimla, že její nevlastní dcera vyrostla do krásy. Když si omyla svou zapopelenou tvář, i kytky na zahrádce bledly závistí nad jejím půvabem. To macechu popouzelo a ještě víc její 2 nepovedené dcery. Co jim byly platné drahé šaty a blýskavé cetky, když jim zloba už dávno poznamenala tvář. A tak si na Popelce vylévali svou závist a zlost. Volali na ní, ty Popelu cholína, ty darmojedko nevděčná, ty na nic žijící sůvo, jen aby ji ponížili. Popelčiny dny byly k uzoufání a v nedělních chvilkách s Rozárkou bylo stýskání a slziček víc než dřív. Ale všechno zlé na tomto světě nakonec skončí a k dobrému se obrátí. V sídelním městě se chystal královský bál, na němž si princ měl vyvolit nevěstu. Všude byl schon a lidí víc než jindy. Na zámek se sjížděli hosté, kuchaři a kuchtíci připravovali vybraná jídla, cukráři zdobili velikánské dorty, muzikanti nacvičovali zahajovací tance a švadleny dokončovali taneční róby. Inu, měl to být ples, jaký dosud svět neviděl. V přípravách na bál žila i macecha a její dcery. Co kdyby si princ vybral některou z nich? Až se jim z toho zatočila hlava. A tak se chystali plesové šaty, zkoušeli střevíce a na dně truhlic hledali schované šperky. Chalupu naplnili vády a křik. Sestry se přeli o každou tretku, přetahovali se o zrcadlo a o to, které z nich dá princ přednost, se div nepoprali. A Popelka nevěděla chudák, kam dřív skočit. Co podržet a podat, přišít a sestehovat, co odnést a přinést, co uklidit a co schovat. V den plesu ten kolotoč konečně skončil. Dříve než nasedli do kočáru, nasypala macecha na jednu hromadu čočku a hrách a Popelce řekla, aby ses nenudila, Popelucho, nebo snad nechtěla dokonce na bál, ať je to přebráno, než se vrátíme domů, jinak tě stihne trest.
a odjeli. Popelka usedla k hrachu a na podlahu ukápla slzička. Ach, jak je smutný ten svět. Tu vlétl do světnice bílý holoubek. V zobáčku nesl oříšek a když jej upustil na zem, promluvil lidským hlasem. Nic se nestarej o hrách a čočku. Vezmi oříšek a to, co v něm najdeš, si oblékni na sebe. Pod starým dubem u potoka čeká na tebe bílý kůň. Na nic se neptej a nasedni, on ví, kam tě má zavést. Pospěš si a nezapomeň, musíš se vrátit dřív, než ponocný odtroubí půlnoc. To řekl holoubek a pustil se do přebírání hrachu, jen mu zobáček kmital. Když Popelka otevřela oříšek, našla v něm šaty tak lehounké a blankitné, jak zářijové nebe. A střevíčky. Ach bože, o takových se jí ani nezdálo. Rychle se oblékla a spěchala k dubu. Tam stál bílý kůň se stříbrně zdobeným sedlem a řekl: nic se neboj, Popelko, a vyskoč si na mne. Ale pamatuj, před půlnocí tě budu čekat pod první jabloní u zdi zámecké zahrady. Než se Popelka nadála, byli na zámku. V oknech svítily křišťálové lustry a zněla z nich hudba. Tak vstřícně, že se Popelce zatočila hlava. Když vešla dovnitř, všechno hned stichlo, jako by vstoupila opravdová královna. Muzikanti se zarazili uprostřed taktu a bubeník držel paličky ve vzduchu a ne jimi pohnout. Princ nechal svou tanečnici uprostřed kola a spěchal uvítat novou příchozí. Uklonil se a úžaslý nad její krásou vyzval ji k tanci. Muzikanti se vzpamatovali a začali opět hrát. Princ tančil jako očarovaný. Zdálo se, že Popelku už nepustí z náručí. Ale síní nezněla jen hudba. Ze všech stran bylo slyšet i vzrušený šepot. Kdože a odkud je ta princezna, jistě je cizí, když ji tu nikdo nezná a princ má oči jen pro ní. Princ nic z toho neslyšel. Naslouchal jen své tanečnici. A Popelka plula sálem jako opojená. Když tu si všimla, že ručičky na hodinách se blíží k půlnoci, rychle se vytrhla princi z náruče a než se kdo nadál, zmizela. Běloušek už netrpělivě podupával kopity a za pár chvil byli doma. Popelka se rychle převlékla, schovala šaty a střevíčky v podkroví, ve spěchu pozdravila sovu Rozárku a vrátila se do světnice. Tam stály dva pytle, v jednom byl hrách a ve druhém čočka. To holoubek, napadlo jí radostně. Ale v zápětí jí přišlo čehosi líto. Vždyť prince už možná nikdy neuvidí. Ale to už se do chalupy vhrnula macecha s dcerami a jedna přes druhou vyprávěli o cizí princezně a o kouzleném princi. To směla vidět, Popelucho, to byl pane Ples. Na takovém ty si nikdy nezatančíš, i kdybys tu byla tisíc roku. Popelka sklonila hlavu a po tváři jí přelétl lehounký smích. Princ zatím v zámku chodil jak bez duše. Dívka v blankitných šatech mu nedala spát. Kde ji ale hledat? Koho se ptát? Darmo štvali královští zvědové koně. Poté sníž princ

až zatajil dech. Ale holoubek už na ní čekal. A co bylo v oříšku? Šaty a střevíčky tak stříbřitě lesklé, že z toho popelce přecházel zrak. Jakoby je pavoučci tkali a skrápěli raní rosou. A pak bylo všechno jak prve. Princ pro popelku zapomněl na celý svět, vzal ji do náruče a tančili spolu, až jim nestačil sál. Když táhlo na půlnoc a ze zahrad zahoukal síček, princ rázem procitl, ale popelka už byla pryč. Když se macicha s dcerami vrátila domů, čekal je popelčin úsměv a přebraný hrách. Sestřičky byly zlostí jak němé a šly i s matkou hned spát. A popelka? Únavou jí už padala víčka, ale než usnula, tak ještě jednou, alespoň v duchu, v princově náručí prolétla sál. A princ? Tomu se na zítří nechtělo žít. Proč mu ta neznámá prchá jak laň? Což zkusit po třetí královský ples? Což na ni nastražit past? Na radu báby natřeli ptáčníci schodiště lepem. Popelka přišla ve zlatých šatech. Zářili, jako by jim slunce dalo svůj lesk. Zářil i princ a z popelky nespustil oči. Po třetím tanci ji představil králi a herold vyhlásil, že dědic trůnu už nevěstu má. V sále propukl jásot. Když se pak blížila půlnoc, byl to jen mžik. Než se princ nadál a než zasáhli stráže, zmizela popelka ve tmě. Na schodech zůstal jen zlatý střevíček. Ale princ si hned věděl rady. Jen s tou, která střevíček obuje, bude mít svatbu. Pak začal s přáteli objíždět kraj. Takovou malou nožku však hledali marně. Nakonec zbyly jen vdoviny dcery. Princ už si zoufal. Tu vyšla na dvůr dívka ve zlatých šatech. Popelka! Vydechla macecha s dcerami nevěřícně. Ale popelka střevíček nazula lehce a přidala k němu i druhý. A co bylo potom? No přece královská svatba trvala dlouho a byla slavná. Tak slavná, že ještě po létech o ní šla zvěst. A tady naše pohádka končí a začíná jiná. O šťastné popelce a moudrém králi.

0: Prokope.
1: Ano, můj pane.
0: Zavři okno.
1: Jak poručíte, pane králi.
0: A zatáhni závěsy.
1: Takový krásný den.
0: Chci ticho, neslyšet ani hlásek.
1: Včera jste si pochvaloval, jak vás těší ptačí popěvky.
0: Co bylo včera, není dnes.
1: Co pak se stalo?
0: Včerejší úsměv zastřela pavučina dnešních vrásek. Po dlouhé, bezesné noci plné starostí.
1: Můj pane, jsem starý služebník. Nemějte za dotěrnost moji otázku. Jaká starost vám nedá spát?
0: Ty bys mi od ní...

0: sotva pomohl Prokope.
1: Člověk nikdy neví, odkud se ozve dobrá rada, můj pane.
0: Vždyť i můj věhlasný kancléř je u konce s rozumem. Ohlásil se už?
1: Zahlédl jsem ho v předsíni.
0: Jdi pro něj, pošli ho za mnou.
1: Prosím, pane. Pane kancléři!
2: Veličenstvo. Váš nejodanější služebník.
0: Pojďte honem, jsem tu jak na trní.
2: To je mi nevýslovně líto.
0: Radši mi povězte, co jste si vymyslel.
2: Doufám, že splním vaše očekávání.
0: Co pak se vyrýhlo ve vaší chytré hlavě? Spustíte stavidla své výmluvnosti.
2: Tak tedy, vaše veličenstvo se mi ráčilo svěřit, že neví, které ze svých dvou dcerušek odkázat korunu a trůn.
0: A vy jste mi slíbil radu.
2: Přemýšlel jsem o tom dlouho přes půlnoc, můj pane. Lámal jsem si všemožně hlavu a po nekonečném přemítání jsem dospěl k názoru, no, že vaše starosti jsou předčasné a tím vlastně pro tuto chvíli úplně zbytečné.
0: Nevzal jste to nějak moc zkrátka?
2: No, když vaše veličenstvo dovolí, hned vám to vysvětlím. Zmínil jste se o problémech s určením svého dědice, přesně řečeno dědičky.
0: Doslova tak.
2: A já namítám, že vaše starosti nejsou na místě. Neboť, kdo pak si dělá hlavu s testamentem a s určením dědictví? Zhrbení kmeti? Starci nad hrobem? A já se vás ptám, připadáte si jako stařík ohnutý věkem až k zemi?
0: To mě dodnes nenapadlo.
2: Cítíte se vedchý?
0: Pán Bůh chrání.
2: Protiví se vám pohled na prostřený stůl?
0: Právě naopak.
2: Tíží vás nesnesitelně koruna?
0: To mě dodnes nepřišlo na mysl.
2: No, jsme u jádra věci. Otázka následnictví je na místě, když králova ochablá paže stěží udrží žezlo, když jeho vladařský majestát začíná hasnout, nebo se snad mýlím?
0: Mluvíte jako moudrý muž.
2: A dodávám, že po celé zemi jediná korunovaná hlava se nemůže s vámi měřit.
0: Mluvíte mi z duše, milý pane kancléři.
2: Proč si tedy už neslámat hlavu s něčím, na co máte ještě spoustu času? Můžete královat ještě dlouhou řadu let?
0: Je tu ovšem jeden háček.
2: Háček? Já už žádné nevím.
0: No, při veškeré zasloužené chvále mého majestátu jste tak trochu zapomněl na moje dcery.
2: Veličenstvo, jak bych mohl na takové krasavice?
0: Které právě dospěly do věku, kdy se jejich otec musí rozhlédnout po vhodném ženichovi pro ně.
2: Veličenstvo, jaké pak rozhlížení? Stačí jen kývnout a na vašem dvoře se začnou rojit houfy nápadníků.
0: Jenomže je tu jeden háček.
2: Už druhý?
0: Podle starodávného zvyku nejdřív musím vyvdat dceru, která jednou po mně usedne na trůn.
2: Svatá pravda?
0: A já vás žádám o radu, kterou bych měl vyvolit.
2: No, bývá zvykem, že přednost má starší.
0: Jako byste nevěděl, že princezny jsou dvojčata a tedy stejně staré.
2: Pak je třeba přihlednout k tomu, která je vznešenější, chytřejší a krásnější.
0: Tak mi na ní ukažte prstem.
2: To je těžká věc, veličenstvo. Obě jsou líbezné, až oči přecházejí. Obě svým důvtipem strčí do kapsy celou dvorní radu.
0: No vidíte, a jsme zase v koncích.
2: Necháme si to ještě projít hlavou.
0: Času není nazbyt. Sousední princ mě požádal o pozvání a já mu vyhověl. Vím, že hledá nevěstu a dost možná přijede, co nevidět. A já pořád ještě nevím, kterou ze svých dcer mu představit nejdřív.
2: To je opravdu delikátní. delikátní situace. Ale nedá se ukmaltovat. Veličenstvo, snažně vás žádám, abyste mi dovolili ještě jednou si to rozmyslet.
0: No tak si jděte rozmýšlet, ale ne na dlouhé lokte.
2: Veličenstvo, slibuju vám, že vezmu rozum do hrsti. To by v tom byl čert, abych něco nevymyslel. Vložte své starosti na má rameno.
0: Prokope.
1: Ano, můj pane.
0: Otevři okno.
1: Ale ptáci tam pořád ještě vyspěvují.
0: Ach, snad mě jejich písnička přivede na jiné myšlenky.
1: Pořád ještě se kaboníte?
0: Čím dál víc.
1: A pořád pro tu samou věc?
0: Poslyš, starý, kdybys byl na mém místě a měl rozhodnout o zásnubách jedné z mých dcer, které pak bys dal přednost?
1: Na to se nedá odpovědět bez rozmýšlení.
0: Podle čeho by ses při své volbě rozhodoval? Podle krásy?
1: Můj pane, každé oko má o kráse jinou představu.
0: Tak podle vznešenosti?
1: Ušlechtilost se mně zdá vzácnější.
0: Nebo snad podle moudrosti?
1: Moudrost je ovocem lidské zralosti, kdežto princezny jsou tak mladé.
0: Tak podle čeho bys volil?
1: Zkoušel bych se dopátrat, jaké má která z nich srdce.
0: No jo, dopátrat se. Jenomže jak?

0: Maruško, co jsi to dala do vlasu?
1: Šípkovou růži.
0: Nechtělo se mi věřit vlastním očím.
1: Proč pak?
0: Taková pošetilost.
1: Tobě se ten květ nelíbí?
0: A co by se mi mělo líbit na plané růži? Ta je dobrá tak pro děvče spod zámčí, ale ne pro královskou dceru. Podívej se na tenhle malý zázrak.
1: Co je to?
0: Náš klenotník mi vytepal růži z ryzího zlata.
1: Vypadá spíš jako žezlo, než jako růžové poupátko.
0: Haníš ji ze závisti.
1: Vůbec ji nehaním, ale živé kvítí je mě milejší.
0: Prosím tě, uvědomuješ si, že květ z planého šípku není důstojná ozdoba pro princeznu?
1: Ale prosím tě.
0: Ty nikdy nedáš na má slova.
1: Přece se nebudeme přít kvůli kvítku.
0: Někdo by měl rozsoudit, která z nás dvou má pravdu.
1: Zeptáme se tamhle Prokopa.
0: Starého sluhy?
1: Tak jdi za panem kancléřem. Ten ti dá jistě za pravdu.
2: Co kdybych váš spor zkusil rozsoudit já? Dovolíte mi to?
0: Kdo jsi?
1: Kde ses tu vzal?
0: To jsou ale způsoby poslouchat za křovím.
2: Jdu náhodou kolem a slyším, jak se tu dohadují dvě krasavice.
0: Jak ses mohl opovážit do královské zahrady?
2: Branka byla do kořán.
0: Pro naše urozené hosty, ale ne pro nějakého...
2: Jakého? Jsem zvědavý, co se dovím.
0: Ani se to nepřej slyšet.
1: Tak si věďte do vlasu ještě vy dva.
0: Ať si jde svou cestou, nikdo ho nezval.
1: Radši se zeptejme, jak by rozsoudil náš spor.
2: Budu se cítit poctěn vaší důvěrou.
1: Podívej se na tyhle dva květy.
0: Růže z ryzího zlata.
1: A poupátko z šípkového keře.
2: Tamta je nádherný skvost.
0: Vidíš, Maruško, poznal to i obyčejný pocestný.
2: Ale šípková růže je krásná zas jinak.
0: Jak můžeš srovnávat zlatý šperk s planým kvítkem?
2: Někdo může horovat pro zlatý šperk, jiného stejně potěší hrst lučního kvítí. Hlavní je radost, kterou přitom cítíte v srdci.
0: To jsou pošetilé řeči.
1: Já bych řekla, že má pravdu.
0: Je to falešník. Říká jedním dechem ano i ne.
2: Proč bych to dělal?
0: Aby zdal za pravdu mě a nedotkl se přitom mé sestry.
2: Ty jsi ale mudrlant.
0: Však on tě přejde smích, jen co na tebe zavolám stráž.
1: Sestřičko, to ne.
0: Otec ho musí potrestat za to, že se odvážil k nám do zahrady.
2: A co když jsem do ní vstoupil na jeho pozvání?
0: To ti zrovna někdo bude věřit, že by král pozval kdo ví jakého.
1: Neměla bys ho pohanit, vždyť o něm nic nevíš. Třeba opravdu přichází jako host.
0: Ale král zve jen urozené pány a ty přijíždějí s průvodem, ne jako obyčejní vandrovníci.
2: Když si někdo jde vyvolit nevěstu, nepotřebuje žádný doprovod. Stačí mu pozorné oči.
0: Ještě řekni, že jsi ten princ, na kterého tu od rána čekají.
2: Kdybych ti řekl ano, stejně bys mi nevěřila.
1: Opravdu jdeš k nám?
0: A pěšky?
2: Můj kůň snad už trefil do zámku beze mne.
3: Milosti, princi, díky bohu, v nádvoří stojí osedlaný os a všichni hledají, kam se poděl jezdec.
0: Že by to byl opravdu on, jak si to poznala?
1: Jen tak mě napadlo.
3: Převzácné princezny, dovolte, abych vám představil velice vzácného, nejvzácnějšího hosta. A vám, princi, snad nemusím napovídat. Poznal jste jistě sám, kdo jsou tyto spanilé bytosti.
2: Máte pravdu, pane kancléři. Měl jsem už to potěšení seznámit se s princeznami.
3: Pak tedy račte prosím za mnou. Uvedu vás k jeho veličenstvu.
2: Díky, pane, pojďme. A s vámi se, princezny, nevýslovně těším znovu na shledanou.
0: Ty jsi to věděla, že je to princ, kterého čekáme?
1: Jak bych to mohla vědět?
0: Podle čeho jsi tedy poznala, že není obyčejný vandrovník?
1: Sama nevím. Byl tak vlídný, milý.
0: Snad se ti nezalíbil?
1: Proč se ptáš?
0: Protože jsem přijel kvůli mně, jako můj snoubenec.
1: Tatínek přece mezi námi ještě nerozhodl.
0: Co pak ty se můžeš se mnou rovnat, jako s budoucí královnou? K smíchu.
1: Počkejme, sestřičko, až jak rozhodne král.
3: Nejjasnější princi, dámy, pánové, zhromáždili jsme se před trůnem našeho milovaného krále, abychom mu složili hold. Nejvyšší lovčí přivezl 3 vozy sluk, tetřívku a křepelek. Nejvyšší sklep mi jste dal vinné ze sklepa sud burgundského. Všude kolem jsou rozložena díla pasířů, klenotníků, jakož i cukrářů. Veličenstvo.
4: Moji milí, jako vaše dary blaží moje oči, tak vaše oddanost hřeje mé královské srdce. Připijte si se mnou na zdraví.
3: A nyní, vážené pánstvo, je před námi zlatý hřeb tohoto dne. Náš pan král se s námi chce podělit o neobyčejně významné rozhodnutí.
4: Ano, moji poddaní, nadešel čas rozhodnout, která z mých dvou dcer se jednou po mně ujme vlády, koruny a trůnu. Já a můj učený pan kancléř jsme si dlouho lámali hlavu, podle čeho vážit, ocenit a rozhodnout, která si spíše než její sestra zaslouží toto vzácné dědictví. Nakonec jsme dospěli k přesvědčení, že bude nejmoudřejší, když to rozsoudí oni sami. Moje milé dcery, rozhodnutí je ve vašich rukou.
1: Dáváš nám hádanku, které nerozumím. Cože od nás očekáváš, tatínku?
4: Chci od každé z vás slyšet, jak mě má ráda.
1: Ale to přece dávno víš.
4: Čekám na vyznání přede všemi. Ale chcete-li čas na rozmyšlenou?
1: Ne, já ne. Jaké pak rozmyšlení, když srdce překypuje láskou?
4: Dobrá, dávám ti slovo.
1: Můj milovaný otče a zbožňovaný králi.
4: Ano.
1: Jsi mě dražší než všechny poklady a skvosty ve tvé klenotnici. Miluji tě nade všechny statky tohoto světa. Nad zlato, stříbro a drahé kamení.
3: Vaše veličenstvo, toto vyznání lásky je vpravdě královské.
4: Ano. Však mě taky dojalo do hloubi srdce.
1: Líbám tvé drahé ruce a skláním se před tebou až k zemi.
4: Vstaň, dceruško, a přijmi moje díky.
3: Nyní je řada na vás, princezno.
4: Pojď ke mně, Maruško. Čekám s dychtivostí, jako odpověď na mou otázku uslyším z tvých úst.
1: Musím? Opravdu, tatínku?
4: No ano.
1: Tady?
4: Ano.
1: Přede všemi?
4: Ale ano, tváří v tvář celému dvoru. Nože, mluv.
1: To je tak těžké vyslovit nahlas, co člověk chová na dně svého srdce. A co se ani nedá vypovědět slovy.
3: Princezno. Král žádá veřejné vyznání a my všichni čekáme na váš vzletný projev.
1: Tatínku, prosím tě.
4: Proč tolik otálení, dcero? Co ti brání vyjádřit své city ke mně?
1: Nevím, ostýchám se především.
4: Pane kancléři, opakujte moji otázku.
3: Jasná princezno, král se vás ptám, jak ho máte ráda?
1: Neumím to povědět. Jako skývu chleba. Jako doušek vody. Jako sůl.
4: Cože?
3: Já jsem asi nerozuměl.
4: Opakuj. Co jsi to řekla?
1: Že tě mám ráda jako sůl.
4: Chcete snad říci, že celá vaše láska se vejde tamhle do té solné misky?
5: I kdyby té soli byla fůra, nemá větší cenu než můj střevíc.
4: Princesno, vemte onem zpátky svá nerozumná slova.
5: Tak prosím, moje dcera mě tedy má ráda jenom jako... Ano, jako...
1: Jako sůl.
5: Jako špetku soli, o kterou nestojí ani žebrák, která nemá větší cenu než zlámaná grešle almužny.
1: To není pravda, tatínku.
5: O takovou lásku ti nestojím. A ty za ní nečekej vděk.
1: Láska se přece neptá po vděčnosti.
5: Ty nezárná, nehodná...
1: Tatínku, já tě nechtěla rozhněvat.
5: Už ani slovo.
1: Chtěl jsi přece upřímné přiznání.
5: A dočkal jsem se hrozné křivdy. Oddanost si zaslouží odměnu. Za nevděk zaplatím stejnou minci. Dědičkou nebudeš ty, ale tvoje sestra. A vy všichni jste svědky mého rozhodnutí.
1: Ah, díky, otče. Tisíceré díky, veličenstvo.
5: Za to ty nezdárná si běž královat do spíže nebo do komory se solí, která je ti stejně milá jako já.
1: Tatínku, nevím, proč jsi tak rozhněval. Je mi to hrozně líto.
5: Jdi odtud a nechoď mi na oči. Za odpuštění mne přijď poprosit, až si ho zasloužíš. Nebo až sůl bude stejně vzácná jako zlato. Do té doby nejsi moje dcera.

0: Maruško.
1: Kde ses tu vzal, princi? Zabloudil jsi.
0: Čekám na tebe.
1: Proč?
0: Smím tě doprovodit?
1: Víš přece, že já už nesmím do hodovní síně.
0: Mrzí mě, že jsem se tě nezastal.
1: Králi se přece nesmí odporovat.
0: Podle mého se ti stala křivda. A ta mě bolí stejně jako tebe.
1: Kdybych aspoň věděla, co ho tak rozhněvalo.
0: Dotkla ses jeho královské samolibosti.
1: To jsem nechtěla.
0: Pýcha vladařů nesnáší upřímnost. Často bývá slepá a hluchá.
1: Na něco se tě zeptám. Řekneš mi pravdu?
0: Ze srdce rád.
1: Tobě by bylo málo, kdyby ten, co je tvému srdci milý, měl tě rád jako kus chleba, doušek vody nebo špetku soli. Může být na světě něco cennějšího? Neodpovíš mi? Proč nic neříkáš?
0: Hlava se mi zatočila. A mé srdce zatoužilo, aby si jednou měla mne aspoň spola tak ráda.
1: Tobě už přisoudili jinou.
0: Ale já mám plnou hlavu tebe.
1: Vždyť jsme se včera viděli poprvé a moje sestra je mnohem krásnější.
0: Co je to platné? Neusmívej se. Říkám ti čistou pravdu. Možná by mě byla okouzlila spanilost tvé sestry, kdybych, přiznávám se, kdybych nepohlédl do tvých očí.
1: Neříkej to. Darmo by mě jenom víc bolelo srdce.
0: Co mám dělat?
1: Zapomeň na mě, princi. Radši zapomeň.

0: pane kancléři, je čas promluvit s princem o zásnubách.
1: Vynasnažím se najít ho co nejdřív.
2: Měl si panu kancléři poradit, ať jde za Maruškou, aby nemusel dlouho hledat. Princ okolo ní krouží jako noční motýl kolem lampy.
0: Poručil jsem jí, aby odešla do ústraní.
2: To je málo platné, on ji najde všude.
0: Vzkážu jí, aby mu šla z cesty.
2: Nejlepší by bylo, kdyby mu na dobro zmizela z očí.
0: Neodváží se vzdorovat mému rozkazu.
2: Jenomže já nebudu mít chvilku pokoje, dokud ti dva žijí pod jednou střechou.
1: Veličenstvo, princ přichází na vaše přání.
3: Hluboce se klaním. Pane.
0: Milí princi, měli bychom si pohovořit o nejvýš důležité věci.
3: Jsem vašemu veličenstvu k službám.
0: Jak víte, vyhověl jsem vašemu přání a srdečně vás pozval, abyste mě poctil svou návštěvou. Z vašeho přání jsem vyrozuměl, že byste se rád seznámil s mými dcerami a snad se s jednou z nich zasnoubil. Je to tak, nebo se snad mýlí?
3: Ani v nejmenším, vaše veličenstvo.
0: Aha, podle mého mínění dozrál čas, abychom se dohodli.
3: Vaše veličenstvo mi zatím nedalo najevo, o kterou z vašich dcer se smím ucházet.
2: To se dozvíš, co nevidět.
3: Čekám na vaše rozhodnutí, pane králi.
0: Byl bych rád, kdyby se zásnuby odbyly co nejdřív.
2: Nejlíp ještě dnes, otče.
0: Nebo zítra večer.
3: Proč najednou takový spěch? Můj kůň si ledva odpočinul po dlouhé cestě a já...
0: Co pak jste chtěl říct?
3: Rád bych se trochu zblížil se svojí nastávající snoubenkou. Poznal její povahu.
2: Tak proč se mi vyhýbáš?
3: Veličenstvo, dopřejte mi trochu času.
0: Jak dlouhou lhůtu chcete?
3: Nebudu čekat ani chvíli, až mi srdce napoví. Do té doby zůstávám vděčným hostem.
2: Tohle mu nezapomenu.
0: Co pak mu máš za zlé?
2: Takhle mě ponížit. A vlastně urazil i tebe.
0: Proč bych mu neměl dát čas na rozmyšlenou?
2: To jsou jen vytáčky. Co slovo to výmluva. Nesmíš mu vyhovět.
0: Nemám důvod odmítnout, oč mě žádá. Ještě by se o mě rozneslo, že mu tě chci vnutit.
2: Tak si neměl dovolit, aby se ještě setkal s Maruškou.
0: Měl jsem ho snad hlídat?
2: Stačilo by znemožnit mu, aby se dostal do její blízkosti.
0: No bych ji musel vyhnat ze zámku.
2: A proč ne? Co pak tě především neponížila? Nestojíš jí za víc, než za špetku soli. A mě chce odloudit ženicha.
0: Nechám ji střežit na každém kroku.
2: Stejně se nedohlídáš, dokud budou spolu pod jednou střechou.
0: Chceš, abych ji vyhnal?
2: Ano, ještě dnes. A co nejdál?

0: Prokope, nechceš si na chvíli vydechnout?
1: Však vy si taky potřebujete odpočinout, princezno.
0: Jaká pak princezna? Teď už jsem jen vyhnanec bez domova.
1: Nevzdávejte se naděje. Není všem dnům konec.
0: Pojď, sedneme si na mez. Opři se o mé rameno.
1: Místo, co bych já nabídl oporu vám, když už mi král dovolil, abych vás aspoň kousek cesty vyprovodil.
0: Ani nevíš, jak jsem ti za to vděčná.
1: Neměli bychom se ohlednout po nějakém přístřeší?
0: V téhle pustině mezi roklemi a skalisky nenajdeme lidské obydlí. Musíme dál.
1: To bych neradil. Ze všech stran se ženou mraky. Slyšel jste? Musíme najít bezpečné útočiště.
0: Jak se najednou setmělo?
1: Žene se bouře. No, snad najdeme přední útulek ve skalách. Musíme si pospíšit.
0: Prokope, podívej se tamhle.
1: Máme štěstí, chvála Bohu. Jeskyňka jako stvořená pro úkryt před nepohodou.
0: Sem za námi nemůže vichřice ani příval.
1: Půjdu napřed.
0: Prokope, viděl jsi to?
1: Co pak?
0: Tamhle v koutě se cosi zableskl.
1: Když jsme sem vstoupili, byla všude kolem tma tmoucí.
0: Už zase? Jaká záře? Tam v té štěrbině.
1: Nechoďte tam, princezno.
0: Jenom nahlédnu.
1: Proboha, ne.
2: Jen ji nech, nečíhá tu nebezpečí, já ji neublížím.
0: Odpustíte, že jsme sem vkročili bez pozvání.
2: Co tě přivedlo do téhle opuštěné končiny?
0: Hledám útočiště, místo ztraceného domova.
2: Stejnou nádheru, jakou si byla obklopena v královském zámku, Maruško.
0: Jak víte, odkud jsem přišla?
2: To se lehce dá uhádnout podle tvého šatu.
0: Ale vy jste vyslovila i mé jméno.
2: Snad mi je sem zanesla ozvěna, přivál vítr, nebo vyspíval zatoulaný pták.
0: Vy nejste obyčejná stařenka.
2: Co pak se ti na mě zdá neobyčejné?
0: Když jsem vám pohledla do očí, zatočila se mi hlava, jako byste mi nahlédla až do srdce.
2: Však bych se tě neujala, kdybych v něm neviděla jen dobrotu a lásku.
0: Kdo jste, paní?
2: Královna této skalní říše. Nabízím ti náhradu za domov, odkud tě vyhnali.
0: Ale co Prokop, můj průvodce?
2: Může se s klidným srdcem vrátit zpátky.
0: Prokope, děkuji ti za doprovod.
1: Cítím, že budete v dobrých rukou. Děkuji vám, mocná paní.
2: Ale nemluv před nikým o tomhle setkání.
1: Slibuju vám to, paní.
0: S Bohem.
1: Pán Bůh s vámi. Přeju vám šťastnou cestu.
2: Nebude už dlouhá. Podej mi ruku, Maruško, ukážu ti své království.

0: Ty pak se ve skalách vzala taková nádherná síň.
1: V hlubinách je ukryto mnohem víc nádhery, než ve vašem pozemském světě.
0: Zdá se mi, jako bych šla po křišťálovém zrcadle.
1: Podívej se nahoru.
0: Toho jasu a lesku až oči přecházejí. A ty blízkavé krápníky, kam pak vedou ty zářivé chodby?
1: Do dalších síní a sálů.
0: Hrají všemi barvami. A kde se tu vzali ty drobní mužičkové?
1: Přišli tě přivítat. Jsou to moji poddaní. Zdobí tvou cestu kvítím.
0: To přece nejsou květy, ale drahokamy. A ta růže. Smím si přivonět?
1: Nevoní. Není živá, Maruško. Kdyby se jí dotkla.
0: Ano. Studí jako ledový květ.
1: Není z ledu. Je to sůl.
0: Sůl?
1: Všechno, co vidíš kolem, je sůl. Celé moje království.
0: Taková nevýslovná nádhera. Škoda, věčná škoda.
1: Čeho je ti líto?
0: Že tu krásu nevidí tatínek.
1: On sem dohlednout nemůže. Ale ty se smíš podívat, co se děje u vás v zámku, když si to budeš přát.
0: Neumím si představit větší štěstí. Co mám udělat?
1: Pojď, zavedu tě ke křišťálové studánce.
0: Je jako zrcadlo?
1: Jenomže v ní neuvidíš sebe, ale hodovní síň tvého otce. Nakloň se k její hladině. Na chvilku zataj dech.
0: Už vidím.
1: Hodovníci u stolu prostřeného k hostině.
0: Čekají na krále.
1: Kdo je ta krásná dívka?
0: Moje sestra.
1: A vedle ní? Nepovíš mi, tak budu hádat. Její snoubenec, snad dokonce ženich.
0: Prosím vás, paní.
1: Co ta žalost v tvých očích, Maruško? Zabolelo tě u srdce?
0: Hrozně se mi zastesklo.
1: Po něm?
0: Po něm. Po domově. Po tatínkovi.
1: Vždyť se tě zřekl. Vyhnal tě z domova.
0: Neudělal to ze zloby, ale z nevědomosti. Kdyby jen tušil, kdyby viděl vaše podzemní království, pochopil by, že sůl je nad všechny drahokamy. A není jenom krásná. Je vzácnější než ryzí zlato.
1: Máš pravdu, Maruško. Jsi moudřejší než tvůj otec.
0: Jenomže on to nikdy nepochopí. A nezavolá mě zpátky.
1: Ale pochopí. O to se postarám já. Jen se dobře dívej.
2: Milí hosté, jeho veličenstvo vám děkuje za přání dobré chuti.
3: Užijte si, co hrdlo ráčí.
2: Kuchaři, podej na stůl zvěřinu. Nadívané sluky, srnčí paštiku, pečené koroptve.
4: Ceruško, proč jsi tak zasmušila?
5: Tobě by taky nebylo do tance, kdybys byl na mém místě.
4: Co pak tě mrzí?
5: Čekám, kdy oznámíš mé zásnuby. Měl jsi začít slavnostním přípitkem.
4: K tomu bude příhodnější chvíle po večeři, až si hosté pochutnají, připijí ti s větší srdečnosti. Stejně by to teď nebylo možné. Nevidím prince. Kam pak se zase poděl?
5: Mě se nevyptávej.
4: Před chvílkou seděl vedle tebe.
5: Nemá stání, chvilku neposedí, co chvíli se vytratí.
4: A už se myslím vrací.
5: Slovo nepromluví, chodí jako ve snách. Chci, abys ho pokáral.
4: Já, že mám kárat tvého nastávajícího?
5: Když mi nevyhovíš, udělám to sama.
4: To snad nemyslíš vážně.
5: Uvidíš.
4: Měj rozum, dítě.
5: Rozum.
4: Ať je tedy podrém.
3: Milí princi, zaujměte prosím své místo u stolu. Vždyť vám vystydne pečínka.
6: Nemám na ní pomyšlení.
4: No tak aspoň kvůli princezně a ostatním stolovníkům. Všichni se po vás ohlížejí, místo aby hodovali. A vaše nastávající se proto trápí.
5: Netrápím se, mám zlost.
6: Snad ne na mě.
5: A na koho jiného? Nemysli si, že nevím, koho ustavičně vyhlížíš. U stolu sedíš jako na trní. Myslíš jenom na ní.
6: Kam se poděla?
5: Odešla.
6: Kam?
5: To ví jen ona.
6: Proč musela odejít?
5: Protože vedle jednoho ženicha není dost místa pro dvě nevěsty.
6: Kdo ji vyhnal?
5: Stalo se to kvůli tobě. Měl jsi oči jen pro ní.
4: Ale no tak, moji drazí, teď není čas na škádlení. Shromáždili jsme se k této hostině kvůli mimořádně slavné události. Zapomeňte na rozmíšky a dejte se do hodování. Princi, ochutnejte tuhle skvostnou paštiku z kvíčal a mandlí.
6: Děkuju, veličenstvo, ale nemám teď na jídlo ani pomyšlení.
4: Dceruško moje milá, jdi mu příkladem.
5: Fuj, vždyť to není k jídlu.
4: Co to povídáš?
5: Ochutnej a uvidíš.
4: Tak to na mou věru, každé sousto roste v puse. Pane kancléři,
2: k službám, veličenstvo.
4: Ochutnal jste, co nám přinesli z kuchyně?
2: Vám snad ta lahůdka nechutná?
4: Pojďte si vzít z mé misy.
2: Prosím. Nechápu, jak se to mohlo stát.
4: Kde je kuchař?
2: Čeká tamhle ve dveřích, až mu dám pokyn, aby přinese další chod.
4: Pojď sem, ty ostu do kuchařského stavu.
2: Neslyšel jsi?
7: Pokorný služebník, pane král.
4: Jsi kazí svět a ne kuchař. Při pohledu na tvé dílo se pravda zbíhají sliny, ale sotva jsem ochutnal první sousto, tohle má být paštika? Vždyť nemá žádnou chuť.
7: Za to já nemůžu, pane králi.
4: A kdo tedy za to může? Snad ne pan kancléř.
7: Pane králi. Ani kouzelník vám neukuchtí prach obyčejnou kaši, když do ní nedá špetku soli.
4: A kdo ti bránil, abys jak se patří kořenil a solil?
7: Nemám sůl.
2: Co to povídáš?
7: Bylo jí dost. Najednou je pryč.
2: Tak si měl jí do solnice pro novou.
7: Já tam byl, ale vrátil jsem se s prázdnou. Nenašel jsem ani špetku. Místo soli jsou v bečkách drahokamy.
4: To není žádné neštěstí, drahé kamení, na místo solí.
7: Nenže co já bez ní v kuchyni.
4: Popros o radu pana kancléře, ten se vyzná.
2: Na tohle je snadná rada. Kuchaři, připrav dobroty, které se obejdou bez soli.
7: Neraďte se zlobit, vzácný pane, ale bez ní nesvedu ani prosnou kaši.
2: Kdo pak mluví o kaši, hlupáku? Podáš hodovníkům jen sladkosti.
4: No, a je po starostech. Napeč dorty, kremrole, koláčky, čím sladší, tím lepší.
7: Jak myslíte?
2: Upaluj do kuchyně.
7: Jak račte poroučet?
4: Je to ale komedie, víčte. Tolik trampot kvůli maličkosti. Jak těživ by mě bylo nenapadlo, že se tohle slavné stolování málem zhatí kvůli... kvůli troše soli. Víčte.
1: Myslela jsem, že se nad tím aspoň pousměješ, Maruško.
0: Není mi do smíchu.
1: Mohla bys být spokojená, že se těm nevděčníkům dostalo ponaučení. A to byl teprve začátek. Nemáš proč být smutná.
0: Já vím, královno, že jste mi chtěla ulevit a jsem vám za to vděčná. Jenomže na druhé straně viděla jste sama. Tatínek se přitom na mě vůbec nevzpomněl.
1: Tvůj otec má tvrdou hlavu. Takovéto chvíli trvá, než přijde k rozumu.
0: Aspoň jediné slovíčko.
1: Musíš být trpělivá. Tohle byl teprve začátek.
0: Pane, už tam na mne zapomněl.
1: To neříkej. kdyby nikdo jiný, princ je v myšlenkách ustavičně s tebou. Zavolám tě, až přijde čas. Přesvědčíš se o tom sama.

0: Slyšíte, jak muzikanti Libie vyhrávají. Měl byste jít s princeznou dokola a nebloudit sem tam jako tělo bez duše.
1: Není mi do tance, veličenstvo.
0: Tak si spolu vyječte na koni do obory. A nebo si sedněte do svatebního kočáru. Taková projížďka vás přivede na veselější myšlenky.
1: Ve svatebním kočáru bez nevěsty.
0: Jak pak bez nevěsty? Stojí tam, hle, celá nedočkavá.
1: Já myslel jinou.
0: Žádná jiná tu není.
1: Moje nevěsta bloudí, kdo ví kde.
0: O kom to zase fantazírujete?
1: O kom jiném než o Marušce?
0: Ale princi, já vám dal za nevěstu svoji druhou dceru.
1: Jenže já se už předtím zamiloval do Marušky.
0: Jaké pak zamilování? Tady platí mé rozhodnutí. Já vám nabízím ruku princezny i s bohatým věnem. Ona se ochotně s vámi zasnoubí, večer to rozhlásíme a zítra může být svatba.
1: Smím být upřímný, veličenstvo?
0: Samozřejmě, upřímnost nade vše.
1: Opravdu se nebudete hněvat?
0: Za upřímnost bych nikomu nepoložil ani stéblo křížem.
1: Tak proč jste Marušku vyhnal z domova?
0: Ach, to nebyla upřímnost, ale bezcitnost. Nepřipomínejte mi ji pořád. Co z toho máte?
1: Já vás prosím, abyste jí dovolil vrátit se zpátky.
0: Ne, ne, jednou jsem rozhodl a královské slovo se nedá vzít zpátky. Navždycky jsem se jí zřekl.
1: Veličenstvo, víte, co se říká. Z odříkaného chleba největší krajíc.
0: Nebylo by to špatné. Čerstvý krajíček, pěkně posolený. Už víckrát, princi, nenaléhejte.

0: veličenstvo, račte ke stolu. Princezna je netrpělivá.
1: Mám jiné myšlenky než stolování. Dceruško, poobědvaj s našimi hosty sama.
2: S jakými hosty? Co pak nevíš, že jsou pryč?
1: Snad neodjeli?
2: Ale ano, do jednoho.
1: Pane kancléři.
0: Princezna má z větší části pravdu.
1: A proč jste mi to zatajil?
0: Soubavil vás je zdraví, abyste se nerozčílil.
2: Taková neslíchaná ostuda. Ty si tu lámeš hlavu se zásnubami a hosté se rozutečou jako zajíci.
1: Ani se jim nedivím, koho by těšilo pochutnávat si na polévce ze sušených hrušek. I největší mlsouny omrzí delikátní marcipán, když ho mají na stole každý den.
2: Měl se postarat o sůl.
1: Schánili jsme ji marně po celé zemi. Lidé už reptají.
2: A mě si zahatil za snoubení své jediné dceři.
1: Nezapomněla si na Marušku?
2: Sám si ji navždycky vyhnal z domova.
1: A tebe jsem hýčkal za pár lichotek.
2: To jsou marné výčitky a stesky.
1: Jenže já opravdu věřil, že mě máš radši než ona.
2: Něco za něco. Já tobě lásku, ty mě královskou korunu.
1: Není v tobě špetka upřímného citu.
2: Postarej se, abych si mohla vzít svatební závoj, posaď mě na trůn, ozdob mě všemi skvosty a budu tě milovat nad všechny poklady světa. A do té doby s Bohem.
1: No, snad nechceš odjet.
2: A co tady? Princ mi dal košem.
1: A co já? Ty bys mě dokázala opustit?
2: Dokázala. Já si chci užít. Poslouchat lichotky. Být oklopena ctiteli, projíždět se s nimi, tancovat. A ne vysedávat u opuštěného stolu.
1: Pane kancléři, zadržte ji!
0: Když neposlechla krále.
1: Opravdu to chce udělat?
0: V nádvoří už na ní čeká kočár.
1: A já jí tak věřím. Starý blok.

0: Maruško, nepláč.
1: Je mi ho líto.
0: Vzpomeň si, jak ti ublížil.
1: Na to já už zapomněla. A teď, když si představím, jak je tam opuštěný, je mi těžko u srdce.
0: Snad nepomýšlíš na návrat.
1: Celý ten čas. A teď ještě víc.
0: Nebylo by lepší počkat, až pro tebe vzkáže a poprosí?
1: Nechci, aby se doprošoval. Nevydržím čekat, když pomyslím na jeho soužení.
0: Co když se k němu nedostaneš?
1: Přestrojím se, aby mě nepoznali.
0: Vidím, že jsi pevně rozhodnutá.
1: Nemyslete si, že jsem nevděčná. Nikdy nezapomenu, že jste se mne ujala. Ale teď jde o tatínkův život.
0: Vyprovodím tě.
1: Mám k vám ještě jednu prosbu, paní královno.
0: Chceš radu, jak uzdravit otce?
1: Vy uhádnete každou moji myšlenku.
0: Vem si pro otce tuhle mošnu se solí. Když ji dostane z tvé ruky, bude to pro něj zázračný lék.
1: Ale zbude jí dost i pro ostatní.
0: Postarám se, aby všechno bylo zase jako dřív.

0: S Bohem, princi. Odpuste panu králi, že se nepřišel s vámi rozloučit. Zeslábl chudák, nevstane už z lože.
1: Byl bych rád, kdybych se s jeho sídlem neloučil navždy.
0: Vždyť jeho pyšná dcera už tu není.
1: Kvůli ní bych se nevracel.
0: Ne.
1: Nu, s Bohem.
0: Otevřte princovi bránu. Kdo se to tam šourá po nádvoří?
2: Prý bylinářka, pane kancléři.
0: Proč ji pustili do zámku?
2: Když tolik žadonila.
0: Osobo, co si to troufáš?
3: Slyšela jsem, že pan král v stůně. Snad bych mu mohla pomoct.
0: Urýrovat jeho veličenstvo? Máš rozum?
3: Kdybyste mě pustili k jeho lůžku.
0: To ale smělost. Přijde si bosa, vržné sukni, šátek do čela. Rovnou bych chtěla do královy komnaty. Ať už si venku z brány.
3: Já přišla v dobrém, pane kancléři.
0: Abych ti nedal vyprovodit stráži.
2: Pane kancléři, dovolte mi, abych se za ní přimluvil.
0: Nech se své rozumy. Dost na tom, že si pustil do nádvoří.
1: Co se děje, pane kancléři?
0: To volá do nebes. Představte si, princi, že tahle ošumělá ženská se chce vetřít jeho veličenstvu, že by mu snad mohla pomoct.
1: No tak proč ji nezavedete k nemocnému?
0: Pro obyčejnou venkovskou kořenářku. Když si pomyslím, co se u králova lůžka vystřídalo učených doktorů a zaříkávačů, pranic mu to nepomohlo.
1: Ještě mi zní v uších jejich brebentění.
0: No, nějaká ženská z pastoušky by dokázala, co nesvedli všichni vědátoři.
1: Někdy pomůže léčivá bylinka víc než učené zaklínání. Puste ji ke králi.
0: Já to nedovolím.
1: Tak nezbývá, než abych ji tam dovedl já.
0: No vaše zodpovídání, prince.
1: Ničeho se nestrachujte, pane. Prosím, můžeme jít?
3: Děkuju za přímluvu.
1: Kdo jsi? Ten hlas mi někoho připomíná.
3: Dovíš se to, co nevidět. Dál za mnou nechoď. Stačí, když mi pootevřeš dveře. Chci být s králem sama.
4: Veličenstvo, vedu vám pomoc. Zná prý lék na vaše soužení.
5: Proč jsi přišla?
3: Zeptat se, co trápí královu srdce.
5: Osamělost. Zklamání. A dvojí křivda. Jedna dolehla na mne, ale zasloužil jsem si ji. Ta druhá mě bolí mnohem víc, protože jsem nespravedlivě ublížil upřímné a dobré duši. Je to hrozná tíha.
3: Podej mi ruku. Mám útěchu pro tvé soužení.
5: Uleví se mi, i když mě jen vyslechneš. Já hrozně ublížil své dobré dceři. Faleš té druhé jsem z nerozumu stavěl výš než opravdový cit. Byl jsem bláhový a krutý, jenže jsem svůj omyl poznal pozdě. Teprve když hořkou skývu zklamání mohl jsem osolit jen vlastní slzou. Pozdě jsem poznal, že maruština láska byla opravdová.
3: Proč pozdě? A proč říkáš byla? Tvá dcera tě má pořád stejně ráda. Vem si od ní chléb.
5: Ta bílá zrnka, to je přece
3: sůl. Přinesla jsem jí plnou mošnu. Tatínku.
5: Maruško, moje drahá, já tě nepoznal v tom šátku.
3: Teď už ho smím odložit.
5: Tak ty ses vrátila. A ještě s takovým vzácným darem. Lidi, Maruška nám přinesla sůl.
6: Veličenstvo, probu, co vás to napadlo? Jste na smrt nemocný, neopovažujte se vstát z lůžka. Prokope, hodne z krále na lože nebo z kona.
2: Ani se mi nezdá, pane kancléři.
5: Připadám si, jako bych se znovu narodil. Všechny vás zvu, pojďte ke stolu.
6: Co to vidím? Chléb, sůl a nože, nejjasnější.
2: Kořenářka, kterou jste chtěl vyhnat.
6: No, pan bratář starý, sám jsem požádal prince, aby doprovodil ke králi.
5: Tak už nechte těch pohádek, pane kancléři. Byli jsme oba prapodivní mudrlanti.
6: Já jsem si jistý, že mé rady byly vždycky užitečné, prozíravé a moudré.
5: Nic si nenamlouvejte. Oběma se nám jasní v pošetilé hlavě teprv, když nám zbělela šedinami. To jen moje Maruška dokázala, že má dost rozumu na to, aby na hlavě nosila korunu.
7: S pouhým rozumem by člověk byl co chvíli v koncích, kdyby se nemohl radit se svým srdcem, tatínku.
5: Já vím. Dnes už to vím.

0: Proč stojíš pod mě za dveřmi, princi?
1: Čekám tu na tebe.
0: Vedle v síni září světla, v číších perlí víno, stoly jsou plné pochouty.
1: Já musím napřed nasytit hladové oči. Tak dlouho jsem tě neviděl. Chci se jen dívat, dívat a dívat.
0: Na ošumělou kořenářku?
1: Stejně jsem tě poznal podle hlasu.
0: Ale nehlásil ses ke mně.
1: Nechtěl jsem ti zkazit překvapení.
0: Já se bála, že ti už třeba oženili.
1: Co tě napadá? Já mám v srdci jen tebe. Celý ten čas jsem si vymýšlel, co ti řeknu, až se vrátíš.
0: Tak, povídej.
1: Jenže když jsem ti pohlédl do tváře, jako bych najednou měl na ústech zámek.
0: Já počkám, až se odemkne.
1: Mám toho tolik na srdci a nevím, co dřív. Hlas mi selhává, jazyk vypovídá službu a najednou se nedostává slov.
0: A takovou jsi mýval vyřídilku.
1: Vždyť ty sama si přiznala, že nejtěžší je vypovědět, co člověk chová nejhlouběji v srdci. Jenže, kde začít?
0: Vzpomínal jsi na mne.
1: Bez přestání.
0: Tak ukáž, jak jsem ti milá.
1: Kdybych tě objal, nepopadneš dech. A rád tě mám...
0: Jak, můj milý, pověz, jak?
1: Jako sůl.
0: Chci tvé vlastní vyznání. Ne, abys opakoval moje slova.
1: To je těžké, Maruško. Nikdo na celém světě by to nepověděl líp než ty.

0: Chceme je do světa!
1: Jenomže jim nikdo nezastavil a tak pejskům nezbývalo, než jít pěšky. Brzy je začaly bolet tlapky, už nemohli jít dál. Sedli si do příkopu u silnice, aby si odpočinuli, až Pagetka dostal velký hlad.
2: Doma teď večeří, určitě mají něco dobrého,
1: zasnil se.
2: Dal bych si buřtíka. A dort se šlehačkou.
0: Taky bych si dal, třeba si reček. Ale přece se kvůli tomu nevrátíme. Něco k jídlu si jistě najdeme.
1: Utěšoval hladového Špagetku Štaflík. Oba psíci čenichali v trávě kolem sebe a Špagetka náhle zavětřil. Od nedalekého smetiště to zavonělo.
2: Tam bude něco dobrého.
1: Těšil se a oba rychle vyrazili po vonavé stopě. Na kraji smetiště ležela roztrhaná taška plná vyhozených zbytků jídla. Strčili do ní čenichy a už se chystali k večeři, když tu je obklopilo hejno rozlobených myšek. Rozčíleně pištěli.
3: Proč od naší tašky? To je naše spižidna. Co si to dovolujete? Havani, nevychovaný!
2: To jsme nevěděli, myšičky,
1: bránili se Štaflík a Špagetka.
0: Máme hrozný hlad. Dejte nám aspoň kousek. Nebuďte lakomé.
1: Hladové psí kňučení rozuřené myšky obměkčilo.
3: Tak dobře, podělíme se s vámi, abyste neřekli. Napůl!
1: Zapískala největší myška a rozdělila obsah tašky na dvě stejné hromádky. Ale co to bylo pro vyhladovělé psí poutníky? Zbytky jídla, které by myškám jistě vydržely celý týden, slupli Štaflík a Špagetka naráz a měli pořád stejný hlad. Unavení a hladoví pejsci se vydali na další cestu. Hledali místečko, kde by strávili noc. Zkoušeli to v kupce sena.
2: Strašně tohle šimná,
1: ošíval se Špagetka.
0: Mě zase pořád něco píchá a tlačí.
1: Naříkal Štaflík. Rozhodli se proto, že půjdou jinam. Došli až k vysokému smrku. V jeho kořenech objevili díru vystlanou jehličím. Hned se v pelíšku stočili do klubíčka.
2: Je to tady někde jako doma na polštáři,
1: liboval si Špagetka, zatímco jeho kamarád už pochrupával. Najednou se ozvalo dupání a mručení. Před rozespalými psíky stál vzteklý jezevec a prskal.
4: To by se to líbilo, příhodovému bez práce. Hledejte si nos lechinda, ať už vás tady nevidím, nebo uvidíte.
1: Štaflík a Špagetka si řekli, že moudřejší ustoupí a rychle se klidili pryč. Vrátili se na smetiště. Nevyspalí bloudili mezi vyhozeným haraburdím a už bylo kránu, když objevili dům. Totiž vyhozenou psí boudu. Stěží držela pohromadě a střecha byla děravá. Přesto psíci zajásali.
0: Uf, tady se konečně odpočineme. Tady se nám bude moc dobře spát.
1: Zalezli do boudy a hned usnuli, jako když je do vody hodí. Zdálo se jim o pohodlném psím životě v bývalém domově. Jenomže ve snu bylo všechno obráceně. Pavlínka a Péťa běhali po čtyřech jako štěňata a honili se kolem stolu. Ze Štaflíka a Špagetky byli jejich rodiče. Chodili po dvou jako lidi, utírali po dětech loužičky a napomínali je.
0: Nehoňte se, nic nekousejte. Poslouchejte, nebo dostanete na zadek.
2: A za trest? Nesmíte ven.
1: Štaflík a Špagetka měli se svými neposlušnými dětmi ve snu tolik starostí, že sebou házeli ze strany na stranu. Stará bouda se otřásala v rytmu psího chrápání. Bylo již kráno, když nad smetištěm zakroužila zvědavá vrána. Zvuk psího chrápání ji přilákal k polorozpadlé psí boudě. Sedla si na střížku, přehopsala z jednoho okraje na druhý. Pod sebou na zemi spatřila dva silné hady. Vykukovali z boudy a nepokojně se vlnili. Zvědavá vrána se osmělila

0: a do jednoho hada klovla. V tu chvíli se ozvalo náramné zaskučení a psí bouda naskočila. Vrána se polekala.
1: Co to je? Kdo to tady naříká? To by bylo, abych na to nepřišla.
0: A zkusila klovnout do druhého hada. Znovu se ozvalo zavití. Had ucukl a šlehl vránu přes všetečný zobák. Překvapená vrána uletěla o kus dál. Za chvíli ale přihopsala k boudě z druhé strany. Nakoukla dovnitř a spatřila tam dvě spokojeně oddechující huňaté hlavy spících psíků.
1: Jsem to ale hlupačka. To nejsou žádní hadi. To jsou obyčejné psí osázky.
0: Krákorala všetečná vrána a poskakovala na boudě. Oba psi spali dál jako zabití. A protože byla vrána trochu zlomyslná, rozhodla se, že psí ocásky sváže na uzel.
1: To bude legrace, až se ti dva probudí a nebudou moci od sebe. Už se těším, jak se budou divit.
0: Krákala potěuchle. Jenomže tak dlouho a důkladně ocásky provlékala a přehazovala, až se do nich sama celá zamotala.
1: Pomáct! Pomáct! Kde jste kdo? Pomazte ne!
0: Volala chycená vrána a bylo pospaní. Štaflík a špagetka se probudili a chtěli vyběhnout z boudy, aby se podívali, co se to venku děje. Jejich svázané ocásky jim v tom ale zabránili. Oba psíci se snažili ze všech sil osvobodit. Tahali, ale nadarmo.
1: No, někdo mě vzadu drží a táhne, volal štaflík.
2: Jo, já se nemůžu ani hnout,
0: naříkal špagetka. A jak oba tahali, chatrná psí bouda se rozpadla. Teprve teď pejsci uviděli za sebou své zamotané ocásky a v nich uvězněnou naříkající vránu.
2: Podívej se, štaflíku, kdo nás budil a kdo nám svázal ocásky na uzel,
0: zlobil se špagetka.
2: Pojď se teď z toho vymotá sama.
1: Pomozte mi. Já už to nikdy neudělám,
0: slibovala nešťastná vrána. Všichni se snažili chlupatý uzel rozmotat, ale jak?
2: Čí je to ocásek? Tvůj? Nebo můj?
0: Nemohl se rozhodnout špagetka a aby to zjistil, do jednoho kousl.
1: To je přece můj ocásek,
0: naříkal štaflík. Konečně se jim podařilo ocásky rozvázat a vránu osvobodit.
1: Díky, chlupáči. Já vám to nikdy nezapomenu a už vás nikdy neopustím. Budu vám pomáhat.
0: Děkovala vrána.
2: My nic nepotřebujeme a stačíme si sami. Jenom bys nám překážela. Leď pryč.
0: Odháněl vránu špagetka. Ale vrána se nedala a poletovala kolem psíků.
1: Mě se nezbavíte. Já vás budu hlídat.
0: Krákala dál a ještě k tomu přistála špagetkovi drze na čenichu a poskakovala mu po hlavě.
2: Jedeš? Ať už si pryč!
0: Oháněl se špagetka zuřivě tlapkami a vrčel. Konečně vrána odletěla, ale na rozloučenou ještě na psíky zakrákala.
1: Brzy se uvidíme. Zatím ahoj!
0: Psíci obcházeli trosky psí boudy.
1: Tady se nedá už bydlet,
0: uvažoval štaflík.
2: Musíme si najít nový dům.
0: Sluníčko už naplno svítilo na smetiště a oba zapomněli na všechny útrapy a vesele se vydali na další cestu. Poštěkávali si do kroku, vysoký štaflík cestou přeskakoval špagetku a dlouhý špagetka zase podlézal štaflíka.

0: ostatečném Kryšpínovi. Napsala Jana Merunková. Ve městě plném roztodivných lidiček bydlí pán. Když se podíváte na jeho domovní zvonek připevněný u vchodu do ohromné zahrady, kde v prostředku stojí dům krásný a veliký jako zámek, zjistíte, že tu bydlí pan důležitý. Každé ráno chodí v 7:30 na procházku se svou elegantní kolií Duffy. Cestou z parku koupí noviny, složí je pod paží a pomalu kráčí ulicí dolů. Lidé ho zdraví a on pokyvuje hlavou, až krobeně se usmívá. Jen v neděli je to jiné. To si pán rád pospí. Obvykle vstává až v 9 hodin a Duffy může běhat jen po zahradě. Předpolednem odjíždějí na pravidelné výlety a vracejí se až večer. Pan důležitý se rád chlubí vším, co má. Na svůj dům se zahradou je moc pyšný. Pořádá tam různá setkání, kde se lidé baví o tom, kde byli, s kým se potkali, co viděli, jak skvělý obchod uzavřeli. A všichni dohromady si myslí, jak jsou úžasní a nenahraditelní. Pan důležitý také přispěje svou troškou do mlýna. Rád svým přátelům ukazuje cizokrajné motýly přišpendlené za sklem a zarámované, jako by byly nějaký obrázek. A když se všichni dost vynadívají a přestanou říkat ach a ohoch, začne ukázka, jak úžasně chytrá a šikovná je Fenka Duffy, když umí nosit míček a skákat na povel na lavičku a zpátky na zem. Dneska se ale koná výjimečné setkání. Pan důležitý má narozeniny. V zahradním altánku je na stole prostřena spousta jídla a pití, až se zdá, že stůl praskne. Uprostřed všech těch dobrot je třípatrový dort se šlehačkou a hořícími svíčkami. Všichni přátelé pana důležitého přicházejí, přejí mu a dávají mu nejrůznější dárky. Na konci řady gratulantů postává jeden z kolegů pana důležitého a potutelně se usmívá. Před sebou nese něco ohromného. Není to ani kulaté, ani hranaté. Je to přikryté kusem žlutého saténu. Žádná mašle, žádný ozdobný balící papír. Je to ale zvláštní dárek. Konečně přišel na řadu. Postaví dárek na volnou židli, srdečně potřese rukou panu důležitému, pronese své přání a slavnostně ukáže na to žluté cosi, stojící uprostřed loučku přihlížejících zvědavců. Pan důležitý lehce zatáhne zací plátky a tajemství je odhaleno. Pan důležitý jen těžko schovává své dojetí a radost. V kleci před ním se polekaně rozhlíží dva pestrobarevní papoušci. To jsou Kryšpín a Lóra, představuje opeřence pan Veselý svému kolegovi. Děkuju vám, mám velikou radost, říká pan důležitý a obrátí se ke všem. Děkuji všem za krásné dárky. Prosím, pojďte ochutnat kousek dortu. Berte si, povzbuzuje přítomné, jídla a pití máme dost. Společnost se dobře baví a čas rychle ubíhá. Je skoro půlnoc, když se loučí poslední hosté. Kryšpín a Lóra celou tu dobu pozorují nastrojené dámy a pány v oblecích, jak procházejí zahradou, povídají si a z přeplněných talířů ujídají, kromě sladkostí, také ovoce a zeleninové saláty. Oběma z toho už kručí v břiše. Od odpoledne nic nejedli. A jak to tak vypadá, do rána se to asi nezmění. Nikdo si jich nevšímá a tak se rozhodnou, že je nejvyšší čas jít spát. Když v tom se objeví pan důležitý, vezme klec a odnáší ji do domu. No, vy jste krásní, povídá směrem k papouškům. Ani se nedivím, že už skoro spíte. Dneska byl perný den. Postaví klec v pokoji s tmavým leštěným nábytkem, bílým kobercem a krásnou vínovou sedačkou. Všechno je tak upravené. Ještě vám donesu vodu a něco na zub. Určitě jste pěkně hladoví, stará se pan důležitý a odejde pryč. Lóra lehce šťouhne do Kryšpína. Nespi, tvář se mile. Podívej, jak se u nás stará. To bude bydleníčko.
1: Uvidíš, že se nám tu bude líbit. Určitě to bude lépe, než za výlohou z Verimexu.
0: No jo, no jo. Teď se stará, bručí Krišpín. Hlady nevidím a křídla mám jak z olova, jak jsem unavený.
1: Hele, hele, už jde, čepíří se Lóra. Nedej se prosit.
0: Ukaž mu, jaké máš krásné peří.
2: Protahuje Lóra vehementně svá křídla.
0: Krišpín se tedy zapojí do divadelního představení pro jediného diváka.
3: Vám to jde, přikivuje hlavou pan důležitý.
0: Jo, jo, no, jste fešáci. Tady máte kousek salátu a tady mrkvičku. A sem dáme něco na žízeň.
2: Dolévá do pítka čerstvou vodu.
0: Teď už je ale pozdě. Tak, hajdy na kutě.
2: Rozloučí se pan důležitý a zhasne lampu.
4: Noc uteče a do pokoje se derou první sluneční paprsky.
0: Šimrají Krišpína na zobáčku, až ho docela probudí.
2: Netrvá dlouho a vzhůru je i Lóra. Za oknem se culí sluníčko, nikde ani mráček. Taková správná letní neděle.
1: Lóro, co budeme dneska dělat?
2: Začne plánovat program Krišpín.
4: Mohli bychom si trochu procvičit hlasivky a zaspívat si, co říkáš?
2: Navrhuje Lóra.
0: No a co pak?
2: Přemýšlí nahlas Krišpín.
4: Pak bychom měli trošku uklidit.
1: Podívej se, ten starý salát,
2: ukazuje křídlem na podlážku klece Lóra.
1: Já bych chtěl hrát na honěnou a potom bychom si mohli povídat o tom, jak by to bylo krásné, kdybychom byli volní a mohli si létat, kdykoliv se nám zachce.
2: Zasněně přivírá oči Krišpín.
4: Tak jo, uklidíme až odpoledne.
2: Vytahuje Lóra notový sešit spoza zrcátka připevněného na mřížce klece.
0: Kterou si dáme?
2: Mrkne na Krišpína.
0: Třeba tuhle,
2: zadrnčí papoušek. Zpívají o 106. Chvíli nahoře, chvíli hluboko. Jde jim to jedna báseň. Když se chystají na další papouščí duet, rozrazí se dveře. Stojí v nich Daffy, chytá si předními packami uši a strašně kvílí. Papoušci se na ní úžasle dívají.
1: Lóra chvíli přemýšlí a pak šeptá Krišpínovi, třeba si chce zaspívat s námi. Začneme trochu níž, ona to s tím psím hlasem tak vysoko nevytáhne.
0: Oba se tedy nadechnou a začnou další song. Daffy je zoufalá,
1: v hlavě má zmatek. Má se chovat jako způsobná dáma a nějak přežít řev těch dvou strakapoudů? Nebo se má zachovat jako podvraťák a nemilosrdně schodit klec i s těmi vycpávkami do polštáře ze stolu, aby si uvědomili, kdo je tady pánem?
2: Než se však Daffy rozmyslí, co udělá,
1: stojí v pokoji pan důležitý. Vypadá rozlobeně.
0: A dost, rozkřikne se.
2: Všichni naráz stichnou a ani nedutají.
1: Pan důležitý se drží za hlavu a vzdychá. Vy jste mi pěkní dárečci.
2: Daffy pohotově přiskočí.
4: Já jim říkala, že se to nedá poslouchat, ale nedali se zastavit.
2: Žaluje a úlisně se otírá panu důležitému o nohavici.
4: Měl byste je vrátit,
1: což pak vám nestačím já?
2: Dělá Daffy smutné oči na svého pána.
0: Daffinko, počkej, hned se ti budu věnovat.
1: Pojedeme pryč, to se ti bude líbit.
0: Jenom ty křiklouny odnesu do vstupní haly. Tam si mohou vřískat, jak chtějí.
2: Řekne pan důležitý a odnáší klec z papoušky pryč z krásného útulného pokoje.
4: Konečně!
2: Utrousí Daffy vítězoslavně a následuje pánička.
4: To ne, to ne! My jsme vám jen chtěli udělat radost, máchá křídly Lóra.
0: To pozor, my nejsme žádní křiklouni,
1: rozčiluje se Krišpín a lomcuje dvířky klece.
2: Pan důležitý se rychle rozhlédne po hale a postaví klec na nízkou skřínku nedaleko okna.
1: Pak se otočí
0: a odkráčí po mramorových schodech někam do patra.
3: Daffy, se chvíli producíruje pohale s nosem nahoru a pak se natáhne na pohovku u konferenčního stolku. Než si lehne, ještě koutkem oka zkontroluje, jestli náhodou na stolku nezbylo něco dobrého od včerejška. Ale nic vhodného pro její mlsný jazyček nezahlédne. Miska s vlašskými jaderky, mísa s ovocem. Fuj, působí to víc jako dekorace, než jako něco k snědku. Netrvá to dlouho a po schodech schází pán ve sportovním tričku, nových džínách, na nohou vycházkové polobotky, přes rameno sportovní tašku. Daffy, jdeme, v klubu nás už čekají, volá Nafenku na lenožce.
4: To já ráda do klubu, vyštěkne Daffy a je na nohou. Pojede s námi slečna Perenika?
3: Vezme sebou Astora? Sype ze sebe Daffy jednu otázku za druhou a hopsá ke dveřím. No, jen se nezblázni radostí, otevírá dveře pan důležitý.
4: V tom Kryšpínovi zakručí v břiše. Haló, stůjte, co snídaně, vraťte se, my máme hlad, strašný hlad. Jančí Kryšpín, div mu nevyskočí hlasivky z krku.
3: Dveře zaklaply, papoušci zůstali sami.
4: Hala najednou působí tak prázdně a studeně. A co si počneme, vzdychá Lóra.
3: Nevěž hlavu, krůtí brko, něco vymyslíme, říká zadumaně Kryšpín a škrábe se na zobáčku.
4: Dáš si půlku?
3: Ukazuje Lóra na oschlý zbytek salátu.
4: Dobré to asi nebude, ale třeba to zažene hlad aspoň na chvíli. Dodá ještě a drábkem krájí zelený list na dvě poloviny.
5: Nechci.
4: Dal bych si slunečnicová semínka nebo pořádný kus jablka nebo mrkvičku nebo...
3: Představuje si Kryšpín laskominy, až se mu zbíhají sliny.
4: Na to si nech zajít chuť,
3: štípne lehce Lóra Kryšpína do křídla, aby přestal snít s otevřenýma očima.
4: Už je ráno, tyhle sny si nech na večer,
3: dodá ještě.
4: Já jen myslel,
3: zatváří se tajemně Kryšpín,
4: že támhle ta hostina je tu pro nás.
3: A kývne hlavou ke stolku, u kterého před chvílí ležela Daffy.
4: O, Kryšpíne, vydechne obdivně Lóra, ty jsi génius? Jak se ale dostaneme z klece?
3: Nech mě chvíli přemýšlet a uvidíš, usmívá se papoušek. Po pár minutách je všechno vymyšleno, naplánováno. Stačí se jen zapřít o stěnu klece, trochu zatáhnout správným směrem, mít kapičku štěstí a hop! Dvířka se slomozem otevřou, kovový zvuk tahá za uši, ale cesta ke stolu s dobrotami je volná. A frrrr, oba papoušci přeletí halu a usadí se na hnědém dřevě.
4: Hostina, pochoduje Kryšpín směrem k míse s ovocem.
3: Trošku mu to klouže, takže vypadá jako klaun v cirkuse.
4: To je legrace, směje se Lóra. Umíš si představit, jak by zuřila Daffy, kdyby nás tu takhle viděla? Ani bych to moc zažít nechtěl. Víš, jaký má knučák?
3: A ten chlapi na všechno naletí. S tou budou ještě potíže, prorocky pokyvuje hlavou Kryšpín.
4: Co budeme dělat, až se najíme? Vyzvídá Lóra. Já bych si chtěla prohlédnout dům.
3: Poletíš taky? Láká Kryšpína.
4: Ten jenom kývne,
3: dojí kousek jablka a je připraven na výpravu podobně. Je to opravdu nádherný dům. Nahoře na schodech najde Lóra první atrakci.
4: Velké stojací hodiny s kyvadlem ve tvaru půl měsíce. Pojď se zhoupnout, volá nadšeně na Kryšpína.
3: To si dá Kryšpín líbit.
4: Hou sem, hou tam, panečku, to je paráda. A co dál?
6: Vážené dámy, vážení pánové, přistupte blíže, pojďte se pobavit. Náš křišťálový kolotoč má speciální prodloužené jízdy jen pro vás.
3: Vyvolává jako na pouti Kryšpín zavěšený mezi ozdobami skleněného lustru.
6: Rádi závodíte, rádi změříte své síly se svým soupeřem, nenechte se odradit a ukažte, že závod ve šplhání po záclonách je jen hračka pro děti.
3: napodobuje pouťový tlampač Lora, se vší horlivosti šplhá po krajkové zácloně až ke stropu. Poletují od jednoho pokoje ke druhému, prohlížejí se v benátských zrcadlech. Oba se báječně baví a užívají si svobody, když najednou Lora povídá:
4: jsem unavená, musím si odpočinout a napít se. Mám hrozitánskou žízeň.
3: Než se Krišpin stačí ohlédnout, Lora sedí na okraji stojanu a pije vodu z květinové misky. Jeden doušek, druhý, třetí.
4: To je úleva,
3: pohladí si bříško. Co jsi to udělala, děsí se Krišpín. Nevíš, jestli to byla čistá voda, nebo jestli v ní byly nějaké přísady pro kytky?
4: Asi, něco tam.
3: S Lorou se motá celý svět. Co je ti? Loro, vstávej, spěchá jí Krišpín na pomoc. Musíš na vzduch k oknu, postrkuje ji. Lóře je ale hodně špatně. Bolí jí bříško, hlava je celá malátná, sotva se doplouží na okenní rám. Dál to nejde. Dobrá, zůstaň tady, já najdu nějakého doktora, někoho přivedu, aby ti pomohl. Upravuje Krišpín Lóře fialkový list pod hlavou místo polštáře. Ještě, že v pokoji je pootevřené okno, jinak by to s Lórou špatně dopadlo. Krišpín se ještě jednou otočí, zakrouží kolem okna a vyrazí směrem k nejbližšímu stromu, kde by mohl najít hnízdo nějakého jiného ptačího druhu a zeptat se na cestu k lékaři. Má štěstí. Paní Kosice je příjemná dáma, velmi starostlivá a ochotná pomoci. Vysvětluje Krišpínovi cestu do zoologické zahrady, protože tam mají toho nejlepšího ptačího doktora, jakého zná. Máchá přitom křídly, až dělá průvan. Nakonec Krišpína poplácá po zádech, jako aby se nebál, že všechno dobře dopadne, rozloučí se a každý si jde po svém. Papoušek, povzbuzený vidinou rychlé pomoci Lóře, letí jako o závod. Jenom si stále opakuje, šikmo přes park, přes řeku, pak dvě zatáčky a je v zoo. U pokladny se zeptat na pana doktora a je vyhráno. Cesta uběhla rychle, ale co to? Paní u pokladny není ani vidět za houfem postávajících dětí a rodičů. Co teď? Krišpín dlouho neváhá a vletí dovnitř zoo a první, na koho narazí, je šimpanz Oliver. Vesele poskakuje z větve na větev a předvádí se mamince s dvěma dětmi. Hej, opičáku, zavolá Krišpín. Kde najdu doktora? Lóře je moc špatně a musím ji zachránit, než se vrátí Daffy a pan důležitý domů.
6: Kdo je u tebe opičák, papouchu?
3: Rozčiluje se na oko dobrák Oliver.
6: Jsem Oliver.
4: Krišpín, těší mě,
3: představuje se papoušek. Pomůžeš mi? Mrká na nového kamaráda.
6: Doktor tu ale dneska není. Musel k nějakému případu do cirkusu. Víš co, počkej na mě u žirafy Cecílie. Přijdu s Jonášem.
3: Spřádá plány Oliver. Krišpín proletí zahradou až k jejímu okraji, kde se pase vysokánská žirafa.
4: Dobrý den, Cecilko. Posílá mě Oliver. Prý nám pomůžete zachránit Lóru, chrlí ze sebe udýchaný papoušek.
6: Ráda, přikivuje rozvážně hlavou žirafa.
3: Než Krišpín vysvětlí, co se stalo, už jsou tu Oliver a Jonáš.
6: Jsem Jonáš,
3: představuje se uctivě dlouhý, hubený had. Na co potřebujeme sebou hada? Diví se Krišpín.
6: Je to kamarád a všechno podniká s námi, řekne rázně Oliver, aby nebylo pochyb, že sestava zachránců je jasně daná. Pak si sedne Cecilce na záda, Jonáš se jí omotá kolem krku, takže vypadá jako sametová stužka, a vyrazí zadním vchodem ven.
3: Krišpín letí vpředu a ukazuje cestu. Štrádují si to přímo k zahradě domu pana důležitého. Oliver a Jonáš jsou v zahradě co by dub. Cecilce dá trošku práci přelézt plot. Ale už je všechno v pořádku a všichni pospíchají k oknu, kde chudinka Lóra leží na smrt nemocná. Už nemůže ani vstát, jen koulí očima a vzdychá.
1: Oliver, Jonáš a Krišpín stojí kolem Lory jak tři sudičky. Cecilka natahuje krk a opírá si bradu o okraj parapetu. Jak Loru dostaneme pryč, lámou si hlavu kamarádi. V tu chvíli se před vchodem ozvou brzdy auta, klapnutí dveří a psí štěkot před brankou. To je pan Důležitý a Duffy, zbledne Krišpín. Na velké přemýšlení není čas, štouchne hlavou Jonáš do Olivera. Spiklenecky na sebe mrknou a pak už to jde ráz na ráz. Oliver chytne Jonáše místo provázku, zaváže Lóru jako spěšný balík, Krišpín jim kulí oči, Cecilka na nic nečeká, popadne Jonáše jemně do pusy a peláše pryč přes zahradu, přímo ke dveřím, kudy právě vchází pan Důležitý. Krišpín letí za nimi s vítězným pokřikem. Povedlo se. Pan Důležitý je tak překvapený, že to vypadá, že na dobro skameněl. Duffy se třese jako obyčejný ratlík, schovaná za keřem tůví. I pan doktor se už vrátil do zoologické zahrady. A to je dobře. Lóře vypumpuje žaludek a najde pro ní i prostatečného Krišpína prostornou voliéru, aby už nemuseli bydlet u lidí, kteří je nemají rádi. Takže, až půjdete do zoo, nezapomeňte je navštívit.

0: Začalo to tím, že jsem někde na cestě potkala fíka s kosou. Kam jdeš s kosou? Zeptala jsem se ho. A on řekl, že sekat obilí. Já jsem se smála, že jde na žně s kosou, a on řekl uraženě.
1: No a co? Mám snad jít se sekerou? Na žně se přece chodí s kosou. Viděl jsem to v knížce.
0: No jo, tak to teda byla ta stará knížka, co nám dala babička. Ty ještě jsou na obrázku žně s kosou. Jenže to už dávno není normální. Ale fík se nedal říct a šel pořád dál a najednou opravdu přišel na takový skoro pohádkový pole, kde ještě sklízeli obilí sekáči s kosama. Já jsem za ním sice nešla, ale stejně jsem to všecko viděla, protože jsem jako letěla nad tím polem na huse.
1: Jo, na huse?
0: No a co? Husa má křídla. Ale potom za chvilku už jsem zase letěla jako v tramvaji a tramvaj vůbec nemá křídla a stejně může ve snu lítat. Sen je ještě lepší než pohádka. Tam se může úplně všecko. Zkrátka, koukala jsem z té vejšky a viděla jsem, jak se fík hned nabízí těm sekáčům, že jim pomůže, a jak se děsně vytahuje, že sekat kosou umí. A lhal, že se to naučil od tatínka, což není pravda, poněvadž tatínek to taky neumí. Tak ho teda nechali, ať to zkusí, a jenom mu radili, že to musí brát pěkně nízko nad zemí. No, a on to vzal opravdu dost nízko, až trošku moc. Kosa se zarila do země tak parádně, že krtkové začaly hned vylízat a zděšeně volali. Pavát! Pavát! A velitel krtků důrazně zavolal. Zachraň se, kdo můžeš! Krtci moji! Už zase začali vorat! Dál už fíka sekat nenechali. A stejně už taky neměl čím. A najednou zase už jsem viděla fíka na jiném poli. Tam ale sklízeli normálně kombajnem. A fík zase se děsně vytahoval a povídá tomu kombajnérovi.
1: Hele, pust mě k tomu. Já mám děsnou chuť pomáhat na žních. Ty si můžeš zatím dát 20.
0: A kombajnér mu řekl. Prosím tě, umíš tím vůbec zacházet? A fík řekl.
1: Jak by ne, já už jezdili s autobusem.
0: No jo, jenže tohle je o moc větší než auto.
1: No, teď já jsem taky o moc větší než normální řidič, ne?
0: Tak ten kombajnér pokrčil rameny, slez dolů a šel si chvíli lehnout. A jenom ještě zavolal na fíka poslední radu. Hele, při zatáčení to chce víc síly, jo? Jenže na zatáčení bylo dost času, pole bylo velikánské a fík jel pořád rovně a kombajn pěkně chroustal obilí a na druhé straně hned vyplivoval pytle s hotovou moukou a balíčky slisované slámy. Když potom konečně přišel konec pole, vzal fík za volant a chystal se otočit. A připomněl si přitom ponaučení.
1: No, chce to víc síly.
0: A vzal za ten volant, až mu zůstal v ruce. Takže pak už to zatáčet nešlo a muselo se jet pořád rovně. Protože zastavit fík neuměl. Vytěl. Ale když se jelo pořád rovně, tak se jelo rovnou do lesa. Napřed bylo jenom křoví a mlází a tak všelijak podobně a ten kombajn klidně chroustal i ty malý stromky a keře a houby a vůbec všecko. A vzadu z něj vypadávaly úhledně botýpky klestí, lisovaný šišky, šípkovej čaj, balíčky sušených hub i houby v octě a sklenice malinovky. A najednou, kde se vzal, tu se vzal, seděl na střížce ten náš známej zajíc, poulil na to oči a pochvaloval si.
2: Teda, panečku, to je teda skvělej stroj.
1: No, to je všechno.
0: No, to je všechno. Skoro. A potom už jenom kombajn narazil na veliký smrk a to už bylo na něj teda moc. A zajíc řek.
2: Teda, teda to byl skvělej stroj.
3: Kouzelná mošna.

Tak abyste věděli, moji drazí, ten panáček jako tříska, ten hromotluk, že by ho polední vánek odfoukl, tak tedy ten panáček, který tu poskakuje na cestě mezi poli za vesnicí, to je Krejčí Tintíšek. Ve vsi ušil starostovi kabát, že mu padl jako ulitý. Dostal za to pochvalu a uznání. Po dlouhé době se řádně najedl a napil. A za vydělaný peníz si koupil bochník chleba na další putování. Musí na cesty, protože málo kdo si dává šít nový kabát každý den. Kdo ví, kdy za Tintíšek zavadí v kraji o dobrou práci a dobrý plat. Jak povídám, je takový silák, že na jinou práci nemá, než právě na tu krejčovinu, ale za to prsty má hbité a stejš je stejné a rovné radost pohledět. Celou svou dílnu si nesl sebou, mošnu přes rameno, tam má jehly a nůžky, nítě a míru, kus houně a starou železnou žehličku. A teď má ještě mošnu plnou velkým bochníkem chleba. Mošna ho notně táhla k zemi, ale na tíhu nedbal, protože ho netížila žádná starost. Šlapal si to poskokem a zpíval si zveselé.

0: srdcem, kde jsem.
1: Když se mu slunko zastavilo rovnou nad hlavou, žaludek mu zabručel poledne a to je pravá chvíle pro jídlo. Krejčík dorazil na kraj lesa. Tam byla pěkná tráva na mezi a příjemný stín stromů. Usadil se královsky, na kolena prostřel ubrousek a z mošny vytáhl voňavý pochník. Už otevřel kudlu, že do chleba řádně zakrojí, když v tom, kde se vzal, tu se vzal. Stojí před ním stařeček jako věchýtek, slabonký, sehnutý, celý se třese, sotva na nohou stojí. Řeknu vám, Tintíšek se až lekl z toho nenadálého objevení. Přeji ti dobré poledne, chlapče. Snad jsem tě nevyděsil. Ze starého žebráka, který se hladem stěží hýbe, strach mít nemusíš.
0: Překvapilo mě, jak jste se tu tak zčista jasna vyskytl. Ale strach nemám. O život se nebojím, protože pro nikoho vzácný není. A co by si kdo něco jiného na mě vzal? Hledá starou mošnu. No, ta je dnes moje pravé bohatství.
1: Tahle odřená mošna je tak cená.
0: Je v ní celá krejčovská dílna a ode dneška spižírna a kuchyň.
1: To si věru boháč.
0: Aby ne, dnes mám krásný bochník chleba, ale často celé dny ani sousto. Tenhle bochník je pro jednoho hodně a pro dva ještě pořád dost. Vezměte si pořádný kus. Vypadáte, jako byste týden nejedl. Ale musíte si ho pomazat poslední rosou. Na máslo zase tak bohatý nejsem.
1: Stařeček usedl do trávy, jako když lupínek z větve slétne. Dostal velký dlabanec chleba a oba se dali do jídla. Tintíšek byl po hodech u starosty rozjeděný a stařeček po půstu hladový, takže kousali a polikali a každý udolal půl bochníku.
2: Nasytil si dva hladovce a přestal zbýt boháčem.
0: To je vidět, stařečku, jak je bohatství pomíjivé. Aspoň se mi líp poběží s lehčí mošnou, abych si do večera stihl najít nějaký nocleh pod střechou. V lese mě okukují sovy a šimrají mravenci.
2: Jsi dobrosrdečný, že ses rozdělil o chleba s chudákem větším než jsi sám. To se dneska často nestává. Tvá odrbaná mošna nepřestane být vzácná. Ode dneška bude kouzelná. Řekneš-li šup do mošny, všechno se do ní vejde, ať toho bylo, kolik bylo. Ať by to bylo malé, nebo jakkoliv velké, a všechno tam zůstane, dokud neřekneš ven z mošny. Tak ti děkuji za oběd a vlídné zacházení. A dobře a spravedlivě se spořádej s kouzlem i s lidmi.
1: A nestačil Tintíšek hlásku vyslovit, nestačil vydechnout, stařeček zmizel, jen se po něm vzduch zachvěl a zavířil. Krejčík zavrtěl hlavou a prohlídl si mošnu. Nic se na ní nezměnilo. Stará, odrbaná mošna. Přehodili přes rameno a vydal se na další cestu. Tentokrát neskákal, nespíval a povídám, to měl mošnu o bochník lehčí. Hlavou mu vrtalo setkání s podivným stařečkem a jeho zvláštní slova. Ale ať to v hlavě přebíral, jak přebíral, nakonec dospěl k mínění, že to byly jen řeči do větru. Prošel lesem a před sebou uviděl vesnici. Na vršku kostel, okolo selské statky, na okraji chudé chalupy a za nimi sady a pole. Na jednom nejmenším poli, úzkém tak na rozpaž a dlouhém na pár kroků, škube jakési bradaté chlapisko hlávky zelí a cpeje do pytle a všechno ve spěchu a zbrku, jako by nezbíral ze svého. To vám krejčíka popíchlo.
0: I ty pober to nenechává. Já bych ti tu zlodějnu zatrhl. Jenomže na takového vazouna já nemám. Zbalit ho tak i s pytlem zelí do mošny, to by bylo povyražení.
1: Tintíšek si honem v paměti vybavoval zaříkadlo, které mu prozradil stařeček.
0: Zloději, šup do mošny!
1: Jen to doslovil, už ho mošna strhla k zemi a škubala sebou velkou tíhou. Oba byli překvapeni, jeden s mošnou, druhý v mošně. Ono vám to na mou duši kouzlí.
3: Co se to děje? Kde to jsem? Vždyť se tady zadusím.
0: Ty kradaři, chmatáku, kradeš zelí a na tom nejchudším poli.
3: No, protože patří chalupníkovi a to hlídá jen strašák na zajíce. Kdybych bral ze sedlákova pole, mohl by mě chytit pacholek a ten by mi natřískal pořádným klackem.
0: A hleďme, ty nejsi jenom zloděj, ale pěkný darebák a mizera.
3: Jou, do hlavy mě drcá nějaká žehlička a břicho mě mačkají hlávky zelí. A do zadku mě píchá tucet jel. To je utrpení. Pane kouzelníku, nebo co jste zač, puste mě z měchu. Dám vám půlku toho zelí.
0: Čím dál hůř s tebou. Tobě bude odpuštěno, jen když si to řádně odpicháš ty, arcilupiči.
3: Odpichám rád, všechno odpichám. Jenom mě odsud vyhoboďte. Vždyť tady je to k zadušení.
1: A zlodějíček prosil a škemral a hned zasliboval hory doly a svoje polepšení na dosmrti. Tintíšek ho hned chytil za slovo. Zloděj se musel zadušovat, že u chudého chalupníka odpracuje zadarmo celý týden a co živ, už nic cizího nevezme. Kdyby slib nesplnil, zase mu hrozí posezení v mošně, i kdyby byl na kraji světa a třeba po 10 letech. Krejčík si vyvzpomněl zaříkadlo, pustil halamu z mošny a oba šli do chalupy. Když Tintíšek chalupníkovi všechno pověděl, ten se nestačil vynadivit, ale pak byl rád, že má jednou v životě čeledína. Pozval je do světnice a dostali k večeři polévku zelňačku. Tintíšek si pak vybral nocleh v seně na půdě. Takové vonavé spaní měl nejraději. Jenže tu noc nemohl samým vzrušením usnout. Teď teprve pochopil, jak vzácný dar dostal a jak obezřetně a spravedlivě s ním musí zacházet. Až k ránu konečně chvíli zdříml a hned zas brzy vstával a vyrazil na cestu. Neputoval dlouho a došel do města. Tam se zrovna konal trh. V koutku náměstí seděla babka s nůší hrušek. V tom z boční ulice vyrazil povoz se dvěma divokými koňmi a ještě divočejším vozkou.
4: Z cesty! Si fix hršvec z cesty! Všichni uhněte z cesty! Babo, táhni odtud!
1: Babka stačila jen tak uskočit a kola vozu už přejela její nůši. Z hrušek zbyla jen rozbleptaná omáčka. Stará zaplakala, ale vozka se do ní ještě pustil s prostým spíláním.
0: I ty lotře, ty bys zasloužil vytrestání. Kdyby v tom mohla i tentokrát mošna posloužit. Žádná škoda, když to zkusím.
1: A tak krejčík nahlas vzkřikl.
0: S celým vozem šup do mošny.
1: A nastojte. Vůz i s vozkou zmizel a naditá mošna sebou zmítala jak zdivočela. Na mou duši, ono se vám tam všechno namačkalo a směstnalo.
4: Cifix, hršvec, nomul, hned mě puste ven! Já jsem točí pana správce ze statku. Já spěchám.
1: Rámusil v mošně zle namyšlený voska, ale brzo mu sklaplo a obrátil na skroušenou notu.
4: Prosím, prosím, pusťte mě z téhle mučírny. Pan správce by mi vycinkal za zdržení.
0: To bys musel, holenku, změnit svoje způsoby.
1: Zašeptal domošný Tintíšek a dal se s hrubiánem do jednání. Raz, dva bylo dohodnuto. Krejčík řekl zaříkadlo a mošna vosku propustila. Voska pak uhradil babce škodu na hruškách a na nůši a věřte nebo nevěřte, od té doby, co živ, jezdil s vozem slušně, se všemi ohledy a bez klení. A Tintíšek dostal hrušku, kterou babka zachránila v zástěře. Ale to bylo sporé jídlo na celý den. Tak, abych nezapomněl říct, v městečku dostal malou práci. Jednomu kramáři zašil roztrženou nohavici, takže si koupil skroje chleba a syreček a zas vandroval dál. A přitom nestačil obdivovat, co stará mošna a jeho slova všechno dokážou. Krejčík si to šlapal po kamenné vozové cestě a přidával do kroku, aby zas do večera našel na přespání nějaký příbytek. Tu proti němu jede kočár, bílé koně vpředu a copatí lokajové vzadu. Tintíšek si pomyslí, zas nějaký hrubián. A tak stojí v prostředku cesty a neuhne. Kočár se zastavil, z okénka vyhlédl naparáděný pan kníže a z protějšího okénka paní kněžna a jejich naruličkovaná dcera.
5: Hej, ty chasníku, proč nám stojíš v cestě, když spěcháme?
1: Durdil se pan kníže.
0: Já zrovna tak spěchám a vy mi taky neuhýbáte. Na veřejné cestě máme všichni právo. I když vás vezou kola a mě nesou jen moje šlapadla.
1: Hrdě se ozval Tintíšek. Ta řeč se asi zalíbila holčině v kočáře, protože se roztomile zachichotala, až se jí ruličky roztřásly.
6: Jenže nám jde o život. Čas trávíme ve strachu a ve stěhování. Každý večer prcháme z našeho zámku a až po ránu se vracíme domů. Ach.
1: Hořekovala kněžna.
0: To jsou mi tedy divné zvyky. To se vám nelíbí spát v noci doma ve vlastní posteli?
1: Diví se Krejčík, protože sám dobře ví, co to je hledat každý den nocleh jinde.
5: V zámku mají své rejdy šmejdy čerti. Od půlnoci až do božího rána. Do kohoutího kokrhání je tam Rámus a Rumrajch. A kdo tam přes noc zůstane, bílého dne se nedožije.
1: Stěžuje si kníže.
7: Proto otoč nos a dej se jinou cestou.
1: Dává starostlivou radu mladá kněžnička.
7: Jinak umřeš za mlada a bez legrácek.
0: Nějací čerti mi nemůžou pokazit náladu, ale možná, že bych já jim mohl zatrhnout jejich řádění.
1: Kasá se Tintíšek, protože před kněžničkou chce vypadat udatně.
6: To se už pokoušelo mnoho odvážlivců přebít noc v zámku, ale buď utekli, nebo zaplatili životem. Ach, ach, a ty zrovna nevypadáš na siláka.
0: O, jen nechte být, já se umím nějak ohánět šavličkama jehličkama. S čerty bych se zrovna rád spořádal.
5: No, kdybys mě zbavil čertů, bohatá odměna tě nemine.
1: Slibuje kníže.
0: Peníze, zlato ani truhly diamantů nepotřebuji. Já si jen myslím, že čerti nemají dostat člověka do drápů. A už vůbec ne. Takové pěkné holky, jako je tuhle kněžnička.
1: A mrkne na dívčinu a hned na ní pozná, že se jí také líbí.
0: Zkusím čertiska ze zámku vyhnat. A když se mi to podaří, chtěl bych vaši dceru za ženu. Bude-li taky chtít.
1: A kněžnička se začervená až po ty ruličky a oči jí zazáří jak perly. A jen kývne.
6: To je opovážlivost. To nejde urozenou dceru dát nuznému vandrovnímu.
5: Proč pak ne? Slíbit můžeme všechno.
1: Horlivě souhlasí kníže.
5: Jen jestli to opravdu dokáže.
0: Tak dobrá, platí. Ráno po kohoutím zakokrhání se přijeďte podívat. Buď bude pohřeb, nebo svatba.
1: Rozloučí se Tintíšek. Vesele zamává kněžničce, jako by to nemuselo být naposled. A už si to metelí k zámku. Za kočárem se jen zapráší. Ani není vidět, že kněžnička tiskne slzy do krajkového kapesníčku.
0: Přede mnou cesta široká, cestička zaprášená, padla mi holka do oka, ta bude moje žena.
1: Hopsasa juch! Zvesela dorazil Krejčík ještě před večerem k zámku. Brána a dveře nebyly pozamykané. Stejně by tu ze strachu nikdo neukradl ani svíčku. A tak Tintíšek snadno vešel dovnitř. Do půlnoci, než se čerti slítnou, má pokdy všechny komnaty celý zámek promouzovat a propátrat. To je nějakých komnat a kamrlíků a všelijakých věciček a haraburdiček, které coživ neviděl a nikdy nepotřeboval. Nakonec ho chození zámkem uondalo víc, nežli štrapacírování po lesích a po kopcích. Přišel na něj hlad a spaní. V knížecí spíži našel něco k snědku. Lehce povečeřel, aby ho ve spánku netlačili můry. Pak si ustlal na huňatém koberci v největší síni. Rychle se setmělo. A tak Tintíšek ulehne s mošnou pod hlavou a únavou brzo usne. Ale dlouho si nepospí. Když na věži bije půlnoc, vzbudí se s prvními údery. Najednou se spustí strašný šrumot a rámus.
8: Halala, balala, koho to tu máme? Takový prťavý střízlík přišel na naše hody. Chceš si oskusit čertovské tanečky a rejdovánky? Tenhle uzlíček kostí naše pekelné trsání dlouho nevydrží.
1: Chechtá se velikán čertisko ze všech nejdůležitější, asi přednosta téhle čelátky a náměstek samého Lucipera. A všichni čerti a raraši se chlámou jako diví po něm.
0: Já na nějaké tanečky, sandrválečky nemám chuť. Můžu vám ale poradit, abyste tady toho rumrajchu nechali a pakovali se odtud, jinak s vámi zle zatočím.
1: Rozkřikne se Tintíšek, co mu hlas stačí.
8: Halala, balala, s tebou bude po vyražení, ty jsi samé legrácky.
9: Nám se tady ty skrčku zalíbilo a nikdo nás odtud nikdy nedostane.
1: Čerti strčí do Krejčíka zleva, zprava, táhnou sem a tam, pohazují si s ním nejprve u země, pak i vzduchem. Křičí, řízkají, až to uši trhá. Řeknu vám, je to ostrach.
8: Jak se nám rozporádil. Halala, balala, ty si nějak vyskakuješ. A hopsa, hejsa, hopsa, hejsa.
0: Tohle mě tedy nebaví.
8: Halala, balala, nebaví.
9: však už tě brzy rozkupeme na ždivíčky a samfourky. Ráno z tebe nenajdou ani nic.
10: A hážou tím tížkem až k vysokému stropu, div, že lustry neroztřísknou.
11: A hopsa, hejsa,
12: hopsa, hejsa.
0: Já mám rád všelijaké skopičinky, ale tohle už jsou věru moc peprné, legrácky. A nerad bych si přitom srazil vás. Je. No, už jsme si pošpásovali, teď už bych vás rád viděl na odletu.
10: Hlasí Tintíšek, jak tak lítá o zlom krk z hůru dolů.
9: V nejlepším přestata utrum, halala balala, co pak ti přeskočilo? A hopsa, hejsa, hopsa,
0: i vy čerchmanti, umouraní, darebáci chundelatí, už s vámi udělám konec.
10: Tintíšek stiskne mošnu, kterou při všech přemetech a kotrmelcích držel při sobě a zakřičí z celého hrdla.
0: Všichni čerti, šup do mošny!
10: A to byste měli vidět. Čerti střemhlav jeden přes druhého padají horem dolem do mošny, až je jich tam natěsnáno všechno množství. To je na podiv. Čerti, jak se tam tak v mošně do sebe mačkají a lisují, začnou úpěnlivě kňourat a škemrat. A ten důležitý, ten čertovský přednosta a Luciperův náměstek, švitoří najednou hláskem, jak andělské kůry.

0: den. Třeba v sobotu.
1: Žádnou sobotu. Jinak zůstanete uvnitř.
0: Tak jo, ani v sobotu. Platí. Odletíme do pekla.
1: Dobrá. Čerti, ven z mošny!
2: Se žbrbláním a blimcáním se čerti vyrojili z mošny jako vosy a okny dveřmi komínem zamířili v jednom letu k peklu. I ten přednosta vyletěl, zakroužil a zkusil Tintíška umlouvat.
0: Halala balala brachu, co takhle jednou za rok?
1: Nikdy! Konec řečí a hýbaj do pekla!
0: Tak jo.
2: Čerti se propadli pod zem. Krejčík pokojně ulehnul a s mošnou pod hlavou dospal až do rána. Kohout zakokrhal a je tu kočár. Kníže a kněžnička vyběhnou po schodišti, najdou živého krejčíka a po čertech ani čmout. Děvče padne Tintíškovi s radostí kolem krku, ale panu knížeti se to nelíbí a slib se mu najednou nechce plnit. Do schodů dofuní taky paní kněžna a zaprotestuje.
3: Takovýhle nějaký obejda se nehodí pro šlechtičnou, i kdyby celé peklo obrátil na ruby.
4: Sliby se mají plnit a já ho mám ráda.
3: Já svou dceru Vandrákovi nedám!
5: Nedáme?
1: Tak to bych měl zavolat čerty naspět. Ale to by nebylo podle správného způsobu. Tohle bude spravedlivější. Kníže s kněžnou, šup do mošny!
2: A už kníže s kněžnou dřepěli v mošně, ani se divit nestačili. No, moc líbezně se jim tam nedařilo.
0: To jsou kouzla, čáry a pohroma na nás. To ti raději dceru Jolanku dáme. Jenom nás pusť na svobodu.
2: Tintíšek zašeptal zaříkadlo a propustil je z mošny. A pak už panu knížeti nezbývalo, než vypravit náramnou svatbu. Tintíšek se tak přiženil do panského zámku. Ale nespichl, ani svého řemesla nenechal. Pro svou nevěstu ušil překrásné svatební šaty jako pro vílu.

0: nebo holku.
1: Když se jim pak narodilo tucet dětí, našel všem kalhotky, sukničky, košile, kabáty, radost v pohledě. A kdybyste, moji drazí, chtěli vědět, jak to dopadlo s kouzelnou mošnou, tak vám mohu povědět jen tolik, že jednoho dne její kouzlo zmizelo. Jako tehdy ten stařeček u lesa. Škoda, přeškoda. Dnes by se taková mošna, co lapá darebáky, moc hodila. Jenže žádný dědeček nám ji nedá. Jen to víte, byla to jen pohádka. Ale pěkná, co říkáte?

0: Hurinku, stávej, je 1. leden.
1: Co mám víc, tati?
0: Ty nevíš?
1: Já vím jenom to, že je svátek a nemusím do školy. Jak nejdech spát ještě?
0: I kde pak vstávat, vstávat. Je čas na novoroční předsevzetí.
1: Ach jo. Tak tedy já slibuji, že každý den spáchám jeden dobrý skutek.
0: To si tedy troufáš, synku.
1: A co ty? Taky si dáš nějaké předsevzetí?
0: No, tak mě by stačilo, kdybych měl tolik vůle, že bych o této chvíle přestal pít pivo.
1: Tak platí.
0: No dobře, tak vstaň. Ať ten svůj dobrý skutek do večera stihneš.
1: No jo, bez obav.
0: No, a já si půjdu lehnout místo tebe.
1: No, taťuldo.
0: Musím zaspat tu strašnou žízeň. Tak dobrou noc.
1: Dobrou. Dobrou. V 9 hodin ráno. No co, tím se trápit nebudu. Mám jiné starosti. Musím vymyslet něco užitečného, aby taťulda koukal. Už to mám. Zbavím taťuldu pokušení. No vydá. Kolik lahviček piva si tu můj otecko nasyslil? Šup s pivečkem do umyvadla. To bude panečku můj drahý rodičko ukat. A dobrý skutek z 1. ledna si můžu odškrtnout. A houbky spát.

0: leden. Včerejší předsevzetí jsem splnil, tak co na mě čeká dnes? Zajdu za Máničkou a cestou určitě něco vymyslím.
1: Ach jo, ty novoroční svátky jsou ale pěkná otrava.
0: Co ti je?
1: A co by bylo? Nic?
0: Ještě že tak. Já bych tě nerad otravoval.
1: No právě. Jak dlouho se zdržíš?
0: Dokud tě nebudu nudit.
1: No tak teda ahoj.
0: Počkej s tím loučením. Jak vidím, něco není v pořádku. A já jsem tady od toho, abych páchal dobré skutky. Co ti chybí?
1: No, spíš přebývá.
0: Jak to?
1: No, ty svátky jsou samé pokušení a koukni na výsledek, ani nemůžu dopnout sukni, jak jsem ztloustla.
0: Stačí si postěžovat. Od čeho mě máš?
2: Cože máš tak zapatlanou pusu?
1: To nic, to já...
0: Počkej, ukaž.
1: Ne.
0: Ukaž, co to přede mnou schováváš za zády.
1: Ne, Hlíku, nechaj to. Nedarme to.
0: Čokoláda. To jsem si mohl myslet.
1: Já za to nemůžu. Spadla na mě se stromečku.
0: Pro pána. Aby ti to tak zavalilo. No co, sundám raději ty zbylé čokoládové figurky.
1: Já hodinku nechtala. Bábinka se bude zlobit.
0: A zlobit se bude, když se budeš přejídat. Tak já ty čokolády raději zbaštím, aby tě to nelákalo.
1: Ne, ty jsi mi nic nenechal víc.
0: Bylo to kruté. Ale rád jsem se obětoval, abych ti pomohl od nadváhy.
1: A už jsem ti kolikrát říkala, že nemám nadváhu, ale podvýšku.
0: Co?
1: No tak prostě jsem na svoji váhu moc malá, no. A řekněj se tak hloupě. Abys věděl, tak už s tebou nepromluvím ani slovo.
0: No vidíš. A tím jsem dnes vykonal dobrý skutek, nejen já, ale i ty. Tak čau. Třetí leden. Co pak asi vymyslím dnes? Panečku, ani bych netušil, že to konání dobrých skutků je tak příjemné.
3: Hurvínku, paní Kateřina mě pozvala na čaj.
0: Nevadí.
3: No já jen, že by si mohl jít zatím hrát s Máničkou.
0: Ta se mnou nemluví.
3: Tak to naprav.
0: A hned budu mít další dobrý skutek. To je nápad. Už běžím.
4: Kde pak, pane Spejble? Není nad takové klidné, rodinné odpoledne?
5: Tak, paní Kateřino. A to ticho.
4: No jo. I když já vám mívám vždycky, když jsou Hurvínek s Máničkou chvilku tiše, jakési neblahé tušení. Vy ne, Pepo? Pepo! Pepo,
5: co?
4: No.
5: Kdo?
4: Co? No tak nespěte.
5: Já nespím, já jenom přemýšlím.
4: Aha. Dále.
0: Tatuldo.
1: Bábinko, my máme hlad.
4: Počkej, pro pána Jana. Maničko, ukaž se.
1: No.
4: Co se ti stalo s tou sukní?
1: Co by?
5: Byť je celá děravá.
4: Maničko, co jsi dělala?
1: To já ne, to Hurvínek.
5: Hurvajs?
0: Co křičíš, Tatildo, jen jsem udělal další dobrý skutek.
4: Tohle, že je dobrý skutek?
0: Ano, Manička si chtěla hrát na obchod a neměla mi co nabídnout. Tak jsem z ní udělal ementálský sýr.
1: A ten je přece děravý, nebo ne?

0: děláš, Hulvínku, že nic neděláš?
1: Přemýšlím.
0: O čem?
1: Mám před sebou další den. A ne vymyslet nějaký dobrý skutek.
0: Rád ti poradím. Včera jste u Máničky udělali pěkný nepořádek. Tak jí ho pomoc uklidit.
1: No, tak já už jdu.
2: To je drsina. Kdo to mohl tušit, že je ta skříň tak těžká?
0: Co to tady tropíš, Máničko?
2: Uklízím. Stěhuji skříň.
0: Prosím tebe, a proč neřekneš Hulvínkovi? Poslal jsem ho za tebou, aby ti pomohl.
2: Ale on mi pomáhá. Koukněte.
1: Ahojky, taťuldo.
0: Co děláš v té skříni, Hurvajs?
2: Vidíte, ne? Drží ramínka, aby při tom stěhování nespadla.
0: Cože?
1: Ano, drahý rodiči, konám dobrý skutek.
0: No počkej. Alou domů. A tam si povíme, co je a co není dobrý skutek.
1: Ach jo. Ať dělám, co dělám, stejně to nakonec všechno špatně dopadne. Ha, ale čtvrtý dobrý skutek mám v kapse.

0: Vstupte.
1: Dobrý den.
2: Ahojky.
0: Nazdár. Horvinku, co tady děláš?
1: Manička mě sem pozvala.
2: No.
0: Říkali jste, že jdete ven.
1: Tam je zima.
0: Aha.
2: Je, babinko, teda ty tady máš ale pěkný nepořádek.
0: Prosím tě, nekritizuj a pomoz mi uklidit ty vytahané zásuvky.
2: Ty něco hledáš?
0: Nemůžu najít mé dopisy. Neviděla jsi je někde?
1: Vy myslíte ty dopisy, co byly převázané růžovou mašličkou?
0: No, ano, ty?
2: No, tak ty jsme dnes s Horvínkem roznesli po všech poštovních schránkách v okolí.
0: Pro pána Jana! Co vás to napadlo?
1: Mánička tvrdila, že spousta lidí byla smutná, protože teď o svátcích Marie čekala na nějaký ten dopis nebo pohled.
2: No, říkala pošťačka.
1: A já jsem dnes nutně potřeboval udělat dobrý skutek.
2: Tak jsme si pospíšili, abychom jim udělali radost.
0: No to se vám tedy povedlo.
1: Žano, tak vidíš, Máni, už jsem spáchal pátý dobrý skutek. Džeričku,
3: no.
1: Pověš.
3: No.
1: Jestli pak víš, proč jsme si dnes vyšli do ulic?
3: Ne.
1: Haha, nevíš. Dnes je totiž šestý den od chvíle, co jsem se rozhodl dělat samé dobré skutky.
3: No.
1: No jo, pět jich mám už za sebou. A teď musíme vymyslet šestý.
3: No.
4: Chlapečku, chlapečku.
1: To myslíte mne?
4: Ano, ano. Nevíš, kudy se dostanu co nejrychleji na nádraží.
1: Vím, to musíte jít pořád rovně. Tudy.
4: Tak ti děkuji. Aj! Pomoc!
1: On byl pod tou zmrzlou louží výkop.
4: Malinko, no počkej ty, Olivníku. To jsi udělal schválně.
1: Kde pak, pane, já vám chtěl jenom pomoct.
4: Pomoc? Tak teď pomůžu já tobě.
1: Já.
4: Jen co tě chytím.
1: Jeriko, utíkej, zahraj!

0: Hurvínku, co děláš v posteli? Už je 11 hodin, tak vstávej, vstávej!
1: Tatulu, ještě ne, já si potřebuji pořádně odpočinout.
0: Ale co tě tak zmohlo?
1: Dnes je 7. a já mám za sebou už 6 dobrých skutků.
0: A já jsem zase 7. den bez piva. Řeknu ti, to musíme oslavit.
1: Jak?
0: Ty to oslav tím, že můžeš zůstat ležet a já za tebe umiju nádobí.
1: Dík, taťulínku.
0: Rádo se stalo.
1: A jak to oslavíš ty?
0: Otevřu si pivečko.
1: Neotevřeš.
0: I otevřu.
1: I neotevřeš.
0: Hurvájíš, ty mě nebudeš diktovat, co mám a co nemám.
1: Taťuldo, abych tak řekl tvé pivo.
0: No?
1: Bylo mým prvním dobrým skutkem.
0: Počkej, jak to myslíš?
1: No, abych tě ubránil pokušení, víš, tak já jsem všechna ta piva, co jsi měl doma, vylil.
0: Hurvajs?
1: To bylo pro tvé blaho.
0: Hurvajs, tak abys věděl, já budu blažen, když teď umiješ to nádobí a potom napíšeš 100krát. Už nikdy nebudu dělat dobré skutky.
1: Taky, že ne? Nikdy bych totiž nevěřil, že konat dobré skutky je taková dřina. Ha, ha.
2: Načmuchanou. Nadešla nejkrásnější chvíle v roce, první den prázdnin. Všichni už měli zabalené kufry a torny a každý vyrazil na tábor nebo někam k moři, nebo aspoň k pořádnému rybníku. I sestřenice Běta z města poslala svého pejska za Káťou na venkov, aby se trochu zotavil na zdravém vzduchu. To bude báječné, bratranec Filip si s tebou bude hrát od rána do večera, slibovala Káťa. Budete spolu chodit na průzkum okolí a závodit v přespolním běhu. Přesně v 11:30 byl Škubánek s Káťou na nádraží u vlaku. Všichni cestující už vystoupili, ale žádného psa nebylo nikde vidět. Až u posledního vagónu stálo na schůdkách úplně mrňavé hladkosrsté štěňátko s ruksáčkem na zádech a bezradně se rozhlíželo po peroně. To bude on, ten je miloučký, rozplývala se Káťa, běžela k němu a hned se s ním mazlila a drbala ho za ouškama. Ale štěňátko ji přehlídlo jako krajinu a hrnulo se za Škubánkem. Nazdar! Já jsem tvůj bratranec. Užijem si spolu prýma prázdniny. Zaštěkal Filip písklavým hláskem a nastavil Škubánkovi tlapku.
3: No nazdar, takový prcek, s tím bude pěkná otrava.
2: Bručel si Škubánek pod fousy. Sotva doma Filipek rozbalil svůj ruksáček, měl tam kartáč, psí známku, gumový míček a jednu zánovní umělou kost, hned byl Škubánkovi v patách.
4: Na co si budem hrát? Na honěnou nebo na čmuchanou? Umím oboje.
3: Tak pojď, rozdáme si to ve sprintu, podvolil se Škubánek. Schválně, kdo dřív oběhne kolečko kolem plotu.
2: Při prvním rozběhu vyhrál Škubánek aspoň o 3 délky, ale Filipek to nemínil vzdát a tak museli běhat znova a znova. Po 6. kole si Škubánek sednul a s vyplazeným jazykem oddychoval. Filipek poskakoval kolem a vrtěl kupírovaným ocáskem.
4: Už jsem tě skoro měl, pojď, zkusíme to ještě jednou.
3: Víš co, chvíli trénuj sám, až si zlepšíš styl, tak přijď, jo?
2: Odbil ho Škubánek a natáhnul se do stínu. Filipek hned vystartoval a lítal sem tam kolem plotu, jako by ho za to platili. Škubánek byl rád, že má chvíli pokoj, když se objevila Káťa.
4: Jak to, že si nehraješ s Filipkem?
3: No, jsem snad nějaká chůva, nebo co?
2: Bránil se Škubánek. Káťa to nechala bez poznámky. Popadla košík a že půjde koupit půl kila mletého, aby mohli mít k večeři karbanátky.
4: Buď rozumný a dávej na Filipka pozor.
2: Sotva byla Káťa z dohledu, zalezl Škubánek do boudy. Měl tam rozečtenou knížku. Z výcvikového kurzu přinesl letos samé jedničky a Káťa mu za to koupila psa Baskervilského. Ten ho teď zrušoval třikrát víc než nějaký prťavý bratranec. Sotva ale přečetl půl stránky, strčil do boudy hlavu Filipek.
4: A mám tě, to je prýma, že si se mnou hraješ na čmuchanou. Ale příště se musíš schovat líp.
2: Nedalo se nic dělat. Škubánek vylezl s psem Baskervilským z boudy a zatímco Filipek odpočítával s čumáčkem otočeným ke zdi, koukal, kam by se schoval. Vzadu za domem měla Káťa kočárek na panenky. Škubánek skočil dovnitř a přikryl se i s hlavou.
3: To není tak nejhorší hra,
2: pomyslel si, a než Filipek dopočítal do 10, začaly se Škubánkovi klížit oči. Filipek náruživě čmuchal, prošmejdil celý dům, sklep, půdu i zahradu. Najednou uslyšel lehonké chrápání a viděl, jak se kočárek pohupuje. Přikradl se po špičkách, ale do kočárku nedosáhnul. Vydrápal se na kolečko a chtěl prudce odkrýt peřinku. Jenže kolečko se otočilo, kočárek se rozjel, nabral rychlost z kopečka a dole na konci zahrady sebou praštil do plotu. Škubánek vypadl i s peřinkou do louže.
4: A mám tě!
2: Hihněl se Filipek na celé kolo.
4: Schovávat se moc neumíš, tohle nic nebylo.
3: Já ti dám, že to nic nebylo, málem jsem z toho dostal psotník, vzdychal Škubánek. Být bratrancem není žádná sranda.
2: Rozjařený Filipek stál už zase u zdi a odpočítával.
3: Teď toho mám dost,
2: láteřil Škubánek a vyběhl na ulici. Před sousedovic domem stál objemný kufr.
3: Jen počkej, tajtrlíku, teď se schovám tak, že mě v životě nikdo nenajde.
2: A Škubánek odklopil víko, popadl dva tlusté svetry a pár polobotek a šoupnul to do bezového keře u plotu. Sám skočil do kufru mezi narovnané košile a zaklapnul se víkem.
4: 9, 10, už jdu!
2: Volal Filipek a za chvíli s nosem u chodníku vyběhl před dům. V tom vyšel ze sousedního domku pán s dalšími zavazadly. Když uviděl cizího pejska, že mu očichává kufr, hned se po něm ohnal deštníkem. Filipek uskočil a dírou v plotě koukal, jak pán přivolal taxík, naložil zavazadla a odjel. Když Káťa přišla z nákupu, našla Filipka, jak se pohupuje v síti na zahradě.
4: Kde je Škubánek? Jak to, že si s tebou nehraje?
2: Zajímala se.
4: Škubánek odjel autem. Hele, nedělej si ze mne legraci,
2: nevěřila Káťa.
4: Odjel v kufru toho pána odvedle a myslí si, že to nevím.
2: Pohyhňával se Filipek. Káťu zalil studený pot.
4: To je malér, to byl pan Novák, který dnes letí na služební cestu do Londýna.
2: Káťa hned skočila na kolo a vystartovala. Filip popadl Škubánkovu koloběžku a hurá za ní. Za minutu byli na poště, Káťa se hned vrhla k telefonu.
4: Halo, halo, je tam letiště, můžete prosím prohledat zavazadla do Londýna? V jednom kufru je můj pejsek.
2: Ze sluchátka se ozval odměřený hlas. Litujeme, ale zavazadla do Londýna už jsou odbavena. Letadlo startuje za 10 minut. O Káťu se pokoušely mrákoty.
4: To je konec, Škubánka už nikdy nenajdeme.
2: Ale Filipka to rozjařilo.
4: Tomu teprv říkám napínavá hra.
2: Rozhlédnul se pátravě po poštovní hale a zastříhal ouškama.
4: Co pak to mají tamhle?
2: Ukázal na podivnou soustavu rour a trubek za přepážkou.
4: To je potrubní pošta, vysvětlila Káťa.
5: A je rychlá. Vůbec nejrychlejší. To se právě hodí,
2: rozhodnul Filipek. Vyskočil na přepážku, otevřel potrubí a vyndal kulaté pouzdro. Hned se do něj začal soukat. Byl maličký, tak tam vlezl raz dva.
5: Jen aby ses nestratil ještě ty,
2: strachovala se Káťa.
5: Neboj, jsem přece stopař,
2: mrknul na ní Filipek. Tak ho Káťa zazátkovala a odeslala. Za okamžik už vyskočil z potrubí na letišti a hnal se k východu na letadlo do Londýna. Ale tam už nikdo nebyl. Letadlo se právě rozjíždělo po ranveji. Filipek se dal do běhu, jen se mu ouška kmitala. Letadlo přidalo na rychlosti a začalo se odlepovat od země. V tu chvíli je pejsek dohnal, s vypětím všech sil vyskočil a chytil se pod vozku. A už se vznášel nad krajinou a podvozek se s ním pomalu zatáhnul do trupu letadla. Filipek se octnul v naprosté tmě. Rychle oddychoval po tom zběsilém úprku a srdíčko mu bušilo jako splašený budík. Tik, tik, tik, tik, tik, tik. Jeden z pilotů v kabině uslyšel ve sluchátkách podezřelý zvuk. Tik, tik, tik, tik. Co to jen může být? A hned pomyslel na to nejhorší, naklonil se k druhému pilotovi. Nechci malovat čerta na zeď, ale nejspíš máme časovanou bombu v zavazadlovém prostoru. Druhý pilot neváhal a okamžitě hlásil do služebního mikrofonu. Vracíme se, žádáme o přistání. Letištní věž jim hned dala přednost. Káťa dorazila na letiště na kole současně s hasičským vozem. Letadlo už dosedalo na letištní plochu. Hasiči otevřeli zavazadlový prostor. Jak dovnitř padlo světlo, Filipek uviděl, že sedí hned vedle kufru se škubánkem. Odklopil víko a vítězně vyštěkl.
5: A mám tě!
2: Z kufru se vysoukal škubánek, celý spitomělý.
5: Už ti to schovávání jde líp, ale stejně jsem tě našel.
3: To jsem rád,
2: oddychnul si škubánek. Od té chvíle byli nejlepší kamarádi a užili si spolu prýma prázdniny.

0: Nikeš byl kovářův syn. Když mu bylo 18 let, otec ho začal učit řemeslo. Jak se vyučil, už nechtěl zůstat doma a řekl otci:
1: Táto, dejte mi železo, já si udělám hůl na cestu.
0: Táta mu dal 25 liber železa.
1: Ale táto,
0: řekl Mikeš, co pak bych dělal s takovou třtinou, dejte mi aspoň 7 centů.
1: I pro pána krále, vždyť takový sochor ani neuneseš. Uvidíte, jak se s ním budu ohánět,
0: odpověděl Mikeš, a když si hůl ukoval, dokázal tátovi, že mluvil pravdu. Táta dal peníze, máma mu upekla výražkové koláče a Mikeš se vydal na cestu. Jednoho dne přijde ke mlýnu a vidí, jak mládek nese mlýnský kámen na rameni do mlýnice.
1: Myslí si, to je silný chlapík,
0: kdyby chtěl jít se mnou, byl bych rád. Začal ho hned přemlouvat, aby s ním šel do světa. Ten se nenechal dlouho pobízet, vypověděl službu a šel. V lese potkali vandrovního.
1: Kam jdeš?
0: Ptal se Mikeš.
1: Do světa, na zkušenou.
0: Jakého jsi řemesla?
1: Truhlář.
0: A máš sílu?
1: To bych řekl,
0: pravil truhlář, uchopil jedli a vytrhl ji i s kořenem.
1: To jsi chlapík, řekl Mikeš.
0: Jak pak se jmenuješ?
1: Bobeš.
0: Nechtěl bys jít s námi, Bobši? Co utratíme, zaplatím já, dokud peníze stačí. Až vylítají, postaráme se o jiné.
1: A co jste vy zač?
0: Ptal se Bobeš.
1: Já jsem kovář a jmenuji se Mikeš. A tuhle můj kamarád je mlynářský, jmenuje se Kuba. Oba jsme silní jako ty, ne-li silnější. Půjdu tedy s vámi,
0: řekl Bobeš a podal novým kamarádům ruku. Chodili světem, dobře jedli, pili a hráli si na pány. Jaký tedy div, že přišel Mikeš kapse na dno?
1: Hoši, řekl jednoho dne, když se blížili k nějakému velkému městu. Mám už jenom 3 rýnské, ale vem to nešť.
0: Půjdem do města a dáme si za ně ustrojit dobrou večeři. Snad se potom pánbů o nás dál postará. Hoši mu přesvědčili a vesele kráčeli k městu.
1: Pane hospodský, každému čbán vína a dobrou večeři, ale hezky z čerstva, máme hlad.
0: Poroučeli si, jako by měli plné kapsy peněz. Hospodský snášel, kde co bylo, a hoši pili a jedli, co hrdlo ráčilo.
1: A co tu máte nového, pane hospodský? Ptal se Mikeš.
2: Dobrého nemnoho, vzácní pánové. Neslyšeli jste nikde o našem králi a o jeho nešťastných dcerách?
1: Ani slovo. My přicházíme z dalekých krajin.
2: Tak to vám musím povědět. Náš král měl 3 krásné dcery, jednu vždycky o rok mladší než druhou. Když bylo té nejstarší 18 let, ztratila se ze zámku a nikdo nevěděl kam. To bylo nářku a bědování a rodiče se hořem div neutrápili. Ale považte, co se stalo dál. Za rok na to bylo 18 mladší princezně a ten samý den se taky ona ztratila a nikdo ji víc nespatřil. Od té chvíle stály stráže na všech koncích zámku a nejmladší princezna se nesměla z pokoje ani hnout. Ale co se nestalo? V den, kdy se i ona 18. roku dočkala, konala se večer hostina a do rána byla i 3. princezna tatam.
0: Král přislíbil tomu, kdo by vypátral, kam se jeho dcery poděly, a přivedl mu je živé, jednu z nich, že dostane za ženu a k tomu půl království.
1: Hoši,
0: pravil Mikeš, když hospodský dokončil.
1: Neřekl jsem už cestou, že se o nás pánbů postará? Tady to máte.
3: A jak pak se postaral?
0: Ptal se Kuba.
1: Tobě, aby všecko vyložil po lopatě.
0: Já myslím, jestli nám král dá na cestu dost peněz, že půjdem princezny hledat.
3: To se lehko řekne, ale kam? Prohodil Bobeš.
1: Inu, půjdem, kam nás oči povedou, zasmál se Mikeš. Když obejdem celý svět, přece je někde najdem, i kdybychom se pro ně měli do pekla odvážit. Pane hospodský, dejte nás ohlásit u krále a řekněte, že chceme princezny hledat, jestli nám dá na cestu hodně peněz.
0: Poručil Mikeš a hospodský s radostí pospíchal ke králi. Za malou chvíli přiběhl do hospody sloužící s poselstvím, aby ti tři vandrovní přišli do zámku. Sebrali se tedy a šli.
1: Král se jich na všecko vyptal a pak poručil, aby se jim dalo peněz, o kolik jen požádají. Mládenci králi poděkovali a bez meškání se vydali na cestu. Když ušli kus cesty, spatřili jeskyni.
0: Vstoupili do ní a viděli na stolku dobrou večeři, tři džbány vína, tři ustlané postele.
3: To se hochům líbilo, sedli za stůl, jedli a pili.
0: Už se stmívalo a protože byli unaveni, nechali všeho hledání a chtěli si lehnout každý na jednu postel. Ale Mikeš řekl,
1: poslechněte, hoši, mně se pořád zdá, že je to loupežnická díra. Jestli přijde ta rota domů, bude s námi zle. Já se sice nebojím, ale opatrnosti nikdy nezbývá. Proto bych myslel, aby se jeden postavil na stráž. Dnes ať hlídá Bobeš.
3: Ty jsi po čertech chytrý, proč pak nechceš hlídat sám?
1: Jen mlč a hlídej, vždyť na mě taky dojde.
0: Bobeš svolil a druzí dva šli spát.
1: Ale Bobšovi se brzy začaly oči klížit a těžká hlava mu klesla na prsa.
0: Tomu dal někdo takovou facku, že se mu v očích zajiskřilo a když vyskočil, spatřil před sebou mužíka, který mu dosahoval sotva po kolena. Černé vousy mu visely až na prsa a na těle měl červený pláštíček. Bobeš se chtěl do toho mužíka pustit, ale jak se setkal s jeho černým, palčivým okem, nemohl ze sebe vyrazit ani slovo a na čele mu úzkostí vyvstával studený pot. Mužík chvilku hleděl na Bobše, potom se obrátil, šel k spícím, odhodil z nich houně a zmizel. Ráno, když se kamarádi probudili, pustili se do Bobše, proč je odkryl, ale ten zapíral a nepřiznal, kdo u něj v noci byl, aby se mu Mikeš nevysmál.
3: Jestli pak nám zase někdo přinese snídani, prohodil Kuba.
1: Kubíčkovi se pořád zdá jen o zaslíbené zemi, kde pečení holuby lítají do huby, řekl Mikeš. Ale kdo se nepřičiní, ten nemá, říkával můj táta. Proto bych myslel, abychom nezůstali jen tak sedět, ale podívali se dál po sluji.
0: Hledali, hledali a v jednom koutě našli opravdu dveře, které otevřeli.
1: Vidíte, hoši?
0: Povídá Mikeš.
1: Řekl jsem vám, že se tady zdržuje nebo zdržovala loupežnická cházka. Snad ji někdo od dobré večeře, kterou jsme včera našli, náhle vyplašil. Teď jsme tady my, páni a hospodáři. Nejdřív půjdem na lov, jeden musí ale zůstat doma, aby udělal oheň a všecko přichystal. Bobši? Ty jsi dnes v noci málo spal, zůstaň tedy zde a až to všecko připravíš, můžeš si zdřímnout.
0: Mikeš a Kuba odešli na lov. Když vycházeli ze sluje, spatřil Mikeš před sebou na zemi list popsaného pergamenu. Stálo na něm, že kdo ta slova přečte nad umrlcem, v okamžení ho vzkřísí. Mikeš strčil list do kapsy a šli dále.
3: Zatím si Bobeš přinesl vodu, umyl nádobí a rozdělal oheň.
0: Tu vidí před sebou mužíka v červeném pláštíku.
4: Co pak budeš vařit dobrého?
0: Ptá se mužík Bobše.
3: Já sám nevím, až co přinesou kamarádi.
4: Nečekej na ně, koukni do komína, co tam visí uzeného maca. Jen vylez nahoru, vezme si kus plece a uvaří.
3: Ale jak pak vylezu tak vysoko?
0: Ptal se Bobeš, který trochu okřál, když mužíka slyšel tak přívětivě mluvit.
4: Na tohle máš žebřík. Přistav si ho ke komínu, já ho přidržím.
0: Bobeš si dal říct, přistavil žebřík a lezl nahoru. Když byl na posledních příčkách, tu mužík náhle žebřík podtrhl, Bobeš spadl a zabil se.
1: Jen se na něj podívejte, rozkřikl se Mikeš, když vešel do sluje.
0: Viděl, že oheň je vyhaslý a Bobeš leží.
1: Tady si pochrupuje a v krbu je tma. Bobši, vstávej!
0: Ačkoliv jim třásli jako řešetem, Bobeš nevstával.
3: Snad není mrtvý,
0: prohodil Kuba, když ho už hodnou chvíli marně budili.
1: Jestli je mrtvý, brzy mu pomůžu,
0: řekl Mikeš, vytáhl z kapsy pergamen a dal se do čtení. V polovici se Bobeš začal probouzet a než byl Mikeš s listem u konce, stál už na nohou.
2: Co se ti stalo? Ptali se kamarádi.
3: Ale přišli na mě mdloby,
0: odpověděl Bobeš. Styděl se, že mužíkovi sedl na lep. Druzí tomu uvěřili a bez dalšího povídání přichystali večeři, najedli se a šli spát. Když ráno vstali, měli přikrývky zase odhozené. Nevěděli, co se stalo, a v údivu hleděli jeden na druhého. Bobeš to mohl vysvětlit, ale myslel si, když já zkusil, zkuste taky. A mlčel. Příští den hlídal Kuba. Když rozdělal oheň a přistavil vodu, spatřil před sebou neznámého mužíka v červeném pláštíku.
3: Kde jsi se tu vzal?
0: Ptal se Kuba trochu zaraženě.
4: Jdu se podívat, co vaříš dobrého k obědu?
0: A upřel na Kubu černé oči.
3: Nevím, až co přinesou kamarádi.
4: Ale co na ně budeš čekat? Tamhle visí maso, vylez nahoru, vezmi ho a uvař.
3: To je na mě moc vysoko.
4: Tady máš žebřík, já ti ho dole přidržím.
0: Kuba taky naletěl. Když byl nahoře, mužík žebřík podrazil, Kuba slítl a zabil se.
2: Vy jste jako vrtohlavé ovce,
0: řekl Mikeš, když se vrátil z lovu a Kubu spatřil mrtvého. Křísili ho, ale Kuba nevstal dřív, až nad ním Mikeš přečetl list pergamenu. Protože se bál Mikešova posměchu, vymluvil se taky na mdlobu. Třetí ráno došlo na Mikeše. Když rozdělával oheň, přišel zase mužík v červeném plášti, ale Mikeš se ho pranic nelekl a hned si pomyslel, proč asi kamarádi omdleli.
1: Co tu chceš, ty mrňouse?
0: Obořil se na pídi mužíka.
4: Já se jdu podívat, co vaří dobrého k obědu.
3: A co je ti do toho?
4: Protože čekáš na kamarády, co ti přinesou a nevidíš, že v komíně visí uzené maso?
2: Však já ti rozumím, ty zpropadené škvrně. Jestli se v tu chvíli odtud neodklidíš, pověsím tě za vousy do komína a nechám tě tam udit, abys už lidi nepodváděl.
0: Mužíček se k tomu ale neměl a na Mikeše se zle obořil.
3: I hleďme, krňasa, snad by se nechtěl do mě pustit.
2: Počkej, uvidíš, zače toho loket.
0: Vyskočil od krbu, popadl mužíka za vousy a rázně jim smíknul o zeď, že mu zůstala v ruce celá brada. V tom okamžení se mužík proměnil v ošklivou babu, zahrozil Mikešovi a zmizel ze sluje.
1: Za mě se můžeš proměnit třeba v Lucifera, já se tě přece nebojím,
0: řekl Mikeš a strčil vousy do kapsy. Když přišli kamarádi domů, divili se, že je Mikeš naživu. Ale ten se do nich pustil.
1: Vy falešníci, vy baby, proč jste neotevřeli huby? Na mou duši z chutí bych vás tu nechal a odešel do světa sám.
3: To nedělej, brachu, a nezlob se, my za to nemůžem. Jak se na nás ten zpropadený mužík podíval, jako by nás byl uhranul. My ho museli chtě nechtě poslouchat. A co pak se s ním stalo?
1: Já mu dal na pamětnou, aby si už nikdy ze mě netropil žerty.
2: Znáte je?
0: Ptal se kamarádů a ukazoval vousy, které druhou rukou hladil. V tom se před ním objeví baba a snažně ho prosí, aby vousy nehladil, že jí to působí nesmírnou bolest. Chytrý Mikeš si ale umínil, že toho využije ku svému prospěchu.
1: Něco za něco, řekl babě. Pamatuj si to, babice. Jestli nechceš, abych tě trápil, musíš mi udělat, co budu chtít.
4: Co bude v mé moci, všecko ti udělám.
1: Taková čarodějnice jako si ty bude jistě vědět, kam se poděli dcery krále, který panuje nad sousední zemí.
4: No to nevím, zlatý panáčku.
1: Však ty to povíš,
0: řekl Mikeš a vytáhl z kapsy vousy.
4: Netrap mě,
0: prosila baba, když to spozorovala.
4: Dcery sousedního krále unesl jeden drak a ukryl je pod touhle sluhí. No tak pojďte, já vám ukážu cestu,
0: řekla baba a kráčela dveřmi ven. Kuba a Bobeš zůstali pozadu. Za dveřmi byla ukrutná díra a tou vedla cesta dolů.
1: Co pak myslíš ty, jedu babo, že umím lézt do děr jako sisel? Opatři mi pro vás, abych se po něm mohl spustit.
0: Baba vlezla do díry a v okamžení byla zpátky s provazem.
1: Pojďte vy, velbloudi,
0: křikl Mikeš na hochy.
1: Aspoň mě podržte pro vás, abych se po něm svezl dolů.
0: Aby se přesvědčil, jestli dírou, v které byla tma jako v pytli, přijde na pevnou půdu, hodil napřed svou hůl a teprve, když ji slyšel dopadnout, pustil se dolů. Kamarádům přikázal, až zatáhne za provaz, aby ho vytáhli nahoru. Potom se chytil provazu a rychle se soukal až na dno. Ale jak se podivil, když kolem dokola viděl všude světlo a spatřil krásnou zahradu, v níž stál skvostný zámek. I ptal se babi, kdo v tom zámku přebývá.
4: Tam jsou ty dvě královské dcery,
0: odpověděla baba.
4: Jen škoda, že se k ním nedostaneš dřív, dokud nezabiješ dva lvy a dvě saně, které hlídají u vrat. Dokud je neoslepíš, tak jim ani holí neuškodíš. Tady máš svíčku, jdi a dej pozor, ať ti nezásne. Až přijdeš ke zvířatům, řekni: hoř, světýlko, hoř, zlé oči umoř. Oni oslepnou a pak teprve je můžeš svou holí zabít. Potom vyveď potichu princezny, protože nedaleko odtud spí drak. Kdyby tě uslyšel, bylo by po nás veta.
0: Mikeš vzal od baby svíčku a šel k zámku, kde ležely dva lvy a dvě ukrutné saně, kterým šlehal z očí oheň a řekl:
1: hoř, světýlko, hoř, zlé oči umoř.
0: Okamžení se oči krvežíznivých hlídačů zavřely a on je sedmicentovou holí ubil. Bez překážky vešel do zámku. Všechny pokoje tam byly nádherné, ale v tom nejskvostnějším seděly na hedvábné lenožce dvě dívky, jako když se růže k růži sklání. Když viděli vcházet do pokoje tak hezkého mládence, mysleli, že je to dobrý duch, a padli na kolena. Mikeš řekl tiše: pojďte rychle za mnou, ať odtud vyváznem. Ta slova zněla dívkám jako nejsladší hudba a bez dalšího ptání kráčeli za svým vysvoboditelem. Když přišli k provazu, řekl: teď polezte jedna za druhou nahoru, já zůstanu poslední. Nahoře čekají mý kamarádi a až vylezu já, utečeme všichni. Pak škubnul provazem, první princezna se ho chytila a hoši ji vytáhli. Tak to šlo i s druhou. Ale když se chtěl chytit provazu Mikeš, vezme ho baba za ruku a praví:
4: půjdeš-li nahoru, bude to tvá smrt. Tvoji kamarádi tě chtějí z výšky pustit na zem. Jestli mi nevěříš, uvaž na provaz hůl a přesvědčíš se, že jsem mluvila pravdu.
0: Mikeš uposlechl a přivázal na provaz hůl.
2: Když už byla skoro nahoře, najednou upadla s ukrutným bouchnutím dolů na kamení. Mikeš viděl, že stará nelhala. Více než ztráta svobody mrzela ho zrada druhů, kterým udělal tolik dobrého.
1: Jestli se k vám ještě jednou dostanu, odměním se vám mincí, za kterou by sám ďábel nepoděkoval, zahrozil pěstí nahoru. Pak se otočil na babu. Teď mi ale pověz, jak se odsud dostanu.
4: A tud není vykoupení, panáčku. Jestli nechceš vysvobodit taky mě. Já jsem nejmladší sestra těch dvou dívek, kterým si odtud právě pomohl.
1: A proč si mi to neřekla?
4: No, protože jsem nesměla. Mě a moje sestry zaklel jeden čaroděj. Z veliké nenávisti však ze mě udělal ošklivého mužíka, dokud se nenajde někdo, kdo by mi vytrhl vousy. Tomu pak, že můžu být nápomocná při vysvobozování sester. Já tu ale musím zůstat v podobě staré baby, pokud onen člověk spícího draka neutopí v moři. Miluj se tedy nade mnou a vysvoboď mě taky.
1: Ale jak pak můžu takového draka utopit v moři?
4: Já ti to povím. Jdi do zámku. Tam najdeš blízko dveří sud maca. Ten si pověs na ramena, vezmi do ruky hůl a svíčku, schovej se a čekej. Až drak vyleze, přitoč se k němu a skoč mu na hřbet. On se s tebou vznese do povětří a bude řvát. Ty mu dej ze sudu kus masa, aby se utišil, a to dělej tak dlouho, až budete nad mořem. Pak řekni, že ti žrádlo upadlo dolů. Vytáhni svíčku a říkej známá slova. Drak slídne dolů, ty ho udeř do hlavy a on se v moři utopí. Jak zahyne, vrátí se mi má předešlá podoba a všechny zámecké poklady budou moje, protože čaroděj už nebude mít žádnou moc. Vezmi tento prsten, přelom ho na dvě půlky, jednu si nech u sebe a druhou dej mě, abys mě poznal, až se vrátíš. Jen tomu, kdo mi přinese onu půlku, budu věřit. Teď jdi a udělej, jak jsem řekla.
2: Mikeš vzal půl prstenu, rozloučil se, šel do zámku prosud a přivázal si ho na záda. Do jedné ruky vzal hůl, do druhé svíčku, pak očekával za sloupem drakův příchod. Netrvalo to dlouho a drak se připlazil s ukrutným chřestěním a řvaním. Jak se přiblížil ke sloupu, Mikeš vyskočil a sedl mu na hřbet.
1: Tu se počal drak vzpouzet a když se jezdec nedal schodit, vznesl se s ním do povětří.
2: Mikeš mu dal kus masa a tak ho neustále krmil, až byl sud prázdný. V tom spatřil Mikeš pod sebou moře, pustil do něj prázdný sud se slovy hoř, světýlko, hoř, zlé oči umoř, a vybídl draka, aby se spustil dolů, že mu tam spadlo žrádlo. Hltavý, čarovným světlem oslepený drak letěl do vody a Mikeš ho těžkou holí tak rázně udeřil do hlavy, až omráčený drak utonul. V tu chvíli se tu houpala loďka, Mikeš do ní skočil a připlaval ke břehu. Jak vystoupil na zem, loďka zmizela a on se vydal v tu stranu, odkud s ním drak přiletěl. Nechme ho chodit a podívejme se teď, jak Kuba a Bobeš nakládali s princeznami. Když vytáhli první, hned se jí na všecko vyptávali a zatímco vytahovali druhou, umluvili se, jak Mikeše zabijí a princeznám, že pohrozí smrtí, jestli neřeknou rodičům, že oni jsou vysvoboditeli. Jak řekli, tak udělali. Král měl nevýslovnou radost, když dcery spatřil a hned jejich vysvoboditele prohlásil za své syny. Když se ptal na Mikeše, řekli, že se na cestě od nich odloučil a že snad šel hledat třetí princeznu, o které žádný nevěděl. K
1: Král chtěl, aby se brzy slavila svatba, ale dcery nepřivolili dřív až za rok a za den. A podle jejich vůle se to ustanovilo. Jak rok míjel, přešel Mikeš hezký kus světa. Jednoho dne přijde do krajiny, která se mu zdála být povědomá. Utrmácený vstoupil do hospody a když se najedl a napil, ptal se podle zvyku, co je tu nového.
4: To je tu nového, odpověděl hospodský, že v našem zámku už nestraší.
1: A kde je ten zámek, co v něm strašilo?
4: Asi půl hodiny odtud. Nedávno se roznesla zpráva, že tam bydlí krásná paní, ke které každý může přistoupit. Kolik ženichů tam už bylo a ona je všecky odbyla.
1: Ale neodbyde, řekl Mikeš, který si hned pomyslel, kdo ta paní je. Vzal půl prstenu, který dostal od zakleté princezny, hodil ho do koflíku, dolil vínem a podal ho hospodskému. Dones to víno do zámku krásné paní a řekni, aby ho vypila na zdraví svého vysvoboditele. Když to všecko vyřídíš, dostaneš spropitné.
2: Hospodský nemeškal, vzal koflík a šel do zámku. Než minula hodina, stál před hospodou nádherný vůz a z něj vyskočila velmi sličná paní. Byla to sestra obou vysvobozených dívek. Na dně koflíku, který hospodský přinesl, našla půl prstenu a plná radosti pospíchala, aby se dověděla o svém miláčkovi, na kterého už tak dlouho čekala. Jak se zaradovala, když ho spatřila. Mikešovi se radostí zatočila hlava a žehnal svým proradným spolucestovníkům. Druhý den byly veselé hody a třetí den svatba, na kterou byl pozván taky hospodský. Po svatbě jel Mikeš se svou drahou manželkou k jejím rodičům, plni obav, co se stalo se sestrami. A bylo na čase.

Když přijeli do hlavního města, kde otec panoval, slyšeli po ulicích radostné jásání, hudba hrála a celý zámek byl ozdobený květinami a potažený červeným suknem. Ptali se lidí, co to znamená, a ti jim pověděli, že se bude konat svatba obou královských dcer s dvěma kamarády, kteří je vysvobodili. I pospíšili novomanželé do zámku, aby nemilý sňatek překazili. Ženichové leknutím div neomdleli, když za služebníkem do dveří vstoupil Mikeš s nejmladší princeznou. To je můj vysvoboditel a manžel, pravila princezna, když se vyvinula z náručí rodičů a sester. On je i náš vysvoboditel a ne tihle dva podvodníci, volali teď druhé princezny, osmělené Mikešovou přítomností. Všichni se po nich ohlédli, ale ženichové už byli ti tam. Nepochybovali, jak by to s nimi mohlo dopadnout, proto sedli na rychlé koně a upláchli. Žádný jim nebránil, žádný je nehonil, ani nelitoval. Prozatím se tedy konaly hody, ale za nějaký čas také sňatky obou princezen, které našly ženichy sobě rovné. Potom si jel Mikeš s manželkou pro své rodiče, vrátil se s nimi do svého zámku, kde byli dlouho spokojeně živi. Sedmicentová hůl byla v královské zbrojnici uchována na památku.

0: Vavulín tvrdil, že kdo má rozum, chodí tam a zpátky. Pindě chtěl jít sem a tam, že je to kratší. A Fifina se nepřidala k nikomu.
1: Všechny cesty vedou na hrad a to stačí. Pro mě, za mě můžeme si třeba hodit korunou.
2: Konečně rozumná řeč,
0: souhlasila Liška Ryška. Kde se vzala, tu se vzala. Najednou tu prostě byla a velice je chválila.
2: Tu řepu jste vyřešili geniálně. A Honza taky dostal správně do těla. Fičel do světa jako namydlený blesk. Zubila se.
0: Ale naráz začala pospíchat. A teď už si hoďte korunou, ať můžeme vyrazit. Až zasáhnu tady, musím okamžitě dál. Bylo jasné, že je jak na jehlách. A tak i když se chtěli ptát na 100 věcí, nechali to radši na potom. Hodili si korunou a šli. Někdy se vyplatí nebýt nedočkavý. Po cestě se Liška sama rozpovídala. Teď se brzy něco stane. Ale nebojte se, když jsem s vámi, nic vám nehrozí. Liščí kouzlo je to vůbec nejmocnější a čaroděj na něj nestačí.
3: Aj, jaký čaroděj?
0: Vyjevil se Pindě.
2: No přece víte, vlastně nemůžete vědět, když jsem vám nic neřekla.
0: Vzpomněla si Liška. A tak se konečně dozvěděli, že tu princeznu, co jí jdou na svatbu, chtěl za ženu jeden čaroděj. Když to Liška překazila, zuřil 3 dny a 3 noci a pak vyhlásil, že to někdo krutě odpiká. Kdo to bude, neřekl, protože to zatím nevěděl. Princezně už škodit nesměl, na to jsou v pohádkách zákony. Na Lišku si proto mocné liščí kouzlo taky netroufal. A tak svolal na poradu všecky běsy, noční můry, černé kocoury i čarodějnice. Radili se celou noc. A nic. Co vymysleli, to nebylo k potřebě. Až kránu je napadlo, že co nejde přímo, může se podařit oklikou. Na té svatbě bude Liška vážená a důležitá. Určitě si smí zvát své osobní hosty, a ty pohádkový zákon nechrání. Když se to vezme správně do ruky, ani jeden na hrad neprojde.
2: Nevymysleli to špatně, ale mají smůlu.
0: Zubila se Liška. Já si totiž svoje hosty chráním. Projdou všichni.
2: Pozor, už to začíná.
0: Vykřikla naráz, ale nikdo už jí neslyšel. Pod zemí to hučelo a dunělo a hrmělo. Kolem cesty vyrazily skály, rostly před očima výš a ještě výš, až se zastavily omraky. Pak všechno utichlo a znehybnělo. Jen nad skalami kroužil orel a dole zbyla cesta, která nikam nevedla. Zůstal z ní jen malý kousek kolem dokola obrostlý horami.

0: Máme štěstí. Mohlo to být horší, oznámila spokojeně Liška.
1: Co pak může být něco horšího?
0: Obhlížela skleslá Fifina tu spoušť. Jak pro koho? Já například nemám ráda oheň. Ale hory, to je pro mě lahůdka. Zasmála se Liška a v tom jakoby se změnila. Najednou tu stála Liška Ryška, co smetá hory plní doly a staví mosty přes vody a brody. Máchla chvostem jednou, hory se otřásly. Máchla podruhé, hory se rozsypaly. Rozmáchla se potřetí a žádné hory tu nebyly. Ztratily se jako zlý sen.

0: Ani stéblo trávy nepolehlo, ani kvítek se nezlámal. Cesta byla volná na obě strany, kam až dohlédli. Už mě nebudete potřebovat. Máte zelenou až na hrad. Tak já mizím, řekla liška. A zmizela.
1: Jak rákosníček neudělal vítr. Takové září pamatoval v brčálníku málo kdo. Zatímco jindy nad rybníkem foukalo každý den jako na větrné hůrce, letos se tam nezatočil ani nejslabší větříček. Však také rosnička Anička hlásila. Dnešní předpověď počasí se opírá o zjištění, že se široko daleko neohne ani lísteček. Proto předpokládáme bezvětří až do té doby, než se obloha rozhoří červánky.
2: Jo, no to je dobře, liboval si rákosníček, alespoň mě nenafouká do uší.
1: Vy máte starosti o své uši, ozvalo se najednou za ním. Ale co já, nešťastník, sotva si pořídím z pavučiny babího léta létací balón, tak nezafouká a nezafouká.
2: Který pak ty vlastně jsi?
1: Divil se skřítek a zvědavě si prohlížel nečekaného návštěvníka.
2: O, promiňte, běžník pocestný, jméno mé. Pavouček a větroplavec povoláním, prosím. Tak ale tu máš, větroplavče, náramné štěstí, že jsem tady já, známý kutil a vynálezce.
1: Vytahoval se skřítek a stavěl se přitom na špičky, aby vypadal větší.
2: O je, tedy sám rákosníček, vydechl s úctou pavouček. A vy, že byste dokázal zařídit, aby foukalo? Co foukalo?
1: Naparoval se skřítek.
2: Tady bude fučet, až to bude hučet.
1: Tohle všechno poslouchala rosnička Anička a nevěřila svým uším.
2: To mám tak ráda, když se někdo chvástá, že předělá počasí.
1: Povídala si spíš jen tak pro sebe, jenže rákosníček to zaslechl.
2: Co by kdo předělával?
1: Ocekl povýšeně.
2: Já totiž počasí udělám a přímo vlastnoručně. To budeš teprve koukat, co já všechno dovedu.
1: Pak zmizel v rákosí a za nějakou chvíli se odtamtud ozývalo klep-klep, šmik a vrs-vrs. Do vzduchu létaly hobliny i piliny, ale najednou všechno to rámusení přestalo. A pak už skřítek představil svůj nejnovější vynález. Šlapací větrník. Měl 13 lopatek na hřídeli a rákosníček si říkal, že tohle větrné kolo by mohlo pořádně rozhýbat počasí. I když však šlapal jako o závod, žádný pořádný vítr z toho nebyl, spíš jen takový nanicovatý průvan.
2: Nějak se to nedasí, že?
1: Strachoval se pavouček.
2: Ale to byla jenom taková zkouška,
1: uhýbal před pravdivou odpovědí skřítek.
2: Teprve teď se do toho pustím větší silou. Chtělo by to asi šlapat další dobu,
1: ozval se z rákosí žabák Bonifác.
3: Na to ale jeden sotva stačí, namítal žabák Melichar.
4: Ovšem tři už by stačit měli, rozumoval žabák Augustín pěkně nahlas.
1: A protože měli rákosníčka rádi, šli mu s tím šlapáním pomáhat. Střídali se jeden s druhým i třetím a šlapali takovou silou, že jednu chvíli to rozhýbané počasí vyneslo skřítka až nad hráz.
3: Promiňte, prosím, volal za ním pavouček běžník, ale vzduchoplavcem tady přece mám být já.
1: Jenomže o nějakém plachtění vzduchem nemohla být ani řeč, protože žabákům došel dech, přestali šlapat, kolo se zastavilo, povětří se usadilo a rákosníčka posadilo zpátky na zem.
5: Možná, že na tom, co říkala rosnička o větru a do červena vybarvené obloze asi něco bude, no.
1: Připustil skřítek a začal vymýšlet, jak by ty červánky co nejrychleji vyrobil.
5: Takové nebe do ruda rozhořelé se přece dá zařídit,
1: rozumoval.
5: To stačí zapálit na hrázi několik pořádných ohýnků a je to.
1: Hned jak to udělal, obloha zčervenala odleskem plamenů a rákosníček netrpělivě čekal, jestli se vítr zvedne. Když ho slyšel hvízdnout v křoví, samou radostí povyskočil. Za chvíli už foukalo i nad rybníkem a pavouček vzduchoplavec se konečně dočkal. Poletoval v tom větru nad vodou i loukou, chvíli klesal, chvíli stoupal, zkrátka užíval si. Jenomže ohýnky dohasínaly a falešné červánky se z oblohy vytrácely. Jak to vítr uviděl, nespokojeně si odfoukl, naposledy zakroužil nad brčálníkem a odletěl zase zpátky do křoví, aby tam dospal to předčasné probuzení. Teď už mu to snad konečně dojde, povzdechla si Anička a pavouček na skřítka jenom vyčítavě koukal. Ten se ale nedal vyvést z míry a důležitě prohlásil.
5: Tak, teď jsem už na to konečně přišel. Nezoufej, běžníku pocestný, a poslouchej, protože tohle je můj geniální nápad. My totiž, pozor, my si totiž na ten vítr klidně počkáme.
1: Pavouček po téhle řeči jenom bezmocně zalapal po dechu a rosnička se rozesmála na celé kolo. To tedy zcela určitě, kuckala se smíchem. Rozhodně do té doby, než se ukážou opravdové červánky. Pak vítr jistě přiletí. Skřítek jenom odevzdaně pokrčil rameny.
5: No jo, no, kam pak na přírodu?
1: Povzdechl si.
5: S tou prostě nehne ani rákosníček.

0: o Popelákovi. Ve výnosném statku uprostřed návsi žila bohatá vdova se třemi syny. Karel a Bronislav byli vlastní synové, ale ten třetí, ubožák, byl nevlastní. A sám už ani nevím, jak se správně jmenoval, protože mu doma i v celé vsi nikdo jinak neřekl než Popelák. To proto, že byl stále ukoptěný v jedněch umazaných šatech. Nové mu macecha nikdy nekoupila. Za to Karel i Bronislav si ve všední dny chodili jako páni. Nic nedělali a peníze zbytečně utráceli. Všechnu práci za ně musel udělat ubohý Popelák. A za všecko dostal často k jídlu jenom suchý krajíc chleba, zatímco Karel s Bronislavem set spali drahými lahůdkami. Za to byl Popelák, chvála Bohu, stále zdráv jako řípa a nikdy nezastonal jako jeho nevlastní bratři. Macecha mu záviděla jeho pevné zdraví a krásně urostlou postavu. Když si k němu v duchu přirovnala své dva syny slabochy, tomu potom ukládala ještě horší práce, aby byl ještě víc ukoptěn a umazán. Jednou přišli Karel s Bronislavem z hlavního města celý rozjaření a vykládali překvapené matce, že královská dcera uspořádá v zámku nádherný ples, na který se musí dostavit všecka mládež z celého okolí hlavního města. Žádali matku, aby se s nimi hned vypravila do města a na ten ples jim nakoupila drahého šatstva, prádla, zlaté hodinky a jiné všelijaké parády. Blažená matka jim všecko přislíbila a už v duchu viděla své syny, jak tančí se samotnou královskou princeznou. Když se pak druhého dne chystala na ten slavný nákup a sedala na dvoře do kočáru, ze žertu zavolala na Popeláka, když vyvážel z chlévů na kolečku mrvu, co by si přál, aby mu přivezla z města. Kdyby snad chtěl jít také na ten bál do královského zámku, chechtala se macecha i bratři. Princezna by ti tam jistě velmi ráda uviděla. Ale Popelák si z toho nic nedělal. Maminko, já se spokojím i s tím, co se vám cestou za klobouček přichytí. A zas klidně pokračoval ve své práci. To se ví, že macechu ani ve snu nenapadlo, aby nevlastnímu synu něco z města vozila. Když si však po návratu z města sundávala z hlavy klobouk, vypadlo z něho cosi na stůl.
1: Tomu umouněnci se opravdu jeho hloupé přání vyplnilo. Tu máš tedy, Popeláku, co jsi spřál mít a hleď za to pořádně pracovat.
0: A hodila nevlastnímu synu 3 lískové oříšky. V den slavného bálu v královském zámku bylo ve statku od rána rušno. Karel i Bronislav chtěli být ze všech mládenců nejlépe nastrojeni, aby si jich sama princezna povšimla, a proto honili ubohého Popeláka hned pro tohle a hned zas pro něco jiného. Musel doběhnout k ševci, aby jim znovu přeleštil bodky, a hned zase pro holiče, aby je lépe nakadeřil a navoněl. Popelák se prací div nestrhal a ještě mu macecha připravila pěknou práci. Nežli odjeli do hlavního města, smíchala dohromady plný plecháč hrachu a plecháč čočky. Nařídila mu, aby to pořádně přebral, než půjde spát. Ale Popelák si z toho docela nic nedělal. Když macecha a nevlastní bratři odjeli, vyšel na dvůr, zahvízdl na holuby a oknem je pustil do světnice. Dobře věděl, že jeho miláčkové hrách i čočku brzy čistě přeberou a za odměnu si se zobou všecka nepotřebná zrnka. Ještě uzamkl vrata a prohlédl celý statek, aby se přesvědčil, že se nic zlého ve stavení nepřihodí, a pak spěchal k lesu, kde u starého dubu byla studánka. Nejdříve se napil čisté studené vody a potom se umyl ve stružce, aby vodu ve studánce neznečistil. Zatím vyšel měsíc a popelák poznal, že konečně přišla jeho chvíle. Už dávno věděl, co se bude dít, neboť mu to častokrát ve snu projevila neznámá vlídná paní. Vyndal z kapsy první ořech, rozkousl jej a sotva jej položil na zem, hned se z něho vyloupl bohatě vystrojený kůň. Také pěkné šaty byly přehozeny přes sedlo a když se do nich popelák oblékl, přehlédl se ve studánce od hlavy až k patě jako v zrcadle. Ale čas spěchal, proto rychle vyskočil na koně a už letěl jako s větrem o závod ke královskému zámku.

Královský ples už byl v plném proudu. Hudba krásně hrála a princezna si k tanci sama vybírala urostlé hochy. Karel i Bronislav se marně před ní vystavovali. Ani si jich nevšimla. Když bylo 11 a plesání už dostoupilo svého vrcholu, tu trubač náhle oznamoval nového hosta. Princezna i tanečníci byli velmi zvědavi, kdože se to opovážil tak pozdě dostavit na ples. Vždyť už to byla pro princeznu téměř urážka. Když se však rozletěly dveře a v nich se objevil urostlý mládenec, tu se všem rozjasnily líce. Hudba hned zahrála k novému tanci.

Mládenec bez dlouhého otálení předstoupil s poklonou před královskou dceru, jako by ho zrovna sama k tomu vybízela. Neznámý hoch tančil lehce jako pírko a princezně se zdálo, že se vznáší nad podlahou. Když však udeřila poslední 12. hodina, tu se královské dceři neznámý hoch z náruče jemně vyvinul a zmizel mezi tanečníky. Marně ho princezna mezi ostatními hochy hledala. Už po něm nebylo ani

Karel, Bronislav i matka druhý den dlouho vyspávali, ale Popelák už měl svoji práci udělanou jako vždycky. Když se konečně probudili, o ničem jiném nemluvili, nežli o tom krásném plese a o neznámém junákovi, který se tak zalíbil i samotné princezně. Však i princezna vzpomínala jen a jen na neznámého tanečníka a marně si hlavičku namáhala, kdože by to mohl být. Tu jí napadlo, aby pořádala druhý ples. A zase byla naň pozvána mládež z celého okolí. To se ví, že Bronislav i Karel se zase chtěli na ples vypravit a žádali matku, aby pro ně nakoupila ještě dražší obleky a prádlo, ještě nádhernější prsteny, ale střevíce si na ples nevzali. Koupili si také tak vysoké boty, jako měl ten cizí mládenec. Ale co to bylo platné? Když krejčí ani švec za nic na světě nemohli udělat Karla ani Bronislava tak vzrostlými, jako byl ten cizí junák. A proto si v duchu oba přáli, aby ten chlapík už raději na ples ani nepřišel. A zase bylo na statku schonu jako před tím prvním plesem. Zase bylo běhání a křiku a na Popelákovu hlavu se snesla plná nůše nadávek, že je pomalý a hloupý, jak doví co všecko. A nežli na ples odjeli, zase mu macecha smíchala hrách s čočkou a nařídila mu, aby do rána všechno čistě rozstřídil. Inu dobrá, pomyslel si Popelák. Od čeho měl svoje dobré kamarády? Holuby. Tím si tedy hlavu nelámal a když nastal vhodný čas, zabezpečil statek a zase spěchal ke své studánce. Tam se opět umyl a když vyšel měsíc, rozlouskl druhý ořech. Zase se z něho vyloupl kůň, ale ještě mnohem krásnější a celý stříbrem vyzdobený. Také šaty byly mnohem ozdobnější, ale na to Popelák tak tuze nedbal. Rychle se strojil, aby už byl raději na královském zámku, neboť i jemu se princeznička velmi líbila. Ples byl opět v plném proudu, ale všichni návštěvníci i s princeznou byli jaksi roztržití a byli zvědaví, zdali ten neznámý junák zase přijede na ples. Princezna tancovala jako z přinucení a zdálo se jí, že ručičky hodin jdou pomalu kupředu. Odbyla 11. trubač zatroubil a na nádvoří vesele zařechtal kůň. Dveře se rozletěly a princezna hned rozpřáhla ruce vstříc vzácnému hostu.

Zase tančili jen spolu, ale jak odbyla 12., junák ihned přestal tančit a než se princeznička nadála, byl ten tam. Princeznu už tanec nezajímal a už se ani nedívala, koho bere k tanci.

0: Po tom druhém plese byla princeznička ještě smutnější. Svěřila se vším staré chůvě a ta jí pověděla, že musí uspořádat ještě třetí ples, jak se to v pohádkách sluší. Když se však junák ještě neprohlásí a bude chtít zase tak tajemně zmizet, pak nezbude nic chytřejšího, nežli na něj políčit a chytit ho na lep. Poradila namazat práh u plesové síně krátce před půlnocí hustým lepem. Princ se přilepením zdrží trochu přes půlnoc a tím také zmizí kouzlo. Princeznička se velmi potěšila a hned vyhlásila, že se bude konat třetí nejslavnější ples, jaký kdy byl na královském zámku pořádán. A celý týden se zase na statku i v kraji o jiném nemluvilo, nežli o tom třetím plese a o tajemném cizím junákovi. Pardie Motyka, zahuhlal u kamen popelák, když ty závistivé řeči o neznámém chlapíkovi poslouchal, to mám už sám chuť se taky k té muzice podívat. Macecha i bratři se rozchechtali, div se po podlaze neváleli.
1: Ty bys tam dělal pěknou parádu, ty umouněnče, smála se Macecha. Princezna by jistě padla do mdlob, jakmile by tě jen očkem zhlídla. Táhni raději čistit chlívky, to ti tak ještě sluší.
0: Popelák se na oko smutně ze světnice vypotácel, ale na zápraží několikrát vesele poskočil, až se celý statek zakymácel. Tak se těšil na třetí ples a jen mu bylo líto, že podle nařízení, které dostane vždy ve snu, musí i třetí ples opustit dříve, nežli půlnoc odbije. Proto i v ten večer spěchal ke studánce a umýval se ještě pečlivěji nežli předtím. Rozlouskl třetí ořech a zase z něho vyskočil kůň jako jiskra, tentokrát zlatem ozdobený. A také šaty byly samé zlato. Popelák se v mžiku oblékl, vyskočil na koníka a už letěl jako vítr krajem ke královskému zámku. Třetí ples byl nejkrásnější ze všech. A také princeznička byla ten večer krásnější než jindy. Všude bylo plno vzácných květin, hudba hrála jako v pohádce, ale princezna netančila. Seděla v čele tanečního sálu v květinovém háji, pozorovala taneční rej a každou chvilku mrskla očkem po hodinách. Když se přiblížila 11. hodina a trubač zatroubil, už se nezdržela a běžela až ke dveřím, aby prince uvítala hned, jak vejde do sálu.

Při tanci se princeznička neznámého prince vyptávala, z kterého je království, a dávala mu všelijaké chytré otázky, aby se podřekl, ale on se jenom vlídně usmíval a nepromluvil. Sotva začalo být 12, uklonil se své líbezné tanečnici a hned zamířil k východu. Princezna hořela zvědavostí, zdali se osvědčí její nástraha, ale byla opět trpce zklamána. Jenom v temné dálce vesele zařechtal kůň a o kámen zazvonila podkova. A přece po neznámém něco zbylo. Na lepkavém prahu stála přilepena velká bota, ze které se princ musel co nejrychleji vyzout, aby nepromeškal přesně určený čas k odjezdu. A tak místo prince měla princezna jen jeho botu. Marně pořádala princeznička další skvělé plesy. Neznámý princ se už na nich neobjevil. Ale moudrá chůva zase dobře smutné princezničce poradila. Ten junák musí být přece v našem království. Najdeme ho podle boty, kterou tady nechtě zanechal a kterou si nyní musí obout v zemi každý mládenec. A kterému nespadne z nohy, ten bude ten pravý. Princezna hned vypravila posly, aby šli po celé zemi a všem mládencům botu oskusili. Napřed kráčel dvorní ministr. Za ním se loudal královský strážník se vzácnou botou a na konci si pyšně vykračoval písař s ohromnou knihou, do které si zaznamenával každou zkoušku. Zkusil botu jeden, druhý, třetí mládenec a má úcta, už se šlo zase do jiného stavení. To se ví, že všem mládencům byla bota dost, až moc dost. A to byla právě chyba. Když si mladík botu obul, vzal jej královský strážník pod ramena a řádně jim zatřásl. Když mu bota z nohy spadla, byl zamítnut a poslové šli o dům dál. Není divu, že nastala proto mezi mužskou chasou řádná mela. Všichni chtěli mít veliké nohy, aby se jim na nich bota udržela a mnozí kvůli tomu podstoupili i bolestivé operace. Nechali si dávat odvoz do nohou žihadla, kladli nohy do mravenišť, chodili bosí, šlapali maznou hlínu pro cihláře, ale nic jim to nebylo platné. Všem na pořád bota z nohy spadávala. Už zbývala jenom jedna jediná vesnice a konečně už i jenom jeden jediný poslední statek. A to byl právě statek naší známé vdovy Hurbalové. Když spatřili poslové oba její vlastní syny, tatrmánky, tak mávli zlostně rukama a zkoušku odbyli už jen tak ledabile. Pan ministr by byl nejraději někam utekl. A tu se ještě náhodou zeptal, zdali už ve statku není žádný jiný mladík. A vdova mu s úšklepkem pověděla, inu, je tu ještě jeden? Ale to je vyloučeno, aby to byl onen krásný princ. Vždyť je to ukoptěný hromotluk, pane ministře. Nejraději by se jenom někde popelil. A proto mu říkáme popelák. Ale pan ministr si ho přál také vidět. A když popelák ostýchavě přišel, tu královským poslům zajiskřily oči. Přestože byl popelák umouněný, špinavý a roztrhaný, byl přece jenom vzrostlý jako jedle. Vždyť sotva prošel dveřmi. A když mu botu oskusili, tu zůstala selka i synové s otevřenými pusami. Vždyť pro krýle pána popelák tu botu stěží obul, a když jej královský strážník s námahou trochu pozdvihl, tu se bota z nohy ani nepohnula, ačkoliv jí popelák pořádně zatřepal. Pan ministr si oddechl.
Nepřivede sice na zámek nějakého prince, ale přece aspoň našel v zemi hocha, kterému je bota dost. Za to Popelákova nevlastní matka a nevlastní bratři se mohli smíchy poválet, když si představili, že ten krásný princ by mohl být jejich Popelák. Považovali to za náhodu, že Popelák má právě tak velkou nohu, jako má neznámý princ. A tím to pro ně bylo odbyto. Pan ministr ještě Selce Hurbalové nařídil, aby Popeláka řádně umytého vypravila v neděli do královského zámku na 11. hodinu, kdy jsou u princezny audience. Tohle bude zase jednou podařená návštěva. Smál se ministr a vracel se do hlavního města s blahým vědomím, že dělal, co mohl. Za to Selka Hurbalová řádila až hrůza. Jak já k tomu přijdu, že má ten umouněnec zrovna tak velkou nohu jako ten neznámý princ? Teď abych se pro ostudu bála hlavu ze stavení vystrčit. A ještě se nám bude nyní celá obec vysmívat, že máme ve stavení prince a že o tom ani nevíme. Nejraději bych uviděla, jak ho všichni kozly nesou na horoucí skálu, aby už byl jednou od něho svatý pokoj. Rozkaz je rozkaz. A tak Selce nezbývalo, nežli chystat nevlastnímu synovi slušnou výbavu, aby přišel na královský zámek aspoň trochu upravený. Když však přišla neděle a Selka Popeláka ráno scháněla, aby se šel řádně umýt, tu shledala ke své hrůze, že po něm není vidu ani slechu. Zmizel tak, jak chodil celý týden, neumyt a neučesán. A ustrašená Selka už jej v duchu viděla, jak se hlásí u princezny umazaný jako čuně, a proto hned kázala zapřáhnout do kočáru, aby mu v tom zabránila. Ale Popelák do zámku nešel. Podle nařízení, kterému zase ve snu projevila ona vlídná paní, odebral se ráno ke své studánce, aby se v ní čistě umyl. A tu se opět objevil krásný kůň a na něm krásné šaty. Tu kůň promluvil lidským hlasem. Tentokrát už jedeme naposledy, milý Popeláku. A neděkuj mi, to máš odměnu za to, že jsi vždycky tak vlídně zacházel se všemi domácími zvířaty a že jsi mi nikdy neublížil. Nyní pojedeme sice na poslední, ale za to veselou cestu.

zatím královská dcera smutně přecházela ve své komnatě. Už byla s tím usmířena, že ta pohádka tak divně dopadla, ale chtěla přece jen aspoň vidět toho vesnického junáka, který je zrovna tak silný jako ten cizí princ. A 11. se blížila.

Tu pojednou začnou trubači slavně troubit hlučnou fanfáru, jaká se troubila jen nejvzácnějším hostům. Princeznička spěchá k oknu a co to vidí? Ke královskému zámku letí tryskem jezdec na překrásném koni, jako pták přeskočí vysokou hradbu a naráz zastaví před jejím oknem. Zamává čapkou na pozdrav a princezna už spěchá na nádvoří, aby uvítala toho, jehož se věru v tuto dobu nenadála.

Nevýslovně šťastná jej hned uváděla do slavnostní jizby a tam jej dvořanům představila jako svého královského chotě. A nic jí nevadilo, když jí princ pověděl spravedlivě, že je jenom ten obyčejný popelák. Byla i hned svatba s nádherným plesem, na který se zase dostavila mládež z celého království.

A teď si, milé děti, představte ten výjev, když se král hlásil k Selce Hurbalové a k jejím dvěma synům jako jejich ztracený, umouněný popelák. Padli na kolena a snažně prosili krále za odpuštění. Ale král jen mávl rukou na znamení, že už to všechno větrové odvanuli a ještě je bohatě obdaroval. Podle toho usoudili všichni hosté, že budoucí král má dobré srdce a těšili se na spokojený život pod jeho žezlem. A v skutku žijí všichni spokojeně dodnes. Král Popelák, královna i celý jejich šťastný národ.

Tutul, vládce nevelkého města oblasti Campeche v zemi Majů, opustil jednoho dne své sídlo, protože byl unaven neustálými spory se svými podanými. Zvláště mu však vadilo sebevědomí a téměř chorobná ctižádost vlastního prvorozeného syna, který chtěl už ve svém mladém věku vládnout městu. A tak se Tutul vydal na dlouhou cestu. Procházel se po pralesních cestách, zastavoval se ve vesnicích a přál si najít ztracený klid. Došel až k mořskému pobřeží, k jedné opuštěné pláži. Voda byla nádherně modrá a průhledná. Posadil se ve stínu palmového háje a klid tohoto místa si ho dočista podmanil. Dlouhé hodiny pozoroval nesmírný oceán. Když už se chystal k odchodu, všiml si zvláštní tmavé skvrny na obzoru. Co to je? Ptal se sám sebe. Že by to byl hřbet velryby, která nehybně pluje po hladině? Co jen to může být? Zvědavě pozoroval tmavou skvrnu a připadalo mu, jako by ho silně přitahovala. A protože byl dobrým plavcem, vstoupil do vody a doplaval až k útesům, kde pod hladinou rostly překrásné, červené a hnědé korály. Útesy vytvářely rozlehlý ostrov. Odvážný Tutul se opatrně vyšplhal na ostrý útes a na chvíli se na tomto překrásném divu přírody usadil. Pozoroval přívětivé kolébání vln, které jemně dorážely až k němu. Příjemně ho to uklidňovalo a vládce města si říkal, jak šťastný bych mohl být, kdybych se zde mohl usadit a žít klidným životem bez nenávisti, sobectví a ctižádosti jiných. Když se pak vladař vrátil do svého města ke svým podaným a k synovi, který za jeho nepřítomnosti vládl nad městem, zrodil se v panovníkově mysli nápad. Proč neproměnit ten korálový masiv v opravdový ostrov, kde by našel klid a chuť znovu bezstarostně žít? Ve snu se mu zdálo, že jen na tom místě se nachází jeho vysvobození. Ztracený ostrov v moři, který ho navždy zbaví špatností tohoto světa. Po několika dnech dospěl k rozhodnutí, že svůj sen uskuteční. Oznámil, že se hodlá vydat na dlouhou obchodní cestu do vzdálených zemí. O jeho tajném plánu vědělo jen několik osob, kterým důvěřoval. Byli to prostí lidé, kteří nebyli ctižádostiví ani sobečtí. S nimi se vydal na dlouhou cestu, která ho vedla k oné osamělé pláži a do neprobádaného korálového světa. Když konečně došli k osamělé pláži, postavili si jednoduchá plavidla a vypluli k neznámému korálovému útesu. Ode dne, kdy tam dopluli, trvalo několik měsíců, než věrní Tutulovi společníci přepravili z pevniny tolik zeminy, aby vyplnili rozeklaný povrch korálových útesů ostrých jako psí zuby a vytvořili z útesů obyvatelný ostrov. Ten den, kdy se Tutulův sen proměnil ve skutečnost, se stal nezapomenutelným. Toho dne se vladař Tutul rozhodl, že navždy opustí své město, pozemky a svou rodinu a bude žít se svými společníky na tomto vzdáleném ostrově, ztraceném v moři. Napadlo ho, že ostrov by měl mít své jméno a přemýšlel, jaké by měl zvolit. Vzpomněl si na Chajnu, vynikajícího umělce. Když sem poprvé připlouvali, právě on nedočkavě skočil do vody a plaval rychle k útesům jako první. Ano, tento ostrov se bude nazývat jeho jménem, rozhodl náčelník Tutul. A tak vznikl ostrov Chajna. Většina lidí, kteří přišli s náčelníkem Tutulem na ostrov Chajnu, jejíž nikdo z majské země neznal a usídlil se tu, byla obdařena vynikajícími schopnostmi.
Zanedlouho v tomto ráji, obklopeném modrými vodami moře, vznikla vesnice, jejíž obyvatelé byli zdraví na těle i na duši. Z ostrova se brzy stal krásný kus země. Na mělčině u břehu se zazelenaly mangrové se vzdušnými kořeny a po ostrově se rozrostly skupinky palem, stromů, křovisek a divokých rostlin. Nad stromy létali pestrobarevní papoušci a ve větvích švitořili překrásní ptáci. Na skaliskách, ozářených slunečními paprsky, se vyhřívali leguáni. Byl to svět klidu a vznešených myšlenek. A protože byli všichni obyvatelé ostrova pracovití a nikdo nikomu nic nezáviděl, brzy si vybudovali domy, chrámy a veřejné budovy. Mezi lidmi, kteří přišli na ostrov s náčelníkem Tutulem, byl muž, léčitel a věštec, ze kterého se stal kněz zvaný Emen. Udržoval spojení s majskými bohy i s nejvyšším bohem Unapku. Byli tam i zruční kameníci a zanedlouho byl na prostranství zbudován kamenný pyramidový chrám k uctění boha deště Čaka a kolem chrámu i jiné kamenné stavby. Muž jménem Chajna, po kterém náčelník Tutul pojmenoval nový ostrov, byl obdařen velkým uměleckým nadáním. Pocházel ze slavného hrnčířského rodu. Hlína v rukách stále usmívavého Chajny se měnila ve figurky a z nich po nanesení barev a vypálení v peci vznikaly překrásné keramické sošky, jež si získávaly pro svou eleganci a krásu stále více obdivovatelů. Nikdo předtím nepoužíval na barvení figurek červenou, bílou, modrou a žlutou barvu jako on. Chajna byl skutečným umělcem a své sochařské umění předával mladým žákům. Duté keramické figurky lidských postav, které on i jeho žáci tvořili, byly vymodelovány s naprostou věrností. Stvárňovali vládce, hodnostáře, bojovníky, bohatě oděné ženy s mnoha šperky, venkovany i postavy příběžné pracovní činnosti. Na ostrově žili i jiní umělci, kteří vytvářeli krásné ozdoby a šperky z korálů, drahých kamenů i z perletí morských lastur, avšak keramické sošky byly nejvíc oblíbené a ceněné. Lidé, kteří se stali obchodníky, vozili ve svých člunech tyto umělecké sošky i do míst velmi vzdálených a výměnou za ně získávali všechno, co ostrované potřebovali k životu. Jejich keramické figurky byly tak krásné, že je chtěli získat lidé i ve vzdálených majských městech a vesnicích, aniž věděli, odkud vlastně pocházejí. O ostrově Chajna neměli ani ponětí. Léta ubíhala a vládce Tutul cítil, že se jeho život chýlí ke konci. A tak jednoho rána přivolal starého umělce Chajnu a požádal ho, aby do bílého kamene vytesal reliéf s podobou vladaře a orámoval ho hieroglyfickými znaky, které by na věčné časy zaznamenaly jeho myšlenku. Pomalu ji Chajnovi odříkával. Přicházím z ostrova mrtvých, ze sladkého světa, kde všechno, co končí, znovu začíná. Vracím se jen, abych řekl s Bohem a uviděl oči obyvatel, které už nikdy nespatřím. Brzy znovu odejdu na ostrov mrtvých a začnu žít. Starý Chajna pochopil, že jeho vládce, tvůrce ostrova Chajna, je brzy opustí a tak vyhověl jeho přání. Náhrobní deska, jak si Tutul přál, byla do týdne dokončena. Když vládce kamennou desku uviděl, byl nadmíru spokojen. Za několik dnů zemřel. Pohřební obřady trvaly celý týden. Uložili ho do hrobu společně s bohatou výbavou uměleckých sošek a šperků. Na obličej mu položili masku z destiček zeleného jadejtu, nejcennějšího ze všech drahých kamenů.
Hrob uzavírala deska s vytesaným reliefem vladaře a nápisem zapsaným majským hieroglyfickým písmem. Po něm žilo na ostrově ještě několik dalších generací šťastných a pracovitých lidí.

Až jedné noci, když kněz Emen rozmlouval s bohy, mu nejvyšší bůh sdělil, že se k ostrovu blíží ohromná přírodní katastrofa a přikázal, aby všichni obyvatelé opustili ostrov. Ráno kněz vyšel spěšně z chrámu na vrcholu pyramidy a začal vystrašeným hlasem volat na všechny strany. Obyvatelé ostrova, následníci vladaře Tutula, slyšte mou výzvu. Dnes v noci jsem rozmlouval s bohy a nejvyšší bůh Unapku nám přikázal, abychom všichni uprchli z ostrova před pohromou, která se blíží, a zachránili se daleko na pevnině. V nejbližší době přijde ohromná bouře, moře se vzedme a ohromná vlna smete celý ostrov. Všichni bychom zahynuli. Bohové by nás potom museli opustit a nechat bez ochrany. Kněz Emen stále pokračoval sýpavým hlasem. Všechny obyvatele vyzývám, musíme opustit náš ostrov. Nejvyšší božstvo nám přikazuje, abychom si vzali jen ty nejnutnější věci, protože čluny, na kterých poplujeme daleko do bezpečí, nás všechny sotva unesou. Ostrované uslyšeli výzvu kněze a dali se do zakopávání svých cenných věcí, zvláště pak všech keramických sošek. Když po noci nastal nový den, byl ostrov Chajna opuštěn a nebylo na něm živé duše. Všichni ostrované se zachránili před krutou přírodní katastrofou, ale nikdy už se nevrátili.

0: Spali a spali a spali, dokud je ráno nevzbudilo sluníčko. Sluníčko? No ano, už je po potopě. Velká voda přes noc opadla a psí bouda najednou stála vysoko na stráni. Byl odtud nádherný rozhled. Dole leželo městečko jako na dlani, lidé se hemžili v ulicích, dávali všechno do pořádku, každý každému pomáhal a byli na sebe moc hodní. Jak už to první den po potopě vždycky bývá.
1: Do skoukání, hodem do práce.
0: Mláďátko v psí boudě ještě dávno spalo, když se Krtek rozběhl dolů do městečka, aby sehnal všechno, co takové miminko potřebuje. Kočárek, peřinky, plínky, láhev s žudlíkem a taky něco na hraní.

0: Měl toho nakonec plný kočárek. Ještě štěstí, že se první den po povodni všude prodávalo zadarmo.
1: Ptáčátko! Už jsem tady!
0: Skrtka byla rázem chůva k pohledání. Krmil ptáče, kolíbal je, hrál si s ním. Však to taky ptáče ti šlo k duhu. Rostlo jako z vody, za chvíli mu byl kočárek malý a krtek je musil krmit ze žebříku.
1: Tak ať jednou z něj bude ten největší a nejkrásnější pták na světě.
0: Víš to jistě, krtku? Jaký pak pták, když nelítá? Je na čase, krtku, abys ho to naučil. Švitořili ptáčci, kteří se na ten krtku v zázrak přiletěli podívat. No to se lehko řekne. Ale jak? Má peří? Má křídla? Musíš ho dostat do vzduchu. A pořádně vysoko. Tam už bude lítat sám. Zašvitořili a letěli si po svém. A malé velké ptáče najednou zesmutnilo.
1: Neboj se, já to nějak vymyslím.
0: A vymyslel. Chvíli si lámal hlavu a už to měl. Vytlačil kočárek i s ptáčetem na vrcholek stráně a pustil je oba šupem dolů. Kde končila stráň, začínala propast, kamenitá a hluboká, až z ní šel strach. Kočárek plachtil docela dobře, za to veliké a tlusté ptáče z ní šel strach. Kočárek plachtil docela dobře, za to veliké a tlusté ptáče padalo dolů jako bar.

0: dokonce orel. Viděl jsi, jak jsem letěl? Zavolal hrdina Krtka. A Krtkovi se z toho samou radostí zatočila hlava. Ještě to odpoledne vzlétl orel sám a bez pomoci ze dna propasti a za pár dní byl mezi mraky jako doma. Někdo má zkrátka křídla, někdo je nemá.
1: Já bych se nenaučil lítat ani za 100 let.
0: Ale když Krtek viděl svého orla kroužit oblohou, bylo mu krásně a lehonko, jako by létal s ní.
2: O ješitném loupežníkovi. I mezi těmi největšími lesními raubíři bývávali sem tam loupežníci lepší sorty, vybraného chování a vytříbených mravů. Byla to taková loupežnická šlechta, jacísi přímo gentlemani. A mezi ně patřil také vyhlášený a slavný loupežník Krutibrko. Chodil oblečen podle poslední módy, za stuhou svého širáku měl vetknuto dlouhé pavý péro a pracoval jenom v bílých jemných rukavičkách. Po každém přepadu se šel i hned vykoupat a převléknout do jiných šatů, aby ho lidé nepomlouvali, že loupežničí pořád jenom v jednom a tom samém, navonil se čerstvou lesní vůní a vyměnil si rukavice. A tenhle Krutibrko měl jednu takovou zvláštnost. Zahaloval si obličej černým šátkem, takže nikdo nevěděl, jak vlastně vypadá. A on toho také pěkně využíval, ba přímo zneužíval. Když si ten šátek sundal, mohl se špacírovat volně a svobodně, kde se mu zamanulo, a nikdo ho nepoznal. A tak velmi často zavítal do městečka, sedával v hospodě a poslouchal, co se o něm povídá, a jen se potichu pochechtával. Jednou to došlo dokonce tak daleko, že se dostal až na zámek a tam radil kníže pánovi, jakže to má navlíknout, aby toho drzého loupežníka Krutibrka už konečně chytili. A když druhý den ráno vojáci pročesávali lesy, aby ho polapili a přivedli na zámek, loupežník se veselil v městečku v hospodě. Smál se, div se nepotrhal a za všechny platil. Ale všeho do času, aneb jak se říká, tak dlouho vyplazuje myš na kocoura jazyk, až jí kocour ucho utrhne. To bylo tak. Krutibrko číhal jednou v lese, až půjde zase někdo kolem. A najednou vidí, jak se tam plahočí nějaký pocestný s velikánským kufrem. Na hlavě měl placatý baret a na sobě dlouhý ucouraný plášť, zmazaný od barev. Velký kufr, velký úlovek, řekl si loupežník. Tvář zastřenou černým šátkem vystoupil z houštiny jako duch. Přichomejtnul se k tomu člověku, takhle pěkně nenápadně zezadu a zahučel mu do ucha. Nechci vás plašit, ale dovoluji si upozornit, že jste se právě stal obětí loupežného přepadení. A smekl obřadně širák s tím pavým pérem a zdvořile se uklonil. Ten pocestný hrůzou věkl a od strachu sebou kecnul do trávy. Já nic nemám, zablekotal, sotva, že ho bylo slyšet. A co pak tenhle kufírek? Smím-li se zeptat, zašvitořil mazlivě Krutibrko a hned ho také otvíral. Ale z kufru se místo peněz a šperků, jak loupežník očekával, vysypali jenom nějaké kelímky s barvami, flaštičky s olejem a štětce a nakonec vypadla dřevěná třínožka. No co je tohle? Zachmuřil se Krutibrko a zklamaně koukal na to harabordí. Já jsem malíř, vysvětloval chvatně ten člověk. Je mi opravdu líto, ale u mě toho moc nenajdete. A aby to nějak zachránil, povídá, pane loupežníku, ale abyste jaksi nepřišel zkrátka, když tady takhle vyskáte,

opakujete zroští zbytečně, já vám tu škodu vynahradím. Jak to pán myslí? Zeptal se krutě Brko a snažil se na sobě nedat znát jistou rozladěnost. Vy jste totiž takový pěkný, takový vznešený, jako kdyby sám kníže loupežníků se mi tady zjevil, lísal se malíř. Já vás namaluji. Krutibrko se zase rozjasnil. Takové šmajchlování dělalo jeho ješitnosti velice dobře. Jako rajská hudba mu to znělo v uších. A taky se nebylo co divit. Vždyť při svém řemesle zase tolik moc chvály nikdy neslyšel. Obdivuji váš vytříbený vkus, zavrnil Policho ceně. Opřel se o borovici a zaujal polohu ležérně stojícího loupežníka. Malíř mžiku rozložil stojan, napnul plátno a už míchal barvy. Ještě ten šáteček, upozornil nesměle. Krutí Brko chvíli váhal, ale potom podlehl své marnivosti a sundal si šátek z obličeje. A to se mu stalo osudným, neboli jinými slovy, toho dostalo do pěkného maléru, jak se dozvíme později. Malíř se tužil, asi ho taky strach popoháněl a štětec mu v ruce jenom kmital. Za chvíli byl obraz hotov. Tak se pojďte podívat, zafuněl a otřel si cípem pláště orosené čelo. Krutí Brko přistoupil k obrazu a samým překvapením se mu zvedlo péro za kloboukem. Ta podoba, no tohle vůbec ani nečekal. V první chvíli myslel, že se dívá do zrcadla. Bravo, bravo, zvolal a zatleskal bílými rukavičkami, až se z nich pudr prášil. Malíř byl se svým dílem také velice spokojen. Mohlo to dopadnout hůř, akorát ty nohy se mu nějak moc jako právě nepovedly. Byly takové jakoby kudrnaté, tak asi jako, jak se mu strachy občas rozklepala ruka. Krutí Brko malíře bohatě odměnil, pověřil obraz na borovici a každou chvíli se na něj chodil zálibně dívat. A večer šel do hospody, aby tu radost zapil. Jenže zatímco loupežník juchal v hospodě, motal se tam v lese nějaký vandrák a ten obraz našel. Samozřejmě, že neměl nic jiného na práci, než pilášit na zámek, asi zatím čmuchal nějakou odměnu a tam to všechno řekl. Kníže pán skočil na koně a s celou svou gardou se jel osobně na ten obraz podívat. A když ještě pod tou borovicí našli nějaké zahrabané, nakradené věci, dali si to všechno s tím obrazem dohromady, a bylo mu jasné, kdo to je na tom plátně vymalován. A pak už to šlo všechno ráz na ráz. Kníže pán s vojáky vtrhli do hospody a milého loupežníka lapli. Krutí Brko, šlechetnost sama, a to už byl v řetězech, chtěl ještě platit, ale kníže pán povídá, kdepak? Tenhle účet jde na mě, však já ti to už spočítám, všechno dohromady. Odvezli loupežníka na zámek a tam ho vrazili do žaláře. Krutí Brko sedí na prohnilé podlaze ve sklepě, všude kolem špína, až se mu dělalo mdlo a přemýšlí, jak z té šlamastiky ven. Moc růžově to neviděl, ale nakonec mu přeci jenom jakési slabé světelko naděje zasvítlo. Ona mu totiž do toho sklepa nosila jídlo žalářníkova dcera. Pěkná mladá holka a Krutí Brko s ní vždycky mluvil špehýrkou ve dveřích. To se ví, že si dával záležet. Vyjadřoval se elegantně a vzletně, laškoval, hýřil humorem a lichotkami, sliboval hory doly, bzučel jako moucha na karbanátku a květnatě líčil té holce jejich společnou budoucnost. Jenom když ho prý pustí z té basy ven. Zkrátka hučel do ní jako dragon do baletky. Ta holka napřed nechtěla ani slyšet, ale když na ní práskaný loupežník Krutí Brko vybalil ty nejtěžší kalibry svého šarmu, nakonec podlehla a svolila.
Otevřít mu prý ale nemůže. To by od kníže pána pěkně schytala. Ale podstrčí mu pilník. Takový pilníček, to je půlka svobody, odvětil spokojeně Krutibrko. Moc krát vám děkuji, spanilomyslná slečno. Celou noc pižlal Mříž na sklepním okénku svého vězení. A ještě nezačalo ani svítat, byl na svobodě. Protáhl se okénkem a ztratil se jako pára nad hrncem. Když pro něj přišli, že ho povedou ke kníže pánovi, aby ho za ty všechny jeho lumpárny odsoudil, byla cela zcela prázdná. Jenom na zdi byl připíchnut omluvný lístek. Lituji, že způsobuji nepříjemnosti, ale nemohu tu pro tu špínu vydržet. Snad až příště. S úctou a vždy váš, podepsán loupežník Krutibrko vlastní rukou. Když se to kníže pán dozvěděl, řádil a zlobil se, ale co mohl dělat? Po loupežníkovi jakoby se zem slehla. A jak to bylo dál? Loupežník Krutibrko zmizel, přímo se vypařil a už o něm nikdy nikdo nic neslyšel. Buď se odstěhoval, nebo pověsil své loupežnické řemeslo na hřebík. Kdo ví? A žalářníkova dcera? Ta si tajně pobrečela, ale za chvíli na toho šarméra a lichometníka zapomněla. Do zámeckého vězení bylo totiž v zápětí dopraveno hned několik dalších pochytaných loupežníků a tak nosila jídlo a později pilníky zase tam.

0: A dědečku, kde je ten Kocourkov? Zeptal se Martínek. Já bych se tam šel podívat.
1: Kocourkov, ten je jenom v pohádce. Ale tam, kde lidé něco pokazí nebo spletou, tam se říká, že to dělají jako v Kocourkově.
0: A kdybych já něco popletl nebo pokazil, zeptal se Martínek.
1: No pak bys byl jako pan tátové z Kocourkova.
0: A mají zvířátka také Kocourkov, chtěl vědět Martínek.
1: Kde pak? Zvířátka Kocourkov nemají. Ani Kocourkové nemají Kocourkov.
0: A že se zvířátka nespletou, divil se Martínek. Každé zvířátko ví, co má dělat, vidět, dědečku.

0: to už je tak zařízeno, aby zvířátka, která patří do vody, žila ve vodě a zvířata, která mají běhat po zemi, běhala po zemi. Pak jsou ptáci, ty se prohánějí ve vzduchu a pak jsou zvířátka, která bydlí v zemi. To je takový pořádek. A nevím, zdali někdo viděl kočku proletovat se nad loukou nebo vrabce hrabat pod zemí a vyhazovat hromádky hlíny jako krtek. Kočky mají nohy, aby se jim pěkně běhalo, ptáci křídla k létání, krtkové tlapky jako lopatky, aby se jim dobře hrabalo. A ryby ploutve, aby veselé rejdili ve vodě a plavali po proudu i proti proudu. Ale jednou žila rybka a té se takový pořádek nelíbil. Povídala, proč neumím lítat. Vyletěla bych vysoko nad řeku a snad bych dohlédla až na konec světa. Kdo ví, řekl starý kapr, kdo ví, co bys rybko uviděla. Já znám jenom naši řeku. V řece jsem se vylíhl, v řece plavu a když si dám pozor a nechytí mě žádný rybář na udici, tak v řece i umřu.
1: Venku nad řekou musí být krásně, toužila rybka z vody ven. Na písku si hrají děti s míčem, kdybych vyletěla nad řeku, jistě bych je všechny viděla.
0: Slýchal jsem, řekl kapr, že jsou na světě ryby. Počkej, hned si vzpomenu, jak se jmenují. Už to mám, pstruzy, se těm rybám říká. Pstruh, milá rybko, vyskočí nad vodu a zase se do vody ponoří. Vypadá to skoro, jako kdyby létal. Ale pstruzy v naší řece nežijí. Pstruzy žijí v horských říčkách.
1: Chtěla bych být ptákem, řekla rybka. A když ne ptákem, tak aspoň pstruhem.
0: I kdo pak by předváděl takové komedie, divil se kapr, skákat ven z vody nebo dokonce lítat. Třeba ti pstruzi skákat musí, přes kameny nebo přes jezy, ale u nás v řece je vody dost, tak jaké pak skákání.
1: Rybka si nedala říci. Ať si kapr mluví, myslela si a zkoušela povyskočit. Jak budu ve vzduchu, myslela, to pak už bude lehké. Začnu mávat ploutvemi, jako mávají ptáci křídly, a poletím, jen abych vyskočila co nejvýš. Rybka vystrčila z řeky hlavu, odrazila se ocáskem, ale nešlo to. Zkusím to všemi ploutvemi i ocáskem, rozhodla se. Skákala, až vyskočila. Letím, libovala si. A jak dlouho letím. Něco ji však tlačilo do bříška. Podívá se, a to je pěkné nadělení. Racek ji nese v zobánku a letí s ní nad řekou. Spatřil rybku poskakovat na hladině, slétl dolů, chytil ji do zobánku a teď s ní chtěl odletět.
0: Kdybych raději byla ve vodě, přála si rybka. Tohle je má poslední hodinka. A začala sebou mrskat, až se Rackovi ze zobáku vysmekla a spadla do vody. Celé tělo jí bolelo. Ten Racek mi dal co proto, naříkala. Potkal jí starý kapr, ptal se jí, tak co si rybko nad řekou viděla, když si létala?
1: Nic pěkného, řekla rybka. Viděla jsem jen jeden ostrý zobák a celé tělo mě od něho bolí. Venku je to horší než pod vodou.
0: Co pak jsem ti to nepovídal, vykládal kapr. Ve vodě je nám, rybám, nejlíp.

0: Míša Kulička
1: v rodném lese. První den svobody. Na jižním svahu Zelené hory spal v slunci na pasece mezi kořeny velikého pařezu králíček. Říkáme, že spal, ale to víte, jak spí zajíci i králíci? S jedním okem otevřeným, jak se říká. A uši měl králíček otevřeny obě. A najednou zaslechl, jak docela blízko praskají větvičky podrostu a funí fu, fu, nějaké zvíře. Medvěd blesklo hlavou králíčkovi, ani nedomyslil a hup, zmizel v borůvčí. Nad pařezem se opravdu objevil medvědí čumák pod veselýma hnědýma očkama v kulovité hlavě. Nebyl to však medvěd. Byl to jen medvídek jménem Míša Kulička. Míša se jmenoval, jako se hoši jmenují Jarka nebo Slávek, a Kulička mu říkali proto, že byl opravdu kulatý, skoro jako míč. A když se batulil po krátkých nožkách, vypadalo to, jako když se kutálí. Kutululu, po celém těle měl Míša tmavou lesklou, hnědou srst, jen bříško měl bílé. To bílé bříško byla pro medvídka vzácná ozdoba. Ani Míšova maminka takovou neměla. A Míša by se byl rád podle své ozdoby jmenoval Bělobříšek. Ale ani medvědi si sami nedávají jména. A tak se nedalo nic dělat. Míša si musel dát líbit přízvisko Kulička. Ostatně to nebyla největší Míšova bolest. Nejvíc ho trápilo, že musí poslouchat. A to on dělal strašně nerad. Viděl, že veverky, zajíci, lišky a jezevci jsou mnohem menší než on. A přece každý z nich žije, jak se mu líbí. Proto se styděl, když ho maminka proháněla s učením. Byl přesvědčen, že předem už dávno všechno umí. A přece musil podle maminčina příkladu a pod jejím dohledem šplhat na stromy, plavat v jezírku, schovávat se a tiše se plížit a mnoho jiného, co musí takový pořádný medvěd umět. Maminka se s Míšou při tom učení moc nemazlila a zkusil někdy od ní pohlavku, až ho z nich hlava brněla. Ta Míšova maminka se jmenovala Barbora. No a už z toho jména vidíte, že to byla medvědice srdcem dobrá, ale také přísná a rázná. Tatínka Míša neměl. Toulal se mu někde po světě, jak to staří medvědi dělávají. Dnes byl Míšův slavný den. Poprvé se zbavil matčina dozoru a mohl se pustit do světa. Ne, že by ho byla maminka už pustila z učení a z dohledu, ale najednou se mu ztratila. Večer před spaním se Barbora ještě rozběhla do lesa a Míša marně čekal na její návrat. V jejich doupěti, ve stráni, mezi skalami pod kořeny staré borovice. Už se setmělo a Míša sám se začal bát. Ale maminka nepřicházela. Sovy houkaly, netopíři a noční můry létaly Míšovi kolem hlavy. A Míša se bál, hrozně se bál, jako malé děcko. Až se z toho strachu dlouze rozplakal a uprostřed pláče najednou usnul. Když se probudil, bylo už ráno, slunce svítilo, ale Míšova maminka dosud nebyla doma. Míša na ní ještě chvíli marně čekal a pak se vydal do lesa sám. Vyhnal ho hlad a zvědavost na vlastní samostatné dobrodružství. Teď ráno už svět kolem něho nebyl tak hrozivý a strašný, jako večer za tmy. A Míšovi vstoupila do srdce veliká odvaha a veliké sebevědomí. Jeho kuráž ještě stoupla, když viděl, jak před ním prchají myši, zajíci, kosové a vrány. Ba i liška zmizela v houští, když na ní po cestě narazil. Ale máme-li říci pravdu, Míša se té lišky polekal snad víc, než ona jeho. A chvíli nemohl z místa, jak se tím leknutím celý třásl. Ale brzy mu zase otrnulo a do těla mu vjelo staré uličnictví. S radostí začal provádět právě to, co mu maminka vždycky zakazovala. Šplhal po stromech a plašil veverky. Houpal se zavěšen na větvích a jako v cirkuse se přehupoval ze stromu na strom jako opice. Dokonce vylezl i do vršku nejvyšší jedle a tam se dlouho kolíbal větrem. Cestou zahlédl datla v práci. Počkal si, až datel klepáním našel pod kůrou pěknou dutinu. Pak datla vyhnal, kůru odtrl a všechny brouky vybral sám. Vymyslel si i hodně nebezpečný žert. Házel šiškami po mysliveckém mládenci. Měl štěstí, že se včas schoval a že myslivec z toho vinil veverky. Ale pomalu Míša ve svém uličnictví skrotl. Začal ho nemilosrdně trápit hlad. Sem tam utrhl sice nějakou jahodu, borůvku nebo ostružinu, také slimáka sebral, ale to všechno bylo pro něj málo. Teď po králíčkově útěku se Míša vydrápal na pařez a rozhlížel se po pasece, jako by to bylo jeho království. Byla to krása, ta bujná červnová zeleň a všechen ten rušný život ve slunci, na zemi i nad zemí. Ale co to bylo platno, když se všechna ta krása nedala jíst? Najednou Míša zahlédl pod pařezem mezi trávou krásnou houbu, urostlou, lákavě červeně zbarvenou. Skočil po ní a hltavě se do ní zakousl, ale až uskočil leknutím, jak prud se to sousto pálilo na jazyku. Míšovi vhrkly slzy do očí a tlamička mu zůstala do kořán otevřena. Prud se dýchal přes jazyk, aby ten oheň ochladil, ale nadarmo. Žmoulal rychle chomáče trávy, cpal si do hubičky chladnou hlínu, plival, prskal, ale dlouho, dlouho měl jazyk a patro jako v kovářské výhni. Zle se mu vymstilo, že nedbal, když mu jeho maminka ukazovala jedovatou mu chomůrku a varovala ho před jejím ochutnáním. Míša běžel dál po pasece, hledal místa nejhustší úrody borůvek a strhával si přímo do zubů celé hrozníčky té černé dobroty. Nepolikal je rychle jako jindy, ale rozmačkával je po jazyku. Těšil tak palčivost z té neřádné houby. A najednou spatřil v trávě zase houbu. Ale podivnou, bez nožičky a velikou jako medvídková hlava. Byla to jen taková hnědožlutá koule. Míša měl teď vztek na všechny houby na světě. Rozběhl se rovnou k té kouli, rozpřáhl se před ní prackou a bác, praštil do ní vší silou. Ale co to? Houba pod tou ranou praskla jako bublina ve vodě a vyvalil se z ní ohromný oblak žlutého kouře nebo prachu, či co to bylo. Ten oblak hned zahalil celého Míšu a začal ho pálit do očí a štípat do nosu. Míša odskočil tak prudce, až se překulil. Vyjevně usedl a začal si mnout oči, otírat čumák a vyfrkovat nosík. Fuk, fuk. Nemohl pochopit, co se to vlastně stalo. Který čerchmant to tam na něho políčil? No vy už jistě víte, že to nikdo na něho nepolíčil a že to byla obyčejná píchavka. A ten prášek, to, že byla samá droboulinká semínka té houby. Měl být Míša při maminčině učení pozornější. Medvídek se ploužil po pasece a svět ho vůbec pranic netěšil. Byl unavený, utýraný, hladový. A tuhle, zase nějaká houba. Také taková šedá koule bez nožičky. Ale tahle je celá kolem dokola porostlá bodlinami. Míša ji chtěl úctivě obejít, ale v tom udiveně stuhl. Houba sebou pohnula. Koule se protáhla a z ní vylezly drobné pracky a špičatý čumáček s čipernýma černýma očkama. Z houby se vyklubalo zvířátko a to teď docela přívětivě pomrkávalo po medvídkovi. Kdo pak ty jsi? Ptal se Míša.
0: Hehehe, ježek přece, uchychtlo se zvířátko.
1: Medvídkovi právě bolestně zakručelo hladem v bříšku. Nerozhodně přešlápl a váhavě se zeptal.
0: Ty, ježku, poslouchej, nedal by ses ode mě sníst?
1: Ježek se znovu zachychtl. No ty jsi dobrý chlupáči. A potom jakoby se rozmyslil.
0: No co? Pro mě, za mě zkus to, pust se do mě.
1: A stočil se zpátky do bodlinaté koule. Míša se skláněl nad koulí zprava, zleva, opatrně zkusil sáhnout na bodliny a pak se smutně batolil dál. Náhle se Míša celý napíjal jedním směrem a očka mu vesele zamrkala. Kolem starého, napolostrouchnivělého pařezu se hemžilo ve vzduchu i po zemi takovými velkými žlutými mouchami. Maminka Barbora jim říkala včely a vybírala jim s Míšou z hnízd sladký zlatý med. Tady bylo to hnízdo zřejmě v dutině pařezu. Míša byl jedním skokem u něho a rychle hrábl dovnitř po plástvích s medem. Ale běda! Místo do plástve se mu pracka zabořila do čehosi šustivého a křehkého, jako by to byl zmačkaný papír. A z pařezu se vyhrnul celý velký mrak těch velkých much. Sesypali se na Míšu a pustili se mu do kožichu. Nebyly to včely, byly to vosy. V jejich hnízdě ovšem Míša nemohl najít med. Poznal teď svůj omyl také podle toho, že tyhle mouchy bodaly divočeji a bolestivěji, než dovedou včely. Míša se vrhl na zem a převaloval se z boku na bok. Mnoho vos tím pod sebou umačkal, ale stále nové a nové se na něho slétaly, prodírali se mu kožichem až na kůži, vlezli mu do očí, do uší, do nosu a jak křičel a ječel, i do tlamičky pod jazyk mu nalezli. Aj, jaj, a všude štípali, bodali, jako by ho tisíc čertů vidlemi píchalo. Míša konečně vyskočil a pádil přes paseku cesta necesta. Letěl jako vystřelená koule. A to bylo to nejlepší, co mohl udělat. Vosy mu letem nestačily. Ubývalo jich, až zbyly jen ty, které mu uvízly v kožichu. Ale Míša letěl pořád dál, jen dál od toho zpropadeného pařezu. Pádil ze stráně vysokým lesem, rozdíral se o větvičky podrostu, klopítal o kameny, narážel do stromu, ale nedbal. Čerstvá bolest se ztratila v tom ohni z vosích žihadel. Míša utíkal, klouzal, padal a kutálel se až dolů pod stráň. A tam žuchl rovnou do potůčku, až voda vysoko vystříkla. Medvídek se do ní dychtivě ponořil, až mu jen čumáček koukal nad hladinu. Chladná voda byla nejlepším lékem na jeho nehodu. Zbavila ho zbylých vos a rychle mu vytáhla oheň a bolest z těla. Míša si našel příhodnou mělčinku a natáhl se na ní do vody jako do peřin. Brzy ho přemohla únava ze všech těch příhod, z útěku i hladu a on usínal, skolébán šumem potoka. Hlava mu klesla pod vodu a Miša honem vyskočil, jak se polekal, když mu voda vnikla do nosu. Našel si tedy skrytý důlek mezi mlázím na břehu, stočil se do klubka a zabořil čumáček pod přední pracku, jak to také kočičky a pejskové dělávají. Vítr v korunách stromů mu zpíval, jako mu maminka vždycky před spaním zpívávala. Míša si na ní teď vzpomněl, ne na její přísnou pracku, ale vroucně, láskyplně pomyslel na její péči a starostlivost o něho. V polospánku zapomněl, že je daleko od ní a od jejich domova pod Starou Borovicí. Zdálo se mu, že je schoulen v mámině náručí a slyšel zas její bručivý zpěv, kterým ho vždycky uspávala. Spí, medvídku, spí, zavři

0: Míšo, spí, spí, kulička, spí, zamkni očka svý, až se zbudíš za svítání, dám ti medu ke snídani, spí, zlatíčko, spí.
1: A Barbořino zlatíčko teď opravdu spalo, jako by je ona v loktech kolíbala a jako by mu všechny jeho bolesti pofoukala.

0: Pan starosta přiběhl do městské rady a zvolal: sousede, sousede, musíme mít svoje vojáky. Sotva dechu popadal. Musíme mít svoje vojáky, kteří by nás ochránili.
1: Už druhý den visela na radnici vyhláška, že se přijmou občané do gardy. Podmínkou bylo, že člen gardy musí mít obě nohy, hrdinské srdce, musí dobře vědět, kde je vpravo a kde vlevo a nesmí mít hloupé vřezření. To bylo ovšem příliš mnoho požadavků najednou, proto se vybralo do gardy jen 8 mužů. Nevypadali ovšem všichni stejně, tak například občan Tosemselek, který byl zvolen velitelem, byl silný chlapík, opravdový kolohnát, když to občan Nebojsa byl malý a hubený, skutečná pápěrka. Hejlup kulhal na obě nohy a přeskoč oko šilhal tak strašně, že viděl jen dozadu a ke všemu, na co se chtěl podívat, se musel obrátit zády. Pustemné byl zase zakrstlý silák s dlouhýma rukama a občané chňachňal, paťchal a šmaťchal byli hezoučcí, rostomilí tlouštíci. Gardisté byli dobře vyzbrojeni. Nějakou tu šavli měl každý, kromě toho 2 měli brokovnice, které kdysi městská rada zakoupila na střílení proti mrakům. Jeden měl halapartnu ponocného, jeden kulovnici hajného a ostatní 4 si prozatím vyřezali pušky jen tak ze dřeva. Oblékli se, jak se komu povedlo. Jen ještě potřebovali pořádný gardovní buben, na který budou při cvičení bubnovat. Jak se o tom dověděl kovář Klepní drát, hned se nabídl, že jim udělá tak veliký gardovní buben, jaký ještě nikdo neměl. A udělal tak veliký, že se vůbec nedal z jeho dílny vytáhnout ven. Cvičilo se na kovářově dvoře a kovář zatím stál v dílně u bubnu a bubnoval gardě do taktu. Cvičili pilně. Do pochodu se dávali na povel: půjdeme, půjdem, a zastavovali se, když přišli na konec dvorku a když už dále nemohli. Protože pak každý zapomněl, kde je vpravo a kde vlevo, velelo se: ke kuchyni otočit teď, nebo ke psí boudě otočit teď. Garda byla brzy vycvičena a jednoho krásného dne vyrazila ven. Aj, to bylo radost pohledět, jak si křepkým krokem při bubnu vykračovala po ulicích. Napoprvé vyšli jen do nejbližšího lesa, aby neustále slyšeli svůj buben, který jim nepřestával z kovářovy dílny být do kroku. Ale přestože nevyšli daleko, byl to velmi odvážný kousek, protože les byl temný a hustý a kdo tam jednou vešel, tomu nebylo do smíchu. Co myslíte, začal velitel Tosemselek, abyste se nebáli, přivážeme se k sobě. Dobrá, přivázali se k sobě a nyní postupovali dopředu s hlasitě bušícím srdcem a se silami provazy pevně spojenými. Najednou se mezi stromy proti ním cosi na zemi začernalo, cosi hrozného, strašidelného.
0: Medvěd,
1: vykřikl Nebojsa a v té chvíli se všichni obrátili zpět. Jenže za nimi stál strom a jak byli k sobě přivázaní, všichni se kolem stromu omotali a v té hrůzy plné chvíli jediný přeskočoko, který šilhal až za hlavu, viděl na medvěda. Hned se mu na něm cosi nezdálo, až najednou s překvapením vykřikl:
0: vždyť on se nehýbe!
1: Přeskočokův výkřik tak vzrušil svázanou gardu, že se znovu pokusila utéct do Kocourkova, ale jen se znovu omotala kolem stromu. A jak sebou všichni smíkli, šlápl šmajdavý hejrup jednou svou křivou nohou na medvěda a medvěd se zase nepohnul. Tu konečně šíleně odvážný Pustemné vystrčil nos, schoval se za ostatní a se vší chladnokrevností šťouchl přes ně do medvěda halapartnou. Žasněte, medvěd se zase nepohnul. Vždyť ten medvěd je mrtvý, vyjekl Pustemné vítězoslavně. Není možná tak brzy, vždyť s ním bojujeme teprve malou chvíli, pomysleli si obráncové Kocourkova a pomalu zkoušeli zvednout hlavy a jedním očkem neohroženě pomrkávali na hrozného netvora. Opravdu, medvěd se nehýbal a nepohnul se, ani když se podívali i druhým očkem. Byl skutečně mrtvý. Nyní se teprve ukázalo úžasné hrdinství našich gardistů. Ačkoliv byli k sobě přivázáni, plížili se pomalu k medvědovi. Jistě umřel strachy, když nás uviděl, zajásal velitel. Gardisté docela zapomněli, před jakým netvorem stojí, a už se hrnuli na medvěda. Ty huňáči zubatý, kopal do něho Chňachňal, máš štěstí, že jsi mrtev, jinak bychom tě zabili jako červa. Ty chlupatino zbabělá, pohlavkoval medvěda Paťchal. Škoda, že si proti nám nevyběhl, byl bych tě napíchl jako bramboru. Hehehe, teď je ti hej, ty bozembouchu, tahal ho za uši Šmaťchal. Ale kdybys byl naživu, byl bych tě roztrhl jako žábu. Tak se na něj všichni kasali a jejich chrabrost neměla hranic. A aby se mohli svým úspěchem pochlubit, stáhli z medvěda kůži, pověsili ji na halapartnu a za zpěvu hrdinských písní táhli domů. Bůh ví, jak se stalo, že kovář doma vycítil, že se něco velikého děje, začal bušit do bubnu tak prudce, až se v Kocourkově doby třásly a lidé z domů poplašeně vybíhali. To bylo slávy. Gardisté opojeni vítězstvím vyšlapovali hrdinsky podle zvuku bubnu, při chůzi bujaře výskali, cvakali kohoutky svých pušek a furiansky řinčeli šavlemi. Kolem nich pobíhali rozjařeně občané i jejich děti, ukazujíce si s obdivem na nádhernou medvědí kůži a poklepávali spíchou gardistům na ramena. Gardisté zarazili na náměstí halapartnu do země, kůži na ní nechali na obdiv obyvatelstvu a pak rozejděte se, rozchod! Rozešli se každý jinam a každý se jinak chlubil, jak medvěda zabil. Velitel, to jsem se lek vykládal, že právě v okamžiku, kdy chtěl medvěd sežrat celou gardu, vrazil nestvůře svou šali do chřtánu. Chňachňal ze široka rozkládal. Já ho sestřelil z vršku stromu. Paťchal se chvástal, že skočil na medvěda jako na koně a tak dlouho na něm jezdil po lese, až medvěd padl. Až Maťchal zase s hrůzostrašným obličejem vyprávěl, že medvědovi rozmačkal hlavu, když právě mu tento netvor chtěl z kapsy vytáhnout kus chleba namazaný mazlavým sýrem. No, a kocourkovští všemu věřili.
2: Z názorů kočky. Tohle je můj člověk. Nebojím se ho. Je velmi mocný, neboť jí velmi mnoho. Je všežeroucí. Co žereš? Dej mi. Není krásný, neboť nemá srsti. Nemá je dosti slin, musí se umývat vodou. Mňouká drsně a zbytečně mnoho. Někdy ze spánku přede. Otevři mi dveře. Nevím, proč se stal pánem. Snad sežral něco vznešeného. V mých pokojích zachovává čistotu. Bere do tlapky černý ostrý dráb a ryje jím do bílých listů. Jinak si neumí hrát. Spí v noci místo ve dne, nevidí po tmě, nemá žádných rozkoší. Nikdy nemyslí na krev, nikdy nesní olovu a boji, nikdy nespívá láskou. Často za noci, když já slyším tajemné a kouzelné hlasy, když vidím, jak vše ožívá tmou, on sedí u stolu se skloněnou hlavou a stále drápe svým černým drápkem do bílých listů. Nemysli si, že se o tebe starám. Slyším jen tiché šustění tvého spáru. Někdy šustění umlkne, Ubohá tupá hlava už neví, jak si hrát, a tu mi ho přijde líto. I ráčím se přiblížit a tiše mňouknu v sladkém a trýznivém rozladění. Tu tedy můj člověk mne pozvedne a ponoří do mé srsti svůj teplý obličej. V tu chvíli v něm na okamžik procitne záblesk vyššího života. I vzdychne blahem a přede něco, čemu je skoro rozumět. Nemysli si však, že se o tebe starám. Ohřál si mne a teď zas půjdu naslouchat černým hlasům.
1: Medardí svátek.

0: a bylo po třešních. Buclaté sluníčko už od zimy nabralo všechnu zahřívací sílu docela a tak na modravém nebeském paloučku, co vede od svítání k večeru, tancovalo pro radost až do úpadu. Už od svítání chodil maličký Bůby po lesíku hůrce do kolečka kolem a zase zpátky obráceně. Měl totiž od včerejšího usínání dráčecí starost a tak mu dneska nechutnalo ani delší spaní po ránu. Ordou bravky k ostružinové pasece, od jasanu k břízám, všude sbíral rozum do hrstiček, cože to vlastně dneska ponese Medardovi, až mu půjde vinšovat k medvědímu svátku. Jenomže jak správně, když k pořádnému blahopřání z přátelství patří milý dáreček přací. Bůby mu bylo ze samého přemýšlení až do úzkosti, když tu najednou od potoka zdola, jakoby nic a zase něco, pomalu a plíživě, liška Denisa.
1: Podívejme, Bubu, a kouká jako z dubu.
0: Povídá Denisa na potkání už z dálky a rýmovaně.
1: Kam pak po ránu? Já ze služby a on k potoku.
0: Chtěla vědět Denisa hned a najednou.
2: Koukám jako z dubu, protože mám velikánské přemýšlení. Nemůžu připadnout na tu věc, kterou dát Medardovi k svátečnímu dnu, co má dneska. Takovou věc, aby měl radost největší, docela náramnou, úplně největší ze všech dárků, co mu přinesou. Tak je to, abys věděla, Deniso.
1: Medvědí svátek, říkáš? Tak, abys věděl zase ty na oplátku. Medvědi mají ze všeho nejvíc rádi, když jim někdo přinese k svátku z přátelství pár žejdlíku slunajoučkého medu čerstvého letošního, co ho dělají lesní včely z kvítečkových nektarů po sbírání. To mi tedy věř, nebo nevěř? Medvědi med jedí. Medard med rád.
2: Tobě se to, Deniso, řekne med lesní. Jenomže kde ho brát, když se právě s lesními včelkami ani malinko neznám, protože jsou jenom sami pro sebe. A taky nevím, kde vlastně zůstávají doma, abych si trošinku medu vyprosil pro medvědí přátelství.
1: Tak to je snadná pomoc. Musíš poprosit lesní včely, co zůstávají v tom propáleném buku za malinovým keřem, hned dole v dutině.
0: Už zase byla se vším hotová liška Denisa a stavěla se sladce, i když jí v každičkém liščím oku v tu chvilku zablízkalo škodolibě a pozlém. A tak šel Bůby sám, až došel k ohořelému buku, co z něho zbyl jenom dolní kmen silný po ohnivé ráně z bouřkového mraku a co v něm plamínek vydlabal černavou dutinku. Jenomže v bukové dutině nebylo ani včelího hlásku a tak tam nakonec dráče strčilo svoji střapatou hlavičku hlavně ze zvědavosti. Ale uvnitř také ani hlásku, hlásečku bzučivého včelkového. Jenom uprostřed dutinky trůní hnízdo, stočené jako od vlaštovek, jenomže víc do žlutava a zase trochu do hnědava.
2: To je mi tuze prapodivné bydlení včelí.
0: Divil se Bůby, protože to včelí divoké hospodářství dutinkové nebylo vůbec ani trošku do podoby tomu, co si na přilepšenou nosil domů Medard svátečně, jak se dráče najednou rozpomenulo. Jenom nemělo trpělivost s čekáním, až se včelky probudí, aby mohlo poprosit o medvědí mlsání a nejvíc ze všeho se bálo, že nebude u Medarda první s gratulací a dárečkem, aby ho měl medvěd rád ze všech nejvíc. Bůby si však lámal hlavičku jenom chvíli.
2: A už se ví, co a jak, a už se to udělá. sebere se celé včelí bydlení pěkně s sebou, opatrně, a poprosí se, až se včelky vzbudí rovnou v medvědím brlou. Akorát to budou mít na paseku a za prací blíž, to se rozumí. Tady je jim bez tak zima. Vlastně můžou zůstávat u medárda v jeskyni. Místa je tam přece pro každého dost.
0: A když už to bylo vymyšleno, tak se to také udělalo, jak se řeklo. Bůby vzal z lehínka žlutohnědé hnízdo a už ho nese rovnou cestou k pískovcové skále, kde má medard v jeskynce svoje bydlení. Jenomže jak do medvědí jeskyně přišel, tak tam zase stál. Medard byl totiž se spaním teprve u třetího raního veršíku a do probuzení měl ještě 5 slunečních poskočení daleko. A tak jich tam za chvilku spalo v jeskynce víc. Medard na mechovém pelechu jako prvé, včelky v hnízdě také jako prvé, jenomže v jeskyni, a dráče, které mělo konečně po starostech docela, začalo oddychovat hned u dveří mezi tím dvojitým spaním. Všechno bylo konečně jak mělo, jenomže to se rozumí, že ne na dlouho. Jak medvěd po větří chrupavě natahoval do sebe a potom pískavě vypouštěl zase zpátky ven, pošimralo ho zatoulané pampeliškové chmíří na nose. Z včelího hnízda se vyhrnuli takový sršni sršatí a ježatí jako šišky z modřínu pod lesem a neptají se ani proč, ani jak, a bodají medvěda hlavně do čenichu a dráče, kde se dám. Medard proletěl z jeskyně ven rovnou z okna a hned dolů k tůnce u potoka pro chladivé namočení a bezpečí hlavně. A protože ani dráče nevěděl radu lepší, seděli za chvíli v tůnce 2 a pěkně vedle sebe. Vždycky jeden pod vodou a druhý ven pro nadechnutí, potom zase druhý pod vodou a první ven pro čerstvé nadechnutí. Sršání letecké vojsko sice ještě drahnou chvíli dělalo nad tůňkou vrčivá a jedovatá kola rozlovená, ale potom odletělo zpátky pryč počítat škodu. A když bylo tak, vynořili se také oba na jeden ráz z tůňky a koukají výukaně a udýchaně. A potom se z té strany, kde byl nad tůňkou obrovský kámen placatec, co ho sem krakonož schodil z hor, ozval udýchaný a ustaraný hlásek veverky Teresky, která právě doběhla, a za ní se ukazuje ještě zadýchanější a uběhanější ježek Cyril.
3: Co pak jste to zase tropili, vy dva?
2: Zanesl jsem Medardovi k svátku medový dárek vinčovací a včelky se rozlobily, že jsem se dřív a předtím nezeptal a nepoprosil.
4: Tak na takový dárek ještě dlouho nezapomenu. To tedy skutečně.
2: Tak to jsem rád. To jsem to chtěl, abys na mě nezapomněl.
4: Ještě nikdy jsem tak neutíkal, ty darebo.
2: Já ti chtěl dát jenom sváteční probuzení, medové a sladké, k tvému svátku úplně nejprvnější.
4: Jenomže proč mi nosíš do plechu hnízda sršní, sršňácká, když chceš vinšovat medem?
2: To bylo hnízdo lesních včeliček přeci. Jenom jsem je nestačil poprosit předem, protože dospávali včerejší práci, přeci.
3: Ale to nebyly divoké lesní včelky, Bůby. To byly opravdoví sršáni, co se jich v lese bojí všichni projedovaté bodnutí, a protože jsou hned do zlosti a samé žihadlo pálivé.
2: Denisa říkala, že ve spáleném buku zůstávají lesní včelky a rozdávají med, když poprosí.
3: A poslala tě k sršáním, aby bylo špatně a mrzutosti, veď, Cyrile?
4: To se ví, to je celá Denisa. To se jí opravdu podobá náramě.
3: Cyrile.
4: To se ví, to je celá Denisa. To se jí opravdu podobá náramě. A proč se vy dva pořád máčíte?

0: mu dal na novo vůby. Jestli pak víš, že když zaprší na Medardí svátek, tak je potom uplakané celé léto, protože je mokré přes 40 slunečních vstávání.
1: Tak to je pravda pravdivá, to mohu opravdu potvrdit skutečně.
2: Tak už to chodí od jak živa světa, to ví kdekdo.
3: Přidal se i Ježek Cyril. A jenom domluvil, přihrnul se od kopce Babáku dešťový mrak přes půl lesa, a tedy když déšť, tak tedy déšť hned. A do světosti. Hned si také nasazuje dešťové kropáčky, aby bylo hustě a na všechno.
4: A to zase ne. Jenom se zase pěkně obrat a leď kousek dál.
2: Ať už si pryč na stohonu, aha.
3: Poroučel i Ježek Cyril, ale pro jistotu už byl pod smrčkem, kdyby přece jenom sprchlo, protože měl strach o čenich. A potom dostala veverka Tereska nápad na poslední chvíli, protože mrak dešťovec už měl se ke kropení, a tak zavolala na sluníčko.
0: Zažeň ten mrak pro krásné léto. Pěkně tě, sluníčko, prosíme.
1: Když tančím, tak tančím. A arabes, a piruet, a arabes, a padede.
2: Jenomže my přes ten mrak na to tvoje tancování a kroucení ani špetku nevidíme.
3: Bručel Ježek Cyril, a to byl právě ten nejsprávnější nápad v poslední chvíli.
1: Cože, prosím? Ono není vidět na moje baletní piruetky, krůčky a výskoky. Ono není vidět na moji novou baletní sukínku. Tak to zase ne. Na moje nebeské tancování musí vidět každý, aby mi mohl zatleskat.
3: A pyšné sluníčko roztočilo piruetu divu krásnou a prudce roztancovalo mrak dešťovec na všechny strany světa, až z něj ani kapička nezůstala pohromadě v celku. A zvířátka si posedala na kámen placatec do řady a sluníčko jim tancovalo a tancovalo, až se všichni dole mohli uplesat, uvzdychat, utleskat a úžasnout. Potom všechna zvířátka po řadě, všichni z lesa i z polí, pěkně popřáli Medardovi ke dni svátečnímu a slavnému.

A když se sluníčko s večerem přeci jenom trošinku unavilo, poslalo na zem poslední mazlivé políbení a odcupitalo ve své baletní sukince k červánčí postýlce spací. V jeskyňce u žulové branky nad strnčí pěšinou k vodě si dráče narovnalo hebké spaní a ještě než zavřelo oči docela, zrovínka si řeklo, že liščí rady jsou ze všech rad nejvíc jenom pro trápení a nazmar a vlastně ještě o moc horší a špatnější než opravdovské sršání bodnutí.

0: Trautenberg Kubu na vojnu.
1: Co pak, Janče, co pak se...
2: Milost, pane, sloužíme u nich s Kubou poctivě a to chceme i dál, jenomže spolu. Abych já nelíhala na peci a Kuba v maštali.
1: I krucaj se elementu jsou mi novinky. A co bys chtěla?
2: Já chci mít svatbu. Kdyby nám milost pán doplatil za službu, napeču svatební koláče a ustrojím sedmipodlahovou kaši.
1: Co to, jako?
2: No sedmipodlahovou.
1: Sedmipodlahovou?
2: Ano, sedmipodlahovou kaši. To se nejdřív naleje na mísu kaše krupičná, sypaná s kořicej. A na to kaše rejžová, politá máslem a sypaná úzenkama. A na to jahelná kaše s medem, oparáděná rozinkama. Na to zas krupičná kaše s tvarohem, rejžová sypaná perníkem a jahelná sypaná svatojánským chlebem. A na to navrch všecky parády dohromady. A podle starého obyčeje jedí to ženich s nevěstou společně z jedné mísy, aby se spolu srovnávali.
1: No, to sedmipodlahová kaše.
2: Ano, sedmipodlahová kaše. A taky světničku bychom rádi. Vybílili bychom si tu bejvalou zbrojnici, co se v ní skladuje z rytířských časů, to rezatý harampádí.
1: Světničku?
2: Ano, světničku.
1: Kruce se lemen don rvete.
2: No, to, aby jsme měli kam postavit kolíbku, až přibude maličký.
1: A kolíbku?
2: Ano, taky kolíbku.
1: Krucaj se element. Kolíbku? Ještě malý zváně poslouchat, no tohle si musím sedmkrát překulit v Makovici, Himmel, Helgo, ty boty.
0: Trautenberg se zakuklil do hlubokého přemýšlení a nakonec vyšpekuloval tohleto.
1: Hajnej!
3: Služba!
1: Přines kanceláře kalamář, brko, papír a pečírvosk. A ticho tady bude. Napíšeme důležitý list. Anče!
2: Co ráče jí ráčit?
1: Budeš vyhlížet tady poseláka. Až půjde listonoš pod oknama, ať vezme s sebou náš zapečetěný list. Protože psání na úřad může spolehlivě donést jen úřední osoba. Hajnej by se mohl stavět cestou na štamprle a Kuba, jak by smet.
0: Trautenberg neví, že ještě někdo hlídá cesty po horách. Krakonuš, dálkohlednou holí, pozoroval listonoše s brašnou.
4: Chudák asi stárne. Je krok co krok. Ba skoro jako když mravenec vleče vosu. Co pak mu asi tíží dnes brašno? Hej, vědce! Snad, abys zafoukal a trochu mu nadzvedl pošťáckou pelerínu a nadlehčil mu krok. No vida, tohle to chudáka tížil, trautenberská pečeť. Co pak asi píše náš soused císařské kanceláři? Císař pán daleko, já jsem blíž.
0: Krakonoš protřel oči pírkem ostříže a už viděl, co je psáno pod Trautenbergovou pečetí.
4: Tak on, Trautenberg, nabízí císaři pánu svého čeledína za vojáka. Ha, zbavit se Kuby, aby nebyla svatba. Inu, milej Trautenbergu, moji verbíři jsou rychlejší než císařští verbíři. Než dojde psaní k císaři pánu, naverbuju Kubu sám.
0: Jenže kde vzít ty verbíře, co chodějí s bubnem odvádět junáky za vojáky? Diví muži jsou fousačí, skřídci malí. Nezbývá, než ty verbíře vyčarovat, aby se podobali těm, co verbují pro císařské vojsko.
4: Co jiného jsou vojáci, než strašáci na líně? Hej, vy strašáci, co stojíte v zelí, abyste plašili zajíce, ozvěte se!
5: Stojíme na vartě v roztrhaným kabátě.
4: Já vám ty kabáty vylepším.
5: Od večera do rána rosa na nás padala.
4: V Krakonošově království padá sedmi krásná rosa. No vidíte, jak staré kabáty na strašácích prokoukly. Ještě vám dám napít z čutory živé vody a půjčím ze zásoby hromů hromobitnej buben. Vojáci, strašáci, a můj povel, pochodem vchod.
5: Leva, leva,
4: směrem leva. Na Trautenberg.
3: šle potoka pořád dolů.

0: Prosím, pojďte sem!
1: Podle rozkazu naverbovat čeledí na Kubu!
2: Mamko, ty, jemnost to nemaširujou k nám vojáci. Jdou rekvírovat úrodu nebo verbovat k vojsku. Pán už s námi.
3: Císař pán potřebuje vojáky. To se nedá nic dělat.
0: Nachází se tady jistý Kuba čeledí.
4: Vojenské míry.
0: Zdravý a schopný.
3: Jak vám byste nenacházel. Kubo, Kubo sem. Páni verbíři vidějí chlapák jako hora. Ruce jak lopaty. Císař pán si pomůže.
1: Takže Kubu snadno oželíš, Trautenbergu.
5: Cože? Krakonoš tady?
1: Moji verbíři jsou blíž než císařovi. Kubo, seš svolnej nastoupit službu v Krakonošově revíru?
5: Je mi ne. A co Anče?
1: Moji verbíři naverbujou i Markitánku. Protože moje lesní žínky jsou divoženky a neumějí vystrojit na svatbu Kuby s Ančetem 7podlahovou kaši.
2: A co naše světnička?
1: Postavíte si hnízdo na polouku pod jalovcem z Krakonošova dříví. Ale Kubo, u Krakonoše se skládá vojenská přísaha jinak než u císaře pána. Vojáci verbíři moji, přečtěte Kubovi, co musí Krakonošovi slíbit.
6: Při kočičkách na jivě, které jsou první pastvou včel.
5: Při kočičkách na jivě, které jsou první pastvou včel.
7: Při prvním devětcilu, který otevírá zemi sadbě.
5: Při prvním devětcilu, který otevírá zemi sadbě.
8: Při pramínku vod a čistotě studánek.
5: Při pramínku vod a čistotě studánek.
4: Slibuju, že budu ctít zákony Krakonošova království.
7: A nevezmu z dlaně přírody víc, než abych byl živ.
8: A než může příroda dát.
7: Aby sama nezhynula.
5: Aby sama nezhynula.
9: Tak slíbil Kuba a žili s Ančetem v chaloupce pod jalovcem. Krakonoš okusil na jejich svatbě i 7podlahovou kaši a rád se zastavil pokolíbat jejich malou chasu v javorové kolébce. Zvlášť když po houbách syrověnkách a polívce z kyhanky, jakou strojili rusalky, okusil s Kubou, co Anče navařila. Však se po Ančeti dochoval v jejich rodě takovýhle krkonošský jídelníček.

0: pospěš, by na tě zbylo. S bandorama na loupačku z kvasu kyselo. Jindy zase kafe z žita cukrinem slazený, suchý knedle, mokrý kloci, z mouky buchty smažený. Z bandorů se pekly židy, nebo sejkory. Koňským lojem vomaštěný, máslu navzdory.
1: Jednou za rok bejval horák podle jídla pánem před. Po Vánocích dolky byly na štědrej den hubové.

0: abych nezapomněla, musím vám teď povědět o Krakonošově fajfce.
1: Milost pane, vzkazuje Pecák, že starý není doma a mladý si neví poradit. Je mnoho zakázek. Každý chce promazat pec do posvícení a chystají se teď po vsích čtvero posvícení. Matoušovo, Lukášovo, Haulovo a císařský Václavský. A vzkazuje Pecák, do kterého posvícení si přeje náš pán mít pec v Richtiku, který posvícení prej my na Trautenbergu slavíme.
2: Vzkazuju, že všechno čtvero posvícení. My a... Trautenberg na to máme.
3: U svatýho Huberta to padne zajců.
0: Anče sbírala kuchyňskou moudrost, jak připravit čtvero posvícenské hodování.
1: Zajíc na slanině, zajíc na smetaně, zajíc na divoko, na jalovci, zajíc na černo, zajíčí sekaná paštička ze zajíce.
0: Až si to vrabci cvrlikali po střechách. Od vrabců dozvěděla Krakonošova sojka a tak se to doneslo přes ptačí zobáky až k samotnému pantátovi zaječího rodu. A ten požádal v té věci Krakonoše o slyšení.
4: Jdu se stížností za zaječí rod. Trautenberg chystá hon na zajíce a jestli má zaječí plemeno obstarat čtvero posvícení, bude to konec zajíců v Krkonoších. I když jsou zajíci jen taková chučí havěť v háji, mezi jeleny a srnci žádný basanti, pantáta Krakonoš by měl pantátovat spravedlivě i pro zajíce. Žádám si, jakožto pantáta zaječího rodu, u pantáty Krakonoše ochranu pro zajíce. Pozdrav pánbu, pantáto Krakonoši.
5: Milej zaječí pantáto, někdy je ta panovnická živnost těžkej oudělek. A taky nemůžu krakonošovat nad každým zaječím bobkem. Něco musí vyřídit za mne i moje fajfka. Svěřuju ti, zaječí pantáto, pro ochranu zaječího plemene, tuhle tu svou fajfku.
4: A to jako, aby jsme si my zajíci popřáli před honem poslední pokouření, jako odsouzenci.
5: Má chorka, jakou jsem namíchal pro zaječí rod do svý fajfky, je čaromocná. Přimíchal jsem do ní bylinu svatýho Netrefila. Kdo si z ní zakouří, protáhnou se mu slechy pro ostražitost a protáhnou se mu běhy, aby pes zajíce nedohonil. Pokuste si ve spolek.
0: A tak se stalo, co uviděl Kuba na vlastní oči. Anče poslala Kubu pro jalovec na zaječí pečení a nastojte. Na palouku pod jalovcem sedí zajíci dokola jako na shromáždění a podávají si jeden druhému fajfku jako indiáni.

0: jsem jak živ neviděl. Zajíci se dali na kouření. Předávají si fajfku dokola, jak v hospodě strejci tuplák piva.
1: Pozor! Pod Janovcem člověk! Zaječí národe, utíkejme!
0: Rozprchli se a fajfku tu nechali, hrdinové. Co pak asi zajíci kouřejí? Jak pak šmakuje jejich tabák?
1: Člověče, člověče, polož fajfku, není tvá.
0: Seš ty ale zajíc troufalej, houkne si na člověka?
1: Já nejsem zajíc ledajakej, jsem pantáta zaječího rodu a jako takovej tě žádám, člověče, vrať fajfku.
0: Až vrátějí zajíci zelí, co nám žrali na poli. Vyberu si oučet za zelí ve vašem tabáčku. Inu, voní dost libě.
1: Kubo, polož fajfku, než se stane neštěstí.
0: Jemine, ono to dělá okolo hlavy průvan.
2: Protože tě narostly zaječí slechy a zvedly ti čepici.
3: A za chvíli tě bude zápst i noha, člověče, protože ti po tabáčku z krakonošovy fajfky narostly zaječí běhy.
0: Na moutě, bota se rozšklebila a mohutná šlápa mi leze ze škebálu.
4: Ostražitý slechy a rychlý běhy nám zajícům narostly po bylině netrefilce pro záchranu zaječího rodu.
2: Aspoň líp uslyšíš, jak Trautenberg nadává.
3: Však už se kouká, kde se jeho čeledí mešká, slyšíš?
2: Slyšíš?
5: Morset element, kruci týrkn, mám já to čelátko. Kde ten Kuba běží? Hajnej, alo máš šír pro Kubu.
4: Slyšíš, jak jsem na pánův rozkaz, dupe, hajnej.
2: Ale s tím my zajíci, nechceme nic mít. Hrodo nám dal krakonoš, rychlý běhy, nebo a pojď utíkej.
3: Hajnej, jde do háje, zajíci, utíkejme.
6: Tady je. Zatrachtilej Kubo, kde se meškáš od rána? Anče čeká na jalovec, Trautenberg tě schání a ty si v háji vykuřuješ jako o posvícení. A jakou to máš fajfku parádní? Ukáž.
0: Hajnej, na fajfku nesahá, tě krakonošová. Ne,
6: tak aspoň ochutnám, co krakonoš kouří. Je mi ne. Dělá to okolo hlavy průvan.
0: To, že vám, strejče Hajnej, narostly po krakonošově tabáčku zaječí slechy a nazvedli klobouk.
6: Co to říkáš?
0: A z boty se vám klube zaječí šlápa. No, aspoň v té šlamastice nejsem sám.
6: Prach a broky. Co pak s tím nadělením uděláme?
0: Musíme s tím na Trautenberg. Slyšíte zaječí maslechy, jak nám milost pán nadává?
5: Krucaj se, element. Poslal jsem pro Kubu Hajnýho. A kde zůstal Hajnej?
6: Už běžíme, milost pane.
0: Už běžíme.
6: Už jsme tady.
5: Kde pak jste meškali? Zač vás platí?
6: My jsme si líběh dovolit, jen s Kubou tuhlečky pokouřili v háji.
5: Tak oni si pokouřili v háji?
6: Z krakonošovy fajfky, milost pane.
5: Cože? Krakonošovu fajfku sem?
6: Ne, nedělej to, milost pane. Tu máchorku namíchal krakonoš pro zajíce a člověku po ní narostou zaječí slechy a běhy. Což pak oběhy. Aspoň by Hajnej měl naději dohnat pytláka v háji, ale se zaječíma slechy by byl i zajícům provošklebek.
5: Vypravuješ tady jakousi pytláckou latinu a vtrhneš sem bez pozdravu, chlape. Nemoresnej. Smeknou čepici.
6: Prosím.
5: Kuba taky? Cože? Jakou to máte na hlavách maškarádu? Vždyť není masopust.
0: Smeknout nemůžeme, milost pane. A taky to není nějaká vopičárna, ale naše vlastní čistokrevné uši, jenže se protáhly jako zaječí po tý krakonošový machorce.
5: Já? Fajfku sem. To je kořist. Podržet v rukou konečně krakonošovu fajfku. Co pak asi kouří, líbrcák?
6: Ne.
5: Zatrachtivé.
6: Ne, milost pane, nedělej to, bude neštěstí.
7: A bylo. Trautenbergovi narostly zaječí slechy a běhy. Když slyší Hajný na dálku, že mu někdo řeže v háji pilou strom, proto neobrátí hájovnu dolů komínem. Ale když ty potvorné zaječí slechy začnou donášet zámeckému pánu, co se o něm povídá mezi lidmi,
4: Ach, to měl Trautenberg brzy hlavu jako v oule. Začala mu z toho, co všechno zajíčí slechy donesli, otékat hlava jako škopek, sakramenty mu lítaly z huby a chudák Anče nevěděla, jestliž brejchnout na marodného milospána putínku vody, nebo přiložit obklad z bezinkového octa, či tvaroh proti horkosti do tejla.

0: Pomoc! Pomoc zavolat doktora! Přivez sem bábu Kořenářku a taky drába. A všechny do arestu. Prach se z bataliona, Donvretr. Kubu, do arestu. Do arestu s ním, hajnýho taky. A zavřít je do soudního dne.
1: Milost, pane, jestli ráčejí zamasovat do arestu mýho Kubu. Živá moc jim ty zajčí slechy z hlavy nedostane dolů. To pošlou Kubu za Krakonošem pro bylinu s opáčným Oučinkem. Zajíčíma běhy bude Kuba tam a zpátky, co by dub.
0: Jo, takhle. Kubo, pojď sem. Za Krakonošem pro opáčnou bylinu, co by dub. Jo, a tady máš jeho fajfku. Kruc si tyrn. Ale...
2: Tak on si Trautenberg zakouřil z mojí fajfky.
3: Pan tatínku Krakonoši, smilujou se. Ono náš pán nestál za mnoho zdravej, natož marodnej s těma zajíčíma ušima. Obyčejný člověk se dožere, ale když se dopálí náš milost pán, sesype se stavení a Anče...
2: Co Anče?
3: S takhle ušatým by nešla se mnou ani k posvícenský muzice, natož k oltáři. Tu lečky mám vrátit tu fajfku a poprosit...
2: Vrátit fajfku? A to ne, Kubo. Já ji svěřil zajíčímu pantátovi. Tak si to vyřiď tuhle se zajíčím pantátou. Ten mi ji má vrátit.
4: Pantáto Krakonoši, jakožto pantáta zajíčího rodu, taky nejsem spokojený. Co zajíci spolehají na bylinu netrefilku, chodějí si po lese jako na špacír. Kdyby netrefilka došla, dohoní je i kulhavej pes. Neškodilo by postrašit je, že je i opáčná bylina, která je může tý kouzelný ochrany před myslivcema zbavit.
2: Máš pravdu, zaječi pantáto. Zajíci jsou podaní mého království a tam platí jako zákon ostražitost. Zajíc, který spoléhá jen na čarovnou bylinu netrefilku, byl by Krakonošově království pro ostudu. Vyřiď zajíčí pantáto svému rodu. Tak jako je bylina netrefilka, aby po ní rostly zajícům bystré slechy, je i bylina opáčná, a to bylina černýho ušidola. Ten ušidol byl pes. Honící pes s ušima dolů, jen se mu u hlavy plácali. Když honil černý ušidol zajíčího prapantátu, huba mu pěnila a kam ta slina stříkla, vyrostla prokletá bylina, po které slechy ztrácejí bystrost a která přináší zajícům zhoubu. Toťže takové bejlí nenechám růst poháji, aby se mladí zajíci zmejlili. Pleju to a sypu do strže. Aby tam zajíc nezabloudil, postav zajíči pantáto okolo strašáky. Neuškodí zajícům, když se budou zas něčeho bát.
4: Jo, postavím strašáky ke strži, pantáto Krakonoši. A lepší a očinnější strašáky, než staví Anče k trauternbenskýmu zelí. Postavím strašáky, co mají psí tlamu, zaječí pírko a tchoří smrad.
2: Takže, kdo chce tu opáčnou bylinu, co po ní sejdou uši dolů, musí pro ní dostrže a přemoci ty zaječí strašáky. Jenže to už je, Kubo, tvoje účtování se zaječím pantátou. Já dostanu zpátky jen svoji fajfku.
3: Je mine, a co já, a co Hajnej, a co Trautenberg?
2: A co, že si nepřijde Trautenberg sám? Zaječí pantáta taky přišel, když šlo o zaječí rod.
3: Obyčejný člověk je tak zvyklý, pěkně prosím, odnosit na hřbetě, udělat rukama, jen ta huba se někdy uleví. Vypustí slovo, písničku a tak by snad bylo líp zprovodit ze světa ty dlouhý slechy, co slyšejí všecko i na dálku.
0: Kruci týrn donr vétr!
1: A já s ušatým Kubou k muzice nepůjdu.
4: A teď mě poslouchej, Kubo, co ti povídám zblízka, jakožto zaječí pantáta. Kdo chce mít opáčnou bylinu, nesmí se leknout zaječího draka. Ten tam musí hlídat kvůli mladým zajícům. Jsou banda nenažraná, neskušená.
5: Zaječí drak je sedmihlavej, sedmihubej. Přivezeš draka z jetela a pokavat se těch sedm dračích hlav bude pást na jeteli. Proklouzneš do strže pro bylinu černýho uši dola. A teď hop a dub k Trautenberkovi. Pokavat máš ještě ty zaječí běhy.
3: Hop a dub, cupidupy, hop a dub, cupidupy. Už jsem tady, hospodě.
0: Máš opášnou bylinu?
3: A jen co dovezu, zaječímu drakoj trakař jetela. Je sedmihlavej, sedmihubej.
1: Cože? Trakař jetela pro sedmihlavýho zaječího darmožrouta? Na moutě, že se dopálím a vysypu do toho jetele tvůj pajtlík s tabákem, ty kubokubovatej. Bez tak tě tvá chuť na kouření dovedla do těchhle konců.
6: A Anče, jak byla dopálená na mužské kouření, vysypala do kupky jetela Kubu v tabák. A Kuba, lidičky, divte se, dá za to Anče ti hubičku.
3: Ančátko, milý, to je nápad. Tabák do jetele a zaječí drak se ukejchá. Sedmero hlav bude se pást na jeteli a kejchat z tabáku a hepčíkovat, až se o sebe utlučou.
6: A věřte nebo ne, ti dva, Anče s Kubou, spolu vynalezli recept na zaječí mazanec. A podnes je to nejlepší recept pytlácko-latinského receptáře. Hajdej, pamatujete to?
0: No jak pak by ne. Kterak se domoci zajíců, aby jich bylo na pekáč o posvícení. Tak, nejdřív se nastele dole zelného chrástu. Na to se nasype šňupavý tabák. Pak přijde jetel a popráší se pepřem. Na to kapusta a zase se popráší tabákem, pak hrachovina, na tu pepře už míň, přes tu šichta jetelová a tabáčku jen tak pro chuť, jak v ráně na ocásek. Pak salát a navrch kupka jetelových paliček. Zajíci se seběhnou jako na hostinu a hepčíkujou čím dál víc a než se dohryžou ke dnu, utlučou se palicema. No a pytlák přijde a jen sbírá zajíce do pytle. Teď je to pro neplechu, ale tenkrát s tím zaječím mazancem Kuba ukejchal zaječího sedmihlavýho draka.
1: Jo, všecko Kuba, ten je hrdina. A já nic? Kuba vyrazil s trakařem a já za ním. Přece ho nenechám na pospas nějakým strašidlatům. Kam pak se strašidlatama na poctivou ženskou? Jestli se pořádná hospodyně něčeho bojí, tak jsou to kalí a poctivý strachy. Strach z nemoci, strach o děti, strach z krupobytí, z vojny, neúrody, karbanu a pití a červenýho kohouta na střeše. Ale kam pak na mě s nějakým černým ušidolem? Tak se ani poctivý pes nejmenuje. A jestli pes, tak marš do boudy.
6: Nejspíš to na ty strašáky platilo. Protože Kuba dojel bez úhony až k té opáčné bylině, draka podržel u trakaře s jetelem a než se drak vyhepčíkoval, držel Kuba opáčnou bylinu v rukou a uši spadly dolů. Nejdřív Trautenberkovi, pak Hajnému a nakonec Kubovi.
1: A teď, Kubíčku, můžeme spolu k posvícenský muzice. Už seš zase fešák. A v hospodě už vyhrávají.

Muziko, tuš! Solo pro nás dva. A tu polku zahrajte mýmu milýmu Ančeti, co se hrává zamilovaným.

0: Já nechci vychovávat naše děti na ovesný slámě.
1: A co chceš počít, Anče?
0: Já chci svatbu, světničku a kolíbku pro naše děti. A jdu s tím za naším milostpánem.
2: Skřivan k nám přilétá brzy na jaře. Přiletěl, rozhlíží se a jaro nevidí. Na loukách a na polích leží sněhová peřina. Potoky a rybníky jsou zasklené ledem. Zajíci nosí husté kožichy. Komíny si vykuřují, aby se zahřáli. To se divím, povídá Skřivan. Tady přece má být jaro. Že bych si popletl kalendář? Ťapkal po mezi, kde vítr sníh odfoukal a přemýšlel, co má dělat. Že bych se vrátil na jih, pomyslel si, je tam teplíčko, počkám nějaký ten týden a potom zase přiletím. Když si ale vzpomněl na tu dalekou cestu, moc se mu nechtělo. Ťape si po mezi, do nožek ho zebe a neví, jak se nejlíp rozhodnout, když na něj někdo zavolal škvrněcím hláskem. Pane, už je jaro? Není, řekl Skřivan. Děkuji za informaci, řekl hlásek z dírky pod keřem a byla to myška. V tom se černě zatmělo, myška pískla a byla pryč. Pod keřem přistála vrána, dostala smyk na kousku ledu a jela dolů pomezi. Sakra krá, ta má kliku. Krákorala vrána pod mezí a chytla se vzadu. Ještě jsem si kvůli ní roztrhala kalhoty. Pro někoho štěstí, pro jiného smůla, řekl Skřivan. Dej si pozor na zobák, abych ti jednu neklovla, rozlobila se vrána. Co tu vlastně pohledáváš?
3: Čekám na jaro. Nevíš, proč tu ještě není?
2: Pořád ještě spí. Někde chrní a já nemám co do zobáku.
3: Pravda bylo, že po jaru ani vidu, ani slechu. A nikdo nepočítal s tím, že se tak opozdí. Mrzlo, že ryby pod ledem byly skoro mražené. Zkrátka zima trvala moc dlouho a každý volal po jaru. Jenže nikdo neuměl jaro probudit. Nakonec svolali poradu a radili se. Vrabec řekl, že s tím jarem je to nehoráznost a ať se to dá do novin. Krkavec zase řekl, že mu to už taky leze krkem a že by se s tím mělo něco udělat. Malý šoupálek byl toho názoru, aby se sepsala stížnost. To se všem líbilo a napsali stížnost. My, ptáci a ptáčkové, si stěžujeme na jaro, že pořád spí a nevstává. Nám je proto zima a máme hlad, neboť se nesežene nic k snědku. Už to není k vydržení. Na důkaz toho naše podpisy. Stížnost potom podepsali, jak kdo umí.
2: Všichni ptáci z polí, z lesů, ze zahrad i od vody. Mezi ptáky je listonošem holub a tomu dali stížnost k doručení. Vrabec ještě za ním volal a řekni, že tady čekáme na vyřízení. Čekali, mrzli, v bříškách jim kručelo a holub se nevracel. Choulili se k sobě a někteří hráli pro zahřátí ping-pong s kamínkem. Holub přiletěl až ráno a celý rozčilený povídá, když se někomu posílá psaní, musí se napsat řádná adresa. Já letím a zrovna když chci dopis doručit, tak na něm není žádná adresa. To je řečí pro maličkost, řekl vrabec. Napište někdo adresu, ať je po jeho.
3: Jenže nikdo nevěděl, kde si stěžovat na jaro? Už to vypadalo, že se sněmování rozejde, když se přihlásila Sýkorka. Já myslím, že bychom jaro mohli vzbudit budíkem.
2: Prosím tě,
3: od kdy se jaro budí budíkem, zakrákala vrána. K smíchu, budíkem, chechtal se krkavec svým hrdelním hlasem. Zkusit by se to mohlo, řekl malý šoupálek. Jen kde si opatřit budíka? Já bych věděla. Ten se pískla myška, která ve své dírce u keře poslouchala a všechno slyšela. Má ho jezevec. Aby ho vzbudil ze zimního spánku, třeba by ho půjčil. Jezevec budíka půjčil. Co by nepůjčil, když už byl stejně vzhůru a těšil se taky na jaro. Ptáci odlétli s budíkem do prostřed velikého pole, aby bylo všude a dodaleka slyšet. Natáhli péro a budík zvonil na jaro. Čekali a nic. Nedá se nic dělat, řekl Skřivan, který při všech těch poradách a při všem tom konání mlčel a přihlížel. Já jsem měl na hromnice aspoň vrznout. Hromnice jsou dávno pryč.
1: Já jsem nevrznul.
3: A lidi to ode mne čekají. Kdybych měl zmrznout, odkládat se to dál nedá.
1: Skřivan vzlétl do výšky k nebi a zaspíval. Ale zpěv mu u zobáčku mrzl na rampouch a rampouch padal k zemi. Sluníčko zpěv přece jen zaslechlo dřív, než zmrzl a vystrčilo hlavu mezi mraky, aby Skřivánkův koncert líp slyšelo. Teple se usmívalo a v tom teplém slunečním úsměvu rampouch tál a linul se z něj do krajiny pod sněhovou peřinou Skřivánčí zpěv. Sluníčko nadzvedlo sněhovou peřinu a vida. Pod ní spalo jaro. Zpívej, Skřivánku, zpívej, volali všichni. Skřivánek zpíval a jaro se probudilo. Obléklo se do zelených šatů, do vlasů si dalo kytky a běželo loukami, běželo sady a zahradami, poli a lesy. Všude bylo jaro.

0: Mé jméno je Izmael a budu vám vyprávět svůj příběh. Příběh o pomstě, která uvrhla tolik lidí do skázy. Příběh o bílé velrybě, o kapitánovi Achabovi, příběh o opravdovém přátelství a příběh, jehož hrdinou jsem já sám. Stalo se to všechno, když jsem byl vlastně ještě kluk. A bylo mi 16 let a tolik jsem toužil vydat se na moře, na velryby. Už jsem měl dost té každodenní dřiny u nás doma. Sotva ráno otevřu oči, už na mě máma volá. Izmaeli, kde pak jsi? Musíš doběhnout nakoupit do přístavu čerstvé ryby. A taky vydrhnout podlahu na zápraží. A nanosit vodu ze studny. Tak kde se zase schováváš? To je přesně ono. Já přece nebudu celý život běhat nakupovat na trh, když mě volá jiná práce. Mám v srdci jedinou touhu. Vydat se na moře a plout. Poznat daleké kraje a zažít dobrodružství. A naučit se rozumět velrybám. Mají svou řeč a taky mají svoje písně. A já s nimi budu mluvit. Jenže kde pak máma? Ta by tomuhle nemohla rozumět. Izmaeli, tak kde vězíš? Že tě vytahám za uši. Musíš na trh, kolikrát ti to mám říkat? A tak jsem se vzkopil. Mami, poslouchej. Já půjdu do přístavu, ale už se nevrátím. Já musím na moře. Tohle políbení, to je na rozloučenou. Mám tě rád, maminko, mám tě moc rád, ale musím jít. Za dobrodružstvím. Takhle nějak jsem to mámě tenkrát řekl. Děsila se a lamentovala, že jsem ještě dítě, že mě nepustí, že musím zůstat pěkně doma, jenže já jsem už byl rozhodnutý. A máma to na mě poznala. Tak si běž, řekla nakonec. Já to stejně věděla. Jseš po tátovi. Musíš na moře lovit ryby, musíš za dobrodružstvím. Izmaeli, slyšíš mě, synku? Dej na sebe pozor a vrať se mi. A tak jsme se rozloučili. Utíkal jsem do přístavu, co mi nohy stačily, a srdce mi bušilo jako zvon. Já pojedu na moře, já pojedu za dobrodružstvím. Sotva jsem dorazil do přístavu, začal jsem se vyptávat. Halo, námořníci, rád bych se dostal na velrybářskou loď. Nevíte, neschání nějaký kapitán plavčíky? Zpočátku všichni kroutili hlavou, jakože o nikom nevědí. Až nakonec jeden námořník povídá, jo, mladej, o jednom bych věděl, kapitán Achab přece schání chlapy, jede na velryby. Na velryby? Srdce mi poskočilo radostí. To musím jet s ním. Jenže námořníci se rozchechtali. Ale ty jsi pískle, ty bys nám nebyl k ničemu. Já a pískle, rozuřil jsem se. Dejte si na mě pozor, já se budu prát. A hned jsem zatěl pěsti. Chlapy mě obestoupili a začali do mě šťouchat. Tak se ukáž ty pískle, no ukáž svaly, ty tvoje pěstičky. Prát? Tak tomu se musíme jenom smát. Než bys řekl Švéc, ležel jsem na zemi a jeden tlustý námořník mi seděl na zádech. Nemohl jsem se ani hnout. Konečně se jim mě zželelo, jeden z nich se nade mnou naklonil a povídá, přijď zítra za svítání, kapitán Achab bude na lodi, třeba tě vezme. A můžeš drhnout palubu. Vyskočil jsem na nohy a řekl bojovně, přijdu, kde pak palubu? Budu šplhat po plachtový a vyhlížet velryby. Uvidíme, zavrčeli ti mořští vlci a odpotáceli se do nedaleké hospody. Zítra, už zítra. Nemohl jsem se dočkat, chtělo se mi zpívat. Teď jen kde přenocuju. Chvíli jsem se rozhlížel a naštěstí hostinec nebyl daleko. Zaklepal jsem tam. Pane Hostinský, mohl bych tu přenocovat? Musím být zítra časně ráno v přístavu. Nemám volný pokoje, houkl na mě. Ptej se jinde, ty pískle. Už zase. Já nejsem žádný pískle. A můžu zaplatit. Mám peníze. Bránil jsem se. Jak slyšel o penězích, hned otočil. Peníze? Ukáž. Tak víš co? Pustím tě do pokoje číslo 13. Bydlí tam sice už jeden chlap, ale chodívá domů až po půlnoci. Ty usneš dřív a vejdete se tam oba. Pánečku, to byl hezký pokojík. A ta postýlka. Hned jsem začal zívat a šlo na mě spaní. A tak jsem zasunul kufr pod postel, zalezl jsem pod peřinu a zavřel oči, abych byl zítra čerstvý na toho kapitána. Ze spánku mě probudilo příšerné zaječení. Uja umba kukosum! Přede mnou stál chlap jako hora, celý potetovaný, a příšerně se na mě šklebil. Vyrazil jsem ze sebe. Pomoc, pomoc! Co je to za strašidlo? Ten chlapík zamrkal a rozchechtal se. Ty jsi jen kluk, ty žambaba! Vlasy měl rozcuchané a chechtal se teď od ucha k uchu. Co tady děláš, kvíkvéko? Hospodský říkal, že tu můžu přenocovat, vysvětloval jsem. Zaplatil jsem. Domorodec nesouhlasně vrtěl hlavou ze strany na stranu. Oj, karamba, pokoj můj! Vůbec se mi nechtělo o ničem dohadovat. Rychle jsem vyskočil a začal jsem hledat pod postelí kufr. Tak já odtud zmizím, mumlal jsem. Trochu se tě totiž bojím. K mému překvapení se na mě domorodec vlídně usmál. Kvikvek, nic nedělat. Ty dobrý?
1: Já dobrý? Usmál jsem se taky.
0: A ty? Můžeme být kamarádi?
1: Opakoval to slovo po mně.
0: Kamarádi? To neznat.
1: Pak z ničeho nic zaječel.
0: Kukujumba!
1: A to mě rozchechtalo.
0: Kukujumba?
1: Kukujumba!
0: Kukujumba! Kukujumba!
1: Opakoval domorodec pořád dokola a já se k němu přidal.
0: Kukujumba! Kukujumba! Kukujumba!
1: Chvíli jsme skákali po posteli a házeli po sobě polštářema. Pak jsem úplně vyčerpaný zůstal ležet na zádech. Dobrou noc, kamaráde, řekl jsem unaveně.
0: Hašaša!
1: Usmál se a znělo to trochu jako hajaja.
0: Ty...
1: A jak se vlastně jmenuješ? Zeptal jsem se ještě.
0: Kvíkvek,
1: zněla odpověď. Docela legrační jméno, pomyslel jsem si a prozradil Kvíkvekovi, že já se jmenuju Izmael. Tak budem kamarádi?
0: Zubil se na mě a pokyvoval hlavou. Kukujumba.
1: Tak krásný sny, Kvíkveku. Popřál jsem mu ještě a pak jsme oba usnuli tvrdým spánkem. Musím říct, že takhle dobře jsem se ještě nikdy nevyspal. Sotva ráno kohout zakokrhal, potichoučku jsem se vysunul z postele, abych Kvíkvéka neprobudil. Těšil jsem se do přístavu. A jak najdu kapitána Achaba, tak jen potichu, abych neprobudil Kvíkvéka. Jenže Kvíkvék byl okamžitě na nohou.
0: Kukujumba!
1: Řekl trochu vyčítavě. Probudil jsem tě, kamaráde. To jsem nechtěl, omlouval jsem se.
0: Kukujumba, bajakuda ramba!
1: Mračil se Kvíkvek a já mu rozuměl. Takhle se přece kamarádi nerozcházejí. Tak pojď se mnou. Třeba tě na lodi budou potřebovat taky, navrhl jsem. A tak jsme šli. Kvíkvek celou cestu radostně poskakoval a něco si broukal. V přístavu jsme byli hned. Byla tam spousta námořníků a hlasitě pokřikovali.
2: Tak co? Najde se nějaký mořský vlk, který chce jet s námi, s kapitánem Achabem na velryby?
0: Já chci jet!
1: Volal jsem z plných plic. A Kvíkvek se hned přidal.
2: I já chci jet!
1: Námořníci si ho prohlíželi a kouleli očima. Moc se jim nelíbil, naháněl jim strach.
2: Toho kluka berem, ale toho divného domorodce, toho ne. Kdo ví, co je zač? Ještě by nám to přineslo neštěstí.
1: Rozhodli se. Začalo to vypadat, že Kvíkvéka na loď prostě nechtějí. Kvíkvék všechno chvíli pozoroval, pak z ničeho nic vytáhl luk a šípy. Pomalu napnul tětivu, vykřikl, umalu mači! A vystřelil šíp, který se trefil přímo do prostřed terče, který visel na přídi. Mezi námořníkama to obdivně zašumělo.
2: Chlapi, koukejte, jak umí střílet. To je frajer, panečku. Jo. Umíš to i s harpunou?
0: Ty, jak se jmenuješ?
1: Kvíkvek, odpověděl. Námořníci se rozchechtali. Srandovní jméno. Ty, Kvíkvéku, udělej to ještě jednou, jestli to nebyla jenom náhoda. Já vyhodím do vzduchu plechovku a schválně, jestli se trefíš. Kvíkvek se jen už klíbl a vyskl zase. Umalu mači. No a trefil letící plechovku. Námořníci z toho byli úplně vedle a hned se překřikovali.
2: Chlapi, toho berem.
1: Ten střelí každou velrybu.
2: A toho kluka taky. Bude drhnout polubu.
3: Jo, to je plavba naše. Plujem mořem, plujem časem. Řídíme se kompasem. A kudlu máme za pasem. Jo, to jsou věci. Jo, to jsou věci. Jo, cesta zlá. A kdo se to vyzná?
1: V tu chvíli se ozvaly rány. Jako by někdo bušil dřevěnou palicí do podlahy. A na palubě se objevil kapitán Achab. Na hlavě měl černý klobouk naražený do čela.
0: takže mu nebylo moc vidět do tváře. Na sobě měl černý plášť, spod kterého vykukovala bílá dřevěná noha. To ta vydávala ten zvuk. Loupl po nás okem a zařval.
2: Co je to tu za randál? Přestaňte! Což nevíte, že máme vznešený cíl? Jedeme strestat netvora za to, co si dovolil. Jedeme zničit Moby Dicka, bílou velrybu. A přísahám, že nepřestanu, dokud ji nedostanem. A přísahám, že každého, kdo se bude vzpouzet, hodím vlastnoručně přes palubu. A teď už všichni spát. A hned.
0: Námořníci se rozutekli do svých kajut, jako když do nich střelí. Já byl taky v cukuletu v posteli. Lehl jsem si ke Kvíkvékovi a zavřel oči. I když spát jsem moc nemohl. Celou noc mě budily kroky kapitánovi dřevěné nohy, jak se procházel za svitu měsíce po palubě. Bum, bum, bum. A k tomu Kvíkvék kvílel ze spaní. Na druhý den mě námořníci budili.
2: Tak kde je to pískle?
1: Co bude s tou palubou?
2: No tak, vladej.
1: Opadni ryžák.
2: A šup, a šup, a šup.
0: Drhnul jsem palubu, co jsem mohl. No a musím říct, že by máma koukala.
2: A teď druhou palubu.
0: Chechtali se chlapy a hned mě pozbuzovali.
2: A šup, a šup, a šup.
0: Byl jsem spocený jako myš. Otíral jsem si čelo, ale chlapy mi nedali odpočinout.
1: Ještě horní palubu. A kvitej, kvitej, chlapečku. A šup, šup, šup, šup, šup.
0: Drhnul jsem palubu celý den a večer jsem padl do postele jako špalek. Ku podivu, tentokrát jsem spal tak tvrdě, že jsem kapitána chodit po palubě v noci neslyšel. Na druhý den jsme spatřili v dálce první velrybu. Chlapi! Volali námořníci. Gejzír! Viděli jste? A tamhle druhý, třetí, velryby jsou tady, jde se lovit. A lov začal. Hotová jatka. Kvíkvék střílel harpunou jak o závod. Všichni žasli, že se po každé trefil. Námořníci velryby vytahovali na palubu a porcovali je. Všichni se radovali a jenom mě jich bylo tak líto.
2: Napněte plachty.
1: Připravte lana.
2: Velryba na obzoru. Chlapi, ještě je tam druhá.
1: Tak sem s ní.
2: Kvíkvéku, střílej.
1: Tak.
2: Máme
1: a teď na palubu.
2: A šup, a šup, a šup. To byl dneska dobrý lov, co?
1: A tak se na to napijem.
3: Jo, to je plavba naše. Plujem mořem, plujem časem. Řídíme se kompasem a kudlu máme za pasem.
2: Jo, to jsou věci, jo. To jsou věci, jo. Cesta zlá, a kdo se v tom vyzná?
0: A tak to šlo den za dnem. Týden za týdnem, měsíc za měsícem. Často jsem večer stával na přídi a bylo mi smutno. Ach, velryby, moje milé, já vás nechci zabíjet. Já vás mám rád. Chtělo se mi domů za mámou. I ostatní námořníci už byli unavení a nadávali na kapitána, že nás pořád žene dál a dál. Chlapi, já už mám toho všeho dost. Chci domů. Já taky. Za ženou a za dětmi. Tak dlouho jsem je neviděl. A já za mojí milou maminkou a za dědou a za babičkou. V tu chvíli zahrmělo. A Kvíkvék začal kvílet, jako by tušil, že se něco stane. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. To se nám, chlapi, asi těžko podaří, dostat se domů. Slyšíte Kvíkvéka? Všiml si jeden z námořníků. Tahle bouře bude zlá, jste jen tak nevyváznem. Hrmělo a nebem lítaly blesky, jaké jsem nikdy neviděl. Byli jsme promočeni na kost, jak jsme se snažili udržet loď ve správném směru v té bouři. Kvíkvék nepřestával kvílet, kde si v plachtoví. V tu chvíli se objevil na palubě kapitán Achab a obořil se na něj. Co tady kvílíš, Kvíkvéku? Snad nemáš strach? Tohle je ta správná chvíle, kdy se objeví můj sok. Bílá velryba. To díky ní teď kulhám jako stará bába. Ukousla mi nohu. Ta obluda. Moby Dick. Dodal jsem si odvahy a promluvil jsem ke kapitánovi. Kapitáne, měli bychom obrátit loď a plout zpátky. Je tady zima a bouře střídá bouři. Otočil se ke mně a z jeho očí jakoby lítaly blesky. Co ty, holobrátku, mlíko ti teče po bradě. Máš strach? Nemám strach, bránil jsem se. Ale měl bys už tu svou velrybu nechat plavat. K čemu sem stít?
1: Vždyť je to jen zvíře. Kapitán se jen rozchechtal. To není zvíře. To je démon. Ďábel sám. V tu chvíli jsme ho spatřili. Z vody se vynořil obrovský bílý hřbet, posetý harpunami, plný jizev po předešlých bojích. Konečně, zajásal kapitán. Tamhle je, jako na zavolanou. Kvíkvéku, popadni harpunu a střel. Tvůj kapitán to proučí. Kvíkvek dál kvílel v plachtoví a námořníci se ho zastávali. Nenuď ho, kapitáne, vždyť je bouře, blesky osvětlují nebe, plujeme do záhuby. Pojďme pryč odsud, než se něco stane. Ale kapitán se jen smál. Jediné, co se stane, je, že se náš osud naplní. Námořníci se po sobě zděšeně podívali. Co pak opravdu přišel o rozum? Otáčím kormidlo ke břehu, vykřikl jeden z nich a hnal se ke kormidlu. Svinuju plachty! Přidal se druhý a třetí a hned se do toho dali. Tohle je vzpoura, zuřil kapitán. Do člunu! Jdem zabít toho netvora. Kvíkvek a Izmael, okamžitě do člunu. To je rozkaz. Jdem zabít bílou velrybu. Ještě jsem se ho snažil odvrátit od jeho šíleného nápadu. Ach, kapitáne, zastav se přece a volej k Bohu o pomoc. Zase po mně šlehl tím svým pohledem. Bůh se stará o jiné věci. Tohle je moje pomsta. Jedeme. A tak jsme nasedli do člunu. Blízko nás, z ničeho nic, vytryskl gejzír k obloze. A pak se velryba dala do zpěvu. Zpívá, že život je nádherný dar. Slunce i bouře, déšť i klidné moře. Zpívá, že brzy dorazíme za obzor. Ale kapitán se nedal zastavit. Vytrhl Kvíkvékovi harpunu z ruky a zakřičel, teď hodím harpunou já a tebe, Moby Dicku, navždy pošlu do hlubin, pomsta bude sladká. Kapitán vystřelil harpunu, ale protože byla připoutána k jeho zápěstí, letěl za ní. Zabodla se Moby Dickovi dozad a kapitán se marně pokoušel vyprostit. Moby Dick vyskočil do výšky a v zápětí se i s kapitánem Achabem potopil. Po chvíli vyskočil znovu a překousl loď vejpůl. Byl to obr a měl strašlivou sílu. Blesk sijal do lodi a ta se začala pomalu potápět a táhla za sebou náš člun. Věděl jsem, že je to konec, že nás stáhne do hlubin a volal jsem ze všech sil, Kvíkvéku, pomoz mi, Kvíkvéku. A pak jsem ho spatřil. Stál na potápějící se lodi a z posledních sil přeťal lano a uvolnil tak ráhno, na kterém jsem se nakonec zachránil. V celé posádky jsem zbyl jen já. Tak strašlivá může být nenávist a touha po pomstě. Posádky jsem zbyl jen já. Tak strašlivá může být nenávist a touha po pomstě. A Kvíkvek?

0: Byl jednou jeden obyčejný kus dřeva, obyčejné poleno. Povídá mistr truhlář Antonio.
1: Z tebe si udělám novou nohu ke svému starému stolu.
0: Nabrousil sekiru, rozmáchl se a bum do polena. Nežli se však ohnal k druhé ráně, jako by slyšel slabý hlásek.
2: Ouvej, žouvej, proč mě hladíš sekirou?
0: Jen tak se mistr Antonio tou sekirou nepohladil sám. Kdo si to tu ouvá, žouvá? Podíval se pod lavici, vidí jenom chlupy ze psa. Podíval se do almary, třpítí se tam pavučiny. Antonio chytil rákosku.
1: Čí pak to byl hlásek?
2: No, můj přece.
0: Mistr Antonio se svalil na zem, tak se lekl. Když se mu zas podařilo vstát, chytil poleno a šup s ním oknem na ulici.
1: To tak, povídací nohu u stolu zrovna potřebuju.
0: Šel v tu chvíli kolem jeden chudák, říkali mu Geppetto. Sotva stačil uhnout, ale nezlobil se. Poleno zvedl a že si doma z toho dřeva vyřeže panáčka. Nežli sedl k práci, vymyslel mu jméno.
3: Pinocchio. Pinocchio. To jméno mu přinese štěstí. Znal jsem celou rodinu Pinocchio. Ti si žili. Nejbohatší z nich chodívali žebrotou.
0: Pak se pustil do řezání. Nejdřív tělo, hlavu, potom ruce, nohy. Oči namaloval. Když byl hotov, kouká, oči zamrkali a upřeně se na něj zadívali. Kdyby to skoprněl.
3: Proč pak vy se oči na mě takhle díváte?
0: Oči nic, už ani mrk. Geppetto se uklidnil a řezal panáčkovi nos. Jen ho přiříz, podívejme, sám od sebe se začal prodlužovat. Šmík, Geppetto kus nosu uříz, tomu však to bylo jedno. Zase povyrostl. Tak si Geppetto řekl.
3: S dlouhým nosem ještě nikdo soutěž krásy nevyhrál, ale co má být, má být.
0: Nechal panáčkovi dlouhý nos a dlabal ústa. A jen je dodělal, začala se smát. Ze široka, uličnicky. Geppettovi se zatřásla brada. Příjemně mu nebylo.
3: Hele, posměváčky nemám rád.
0: A zatvářil se hrůzostrašně. Ústa nic už mlčí. A tak stařík ještě přihladil nohy, ruce, to i ono a panáček byl, jak se patří.
3: Hlavu máš, ruce máš, nohy máš, zkus teď chodit, Pinocchio. Levá, pravá. Počkej, slyšíš, Pinocchio? No kam tak letíš? Vrať se, slyšíš? Pinocchio!
2: Kdo má nohy, ať mě chytí, kdo je nemá, má mimití, ťuk, ťuk, ťuky, ťuk, to ví každej klub.
3: Pinocchio, vrať se!
2: Ale!
3: Pinocchio!
2: Kdo má ruce, má i kámen. Ráz! A s tím oknem už je ámen, ťuk, ťuk, ťuky, ťuk, to ví každej klub.
3: Pinocchio, chlapečku, synáčku, uličníku, darebáku, jestli se hned nevrátíš.
2: Dure!
3: Počkej, až tě chytím.
2: Už se vidím mrskat v síti, kdo má nohy, ten mě chytí, kvik, kvik, kvak, kvak, kvak.

0: Pinokio běží po ulici bez šatu a bez bod, bez čepice, uhání a zpívá si a za ním Gepetto. Kolem plno lidí, řechtají se, však to taky byla podívaná. Kdepak, aby stařík chytil kluka. Jenže objevil se strážník.
1: Kam pak, kluku, takhle nahý? Že si utek z domu?
2: Máte pravdu, pane strážník, utek, utek. Počkej, Pinokio, doma si to spolu vyřídíme. Alou, zpátky.
0: Ale Pinokio se položil na zem a že ne, že ho domů nikdo nedostane. Lidi, to se ví, hned chlapce litovali.
3: Vyď se, starý, co si takhle zloumáš? Žiď ho, přizabiješ. Máš dlaň jako Gepetto.
4: No, žiď je to Gepetto.
5: Nechtěl bys ho pustit?
6: Jo, pustí ho a doma mu naloží dvakrát.
2: I vy, huby prolhaný, nejsem tyran, ale co zaslouží, ať má?
7: To se ví. Gepetto je náhodou slušnej chlap.
6: Slušnej, staví se do očí.
3: Dítě to dítě, co pak se může takhle ubližovat?
1: Když je to takhle, starý, půjdeš se mnou do vězení. A ty, kluku, upaluj domů.
8: Na dnes to nedá nám.
1: A my jdeme.
4: Co mi to ten Pinokio proved?
1: O tom si přemýšlej v base. Hybaj.
0: A šli. Gepetto do basy, jak nařídil strážník, a Pinokio domů. Gepetto s hlavou svěšenou, smutně a pomalu. Pinokio poskakoval, honil vrabce, pokřikoval, dokonce si prospěvoval.
8: Na dvore.

0: frňouse a frňouse, la la la la la, tra la la la.
1: Cvrk, cvrk. Takhle veselé už tu dávno nebylo.
0: Hleme se, podívejme. Kdypak, co pak ty jsi zač?
1: To je vidět, že jsi u nás nový. Já tu přece bydlím. Už dávno. Jsem mluvící cvrček. Cvrk, cvrk.
0: Cvrk, cvrk, cvrk, cvrk. Byl jeden smrk. Z toho smrku poléno. Z poléna jsem já. Já jsem Pinokio. A teď tu budu bydlet. A ty si cvrčko koukej, ale honem rychle tradáč cvrknou.
1: Honem? Rychle?
0: Tradá.
1: Tradá? Jak ty mluvíš? No dobrá, půjdu. Ale dřív ti něco řeknu. Utíkáš z domova a neposloucháš, jsi uličník. A na to jednou doplatíš. Nebo ať je ze mě stonožka.
0: A uteču zas. Jako bys nevěděl, že děti musí chodit do školy. Co když mě tam táta Gepetto chce poslat?
1: Tak ty se nechceš učit.
0: No, honit motýly, lézt po stromech, vybírat ptákům hnízda, to je učení pro mě.
1: A co takhle dát se na řemeslo?
0: A je takové řemeslo, při kterém se jenom jí a pijá taky spí.
1: No, ty nemáš jenom dřevěné tělo, máš i dřevěnou hlavu. A jestli se mýlím, ať je ze mě stonožka.
0: Ať je z tebe nebožka, tu máš. A máš pokázání. Kdo tě o ně stál, ty cvrčoune? Všichni mají na mě fousy, lítousy a frňousy. Já se nebojím, ne a ne, ne a ne a ne, ne a ne a ne. Já se nebojím.
2: Pinokio nedbal na to, že cvrčka uhodil. Vejskal si, poskakoval a hledal, kde by našel něco na zub. A když nic nenašel, tak se skrčil u ohniště, že hlad zaspí. Spal až do rána a když slunce zasvítilo do komůrky, probudilo ho zaklepání.
0: Kdo pak je to?
3: To jsem já, synáčku. Pustili mě z vězení, ta hanba.
0: Jo, to bylo ale.
3: Ta hanba, otevři.
2: Pinokio vyskočil, ale dlouhým spaním mu jeho dřevěné nohy zdřevěněly, takže je měl dvakrát dřevěné a jak byl dlouhý, svalil se a svým dlouhým nosem vyrazil suk z dřevěné podlahy.
0: Jejda, on mi někdo snědl nohy. Asi kočka.
3: Povídám ti, Pinokio, nehrej si se mnou, otevři a hned. To se stává lenochům, abys věděl. Ach jo, mám to s tebou trápení.
0: No, říkejte, tatínku. Slibuju vám, že už budu hodný.
3: Jen aby. To říkají všichni kluci, když něco provedou.
0: Já to ale myslím doopravdy. Budu chodit do školy.
3: Nelžeš?
0: Já už nikdy nebudu lhát. A když zalžu, ať mi ještě povyroste můj bez tak dlouhý frňáček. Jenom kdybych neměl v žaludku tak prázdno. Armára by se mi tam vešla.
3: Tak nenaříkej, koukni, přinesem ti hrušku.
0: Je to sladká.
3: No, jen když chutná. Zítra ti dám druhou, až půjdeš do školy.
0: Jenže nemám šaty. a zase mě chytne strážník.
3: No ušiju ti je z květovaného papíru.
0: Jo, ale jenže nemám boty a bez bot mi omrznou nožičky.
3: Vidla buti střevíce ze stromové kůry a budou na tkaničku.
0: Na tkaničku? Mm-hmm. No ale co vlasy? Nenastydnou mi bez čepičky.
3: I čapka bude. Z chlebové střídky.
0: Aha, ale jenže, tatínku, jak se budu učit bez slabikáře, aha.
3: Mm-hmm, pravda.
0: No, no.
3: Slabikář ti neušiju, nevyřežu z kůry, ani neuhnětu z chleba.
0: Takže nemůžu do školy.
3: Ale ne, už vím.
2: Gepetto vstal, oblékl starou kazajku a vyběhl z domu. Za chvíli se vrátil se slabikářem, ale bez kazajky.
0: Kde jste nechal kazajku, tatínku?
3: Kazajku? No, tu jsem přece prodal dávno.
0: Prodal? A proč pak jste ji prodal?
3: To už bylo v létě a bylo mi horko.

0: první den Geppetto ušil Pinokiovi z papíru šaty, druhý den vydlabal z kůry střevíce, třetí den uhnětl z chleba čapku a Pinokio šel do školy. Ale kde pak šel? Poskakoval, tralaloval si.
1: Už jsem se naučil jíst, a co je dobré, to rád. Dneska se naučím číst a zítra písmenka psát. Potom začnu s počítáním, pak zkusím přestat s tím lhaním. Já už mám těch nezbyt dost, když zalžu, ať se mi prodlouží nos. Tralalalala, tralalala. Až vyjdu školu, dám se na řemeslo. Vydělám spoustu peněz a koupím tatínkovi novou kazajku. Bude šitá zlatou nití s briliantovými knoflíky. Tratatá, tratatá, bude celá ze zlata.
2: Škoda, že musím do školy.
1: Počkej, kluku, kam to všichni běžíte?
3: Poběž taky, uvidíš.
0: Že měl Pinokio nové nohy, všechny předběhl. Ocitl se na náměstí plném lidí. Před radnicí stála dřevěná bouda s pomalovanými plachtami, kolem děti, psi a kočky, ale nejvíc rámusu.
1: Co pak je to za boudu?
3: Přečti si to.
1: No, já bych rád, ale zrovna dneska neumím číst.
3: Dnes neumíš číst, v noci bude tma, zítra už tu bouda nebude.
1: No jo.
3: Tak ti to přečtu. Velké loutkové divadlo.
4: Vážené obecenstvo, vašemu městečku se dostalo té slovuté cti, že právě dnes a právě sem a pouze na jeden den přijelo světoznámé velké loutkové divadlo. Moji dřevěni herci v čele se mnou jsme hráli na moři, na souši, v podzemí, jenom v povětří jsme dosud nebyli. A teď si vám dovolím představit své nejváženější a nejumější herce. Ale k tomu je zapotřebí, abyste vstoupili do mého stanu, neb zde, jak radšte vidět, padá sníh a herci by se zajisté nachladili. Radšte prosím,
1: za představení.
3: 4 krejcary, pojď, za chvíli se začne.
1: No, ale nemohl bys mi ty 4 krejcary půjčit?
3: Rád bych, ale zrovna dneska nepůjčuju.
1: Já bych ti prodal za 4 krejcary svůj kabátek.
3: Tenhle papírový, kapka deště a je po něm.
1: A střevičky bys nekoupil.
3: Tyhle ze dřeva zakopneš osírku a schoří.
1: Počkej, kuku, neutíkej. Hele, hele, a co čapka? To by se ti nehodila.
3: Chleba nejím, jenom buchty. Nabídni ji myším.
1: Já už víc nemám. Leda slabika.
3: Ukáž? No jo, hnedle nový. Za 4 grejcary stojí.
1: Jo.
3: Tu máš.
1: Děkuju.
0: Kluk dostal slabikář, Pinokio 4 krejcary a ty u vchodu hned proměnil za vstupenku. V divadle bylo veselo. Na jevišti honil zrovna silák v pruhovaném tričku Pierrota. Chlupaté psisko se jim pletlo pod nohy. Oba padali, vstávali a zase padali. A chudák Kolombína, o kterou se oba hádali, krčila se vyděšená v koutku a přála si, aby vyhrál Pierrot. A v té chvíli, kdy už silák Pierrota chytil a začal jim cloumat, jeden z dřevěných herců spatřil mezi diváky Pinokia.
5: Podívejte, kdo k nám přišel na návštěvu.
3: To je přece Pinokio.
6: To je Pinokio.

0: Nechali hned hry, vytáhli Pinokia na jeviště, objímali se, líbali, to bylo nějakých přátelských štulců a tisknutí a radosti, a aby s nimi zůstal. A Pinokio, že ne, že musí do školy, a v tom se objevil principál. Chlap jako hora, po fousech si šlapal, tak byly dlouhé, oči jako lucerny a v ruce důtky. Práskl jimi a na Pinokia spustil hrůzu.
1: Zrušíš naše představení, ha?
2: Já za to nemůžu, pane.
1: Aha, vinen jsem asi já. Podívej, lidi utíkají z divadla. No však já už vím, co s tebou. Zdá se, jak se na tebe koukám, že jsi ze suchého dřeva. Budeš pěkně hořet. Upeču si na tobě brana. Pojď do kuchyně.
2: Tatínku, tatínku, zachraňte mě. Já nechci umřít. Tatínku.
0: Principál se zdál na první pohled strašný. Slzy ale nesnesl. Hned se ho zmocnila lítost.
1: Tak dost už pláče. Kdo ví, jak bych se tvůj otec trápil, kdybych tě spálil.
2: Ano.
1: Je mi ho líto.
2: Ano.
1: A tebe taky.
2: Ano. Pozdrav pambu, vzácný pane.
1: Děkuju. Jsi dokonce slušný chlapec. No jo, ale na čem já si teď upeču brana? No už to mám. Šatníci, ke mně! Chopte se, Píro, tam, pořádně ho svažte a pak s ním do ohně.
3: Milost, milost, pane principále.
1: No všem dát milost nemůžu. Lepší! Je to pravda, všem dát milost nemůžu.
2: Všem ne, pane principále, jenom Pierrotovi. Smilujte se nad ním, pane principále.
1: Když jsem ušetřil tebe, musím do ohně hodit jeho. Jak jinak bych si upekl berana?
2: Tak když je to tak, hoďte tam mě. Jak bych k tomu Pierrot přišel, aby umřel za mě?
1: No, jsi opravdu hodný chlapec. Dej mi pusu.
3: Dostal jsem tady milost. No,
1: co mám dělat? Tentokrát se spokojím s nedopečeným beranem. Ale běda tomu, koho to příště postihne. Už mě nikdo neobměkší. Lepší! Je to pravda!
4: Ať je náš principál ohňojet! Sláva mu!
5: Sláva!
1: Sláva mu! Sláva, sláva! A ty, chlapče, vezmi ode mě 5 zlaťáků, dones je otci a že ho pěkně pozdravuju.
2: Ano, děkuju. Jo. Je 5 zlaťáků.
1: Tak mu to vyřiď. Tak. Lepší!

0: Pinokio se rozloučil se svými dřevěnými přáteli a vyšel cestou k domovu. Jde, zpívá si a poskakuje, když tu se proti němu šinou lišák s kocourem. Lišák kulhá, kocour se o něho opírá, protože nevidí.
1: Dobrý den ti přejem, Pinokio.
2: Přejem den.
3: Odkud pak víš, jak se jmenuju kulhavý lišáku?
1: Znám přece tvého otce Gepeta.
3: Kde pak si ho viděl?
1: Před dveřmi jeho domku. Bez kazajky, cás se zimou mrznul.
2: Mrznul, bez kazajky.
3: Chudák tatínek, ale ode dneška mrznout nebude.
1: Jak pak to?
2: Jak pak to? Jak pak?
3: Jak pak? Tak pak. Ode dneška je totiž ze mě velký pán.
1: Velký pán.
2: Velký pán.
3: Co?
1: Viděl jsi někdy kocoury velkého pána?
2: No, viděl, viděl. No, ale no, ne, neviděl. Jak bych mohl? Jsem slepý.
1: A kdybys byl viděl, viděl bys, že takhle velký pán nevypadá.
2: Pán nevypadá jako Pinokio, ale... Pinokio nevypadá jako pán.
3: Ha, ha, ha, ha. A co pak je tohle?
1: Zlaťáky.
2: Pravé zlaté a jejich... pět. Aspoň si myslím, že jich je pět.
1: Kocoure. Pinokio je opravdu velký pán.
3: Ano.
2: Kdo má pět zlaťáků, je pán.
3: Je pán?
1: A co pak budeš, Pinokio, se zlaťáky dělat?
3: Koupím tatínkovi novou kazajku, šitou zlatou nití a s briliantovými knoflíky.
1: Zlatou nití?
2: S knoflíky?
3: Briliantovými.
1: A co koupíš sobě, Pinokio?
3: Slabikáš.
1: Slabikář.
3: Ano.
2: Slabikář?
3: Slabikář.
1: Koupí si slabikář.
2: Slabikář.
1: Snad se nechceš učit.
3: O, dokonce ve škole se chci učit.
1: Nedělej to, nedělej, podívej se na mne. Jen jednou jsem šel do školy a přišel jsem o nohu.
2: A já šel dvakrát a přišel jsem o dvě. Oči.
3: O, já si dám na oči i na nohu dobrý pozor.
1: Chceš-li radu od moudrého, tedy poslyš, Pinokio. Dej si na zlaťáky pozor.
2: Pozor na ně.
1: Ve světě je tolik darebáků, abys o ně nepřišel.
2: O zlaťáky nepřišel.
3: Aha, nepřišel.
1: Tak, kdybys dovolil, půjdeme s tebou. Natři si hned, tak někdo netroufne.
2: Netroufne si na tři.
3: Na tři si netroufne? No, když myslíte a máte se mnou stejnou cestu.
0: A šli. Cestou se zastavili v hostinci. Chudák kocoul odjakživa trpěl žaludečními potížemi a snědl tedy pouze 35 ryb. Lišák, ten byl ještě větší chudák, lékař mu předepsal dietu a tak dle rady pozřel pouze 2 talíře koroptví všeho chutě. Nejméně však jedl Pinokio, hrst oříšků a krajíc chleba. No a když se tak postili, že by neškodila postel. Pronajeli si 2 pokoje. Jeden pro lišáka s kocourem, druhý pro panáčka. A jak se převalili, v tu chvíli spali. Brzy k ránu se Pinokio probudil, klepe na sousedy, že by měli vyrazit, ale vedle ticho.
4: Ti dva šli napřed, panáčku. Ještě před svítáním.
3: Že měli ale tak naspěch.
1: Kocour dostal vzkaz, že jeho koťátku omrzly nožičky. Tak tam oba běželi.
3: A večeři a nocleh zaplatili.
4: Co vás nemá, vaše milosti? Nechtěli vás placením urazit. Za to všechno mi dáte jenom zlaťák. Je to málo.
3: No, málo. To je hodně. Tady je naschledano.
0: A tak lehčí o zlaťák Pinokio vyšel z hospody. Tu před ním vyvstaly dva stíny, zakuklené v dlouhých pytlích. Ti jdou jistě po zlaťácích, řekl si Pinokio a vstrčil všechny čtyři do úst.
5: Peníze nebo život?
6: Život nebo peníze?
5: Vyhlížíš na velikého pána, ty máš kapse, nejmín čtyři zlaťáky.
6: Nejmín čtyři kapse.
3: Já nemám kapsu.
5: Jsem s penězi nebo jsi synem smrti?
6: Jsi synem smrti.
5: Ticho, jinak tě tu zamordujem a dojdem si pak na tvého otce.
6: Otče, my mu dáme.
3: Ne, ne, tatínek za nic nemůže.
5: Co to zazvonilo?
6: Co to? Něco.
5: Nacpal si zlaťáky pod jazyk.
6: Nacpal pod jazyk pod zlaťáky.
5: Hned si vyplivni.
6: Hned?
3: Já vám zlaťáky nedám, to byste mě museli... Dřív chytit.
5: Daleko nám neutečeš. Za ním!
6: Utečeš! Za ním!
5: Máš ho?
7: Nemáš!
5: Až ho chytnem, tak ho svážem.
6: Tak ho!
3: Ať ho tak ho!
5: Máš ho?
6: Nemáš! Máš ho!
5: Máš ho! Drž ho!
6: Držím!
5: Svaž ho!
6: Svaž ho!
3: Prosím
6: no,
3: vás!
6: Ale... Čím nemám pro vás?
5: Od koničky no střevících vyvlechni je.
3: Prosím vás, pánové.
5: Omotáme kolem krku.
6: Kolem. Omotáme.
5: Potom kolem těla.
6: Potom kolem.
5: Přivážeme ke stromu.
6: Přivážeme, aby neutekl, tekl, tekl.
5: Teď se ani ne, ne.
6: Ne, ne, teď se.
5: Aby zvěděl, jací my jsme loupežníci.
3: Ne, ne.
6: Loupež.
3: Loupežníci.
6: My jsme loupežníci.
3: Ajo.

0: Co?
1: Tatínku, pomozte mi. Haló, tatínku. Tatínku.
2: Ale tatínek Gepetto byl daleko. Tkaničky omotané kolem těla, Pinokia bolestně škrtili. Lupiči se posadili a čekali, až mu zlaťáky z úst sami vypadnou. A tu se přihnal vítr a za ním bouřka. Lupiči se zvedli, že se před tou nepohodou schovají. Nedaleko toho místa stál malý sněhobílý domeček. Bydlela v něm dobrá víla modrovláska. V září blesku zahledla Pinokia a hned nařídila silnému ptáku sokolu, aby Pinokia rozvázal a přinesl ho. Když byl Pinokio v teple, víla svolala lékaře, ty nejslavnější, havrana, sovu a mluvícího cvrčka.
3: Páni lékaři, chci, abyste toho panáčka prohlédli a uzdravili. Co říkáte jeho nemoci, havrane?
0: Po mém soudu je panáček mrtev. Ale kdyby na neštěstí mrtev nebyl, byl by to neklamný příznak toho, že žije.
4: Lituji, že já, doktor Sova, musím kolegovi odporovat. Podle mého názoru je panáček živ. Ale kdyby na neštěstí živ nebyl, byl by to neklamný příznak toho, že je mrtev.
3: Co soudíte vy, cvrčku?
5: Moudrý lékař neví-li, co by soudil, raději nesoudí a mlčí. Ostatně toho panáčka dobře znám. Ještě teď mám pochroumanou nohu, jak po mně hodil pantoflem. Je to uličník, je to lenoch a co navíc neposlucha. Svou neposlušností přivede Gepetta jistě do hrobu.
1: Tatínek.
3: Panáček pláče.
0: Když mrtvý pláče, je to neklamný příznak, že se začíná uzdravovat.
4: Je mi líto, ale podle mého, když mrtvý pláče, znamená to, že se mu nechce umřít.
5: Ale přesto mu udělá dobře, když vypije nějaký lék.
0: Tak, tak. A hodně hořký.
4: Čím hořčí, tím lepší.
5: Naopak, naopak. Lék nesmí být ani trochu sladký. Naschledanou.
0: Naopak, s Bohem.
3: Tak vidíš, panáčku, jak se o tebe všichni starají. Teď hezky vypij lék a zas ti bude dobře.
1: Hořký lék já nechci.
3: Když ho vypiješ, dostaneš kostku cukru, aby si spravil chuť.
1: Cukr? Tak dobře, ale napřed si spravím chuť a pak teprve vypiju lék.
3: I tak ti lék pomůže. Tady máš kostku cukru?
1: Děkuju.
3: A tady máš lék.
1: To je ale strašně hořké. Dejte mi ještě jednu kostku cukru.
3: Ale jen tu jednu, poslední.
1: Děkuju.
3: A teď už opravdu přijde na řadu lék.
1: No, já raději zavřu oči, smím?
3: Proč ne? Jenom pij, ať je ti dobře.
1: Je, tak tohle je můj konec.
3: Konec nemoci. Už nebudeš stonat.
1: Že ne. A víte, Vílečko, že se mi chce zase zpívat?
3: To je dobře. A teď mi ještě pověz, kdo tě přivázal k tomu stromu.
1: Jo, víte kdo? Loupežníci. A bylo jich 10.
3: 10?
1: No. Tedy jestli jsou 2 prsty 10, tak jich bylo 10.
3: Tedy 2. A co pak si jim provedl?
1: Nechtěl jsem jim dát své zlaťáky.
3: A kam pak jsi je schoval?
1: Já jsem je ztratil.
3: Opravdu, panáčku?
1: Ano.
3: Tak se mi zdá, že ti trochu povyrostl nos?
1: Hele, Ten já mám přece od malička dlouhý.
3: A kde pak si zlaťáky ztratil?
1: Kde? V lese. U toho stromu, co mě k němu přivázali.
3: Půjdem tam a najdeme je.
1: To nejde, já si teď vzpomínám. Já jsem ty zlaťáky spolknul.
3: No? Spolkl?
1: Ano, spolkl.
3: Zas ti nos povyrostl. Za chvíli se tady ani neotočíš.
1: Jo, ale takhle dlouhý nikdy nebyl. Co tak najednou?
3: Něco ti povím, Pinokio. Jedna lež má krátké nohy, druhá zase dlouhý nos. A ty máš ten dlouhý nos.
1: A čím to jenom je?
3: I to ti povím. Nepamatuješ se na písničku, kterou jsi kdysi zpíval?
1: Tuhle? Na dvorečku koza stojí, kdo se bojí, neobstojí. Mé, mé, mé, mé. Je to tahle?
3: Ne, Pinokio. Tahle je to.
6: Já už mám těch nezbet a lhaní dost, když zalžu, ať se mi protáhne nos.
1: Aha, ať se mi protáhne nos. Bíličko, já ty 4 zlaťáky mám.
6: Podívej me, Pinokio, snad si mi nelhal.
1: Lhal, ale víckrát už nebudu.
3: Když to myslíš upřímně, tak už ti víckrát nenaroste dlouhý nos.
1: Sláva, já už mám zase nos, jak se patří. Vy jste tak hodná, Vílečko. Já vás mám moc rád.
3: Však já tebe taky. A chceš-li, můžeš u mne zůstat.
1: To já bych moc rád, ale co by tomu řekl tatínek?
3: Vzkázala jsem mu, aby taky přišel. Do večera tady bude.
1: Víličku, já se snad ani nedočkám. Vždyť já mám pro něj vlastně 4 zlaťáky. Co abych mu šel kousek naproti?
3: Jdi, panáčku, ale dej pozor, abys nezabloudil.
1: To se ale tatínek politáš na ní v lese v baku.
2: Sotva Pinokio vkročil do lesa, spatřil kulhavého lišáka a kocoura, který při učení přišel o oči.
7: Podívejme, není to náš drahý Pinokio? Kde se tady bereš?
8: Bereš se tu kde?
1: Ale to je dlouhá historie. Ani byste nevěřili. Přepadli mě loupežníci.
7: Ale?
1: Ano, přivázali ke stromu a nebýt dobré víly, ještě teď tam stojím.
7: Neříkali jsme ti, dej si pozor na zlaťáky.
1: Ano.
8: Máš je ještě?
1: Všechny 4.
7: Aha, kdybys jedl vtipnou kaši, z těch 4 už dávno mohl být 1000.
8: 1000 dávno, jako kaši, kdyby jedl.
1: Místo 4 zlatých, že bych mohl mít i 1000.
7: Třeba 2, jen chtít a vzít rozum do hrsti.
8: Jen chtít a třeba do jaký hrsti?
1: No ale to já bych zase chtěl.
7: Ano.
1: Ano.
7: Konečně jsi dostal rozum.
1: Ano,
8: rozum, konečně.
7: Aha. Ticho, musíš ty 4 zlaťáky zasít na zázračném poli.
8: Na 4 poli na...
7: Ticho.
1: A kde je to pole?
7: Ne daleko a ne blízko. Kus a ještě kousek.
8: Kousek a ještě kus a jsme tam.
7: Ticho.
1: Jsme tam, no tak pojďme tedy.
2: Cesta k zázračnému poli netrvala dlouho. Jeden by tam šel 3 hodiny, 2 jen 2, byli však 3 a tak tam došli za hodinu.
1: A to je to zázračné pole?
9: Ne tak nahlas, ať nás nikdo neslyší. Co když někde číhají ti loupežníci?
8: Číhají ti nahlas.
7: Ticho.
1: Loupežníci, no ale co mám dělat?
7: Vyhrab jamku.
8: Vyhrab? Ano. Já ti pomůžu.
7: Tak. Tak, dost to by mohlo stačit. Teď polož do jamky zlaťáky.
8: Zlaťáky.
7: Tak, a teď zlaťáky zahrabeme.
8: Zahrabeme, pomůžu ti, zahrabeme.
7: Tak.
1: No, tak.
7: Stačí. No, a až se sem zítra vrátíš, najdeš tady keř a na každém proutku místo listů samé zlaťáky.
8: Místo proutku zítra zlaťák.
1: Zlaťák. A budou jich určitě 2000.
7: Kdo ví, jestli ne 4.
1: 4. Jak se vám ale za tu přátelskou radu odměním?
7: A co tě napadá, mi neurážej nás.
8: Neurážej nás,
7: Ticho, my to děláme z lásky k lidem.
8: Z lásky my děláme vždy.
1: A z lásky.
7: Ano, máme radost, že máš radost, no.
1: Mám radost.
7: Víš, my dary, Ticho, nepřijímáme, tak měj se dobře. Pinokio, teď už brzy bude z tebe opravdu velký pán.
8: Velký. Měj se.
1: Velký pán. Naschledanou.
2: Pinokio se uvelebil pod strom a čekal, až vyroste ze zlaťáků keř. Za chvilku ho přemohla únava a on usnul. Zdálo se mu, okazajce šité zlatou nití s briliantovými knoflíky a stařeček, který ji má na sobě, není nikdo jiný, nežli Gepetto, jeho tatínek. Ale ještě dřív, než jsem skončil, vrátili se lišák s kocourem. Tiše potichoučku, aby Pinokia nevzbudili, vyhrabali znovu jamku, zlaťáky vybrali a zmizeli s nimi v lese.
10: My jsme ti dva chytráci, juchaká, hehehe, vyhýbáme se práci, juchaká, hehehe.
11: Práce ta nás bolí, ať je jakákoliv, lepší chytře šidit, důvěrdivý lidi, kdo umí.

0: Když se Pinokio probudil, rozhlédl se. Hledá keř se zlaťáky, ale nikde nic, jenom prázdná jamka.
1: Pro pánečka, kde jsou mé zlaťáky? Nevzala je straka.
2: Straka, straka, a to ne, můj drahý. Vidím, že ses docela neuzdravil, ztratil se rozum.
1: Proč pak se mi směješ, ty havrane?
2: Nebož neboj se, chytrák, který věří každé hlouposti k smíchu. Co pak na poli mohou růst zlaťáky?
1: Proč by nemohli? Když tu rostou fázole a kytev.
2: Kytev, ty brevko, jsi jelibánek, jelibánek, naletěl jsi podvodníkům.
1: Jakým podvodníkům?
2: Byli dva, nepamatuješ se? Dej si dobrý pozor, dej, vyhni, vyhni, vyhni se.
1: Myslíš snad kulhavého lišáka, slepého kocoura?
2: Kulhavý lišák, kulhavý. Kulhavý, který nekulhá. A slepý kocour, který vidí. Rád bych viděl teďka toho, kdo je dohoní. Juchachacha. He, he, he, he. Krá, krá, krá.
0: Pinokio smutně zavzdychal a šel dál naproti tatínkovi. Co mu jenom řekne, až ho potká? A jak tak jde, slyší z dálí trubku.
1: Co pak je to za muziku? Je ti hraj.
0: Všechno v lese rázem ožilo, trubka probudila spáče a popohnala lenochy. Nad Pinokiem zašuměla křídla, vzhlédl, vida, sova.
1: Dobrý den, sůva.
3: Je mi líto, jaká sůva, jsem doktor Sova, a kdo jsi ty?
1: Já, no já jsem přece Pinokio, ten, co jste mu předepsal ten hořký lék. Brr. Už nikdy bych nechtěl stonat.
3: Podle mého názoru, kdo je zdráv, nestoná. Kdyby někdo na neštěstí stonal, není zdráv. Buď zdráv.
1: Počkejte, doktor Sovo. Nevíte náhodou, co je to za muziku?
3: Jak pak ne, hrajou ve vsi, přijelo tam divadlo.
1: Snad ne, loutkové.
3: Ovšem, velké loutkové divadlo. Je. A už mě nezdržuj, ať nezmeškám představení.
0: Do Pinokia, jako když píchne. Rázem přestal vzdychat nad ztracenými zlaťáky. Zapomněl i na tatínka. A hurá ke vsi, odkud zněla trubka. A tu, na samotném konci lesa, takhle stranou cesty, u příkopu, kdo to nesedí?
1: Tatínku, tatínečku zlatý.
4: Pinokio, panáčku, synáčku, jsi to ty? Vzkázali mi, že tě najdu v lese v bílém domku.
1: Běžel jsem vám naproti, tatínku.
4: No jsi to opravdu ty?
1: Tak si na mě sáhněte. Ale pozor, ať si nezadržete třísku.
4: Na mou synku jsi to ty?
1: Na tvou, tatínku, jsem to já.
4: Na mou synku, to jsem rád. Než jsem se vydal na cestu, prodal jsem stůl a dvě židle. K čemu jsou mi v prázdném bytě? A za to, co jsem utržil, můžeme se teď spolu poveselit.
1: Půjdeme do divadla. Já mám v divadle dobré známé. To budou rádi, když nás uvidí.
5: Vážené obecenstvo, vaší vsi se dostal té slovutné cti, že právě dnes a právě k vám a pouze na jeden den přijelo světoznámé velké loutkové divadlo. Moji dřevěni herci v čele se mnou jsme hráli na moři, na souši, v podzemí, jenom v povětří jsme dosud nebyli. A teď si dovolím představit vám své nejváženější a nejumnější herce. Ale k tomu je zapotřebí, abyste vstoupili do mého stanu. Vstupné pouhé 4 krejcary.
4: Čtyři krejcary.
6: Děti, taky platíš.
4: Tady je pokladna.
7: Zaplatím.
4: Čtyři krejcary, ano.
7: Děkuji, krejcary. Tady je čtyři, děkuji, pokladna, děkuji.
4: Čtyři krejcary.
0: Obecenstvo se do divadla valilo proudem. A ti dva, co vybírali vstupné, se radovali.

0: jucha. Čtyři krejcary.
1: Krejcary, děkuju.
2: Jsme dva. Tady je 8 krejcarů.
3: Počkejte, tatínku, nic jim nedávejte.
2: Ale synku, synku, za každou zábavu se musí platit.
3: Ale tohle jsou podvodníci.
0: Proč nás urážíš?
4: Nás? Proč?
3: Kam jste dali moje 4 zlaťáky, který jsem měl tuhle pro tatínka?
0: O čem ten kluk mluví, kocoure? Víš něco o 4 zlaťácích?
4: Nevím, lišáku. Pojďme radši odtud.
3: Teď mi neutečete. Pane principále! Pane principále!
5: Kdo mě volá?
3: Já, Pinokio.
5: Pinokio, podívejme. A kde pak se tu bereš? Přišel jsi mi rušit představení?
3: Ne.
5: Nepřej si mě, opékám si zrovna berana.
2: Odpusťte mu, principále. Dnes jde se mnou a řádně zaplatíme.
3: Zaplatíme. Tak. Ale ne těm dvěma kocůru a lišákovi.
5: Proč bys platil jim? Tam je přece pokladna.
3: Oni vybírají. Podívejte, mají plné kapce krýcarů.
1: Lišáku, jdeme.
0: Už jsme měli být pryč.
5: To se mejlíte, darebáci. Koho drží ohňojet, toho už nepustí. Četníci, ke mně. Chopte se těch podvodníků. Vyprázdnit jim kapci a zavřít do bedny.
1: Milost, smilujte se. Všechno vrátíme.
0: Vrátíme. Milost.
3: Ty mé 4 zlaťáky, které mi pan principál dal pro tatínka.
5: Jak to 4? Já ti jich dal přece 5.
3: Jenže za ten jeden se tihle dva najedli a vyspali.
5: Vy kutálení ptáčkové. Dobře, že je máme v kleci. Tady, Pinokio. Tady je těch 5 zlaťáků. Dej si na ně lepší pozor.
3: Děkuju. Já je dám tatínkovi, pane principále. Tady máte tatínku a že vás pan principál pozdravuje.
2: Děkuju.
5: Tak vy jste otec Gepetto?
2: Ano, ano.
5: Ve zdraví ty zlaťáky užijte.
2: Děkuju.
5: A zvu vás zdarma na představení.
6: Zase na jevišti honil silák v pruhovaném tričku Pierrota. Zase se jim psisko pletlo pod nohy. Zase padali, vstávali a znovu padali, když Kolombína shlédla Pinokia.

0: Zůstaň u nás, Pinocchio. Herci tě mají rádi, ty je taky. Naštudujeme novou komedii a bude nám všem dobře.
1: Ale co můj tatínek, pane principále?
2: Pravda, zapomněl jsem. No.
0: Gepetto by mohl obracet berana na rožni a přikládat.
1: Ano.
0: A jsem tam si i zobnout.
1: Ano, zobnout.
2: Ale běda, jestli...
0: Je to pravda.
1: Pambu, principále.
0: Na tvé zdraví, Pinocchio.

0: Jahody. Už pár dní je krásně teploučko a na zahrádce kvetou různé kytičky, ale Arnošta s Macíkem nejvíce zajímá jeden záhon na kraji zahrady. Jsou to takové malé běloučké kvítečky. Pořád se vyhřívají na sluníčku a dědeček se o ně tuze stará. Každý kvítek má kolem sebe spoustu zelených lístků, snad proto, aby se na nich mohli houpat jako na houpačce. Zahradník jim načechrává zem na záhonku, pleje kolem nich a pravidelně je zalévá.
1: Co to může být za zvláštní květiny, že se o ně dědeček tak stará?
0: Kroutí hlavou Arnošt, když se s Macíkem opalují na druhém konci zahrady.
2: To bude velmi vzácný druh.
0: Přitakává kocour a vyhoupne se na malou zítku, aby lépe viděl na dědečka zahradníka. Ten oba zvědavce po očku pozoruje, ale neříká nic. Nakonec to Macíkovi nedá a jde se podívat, co je na těch kytičkách tak zvláštní, že se už zase dědeček schýbá nad záhonkem. Ale zase nic podezřelého nevidí. V tom mu zahradník povídá. To jsou jahody, Macíku. Máme je tu úplně nově vysazené, proto se o ně musím tak starat.
1: Tohle, že jsou jahody, myslí si kocour. Dědeček se asi nějak spletl.
0: To bude tím horkem. Jahůdky, jak říká Bedříšek, jsou přeci červené a sladké. S Bedříškem určitě nejedli nějaké bílé kytky. Druhého dne svítí sluníčko ještě víc. Je

0: Jestli pak ten dědeček není nemocný, strachuje se Arnošt. Nebo už nás nemá rád, přidává se Macík. Už s námi nechce být. Ale tak to není. Arnošt i Macík se zapomněli ráno podívat na záhonek. A tak ani nevědí, že bílé kytičky se přes noc proměnily na malé zelené jahůdky, které se teď budou pěkně vyhřívat na sluníčku a až vyrostou, zčervenají. Bedříškova maminka z nich pak připraví oblíbené lívance se smetanou a jahodami. To bude dobrota. Dědeček vběhl do kůlničky schválně, protože během deště chce vyrobit strašáka, který by malé zelené kuličky ochránil před nenechavými ptáčky. A tak mezi tím, co se Arnošt s Macíkem strachují o dědečkovo zdraví a o to, že už je nemá rád, dědeček stloukl dva dlouhé klacky a vyrobil z nich strašného strašáka. Oblékl ho do starého roztrhaného kabátu, na hlavu mu dal děravý hrnec, do kterého zastrčil kus slámy a na ruce mu zavěsil po dvou plechovkách. Když se strašákem zatřásl, chrastily plechovky skřípavým zvukem. Venku zatím přestalo pršet a zahradník vyšel do pokropené zahrady. Sluníčko se usmívá z oblohy a slibuje pěkný zbytek dne. Dědeček ale nikde nevidí ani Arnošta, ani Macíka. Opře tedy strašáka u dveří a vejde do domečku. Holá, holá, kde jste kdo? Hledá pejska a kocoura zahradník. Najde je schované pod stolem. Oba dělají, že spí. No tak, pojďte ven, už je zase krásně. Vytahuje Arnošta spod stolu. Macíkovi se to ale nelíbí. Cítí se uražený a odstrčený. A tak vyběhne jako střela ze dveří. Co se ale v mžiku ozývá ze zápraží, nahání hrůzu, chr, vr, ps, mňau, ps, mňau. Dědeček i Arnošt jsou několika skoky před domečkem. Macíka však nevidí. Macíku, Macíčku, volá dědeček. Když se otočí, vidí naježeného kocoura sedět nahoře na dveřích. Co se stalo, ty hrdino? Sundává vyděšeného Macíka dolů. Macík se k němu přitiskne a za žádnou cenu nechce ze dveří ven. V tom dědečka napadne, co se stalo. Vedle dveří do domečku stál opřený strašák. A Macík v té rychlosti, jak vyběhnul z kuchyně, si ho nevšimnul a srazil ho na zem. Vy jste ale popletové, chlácholí Macíka i Arnošta dědeček. Ani jste si nevšimli, že za pár dní budeme sklízet jahůdky. Teď musíme postavit do záhonku strašáka, aby na bedříška nějaké jahody zbyly. Oni kosové a vrabci je mají taky moc rádi. A opravdu, na záhonku je spousta zelených kuliček jen povyrůst a uzrát. Od té doby hlídá záhonek nejen strašák, ale i Arnošt s Macíkem. Když dozrávají jahody, tak to znamená, že bedříšek přijede brzy k dědečkovi na prázdniny, přemýšlí Macík. Loni totiž ty lívance jedli taky s jahodama a pak už to bylo jen pár dní. Hurá, to bude báječné. Bude léto a plno legrace.
1: Jednou na začátku vyučování přišel do třídy soudruh ředitel a řekl: milí žáci, tedy především vy, kteří jste novými členy našeho biologického kroužku, chci vám říci, že si můžete určit nějaké zvěřátko, které byste rádi chovali pro studijní účely, o peníze se starat nemusíte, škola vám to zvěřátko koupí, hlavně se mezi sebou dohodněte, jakého živočicha byste chtěli vědecky pozorovat. A Šebestová řekla, prosím, nejlepší by byl asi slon. Toho by mohl pozorovat i tadyhle mách, protože je krátkozrakej. Ale soudruh ředitel řekl, ale Šebestová, slon není

0: Žádné zvířátko. Slon stojí hromadu peněz, kde by jsme na to vzali. Měl jsem na mysli křečka, nebo morč, že ano. No pokračujte. A soudruh ředitel opustil třídu a soudružka učitelka pokračovala ve vyučování. Ten den byl zrovna dějepis. Probírali se všelijaké námořní objevy a soudružka učitelka vyprávěla, jak za dávných časů řádili na mořích piráti, jak vyvěšovali na svých lodích černé vlajky, na kterých byla lebka se skříženými hnáty, jak loupili hlavně zlato a jak své poklady ukrývali na všelijakých ostrovech, a Šebestová řekla: teda, řeknu ti, Machu, to by bylo něco, dostat se k takovému pokladu. To by bylo peněz jako šlupek, co říkáš? A Mach řekl: člověče, Šebestová, já mám bezvadný nápad. Co když se mezi ty piráty vypravíme? Máme přece sluchátko. A hned taky to sluchátko vytáhl a potichu řekl: prosím vás, my bychom se hrozně rádi dostali mezi piráty, co kradou jako straky a co zrovna vezou nějaký zlatý poklad. A ze sluchátka se ozvalo: ale pozor, aby se vám náhodou něco nestalo. Octnete se mezi bandou zločinců a vyvrhelů. A Mach řekl: no tak dobře, tak ať je s námi taky Jonatán a celá třída i se soudružkou učitelkou. A sotva to řekl, byla celá třída i s tabulí v podpalubí jakéhosi starého korábu, nahoře na stožáru zčernávala černá vlajka s lebkou a skříženými hnáty, zatímco dole na palubě stála nenápadná bednička a na té seděl chlap, na rameni měl papouška, na hlavě šátek, přes oko pásku, uchu kroužek, dřevěnou klepával dřevěnou nohou a chrapavým hlasem říkal několika zarostlým chlapům:
1: tak pozor, pánové, kdo se téhle bedničky dotkne, je synem smrti. To zlato, co tam je, si rozdělíme až na Kanárských ostrovech, jasný?
0: A piráti zabručeli:
1: jasný.
0: A papoušek řekl: no proto. A zatím dole v podpalubí vyjevená soudružka učitelka lomila rukama: pro pána Jána, kde jsme se to octli? Venku je moře a celá třída se houpe. No prosím, teď se mi někam zakutálela křída. A co tady dělá pes Jonatán? Machu, vysvětli mi to. Ale než mohl Mach s Šebestovou něco vysvětlit, Kropáček zvedl ruku, byl bílý jako stěna a říkal:
2: prosím, mě je strašně špatně od žaludku, já budu nejspíš blinkat.
0: A soudružka učitelka řekla: no vidíte, to dělají ty vlny. Jestli je ti špatně, Kropáčku, jdi se projít, Čermáková půjde s tebou. Ale sotva Čermáková s Kropáčkem vylezli na palubu, ten hlavní pirát zařval:
1: ha, zrada! Kdo je sem pustil? Browne, já tě vlastnoručně zastřelím. Měl jsi přece hlídat loď.
0: A vytáhl bambitku, kterou měl za pasem, a Čermáková řekla: prosím vás, teď toho na chvíli nechte. Kropáčkovi je hrozně zlé, radši mu ukažte, kde tu máte WC. Ale to už se na ně dva piráti vrhli a Čermáková začala strašlivě ječet a dole v podpalubí zvedla soudružka učitelka prst: děti, zdá se mi, že to ječí Čermáková. Kropáčkovi se asi něco přihodilo. Rychle za nimi. Piráti koukali jako spadlí z višně, kdo se to hrne na palubu, a Šebestová řekla: hele, Machu, vidíš tamhle tu bedničku? Tam bude asi to zlato. Jenomže Mach řekl: Šebestová, teď s tím dej pokoj, mně se to nechce líbit, tady se určitě něco semele. A taky, že ano. První se vzpamatoval hlavní pirát a zařval:
1: Browne, co to má znamenat? Tolik černých pasažérů jsem ještě neviděl. Za trest tě dám rozsekat do nudlí. Tomu ty říkáš hlídat loď.
0: A Brown, který chtěl právě hodit přes palubu Kropáčka a Čermákovou, řekl: klid, kapitáne, klid. Za chvilku budou v moři všichni, pěkně jeden po druhým. a soudružka učitelka se koukne přes zábradlí a vidí, moře je samý žralok, a tak řekla, no dovolte, mám za děti odpovědnost po celou dobu vyučování. Co by si o mě řekli rodiče a také soudruh ředitel? Máme hodinu dějepisu, nepřeji si býti nadále rušena. Nemáte náhodou kousek křídy? Nikam se mi zakutálela. A hlavnímu pirátu to chvíli trvalo, než se vzpamatoval, a potom zařval strašlivým hlasem.
1: Pánové, jestli ten spolek nebude už rád žraloci, než napočítám do tří, tak z toho uloupeného zlata nedostanete ani 20 dník. S tím laskově počítejte.
0: A piráti vykřikli, rozkaz, kapitáne, a hnali se na děti a na soudružku učitelku, jenomže ani jeden pirát si nevšiml Jonatána, který si na řeči moc nepotrpěl a raději v klidu překusoval hlavní lano v plachtový, takže zrovna když pirát Brown chtěl chytit Horáčka a chtěl s ním mrsknout mezi žraloky, spadla ta největší plachta rovnou na piráty a piráti se pod ní zuřivě mileli, padali z nich bambitky, ale všechno to bylo marné a ten hlavní pirát křičel.
1: Tak tohle, pánové, je největší zrada, jakou jsem kdy zažil.
0: A Mach řekl Jonatánovi, Jonatáne, ty jsi vlastně ten nejlepší pes na světě, teď už je to definitivně jasný. A Šebestová si vzala do rukou dvě bambitky a hlídala, aby žádný pirát spod té plachty nevlez. Zatímco se kluci ze třídy chopli bedničky se zlatem, řekli hej, rup, a už jí nesli, akorát Horáček se ulejval a v jednom kuse se vytahoval, že měl být mezi těmi žraloky první. A zatím ve třídě stál soudruh ředitel na stupínku, držel v ruce hodinky a kroutil hlavou. No tohle... Učitelka zmizí s celou třídou uprostřed vyučování, to se ještě nestalo, ale najednou vidí, že jsou všichni tady a soudružka učitelka řekla, promiňte, soudruhu řediteli, nevím, jak se to mohlo stát, ale právě jsme byli někde u Kanárských ostrovů mezi piráty. A soudruh ředitel řekl, ale soudružko, kolegyně, co mi to tady povídáte, u jakých Kanárských ostrovů, víte, kde jsou Kanárské ostrovy, jenom cesta tam trvá letadlem skoro 3 hodiny a teď je teprve 9:15 a v 8 začala škola. Ale Mach s Šebestovou otevřeli bedničku plnou zlata a řekli, tak moment, soudruhu řediteli, nejenom, že jsme byli u Kanárských ostrovů mezi piráty, ale my jsme jim, prosím, zabavili uloupené zlato pro školní účely. Schválně se koukněte, kolik toho je. A soudruh ředitel se koukl a řekl,
3: Ježkovi oči, tolik peněz nemá snad ani ministerstvo.
0: A Šebestová řekla, tak, a teď si můžeme koupit pro biologický kroužek, co chceme. A tak se nakonec nekoupilo žádné morče a žádný křeček, koupil se normální slon a školník Huml ho na školní zahradě krmil senem a všichni členové biologického kroužku je přitom vědecky pozorovali.

0: Ahoj děti. Abyste věděli, proč jsem tu knížku začal psát. Oženil jsem se a čekali jsme miminko. Už bylo jasné, že to bude kluk. A já si představoval, jak mu budu číst každý večer před spaním pohádky. Ale pohádek je tolik. Co kdybych si vymyslel svou? Pohádku jenom pro nás dva. Maminka se porodu bála, protože děti musí, když se rodí, udělat hlavičkou pohyb, který umí jenom delfín. Nakonec se ukázalo, že se bála zbytečně. Miminko umělo vyklouznout z bříška, ani nevědělo jak. A tak jsem začal psát pohádku o delfínkovi. Ale představte si, děti, že když se malý pája narodil, bavilo ho víc mlíčko a dudlík než tátovo čtení. Usnul jsem většinou dřív než on, papíry mi vypadly z ruky a všelijak se pomíchaly. Ale přišlo další dítě a další a další a všechny uměli delfínkovu vlnku sami od sebe. Jak se to mohli naučit? Kde? Těhotné maminky nosí v bříšku malou mořskou vodu. A tak bylo jasné, že se nám rodí noví a noví delfínci. Stálo za to knížku dopsat a tak jsem to udělal. Když jsem ji po letech přečetl mamince všech našich dětí, celá zrůžověla a prohlásila, že budeme mít ještě jedno miminko, a to tuhle knížku. Když se maminky rozhodnou, všechno na světě je možné. A tak je i knížka na světě. A já vám při ní slibuji sladké usínání tatínků, tak sladké, jaké asi zažil delfínek Deo. Jak to všechno začalo? Kdo ví, co se odehrává v oceánu? Tak jako jsou na zemi hory, sopky a jeskyně, tak jsou hory, sopky a jeskyně i pod vodou. Jsou tam i koníci a sasanky. A příběhy zvířátek pod vodou v oceánech se velmi podobají životům psů a dětí. V tichém oceánu, který bývá v noci tak tichý, že byste slyšeli, jak dopadá chaluha na dno, žil delfínek Deo. Měl maminku, ale žádného sourozence. Vlastně se jmenoval Deo Kleciánek, ale maminka na něj volala: Deo, kde jsi? Nebo se s ním před usnutím mazlila a říkala mu: Spinkej, ty můj malej kleciánku. Deo zlobil, jako zlobí všichni kluci. Nemohl se přece jen tak nečinně povalovat a dělat jenom to, co mu maminka řekla. Musel objevovat, jak nekonečný byl podmorský svět. Ale když byl z toho objevování unavený a chtěl si hrát, neměl s kým. To ho trochu trápilo. Věděl, že si jednou nějakého kamaráda nebo kamarádku najde, ale do té doby jeho nejoblíbenější zábavou byla hra na schovávanou. Někdy se mamince schoval tak dobře, že ji celou polekal. A jindy zase našel tak dokonalou skrýš, že se mu maminka ztratila. Nejspíš ho sama začala hledat a odplula příliš daleko. Nebo si myslela, že ho přepadl zlý žralok. Delfínek Deo byl poprvé sám. Úplně sám, samotinký, v obrovském tichém oceánu. Jak by bylo vám, děti? Plakali byste? Křičeli byste? Běhali byste bezradně sem a tam? To všechno delfínek Deo taky dělal. Ale nebylo mu to nic platné. Maminku nenašel. Nic snad není v moři smutnějšího než opuštěný delfínek. Jen si zkuste představit obrovitost moře a toho ztraceného mrňouska. Bylo mu smutno. Plakal. Ale v moři pár slziček není vidět a navíc jsou taky slané. A tak ho nikdo ani nepolitoval. Delfínek brzy pochopil, že jenom plakat nikam nevede, že se musí o něco pokusit, že musí maminku hledat, a pustil se do světa. Když už je nejhůř, vždycky přijde nějaká pomoc. V našem případě teplý golfský proud. Co se tu třeseš zimou, pravil, když našel delfínka schouleného na dně. Pojď, zahřeju tě. Ovinul delfínka teplou vlnou a vložil mu do tlamičky hrst krylu. To jsou takové malinkaté rybičky, které jsou na začátku potravního řetězce v moři, protože v moři, stejně jako na zemi, všichni jedí všechno. Tedy ne doslova, totiž pokud mají dost velkou tlamu. A podle toho, jak si v přírodě vystojí frontu. Hlad je vlastně prazáklad života. Kdyby neexistoval hlad, tatínkové by nechodili do práce a nikdy by nevynalezli třeba jízdní kolo. Ale to sem nepleťme, protože v moři se na kole nejezdí, s výjimkou vynálezu pana Verna. Ono se vždycky zdálo, a právem, že nohy jsou silnější než ruce, ale nejsilnější je tak jako tak hlava. Ale zase jak která, ta potrhlá vymyslí třeba bombu a ta chytřejší má co dělat, aby se s takovým nápadem vypořádala. Možná se ptáte, co má delfínek společného s lidským mládětem. Vaše maminka, děti, má v těle kousíček moře. A když vás nosí v bříšku, plavete ve vodě, vlastně v moři. A když se rodíte, musíte udělat hlavičkou pohyb, který umí jen delfínek. A když vyklouznete ven, začnete křičet. Možná, že bez křiku, v naprostém tichu, kdy si vylézala z moře první zvířátka, aby obydlela pevninu. Obydlela, to zní, jako by si hned stavila nějaká obydlí. Jaké obydlí by si asi postavila žirafa? A jaké hroch? A osel? To by to pěkně vypadalo. Co to v tom moři vlastně žije? V knížkách bývá obsah vyjmenovaný na poslední stránce. Ale obsah svého života měl delfínek Deo teprve před sebou. A nevěděl, co je knížka. Nevěděl, že knížka má i hřbet. A že ten hřbet hrbí před čtenářem, aby si ji všiml. A že si ji v knihovně třeba celá léta nikdo nevšimne. Nevěděl, co je řád. Nikdo ho nenutil chodit do školy, kde se žáčci musí učit podle systému, kterému nerozumí. Jediné, co vědí, je, že se mu nesmějí vzpírat. Jsou v moci učitelů a inspektorů a musí sekat dobrotu. Dobrota se seká nadrobno a dočista, jinak nastane sekec mazec. Ale delfínek byl zvyklý na svobodu. Mohl, co chtěl, a nesměl jen to, co mu maminka zakázala. A tak i kdyby o něm vznikla knížka, o čemž pochybuji, neměla by řád a systém. Byla by napsaná podle toho, jestli bylo v oceánu dost smíchu. A kdyby bylo, kdyby se delfínek Deo probudil s radostí, pak by se protáhl a vystřelil k hladině, zacvakal zuby a zavískl. Nedivte se, v moři je všechno jinak. Velryby kulohlavé uvízly u pobřeží Austrálie na Mělčině. Asi se jim v kulohlavičkách něco hnulo, anebo se chtěli nechat hladit od dětí. Ty je také zachránili. Ten den děti nemuseli do školy, protože u velryb se toho naučili mnohem víc. Tuleni se tulili na Galapágách a tulili se tak důkladně, že toho roku přišlo na svět o mnoho víc tuleňátek. Tučňáci se přejídali v ledovém moři kolem Islandu. Byli tak tlustí, že vypadali jako kulička. Fráčky jim byly malé a křidýlka jim odstávala. Někteří si uvázali pod krkem černého motýlka a s naprostou vážností hráli s nejtlustší kuličkou fotbal. Lachtani se řechtali na sluníčku, protože lachtani jsou obzvlášť citliví na lechtání. Stačí jim paprsek zimního slunce a smějí se, až se za břicho popadají, každý za své. Leguáni, kteří vydrží až hodinu pod vodou, mroži, rypouši sloní, kryl, polypy, sasanky, ostnatky neboli hvězdice, mořské želvy, želvičky, koníci, dokonce i mořské řasy se cítily blaženě. Tuňák si s tučňákem spletl nevěstu. Sardinka dumala o budoucnosti olejovky. Chobotnice volala a pozdravujte naše chudé příbuzné. Hlavonožcům povyrostly nohy z hlavy. Krab obrněnec si našel úkryt ve stroskotané lodi a navštívil trosečníka na ostrůvku 3x4 metry. Mořský ďas šel konečně k ďasu. Kytovci plýtvali kytem, nejvíc plejtvák obrovský. Žít je lebeda. Škeble se šklebily. Mušle nechtěli ani slyšet o veřejných záchodcích. Lastury neboli kameje sněly o starožitníkově krámku. Perlorodky protestovaly proti názvu perlotvorky. Červený korál odcestoval do Středozemního moře, kaviár do Monte Carla, ústřice rovnou do ústřední herny kasína. A tak želva vyhrála první cenu a nechala si naservírovat hlemíždě na česnekovém másle. A když jí je přinesli, s bravurou diskobola vyhodila hlemíždě oknem na svobodu. A oni jako spitomělí hledali celou noc svoje ulity a když je našli, padli jim jak ulitý. Delfínek se tedy dostal ke knížkám. Četl o krokodýlech, aligátorech, kajmanech, o rybách, které měly za trest odplout do mrtvého moře. Ale pak jim rozsudek zmírnili, protože v mrtvém moři je víc soli než života. A voda je tak hustá, že kdybyste se tam chtěli utopit, tak se vám to nepovede. Voda vás ke dnu nepustí. Delfínek si v duchu prospěvoval: žraloci, laloci, mají hubu proříznutou za noci, za noci. A zapomněl, jak to bylo dál. Olihně byly tak krásně vypasené, že se jim říkalo stádečko k sežrání. Ono, když je někdo vypasený, tak si o to přímo koleduje. Olihně jsou takové nedomrlé chobotnice, jako by se zamlada nacpali do mokrých džínů, ze kterých se už nedostali. Jsou uzavřené v dlouhé měkké schránce, koukají jenom jejich chapadýlka. Chobotnice je měkká, přísavná, ošklivá, jako když se pokusíte zušlechtit blivajs, a umí prchat za pomoci mocného inkoustového efektu. Oliheň to v životě asi nikdy nikam nedotáhne, ale je tuhá, chutná a je jí to celkem fuk. Za to losos dobrodruh pocítil takový stesk po místě svého narození, že se vydal do vnitrozemí za svou osudovou láskou a zahynul tam. Jeho poslední slova byla: ach, jaká krásná smrt. Krab poustevníček delfínkovi prozradil, že Japonci delfíny vraždí a pojídají, kanibalové. Přesto jim delfíni pomáhají v boji proti žralokům, neboť jsou přátelé všech námořníků. To je ohavný účet. Doufejme, že Japonci nebudou takoví navždy a stejně jako divoši pochopí, že když si vyvraždí orangutany na nedělní oběd, nebudou mít jednak co jíst a jednak jim skončí estrády. Protože orangutani byli vždycky prvotřídní baviči. Rozdali tolik smíchu, že se obžerství může jít zahrabat. A co delfíni? Medúza byla žhavá. Ale jen když někdo neuhodl, že se nepíše s kroužkem nad U. Medúza není moc inteligentní, to si přiznejme. Plave jen tam, kam ji nese proud. Neuvažuje nad změnami směru a její tělo připomíná opuštěnou noční košeli. Ale protože je pitomá, neváhá žahnout i malé dítě, které by si s ní chtělo hrát. Je lepší jí předhodit módní časopisy a odkázat ji na větší hloubku, nikoli intelektuální. Co to je za končiny? Laguna skrývá korálový útes, který požírá hvězdice neboli trnová koruna. A to pokaždé, když je málo dravých plžů z rodu Trion neboli Tritonek, které by naopak požírali ji. Na lagunu vzpomínají všichni, kdo mají rádi prázdniny. Tam byly ty nejlepší útěky z domova, od maminek. Na 3 týdny skautských táborů, kde se Potěr učil zakládat oheň, stavět stan, chodit ke studánce pro vodu a vařit oběd z darů matky přírody. Ale už nikdo nemluví o tom, že se ještě nikomu v moři oheň založit nepodařilo. Fénické poklady, uloupené piráty a utopené za bouře hlídal Poseidon. Tak toho bych chtěl poznat, zvolal delfínek. Koho? No toho Poseidona. Poseidona, mimino, a chovej se slušně, nebo ti to zůstane. To tenkrát řekla delfínkovi maminka. A delfínek si teď na ně vzpomněl a byli mu šumafuk všechny poklady utopené ve všech mořích. Chtěl jen a jen mámu, ale nevěděl, jak správně chtít, aby to vůbec mělo nějaký smysl. Na Madagaskaru se zbláznil potápěč na Kessonovou nemoc. Netušil, že ani v moři se nemá nic přehánět a že hloubka je pro člověka nebezpečná. Když to zjistil, spěchal to říct všem ostatním, ale moře mu uzamklo ústa. A na delfínka padl smutek. Už podruhé. Poprvé, když nenašel odpověď na otázku, co by dělal delfín v řeckých Delfách. Nevěděl. Netušil, že jde o slovní hříčku, a tak usilovně přemýšlel, co by v té věštírně Apolóna dělal. Pak ho napadlo, jestli by mu tam nevrátili víru, že se potká s maminkou. A když ho ještě napadlo, že z argonautů, plujících za Zlatým rounem, se asi vyvinuli astronauti, cítil, že usíná. Maminko, kdy konečně vyrostu? Velryby kulohlavé už zase uvízly na mělčině u pobřeží Austrálie. Velryba je velké zvíře. O to větší, že je ryba. O to větší, že je savec. O to větší, že je v tom zkrátka zmatek. Velrybu do akvária nenacpeš a nenacpeš. I kdybys měl svaly jako... Kdo má letos největší svaly? No jako Herkules. Když je velryba kulohlavá, také není něco v pořádku. Kulatou hlavu má člověk. A pak už jen špendlík s hlavičkou a kapusta. Ale kulatá hlava velryby odporuje i zákonům aerodynamiky. Velryba s kulatou hlavou možná víc přemýšlí, ale voda jí klade větší odpor. A právě proto možná začne velryba po vzoru člověka přemýšlet příliš. Hledat nejjednodušší cestu, chytračit a touží po úspěchu. Až si bude moci konečně odpočinout a žádným proudům nebude klást odpor její kulatá lep. Když delfínek Deo připlul ke břehům Austrálie a viděl desítky uvízlých velryb, velmi se podivil. A ještě víc se divil, když viděl stovky lidí, kteří se pokoušeli velryby udržet při životě a dopravit je zpátky do hlubin. Pozoroval lidi a snažil se jim porozumět. Nedokázal to. Byl příliš malý a příliš vysílený dlouhou cestou. Slyšel podivné zvuky, hudbu, kterou velryby vydávali, když volali o pomoc, a zvuky, kterými děkovali, když odplouvali zachráněné z mělčin. Z té hudby bylo delfínkovi moc a moc smutno. Ocitl se poprvé ve svém životě tváří v tvář smrti. Ale jeho neštěstí nebylo o nic menší. Ztratil maminku a nemohl ji najít. Přesto měl i tak radost, že se velryby zachránili. Napadlo ho, jestli by se neměl i on obrátit k lidem o pomoc. Třeba o mamince vědí, ale styděl se. Lidé mu byli něčím velmi blízcí, zvlášť ti mrňousové cachtající se na břehu. Nebál by se k ním přiblížit, ale nevěděl, jak jim vysvětlit, co potřebuje. Nevěděl, jak říct, že hledá maminku. A nevěděl, jestli by to mrňousové pochopili. A tak zase odplul s dušičkou tak rozklepanou, jak si to dovede představit jen člověk. Nejsou všechny mámy jako ta naše? Želva je divná máma. Vůbec ne jako vaše maminka. Najde si v moři tatínka, ale pak ho opustí, nebo on ji. Tu ještě žádný rozvodový vědec neskoumal. A s dětmi ve vajíčkách se vysouká na mořský břeh. s obrovskou námahou se doplazí na bezpečné místo, vyhrabe jámu a do té jámy vajíčka porodí. Není to snadné a už za to by jí měly být nevědomé želvičky vděčné. Pak celé místo pečlivě zahrabe a to je to poslední, co pro své malé děti udělá. Odplazí se pryč a nikdy v životě už své děti nenajde. A kdyby je i potkala, nepozná je. Když se rodí malé želvičky, mají to těžké. Musí se prokousat kožovitým obalem vajíčka, jejich pohromadě až celá stovka. Musí si rychle říct, co potřebují. Bojím se, že v té rychlosti si ani nestihnou zapamatovat jména všech svých sourozenců. A hlavně musí se vyhrabat na světlo z jámy plné písku. Když i to se jim podaří, pak se musí rozhlédnout. A tam, kde je světlo nejsvětlejší, tím směrem se takřka poslepu vydají. Protože mají jediný úkol – doplahočit se k moři. Na břehu na ně číhají ptáci a v moři spousta dalších nepřátel. A přitom želvička nemluvně neumí ani slušně pozdravit, ani slušně protestovat. Je moři na pospas. Zkuste si někdy před usnutím představit, co to je být světu na pospas. Děsné. Však taky každá želvička, které se podaří přežít, si utrpení z dětství pamatuje. A proto i ona si najde tatínka, jen aby pak opustila svoje vlastní děti. A žádná z želv se nepokusí o změnu, natož o nápravu. Leda, že by se některá z želviček tak vymkla svému prostředí, že by zavedla matriku, křestní listy, občanky a pasy. Pak by mohlo dojít i na předky a budoucí potomky, jako je to u lidí. Aristokracie si postaví křivoklád a tam si nechá zarámovat rozvětvený generační strom. Ale většina želviček si nevede evidenci a nic si nepamatuje. Nepamatuje si hlavně svou maminku, protože ta je daleko v moři, když se oni poprvé rvou se životem. A proto se i ke svým želvičkám chovají stejně. A to je velká chyba. Želvička, představte si to, děti, se probere k životu na dně vlhké, tmavé jámy se spoustou dalších vzmítajících se želviček a všechny mají pocit, že oni jsou ty nejdůležitější. Pardon, pardon, s dovolením, dere se želvička do života. A když se i s ostatními dostane na vzduch, něco jí říká, že musí lézt směrem dolů, k moři. V noci tam žádné světlo nesvítí. Dokonce i měsíc se schoval za mraky, ale jí to táhne k první vlně. Možná, že slyší její šplouchání, ale i mezi želvičkami jsou jistě také umělci a blázni. A tak se může stát, že se v té snůžce želviček ženoucích se k moři jedna zastaví a zeptá se, proč? Co proč? Proč tudy? Proč ne jinudy? Protože všechny želvy, co svět světem stojí, musí do moře. Ale já cítím moře opačným směrem. Pak máš vychýlenou střelku kompasu. Pojď, nebo nás sežere nějaký pták. Jdi napřed, já se trochu porozhlídnu. A želvička se vydá svým vlastním směrem. Želvička a Brundibár. A potká, dejme tomu, Brundibára. Brundibár není žádný krasavec, ale nejošklivější na něm je jeho povaha. Věčně naštvaný a nespokojený brouk. Kam jdeš? Nevím. A co tam budeš dělat? Nevím. Uhni, to je moje místo. Promiňte, prosím. Ty jsi želva, viď?
1: Ano, prosím. Zatím jenom želvička.
0: Těší mě Brundibár, jméno mé.
1: Mne těší? Proč se tak mračíte?
0: Protože není důvod se usmívat. Život je otrava.
1: Ale to se mi nezdá. Jsem naživu pár hodin, ale jsem nadšená.
0: Jo, a proč? Co tě čeká tak úžasného?
1: To ještě nevím.
0: A, tak proto jsi jaksi zabedněná.
1: Ne, nikoliv. Nemám žádné bednění. Naopak jsem volná a mám se k světu. A záleží jenom na mě, jak si se svým životem naložím.
0: Pokud tě nese zobne pták.
1: I to záleží na mě.
0: Jak to?
1: Musím se naučit obranu tai chi.
0: Jak? Jak to dokážeš, když už na začátku děláš chyby a lezeš do vnitrozemí? Moře je opačným směrem.
1: Já vím, ale budu ve střehu, připravená. Připravená rychle myslet, rychle reagovat, rychle utéct.
0: Ale vždyť jsi pomalá. Neumíš utíkat.
1: Ty taky ne.
0: Proto ti říkám, že život za nic nestojí. Pořád jen na něco čekám a nic.
1: Víš, co jediné je na životě nejlepší?
0: Ne. Lehnout si na záda a představovat si. Nic z toho se sice nesplní, ale aspoň líp uteče čas.
1: Já nechci, aby mi utíkal. Chci být činorodá.
0: Proč? Od toho jsou perlorodky, aby rodili.
1: Nevím. Něco mi říká, že musím. Víš, co jsou tyhle vysoké pahýly?
0: Stromy.
1: A kdo na nich žije?
0: Ptáci.
1: Ti, co nás polikají?
0: Ano.
1: Aha. Já musím pro své sestřičky a bratříčky udělat něco užitečného.
0: A co?
1: Podhrabu kořeny toho stromu a strom se skácí.
0: Jednak na to nemáš a za druhé bys mi zničila mé doupátko.
1: A spousta dalších zvířat by ti za to nebyla vděčná. Co se dá dělat? Život je boj.
0: Kdo ti to řek? Já jsem první, s kým mluvíš a já ti to neřek.
1: Nechápu, nějak to cítím.
0: Pozor, racek a kormoráni a terej, rychle se schovej.
1: Uf, tou kličkou si odlákala asi 5 hladových ptáků. A díky tomu nejmíň 20 želviček stihlo doběhnout až k moři. To jsem ráda.
0: Ale co s tebou?
1: Počkám.
0: Na co?
1: Až se znovu setmí. Nebo až začne pršet.
0: Ale do té doby budeš tady se mnou, na suchu. Vydržíš to?
1: Musím.
0: Ty jsi mi tu ještě scházela.
1: Ale věřte nebo nevěřte, činorodá želvička spoustě svých kamarádek pomohla a Brundibárovi ani ostatním zvířátkům neuškodila. A šťastně se dostala, i když se zpožděním, k moři. Proč to udělala? Nikdy neuměla vysvětlit. Když se pozdě ale přece dostavila k zápisu do první třídy želví školy, byla už tak zkušená, že ji škola nudila a ona sama byla svému okolí na obtíž. Připadala všem přechytralá. Želvy mají opravdu těžký osud. A to jsme ještě neřekli, že si je někteří domorodci porcují zaživa k obědu a že civilizovaní snobové si z nich nechávají servírovat polévku. Želví osud je asi smutný. Ale každý živočich na světě musí mít přece šťastné období. I nejsmutnější tvor musí zažít něco veselého. A tak i želvy. Ty jsi pěkná svinucha. Jednoho dne se delfínek probudil a polekal se. U ucha mu totiž něco tenounce chrochtalo. Chrochtání u ucha vyděsí i mnohem otrlejší tvory, zeptejte se maminky. Někteří tatínkové totiž usnou za tak nelidských zvuků, že jen velká láska takovou noc překoná. Delfínek nikdy neviděl prasátko. Jak by taky mohl? Představte si, jak by to vypadalo, kdyby prasátka žila v moři. Zakroucené ocásky by měla jako vrtulky na pohánění tlustých nožiček. Možná právě to měl na mysli vynálezce českého původu Ressel, když mu napadlo vymyslet lodní šroub a po něm pan Kaplan s kaplanovou turbínou. Jenomže svinucha vypadá přece jen jako ryba. A tak se k ní chrápání vůbec nehodí.
0: Kdo jsi? Zeptal se delfínek polohláskem.
1: Svinucha, hekla ryba a poslala delfínkovi ocasem něžnou vlnku. Líbíš se mi? Špitnul delfínek, aby řeč nestála.
0: Vážně? To mi ještě nikdo neřekl.
1: A to se ti líbí i moje pravá ploutev? I ty tři brady? To jsi vážně první.
0: Ty jsi jistě nikdy nestratila, maminku.
1: Já? Kdepak? Plavala jsem s ní celý rok. Moje maminka byla tuze krásná. Samý faldík. Já jsem se moc nepovedla.
0: Ale to není pravda, vyhrkl delfínek. Ty jsi moc krásná, svinucha.
1: Děkuji. A kdo ti dal jméno? Maminka?
0: Ne, matka příroda.
1: A znamená to, že ses k mamince svinula do klubíčka?
0: Nevím, co je klubíčko, nikdy jsem to nezažila. Já jsem jenom maminku poslouchala na slovo a plula tam, kam ona. Ale jednoho dne jsme se museli rozdělit, abych i já měla možnost najít si svého manžela a měla s ním dětičky. Proto tady ležím a čekám.
1: Ale když spíš, tak přece nedáváš pozor.
0: Já nespím. Jen jsem si drobátko schrupla.
1: A opravdu se ti líbím?
0: Moc?
1: To je škoda, že nejsi taky svinucha. Vzala bych si tě a ještě dnes bychom měli svatbu.
0: Nic si z toho nedělej. Však se dočkáš. A kdybys náhodou potkala mou maminku, řekni jí, že jsem plul tímhle směrem.
1: Ukázal delfínek na západ a zamával svinuše na rozloučenou ocasní ploutví. Delfínek Deo už nespal 3 dny a 3 noci. Sardinka není má maminka, aneb příběh samotáře. Sardinka vůbec není ze Sardinie. V Sardinii se přece nikdo nemačká, zatímco v krabičce olejovek je předspáno k prasknutí. Sardinky plují v ohromujících hejnech bezstarostně a v podstatě bezpečně, dělají ty samé úkony jako jejich sousedky, takže se nakonec octnou v tlamě kytovce ani o tom nevědí. Což není nejhorší konec, nebo nejlepší? Znal jsem sardinku, která měla konec horší. Představte si, že byl žil jeden bohatý člověk, který měl všechno. Od počítače po automobil. Pravda, neměl ženu ani rodinu, ale jinak všechno. Konto, kreditní karty, dluhopisy. No, neměl šanci to do konce života utratit. A teď si představte, že jednou přišel domů. Dveře se mu sami otevřely. Auto zaparkovalo. Něco ho svléklo ze svrchníku, něco ho zulo z bot. Vešel do klimatizovaných místností plných plochých obrazovek, senzorů, čidel, čipů. Zkrátka, dřepnul si na zadek a co teď? Už dlouho nevyvinuli nic nového. Žádnou hračku. A tak přepínal z jednoho na druhé, surfoval, kličkoval, zkoušel překvapit. Nic. Nuda. Tak vstal a šel do lednice. A tam mu padla do oka krabička olejovek. Vzal ji, otevřel a zůstal bez dechu. V té krabičce nebyly v oleji namačkané sardinky jedna na druhou. Tam byla jen jedna jediná. Sympatická, usměvavá olejovka. A jenom proto, že ji do toho oleje donutili. Smířila se s tím. Když viděla visící čelist toho pána, zasmála se. Pán se zasmál také. Olejovce se zdálo, že pán má smysl pro humor. Pán se nebránil. A tak se olejovka rozhodla. V moři byla tak bystrá a chytrá, že vymýšlela desítky vtipů za den. A tady na tom malém olejovém teritoriu se to rozhodla předvést. Plavala kraula na znak, potápěla se, skákala trojité vruty, pak se málem majzla o okraj plechovky, zkrátka vyváděla jako za mlada. Chtěla se zavděčit, okouzlit toho pána a možná se i zamilovat, protože to za celý svůj rychlý život nestihla. Pán se chechtal, až se za břicho popadal, ale pak se dochechtal a popadl něco docela jiného. Popadl prut, rybářský prut. Nahodil háček a čekal. Olejovka taky čekala, ale došel jí humor. Nic ji nenapadalo. A tak v té dobrosrdečnosti na háček skočila, aby se zavděčila. A to byla ta chyba. Pán ji sežral, ani okem nemrkl. A odebral se ke svým plochým obrazovkám a dál se nudil a nudil, až se unudil k smrti. Naštěstí se milionová hejna sardinek o tomhle případu nikdy nedozvěděla. Hvězdice spadla z nebe. Jednou se v Karibském moři narodila hvězdice, která se moc a moc těšila do školy. Ale když tam dorazila, posadili ji do poslední lavice. Nevěděla proč. Teprve když paní učitelka Hvězdová při tělocviku nařídila v řad nastoupit, ukázalo se, že všechny hvězdice jsou jedna jako druhá, jen naše smutná hvězdice má z pěti cípů jeden obrovský. Jakoby někam ukazovala. Plavalo se jí dobře, ale trochu našišato. Ostatní hvězdice se jí posmívaly a malovali o ní vtipy na tabuli. Ale naše hvězdice nebyla hloupá. Tušila, že kdyby se poprala z posměváčky, nic by to nevyřešilo. Avšak, jestli se naše smutná hvězdice cítila v tělocviku nenormální, v matematice dopadla ještě hůř. Byla tak nenormální, že to, co ostatní hvězdice počítali celé dopoledne, vypočítala za 10 minut. Všichni skoprněli. Víte, jak se koprní? Maminka vám to předvede. A hned po ní tatínek, až si všimne, jak skoprněla maminka. Sešla se celá školní rada, SRPŠ a školník. A celá ta patálie dostala rychlé obrátky. Byla svolána třídní schůzka a na té se všem pravidelným hvězdicím s velkou fanfárou oznámilo, že naše nepravidelná hvězdice je výjimečná. To věděli všichni, proto se jí posmívali. Ale že je výjimečná tak, že proslaví karibskou školu, protože má talent. A pozvali hvězdici dovnitř. Na tabuli bylo několik příkladů, se kterými Einstein nikdy nehnul. Naše hvězdice zůstala stát skromně u dveří, kde, jak známo, je také koš na papíry a umyvadlo s upatlaným ručníkem. Natáhla svůj přerostlý cíp a v minutě vyřešila tu neřešitelnou matematickou záhadu. Tenkrát v Karibském moři zrušili ČVUT i Akademii věd a naopak vyhlásili soutěž na bronzovou sochu v nadhvězdicové velikosti, kterou vyhrál neznámý autor, který se jako sochař nemohl uživit, protože byl slepý. Ale v jeho představivosti dopadla hvězdice tak krásně, že by se za to nestyděl Pablo Picasso. Tak tohle vyprávěla maminka Delfínkovi, když se bál, že se mu budou ve škole smát. Řekla mu jasně, když je někdo talentovaný, na první pohled vypadá, že mu něco chybí, ale ve skutečnosti mu něco zázračného přebývá. A posměváčků si nevšímej, řekla.

o Jirkovi a jeho třech psech. Byl jeden sirotek, jmenoval se Jirka a sloužil u lakomého sedláka. V neděli čeládka odpočívala, jen Jirka musel pást vepře. Už by byl dávno od sedláka utekl, ale sloužila tam také hezká Anička a on na ní myslel jako na svou nevěstu. Všechno snášel, jen aby jí zůstal na blízku. Jednou v neděli zase tak u lesa pase, vepři sbírají bukvice a on sedí pod stromem, na dřevěnou píšťalku si píská a myslí je u své Aničky. Tu vyjde z lesa myslivec a v patách za ním se ženou tři psy se železnými obojky na krku. Myslivec se zastaví u Jirky a povídá: přenech mi ze stáda tři vepře, dám ti za ně ty psy. Co bych dělal se psy, řekl Jirka. A jak by sedlák vyváděl, že má o tři vepře méně? Myslivec začal psy vychvalovat, co všechno dovedou. Tenhle, ukázal na ryšavého, se jmenuje Drž. Koho chytí, toho nepustí. Černý se jmenuje Dech, na koho dýchne, toho omráčí. A tamhle ten bílý slyší na jméno Vševím, jak zavětří. Na 10 mil slyší i jehlu do trávy spadnout. Jirka už chtěl myslivce odbít. Tu myslivec řekl, aby zahrál na píšťalku. Jirka spustil, psi se postavili na zadní nohy a dali se do pitvorného tance. Jirka po chvilce nemohl smíchy dál. Vezmi si ty tři vepře, zvolal, když se dosyta vysmál, a dej mi ty psy. Vyměnil si dobře, pravil myslivec, ale železné obojky jim nesundávej. Nechal Jirkovi psy a tři vepře ze stáda si odehnal do lesa. Psi se k Jirkovi lísali, jako by odjakživa byli jeho. On však se prve nenabažil veselé podívané a znovu spustil na píšťalku. Psi tančili podle Jirkovy noty, tu se před nima nohama chytili a jako děti tančili ve třech mlýnský kolo, tu zase společně metali kozelce a střídavě se po předních a pozadních nohách natřásali. Slunce už zapadlo za kopce, když se Jirka se svým stádem ubíral domů. Hnal o tři vepře méně a strach ze sedláka ho tlačil v žaludku jako kámen. Za tmy dohnal dostatku, psi nechal ve strouze zavraty a šel zavřít vepře do ohrady. Pojďte, zavolal na psi, když se vrátil. Musíme utéci, sedlák by mě stejně vyhnal. Šli celou noc černým lesem. Jirkovi se steskem svíralo srdce. Myslel na svou Aničku, snad už ji víckrát neuvidí. Psi se v lese vyznali, vedli Jirku dobře, ani o větvičku se neškrábl. Ráno vyšli z lesa a před nimi dodáli cestičkami běžel a vesničkami odpočíval širý kraj. Jak ten svět přejdeme, zvolal Jirka. Ale 7 takových krajů a 7 lesů přešli a živili se všelijak. Něco sehnali psi, někde pomohl Jirka při žních nebo při mlácení a dostal za to jídlo i nocleh. Tak došli do velkého města. Všechny domy byly potaženy černým suknem. Lidé si jen šeptali, koně měli kopyta obalená hadry, ani podkůvka nezazvonila a v hospodách se pilo jen z dřevěných džvánků, ani sklenka nezacinkala. Jirka se u jedné hospody zastavil. Proč je tu všechno jako o pohřbu, ptal se. Máme už 3 roky smutek, pravil šeptem hostinský. Králi se v jeden den ztratili 3 dcery. Od té doby král chřadne, v celé zemi život vadne. Ministři hledají někoho, kdo by krále vytrhl ze zármutku. Ale dosud se to nikomu nepodařilo.
Hostinský si vzdychl a šel za svou prací. Měl jí málo, z hospody se neozvala ani písnička, jen dva džbánky tu a tam zaklepali o stůl, jako by někdo rakev zatloukal. Já krále rozveselím, řekl si Jirka a dal se rovnou k zámku. Stráže ho hned pustili dál, jako předtím pustili mnoho šašků a zpěváků, princů i chudáků, kteří přišli s tím, že krále vytrhnou ze smutku. Zavedli Jirku do královy komnaty. Zdi byly pokryty černými čalouny, černé záclony zastíraly okna a v jednom rohu smutně zářily tři svíce. Jirka se rozkoukal a uviděl krále, jak sedí na trůnu, hlavu si drží v dlaních a vzdychá. I přiložil k ústům dřevěnou píšťalku a spustil. Psi se postavili na zadní nohy, začali tančit a všelijak se pitvořit. Černě oděň postavili na zadní nohy, začali tančit a všelijak se pitvořit. Černě odění sloužící za chvilku zapomněl.

Sluhové, jak se tak vrtěli, byli mu k smíchu víc než ti psi. Za chvíli už si také podle Jirkovy píšťalky pobrukoval a nohama mu to trhalo. Slzy mu smíchem tekly z očí. Psi zrovna tančili na předních nohou, sluhové to zkoušeli po nich, stavěli se na ruce, ale žádnému z nich se stojka nepovedla. Padali a váleli se na hromadě. Tu dal král znamení a Jirka přestal hrát. Zůstaneš u mne, řekl mu král. Do smrti se o tebe postarám. Víc Jirka nemohl přát. Od té chvíle žil na zámku a bavil krále. Král dal sundat černé záclony z oken a hned bylo v zámku veselej. Ale město se ze smutku neodstrojilo. Lidé se ještě nesměli radovat. Tak zem z toho, že se králi vedlo lépe, mnoho užitku neměla. Z Jirky se stal hezký dvořan. Všem se líbil, kde kdo si ho předcházel. Uměl pěkně a jadrně mluvit. Mluvil jako lidé ze vsi. Pro všechno měl trefné přirovnání. Každé slůvko něco znamenalo. Jen dvorní básník, nemohl přijít jeho řeči na chuť. Rád mluvil v samých kudrlinkách a medovými slovy králi jen lichotil. Ale zlichocení dobře není. Život jen o tanci a písničkách, jen o jídle a dobrém bydle, Jirku brzy omrzel. Často věšel hlavu, stýskalo se mu po Aničce. Psům zde také nesvědčilo, když zrovna netancovali, ploužili se po chodbách a po nádvoří a na všechno vrčeli. Co ti chybí, Jirko? Ptával se ho král. Teď, abych já povyrážel tebe. Nesvědčí mi tu, odpovídal Jirka. Půl radosti, žádná radost. Když byl na zámku rok, řekl jednoho dne králi. Propusť mě, králi. Půjdu hledat ztracené princezny a přivedu ti je. Král zpočátku nechtěl Jirku pustit, jak bys mohl najít mé dcery. Dokud je les nevrátí, neuvidím je. A snad už posté vyprávěl Jirkovi, jak si princezny vyjeli do lesa, jak se strhla vichřice, obalila je i s koňmi listím a zanesla bůh ví kam. Co rytířů už se pokoušelo princezny najít, ale žádný z nich se nevrátil. Já se vrátím, řekl Jirka, a ne sám, ale s princeznami. Král se podíval oknem, slunce zrovna zapadalo za lesy a z černého města šel takový smutek, že se králi stáhlo hrdlo. Jdi si tedy, pravil. Můžeš vyrazit hned zítra ráno. Druhý den Jirka vyjel na dobrém koni z města, za ním v patách vesele poskakovali psi a čenichem chytali od lesů čerstvý vzduch. Mnoho dní, mnoho týdnů bloudil Jirka nazdař bůh starými hvozdy. V duchu litoval, že dal králi tak neprozřetelný slib. Všechno se mu stavělo na překážku. Jak našel schůdnější stezku, stezka mu před očima začala zarůstat trním a marně se Jirka namáhal prosekat mečem. Jindy zase pohodlná stezka ho zvábila, pobídl koně, kůň se dal do cvalu a jen tak, že se stačil zastavit na kraji srázné strže. Tak Jirka jezdil křížem krážem lesy. Zásoby mu docházely a les ani zajíčka, ani veverky nevydal, natož srnce. Když Jirka srazil šípem ubohou kavku a chtěl si ji upéci, spustil se liák a oheň uhasil. Jednou večer dojel na mítinu a uondaný slezl z koně, že tu přespí. Vyhladovělí psi se rozložili kolem. Jirka ležel v trávě, sedlo pod hlavou,

0: a smutně se díval na černé nebe. Hvězd bylo, jako by mouku proséval. Najednou vševím nastražil uši, naježil srst a než se Jirka nadál, zmizel v houštině. Přinese zajíčka, těšil se v duchu Jirka, a já se konečně najím. Vševím se dlouho nevracel a Jirku z toho čekání a dívání na hvězdičky obestřela dřímota. Tu ucítí něco vlhkého na tváři, probere se a vidí, že ho vševím čenichem budí. Protře si oči rosou, ale zdá se mu, že spí dál, nevěří sluchu. Slyší, jak vševím praví lidským hlasem. Vstávej, pane. Prve jsem slyšel 10 mil odtud kolovrat vrčet. Běžím za tím zvukem a najdu v chaloupce krásnou pannu, jak na stříbrném kolovratu přede měsíčnou nit. Pojď, dovedu tě k ní. Jirka se podivil, že pes mluví jako člověk. 3x se štípl do tváře a viděl, že nespí. I nemeškal, vsedl na koně a pustil se za vševímem. V patách mu byly drž a dech. Ale cesta se před nimi sama otvírala, svatojánci jim svítili, větve se odkláněly a za malou hodinku stáli u chaloupky. Jirka se skočil z koně a šel rovnou dovnitř. Spatřil tam krásnou dívku bledých tváří, seděla u stříbrného kolovratu a předla. V prstech se jí třpitil měsíčný paprsek. Malou komůrkou stále vanul studený průvan. Dívka zaslechla kroky, trhla sebou, měsíční paprsek se jí z prstů svezl na zem a zvolala jako ze sna. Srdíčko se mi v těle leká, zde není místo pro člověka. Utec, než hrozný pán se vrátí, utec, nežli ti život zkrátí. Její libý hlas zvonil smutně jako potůček pod ledem a Jirka cítil, že má sladkosti plné srdce a srdnatosti plné ruce. Hned si pomyslel, že by to mohla být jedna ze ztracených princezen. Zeptal se jí a když přikývla, Jirka hned, aby se připravila, že ji odvede domů. Ale princezna zase tím snovým hlasem řekla: domů, mládenče, nemohu jít, dokud nespředu měsíčnou nit. S tou prací bys nebyla hotova nikdy, pravil Jirka, pojď, než se tvůj otec ustýská. V tom se chaloupka otřásla a s ledovým vzduchem vpadl dovnitř ošklivý muž v šedém vlajícím plášti. Z každého zájmu studeně čišelo. Přichystej se na smrt, zasýpal. Ledové krupky mu poletovaly z úst a hnal se po Jirkovi. Byl to hrozný pán lesních vikrů. Troufal si na stromy velikány, natož, aby si netroufal na člověka. Ale než se mohl Jirky dotknout, chytil ho do zubů drž, dech se mu před nima nohama opřel o prsa a horkým dechem ho omráčil. Pán lesních vichrů sesypal se na zem v hromádku jehličí. Nic jim nestálo v cestě. Za chaloupkou našli princezně na koně. Jirka na ní princeznu posadil, vesele se vyšvihl na svého a ujížděli pryč. Cestou se Jirka princezny ptal, co ví o svých sestrách, ale ona nevěděla nic, měla je za mrtvé. Nejeli dlouho a najednou se vševím zastavil, nastražil uši a naježil srst. Než se vzpamatoval, zmizel v houštině. Pustili se za ním, ale kde pak, aby mu stačili? Jirka musel krok za krokem houští mečem prosekávat, a když už se chtěl vzdát a vrátit se, spod hustého mlází vyrazil jim naproti vševým.
1: Dej se za mnou, pane, pravil. Prve jsem 5 mil, odtud slyšel hrkat stav. Běžím tam, běžím, a v chaloupce najdu krásnou panu, jak na stříbrném stavu naroucho z hvězdných nití tká.
0: Jirka řekl princezně, aby počkala na místě, a pustil se za vševímem, v patách se mu hnali drž a dech. Nic se jim v cestu nestavělo a brzy stanuli u chaloupky. Jirka seskočil z koně a vběhl dovnitř. U okénka seděla nad stříbrným stavem překrásná dívka a tkala. Třpitné hvězdné paprsky se kmitaly od člunku a modravá záře oblévala dívčiny líce smrtelným smutkem. Celá komůrka byla zatopena v chladné, stříbřité mlze. Dívka sebou trhla, když Jirka vešel, a jako ze sna volala.
1: Srdíčko se mi v těle leká, zde není místo pro člověka. Utec, nech paní má se vrátí. Utec, nežli ti život zkrátí.
0: Jirkovi se zdálo, že má ještě líbeznější hlas než ta první, a cítil v srdci dvakrát tolik sladkosti a v prsou za dva muže smělosti. Že ty jsi jedna z těch princezen, co se ztratili, ptal se jí. Přikývla a on jí hned vyzval, aby s ním šla, že jí dovede domů. Princezna k němu obrátila smutnou tvář a pořád ještě jako ze sna pravila.
1: Nad stavem stříbrným zůstat mám, dokud z hvězd na roucho neutkám.
0: Na takové roucho bys neutkala nikdy, zvolal Jirka a vzal jí kolem pasu, že jí třeba násilím odvede. Neudělali ani krok, všechno jako by se najednou do mlhy propadlo a dovnitř se vedrala ošklivá babizna. Mokrý nos jí koukal ze žluté šály, z šatů čišel vlhký chlad. Vás ti v propasti zláhla, zaskřehotala babice, paní lesních mlh, a sápala se na Jirku. Ale už jí chytil drž, dech se jí před nima nohama opřel o prsa a omráčil jí horkým dechem. Paní lesních mlh sesypala se v hromádku mokrého listí. Byli volní, vyběhli ven a za chaloupkou našli koně. Jirka na ně posadil princeznu, sám si sedl na svého a vševím je dovedl na místo, kde čekala první princezna. Sestry se objímali, děkovali Jirkovi za vysvobození a prosili ho, aby ještě našel třetí princeznu. Už věřili, že je také naživu. Les se rozjasňoval, blížilo se k ránu. Tu se vševím zastavil, nastražil uši, naježil srst a zmizel v houštině. Za chvilku byl zpátky.
1: Na míli odtud jsem slyšel vlnu česat, pravil. Běžím tam, běžím a v chaloupce najdu krásnou panu, jak u okna sluneční vlnu češe. Dej se za mnou, pane.
0: Jirka řekl princeznám, aby počkali na místě, a pustil se za vševímem, za ním běželi trš a dech. Slunce zrovna vycházelo, když stanuli u chaloupky. Jirka seskočil z koně a vběhl dovnitř.
1: V komůrce ze všech koutů lezla studená tma. Ze stropu visely cáry černých pavučin. U okna seděla spanilá dívka a česala sluneční vlnu. Trhla sebou a zvolala jako ze sna. Srdíčko se mi v těle leká. Zde není místo pro člověka. Utec, než obluda se vrátí. Utec, nežli ti život ztrátí.
0: Jirkovi srdce sladkostí přetékalo, v pažích cítil sílu za tři muže. Neboj se, řekl. Dovedu tě odtud k sestrám a k otci. Nepochyboval o tom, že je to třetí princezna. Dívka zvedla smutnou tvář od zlaté vlny, obrátila se k Jirkovi, tma zastřela její krásné líce a snový hlas zazněl s povzdechem.
1: Jdi si sám, já už si neoddechnu, sluneční vlnu mám zčesat všechno.
0: Máš pravdu, neoddechla by sis nikdy, zvolal Jirka. Vzal princeznu do náručí, byla jako pírko lehká, ale než s ní udělal první krok, do dveří vpadla obluda. Černější než nejčernější noc, bez tváře. Pahení zápach z ní šel a její chapadla se vztahovala po Jirkovi. Byla to paní lesních temnot. Zahubím tě, zahubím. Mumlalo to z ní. Drž se na obludu vrhl, ale neměl se ostrými zuby čeho chytit. Dech se chtěl obludě opřít o prsa, ale propadal se do ní jako do bahna. Chapadla se vztahovala po Jirkovi. Tu Jirka vytasil meč, srazil ty černé cáry pavučin ze stropu, dvakrát sekl do spuchřených trámů, strop se otevřel a slunko zaplavilo komůrku. Obluda zmizela, jen trochu bahna se lesklo na hliněné podlaze. Byli volni. Za chaloupkou našli zase koně a brzo se všechny tři princezny shledaly. Za raního sluníčka je vševím vedl zpívajícím lesem. Na trávě a na listí se třpitila rosa, koně chytali nozdrami čerstvé vánky, bujně pohazovali hlavou a do ptačího křiku znělo štěbetání princezen. Už tři roky neměli s kým promluvit, teď si to chtěli vynahradit. Jejich hlásky už nezastíral smutek a ta snová krása už se na nich také neskvěla. Proto bylo Jirkovi všelijak, když mu rozradostněný král řekl, aby si jednu z nich vybral za ženu. Dcery zase vrátili králi veselost a smích, ze stěn zmizely černé čalouny, z oken černé záclony, v ulicích už nestrašilo černé sukno, místo něho vlály z domů pestré fábory. Koně zase veselé zvonili podkovami, sklenice v hospodách cinkaly, lidé mluvili nahlas a zpívali. Tak, kterou z mých dcer si vezmeš? Ptal se král Jirky. Jirkovi však princezny nevytlačili ze srdce Aničku. Prosil krále, aby mu dal den na rozmyšlenou. Král netušil, co Jirka v srdci chová, myslel si, že se ostýchá. Tak zítra mi povíš, kterou princeznu chceš, pravil a Jirku propustil. Večer se Jirka procházel se svými psy královskou zahradou a dumal, jak by se králi vymluvil, aby ho neurazil. Má zlatá Aničko, povzdechl si, kdybys tu tak byla. Tu se mu o nohy otřel vševím a řekl. Pane, pomohli jsme ti, prokaž nám také službu. Velmi rád, pravil Jirka, pověz, co byste rádi. Sundej nám ty železné obojky, odvětil vševím, tolik nás tíží. Jirka se usmál, zdálo se mu to lehké, sehnul se k Vševímovi, ale ať to zkoušel, jak chtěl, obojek držel na krku jako přirostlý. U druhých dvou psů to nešlo lépe. Poradím ti, pane, pravil Vševím, vezmi meč a utni nám hlavy, obojky sami spadnou. Jirka se zhrozil. To přece nemůže věrným přátelům udělat. Vševím, však ho nepřestal přemlouvat. Lépe prý mít hlavu dole, než obojek na krku. Prosil a drž a dech očima o to žádali. I vytrhl Jirka meč a s bolestí v srdci jim hlavy utěl. Myslel, že se pominul s rozumem. Místo psů před ním stojí tři krásní jinoši, nádherně odění, a u nohou jim leží tři obojky, už ne železné, ale celé zlaté. Už máš po starosti, pravil nejhezčí z nich, a v jeho hlase poznal Jirka hlas Vševímův. My se oženíme s princeznami a ty se ožeň se svou Aničkou. Ty zlaté obojky si vezmi, dáváme je tvé nevěstě jako věno. Jirka litoval, že ztratil tři věrné druhy, ale přál jim, že se dostali ze zakletí. Vyprávěli mu, že jsou princové z dalekého království za mořem. Zlý čaroděj se nepohodl s jejich otcem a přičaroval jim psí podobu. V ní se železnými obojky měli bloudit tak dlouho světem, dokud nepomohou vysvobodit poslednímu pánu tři princezny. Aby se pak stali zase lidmi, stačí, když jim pán sundá obojky. Čaroděj nepočítal s tím, že si dají srazit hlavy, aby se obojků zbavili, a tak nakonec prohrál. Princové Jirkovi děkovali a slibovali mu přátelství do smrti. Ale Jirka nemyslel na nic jiného, než na svou Aničku. Král už mu dceru nenutil, měl ženichy pro všechny tři, a jaké ženichy! Jirka se s králem a šťastnými snoubenci rozloučil a vydal se na cestu domů. Sedm krajů, sedm lesů přešel, až přešel poslední les, přeběhl poslední mes a došel do rodné vsi. Šel rovnou do statku, kde pásal vepře. Sedlák ho nepoznal, až když mu řekl, kdo je, a za tři vepře mu dal hromádku stříbrňáků, uvítal ho jako vzácného hosta. Hned zavolali z pole Aničku, očím nevěřila, že ten hezky oblečený mladík je Jirka. Hned, že se vezmou a koupí si chalupu z poli. Když Jirka ukázal sedlákovi tři zlaté obojky, lakotný sedlák se vyptával, jak k ním přišel. Za tři psy jsem dal tři vepře, pravil Jirka, a od těch psů mám obojky. Sedlák chtěl vědět víc. Řeknu ti jen, jak jsem přišel ke psům, pravil Jirka, to ostatní se snad dovíš sám. Řekl mu o tom, jak si u lesa hrál na píšťalku, jak přišel myslivec a nabídl mu za tři vepře tři psy. To mi stačí, řekl sedlák, ale já budu mít 30 zlatých obojků. Druhý den ráno viděli lidé, jak sedlák žene celé své stádo 30 vepřů k lesu. Večer se nevrátil a nikdo o něm od té doby neslyšel. Jirka s Aničkou pilně hospodařili. Léta s vodou odplouvala, Anička třikrát kolébala, tři statné syny vychovala. Po tátovi měli dobré srdce a pracovité ruce, po mámě veselou mysl a tváře jako z růže květ.

0: Byl krásný slunný zimní den. Sníh svítil bíle a čistě jako vyprané prostěradlo. Malá čarodějnice seděla s Havranem Abraxasem na kraji lesa a slunila se. Najednou zaslechli poblíž dětské hlasy a veselý ruch. Malá čarodějnice vyslala Havrana, aby se podíval, co se tam děje.
1: Ale je to jen pár dětí, takový 6-7letí špunti a stavějí si sněhuláka.
2: Je, to se musím na ně podívat, řekla malá čarodějnice.
0: Děti sněhuláka právě dodělali. Měl nos z veliké mrkve a oči z uhlíků, za klobouk starý promáčklý hrnec a v pravé ruce pyšně držel koště. Děti se držely za ruce a tancovali kolem sněhuláka. Poskakovali z nohy na nohu a zpívali si.
2: Sněhuláčku, náš dobráčku, v čistém sněžném bílém fráčku, klobouček máš z hrníčku, oči ze dvou uhlíčků, místo nosu mrkvičku, nezábne tě trošičku.
0: Malá čarodějnice by si byla nejraději zatancovala s nimi. Ale najednou se z blízkého lesa přihnal houf velikých kluků. 7 jich bylo. S křikem se vrhli na sněhuláka a překotili ho. Hrnec rošlapali a koště zlomili vejpůl.
2: Hej!
0: Zlostně křikla na uličníky malá čarodějnice.
2: Necháte ty děti na pokoji? Jestli nepřestanete, zmydlím vás koštětem.
0: A velcí kluci utekli. Jenomže po krásném sněhulákovi byla veta. Děti z toho byly velice smutné a malá čarodějnice je chtěla utěšit.
2: Tak si postavte nového sněhuláka. Co tomu říkáte?
0: Děti však namítly.
1: No, když se postavíme nového, velcí kluci nám ho zase povalí. A taky už nemáme koště, přece je zlomili vejpůl.
2: No, myslím, že to jen tak vypadalo, řekla malá čarodějnice a sklonila se nad zlomeným koštětem. Podívejte se.
0: A ukázala dětem koště. Bylo celé.
2: A z velkých kluků vůbec nemusíte mít strach. Jestli přijdou ještě jednou, čeká je výplata. Na to se spolehněte.
0: Děti se nechali přemluvit a postavili nového sněhuláka. Byl ještě mnohem krásnější a důstojnější než ten první, protože jim pomáhala taky malá čarodějnice. Ale sotva byl hotový, v tu ránu se z lesa zase hnalo s velkým křikem 7 uličníků. Děti se jich polekali a chtěli utíkat.
2: Halo, buďte tady, zvolala malá čarodějnice. Podívejte, co se stane.
0: Nový sněhulák se najednou pohnul, popadl koště, obrátil se proti klukům a nametl na ty uličníky vysokou hromadu sněhu. No to nečekali, chtěli volat o pomoc, ale jenom se pořádně napolikali sněhu. Když se konečně s velkým úsilím vyhrabali ven, vyděšeně vzali nohy na ramena. Sněhulák se úplně klidně vrátil na své místo a opět strnul. No děti jásali a malá čarodějnice se tomu povedenému kousku moc nasmála.

0: rok jak kolo točí se. Dny si skládá v měsíce, jen odzvoní Vánoce, zase znovu koulí se. S velikonočním týdnem přichází jaro a taky vzpomínka na Ježíše Krista.
1: Táto, a proč si musí na škaredou středu vymést komín?
2: Aby po zimě dobře táhl a se sazema se z domu vymetly nemoce a neštěstí.
1: No to se na to musím kouknout.
3: Jú! Honzo, teď aby jsme všechno měli znova.
4: Mařenko, kdo se na škaredou středu škaredí, tomu už to zůstane.
5: Martine, proč mi tu pořídku?
4: A nedám, Apolenko, to mám na pavučiny.
3: Martine, tamhle máš kru...

0: No, to mám ale pomocníky. Zelený čtvrtek za dveřmi a na jídášky nezaděláno. Koukej, radši doběhnout k rybníku pro kočičky. A vem si čepici.
1: Já musím uklízet a Martinek si může jít ven, kdybych tak byla klukem.
2: Já už se těším na jídášky.
3: A jak to peče vaše máma?
2: Že byl jídáš zrádce a had, vypadají jako stočení hadi. Ty, strako, strakatá, dej sem tu čepici. Upleteme si pomlásky, hoď mi nůž.
3: No. Martinku, co bys dělal, kdyby spotkal opravdického Jidáše?
2: Řekl bych mu, Jidáši, za to, že z Krista Ježíše zradil, budeš peklená!
3: Je, Martinku, co tu máš za čepici?
2: No přece, velikonoční.
3: Ještě by to chtělo mašle. Stračinko, děkujeme.
4: No, to jsou pomlásky. A kde pak rostou ty proutky?
2: Tamhle, pane učiteli, u rybníka.
4: Tady máte, najídáte.
3: Pomlásky si schováme pod dříví.
2: Aby je holky neobjevily. A v pondělí je pořádně vyšleháme.
3: A ještě nám za to dají malovaný vajíčka. Na fíku, nemáme čas, teď musíme vyhnat Jidáše.
1: Co to tam máš, ňafíku?
2: Jidáše, hoďme, ať se nepozvolíme. Kdo ho viděl, až nám poví o nevěrným Jidášovi. A beránek pečení, budeme jíst Jidáše, medem koupit naše, a přiřičky medu, vezmem proti hledu, my Jidáše hoďme, a třeba
3: hoďme. Mařenko, už se na mě nezlob, něco jsem ti přines.
0: Kočičky, zítra je zelený čtvrtek, donesu je posvětit do kostela od pana faráře, svěcené přináší štěstí do domu.
5: Dnes je velikonoční neděle. Mařenka umí krásně nabarvit vajíčka. Naučila jí to maminka. A tuto naučila zase její maminka.
0: Jo. Honziku, ňafíku, ještě ty.
3: Au, já nechtěl. Však já holkám zítra ukážu.
5: Tady to voní, paní máma Vojtová má už uklizeno i upečeno a konečně má čas na vajíčka.
6: Ráda, ráda, můj zlatý Janíčku, ráda, ráda, ráda tě mám.
5: A je tu velikonoční pondělí, na které se kluci tolik těšili.
3: Martinku, někdo nám naše pomlásky ukrát.
2: Ne, no tohle.
3: Co pak, ňafíku? Hele, tady jsou.
0: Psst. Andulko, ale to nejde. Kdyby kluci nás děvčata nevyšlehali, tak by jsme uschli.
2: To já ale nechci uschnout. Ale výprask taky nechci dostat. Kluci se mají vždycky líp.
3: Hadi, hadi, dobro.
2: Nejte, nejte malovaný. Nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý. Slepička vám snese jiný. Buku, buku, buku, otevřete ruku. Paní mámo zlatá, vyjděte si brata. Kolegy nám dejte, nic se nám nesmějte.
5: Kohoutek poprhá, slepička kdáče, do komůrky paní máma pro vajíčko skáče.
7: Ty jedna čertice, ani se jim nestihla dát vajíčka.
8: Pomláska se čepejří, má milá mi nevěří, našlehám ji u dveří. A co vajíčko?
7: Václave, ty seš jak malej kluk.
9: Mé srdce jediné, probuď se včas. Loni jsem dýnoval, letos jdu zas.
5: Honzík si snědl svá vykoledovaná vajíčka docela sám. A pan učitel Janek dostal od Mařenky to vajíčko se srdíčkem.

0: Madlenko, já když tě uvidím, tak je mi vždycky, jako když po zimě vysvitne jarní sluníčko.
1: Rád mě vidíš, ale kabousíš se nad tím záhonem, jako by ti zajíci všechno zelí okousali.
0: A mám snad nad zelím vyspěvovat o červené růžičce? Na té mojí zahrádce roste plevel třikrát tak rychleji než zelí.
1: Tak nehudruj. Já ti pomůžu. A až si v zimě sedneš ke kouřící zelňačce...
0: Řeknu si, že lepší by byl pořádný kus masa. Nevím, proč bych měl čimčarat jako vrabec na střeše.
1: A já zas nevím, proč bych tu měla ztrácet čas takovým kabousem ukabouseným. Táta říká, že ty i na sluníčku vidíš jen mraky. Která si tě vezme, ta se utrápí.
0: To říkáš ty? Nebo táta?
1: Na tom nezáleží. Ale je to pravda. Kdyby ses usmál, při práci si zaspíval, i to zelí by ti lepší rostlo. A dost možná, že by ti na zahrádce vykvet i kvítek štěstí.
0: Kvítek štěstí?
1: Moje bába vyprávěla, že v zahradě královny květin roste kvítek, který má všechny barvy duhy a voní jak růže. Někdy jak borový les, někdy jak rezeda a někdy jak jablíčko na podzim v sadě. Kdo k tomu kvítku přivoní, toho každá bolest přebolí. Kdo moc krásy nepobral, rozkvete jak růžové poupě. A kdo místo masa šupe zelňačku sedmkrát do týdne, je najednou bohatší než sám král.
0: Takový kvítek, to bych si dal líbit. Jenže to jsou jenom pohádky.
1: Moje bába říkala, že sama ten kvítek měla, když byla ještě mladá.
0: A řekla ti, kde dostala semínko?
1: Když kvítek štěstí odkvete, vezme královna květin semínka a rozfouká je do celého světa. Mnoha lidem padne to semínko do zahrádky a ti, kteří se o něj starají, zalévají ho a chrání před větrem a mrazem, ti se z něj můžou těšit dlouhá léta a někdy i celý život.
0: Sem ještě žádné semínko kvítku štěstí nezaletělo.
1: Však ono zaletí. Jen musíš čekat a dávat pozor, abys ho nepřehlídl a nepřišlápl holínkou.
0: Nechce se mi čekat. Půjdu do světa, najdu zahradu královny květin a poprosím ji, aby mi to semínko dala.
1: A ty si myslíš, že královna květin rozdává semínka každému na potkání jako fazole?
0: Já nejsem každý. Hned tak něčeho se neleknu, za práci umím vzít.
1: Však já vím. Toníku, a když oba přiložíme ruce k dílu, žádný kvítek štěstí potřebovat nebudeme.
0: A to zas ne. Nechce se mi dřít od rána do večera pro pár brambor na loupačku. Půjdu do světa a to svoje štěstí tam určitě najdu.
1: Ty půjdeš hledat svoje štěstí? A co zatím já?
0: Počkáš na mne. Až přinesu kvítek štěstí, zasadíme ho tady na zahrádce a on bude vonět celé dny a celé noci jen pro nás dva.
1: Ale Toníku, vždyť to byla jen pohádka.
0: Pohádka nebo pravda. Pro mne už tady štěstí nekvete.

0: A vejc. Nemůžeš koukat, kam šlapeš?
1: To z úhod, že nemůžu. Kdybych pořád koukal pod nohy, daleko bych nedošel.
0: A kam chceš dojít?
1: Chtěl bych... Ale co ti to tu budu vykládat? Teď ani nevím, kdo jsi. Nejdřív se ukáž.
0: A nezašlápneš mě?
1: Ani mě nenapadne. Teď jsem si sednul, tak nebudu kvůli tomu zase vstávat. No ne, trpajzlík.
0: Nejsem trpajzlík, ale lesní skřítek bedrníček.
1: Těší mě, bedrníčku. Já jsem Toník. Ukáž, ať se na tebe pořádně podívám. Nejsi větší než kluk, co se právě vykulil z hejčadla a fousy máš až na zem. To se pak nemůžeš divit, že ti je kdekdo přišlápne. Měl bys si je trošičku přistřihnout.
0: To tak. Mám nejkrásnější fousy v celém Polesí. Ani hají nemá lepší.
1: Tak se nezlob, bedrníčku. No, a vem si kus buchty.
0: No. Je dobrá.
1: To pekla Madlenka. Ta umí všechno. Upeče, navaří. A na té jejich zahrádce, která je samý jíl a kamení, vypěstovala růžičky nejhezčí z celé vsi.
0: A proč ty místo běhání po světě nepomůžeš Madlence vynosit kamení ze zahrádky? Proč ji nenasekáš klesí, aby byly buchtičky pěkně do zlatova?
1: Jdu do světa pro kvítek štěstí.
0: Kvítek štěstí. K čemu ti bude?
1: No k čemu? Kdo k tomu kvítku přivoní, toho každá bolest přebolí. Kdo moc krásy nepobral, ten rozkvete jak růžové poupě. A kdo šupal zelňačku 7x do týdne, je s tím kvítkem bohatší než sám král.
0: Aha, tak ty chceš být bohatší než král? A rozkvítat jak poupátko? No. A to ti nestačí, že máš na hlavě vlasy jak záhon mrkve zasazený na tí do země?
1: Ty se mi máš co smát, ty s těma fousama jak opršalý lišejník.
0: Moje fousy nech na pokoji, moje fousy jsou náhodou
1: nejkrásnější v celém Polesí. Já vím.
0: Právě že nejsou nejkrásnější. Hajný má lepší. A o Forstovi ani nemluvím. Myslíš, že kdybych si přivonil k tomu kvítku štěstí, že by mi fousy ještě povyrostly?
1: To nevím, ale můžeš to zkusit.
0: Jak to mám zkusit, když žádný kvítek štěstí nemám?
1: Tak víš co, až se budu vracet ze světa, zastavím se tady a jedno semínko ti dám.
0: Je, to bys vážně udělal.
1: No to víš, že jo. Ale něco za něco. Já ti dám semínko kvítku štěstí a ty mi ukážeš, kudy se dostanu z lesa. Už tu bloudím třetí den, právě jsme spolu snědli poslední buchtu a jestli to tak půjde dál, budu se muset živit kořínkama.
0: Tak já ti dám dobrou radu. Začni kopat kořínky tamhle pod dubem.
1: No počkej, počkej. Pár jedlých kořínků, to je za kvítek štěstí trochu málo.
0: Jiný by ti nedal za takové sliby ani borovou šišku. Já mu to nabízím kořen návratníček a jemu to není dost.
1: Kořen návratníček?
0: No nekoukej na mě, jak čerstvě rozkopnutá mochomůrka. A dej se do práce.
1: A k čemu mi ten kořínek bude?
0: Jsi ty ale pařes. Až vykopeš kořen návratníček, uděláš s ním okolo sebe kruh a najdeš cestu z lesa tak lehko, jako by před tebou šel někdo s lucernou.
1: vedrníčku, tak za to máš u mne to nejkrásnější semínko kvítku štěstí.

0: Z lesa jsem venku. Ale jak tak koukám, moc jsem si nepomohl. Všude kolem skály, ostré a zubaté, jako dračí tlama. A vítr se v nich prohání, jako by naříkal. Jde z toho hrůza. Už abych byl pryč. Jenže, jak se dostat na druhou stranu? Skály tu stojí jako zeď. Nikde ani skulinka. A když polezu přes ně, zlámu si nohy. Že on už to někdo zkoušel a teď tam leží bez pomoci. Je tu někdo?
1: Je tu někdo?
0: To je divná ozvěna. Kdo jsi?
1: Já ti to řeknu, ale ty se lekneš a utečeš.
0: Co bych se lekal?
2: Já jsem Toník. A ty?
1: Já jsem Sanička. Sonička.
0: Sanička, Sonička.
2: Co to je?
1: Sanička. Jako malá Sanička.
2: Už tomu začínám rozumět. Ty jsi malá Saň, nikdo se tě nebojí a proto pořád vzdycháš a naříkáš.
1: Ale kde pak? Já vzdychám právě proto, že se mě každý bojí. Jak mě vidí, tak uteče. A tak jsem tu pořád sama. A je mi smutno.
2: Tak se ukaž mně. Já se nějaké zakrnělé Saně neleknu. Moc! Pust mě, prosím tě, pust mě!
3: Neboj. Já tě chytla jen, abys tak rychle neutíkal. A nevyvrk si třeba nohu. No vidíš, říkala jsem, že se mě každý lekne a že se mnou nikdo nechce kamarádi.
4: To se nemůžeš divit, že se každý lekne, když se proti němu vyřítí drak jak hora.
3: Já nejsem drak, já jsem Sanička.
4: Jestli ty jsi Sanička, tak je moje koza chroust.
3: Co na tom, že jsem trošičku větší? Nikdy jsem nikomu neublížila.
4: A čím pak se živíš?
3: Chroustám.
4: Je?
3: Skály.
4: No to je teda něco. Poslyš. Saničko, Soničko, potřeboval bych se dostat na druhou stranu. Nemohla bys mi prokousat cestu.
3: Což o to mohla, ale musel bys počkat. Před chvílí jsem totiž obědvala.
4: No to já do večeře klidně počkám.
3: Jenomže my Saně jíme jenom jednou za měsíc. Počkáš? Měsíc. Budeme si povídat. A taky si můžeme zahrát. Drápky.
4: Je. Měsíc čekat nemůžu. Podívej se, kdyby ses trochu snažila, určitě bys těch pár balvanů ještě zmohla.
3: Když jím přes moc, tak je mi pak vždycky těžko. Od žaludku.
4: Jestli mi tu cestu prokoušeš hned,
0: Přinesu ti od královny květin semínko kvítku štěstí.
3: K čemu by mi byla nějaká kytka? Na skále by stejně nerostla.
0: Na skále to dá rozum, že ne, ale kdyby jsi tu udělala pěknou zahrádku, kvítek štěstí by tam rozkvet všemi barvami duhy, slétali by se k němu ptáci a motýly a ty už bys nikdy nebyla sama.
3: To by byla krása.
0: No vidíš.
3: Víš co, já ti tu cestu prokoušu, ať puknu.
5: Chroust, chroust, chroust. Stačí to takhle?
0: Jak by ne, tam by projel vůz s párem koní. Moc ti děkuju, Saníčko, Soníčko.
3: Není zač. Šťastnou cestu.

0: Stát, stát, stoj člověče, ani o krok dál.
1: To se podívejme. Hlásek jako koni pásek a rozkazuje si jako šafář. Kde pak jsi ty, žblabuňko, že tě ani není vidět?
0: Já jsem zvonek, bradatý a střežím vstup do říše královny květin.
1: A co uděláš ty, klinkáčku, když tě jednoduše překročím, co? Jo, kde se tu najednou vzali ty bodláky a kopřivy?
0: Co? Ještě si myslíš, že mě jen tak překročíš?
1: Odpust mi, strážní zvonečku, nezlob se a pust mě do říše královny květin.
0: No, to je jiná řeč. A co pak u nás chceš?
1: Chtěl bych se poklonit vaší královně.
2: A požádat jí o kvítek štěstí. Že jsem to uhádla, co?
1: To je lehké hádání, ty žahálko. Pro kopřivu nikdo nemusí vážit cestu do království květin. Tu najde za každým plotem.
2: Nechte ho, sestřičky. Však si ještě kvítek štěstí nenese. Nakonec bude rád, když mu na zahrádce vyroste trochu kopřiv prohousata.
1: Nezlobte se, žahavé panenky, nezlobte se. Já vím, že i vy jste člověku ku prospěchu a když mě pustíte dál, slibuju vám, že vás nechám u plotu své zahrádky růst po libosti.
2: Tak běž, ale za trest si musíš vyhrnout nohavice a projít naším šikem.
1: Jo.

0: Buď vítán v království květin, Toníku.
1: Hodně slunce a chladivé rosy přeju, vzácná paní.
0: Co na mne tak koukáš?
1: Odpusťte, vzácná paní královno. Nemůžu oči odtrhnout. Tak krásnou růži jsem ještě neviděl. Jak jsem se na vás podíval, zapomněl jsem na žízeň i hlad, na únavu z cesty.
0: I na ty nohy popálené od kopři. Ale určitě si nezapomněl, proč jsi sem přišel.
1: Však to jistě sama víte.
0: Vím. Všichni sem přicházíte pro kvítek štěstí. Každý po něm touží, ale jen někdo ho získá. A málo kdo si ho dokáže udržet po celý život.
1: Jen se nebojte, paní královno, já svoje štěstí uvadnout nenechám.
0: Uvidíme. Dám ti semínko kvítku štěstí, ale musíš si ho zasloužit. Támhle ten úhor zriješ a zasadíš na něm brambory.
1: Zrýt pole a zasadit brambory? No to je divný pohádkový úkol.
0: Nemudruj a pust se do práce. Drchničko?
2: Co si přeješ, královno?
0: Jdi s Toníkem a ukaž mu, kde najde rýč a motiku.

0: Myslím, že už tomu rozumím. Lán je to, že konce nedolídneš, ale rýč a motyka budou určitě ze dřeva.
1: Co tě napadá? Kdo by se pustil do takové práce s dřevěným nářadím? Rýč i motyka jsou ze železa a ty ten lán musíš pěkně zrýt a osázet.
0: Do večera.
1: Proč do večera? Dělej to, jak dlouho chceš, ale pořádně.

0: Uf. Ja. Ja. To je mi pěkná pohádkováříš. A moždím se s tím. Jo, třetí den a nikde žádná víla nebo kouzelný dědeček, který by mi pomohl.
1: Co se tak mračíš, Toníku?
0: Ty se divíš, drchníčko? Pole od obzoru k obzoru a já jsem na to sám. Takhle nebudu hotový ani do Vánoc. To doma. Tam by mi určitě někdo pomohl. Sousedů Vašek, nebo určitě někdo pomohl. Sousedů Vašek, nebo

0: Tak to můžeš zase jít. Jsi jak za groš kudla, ty bys mě tady vytrhla.
1: Mohla bych ti alespoň zaspívat, aby ti šla práce lepší od ruky.
0: Když si budu chtít zaspívat, dokážu to sám.
1: Jak myslíš, Toníku?

0: Vidím, že už jsi skoro hotov.
1: Však jsem se taky nadřel. Ruce necítím a záda, jo, snad ani nenarovnám.
0: Ale dal jsi záležet, zem nakypřená, voňavá.
2: Takže mi dáte kvítek štěstí.
0: Možná. Čeká tě ještě hodně práce. Brambory sami nevyrostou. Musíš je okopat, na podzim pěkně vybrat ze země a dát do pytlů.
1: Co? Já tu mám čekat do podzim.
0: Nemusíš. Můžeš odejít hned a hledat svoje štěstí někde jinde.
2: Vzácná paní královno, já bych tu rád zůstal. A k těm bramborám bych vám vypěstoval třeba ještě pár hlávek zelí. Ale doma na mě čeká Madlenka, moje nevěsta.
0: To ona chtěla, abys šel do světa hledat kvítek štěstí?
1: Ale kde pak? Nechtěla mě pustit. Říkala, že jí ke štěstí úplně stačí, když je se mnou. A právě proto, kdybych zůstal ve světě tak dlouho...
0: Myslíš, že by si vybrala jiného?
1: Byla by smutná.
0: Na to si měl myslet, když si od ní odcházel. Buď splníš úkol, který jsem ti dala, nebo odejdeš bez kvítku štěstí.

0: Hop. Hop. Tak. Brambory máte v pytlích, žluťoučké jako máslo a velké jako pěst.
1: Svůj úkol si splnil, Toníku. Tady je tvá odměna.
0: Jenom jedno semínko.
1: Semínka kvítku štěstí se nerozdávají po hrstech.
0: Ale co když to semínko nevzejde? Nebo ho vrabec vyklobne?
1: Někdy i celý lán potlučou kroupy. A z jednoho oříšku, který ti náhodou vypadne z kapsy, vyroste velký strom. Ale neboj se. Tobě a tvé Madlence jistě kvítek štěstí vykvete.
0: Což o to, já bych se i tím jedním semínkem spokojil. Ale mám kamarády, kteří mi pomáhali. Bez nich bych sem asi nikdy nedošel. Slíbil jsem, že jim taky přinesu semínko kvítku štěstí.
1: Když jsi slíbil, musíš to splnit. Tady máš ještě dvě semínka. A teď už běž.

0: zvání.
1: To se mi snad jenom zdá. Ta ubrečená Sanička Sonička si uprostřed skal udělala zahrádku. Má v ní dvě uvadlé kopretiny a jednu zakrnělou borovičku. Zpívá si, jak kdyby jí tam kvetly růže a rozmarín.
0: A když se už Saňka, Saňka vyspala, vyspala, tak zahrádka štoude vody dostala.
1: Je spokojená jako hříbek v mechu. Ta už kvítek štěstí ani nepotřebuje.

0: A mně by se tak hodilo ještě jedno semínko. Kdybych to vzal tamhle přes tu skálu, možná, že by si mě ani nevšimla.
1: Tondo, co to vyvádíš? Kdybych tě zase nechytila, tak si mohl zlámat nohy. Nebo rozbít hlavu.
0: Já... Zamyslel jsem se. A sešel jsem z cesty.
1: To si musel jít se zavřenýma očima. Sám si říkal, že by po té cestě projel vůz s párem koní. A co si byl pryč, ještě jsem jí pěkně udusala a vysypala žlutým pískem.
0: Já sám nevím, jak se to mohlo stát.
1: Nic si z toho nedělej, že jsi nedostal kvítek štěstí.
0: Jak víš, že jsem ho nedostal?
1: Co pak bys mě obcházel oklikou, kdyby zdržel štěstí v hrosti? Netrap se. Moje zahrádka stačí tak, jak je. I ptáček už tam občas zaletí. A až povyroste borovička. Možná, že si tam i hnízdo postaví. Ale já tu vykládám a ty sotva stojíš na nohou. Odpočin si, prospi se u mne v jeskyni. A všechno mi povíš až zítra.
0: Kde pak? Já nemám na odpočívání čas, musím zas dál.
1: Tak se pojď podívat aspoň na moji zahrádku.
0: Až jindy, teď už vážně musím.
1: Přijď se podívat na jaře, zasadila jsem koní klec. To teprve bude král.

0: Au, nemůžeš dávat pozor. Zase jsi mi šláplum na fouzi.
1: Bedrníčku, co tady děláš v tom křoví?
0: Sbírám šipky, abych měl v zimě na čaj. Ale nechápu, proč ty se prodíráš roštím, jako střelený zajíc.
1: Chtěl jsem si trochu nadejít.
0: Nevím, jestli je tohle nejpřímější cesta, ale určitě není nejrychlejší. A šipkové trní tě otrhalo, že vypadáš jako strašák do zelí. Na co mlčíš? Pochlup se konečně, jak jsi pořídil.
1: Víš, bedrníčku...
0: Nic mi neříkej. Hned, jak jsem se na tebe podíval, věděl jsem, že se vracíš s prázdnou.
1: Jak jsi to poznal?
0: Tváříš se, jako by ti vlk patuch roustal. No nic. Nic si z toho nedělej. Mně moje fousy stačí tak, jak jsou. Stejně mi na někde kdo šlape.
1: Bedrníčku, já jsem...
0: Přestaň už koktat a pojď radši se mnou. Mám doma borůvkový koláč a nakládané houby. Trápení se líp snáší s plným žaludkem.
1: Já nemůžu, bedrníčku. Musím domů. Madlenka na mě čeká.
0: Počkej, kam letíš? To jsou moresy. Nejdřív se courá půl roku po světě a pak nemá čas sníst s kamarádem kousek koláče. Asi čeká, že mu ta jeho madlenka upeče lepší.

0: Madlenko, tak už se nezlob a otevři.
1: Ani mě nenapadne.
0: Tak se mi aspoň v okýnku ukáž.
1: Chceš se podívat, jak mi stezkem po tobě tváře pobledly? Jak jsem se pro tebe oči vyplakala?
0: Moc ti to sluší. Jsi jako růžička nejhezčí ze všech. Ani v království květin nemají pěknější.
1: Ty jsi tam opravdu byl?
0: Byl.
1: A dostal jsi semínko kvítku štěstí?
0: Má milá Madlenko, semínka kvítku štěstí se nerozdávají jako fazole. Ty si musí každý perně zasloužit. Ale já jsem splnil všechny úkoly, které mi královna květin uložila a za to jsem dostal hned 3 semínka. Zasadíme je tady pod oknem a štěstí bude jak trávy na jaře.
2: Toníku. Toníčku můj zlatý.
0: Madlenko, já jsem tak rád, že jsem zase s tebou.
2: Já bych na tebe neměla vším právem 5 roku promluvit. Co jsem se pro tebe naplakala.
0: Však to byly taky poslední slzičky v tvém životě. Až zasadíme kvítek štěstí, budeme se topit v samé blaženosti.
2: A kde máš ta semínka? Tak už mi je konečně ukáž. Toníku, vždyť ty máš v kapse díru, že by jablko propadlo na tož semínko.
0: To není možné. Ještě ráno byla kapsa celá. Ještě ráno jsem se na semínka díval.
2: Tondo, Toníku, kam běžíš? Jestli si štěstí z kapsy vytrousil, na cestě ho ležet nenajdeš.
0: Jen se neboj, já vím, kde ho mám hledat. Šípkové růžičky mi je hlídají.
2: Tak si běž, ale až se vrátíš, můžeš ten svůj kvítek štěstí zasadit pod jiné okýnko. Já na tebe čekat nebudu. Tondo. Toníčku, počkej na mne.

0: Jak se může ozvat, když tu není?
1: A kdo jsi ty?
0: Jsem lesní skřítek Bedrníček. A byl bych rád, kdybyste tu přestali povykovat a dodržovali lesní klid.
1: Bedrníčku.
0: Co je zas?
1: Neviděl jsi náhodou Chasníka? Nic moc, ale docela k světu. Tělo jako lískový prut.
0: Jo, taky tak hubený a vytahuje se, až to hezké není.
1: Oči upřímný skrz naskrz a vlasy.
0: A vlasy jako ten křemňák tamhle pod břízkou.
1: Ty jsi to Ninka viděl? Šel tudy?
0: Co šel? Ten se tu promenáduje v jednom kuse. Nejdřív šel do světa, plno kuráže a řečí jako vody, sliboval mi semínko kvítku štěstí, ale když se vracel, radši se prodíral křovím, aby nemusel přiznat, že má prázdnou kapsu.
1: A teď si ho neviděl?
0: Viděl. Místo štěstí hledá tamhle v roští utržený knoflík od vesty.
2: Madlenko, to je dobře, že jsi tady, pomůžeš mi hledat.
1: Ztracený knoflík od vesty?
2: Ale to jsem jen tak řekl tomu Odřifousovi. Nechci, aby každý věděl, že jsem tady v kroji vytrousil semínka kvítku štěstí.
1: A to já zas nechci hledat svoje štěstí někde v prachu a pak ho schovávat, jako by ho ukradla. Toníku, nech toho a pojď domů.
2: Nepůjdu. Kdo už jednou držel svoje štěstí v ruce, ten se ho jen tak nevzdá.
3: Jenže ty ses natahoval po cizím štěstí a vlastní ti z kapsy vypadlo.
1: Můj ty světe, šípkové trní se obaluje květem, jako by nebyl podzim, ale jaro. A uprostřed těch planých růžiček bílá růže, krásná nad všechno pomyšlení.
2: Vznešená paní královno, já bych své štěstí nepustil z ruky za nic na světě, ale to proklaté trní mi kapsu roztrhalo a semínka mi vypadla.
3: Proč se zdrál křovím? Mohl jít jedlinou. Dobře, že ti sestřičky šípkové růže kapsu roztrhaly. V lakotné ruce by kvítek štěstí tak jako tak uvadl.
1: Odpust mu, vznešená paní.
3: Já mu nemám co odpouštět. Sám své štěstí získal, sám o ně přišel. Ale co ty, Madlenko, ty se na něj nezlobíš. Půl roku byl pryč a pak se vrátil s prázdnou kapsou.
1: Hlavně, že se vrátil.
3: Ty po kvítku štěstí netoužíš?
1: Kdo by netoužil po štěstí? Ale pro ten kvítek jsem už zažila tolik trápení, že se raději obejdu bez něj.
3: Jak myslíš? Toník už svou příležitost promarnil, ale ty bys to mohla ještě zkusit. Když splníš úkol, který ti uložím, ráda ti semínko dám.
1: Děkuju pěkně. Já budu radši pěstovat zelí a brambory.
2: Ale teď to můžeš, Madlenko. Vypěstuješ jim v království květin pár řádek brambor a oni ti za to dají semínko kvítku štěstí.
3: Brambor už máme dost. Ale ta kamenitá stráň nad Bedrníčkovou chalupou je pustá a holá, až srdce bolí.
0: A jak to teprve bolí, když se s ní skutálí kámen a praší vás přímo do hlavy. Tady mám bouli ještě od minulého pondělka.
3: Když osázíš tu stráň mladými stromečky, dostaneš kvítek štěstí.
2: Ale to přece Madlenka nemůže stihnout ani za rok. Stráň vysoká až do mraků a balvany na ní jsou větší než mlýnská kola.
1: Já to zkusím. I když třeba nezmůžu celou stráň a kvítek štěstí nedostanu, alespoň kousek toho suchopáru se zazelená a Bedrníčkovi už nebude padat kamení na hlavu.
0: Já ti pomůžu, Madlenko.
2: Ty bys to vytrh, chrouste. Nepleť se tady. Madlenka musí splnit ten úkol sama, mě taky nikdo nepomáhal.
3: Sám si pracoval, sám si chtěl štěstí užívat. Ale Madlenka si může vzít na pomoc, koho bude chtít. A až se stráň zazelená a pod ní rozkvete kvítek štěstí, jen na ní bude záležet, komu dá přivonět.
0: No tak se do toho dáme, ne? Odvalím ti tady ten kámen, Madlenko.
1: Víš co, Bedrníčku, přines radši z lesa šišky a vysypej z nich semínka.
2: A ty kameny odvalím já. Jdi kousek dál, Bedrníčku, ať ti kámen nepřiskřípne fousy.
0: Já mám pro strach uděláno. A zachraň se, kdo můžeš, pomoc, letíš sem drak.
1: Toníku, co stojíš, utíkej.
2: Běžte se schovat s drakem, to vyřídím sám.
1: Já se o tebe nehnu.
2: Tak si vlez alespoň tamhle do křoví, aby ti dračí oheň tváře nepřismahnul. Když bude potřeba, přijdeš mi na pomoc. Tak co? Saničko, Soničko, vypravila ses na houby?
4: Kde pak na houby? Toníčku, na kamení. Doma jsem už skoro všecko snědla. Od té doby, co pracuju na zahrádce, víš, strašně mi chutná.
2: Takže už nejíš jednou za měsíc.
4: Mám hlad v jednom kuse.
2: A nechtěla bys k svačině tady ty balvany na stráně?
4: Myslíš, že by to nikomu nevadilo?
2: No kdepak, jen se do toho dej.
4: Mňam, buližník, ten já nejradši.
5: Chroust, chroust, chroust.
1: Toníku, ta strašlivá saň chroupá kamení jako naše stračená Lucinku.
4: To jsem si dala. Ještě kdyby tak byl navrch kousek bridlice.
2: To nemůžu sloužit.
4: Nevadí, pohlídnu se kolem.
2: Prosím tě, ne, abys nám snědla chalupu.
4: Kde pak? Mějte se.

0: Už, radši tam zůstaň. Taková příšera je schopná všeho.
1: Neboj se, Bedrníčku. Toník tu příšeru ochočil. Poslouchá ho jako náš vořech. Toník je hrdina.
0: Jen ho nepřechval. Radši se dáme do práce.

0: Uf, to jsem si s vámi dal. Nohy jsem si ubrousil po kolena, ruce vytahal taky po kolena a fousy jsem si oškubal, že vypadají jako ohořelý keříček.
1: Nic si z toho nedělej, Bedrníčku. To se určitě zase spraví.
0: Myslíš?
2: To víš, že jo. Až se stráň zazelená, obrazí i tobě brada jako louka na jaře.
0: Myslíš?
2: Že jsme ale udělali kus práce, co? Já ti mám takovou radost, Madlenko, jako by tu kvítek štěstí už zavonil.
0: To budeš muset počkat do jara. A kdo ví?
2: A ty si myslíš, že tady budeme čekat celou zimu zahrabaní pod listím jako syslové? Kdepak? Na nás čeká doma plno práce. Já musím vybrat brambory, spravit střechu.
1: Já očesat jablíčka, ostříhat růžičky a přikrýt je chvojím.
2: A až s tím budeme hotovi, tak třeba o posvícení by mohla být svatba.

0: Madlenko. Toníku. No tak. Schovejte si ty hubičky na potom. A rozhlídněte se trochu kolem sebe.
1: To se mi snad jenom zdá. Ta pustá kamenitá stráň se zazelenala.
0: Stromečky jsou chundelaté jako veverčí ocásky.
2: A tam pod strání u studánky vykvet kvítek, který má všechny barvy duhy. Voní jako růže, jako rozmarín i jako jablíčka na podzim v sadě.
1: Kvítek štěstí. Tvůj kvítek štěstí, Madlenko.
0: No tak, Madlenko, co koukáš? Honem běž domů pro nějaký puclák a pěkně si ten kvítek štěstí do něj přesaď. Dáš si ho za okno a budeš se z něj radovat od rána do večera.
2: Toníku, co bys tomu říkal, kdybychom ten kvítek nechali tady v lese u studánky? Všichni nám pomáhali, tak ať se teď s kvítkem štěstí taky potěší.
1: Máš pravdu, Madlenko. Bedrníček bude mít fousy delší než proutí na vrbě, veverky plné pelíšky oříšku a zajíci tak pěknou a hustou trávu, že je ani nenapadne okusovat naše stromečky pod strání.
0: No jo, ale co budete mít vy?
2: Já budu mít Toníka.
1: A já Madlenku.
2: A když se nám zasteskne po kvítku štěstí, přijdeme za ní k tobě do lesa. Vedrníčku.
1: Ale já si myslím, že budeme mít dost štěstí i pod vlastní střechou.

0: by to hezké, ale když je všechno jenom jako nafukovací.
1: Kdyby tu alespoň byl náš pařez a taky jídlo. Mám hlad. A co vy?
2: Já taky. A velikánský. Musíme přivolat pomoc.

0: podívat z okna ven. Jo. Je ty dole dole pod námi jsou lidi.
1: A po silnici jezdí samá auta. O tu nikoho nepřivoláme.
2: Zmáčkneme tedy ten knoflík.
3: Minutu nebo dvě nebo tři se nedělo nic. Ale pak se dveře otevřely a za nimi stál pán se dvěma koši. Postavil je před zvířátka, popřál jim dobrou chuť a odešel. Kamarádi se nahrnuli k hodování.
0: Jakže jsem něco tak dobrého nejedl. Tohle jsme ve lese neměli.
2: Už mám dost. Kamarádi, já se předspal. Teď bych se napil. Někde tu přeci je ta malinová šťáva. Tady je! Ale v zátce je zabodnutá vývrtka. Pojďte mi pomoci vytáhnout.
3: Krtek zkoušel vývrtku vytáhnout. Zajíc s Ježkem mu pomáhali, ale všechno nadarmo. Zátka vjezela v láhvi přepevně. A pak...
2: Hej, rup! Konečně jsme láhev otevřeli!
3: Krtek obloukem padl měkce až k řadě smrčků. Stromy se prohnuly a poslali ho ještě prudšeji naspátek. A Krtek se zapíchl i s vývrtkou do trávníku. Veškerá falešná nádhera vybouchla. Z nafouklé přírody zbyly jen splihlé cáry. Uprostřed těch podivných zbytků a střepů seděli zajíc a ježek tak skoprnělí, že dlouho ani nemukli. Nad nimi visel Krtek na splasklém slunci. První se vzpamatoval zajíc.
0: Drž se, krtku, spopadneš, utrhne se to s tebou.
3: Ale než to dořekl, byl Krtek dole.
0: To jsme to vyvedli. Taková škoda, co s námi udělají?
2: Určitě na nás přijdou. Takovou ránu museli všichni slyšet.
1: Nejlíp by bylo odtud zmizet.
2: Honem! Ale ne, abys Ježku dupal na schodech. Choď po špičkách.
3: Všichni tři se vyřítili na schodiště, které bylo v tu dobu naštěstí prázdné, a upalovali o 106. Běželi tak rychle, že ani výtah jim nestačil. Vyběhli na chodník, rovnou do chuchvalců kouře z výfuků aut, která se po ulici nepřetržitě hnala jako divá.
0: Kamarádi, my se tu dusíme.
2: Kde jste? Já vás přestem tím nevidím.
3: Ježek se zajícem se... Krtkovi ztratili za clonou černé mlhy. Když hustý dým trochu prořídl, uviděli před sebou modrý vůz, který jim vypouštěl rovnou pod nos další dávku čpavého kouře.
0: Foukej to do nás.
2: Co kdybychom ten výfuk něčím ucpali.
3: Krtek se hned měl k činu. Z koše na odpadky vyhrábl papír, zmuchlal ho a blesku rychle jej do výfuku nacpal. Na semaforu zrovna naskočila zelená a vozy vyrazily jako splašené stádo, Jenom ten modrý se ani nehnul. Po marných pokusech majitel auta vylezl a usilovně hledal, kde je porucha. Prohlížel motor, probíral součástky, zlobil se, ale nic nepomáhalo.
2: Už to mám. Když auto nemůže čoudit, tak nejede.
1: Zacpat je tak všechny. To, kdyby se nám povedlo.
3: Kousek od nich stála dodávka s otevřenými dveřmi. Šofér se závozníkem zašli do domu a nevraceli se. Uvnitř bylo obrovské kolo špekáčků.
2: Vidíte ty špekáčky? No a nic vás nenapadá. No, že by se nám hodili.
1: Teď už vím, na co je potřebujeme. Dáme se do toho hned.
3: Naši tři kamarádi se dali do díla. Táhli špekáčky jako nekonečného přetěžkého hada až k parkovišti, kde byly namačkány stovky aut nejrůznějších značek a velikostí.
2: Nejlíp to půjde, když si práci rozdělíme. Ty, Ježku, budeš buštíky trhat, ty, zajíci, je budeš podávat a já pěkně jedno auto po druhém obstarám. Budu ucpávat.

0: Když hodiny odbyly půlnoc, zastrčil Krtek poslední špekáček, otřel si packy a odfoukl si.
1: Hotovo!
0: Tu noc zvířátka s napětím čekala, jak to všechno dopadne. A dopadlo to skvěle. Na parkovišti vypukla panika. Ani jediné auto se nemohlo rozjet. Rozčilení řidiči mačkali startéry, dolévali benzín, točili a kroutili všemi možnými páčkami a velice hubovali. Věřte mi, to nevymyslel normální člověk, tvrdil jeden ze šoférů. Podle mě to provedli ufóni a teď nás od někud s potěšením pozorují. Pro mě je to dílo prvotřídních darebáků, prohlásil jiný automobilista.
1: Koukejte se, ani jedno auto se ještě nehnulo.
2: Teprve teď se můžeme, jak se patří, nadechnout.
3: Ať si třeba prasknou.
0: Všichni tři vykročili do neuvěřitelně tichých a najednou přívětivých ulic. Nikde ani stopy po včerejším pachu, dýmu a lomozu. Kamarádi rozpustile poskakovali po ulici, když to za nimi v zápětí zlověstně zahučelo. Řev motorů rostl, mohutněl a přibližoval se s nevídanou rychlostí.
2: To jsou zase oni! Pojďte honem za mnou!
0: Lavina vozů se valila do středu města. Řidiči se pokoušeli dohnat, co zameškali. Zvířátka uháněla ulicí a hledala úkryt před valícími se plechovými krabicemi a jejich rozezlenými majiteli. Když našli otevřené dveře do domu, tak tam honem zapadli. Ale vylekali paní uklízečku, ozbrojenou smetákem a hadrem. No, vy jste mi tu ještě scházeli, co pak tu hledáte, rošťáci? A popadla vystrašeného zajíce za uši. Uličníci jedni, potřebovali byste pořádně naplácat, teď jste mi tu jen zašlapali podlahu.
1: Prosím vás, paní, puste nás, my hrozně pospícháme.
0: Krtek škemrál, pak se vytasil s papírkem a hlavně s razítkem. Když paní uklizečka přečetla, co na papíře bylo napsáno, podepsáno a orazítkováno, zvadla, přestala být přísná a pustila zvířátka dál do výtahu.
2: Vždyť mi ale nedosáhneme na knoflík.
3: Ani na ten poslední.
1: A potřebujeme ten nejhořejší.
0: Ale dva malí, to je dohromady jeden dlouhý. Zajíc se postavil, ježek ho podepřel a Krtek šplhal, až dosáhl na nejvyšší tlačítko.

0: Zajíc, ježek i krtek jsou na střeše vysokého domu. Nad nimi, vedle nich i pod nimi všechno zalité hustým kouřem. Slunce jen tenounce prosvítalo zažloutlými mraky.
1: Tady nás nikdy nenajdou.
2: Sluníčko už přestoupilo z letních kolejí na zimní koleje, stáhlo plamínek svého ohně a hřálo a svítilo pramaloučko. Správce skladiště snů musel dokonce rozsvítit lampičku, aby uviděl na písmena a obrázky posledních snů, které zbývaly k prohlédnutí. Tak jsme s prohlídkou snů u konce, oddychl si a byl rád, že stačili všechno připravit, než přijde dlouhá zimní noc. Zbývá už jenom poslední písmeno v abecedě, žet. Rozhlédl se po svých pomocnících. Máme vůbec nějakého zimního spáče, který se jmenuje Odžet? Prosím, žáby, hlásil skřítek, který úřadoval jako hajadlo pro žabí národ. Však měl písmenko Žet vyšito na pláštíku i na čepičce a taky namalováno na promítačce. Nebyl to však obyčejný létací pláštík, jako měla ostatní hajadla. Žabí hajadlo mělo nepromokavý plášť s kapucou a vysoké boty do mokroty, jako mívají rybáři. To proto, že žabí hajadlo musí s žabými sny k rybníkům a tůním. Správce pokýval pochvalně hlavou, že je žabí hajadlo na cestu dobře vybaveno. I barva pláště se mu líbila, nahlédl do zápisků a chválil. Barva výstroje odpovídá tomu, jak stojí psáno. Žába skáče po blátě, koupíme jí na gatě. Na jaké? Na zelené strakaté. Líbilo se mu, že je strakatým nepromokavým obalem zabalena i promítačka a že kotouč s natočeným snem je pro všechny případy a nehody opatřen nafukovacím ochranným kolem. Výstroj a výzbroj je dobrá, teď ukaž, jak si připravilo žabí sen. Žabí hajadlo smutně zakuňkalo. Kuň, nemám žabí sen. Ale... A proč pak ne? Co pak si dělalo v létě? Proč pak si se nevypravilo k tůňkám a rybníkům, lajdácké jednohajadlo? Proč pak si nepřipravilo žabám sen pro jejich zimní spánek?
3: Já jsem se vypravilo, kuňkalo žabí hajadlo. Ale kluci po mně házeli kamením. V žabím království je nebezpečno.
2: A proč pak po tobě házeli kamením? Divil se správce.
3: Protože mysleli, že jsem žába, podle kabátu.
2: Kabát je podle říkanky naprosto v pořádku. A tu říkanku přece složili lidé. Nezdá se mi v pořádku, proč člověk hází po žábě kamením, když mu žába dobře slouží. Nahlédl do zápisků, co je tam o žábě všechno psáno.
4: No ano, žába chytá mouchy a člověk mouchy nemá rád, protože ho štípou. Jak to, že lidská mláďata, zvaná kluci, vedou s žabým národem válku?
3: Jen kluci ji vedou, žáby utíkají.
2: Správci zvířecích snů se to nelíbilo. Kluci jsou sice mláďata, ale jsou velcí, žáby jsou malinké. Kdyby velcí kluci vedli válku proti žabičkám a vytahovali se na ně, to by byly pěkní padavkové.
3: Ba, kuňkalo smutně žabí hajadlo. Naučilo jsem se v žabím království válečnou báseň kluků. Tu zpívají, když se žáby utíkají schovat. Leze žába do bezu, já tam za ní polezu. Kudy ona, tudy já. Až ji chytím, bude má. To zpívají, když berou žáby do zajetí, dodalo žabí hajadlo a smutně zakuňkalo.
2: Spravedlivý správce skladiště snů se nadlouho zamyslel. Sen má napravit a vylepšit, co se ve dne nepovedlo, řekl nakonec. Proto se zdají sny, aby se aspoň ve snu spáčům něco vyplnilo, co si přejí. A rozhodl.
3: V žabím snu pustíme tu klukovskou válečnou báseň obráceně. Ať lezou do bezu kluci.
2: A tak se v žabím snu ukázal košatý bezový keř. Do bezu lezl kluk. Chtěl zalézt co nejdál do hustého listí, protože ho honil zástup žab. Byly to žáby skokanky a po cestě by kluka rychle dohonili. Koukal se schovat před nimi v bezovém houští. Z mokrého listí se proti němu vynořil žabí král. Byl to obrovitánský skokan se zlatou korunou na hlavě a kvákal: lezou kluci do bezu, já za nimi polezu. Vidím kluka, velím stůj, hodil z kámen, budeš můj.
3: Kluk se bránil: já jsem nehodil kámen, to Franta hodil.
2: Žabí král kvákl: nám je Franta jako Tonda, všecko dohromady jste kluci. Vy taky nerozlišujete žabí národ na skokany, rosničky nebo ropuchy, ale říkáte žába. Patříš ke klukovskému vojsku, které házelo kamením po žábách a tebe jsme v bezu chytili. Jsi náš zajatec a půjdeš před žabí soud.
3: Kluk vykulil oči strachy, co se bude dít.
2: Vidíš, řekl žabí král, strach ti udělal oči veliké, jako má žába. Nejsi tedy o nic větší krasavec než my. Pak se obrátil k žabímu shromáždění. Lidem se zdáme my žáby škaredé. Do naší žabí kůže oblékají zakleté princezny. Taky o nás vypravují, že sedíme na prameni a pak ve studni 100 let neteče voda. Vůbec nás všelijak pomlouvají. Ať tedy ukáže zajatý kluk, oč je větší pašák než my žáby.
3: Žabí shromáždění nadšeně kvákalo a žabí král řekl klukovi:
2: před vším shromážděným žabým národem musíš dokázat, jestli máš právo hodit po žábě kamenem. Když to dokážeš, budeš volný. Jestli ne, vykvákáme po všech tůních a rybnících, že seš vejtaha a budeš mít ostudu všude, kde teče mokrá voda.
3: Kluk se zaradoval. To přece nic není, přeprat žábu.
2: Král stanovil podmínky. Budeš závodit s mými skokany ve skoku, s mými plavci v plavání a s mými lovci v chytání much.
3: Kluk už se začal usmívat. Svýma dlouhýma nohama skočí přece dál než malá žába.
2: Ale ouvej, žabí král vytáhl stéblo rákosu a změřil klukovi nohu. Pak změřil nohu žabího skokana. Aby byl závod spravedlivý k menšímu, musíš skočit tolikrát dál, kolikrát je tvá noha delší než žabí noha, řekl klukovi.
3: Radím ti, nejdřív si to spočítej a posuď, jestli by nebylo rozumné závod vzdát. My žáby jsme zvyklé počítat dukáty, které nám hází měsíček za nocí do tůní, takže my už to máme spočítané.
2: Pánečku, teď už kluk nekulil oči, ale díval se do země. Uši mu zrudly námahou, jak pilně a pracně počítal, násobil. Víš co? Běž domů a uč se násobilku, řekl mu žabí král. A všechny žáby se rozchechtali. A tak se chechtali. Až se rozchechtal i měsíček a třepal jim dolů do tůní dukáty za tuhle legraci. Kluk upaloval domů a šup pod peřinu. Měsíček za ním ještě nakoukl. Kuk, je to ten kluk? A kluk ještě ze spaní vykřikoval: já ne, to Franta.
3: Za to žáby. Ach, ty si spali až do jara na břehu pod listem, pod kamenem i na měkkém bahínku v tůni.
2: A ještě na jaře si pak vyprávěli na žabím shromáždění, co se jim zdálo a jak se nasmáli.

Divotvorný meč. Vávrovi umřela žena. Pro potěšení nechal mu pán Bůh malého Vojtěcha, roztomilého chlapce. Když vyrostl, byl z něho řádný sedlák jako táta, jenže byl cvičenější a obratnější. Jedenkrát zaseli hrách a když kvetl, chodili ho hlídat, aby se jim na něm škoda nestala. První den hlídal táta. O půlnoci zdá se mu, že vidí uprostřed pole bílého koně se pást. Zůstane celý uvidění a myslí si, jak se tam asi ten kůň dostal. I pustí se za ním, aby ho odehnal. Když se ale k němu přiblížil, utekl kůň na druhou stranu. A tak ubohého vávru šálil až do hodiny z půlnoci. Potom najednou zmizel. Vávra nevěděl, co si má o tom pomyslit, a vypravoval to ráno synovi. Vojtěch neřekl ani slova, ale myslel si, že se táta bez pochyby u kmotra rychtáře zhluboka do sklenky podíval a že se mu potom ledacos zdálo. Aby se tedy sám přesvědčil, šel na pole. Tu však nebylo ani lístkem hnuto, než kvůli co pošlapáno. Co táta viděl, byl teda nepochybně jen pouhý sen. Druhý den přišla řada na něj. Když se smrklo, vzal ručnici na rameno a šel hlídat. Dlouho již obcházel pole, ale posud ani nejmenšího nespatřil, co by podezření jeho vzbudit mohlo. Najednou vyjde měsíc zmračen a na protějším konci vykračuje přes hrách kůň bílý jako padlý sníh. Z ostra dívá se Vojtěch, zdali jej oko neklame. Pak zdvihne ručnici a chce střelit. Tu naň koník volá. Nestřílej, bylo by to k tvému neštěstí. Po těch slovech přiblížil se lehkým krokem až k samému Vojtěchovi a pravil dále. Já jsem tvoje matka. Chceš-li mě vysvobodit a sám sebe šťastným učinit, sedni na mě a já tě odtud odnesu. Mile, rád bych to učinil, kdybych jen mohl otci dříve o tom říci, aby se pro mě netrápil. To se právě nesmí stát. To byl Vojtěch chvilku na rozpacích, potom si ale pomyslel, což je z toho. Trochu se táta Arci bude trápit, ale až se opět vrátím a řeknu mu, že jsem ubohou matku vysvobodil, vím napřed, že mi odpustí. To když si řekl, vyšvihl se na bílého koně a ten se s ním do povětří vznesl. Letěli celou noc, celý den a opět noc a den a ještě nebyl konec cesty. Třetího dne teprva přišli do jedné země, kde bylo velmi krásně, a tam se spustil koník dolů. Touhle cestou přijdeš k zámku, kde zůstává kněžna čarodějnice. Dej se k ní do služby, ale chraň se, abys činil, jak ti přikáže. Až dosloužíš, přijď zase na tohle místo a já tě donesu dále. Vojtěch uposlechl a kráčel tou cestou, až přišel k pěknému zámku. Právě výjíždí z něho vůz a v něm sedí paní svůdné krásy. Jak Vojtěcha zahlédne, hned na něho volá a ptá se, co v zámku pohledává. Milostivá kněžno, hledám nějakou službu, byť by sebe menší byla. Nechceš-li sloužit u koní, musíš s prázdnou odejít. To neučiním, já bez toho rád s koňmi zacházím. Pojď tedy, řekla kněžna. Skočila z vozu a šla přes celý dvůr až do jedné konírny, kde stály tři koně. Tuhle ty dva, řekla ukazujíc na krásné vraníky, budeš dobře krmit a jich si hledět. Ale tomu třetímu dáš jednou za den něco málo do žlabu. Za tomu ale každý den třikrát železným sochorem vymlátíš. Kdybys to neučinil, byl by příliš bujný a já bych na něm nemohla jezdit.
buď poslušen příkazu mého a nebudeš toho nikdy litovat. To dořekla a z konírny odešla. Ty chudáčku, řekl Vojtěch a přistoupil k třetímu koni. Mám tě hladem mořit, železným sochorem mlátit a ty jsi bez toho suchý jako louč. Matka mi radila dobře, abych tu čarodějnici neposlechl. Když přišel čas ke krmení, vložil vychudlému koni za jesle tolik, co druhým, a ani se ho prstem nedotknul. Smutně sice, ale s výrazem vděčnosti, hleděl na něho koník a lichotně se k němu třel, jako by mu děkoval. Večer přinesl Vojtěch od své vlastní večeře kus bílého chleba a koníkovi ho přistrčil. Ale ten se k němu obrátil a promluvil lidským hlasem. Děkuji ti, Vojtěchu, že jsi mě vysvobodil. Co jich u mě sloužilo? Každý uposlechl čarodějnici nevlastní mou matku, která mě ze zlosti v koně proměnila a na věčné časy zničit chtěla. Ty jediný měl si tu útrpnost nade mnou a za to se ti chci odměnit. Vyzdvihni tento žlab. Pod ním leží divotvorný meč, o kterém mimo mě živá duše neví. Ten vezmi a dobře ho schovej. Zítra pak popros čarodějnici, aby ti dovolila na mě si sednout a trochu se projet. Ona to učiní. Bude se ale přitom z okna dívat a ani oka z tebe nespustí. Ty však vytáhni meč a řekni: dé bábě hlava dolů. Hlava jí slítne a co se pak stane, uvidíš. Vojtěch učinil, jak mu koník poradil. Když vyzdvihl žlab, viděl pod ním nevelký meč z čisté ocele se zlatou rukojetí. Vzal ho a schoval pod postel. Ráno, když dal koním žrát, šel kněžnu prosit o dovolení k jízdě. Teprve, když řekl, že bude koně trýznit, svolila ona. Šel tedy Vojtěch do konírny, schoval meč pod šat, sedl na koně a začal ho po dvoře prohánět. Kněžna, chtíc se přesvědčit, zdali pacholek opravdu koně bije a trýzní, vyložila se do okna, ale v tom okamžení zableskne meč v ruce Vojtěchově a hlava kněžnina letí dolů. Koník přiskočí, proudící krevo postříkne a on se tu chvíli promění v krásného mládence. Vojtěch zůstal jako zmámený, když k němu mladý kníže přistoupil a za vysvobození vroucně děkoval. Zatím se zběhli sloužící a poznavše pána svého s velikou radostí ho vítali. Kníže prosil Vojtěcha, aby u něho zůstal, ale ten nikterak nechtěl. I dal mu teda princ ušít šaty, zlatem a drahým kamením hojně vykládané, jež to on i s divotvorným mečem na věčnou památku chovat musel. Potom se oba rozžehnali a Vojtěch šel ke svému milovanému Bělouškovi. Zdaleka již kýval mu koník naproti. Tak, synáčku, tak, pravila matka, vidouc ho v nádherném obleku. V takových šatech a s tímto mečem chtěla jsem tě spatřit. Neboť jen tak to štěstí dojít můžeš. Sedni na mě a já tě donesu do jiné krajiny. Zase letěli kolik dní a nocí, až přiletěli blíže velkému městu. Tam se spustila matka dolů a vedla Vojtěcha k jedné skále. Třikrát dupla na zem a skála se otevřela. I bylo vidět zahradu, krásnou jako ráj. Voných květin, zpěvného ptactva a sladkého ovoce bylo tam hojnost a uprostřed příštil do studánky pramen vody jako křišťál čisté. Když se Vojtěch trochu ohlídl a chutného ovoce pojedl, řekla matka: nyní pojď a smoč hlavu svou v této studánce. Vojtěch šel, hlavu smočil a když ji vytáhl, byly bývalé kaštanové vlasy jeho celé zlaté.
úžasu stál tu jinoch a nevěděl, co se to s ním stalo. Ale matka ho brzo z myšlenek vytrhla pravíc. Nyní poslechni můj zlatohlávku, co ti povím. V tom velkém městě, od něhož daleko nejsme, bydlí král, který má jedinou překrásnou dceru. Protože již stár je, nutí dceru neustále, aby si z mnoha princů, kteří se o její ruku ucházejí, manžela i budoucího krále zvolila. Ale rozmarná dívka nechce to obyčejným způsobem učinit. Z té příčiny ustanovila na dnešní den veliký sjezd. Doprostřed ohrazeného velkého kruhu dala postavit hrazení a na něj vyvěsit svůj bílý závoj. Kdo by seděl na koni v prudké jízdě závoj v polo přetěl, tenže bude jejím ženichem. Vezmi tedy meč svůj, sedni na mě a pokus se o nevěstu. Dej si ale dobrý pozor, ať závoj přetneš. Potom se však rychle obrať, abys odejel, neboť tam zůstat nesmíš. Vojtěch si přičesal zlaté kadeře, urovnal na sobě skvostný šat, sedl na koně a odejel. Blíže města v ohrazeném kole sedělo množství diváků a čekalo zvědavě, kdo asi ze všech tu shromážděných princů a knížat závoj přetne. Na nejskvostnějším lešení zjevila se princezna Milada. Šat její zlatem tížil a ve tmavých kadeřích třpitily se diamanty jako hvězdy na nebi. Sotvaže jízda počala, pohlíželo v úzkosti temné její oko dolů k zápasníkům a jen v tu chvíli vyjasnila se milostná tvář, když jezdec přeletěl a závoj nepřeťatý v povětří vesele vlál. Trápilo jí to velice, že není mezi všemi ani jeden, jehož by srdce její bylo rádo zvolilo. Již se všichni vystřídali, závoj byl posud celý. A Milada v srdci jásala, že je svobodná. Tu letí mladík na bílém koni, hlava jeho skví se jako slunce, letí skokem, závoj mečem přetne a poklodiv se princezně, zmizí jako větruvání. Tu se hned všecko vzbouří a jezdce hledá, ale potom, jako by se zem byla slehla. Velice mrzelo to Miladu, že hrdý panic rukou její opovrhuje. Aby se ale přesvědčila, jestli ještě jednou přijede, oznámila hned, že bude druhý den opět veliký sjezd konán. Kdo na šňůře zavěšený prsten přetne, toho, že za manžela vezme. Vojtěch seděl ve skalní zahrádce celý zamyšlen. Temné oko Miladino mu učarovalo. Tu přistoupí k němu matka a vypravuje, co princezna opět oznámila. Sedni na mě, synu můj, vezmi meč a pojedem tam také. To byla voda na Vojtěchův mlýn. Ani okamžení nemeškal a za několik minut

se princezně a zmizí. Všichni se hněvali, že mladík panou opovrhuje, kterou co bohyni ctili. Ale nejvíce to ovšem mrzelo Miladu. I pomyslela si, do třetice všeho dobrého. Pročež i hned prohlásila, aby se opět druhý den schromáždili a kdo zelený věnec v polo přetne, že se stane jejím manželem. Matičko, prosil Vojtěch druhý den ráno, když se k jízdě do města chystal. Popřeji jen, abych u té překrásné pany malou chvilku prodlel a jenom několik slov s ní promluvil, aby nemyslela, že ji mám v nenávisti. Bez odporu s tebou pak půjdu, kamkoliv mě povedeš. Milý Vojtěchu, nežádej toho ode mě. Kdybys s princeznou mluvil, musil bys mě prozradit a to nesmíš učinit. Poslechni, nežel a nenaříkej, štěstí tě nemine. Mlčky a struchlivým srdcem sedl Vojtěch na koně a jel do města, aby se potřetí o své štěstí pokusil. Aby Milada nevěděla, postavil král na tu stranu, kudy Vojtěch po dvakrát ujel, silnou stráž a přísně vojákům poručil, jestli bude rytíř ujíždět, aby po koni stříleli. Vojtěch přijel, zelený věnec vedví přetěl, ale nemohl jináč, zastavil se na okamžení pod lešením, kde Milada seděla a mimovolně nakažlivý oheň z jejich očí do sebe sál. Když to všecko vstávalo, křičelo a Milada radostí brzo se červenela, brzo bledla, neboť myslela, že tentokrát zlatý jezdec u ní zůstane. Ale náhle sebou bílý koník trhne, obrátí se v tu stranu, kterou přijel, a již ho není vidět. Lid se hněval, král hrozil trestem, jen Milada se smála a teprve, když o samotě byla, plakala. Vojtěchovi se zatím nevedlo lépe. Seděl v zahradě jako bez sebe, ani slova nepromluvil, nejedl a nespal. Druhý den přistoupí k němu matka a praví: nyní, synu milý, musíme se na krátký čas rozloučit. Nech zde skvostný šat a meč, oblékni na sebe selský oděv. Nedaleko odtud pasou se ovce. Chyť si jehně, to zabij, kůži stáhni a hlavu si do ní zaobal, aby žádný neviděl, že máš zlaté vlasy. Potom jdi a hledej v městě službu. Když mě potřebovat budeš, víš, kde jsem. Nikde se však neprozrazuj, dokud ti to nedovolím. Vojtěch všecko učinil, jak mu matka byla poručila, a rozloučiv se s ní, odešel do města. Právě seděla Milada v zahradě. Tu slyší venku křik a vádu mezi sloužícími a cizincem. I nahlídne sama, co se děje, a tu spatří schrbeného, ošumělého člověka, který má na hlavě kůži a jedno oko zavázané. Co chce ten člověk? Ptala se sloužícího. Hledá zde službu, milostivá princezno, odpověděl sloužící, jako by zde pro takové žebráky služba byla. Má dobře, že zde službu hledá, neboť my mu ji nejspíš zaopatřit můžeme. Co pak si zač? Ach, nejmilostivější princezno, odpověděl cizinec líbaje roucho její, já jsem ubohý chudý člověk, rád bych dělal, ale jsem mrzák a lidé mě nechtějí vzít do práce a říkají, že se mě štítí, že mám tak ošklivou tvář a ohyznou hlavu, že je musím mít přikryté tou kůží. Slyšel jsem o tvé dobrotě, pano krásná, a proto jsem si umínil, že půjdu k tobě, abych milost tvou o sebe menší službičku poprosil. Nechci důvěru tvou zklamati. Jak se jmenuješ? Vojtěch. Kdybys rozuměl zahradnictví, podržela bych tě ve své zahradě, abych dokázala lidem, že nemají člověkem nešťastným opovrhovat. O, tomu já dobře rozumím, milostivá princezno, odpověděl Vojtěch. Dobře, tedy pojď hned se mnou. Nejhlavnější práce tvá bude, aby z každého rána do mého pokoje čerstvých květin nanesl. Toť bude moje nejmilejší povinnost, řekl nový zahradník a s hlavou sklopenou a týlem schrbeným kráčel za svou paní, boje se, aby ho

Nepozdala. Ale Milada mu ukázala zahradu a jinak si ho tuze neprohlížela. Nyní nastaly Vojtěchovi dny plné zábavné práce a milých radostí. Všecko, co dělal, bylo proto, již každodenně více a více miloval. A proto mu to šlo od ruky, jako by hrál, a všecko se mu dařilo, jako by se tomu 3 léta byl učil. Milada si nemohla nového zahradníka dosti nachválit a pro živý svět nebyla by na něho dala co zlého dopustit. Jak se ráno probudila, cítila voný dech půvabných květin, které v překrásných nádobách na stolku stály. A tak to bylo ve všech pokojích, v každém dýchala jiná, vždy libější vůně. Když vešla do zahrady, šla jako pohed vábí a den jako den něco nového našla. Tu nové sedátko, tu keř, tu záhon. Nejkrásněji však byl okrášlen letohrádek, kde Milada největší část dne sedávala. Pletence z nejvzácnějších květin vinuly se po stěnách a na stůlku stálo na křišťálových miskách přichystané chutné ovoce. Já ani nevím, čím to je, říkávala Milada. Pod tvýma rukama to samo sebou roste. Však by nerostlo, kdyby mou práci milostivý pohled váš nežehnal, odpověděl Vojtěch a políbil ruku jemu s úsměvem podanou. Jednou ptala se také princezna dobrosrdečného zahradníka, zdali byl ve městě, když se všichni princové po 3 dny sjížděli a viděli toho zlatoskvoucího jezdce. Neviděl jsem ho sice, ale slyšel jsem o něm. Ale kdyby byl celý z diamantů, je přece jen nezdvořilý, že 3krát ujel. Kdož ví proč, řekla princezna a ukryla líce své v keři, aby Vojtěch neviděl slzy, které jí co rosné krůpěje po tvářích tekly. Ale Vojtěch to přece viděl a radostí byl by jí k nohám padl, kdyby si nebyl na matku vzpomněl. Honem sklopil ohnivý zrak k zemi a začal pracovat a dělal jakoby nic. Častěji přicházel také král k dceři do zahrady a rozmlouval se zahradníkem, ale Vojtěch si dával dobrý pozor, aby se v ničem nepodřekl. Dlouhý čas byl již v zámku a každý dobrosrdečnost jeho ctil a miloval. Jedenkrát nese Vojtěch časně ráno, jak obyčejně, koš uvitých květin do pokojů princezniných, a když do prvního pokoje vstoupí, kde jindy komorná na něho čekávala, vidí na místo ní princeznu černě oblečenou a celou uplakanou. Odnes Vojtěchu tyto květiny radosti a uvíj mi kytku smutkovou, pravila k úžasnému zahradníku. Ach, nejmilostivější princezno, co se vám tak truklivého přihodilo? Vždyť jsem o žádné nehodě neslyšel. Věřím ti, neboť pozdě večer přišel posel a přinesl otci zprávu, že se nesmírné množství nepřátel proti naší zemi žene. Kde máme nyní tolik vojska sebrati, abychom takové síle odolali? Z okolních sousedů sotva nám, který pomůže, neboť je pojala zlost a nenávist, že jsem žádného z nich za manžela nezvolila. Jen důvěřujte v Boha. On vám jistě vysvoboditele sešle, těšil schrbený Vojta a šoural se pomalu s květinami zpátky. Druhý den na to sehnalo se do zámku množství zbrojného lidu a ti pak táhli do pole, majíce v čele svého krále a jeho hrdinskou dceru. Nechtěla Milada jináče, než že potáhne se starým otcem. Když nemohla udatenstvím, chtěla mu aspoň péčí syna a nebzetěvi nahradit. Při odjezdu loučila se s Vojtěchem a prosila ho, aby na všecko pilný pozor dával a obzvláště o její zamilovanou zahradu pečoval. Ten jí to přislíbil, ale v duchu myslil jinak. Již druhý den ztratil se Vojtěch ze zámku a nechal kromě zahrady všecko stát a ležet. Jen zahrada byla zamknuta a žádný se do ní dostat nemohl. Zatím, když přitáhl král blíže nepříteli, rozložili v poli stany a chystali se k boji, k jisté smrti.
neboť viděli před sebou daleko široko rozprostřené zástupy nepřátel, jichž 10x tolik být mohlo. Již stojí vojska proti sobě a čekají znamení k bitvě. Milada hledí strachem se třesouc ze svého stanu. Tu jede na bílém koni zlatovlasý mladík, šat se na něm třpití a na modré diamanty posázené čapce houpá se bílé péro. V jedné ruce drží zlatou uzdu svého bělouška, ve druhé malý ocelový meč. Když ho Milada spatřila, začalo jí srdce pod stříbrným premováním radostí klepat a tváře se jí rděly jako jarní růže. Již necítila žádnou úzkost, žádný strach. Mladík se postavil v čelo pluků otcových, vytáhne meč a křikne: všem nepřátelům hlavy dolů! A černá hejna nepřátel klesají bez hlavy z koní. Ale v malém okamžení stojí jich tam zase jako kobylek. Po druhé vytáhne mladík meč a hlavy klesají, a tak i po třetí, až nezůstal ani jeden naživu. Ale sotva, že poslední nepřátelská hlava padla, obrátil jezdec koně a uháněl, odkud přijel. Miladě bylo přitom, jako by ji postavil z ráje do holé pustiny a hluboký smutek se jí po sličné tváři rozložil. Obohaceno kořistí, kterou ve skvostných stanech nepřátelských vydrancovalo, vracelo se vojsko královské zpátky. Zatím se již také Vojtěch byl vrátil a než Milada s otcem přijela, byl zámek jedna zahrada. Nejpěkněji byly pokoje princezniny vystrojeny. Ale Vojtěchu, řekla Milada, když do zámku vkročila a to nesmírné množství květin spatřila, kde pak si nabral těch krásných květin? Toť si všechny zahrady oloupil. Milostivá princezno, komu by přicházelo zatěžko vám radost udělat? Lidé by mě byli květinami zanesli, takže jsem nemusel z naší zahrady ani jediného kvítku utrhnout. Ale nebylo to pravda, neboť si byl Vojtěch sám přinesl ty nejkrásnější květiny ze skální zahrady, aby milované potěšení způsobil. Ta však, co přijela, byla smutná. Žádný nespatřil úsměv na její jindy tak jasné tváři a často pozoroval Vojtěch, že před ním uplakané oči skrývá. Toho bolelo. Umínil si tedy, že půjde k matce a že jí poprosí, aby mu již dovolila princezně se zjevit. Milada, spozorovavši, že otec víc a více slábne a že by mu poslední hodinku ulehčila, kdyby se vdala, nechtěla déle jeho prosbám odpírat. I přislíbila tedy, že si jednoho z těch statných knížat, jichž se mnoho o její ruku ucházelo, vyvolí. Potěšen nad tím se zval král mnoho hostů, mezi nimiž bylo dosti příhodných ženichů. Kuchaři a kuchařky nevěděli celých 8 dní napřed, kde jim hlava stojí. Krejčí a švadleny ztratili všecek rozum samým přemýšlením, na jakou módu by to množství svatebních šatů princezně ušít měli. Po celém městě bylo chystání a schánění, že se tak říkaje, všecko na ruby obrátilo. Jen Milada chodila jako bludná ovce a potají vzdychala a plakala. Kočáry se sjížděly, tabule byly přichystány, muzika hrála. Jen nevěsta seděla posud neoblečená ve svém pokoji a smutně do zahrady se dívala. Vojtěch právě chodil po zahradě a vybíral kvítí na kytku, kterou si princezna k tabuli objednala. Potom jde, sedne pod strom, položí květiny do klína a sundává z hlavy kůži. Miladou to trhne, když vidí, že starému Vojtěchu pod beránčí koží zlaté vlasy kolem tváře splývají. Vojtěch vytrhne si 3 zlaté vlasy, kytku jimi sváže a hned zase hlavu přikryje. Ale Milada věděla již dost. S tváří usměvavou, s okem jasným, zavolala komornou a dala se co nejskvostněji přistrojit. Když vešla do síně, kde všichni na ní čekali, ustrnuli nad její krásou.
a mladí knížata byli by již rádi věděli, komu z nich se krásná kytka dostane. Nuže tedy, dcero milá, řekl otec, když měli k tabuli sedat, vezmi kytku a podej ji tomu, koho si za svého manžela zvolila. Tu vzala Milada osudnou kytici a pravila, toho, co kytku vázal, miluji, a jen toho za manžela pojmu. Dcero milá, jen se vzpamatuj, co pravíš, vždyť ti vázal Vojtěch, tvůj ošklivý zahradník. Já vím, milý otče, a právě onen ošklivý zahradník bude mým manželem, odpověděla Milada a poslala sloužícího, aby zahradníka nahoru přivedl. Ale sloužící to Vojtěchovi vybreptal, z jaké příčiny ho princezna volá, a proto poslal Vojtěch sloužícího napřed se vzkázáním, že v tu chvíli přijde. Netrvá to v skutku ani 10 minut a Vojtěch vkročí do dveří v celé své kráse. Blažená nevěsta mu běží vstříc a co svého manžela jej všem představí. Již se nehněváš, otče, že jsem ošklivého Vojtěcha zvolila? Ptala se ustrnulého otce. Ale ten s radostnou tváří oběma ruce podal a se spokojeným srdcem jim požehnal. Potom zasedli ke stolu a venku začala střelba, až se okna třásla. Ale o tom mladí zasnoubenci nevěděli a neslyšeli, neboť si měli mnoho a mnoho povídat. Tu teprve se Vojtěch dověděl, proč ho tak najednou Milada za manžela zvolila, ale ač na něm ta dosti chytře vyzvídala, proč se jí tak dlouho stranil, on jí to přece nepověděl. Druhý den na to byla svatba a korunování Vojtěcha a Milady. Když bylo všecko v největším veselí, ztratil se od nikoho nepozorován mladý král, sedl na koně a v nejrychlejším letu pospíchal ke skále, kde ho matka očekávala. Ach, jak ti děkuju, matičko moje, řekl, když do skály vstoupil a pohladil bělostné její hrdlo. Jak dobře jsem udělal, že jsem tě ve všem poslechl. Ty jsi mě učinila nejšťastnějším člověkem na světě. Milý synu, za to, že jsem ti ukázala, kde divotvorný meč nalezneš, kterým si štěstí své vydobil, a za to všecko, co jsem ti dobrého učinila, vezmi nyní onen meč a setni mi hlavu. Až budu vysvobozena, smíš všecko své manželce povědět. Matko, matko, jak to můžeš na mě žádat? Jestli mi to neuděláš, budeme oba dva nešťastní. Co měl nebohý Vojtěch říci? Vzal meč a jednou ranou utěl Bělouškovi hlavu. V tom vylítla z něho bílá holubička, zatřepala křídly a ze skály ulítla. Zarmoucen šel Vojtěch za ní. Ve dveřích se však ještě vrátil a natrhal pro svou Miladu plné kapsy chutného ovoce. Když vyšel ven, skála se za ním navždy zavřela. Celý upachtěný přijde již na večer domů, kde všichni nad jeho ztrátou v největším zmatku byli. Milada seděla ve svém pokoji a nemohla si to nijak vysvětlit, jak Vojtěch v svatební den odjeti mohl. Tu se otevřou spolehounka dveře a s prosebným okem vkročí do nich manžel. Ach, Vojtěchu, ty jsi mě polekal, kde jsi byl celého půl dne? Odpusť, Milado má, já se loučil s matkou. Na to vypravoval teprve manželce všechny své příběhy. Když dokončil, sáhl do kapsy, aby jí dokázal, že i v smutném okamžení na ní vzpomněl. Ale namísto měkkého šťavnatého jablka vytáhne tvrdé, celé zlaté jablko. Vytáhne hrušku, též takovou. Všecko bylo z ryzího zlata, jen hrozen měl místo vinných diamantová zrna. Vojtěch se trochu podivil, ale vzpamatovav se dělal, jako by o tom věděl, a kladl to skvostné drahé ovoce Miladě do klína. Tu laskavá ta pozornost velice potěšila.
Hody a slavnosti trvaly ještě mnoho dní. Potom ale poslal mladý král pro svého otce. Vávra oplakával posud ztraceného syna a když o něm tak radostnou zprávu dostal, div se nezbláznil, rozdal všecko a táhl k synovi, kde skvostný výměnek přichystaný měl. Krásná Milada porodila manželu svému mnoho synů. Ale ať byli krásní, nebyl přece žádný zlatovlasý jako otec.

0: Motýl Emanuel poletoval nad loukami a maková panenka byla sama doma. Nudila se, zívla si a řekla: nebyla jsem dál než u rybníka, proč bych se nepodívala taky někam jinam? Když to řekla, rozběhla se k lesu. Jen přišla na samý krajíček lesa, klopítla osmrkovou jehličku. Šla dál, stébla trávy jí připadala jako široké lávky a borůvčí jako vysoké stromy. Když uviděla červenou jahodu, spráskla ruce. Sluníčko už zapadá. Volala Emanuela, aby ji vyvedl z lesa, aby ji tam nenechával na noc. A v tom před ní stojí hrozné zvíře, hubu má vousatou a zubatou, uši špičaté a štětinaté, pracky drápaté a ocas ohnivý. Popadlo panenku do pracek.
1: Má roztomilá panenko, tebe já si odnesu do hnízda a budeme si spolu hrát.
0: Hop a skok z větve na větev nahoru dolů, s panenkou se roztočil svět. Když byli nahoře v hnízdě, zvíře povídá:
1: jsem veverka barka, doskočím do lísek pro oříšky a budeme si spolu koulet.
2: To já nemůžu, řekla panenka, oříšek by mě porazil.
1: I to je jedno,
0: mávla šlapkou barka a pospíchala do lísek. Maková panenka chvíli počkala a pak došla až na okraj hnízda. Nevedla odtud žádná cesta. Nahoře bylo nebe a dole hlubina, kde pracoval pavouk Karkoška. Stavěl pevnou síť a zle se usmíval. Maková panenka nevěděla kudy kam. Zatím se vrátil domů motýl Emanuel. Rozhlíží se po panence, ale panenka nikde. A v tom vidí na stezičce, co vede od makového pole k lesu, trochu rozvátého prachu, jako by tamtudy běžely lehoučké nožky. Snad nešla do lesa? Lekl se Emanuel a rozletěl se za panenkou. V lese poletoval mezi stromy a níž i výš v korunách a volal a volal. Jenže motýlí hlas je slyšet sotva od borůvky k borůvce. Stavil se i v lískách a zhlídl tam veverku barku. Neviděla jsi makovou panenku?
3: To víš. A odvedeš si ji a s kým si budu koulet,
0: pomyslela si barka a ukázala Emanuelovi na druhou stranu. A on lítal a hledal, kdo ví, kudy lítal, kdo ví, kde hledal. Najednou slyší, jak někdo povídá pavučinkovým hlasem.
3: Jen račte, vítáte, Emanueli.
0: A Emanuel uvízl v široširé síti. Nejdřív si myslel, že je to jenom malá nehoda. Smekl cylindr a slušně řekl: promiňte, dostal jsem se, kam jsem nechtěl.
3: Líp si to ani nemohl říct,
0: povídá pavouk Karkoška, co přiběhl z kouta sítě. A vzal Emanuelovi cylindr z ruky a posadil si ho na zkoušku na hlavu.
2: To je můj cylindr, řekl Emanuel.
1: Už ho nebudeš potřebovat. Líčím tady na mouchy i na motýly a co tak přiletí. Mám 8 noh, 8 očí a 7 chutí. Až mi přijde ta 7, tak tě sním.
0: Pohodlně se posadil a čekal, až mu přijde 7 chuť. Bylo tichoučko. Karkoška čekal, až mu přijde pravá chuť. A Emanuel tam byl docela zapletený do sítě. A v tom se až zhora z borovice ozval hlásek a volá: Emanueli, pojď honem nahoru, než mě veverka barka porazí oříškem. A na to zavolání a pro velikou starost o makovou panenku se Emanuel vyvlíkl z pavoučího předení takovou silou, že to pavouka karkošku převrhlo 8 nohama nahoru. Potom motýl Emanuel doletěl k veverčímu hnízdu, vzal makovou panenku do náruče a nesl ji domů na makové pole.

0: Příběh druhý. Jak Radovan s Kateřinkou vymysleli psí ukolébavku. Jednou ráno tatínek vstal, otevřel okno do kořán, přehlédl oblohu od obzoru k obzoru a řekl: nebe jako vymetené, nezaprší a nezaprší. Sláva, to budeme muset zalejvat a kropit, zaradoval se Radovan. A hned se vysoukal z noční košilky a vzal si smeták, aby sundal z vysokého věšáku trenýrky a slaměný klobouček. Venku bylo krásně. Včely už byly v plné práci a z květů jim vykukovaly jen zadečky. V koruně lípy zpíval každý pták svou vlastní písničku a přece to šlo krásně dohromady. Pospěš si, zahuhlala hadice. Zalévat se má br... Hadice se zakuckala, jak na ní Radovan šlápl. Brzy ráno a nešlap na mě. Promiň, pohladil jí Radovan po hřbetě. Promiň, já nerad. Když chtěl zahradnický chlapeček otočit kohoutem, aby pustil vodu, ukázalo se, že když tatínek něco utáhne, je to skutečně utažené. Radovan musel přibrat na pomoc Kvika. A nevymyslel to špatně. Konec jeho řetězu provlékl kohoutem a pak společně se psem zabrali. Kvik se snažil. Od jeho zadních nožiček lítaly spršky hlíny, jak se snažil, a Radovan se snažil tak, že mu oči lezly z důlků. Takový nápor nemohl kohout samozřejmě dlouho vydržet a tak to vzdal a povolil. Proud vody škubnul hadicí, Radovan zvolal hurá a maminka, která opodál plela záhon, se šla převléknout, protože dostala studenou sprchu rovnou na záda. Promiň, mami, já nerad, řekl Radovan, protože věděl, že když někomu ublížíme a hned se omluvíme, je ta škoda rázem umenčená. Jak hadice pouštěla vláhu na hlávky salátu, občas nespokojeně zaprskala. To je v začátcích kropení normální, protože musí vykašlat vzduchové bubliny. Ale když to nepřestávalo, povídá Radovan, co to s tebou dneska je?
1: Zloděj, řekla hadice. Prsk, fuj, zloděj.
0: Zloděj? Kde?
1: Tady, prsk a tady.
0: Kropí hadice prázdná místa v zeleném záhonu. A je to pravda pravdoucí. Radovan zavře vodu a spěchá tu novinu ohlásit tatínkovi, který právě obsluhuje zákazníka. Tatínek, to se ví, zesmutněl. Tak to vidíte, pane, řekl. Takovou práci nám ten salát dal, než jsme ho v pařeništi ze semínek vypiplali a pak přesadili. Záda jsme od toho měli bolavá, kolena otlačená a pak si přijde takový nenechavec a klidně nám ho ukradne. Ale to je tím, že máme tak mizerného psa. Ve dne lelkuje a v noci spí jako pařez. Kvik asi dobře věděl, že se mluví o něm, poněvadž se schlíple odplížil do boudy a odtud jedním okem koukal a jedním uchem poslouchal. Ten pes musí z domu. Někomu ho dáme a koupíme si pořádného hlídače, rozhodl se tatínek a podal zákazníkovi svazek řetkviček. A ten zákazník vám pojednou na Kvika tak divně pohlédl a řekl: mně by se ten váš pes líbil. Mně by nevadilo, že nehlídá. A při těch slovech se olízl. Tak si ho vemte, vykročil tatínek k boudě. Ale v té chvíli se mu Radovan pověsil na nohu. Tatínku, prosím tě, ještě to s ním zkusíme, zaškemral upěnlivě. On už bude hlídat. Viď, Kviku, že budeš ode dneška strašně hlídat. Na ta slova Kvik zalezl do boudy celý.
1: Zeptejte se zítra, pane, řekl tatínek. Ještě mu dáme možnost.
0: Dobře, psi já mám moc rád, odpověděl sladkým hlasem zákazník a nejhorší bylo, že se zase olízl. Za plotem zahradnictví se ozvalo slabé brzání a pískání a to už Radovan věděl, kdo to přichází a přijíždí na návštěvu. Kateřinka se svým kočárkem, který by potřeboval namazat. A my si musíme říct, kdo je Kateřinka. Je pihovatá, brýlatá a krásná. Bydlí na sídlišti až v 11. patře věžáku, což je tak vysoko, že ani ptáci tak vysoko nehnízdí.
1: Kateřinka občas sejde sem do zahradnické nížiny, buď aby koupila salát, mrkev či kedlubny, nebo jen tak, aby navštívila Radovana. A když někdo chodí za někým jen tak, aby ho viděl, pak je proto jediné vysvětlení, že ho má rád. Kateřinko, zajásal Radovan, ty mi jistě pomůžeš, protože jsi moje jediná a nejlepší kamarádka. My musíme našeho Kvika ukolíbat, aby se pořádně vyspal a v noci byl vzhůru a hlídal. Tak ho uspíme, řekla na to Kateřinka. A hned vyndala z kočárku svou mrkací panu a uslala ji ve stínu psí boudy. Místo mrkačky uložili děti do kočárku Kvika a přikryli ho peřinkou s krajkami. Znáš nějakou psí ukolébavku? Napadlo Radovana. Neznám, ale vymyslím. Děti strkali kočárek tam a zpátky přes drny, aby to hodně drncalo, protože čím víc to drncá, tím dřív se dítě utrmácí k spánku. A Kateřinka zatím vymýšlela ukolébavku. Spinkej, spinkej, pse, začala. Kvik v kočárku zakňučel. Nekňuč, netrap se, zaspívala holčička a otočila se na Radovana, jestli se mu to líbí. Toho otočení využil pes k tomu, že tiše opustil kočárek a zmizel v boudě. Zavři svá víčka, pokračovala Kateřinka ve zpěvu. Dej si šlofíčka, dokončil ukolébavku Radovan. A máme to. A potom děti posílali kočárek jeden druhému a procítěně to zaspívali v celku. Spinkej, spinkej, pse, nekňuč, netrap se, zavři svá víčka, dej si šlofíčka. Kateřinko, to je tak výborná ukolébavka, pochvaloval si tiše Radovan, že bysme s ní možná uspali i Bernardína. Podíváme se, jak spí. Děti opatrně odhrnuli peřinku. Když zjistili, co my už víme, že po Kvikovi zbylo na polštáři jen pár chlupů, Radovan rozčileným hlasem zvolal: Kviku! Po chvíli váhání vystrčil pes z boudy hlavu, provinilýma očima o chlapečka zavadil a pak se radši díval jinam, jak to dělá každý, kdo nemá čisté svědomí. To je ostuda! Popadne ho Radovan a znovu ho vsadí do kočárku. My se tady s tebou uspáváme, ukolébavku ti složíme a ty se takhle odvděčuješ. Okamžitě koukej spát. Když mu děti znovu přespívali psí ukolébavku a nahlédli do kočárku, ukázalo se, že Kvik okusuje chrastítko. Dobře, jak chceš, řekl Radovan a vyhodil psa ven. V noci budeš ospalej, žádnýho zloděje nechytíš a půjdeš od nás pryč k tomu pánovi, co se olizoval. Ach jo. A měl bohužel pravdu. Ráno byla v záhonech salátu další vykradená místa a Kvik za celou noc nezaštěkal. Tak já se jdu zeptat na toho pejska. Olízl se hned po ránu ten divný zákazník. Tatínek odvázal Kvika od boudy a řekl, tady ho máte, takový pes není v zahradnictví k ničemu. Radovan se na to smutně díval a pak to nevydržel a znovu se tatínkovi pověsil na nohu. Tatínku, dneska v noci toho zloděje chytí, to ti slibuju. Tatínek si změřil zábaží na své noze a pak řekl, kvůli tomu dítěti počkáme do zítřka, pane. Psi já mám rád, řekl zákazník. Tenhle vypadá, že je dobře živený. Sehnul se, že si na Kvika sáhne, ale ten se po něm zlověstně ohnal a zalezl do boudy. Vy si jistě říkáte, jak mohl Radovan tatínkovi slíbit, že příští noci ten jejich nehlídač oka nezamhouří. Říkáte si, leda, že by měl v hlavě nějaký důmyslný plán. A taky, že měl. Přímo nad vchod Kvikovy boudy zatloukl hřebík a na ten hřebík zavěsil zvonec. Od toho zvonce natáhl dlouhý provázek a zavedl ho oknem až do své postýlky. Když dostal od maminky pusu na dobrou noc, přivázal si konec provázku k noze a klidně usnul. Věděl totiž, že bude mít jako vždycky živé sny. A ty právě potřeboval. Na Kvika taky šlo spaní. Jak to měl ve zvyku, pohodlně si položil hlavu na tlapky a zavřel oči. Ale zrovna v té chvíli měl Radovan živý sen. Zdálo se mu, že ho chce klovnout obrovská slepice. A jak s ní začal zápasit, mlel sebou na postýlce tak, že zvonek nad Kvikovou hlavou zvonil jako blázen. Ospalý pes zvedl hlavu. Když mu zase poklesla, snesl se na Radovana další živý sen. Byl to sen potápěcí. Chlapeček plaval mezi vodními rostlinami a kopal nožičkama, aby unikl chobotnici s jedním okem uprostřed čela, což mělo za následek, že se zvonek nezastavil. Kvik začal tušit, že se dneska nevyspí a mrzutě zazýval. A v tom se to stalo. Noční vánek mu zanesl do čenichu podezřelý pach. Pes zavětřil a zjistil, že je to pach ostrý a to zlodějský. Okamžitě se rozštěkal na poplach a blesku rychle se rozhodl, že se utrhne ze řetězu. Utrhl se i s řetězem a neohroženě vyrazil na pachatele. Okna v zahradnickém domku se rozsvítila, tatínek v noční košili a s dlouhou baterkou v ruce se vřítil ven a posvítil ptáčkovi do obličeje. A víte, kdo to byl ten zloděj? Hugo. Ano, zlý výrostek Hugo. Že se nestydíš, holomku, řekl smutně tatínek. Zloděj salátu. Zítra to ohlásím ve škole a dostaneš dvojku schování. A kdo ví, jestli ne trojku, poněvadž si tu už po třetí. Když dal Hugovi tvrdou zahradnickou dlaní záhlavec, přehodil ho přes plot a šli spát. Když procházeli kolem psí boudy, řekl Radovan: tatínku, že Kvika nedáme pryč. Necháme si ho, jelikož se osvědčil, řekl tatínek a uznale psa pohladil. Pak zakopl o nějaký provázek. V boudě to zazvonilo, tatínek se usmál, podíval se na svého synka a pohladil ho také. To jsme si zase užili světa, vzdychl šťastně Radovan, když se uložil do vyhřáté postýlky. A jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.

0: jednom velkém přístavním městě, Le Havre, žil bohatý kupec. Měl mnoho lodí, které posílal do cizích zemí, aby přivezli vzácné koření, ovoce, zlato, drahé kameny i slonovou kost. Jednoho dne se opět chystala jedna z jeho lodí za moře. Kapitán Montbazillac, bývalý pirát s páskou přes oko, si svolal na palubu všechno mužstvo.
1: Náš pán mi nařídil, abych vám před vyplutím dal na jeden den volno. Jděte si do města koupit, co chcete. Tam za mořem s tím můžete obchodovat a co vyděláte, bude vaše.
0: Mezi lodníky byl také mladý plavčík, sirotek bez haléře. Chodil smutně městem a bylo mu líto, že nemá nic, co by mohl v zemi za mořem vyměnit nebo prodat. Až na večer si vzpomněl, že má v městě jakousi vzdálenou tetu a šel ji požádat o pomoc.
2: Nebuď smutný, Vítku, něco pro tebe mám. A budeš-li s tím dobře zacházet, můžeš se stát velkým boháčem.
0: Pak šla teta ke skříni a vyndala odtud starý rozbitý mlýnek na kávu.
3: Starý rozbitý mlýnek.
2: Přesvědčíš se, že zevnějšek není všechno. Ten mlýnek je kouzelný. Dá ti, co si budeš přát. No, jen to zkus.
3: Ach, milá tetičko, od rána jsem neměl v ústech. A tak bych si přál makový koláč.
2: Dobrá, tak pozorně poslouchej. Pěkně prosím, mlýnku, chceš-li, koláč z máku nám teď pošli.
0: Jakmile teta postavila mlýnek na stůl a vyřkla kouzelnou formuli, začal se mlýnek otáčet a na stůl padaly koláče tak rychle, že je Vít ani nestačil jíst.
2: Dost už, mlýnku, děkuji, už nic nepotřebuji. Tak co, jsi spokojen?
3: Jak by ne, tetičko, takovou věc nemá asi nikdo jiný na světě.
2: To nemá, Vítku. Ale aby ti mlýnek dobře sloužil, musíš ho používat jen k dobrému.
3: To budu, tetičko, spolehni se. Děkuji ti a naschledanou.
0: Sluštička Nicole slyšela celý hovor a vyběhla teď za Vítkem až na schody.
4: Prosím tě, Vítku, vezmi mne také na loď. Budu se o tebe starat, budu ti prát a zašívat. Nebudeš litovat, že jsi mne vzal sebou.
3: Rád bych, ale dívky na loď nesmějí.
4: Převléknu se do chlapeckých šatů a nikdo nic nepozná. Přihlásím se do kuchyně kuchaři k ruce, Vítku.
3: No dobrá, Nicole, pojď, alespoň mi nebude smutna.
0: Na lodi se už všichni chystali k odplutí. Na palubě byly hromady pestrých látek, plné pytle korálů, prstýnků a jiných tretek, které chtěli lodníci za mořem vyměnit za zlato a drahé kameny. Když viděli Vítku v starý mlýnek, dali se všichni do smíchu. Ale Vítek si z toho nic nedělal. Mlýnek dobře uschoval a pak už myslel jenom na práci. Když se loď doplavila k břehům daleké tropické země, prosil kapitána, aby směl jít do města.
1: No, když jdou ostatní disy taky. Ale něco bych od tebe chtěl. Dostal jsem právě náramnou chuť na omeletu, ale drůbež je v této zemi velikou zvláštnost. Když už jdeš zkusit štěstí s svým mlýnkem, podívej se, zda bys pro mne nesehnal pár vajec. Dobře bych se ti odmědil.
0: Vít se rozběhl do své kajuty, vyndal z úkrytu mlýnek, postavil ho na stůl a vzpomněl si na starou tetu.
3: Pěkně prosím, mlýnku, chceš-li, tucet vajec hned mi pošli.
0: Sotva to dořekl, mlýnek se začal točit a než se Vít nadál, leželo na stole 12 vajec.
3: Dost už, mlýnku, děkuji, už nic nepotřebuji.
0: Nicole pak udělala omeletu, že se na ní srdce smálo a za chvíli už klepal Vítek na dveře kapitánovi kajuty.
1: Cože? Opravdová omeleta z čerstvých vajec? Jsi pašák, Vítku. Tak se mi líbíš. Tady máš dukát. A teď ti dávám měsíc volno, abys mohl na břehu dobře obchodovat.
0: Netrvalo dlouho A v městě se rozkřiklo, že mladý námořník dovede každému opatřit všechno, co potřebuje. Lidé se k němu jen hrnuli. Jednou zaklepal na dveře podivný návštěvník, zahalený do velikého pláště.
5: Jsem ministrem z daleké země, kde vládne mocný sultán Sulejman. Sultán tě velmi odmění, mladíku. Pomůžeš-li mu v jeho starostech?
3: Rád. Ale co pro něj mohu učinit?
5: Naši zemi přepadla zlá nemoc, která kosí lidi po tisících. Žádný lékař si už neví rady. A tak mě náš nejjasnější sultán posílá za tebou, zda bys mu mohl opatřit lék, který by proti zlé nemoci pomáhal.
3: Ať sultán pošle vozy. Do dvou dnů bude mít lék připraven.
0: Sultán pak víta s vděčností jmenoval dvorním dodavatelem a poslal mu za odměnu mnoho a mnoho peněz. Ale kapitán Mumbazilak byl velice závistivý a Vítovi jeho bohatství nepřál. Jednou zaslechl za dveřmi Vítovy kajuty kouzelnou průpovídku a pochopil, že zdrojem jeho bohatství je kávový mlýnek. Vymyslel tedy plán, jak by se mlýnku mohl zmocnit. Blížila se doba jejich návratu do Francie. Večer před vyplutím uspal kapitán Vítka silným práškem, spícího dal dopravit na břeh a okamžitě rozkázal zvednout kotvy. Když byli na širém moři, nalezl kapitán ve Vítkově kajutě mlýnek a radoval se, jak se mu jeho lest povedla. Zatím se Vít probudil na opuštěném břehu a pochopil i hned kapitánův úskok. Doběhl tedy do města a najal rychlou loď, se kterou se hned pustil za kapitánem. Když Nicole viděla, co se stalo, byla velice smutná, ale pak vymyslela plán.
4: Kapitáne, kapitáne, na celé lodi není už ani špetka soli. Co si počneme?
1: A to je celé neštěstí. Až přijedu domů, bude mi tenhle mlýnek mlít samé dukáty. Proč by nám tedy teď nenamlil trochu soli? Pěkně prosím, mlýnku, chceš-li? Trochu soli nám teď pošli.
4: To stačí, kapitáne. Podívejte, miska je už plná.
1: No dobrá. Jak je vidět, budeme mít ode dneška všeho hojnost. Ale teď už dost. Už nám sůl stačí. Povídal jsem dost. Dost! No tak dost!
0: Kapitán zapomněl kouzelnou průpovídku. Mlýnek se tedy točil a točil, sůl se hrnula oknem i dveřmi na palubu, až loď takový náklad neunesla a potopila se se vším všude. Mezitím se Vítkova loď přiblížila na dohled právě včas, aby zachránila Nicole, která pak Vítkovi všechno vyprávěla. Vítek se s milou Nicole oženil, vzal k sobě starou tetu a jsou všichni, snad ještě podnes, šťastně živi. A mlýnek leží na dně mořském a stále mele sůl. A té soli je tolik, že je od ní slaná voda ve všech mořích na světě.

0: Všechny děti vědí, že ve skříních v jejich dětských pokojíčcích bydlí příšerky. V noci tyto příšerky vycházejí, aby je strašily. Děti už ale nevědí to, že příšerky jen dělají svou práci. Musí strašit děti a sbírat jejich křik, protože ten pak přemění na elektrickou energii pro město Monstropolis, ve kterém žijí. Jednou brzy ráno procházeli městem Monstropolis modrá chlupatá příšerka jménem James P. Sullivan a jeho nejlepší přítel jednooká příšerka Mike a mířili si to do práce. Sully pracoval ve firmě příšerky SRO a byl tím nejlepším strašákem, jakého kdy tato firma měla. Mike byl jeho asistentem. Mike a Sully se zastavili ve vstupní hale společnosti příšerky SRO. Všechno nejlepší, pověděl Mike své přítelkyni Celia.
1: Ach božíčku, ty jsi nezapomněl,
0: šťastně se usmívala Celia. Mike ji pozval na večeři a Celia věděla, že jako vždy vybere báječnou restauraci. Poté šli oba přátelé nahoru do šaten, aby se připravili na pracovní den. Najednou se z ničeho nic nad nimi objevila příšerka Randall, co se náramně podobala chameleonovi. Vykřikl Mike. Randall dokázal splynout s jakýmkoliv prostředím, takže byl v podstatě neviditelný. Randall ze všeho nejvíce záviděl Sullimu. Sám chtěl být nejlepším strašákem společnosti příšerky SRO. Byl rozhodnutý Sullyho trumfnout jakýmkoliv způsobem. Mike a Sully odešli ze šatny a šli přímo do strašící haly, kde se již shromáždilo velké množství příšerek před dlouhou řadou dveří. Byly to dveře, kterými příšerky procházely do dětských pokojíčků v lidském světě. Nad dveřmi svítila červená světla. Podle nich se poznalo, že už je čas. Příšerky se pomalu chystaly strašit.
2: Jdeme pro nějaké ty výkřiky, kluci,
0: ozval se Sully a spolu s ostatními příšerkami se vrhl ke dveřím. Randall pracoval rychle a vystrašil spoustu dětí, takže pozbíral velké množství křiku. Jeho asistent Fungus šťastně ukazoval na výsledkovou tabuli. Na neštěstí pro Randla ten den Sully otevřel dveře do pokoje, kde se konala pyžamová párty. Vystrašil všechny děti a za jedněmi dveřmi tak nazbíral mnohem víc křiku, než jakákoliv jiná příšerka za celou noc. Stále zůstával tím nejlepším strašákem firmy příšerky SRO. Náhle někdo vykřikl 23-19! Máme tu 23-19! Na zádech jedné příšerky jménem George byla objevena dětská ponožka. 23-19 znamenalo, že agenti z organizace CDA, služby pro odhalování dětí, museli George dekontaminovat. Konečně všechny příšerky přece vědí, že děti a jejich věci jsou velmi jedovaté. Georgeovi se to vůbec nelíbilo. Pracovní doba byla brzy u konce. Zrovna když se Mike chystal se Celií domů, zastavila jej příšerka Ross, která měla na starosti dokumentaci. Mike totiž zapomněl odevzdat své hlášení. Sully byl kamarád a tak se nabídl, že se o to postará sám. Takže zatímco Mike a Celia spokojeně odcházeli, Sully se vrátil, aby vyzvednul Mikeovo hlášení. Když byl Sully ve strašící hale, uslyšel za zády podivný zvuk. Jeho ocasu se drželo malé děvčátko. Stejně jako všechny ostatní příšerky se i Sully bál dětí, protože byly považovány za jedovaté, dokonce jedovatější než dětské ponožky. Děti do města Monstropolis vůbec nesměly. Sully spanikařil a pokoušel se najít ty správné dveře, aby mohl děvčátko vrátit zpět do jejího pokojíčku. Jenže dítě se Sullyho vůbec nebálo a navíc na něj volal
1: kočičko.
0: Dokonce si s ním chtělo hrát? Salimu se konečně podařilo chytit děvčátko do měkkého vlněného pytle. V tu chvíli si však všiml Rendla a rychle se před ním ukryl. Nemohl přece dovolit, aby na to někdo přišel. Sali nevěděl, co dělat. A tak šel do restaurace, aby našel Majka. Tomu se moc nelíbilo, že jeho romantickou večeři se sílí někdo ruší. A když z pytle vykouklo děvčátko, byl zděšený. Nebyl však jediný. Všechny příšerky kolem začaly panikařit a křičet. Majkovi a Salimu se naštěstí podařilo Bů ukrýt dříve, než do restaurace dorazili agenti CDA. Naštěstí si nikdo nevšiml, že Mike a Sally odnesli dítě domů k Mikeovi. Jejich problémy tím však neskončily. Během doby, co helikoptéry prohledávali město a hledali děvčátko, zkoušeli Mike a Sally vymyslet nějaký plán, jak dítě vrátit zpět domů. Mezitím ji ale museli bavit, ale zase ne tak moc. Když se totiž smála, způsobovala proudový náraz, který rozsvítil všechna světla. A pak by agenti CDA mohli snadno vystopovat. Děvčátko nakonec usnulo v Sallyho posteli. Teď už se Sally dítěte tolik nebál. Vlastně se mu holčička líbila čím dál tím víc. Možná děti nakonec nejsou vůbec nebezpečné. Mike si ale nebyl tak jistý. Nemohl se dočkat, až ji odvedou zpátky domů. Příští ráno ji přestrojili za malou příšerku a odvedli ji zpátky do firmy Příšerky SRO. Trojice musela projít kolem pana Waternoose, ředitele společnosti, který hovořil s agenty z CDA. Sally s děvčátkem rychle zamířil do šaten a začal si s ní hrát na schovávanou. Měla už i přezdívku, říkali jí Bů. Co to děláš? Zeptal se Mike Sallyho, když vstoupil do místnosti.
2: No já hledám to dítě,
0: odpověděl Sally. Tobě se ztratilo? Zeptal se Mike nevěřícně. Najednou se za dveřmi ozval Rámus a do šatny vstoupili Rendl a jeho asistent. Trojlístek se rychle schoval. Fungus držel noviny.
3: Je to na první stránce, řekl zděšeně Fungus. Dítě, zrovna to, které jste honil.
0: Rendl Fungus okřikl, aby byl sticha. Musí dělat, jako že se nic nestalo. Fungus se měl tak akorát postarat o stroj. Rendl se postará o příšerku, která dítě pustila do města Monstropolis. Mike a Sally se tedy dozvěděli, že Rendl něco chystá. Ale co? A co myslel tím strojem? Mike a Sally však měli na práci mnohem důležitější věci. Podařilo se jim dostat Bů do strašící haly, kde ji konečně mohli vrátit do jejího pokojíčku. Stačilo jen najít ty správné dveře. Sally se chystal s Bů rozloučit.
3: Majku, tohle nejsou její dveře, řekl Sally. O čem to mluvíš? Jasně, že to jsou její dveře. Jsou to její dveře, trval na svém Mike. Zatímco se hádali, Bů ucítila šanci a vytratila se. Sally a Mike neměli zrovna štěstí. Když hledali Bů, narazili přímo do Rendla.
4: Tak co si myslíš o tom děcku, co se dostalo ven, Sullivane? Pěkná bláznivina, co?
0: Řekl Rendl. Mike a Sally jen přikývli. Pak se objevila Celia.
5: Minulá noc byla nejhorší v mém životě,
0: křičela. Rendl ji nemohl neslyšet. Pak si všiml novin. Když se podíval pozorněji, uviděl na obrázku v restauraci, kde příšerky viděli ono dítě, Majka. V tu chvíli Rendlovi došlo, že ti, kdo mají dítě, jsou Mike a Sally. Mike už tušil, co přijde, a tak se pokusil utéct. Ale když se Mike zastavil, aby se nadechnul, Rendl jej dohonil.
4: Kde je to dítě?
0: Dožadoval se odpovědi a přitiskl Majka ke zdi.
3: Nevím, odpověděl Mike. ale Randall mu nevěřil. Řekl Mikeovi, že dveře do pokojíčku, který patří holčičce, budou v jeho oddělení v době, kdy všichni ostatní odejdou na oběd. Mike mu musel slíbit, že ji tam přivede, aby ji mohli vrátit do lidského světa. Sally mezi tím hledal Boo. Zahnul za roh zrovna ve chvíli, kdy padala do odpadkového koše. Ne! Vykřikl, když dvě příšerky odvážely koš směrem k drtičce odpadu. Ve chvíli, kdy Sally dorazil k místnosti s drtičkou, byl už odpad stlačený do miniaturní kostky. Sally byl zdrcen. Vůbec si nevšiml, že Boo z drtičky včas utekla. Mike dohnal svého kamaráda. Sally, mám skvělou novinu, kámo. Už vím, jak se z té šlamastiky dostaneme, ale musíme si pospíšit. Kde je? A než stačil Mike dokončit větu, uslyšel hlas Boo. Tak ona nebyla rozdrcená.

0: vešel do jejího pokojíčku a skočil na postel. A v tu chvíli se nad ním zavřelo víko. Byl v pasti. Sally a Boo uviděli v pokoji Randla, jak zvedá bednu s Mikem. Pak ji naložil na vozík a zamířil pryč. Sally musel něco udělat, aby svému kamarádovi pomohl, a tak se z Boo pustili za Randlem. Jenže když zahnuli za roh, zjistili, že chodba je slepá. Jakoby se Randl s Mikem do země propadli. Boo ale náhodou našla ovládací panel a zjistila, jak otevřít dveře do tajné chodby. Na konci chodby byla Randlova tajná laboratoř. Tady měl ukrytý stroj, který dokázal děti rozkřičet na celé kolo a tak nachytat spoustu křikové energie. Teď byl ale ke stroji přivázaný Mike. Randl zuřil. Chtěl vědět, kde je to děvčátko. Mike mu to samozřejmě nechtěl říct. Sally mu se však naštěstí podařilo vytáhnout stroj ze zásuvky. A on, Boo i Mike za velkého pozdvižení utekli. Mike, Sally a Boo utíkali chodbou a snažili se uniknout Randlovi. Mike nechtěl nic jiného, než se ztratit, ale Sally dostal jiný nápad. Šel se poradit se svým starým kamarádem, panem Waternoosem. Mike mu vysvětlil, jaký zlomyslný plán vymyslel Randl, aby mohl z dětí vymámit křik pomocí stroje. Waternoos zvedl Boo ze země a Sallyho a Mikea strčil do velkých kovových dveří, které vedly přímo do světa lidí. Mike byl na Sallyho pořádně naštvaný. To byl opravdu skvělý nápad, křičel sarkasticky. Jít za starým kamarádem Waternoosem. Až na to, že je do toho všeho taky zapletený. Ale Sally nemyslel na nic, kromě toho, jak Boo zachránit. Věděl, že se nemůžou vrátit stejnou cestou, jakou přišli. Najednou zemi před nimi pokryl obrovský stín. Podívali se nahoru a uviděli tvora, který vypadal stejně strašlivě jako oni. Jmenoval se Yeti a byl to ošklivý sněžný muž. Sněžný muž pověděl Sallymu, že nedaleko je blízká vesnice. A Sally dostal nápad. Kdyby našel dveře do skříně v dětském pokoji, možná by našel i cestu zpátky do Monstropolisu. Ze zásob, co měl Yeti ve své jeskyni, postavil saně a vydal se na cestu. Mike raději zůstal s Yetim, protože se na Sallyho hrozně zlobil. Sally zakrátko našel dveře do skříně a okamžitě se ocitl ve firmě Příšerky SRO. Běžel chodbou, která vedla do tajné Randlovy laboratoře, když tu najednou uslyšel ustrašený hlas Boo.
1: Boo, jsem tady, kde jsi? Zašeptal Sally.
0: Ukázalo se, že Randl, Fungus a Waternoos přivázali Boo ke stroji na křikovou energii. Ještě nikdy se tolik nebál. Sally s řevem vtrhl dovnitř, stroj převrhl a Boo zachránil. Stroj spadl s rámusem na zem a sesunul se na Waternoose a Funguse, které přitlačil ke zdi. Sally z Boo unikli.
2: Nestrácej čas, dohoň ho, křičel Waternoose na Randla.
0: Sally a neviditelný Randl spolu o Boo zuřivě bojovali. Uprostřed bitvy se Sally sklonil před letící sněhovou koulí, která trefila Randla do tváře. Mike se vrátil. Také díky dveřím do skříně v dětském pokojíčku našel cestu zpět do Monstropolisu. Sally praštil Randla a s Mikem i Boo chodbou utekli. Trojice doběhla do strašící haly, ale Randl jim byl v patách. Sally dostal nápad. Přeběhli krampě s dveřmi do dětských pokojíčků. Sally pověděl Mikeovi, aby Boo rozesmál. Smích Boo pak rozsvítil všechna červená světýlka na dveřích a tím je otevřel. Sally, Mike a Boo proskakovali dveřmi sem a tam a doufali, že se tak Randlovi ztratí. Ale Randl je nakonec dohonil. Chytil Boo a utrkl s ní do jednoho pokojíčku. Sally spěchal za nimi a našel Boo v koutku. Randl na Sallyho zaútočil zezadu. Boo se Randla bála, ale musela svému příteli pomoci. A tak chytě